0: Rusko v neděli útočilo na hypermarkety a samoobsluhy na Ukrajině. Loni se českým zaměstnancům stalo více než 36 tisíc pracovních úrazů, o 200 víc než předloni. Fotbalisté Slávie vykročili za ligovou obhajobou titulu vítězstvím nad Slováckem. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřkami. K večeru se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Rusko zintenzivnilo vzdušné útoky na obchody a čerpací stanice na Ukrajině. Dva mrtvé má ruský dronový útok na obchod v ukrajinském Černihivu.
2: Mezi oběťmi ruského útoku na samoobsluhu sítě ATB v Černihivu je i 10letá holčička a 3 lidé byli zranění, oznámila městská vojenská zpráva. Nejméně 2 ruské proudové drony podle sociálních sítí zasáhly hypermarket Epicenter v Krivém Rihu. Zprávy o obětech odtud zatím nepřišly. V Charkově raketodron typu Banderol zasáhl obytný dům, zabil jednu ženu a 12 osob zranil, oznámili tamní úřady. Jeden člověk zahynul a 6 bylo zraněno při dopadu ruských leteckých bomb do obytné čtvrti v Záporoží. Jeden muž uhořel v autě při útoku na čerpací stanici, informovala záporožská vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Zaměstnavatelé loni řešili přibližně 36 tisíc pracovních úrazů svých zaměstnanců. Meziročně tak bylo úrazů asi o 200 víc. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle inspekce práce v létě častěji pracovní úrazy řeší i brigádníci.
3: Ti mají stejné právo na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Zároveň ale taky brigádníci mají stejné povinnosti, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
4: To znamená nechodit do provozu, kde nemám co dělat, nedělat věci jinak, než by bylo určeno, protože tím se výrazně zvyšuje riziko pracovního úrazu.
3: Pokud zaměstnavatel uzná úraz jako pracovní, může brigádník žádat třeba o bolestné, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
5: Může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že se třeba poškodil ten oděv. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
3: Pojišťovna zaměstnavatele pak někdy může zaměstnanci proplatit taky třeba náklady na zdravotní pomůcky nebo cesty za lékařem. Sára Adamcová, Radiožurnál.
0: Pouze západní bránou teď můžou turisté vcházet do hradu ve Veří u Brna. Jižní vstupní bránou opravují dělníci. Práce potrvají do listopadu příštího roku, po nich tam vznikne nové návštěvnické centrum. Současně pokračuje rekonstrukce trasy s oranžerií a neogotickým skleníkem. Památkové obnově předcházel záchranný archeologický výzkum, který přinesl nové poznatky o stavební historii hradu, říká archeolog Josef Jan Kovář.
6: Pod podlahou se skrývalo zatím jedno z vůbec největších překvapení, a to středověká obvodová hradba, její základy, která vede od příhrádku směrem k tomu hradnímu jádru. Znamená to, že až po odbourání té hradby byla postavena tahle část brány. A nás to teď vede k otázkám stáří té jižní brány.
0: Národní památkový ústav za rekonstrukci zaplatí skoro 120 milionů korun, víc než polovinu této sumy pokryje evropská dotace. Fotbalová Slávia otevřela novou sezonu šance ligy vítězstvím 5-1 nad Slováckem. Pražané utkání otočili už v úvodní čtvrthodině. Dvougólový střelec Mojmír Chytil mluvil o podmínkách. V teplotě lehce přes 30 stupňů Celsia totiž nebyl úplně spokojený.
7: Říše jako super, ale to počasí teda. Chci říct, že jak je teplo, tak potom to vyskne za 10-15 minut a ta hra hrozně zpomalí. Což je škoda, že jsme mohli vyhrát jako ještě větším rozdílem a připravit víc šancí. Byl to vlastně i první polčas ke konci a i druhý, ale jsme spokojení se třema bodama a startem do sezony po 3 letech vítězným.
0: Příští ligový zápas čeká slávisty v sobotu, kdy se představí v Ostravě proti Baníku. Novou sezónu nejvyšší české fotbalové ligy zahájil taky Hradec Králové, který vyhrál východočeské derby s Pardubicemi 2-1 a Jablonec stejným výsledkem porazil Olomouc.
8: Nebezpečí na D2 za Podivínem a uzavřená silnice ze Šlapanic do Slatiny. Na dálnicích zůstává klidný provoz, projíždí se bez zásadních komplikací, nicméně opatrně na dálnici D2 z Bratislavy směrem do Brna za sjezdem na Podivín na 40. kilometru hlásíte sraženou zvěř v levém v rychlém pruhu.
9: 40. kilometr v levém pruhu je sražená menší strna alebo větší pes a tři vodiči dají bacha.
8: Na dálnici D52 z Brna směrem do Mikulova pozor za sjezdem na Rajhrad. Na 12,5 km stojí v odstavném pruhu nepojízdné osobní auto s přívěsem. Zasahuje lehce i do pravého pruhu, takže se musí vybočovat. A na okraji Brna zůstává uzavřená silnice ze Šlapanic do Slatiny a do centra Brna. Poblíž dálnice D1 dělníci opravují spadlé dráty vysokého napětí a nedá se projet. Objízdná trasa vede přes Bedřichovice, uzavírka potrvá ještě přibližně 2 hodiny. Další zelená vlá nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Přes den čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, k večeru začnou srážky i oblačnost ubývat a nejvyšší pondělní teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy.
10: Vystudoval francouzskou filologii a mediální studia na Karlově univerzitě. V Českém rozhlase začínal jako elév, z domácí redakce se přesunul do té zahraniční. Od roku 2022 je Martin Balucha zpravodajem Českého rozhlasu ve Francii. Za pár dní ale na tomto postu končí. Tak se pojďme dnešních speciálních reportážích za těmito roky ohlédnout. Příjemný poslech vám přejí Lubica Bergmanová
11: a Martin Balucha.
1: Reportáže zahraničních zpravodajů.
10: Pařížské předměstí má nový tahák. Jde o největší městskou lanovku v Evropě, která má 5 stanic a měří zhruba 5 kilometrů. Otevřela se před 30 rokem. Cestující si pochvalují nejen výhled na některé pařížské dominanty, ale i rychlejší a pohodlnější dopravu. Ještě před návratem do Česka se v lanovce stihl svést i náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha.
12: Všechno tady ještě zje novotou, pán tady tryskou čistí chodníky. Úplně nová stanice, videokamery, tady si stačí koupit lístek, vlastně stejný jako na autobus, pípnout si a už člověk může pokračovat dál ke kabinkám. Tak jsem se nalodil. Do kabinky nasedly taky dvě pařížanky, důchodkyně, jedna z nich se jmenuje Bernadette.
13: Je to zábava a vypadá to tu velmi dobře, všechno krásně funguje. Zatím nemám vůbec strach. Když zafouká, tak to trochu cukne, ale jde to.
12: Máme za sebou první úsek cesty, takový průmyslový, dálnice, železnice. Kabinka dorazila do první stanice, máme otevřené dveře a teď už je zase zavírá. Tak jsem tu, konec cesty. A z lanovky se mnou vystupuje Bernadette, ne ta, kterou jsem potkal na začátku, ale jiná. A pochvaluje se, že díky téhle lanovce už nemusí každý den sedat do auta.
14: Dřív jsem jezdila autem, teď už jen lanovkou a metrem. Je to rychlejší a ten výhled je dechberoucí. Po dlouhém pracovním dni je to balzám.
12: Z lanovky se stala docela velká turistická atrakce, takže lidé, kteří se chodí podívat nejdřív na Eiffelovku, na katedrálu Notre Dame, pak někteří z nich míří sem na předměstí do Créteil podívat se i na lanovku a hlavně se svést. Grégoire de Lasterie je francouzský politik, má na starosti dopravu v širším okruhu Paříže v oblasti Île-de-France.
15: Ve špičce sem přijíždějí kabinky každých 27 sekund. Denně převezou zhruba 10 000 lidí. Je možné, že se návštěvnost ještě zvýší. S propojením na linku metra 15 nám přibydou cestující.
12: Všechno tady má pod palcem na téhle stanici Janik.
16: Tohle je největší městská lanovka v Evropě. Hlavním cílem bylo napojení na metrosměr Paříž. V této oblasti už není tolik místa a pylony zase tolik prostoru nezaberou.
12: Janikovi září oči, je vidět, že tohle je povolání snů.
16: Je to neobyčejná, vysněná práce.
12: Janik říká, že když tady v zimě nasněžilo, tak to vypadalo trošku jako na horách, na pařížském předměstí. Ale není to úplně mimo, protože tento typ lanovky jezdí i na horách a právě v Alpách se cvičili i místní zaměstnanci a pracovníci.
10: Martine, já už tě vítám ve vysílání. Jak se mění doprava v Paříži?
11: Taky zdravím, hezký den. No je stále dynamičtější, rozmanitější, hodně se toho změnilo od toho roku 1900, kdy vlastně v Paříži odkryli, slavnostně zahájili provoz první linky metra, tak těch linek je 16, je to přes 200 kilometrů linek metra, další se staví a jak jsem říkal, že je rozmanitější, tak samozřejmě se staví i další obdivuhodné projekty, jako třeba Grand Paris Express, to je velká síť metra, která má být odhalená v následujících měsících, letech, bude to postupně a je to plus 200 kilometrů metra napříč pařížským předměstím, co bylo vlastně nevýhodou doteď, tak člověk, když cestoval z pařížského předměstí, například na letiště Orly, tak musel z toho předměstí do centra Paříže tam přesednout na jinou linku a pokračovat právě na to Orly, na to letiště. Teď v následujících letech už to bude jinak, bude to daleko rychlejší a to jsme jenom u metra, pak je tady samozřejmě další věc, jsou tady tramvaje, které fungují trošku jinak než u nás v Praze, protože v Praze zajíždí do centra, tady spíš jezdí na předměstí Paříže a to jsme se ještě ani nedotkli toho kola.
17: Já o tobě vím, že právě po Paříži jezdíš na kole. Jak často ho využíváš a třeba jezdíš, i když jedeš natáčet?
11: No samozřejmě, ta doprava na kole je velmi příjemná po Paříži, nebývalo to tak vždycky, já si pamatuju, že Paříž moc neholdovala cyklo dopravě, hodně se to změnilo během pandemie, covidu, město jednoduše chtělo dostat ty lidi z přeplněných míst, z MHD právě ven, takže se vytvořily provizorní cyklostezky a následně potom z těch provizorních cyklostezek se staly stále trasy a já kdykoliv můžu, tak jezdím na kole, například když referuji a vysílám z demonstrací, tak vždycky nechám to kolo někde v ústraní, ne přímo na tom hlavním tahu té demonstrace, ale proč jezdím na kolech, protože co se stává při těchto velkých akcích, že vlastně vyřadí některé stanice metra, takže pak je komplikované třeba v pozdních nočních hodinách, třeba i když se hraje fotbal, tak se dostávat naspátek a já potom jednoduše nasednu na kolo a můžu pádit zpátky k nám do Buloň. Nebojím se jezdit i s klukama, se syny, například do školky jsme vždycky jezdívali na výlety na kole podél řeky Seiny, vlastně až do centra Paříže. Tímto způsobem se dá projet celá Paříž. Takže ano, abych odpověděl na tvoji otázku, kdykoliv můžu, tak rád jezdím na kole.
17: Francie je známá mimo jiné dobrým vínem a sýry a k tomu patří i bageta. A když chcete upéct nejlepší bagetu v Paříži, tak musíte důsledně dbát na detaily, třeba i na počasí. I podle toho se totiž francouzští pekaři rozhodují, jak dlouho těsto nechají v troubě. Dělá to alespoň francouzský pekař Damian. Jeho bageta uspěla v soutěži a byl nejlepší v Paříži. No a Martin Balucha o tom před 3 lety natáčel.
11: Damian teď vytahuje už připravené bagety, je to zatím jen těsto a už je šoupe do trouby.
18: Když prší a ve vzduchu je hodně vlhkosti, tak nechám bagetu déle v troubě, aby pořádně proschla a byla krásně křupavá. Opačně to funguje úplně stejně. Když je sucho, peču bagetu kratší dobu, aby si uchovala vlhkost a vláčnost. Jsou to detaily, ale doba pečení je důležitá.
11: Jdeme s Damianem do podzemí, pár schodů dolů. Tady se připravuje těsto. Můžu?
18: Vidíte ty malé bublinky? Těsto už kvasí. Je v něm sůl a kvas. Takhle to zůstane celou noc až do zítřka.
19: Dobrá bageta potřebuje čas. Damien tu svou chystá 48 hodin. Správná bageta podle ní musí být do zlatova upečená a krásně křupat.
18: Garantuji vám, že bageta, kterou byste chtěli připravit za 5 hodin, takhle krásně křupat nebude. Střídka bude vevnitř příliš nahňácaná a bude taková mdlá. Vevnitř by měla být spousta malých dírek po kvašení, no a samozřejmě musí krásně vonět. Vůně záleží na času přípravy.
19: Damien vyrůstal v Normandii. S pekařinou začínal už ve 14 letech, a to i přesto, že ho od ní rodiče odrazovali. Pracoval ve vyhlášených podnicích v Monaku i v Paříži a právě v hlavním městě vyhrál soutěž o nejlepší bagetu.
18: Nepodváděli jsme. Těsto, které jste viděl, jsme využili i při soutěži, akorát jsme se zdokonalovali při pečení nebo nařezávání bagety. Někteří pekaři získají titul a to, co prodávají v obchodě, se nedá jíst.
19: A jak to tak bývá, s úspěchem soutěži přišla i prestiž. Damienovi bagety servírují v Elizejském paláci a pochutnává si na nich i prezident Emmanuel Macron.
18: No a prezident, ten má rád středně propečenou, spíš světlejší bagetu.
17: Martine, poradíš nám, jak si koupit opravdu dobrou bagetu?
11: No to je kumšt, to není jen tak. Tam je spousta faktorů, co člověk musí sledovat. Jednak je to samozřejmě vůně, která se line z těch bageterií, z těch prodejen. Pak je to samozřejmě zvuk, to znamená, jakým způsobem křupe. Pak je to taky chuť, vůbec ta textura, ten pohled. Říká se, že nemůže být vnitřek úplně bílý, že musí být spíš takový sametový, krémový. No ale tohle to všechno se dozvíte, když už si tu bagetu koupíte. Takže asi nejvíce vyplatí sledovat, jaký zákazníci tam chodí, jak o tom, o té bageterii nebo o tom, o té prodejně mluví. Je to kumšt, není to jednoduché. Já tady mám třeba hned vlastně takovou pekárnu maličkou v ulici a člověk musím říct, že za ty roky už je trošku mlsný. Když jsme přijeli a koupili jsme si bagetu v supermarketu, byli jsme velmi spokojení, říkali jsme si, to je úžasné. A teď už člověk je zase naladěný, jinak už rozeznává ty různé chutě, jak dlouho taky vydrží taková bageta, jestli i ten třeba druhý den. Správná bageta by úplně neměla být perfektní. To znamená, že místy může být trošku hnědší. Někdy, to je taky další věc, říká se, že
17: dobře propečená bageta má vydrží díl.
11: Dobře propečená a každý prodejce nebo pekař se vás zeptá, jak si tu bagetu přejete, jestli chcete upečenější, propečenější, přesně jak říkáš, někteří si libují v tom, že ji mají až trošku černou, tak se říká bien cuit, nebo doré, bien cuit znamená, že je hodně upečená. My teda manželka ta neměla moc ráda tu velmi dobře upečenou, až skoro takovou černalou, tak to mi vždycky ořezávala ty kousičky a vracela mi to na talíř, ale jsou i Francouzi, kteří mají rádi tuhletu načernalou nebo takovou nahnědlou, víc nahnědlou, křupající bagetu, dobře upečené bien cuit.
17: Martine, podle čeho ty si vybíráš reportáže?
11: No, pracujeme ve zpravodajství, takže samozřejmě se musím ohlížet na to, co se děje ve Francii. To znamená, teď v září vím, že toho bude spoustu, už tady teda samozřejmě na postu nebudu, ale kdybych býval byl, tak vím, že bych zpracovával zákaz sociálních sítí, který vejde v platnost začátkem září, to znamená od nového školního roku, takže bych se snažil dohnat nějaké děti, rodiče. Takže vždycky hledím na ten aktuál a pak jsou samozřejmě věci, které se snažím domlouvat dlouhodobě, které sleduji, ať už je to klimatická změna, jakým způsobem se s ní Francie vypořádává. Bohužel teď v těchto dnech a měsících Francie čelí neobvykle silným požárům. To je další věc, další projev. Natáčel jsem o klimatické změně na pobřeží, jakým způsobem se drolí a padají do moře ty vysoké normandské skály, útesy, tak to je další věc, kterou se snažím sledovat. Taky se mění samozřejmě priority Francouzů, to znamená, že jestliže dřív vypil průměrný Francouz spoustu, už nevím kolik litrů vína, tak teď už třeba ta mladší generace to k tomu neholduje, obrací se k pivu, takže se vytrhávají ty staré vinice a místo vinic se třeba pěstují melouny, kivy v Bordeaux, kdo by to býval čekal před desítkami let, že něco takového tam bude, je tomu tak a samozřejmě přispívá k tomu teplejší suší počasí, takže to jsou všechno věci, které mě zajímají. Některé z nich už bohužel nestihnu natočit a to bude tedy na kolegovi Marcelu Faltisovi, který to převezme.
17: Říká náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha.
1: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Sousloví Má rodná hrouda má pro obyvatele jeho francouzského města Montpellier opodstatněný základ. V okcitánštině se totiž město jmenuje Klapa, neboli Kamenná hrouda. Z města, které vzniklo už před více než 1000 lety, se můžete MHD dostat až přímo ke Středozemnímu moři. Tramvaj vás sveze i k přírodní rezervaci s plameňáky a čápy.
20: Rád pozoruji ptáky v jejich přirozeném prostředí. Teď se dívám na tenhle pár čápů. Slyšíte to charakteristické klapání zobáků?
19: Jean-Pierre je z východní Francie, žije ve městě Nancy. Na jih přijel za dětmi, vnučkou, krásným počasím, mořem a hlavně ptáky. I když o sobě říká, že není žádný ornitolog, tak vybavení pro sledování opeřenců má jako profesionál. Maskáčovou vestu a hlavně velký fotoaparát, tedy doslova kanon, kterým fotí několik čapích párů uhnízděných na košatém stromě. Čápy klapou zobáky z různých důvodů, při námluvách, když vítají svého partnera nebo třeba když jeden z nich na hnízdě vstane. Mimo čápů v rezervaci narazíte taky na volavky stříbřité, popelavé, racky, lisky, několik druhů síkorek, ledňáčky, ale taky na větší dravce jako káňata nebo sokoly. Ptáky pravidelně počítají dobrovolníci.
2: Každý měsíc počítáme všechny vodní ptáky v lagunách nedaleko městečka Palavas. Tahle práce, to je prostě vášeň.
19: Patrice má jeden dalekohled kolem krku a další na stojanu. Právě s tímto vybavením počítá v rezervaci plameňáky.
21: Tady je krásný výhled. Úzká pěšina a na jedné straně i na druhé straně jezera, v nich plameňáci a kormoráni.
2: Minulý měsíc jsme napočítali 3000 plameňáků v okolí Palavas. Jsou tu celoročně, i když přelétají na různá místa. Je tady taky hodně kormoránů, kteří tu přečkávají zimu.
19: Patrice není na počítání plameňáků a dalších druhů ptáků v rezervaci sám. Pomáhá mu kolega a jmenovec pro šedivělým fousem. Oba se obávají dlouhodobého sucha.
22: Tento rok je hladina vody v okolních mokřinách velmi nízko. Mnoho ptáků sem kvůli tomu vůbec nepřiletělo.
2: Nepršelo tu už 3 měsíce. Nejhorší situace je v Pyrenejích, ale my se tomu velmi rychle přibližujeme. Potýkáme se s nedostatkem vody pro obyvatele i pro ptáky.
19: Upozorní francouzští dobrovolníci Patrisové, kteří výsledky svého pozorování předávají dalším badatelům.
17: Martine, Francie má 18 regionů, tak který ty osobně máš nejradši? Kam se třeba budeš vracet?
11: Nemáš nějakou jednodušší otázku? Spíš by to možná bylo jednodušší, kdyby se zeptala, kam bych se nechtěl vrátit. A i tak by to bylo obtížné. Těch míst je tolik. Francie je nádherná, rozmanitá, všude trošku jiná. Velmi rád se budu vracet do Normandie na ty rozlehlé normandské pláže, vyloďovací pláže, kde jsem vlastně skoro každý rok byl na to výročí v červnu vylodění spojenců v Normandii. Budu se rád vracet do Bretaně, městečko Douarnenez, odkud pochází výborný sladký koláč. Francouzi jsou gurmáni, já taky, takže tohle mi taky bude chybět. Když budu pokračovat po tom západním pobřeží a sklesám úplně dolů, tak určitě Biarritz. Já jsem tam byl poprvé na G7, když tam byl Trump, když se jeho manželka Melanie obdivně koukala na kanadského politika Trudeau a tam byl takový zachycený záběr, tak tehdy jsem tam byl a poprvé jsem objevil tohleto město a říkal jsem si, sem se musím vrátit, protože tam jsou nádherné písčité pláže, takové kamenité výběžky do toho moře, do pláží, neobyčejně krásné vily, příroda v okolí, když člověk potom popojede dál, menší městečka přes hranice do Španělska San Sebastián, tak tam se rád budu vracet.
17: Martine, během tvého působení se toho stalo opravdu hodně, ať už to byly volby, olympiáda, rekonstrukce slavné pařížské katedrály Notre Dame, ale například i úmrtí spisovatele Milana Kundery. Tak jak se tohle pokrývá?
11: No je toho hodně. Člověk občas neví, kde mu hlava stojí, snaží se stihnout všechno a uvědomuje si, že všechno stihnout nemůže, tak se snaží stihnout, co to jde. V případě těch konkrétních reportáží, když budu konkrétní, tak k Notre Dame objížděl jsem Francii, snažil jsem se sledovat, jakým způsobem řemeslníci ze všech koutů pracují na té velkolepé rekonstrukci po požáru v dubnu roku 2019. Navštívil jsem skláře, navštívil jsem tesaře nejen z Francie, ale kteří přijížděli ze Spojených států. Viděl jsem rekonstrukci varhanů a pak samozřejmě ta hlavní část, část se odhrávala tady v Paříži, takže několikrát jsem natáčel přímo u katedrály Notre Dame, pak nakonec i vevnitř, což pro mě bylo neobyčejně krásné vidět to, co se změnilo, a ta rekonstrukce vlastně stále pokračuje, bude se měnit i okolí katedrály Notre Dame. Úmrtí spisovatele Kundery, tak to bylo taky zase velká událost tady pro Francouze, možná samozřejmě trošku už znalejší, ne všichni věděli, že to byl i český spisovatel, mluvilo se o něm, o tom, že to je spisovatel nejfrancouzštější český autor. Já jsem měl to štěstí, že jsem se dostal docela blízko k jeho manželce Věře Kunderové, neobyčejně si toho vážím, že si mě pustila blíž, natáčel jsem s ní rozhovor a pak samozřejmě jsem mohl sledovat ten přenos, přesun těch archiválí, knih a pozůstatků po Milanovi Kunderovi zpátky do Brna. A pak samozřejmě mě zasáhla i smrt Věry Kunderové.
17: My se v další tvé reportáži vydáme do roku 2023, kdy si v Paříži připomněli herce Jeana Paula Belmonda, který umřel v září 2021. V Paříži je totiž po něm pojmenovali jedno z nejromantičtějších míst, kde se fotí svatební katalogy a kde Belmondo natáčel jeden ze svých filmů.
11: Na jedné straně se tyčí Eiffelova věž, na druhé straně je ostrov Labutí a nad námi projíždí pařížská nadzemka. Přesně tady má herec Jean-Paul Belmondo nově svoji promenádu.
3: Jean-Paul byl výjimečný herec i člověk. Přišel jsem i s dalšími herci, abychom mu poděkovali za to všechno, co udělal pro naši kinematografii.
11: Řekl Českému rozhlasu herec a Belmondův přítel Pierre Richard. Novou Belmondovou promenádu otevírala jeho rodina. Syn Paul, nejmladší dcera Stella, bratr Alain a další herci. Mezi nimi i Jean Dujardin.
4: Je to výborné místo k uctění památky Jeana Paula Belmonda. Právě tady před Eiffelovou věží předváděl své nejlepší kaskadérské kousky. Já bych mu ale místo promenády věnoval celý bulvár.
11: Jean Dujardin vzpomínal taky na Belmondův kouzelný úsměv. To prý byla jedna z jeho největších zbraní. A taky odvaha, kterou prokázal i na mostě Bir Hakem. Jehož jméno připomíná bitvu z druhé světové války v libyjské poušti, kde Francouzi bojovali proti Němcům a Italům. Právě na tomto mostě Belmondo v 70. letech točil jeden ze svých úspěšných filmů.
5: Točil tady film Strach nad městem, který režíroval Henri Vernet. Byly v něm úžasné kaskadérské scény, kterým byla potřeba velká porce odvahy. Klobouk dolů před celým filmovým štábem. Všechny kaskadérské kousky si dělal sám. V jedné scéně dokonce stál na střeše metra.
11: Vzpomínal příbuzný francouzského herce Pascal Ristigon. Belmondo ve filmu Strach nad městem stvárnil inspektora Jeana Letelièra, který pátral po sériovém vrahovi. Na natáčení se podílel i Gilbert.
23: Když tady Belmondo točil, tak jsem dělal komparzistu. Byl jsem to v den, kdy předváděl své kaskadérské kousky. Je potřeba vzdát hold ještě jednomu člověku a to byl Claude Carlies. To on řídil všechny Belmondovy kaskadérské scény, dokud je neschválil. Belmondo nenatočil ani jednu z nich.
11: Paříž si Belmonda opravdu váží. Důkazem je i fakt, že město porušilo svá vlastní pravidla. Podle nich ulice nesmí být pojmenované po významných osobnostech dřív než 5 let po jejich smrti. A teď přišel ten historický okamžik. Starostka Paříže Anne Hidalgová odhalila desku, na které se píše Promenáda Jeana Paula Belmonda, herce, který žil v letech 1933 až 2021.
17: Jaké to je potkat legendy francouzského filmu?
11: Popravdě řečeno, já jsem jich zase tolik nepotkal. Tohle to bylo opravdu velké štěstí, příležitost, že zrovna v centru Paříže odhalovali pamětní desku právě Jeanu Paulu Belmondovi, takže jsem se tam vydal, čekal jsem, že tam budou davy novinářů, davy turistů, lidí a nebylo to tak, což mě překvapilo, takže já jsem se dostal blízko těmto legendám. Byl tam Jean Dujardin, kterého jsem poprosil o podpis, byla tam rodina Jeana Paula Paula Belmonda a navíc se to všechno odehrávalo skutečně na místě, které miluji, které, kam se vždycky rád vracím. Bylo to na mostě Bir Akem, nedaleko, právě jsme vždycky projížděli se syny, je tam vrba a vlastně je to takový prostor, který je trošku dál, když se trošku posune člověk od turistů. My jsme si tam vždycky sedli k té vrbě a dívali jsme se na Eiffelovu věž docela z klidného prostředí. Tak jsme tam měli klid, šplouchání, Seiny, lodě, houseboaty a my jsme si tam dávali svačinu s klukama.
17: Martine, ty jako zpravodaj Českého rozhlasu, že za pár dnů končíš, tak nám ještě řekni, kde nově tě můžou posluchači slyšet.
11: Já doufám, že stále na vlnách Českého rozhlasu, ať už to bude na Radiožurnálu, Českém rozhlase Plus, nebo třeba i na Dvojce, doufám, že se budu moct vrátit a pořád vysílat ze zahraničí nebo i z domova.
17: To byly speciální reportáže zahraničních zpravodajů s Martinem Baluchou. Já ti za to děkuji.
11: Já taky moc děkuju, naslyšenou.
17: A příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubice Bergmanová.
1: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Cena ropy na světových trzích klesá. Severomorský Brent zlevnil skoro o 6% na $91 za barel. Důvodem je podle agentury Reuters přerušení amerických vzdušných úderů na Irán a naděje na diplomatické řešení konfliktu na Blízkém východě. Americká televize CBS News uvedla, že země vzájemné útoky pozastavily, protože v Teheránu jednají s ománskou delegací o otevření Hormuzského průlivu. Několik tisíc lidí se v neděli sešlo na pietní akci u Braniborské brány v centru Berlína, na které uctili památku ženy zabité při sobotním útoku při manifestaci za práva komunity LGBT+. Zraněných je po útoku podle posledních informací 29. A v okolí místa činu lidé pokládali květiny a vzkazy. Policie oznámila, že pravděpodobného útočníka zastřelila. Rumunská stíhačka F-16 sestřelila další dron, který narušil rumunský vzdušný prostor. Jde už o třetí incident za poslední 3 dny. Informuje o tom rumunské ministerstvo obrany s tím, že pilot stroj sestřelil nad Černým mořem asi 12 kilometrů severovýchodně od města Sulina, které leží v blízkosti hranice s Ukrajinou. Původ dronu není známý. A ruský internetový prodejce Wildberries ve své nabídce zrušil sekci nazvanou Vše pro speciální vojenskou operaci, jak je v Rusku oficiálně nazývaná válka proti Ukrajině. Upozornil na to server Moscow Times. Ukrajinská armáda v posledních dnech podnikla několik útoků na logistická centra tohoto největšího ruského internetového tržiště. Úvod nové sezóny fotbalové šance ligy patřil mistrovské Slávii, která přehrála Slovácko 5-1. Ve východočeském derby zvítězil Hradec Králové nad Pardubicemi 2-1 a Jablonec porazil Olomouce také 2-1. Pátý triumf na cyklistické Tour de France slaví Slovinec Tadej Pogačar a poslední sprinterskou etapu s cílem v Paříži ovládl Nizozemec Mathieu van der Poel.
6: 2 zase jezdem na Podivín a také na D52 u Rajhradu. Na dálnicích je i po 14:30 spíše klidný provoz, nejsou hlášeny zásadní komplikace, stále ale ještě opatrně na dálnici D2 z Bratislavy směrem do Brna zase jezdem na Podivín. Na 40. kilometru může ležet sražená zvěř a vybočuje se. Na dálnici D52 z Brna směrem do Mikulova opatrně zase jezdem na Rajhrad. Na 12,5 kilometru stojí v odstavném pruhu nepojízdné osobní auto s přívěsem. Posádka se může pohybovat okolo, tak pozor. A na okraji Brna připomínáme neprůjezdnou silnici ze Šlapanic do Slatiny a směrem do centra Brna. Poblíž dálnice D1 opravují dělníci spadlé dráty vysokého napětí na vozovku a nedá se projet. Objízdná trasa pak vede přes Bedřichovice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Teď v noci se ochlazuje na 20 až 15 stupňů, kránu se objeví přeháníky, výjimečně i bouřky. Přes den pak čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. K večeri začnou srážky i oblačnost ubývat a nejvyšší pondělní teploty 20 až 25 stupňů na jižní Moravě naměří až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Růst ekonomiky v Rusku se výrazně zpomalil. Evropané zaostávají v umělé inteligenci. Francie schválila zákon o možnosti ukončit svůj život. Těmto, ale i dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
1: Názory a argumenty.
17: Vláda premiéra Andreje Babiše nedávno vydala stanovisko ke kompetenční žalobě, kterou na ní u ústavního soudu podal prezident Petr Pavel. V dokumentu je mimo jiné podsouváno hlavě státu, že se snaží až příliš posílit svou moc na úkor vlády. Zda jsou zmíněné obavy na místě, nad tím se ve svém komentáři zamýšlí publicista Jan Vávra.
7: Jedním z argumentů, které Andrej Babiš a většina členů jeho vlády vůči prezidentovi a ústavnímu soudu stále opakuje, je tvrzení o takzvaném druhém centru moci. Ve vládní odpovědi ústavnímu soudu na prezidentovu kompetenční žalobu píše ministr spravedlnosti, že autonomní zahraniční politika prezidenta republiky by především představovala popření ústavního pořádku, neboť by fakticky znamenala vytvoření druhého centra moci. Tato argumentace předpokládá, že demokratický stát má mít podle ústavy jen jedno centrum moci. Řeči o centrech moci zavánějí marxistickou rétorikou, což v případě Andreje Babiše samozřejmě mě nepřekvapuje. Za času vlády jedné strany komunisté pomocí obvinění z alternativních mocenských center likvidovali všechny oponenty. Socialistický stát měl ze své podstaty jedno centrum moci a to bylo předsednictvo ústředního výboru komunistické strany. Ovšem jedním ze zásadních prvků demokratického státu je dělba moci. Je založena na přesvědčení, že nikdo nemá mít moci příliš mnoho. Všichni víme, že každá moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. Proto se moc dělí na výkonnou, zákonodárnou a soudní a je vytvořen systém pojistek a kontrol. I pokud by někde skutečně existovalo nějaké druhé nebo třetí centrum moci, neznamenalo by to popření ústavního pořádku, pokud by byla dodržena ústava. O vytvoření vlastního centra moci změnou parlamentní demokracie na poloprezidentský systém se pokusil Miloš Zeman, když odmítl sněmovnou navrženou většinu v čele s Miroslavou Němcovou a jmenoval úřednickou vládu Jiřího Rusnoka, kterou držel u moci až do dalších voleb, ačkoliv nezískala důvěru sněmovny. Prezident Pavel se ale ústavní systém nijak nepokouší změnit. Požaduje pouze, aby mu vláda umožnila reprezentovat zemi navenek, jak to stojí v ústavě. S představou, že vítězství ve volbách dává politikům právo ovládat celou společnost, včetně soudů a médií, přišli populisté, kterým ostatní pilíře moci překážejí v neomezené vládě. V nejkoncentrovanější podobě takový přístup předvádí Donald Trump. Odvoláváním se na vůli voličů ospravedlňují populisté v čele s Trumpem i své vyhýbání se spravedlnosti. Úspěch ve volbách podle nich totiž rozhoduje i o jejich beztrestnosti. Třeba Andrej Babiš dokazuje svoji nevinu tím, že voliči věděli o jeho problémech s Čapím hnízdem, ale přesto ho zvolili. Podobně argumentují i jiní populisté, kteří mají problémy se zákonem, jako Donald Trump, Marine Le Penová či Filip Turek. To ovšem s demokracií, kde o vině a nevině rozhodují nezávislé soudy, nemá nic společného. Na vůli lidu se nakonec odvolávali všichni diktátoři a řadu z nich, většina populace aspoň v jejich začátcích, skutečně nadšeně podporovala. Ale volby, ve kterých zvítězili, byly většinou ty poslední, aspoň poslední svobodné. Ve spřádání teorií o mocenských centrech Babišova vláda zapomíná, že i Petr Pavel je prezidentem z vůle lidu, dokonce z vůle nadpoloviční většiny voličů. Vláda se tedy nemůže divit, že tak jako ona, chce i on plnit program, se kterým byl zvolen. To je důsledek nedomyšleného zavedení přímé volby, kterou byli politici nuceni přijmout po dvou zcela nechutných volbách prezidenta parlamentem. Tak jako se tedy musí vláda vzešlá z poslanecké sněmovny vypořádat s často odlišnými názory Senátu, musí se dokázat demokratickým způsobem vyrovnat i s rozdílnými názory přímo voleného prezidenta. Tak to v demokracii prostě chodí.
17: Tolik publicista Jan Vávra. Pátým rokem trvající válka Ruska proti Ukrajině způsobila nejenom dramatické materiální škody v napadené zemi, ale začíná se také stále více promítat do ruské ekonomiky. Nedávno to dokonce vůbec poprvé naznačil i prezident Vladimir Putin. Jenomže problémy ruské ekonomiky jsou daleko hlubší, dodává komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
8: Růst ruské ekonomiky je skromný. Prohlásil to ruský prezident Vladimir Putin na poradě o ekonomice tento týden. Je to nejspíše poprvé od začátku velké války na Ukrajině, kdy Putin přiznal problémy. Dosud vždy tvrdil, že žádné problémy neexistují, ruské hospodářství skvétá a západní sankce naopak podporují jeho růst. Jenže čísla jsou neúprosná. Putin citoval oficiální statistiku, podle které ruská ekonomika za prvních 5 měsíců vzrostla o 0,2%, což je 5x méně než za stejné období loňského roku. Podle Vladimira Putina je na vině nedostatek investic. Musíme spustit nový investiční cyklus a stimulovat strukturální změny v ekonomice, prohlásil ruský prezident. Podle něj příkladem musí jít miliardáři a velké státní korporace. Jenže realita je přesně opačná. Opět podle oficiální statistiky od počátku roku investice klesly o více než 14%, což je rekordní pokles od roku 2009. A stojí za ním právě Putinem zmíněné velké korporace. Gazprom letos ořezal svůj investiční program o třetinu, státní železnice plánují investovat o polovinu méně prostředků než v loňském roce. Soukromý Novatek také zmenšil své investice do závodu na zkapalněný plyn o více než 50%. Ruští miliardáři si nejčastěji stěžují na vysokou úrokovou míru centrální banky, která činí úvěry prakticky nedostupnými. Jenže šéfka ruské centrální banky Elvira Nabiullina ji snižuje jen velmi pomalu kvůli obavám z nekontrolovatelné inflace. Přičemž ruské společnosti nemají možnost půjčit si prostředky na světovém trhu. Na západě nemohou kvůli sankcím, ale nejde to ani nikde jinde. K nemalému zklamání Moskvy ani Čína nechce Rusko úvěrovat nebo pouštět ruské giganty na svůj akciový trh. Společnostem dochází jejich vlastní prostředky. Za prvních 5 měsíců jejich zisk klesl o více než 10%. V zásadě firmy investují do toho, aby mohly dále vyrábět. Na nové projekty jednoduše nemají peníze. Ty ještě jsou v sektorech, které mají státní zakázky nebo podporu. Především se to týká obranného průmyslu a v zásadě všeho, co je spojené s válkou. Je ovšem otázka, jak dlouho to může trvat. Deficit rozpočtu už v dubnu překročil plánovanou hodnotu na celý rok. Co nezaznělo na poradě s Putinovou účastí a výrazně to omezuje ochotu soukromých majitelů investovat, je právní nejistota. Od počátku velké války začalo masivní přerozdělování majetku. Nejde jen o aktiva, která patřila západním společnostem, jako byl dánský pivovarský koncern Carlsberg nebo francouzská Danone. O své majetky přišla řada ruských miliardářů, kteří byli vždy loajální, jenže se jejich podniky zalíbily někomu jinému s lepšími kontakty v Kremlu. Podle údajů ruské generální prokuratury byl za 4 roky války znárodněn majetek v hodnotě přes 50 miliard dolarů. Konec války je v nedohlednu, deficit rozpočtu roste a daně už byly 2x zvýšeny, bez ohledu na slib Vladimira Putina, že do roku 2030 žádné zvyšování daní nebude. A ještě o majetek můžete kdykoliv přijít. To opravdu nevypadá na strukturální reformu ekonomiky, o které mluvil ruský prezident.
17: Vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Když slýcháme zprávy o nejnovějším vývoji umělé inteligence, týkají se skoro výlučně amerických nebo čínských společností. Evropa jakoby v tomto souboji nehrála velkou roli. Před časem zhasla jedna naděje, že by tomu mohlo být do budoucna jinak. Více už v komentáři zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch Luboše Kreče.
9: O tom, že Evropa v technologickém sprintu za obecnou umělou inteligencí zaostává za Amerikou a Čínou, není třeba spekulovat. Je to fakt. Ještě nedávno se ale mělo za to, že přece jen nějakého zástupce v závodu máme, a to v podobě francouzského startupu Mistral. Jenže tomu tak není a naše pozornost se musí ubírat jiným směrem. Francouzský prezident Emmanuel Macron si před lety vytyčil za cíl, že z Francie udělá evropský startupový hub. To se mu částečně povedlo, byť svou roli v tom samozřejmě sehrál i odchod Londýna z EU. Jedním z projektů, na které je nejvíc pyšný, je společnost Mistral, která na sebe upozornila loni v zimě, když vypustila jazykový model LChat, podobný těm od OpenAI nebo Anthropiku. Rázem se hovořilo o tom, že také Evropa má svého AI šampiona, který je rychlejší a levnější než zaoceánští konkurenti. Nyní s odstupem roku a půl bohužel musíme říct, že to byla jen zbožná přání. Macron sice nařídil státním institucím, aby vsadili na Mistral místo amerických nástrojů, ale žádnou zásadní změnu v trakci to nepřineslo. Víc a víc se ukazovalo, že brutální inovační tempo, které mohli sledovat uživatelé ChatGPT, Cloudu či Gemini, nebyli Francouzi schopni následovat. Jak nyní upozornil odborný server Sifted, tvůrci Mistrálu si to uvědomili a rozhodli se dramaticky přehodnotit své směřování. Takže se nyní zaměřují víc na pomoc firmám s nasazováním a využíváním umělé inteligence, než na její vývoj samotný. Celkem přiznaně se chtějí stát evropskou obdobou mýty opředené americké skupiny Palantir, která využívá AI mimo jiné v práci pro tajné služby a bezpečnostní složky. Biznisově to je logický krok, ale potvrzuje smutný fakt, že Evropa chtě nechtě bude odkázaná na primární technologie od svých geopolitických konkurentů, tedy od USA a Číny. Právě z nich pocházejí dominantní jazykové modely, které fungují jako určitá podkladová vrstva. Zároveň se ale na horizontu ukazují noví šampioni a překvapivě jsou z oboru, nad kterým Evropa dlouhé dekády ohrnovala nos, dokud ji drsná realita neukázala, co a jak. A tím je zbrojní průmysl. Jestli se totiž o nějaké evropské firmě v souvislosti s AI aktuálně hodně hovoří, je to vedle Mistrálu a holandského výrobce čipové infrastruktury ASML ještě německý startup Helsing. Ten je pojmenovaný po bájném lovci upírů z románu Drákula a jeho chytré drony, které nepotřebují připojení k internetu ani GPS, pomáhají Ukrajincům páchat obří škody uvnitř ruského území. Firma navíc vyvíjí i autonomní stíhačku a další vojenské high-tech vychytávky. Právě v obraně a technologiích s ní spojených chytá Evropa, donucena válečným konfliktem na svých hranicích, pomyslný druhý dech. A umělá inteligence, která má potenciál změnit téměř každý obor lidské činnosti, i tady skýtá obří příležitosti a ještě větší výzvy. Tak snad je chytneme a ukážeme, že i se starým kontinentem je pořád třeba počítat.
13: Dodává šéfredaktor serveru CzechCrunch Luboš Kreč. Francie se stala před několika dny další zemí, která umožní předčasně ukončit život lidem s těžkou a nevyléčitelnou nemocí. Podobně jako o jiných kulturně etických otázkách se i o této záležitosti mnoho let intenzivně debatovalo. Podrobnosti má politický komentátor a bývalý velvyslanec ve Francii Petr Janiška.
14: Francie přijala před pár dny přelomový zákon, který hluboce ovlivní myšlení společnosti o otázkách života a smrti. Jde o zákon na právo na ukončení života, pokud se už nedá kvůli, cituji, nevyléčitelné a závažné nemoci a bolestem s ní spojeným snést. Poslanci tak vyšli vstříc lidem, kteří už v takové existenci nechtějí dál pokračovat. Francouzská média v minulosti přinesla řadu zpráv o zoufalství takových lidí, kteří žádali, aby jim bylo umožněno důstojně a za odborné asistence odejít ze světa a nemohli být vyslyšeni. Buď si sami pokoutně sehnali nějaký prostředek, nebo pokud jim to jejich stav dovoloval, odjeli na kliniku do Belgie, Holandska nebo Švýcarska, kde je eutanázie či asistované ukončení vlastního života legální. Francouzský zákon nebyl přijat lehkovážně. Pracovalo se na něm v parlamentu několik let, prošel několikerým čtením, vyjadřovali se k němu lékaři i sociální pracovníci z terénu. Byla snaha stanovit co nejpřísnější zábrany vůči zneužití. K původnímu textu přišlo skoro 2000 pozměňovacích návrhů. S myšlenkou přišel ve svém programu prezident Macron, přesvědčený, že k modernímu státu patří, aby člověk mohl rozhodnout o svém životě. S tímto textem se člověk může podívat smrti do tváře, řekl. Přesto text zákona zdaleka nepřesvědčil všechny poslance. Pro jich zvedlo ruku 291, proti bylo 241 a 30 se zdržela hlasování. Ti většinou proto, že se necítili oprávněni vzít na sebe zodpovědnost za ukončení ničího života a zároveň chápali, že pro některé lidi to může být vysvobozením. Někteří doporučovali konat o tak závažné záležitosti referendum. Poslanci se rozhodovali podle svého svědomí, bez ohledu na stranickou příslušnost. Pro hlasoval většinou politický střed a levice, proti většinou pravice a krajní pravice. Byly však i výjimky. Platit by měl od příštího ledna. S textem ale nesouhlasí i premiér Sébastien Lecornu, jinak blízký Macronovi, i předseda Senátu. A poslali ho už k přezkoumání ústavní radě. A protestovala samozřejmě katolická církev. V tomto příspěvku není místo na podrobný rozbor toho zákona. Řekněme, že jeho zastánci argumentují tím, že právo na vlastní smrt bude stále něčím výjimečným, nikoli běžnou praxí, a že zákon obsahuje všemožná omezení proti zneužití. Odpůrci zase tvrdí, že o lidském životě nemohou rozhodovat politici a že pojistky proti zneužití nejsou dostatečné. Zákon stanoví drastická omezení práva na asistovanou smrt. Dotyčný musí být plnoletý, Francouz, trpět vážnou a nevylečitelnou chorobou v pokročilém stádiu, která nedává šanci na život, musí s ní být spojena bolest a tak dále. Obsahuje také lhůtu, kterou má pacient od chvíle, kdy se rozhodne, až po konečný akt, přičemž lékař se musí v ten kritický den ještě ujistit, že dotyčný nezměnil názor. Pokud nemocný není schopen sám si smrtící látku podat, učiní tak lékař. Ten má ovšem právo něco takového odmítnout z důvodu svědomí. Musí se také ujistit, že pacient měl možnost paliativní péče a že ji odmítl. Proto také francouzští poslanci nedávno přijali, a to jednohlasně, zákon o právu na přístup k paliativní péči a také výrazné zvýšení financí na ně. O možnosti ukončit svůj život se začalo debatovat i v České republice, včetně Senátu. Debata měla ale zatím velmi nezralý, nepoučený a ideologický charakter. Ve světě je dnes 11 států, které něco takového umožňují.
13: To byl politický komentátor a bývalý velvyslanec ve Francii Petr Janiška.
10: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: A teď dostanou prostor zajímavé komentáře uplynulého týdne. Pravděpodobně už za několik měsíců se dozvíme, kdo měl pravdu v epickém sporu mezi prezidentem a vládou, pokud jde o účast na summitu Severoatlantické aliance. Bez ohledu na to, jak ústavní soud o kompetenční žalobě rozhodne, nemohou ústavní soudci nahradit komunikaci vlády a prezidenta. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
12: Prezident republiky zastupuje stát navenek. Píše se v ústavě České republiky. Jakým způsobem konkrétně? O to se vede mezi hradem a vládou spor. Rozhoduje ho ústavní soud. Děje se tak na základě žaloby, kterou podal prezident. Jaký bude verdikt, to se dozvíme nejdříve na podzim. Konflikt o to, zda má vláda možnost bránit hlavě státu v účasti na akcích typu summitu NATO, by neměl vyústit v překvapení. Alespoň vydané předběžné opatření naznačuje, že by se vláda měla i do budoucna držet zaběhnutých zvyklostí. Pokud prezident projeví o účast zájem, neměla by mu v tom bránit. Právě předběžné opatření vyvolalo polemiku o tom, zda k tomuto kroku měli ústavní soudci přistoupit a zda postupovali v souladu s právem. Tento spor zůstane v rovině tvrzení proti tvrzení a na vyneseném verdiktu se už nic nezmění. Vláda se proti němu nemohla odvolat. Mohla navrhnout ústavnímu soudu jeho zrušení. To by nedávalo smysl, protože soudci by těžko během pár dnů změnili svůj postoj. Zároveň museli rozhodovat velmi rychle. Takže summit nakonec proběhl i za účasti prezidenta. Nyní může ústavní soud bez časového presu přemýšlet a později rozhodnout o tom, jakým způsobem má být naplňována pravomoc prezidenta republiky při zastupování státu navenek. Jakou roli v tom může a má hrát vláda? Lze si jen těžko představit, že by prezidenti nemuseli vůbec respektovat zahraniční politiku země, kterou určuje vláda a také za ní zodpovídá. Zároveň by neměla prezidenta omezovat v tom, aby se akci typu summitu NATO mohl účastnit. Tím spíš, pokud opakovaně dává najevo, že se hodlá řídit mandátem, kterým by ho měla vybavit. Zkrátka, rozhodování ústavního soudu bude poměrně komplikované a může mít dopad na fungování zahraniční politiky v budoucnosti. Tedy v momentu, kdy v rolích prezidenta a premiéra budou jiné osoby. V současné době je spor o výklad pravomocí prezidenta spíše zástupný. Babišův kabinet se pustil do konfrontace s hlavou státu z jiného důvodu. Tím je dění kolem nejmenování Filipa Turka ministrem. Ten postupně vygradoval do stavu, kdy jsou vztahy mezi hradem a vládou velmi napjaté. Vzájemná komunikace vázne a koordinace zahraniční politiky nefunguje.

0: seniorům starším 80 let, stejně tak i důchodcům, kteří ještě pracují. Zároveň odložila drahé sliby z minulé volební kampaně, včetně zastropování věku pro odchod do důchodu na 65 letech. Tématu se ve svém komentáři věnuje publicista Petr Holub.
1: Buď se budou současní důchodci pást na trávníku před hlavním nádražím, anebo mladší generace už žádné důchody nedostane. Tak vyhroceně staví vyhlídky důchodového systému politici z různých stran. Také proto lze ocenit, že první rozhodnutí současné vlády ohledně důchodů tak málo dramatické a odpovídá reálným poměrům. Konkrétně bylo na návrh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky zavedeno pravidlo, podle kterého se bude seniorům nad 80 zvyšovat penze každých 5 let mimořádně o 500 korun. Státní pokladnu to přijde na přes rok na 2,5 miliardy, v pozdějších desetiletích až na 6 miliard korun ročně. Vzhledem k tomu, jak drahé jsou pečovatelské služby, je to víceméně rozumný, navíc nepříliš nákladný krok. Zároveň se bude každým rokem valorizovat penze o 300 až 500 korun pracujícím důchodcům. Dosud to bylo něco okolo 100 korun. Proti tomu protestují Piráti, podle kterých to žádného z nepracujících seniorů k práci stejně motivovat nebude. Jen tím systém přijde o peníze, byť v prvních letech to budou jen stovky milionů. Návrh ovšem odbourává diskriminaci pracujících důchodců. Také oni odvádějí do systému pojistné a bude jen spravedlivé, pokud se jich odvody započtou do výše důchodu podle stejného vzorce, podle kterého se jim započítávali před odchodem do penze. Nehledě k tomu, že vyhlídka na vyšší důchod může penzisty na pracovním trhu přece jen zdržet. Naproti tomu vládní strany odkládají své dražší sliby z volební kampaně, konkrétně rychlejší valorizaci penzí a zastropování důchodového věku na 65 letech po roce 2030. K takovému rozhodnutí stačí prostá úvaha o rozpočtové odpovědnosti, je však dobře, že ji vláda připouští. Jednou větou schválené změny v penzích současné důchodce neožebračí, ani nezhorší penzijní výhledy mladých. Přesto nelze přehlédnout, že obvykle důchodové debaty mají zneklidňující podtext, podle kterého se celý penzijní systém vinou stárnutí populace nezadržitelně řítí do katastrofy, tedy do hlubokých dluhů a následného krachu. Zabránit tomu může jen zásadní systémová reforma a k té mají ovšem veškeré vládní plány velmi daleko. Ovšem právě v této souvislosti lze prozatím vládu pochválit. Tuzemský penzijní systém opravdu není bůhví jak skvěle nastaven. Zvláště zaměstnanci, kteří mají vyšší mzdu, musí počítat s tím, že penze bude jen zlomkem jejich dosavadních příjmů. Přesto není pochyb, že státní důchod zajišťuje prakticky každému z penzistů, který dříve desítky let pracoval, takový příjem, který stačí ke slušnému životu. Nižší náhradový poměr než jinde v Evropě je zároveň důvodem, že důchodový účet dosud vykazuje přebytek a že se náklady systému drží poblíž 9% HDP. To je v evropském srovnání velmi slušné číslo. Prozatím bude nejlepší nějak zjednodušit přístup běžné populace ke kapitálovým fondům, aby lépe vydělávající zaměstnanci ukládali peníze pro důchod právě na jejich účtech, místo toho, aby peníze investovali v nemovitostech a tím zvyšovali ceny bydlení. Vyladit stávající penzijní systém a vyhnout se zásadním změnám. To je opravdu to nejlepší, co může vláda v této situaci učinit.
0: A slova publicisty Petra Holuba jsou symbolickou tečkou na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistryní zvuku byla Markéta Bičovská, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: Názory a argumenty si můžete poslechnout v celku i jednotlivě, také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. 3 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Berlínská policie dopadla muže podezřelého z útoku na pochod hrdosti, při potyčce zemřel. Spojené státy poprvé za 2 týdny nezaútočily na Irán a dávají prostor jednáním. Jablonec na úvod fotbalové šance ligy porazil Olomouc 2-1. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřkami. K večer se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Policie zastřelila mladého muže podezřelého z útoku na akci queer komunity v Berlíně, potvrdila to berlínská policie. V sobotu večer pachatel najel autem mezi účastníky místního pochodu hrdosti. Jedna žena útok nepřežila, asi 30

0: lidí je podle německých úřadů zraněných.
1: Výstřely padly v zahrádkářské kolonii v berlínské čtvrti Spandau. Abdul B. tam podle mluvčího policie zkusil bodnou zbraní zautočit na příslušníky zvláštní policejní jednotky a ti potom reagovali střelbou. 21-letý Němec s libanonskými kořeny byl podezřelý, že v sobotu večer najížděl dodávkou na účastníky festivalu pestrosti a tolerance v centru města a pak z místa činu utekl. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt to označil za islamistický útok a vyzval k lepší ochraně dalších akcí queer komunity v Německu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Americké letecké údery na Irán se po dvou týdnech nepřetržitého bombardování zastavily. Podle velvyslance Spojených států při OSN Mikea Waltze tím prezident Donald Trump dává prostor diplomacii. Souběžně postupují rozhovory mezi Ománem a Iránem o znovu otevření Hormuzského průlivu. Pauza navíc přichází v době, kdy podle expertů americká armáda citelně vyčerpala zásoby raket.
2: Hlavní poradce Centra pro strategická studia Mark Karsien podotýká, že americký arzenál je vyčerpaný a některé jeho složky jsou na minimu zásob. Podle něj to vytváří pro Američany zranitelnost. Nahradit tyto zásoby potrvá rok až pět let. Viceprezident J.D. Vance i náčelník generálního štábu Dan Kane už minulý týden podle amerických médií varovali před další eskalací. Donald Trump ale hrozil masivním útokem, pokud Irán neotevře Hormuzský průliv. Ten je nyní stále uzavřený. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: Do českých registrů se letos zatím přihlásilo skoro 10 000 nových potenciálních dárců kostní dřeně. Oproti rekordnímu loňsku, kdy se kvůli vážně nemocné Madlence zaregistrovalo přes 30 000 dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci obou registrů s letošními čísly spokojení.
3: Pro nás vlastně každá ta schoda je úspěch, protože najít toho dárce mezi nepříbuznými je opravdu promile.
4: Říká vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková. Proto je důležité, aby registry měly lidí co nejvíc. Na celém světě je jich 80 a vzájemně spolupracují.
5: Jediné, co by se nám hodilo, aby se třeba etnické menšiny více registrovaly a dalo se z nich více vybírat pro pacienty.
4: Dodává Klára Conková, mluvčí Národního registru dárců dřeně v Plzni. Lidé pracovníky obou registrů můžou přes léto potkat i na různých kulturních akcích a rovnou se k ním zapsat. Na podzim pak plánují nábory ve firmách nebo na vysokých školách. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
0: Jablonečtí fotbalisté zvládli vstup do nového ročníku šance ligy, když doma porazili Olomouc 2-1. A k vítěznému utkání se vrátil trenér Luboš Kozel. Potěšil ho obrat ve druhém poločasu.
6: Když jsme velmi dobře furt napadali toho soupeře, nenechali jsme ho hrát jeho hru a i na míči jsme byli poměrně silní a dokázali jsme vyrovnat, což nám ještě vlastně vlilo tu sílu dál do toho utkání a i z hezký akce vlastně jsme vstřelili druhou vítěznou branku, takže já si cením jak toho obratu, tak toho výkonu a samozřejmě i dneska toho výsledku a myslím si, že to vítězství je zasloužený.
0: Nejvyšší českou fotbalovou ligu zahájila také mistrovská Slavia, která porazila Slovácko 5-1. Hradec Králové vyhrál nad Pardubicemi 2-1 a Jablonec stejným výsledkem zdolal Olomouc. A britský pilot McLarenu Lando Norris ovládl velkou cenu Maďarska Formule 1. Na stupních vítězů ho doplnili druhý Max Verstappen z Red Bullu a třetí Kimi Antonelli z Mercedesu.
7: Na dálnicích zůstává provoz bez větších komplikací. Lepší situace je i na dálnici D52 z Brna směrem do Mikulova. Za sjezdem na Rajhrad na 11. kilometru stálo osobní auto v odstavném pruhu. Podle zpravodaje už ale odjelo, provoz je tam bez omezení.
8: To Brno, Mikulov, tak je to už čistě bez toho osobáku s tím vozíkem. Už nikde není, takže tady je úplně všude klid, pohoda, čisto.
7: Na Benešovsku ale pozor, na silnici z Bystřice do Líštěnce. Těsně za výjezdem z Bystřice je hlášená nehoda, na místo jedou i hasiči, tak opatrně. A na okraji Brna je stále ještě uzavřená silnice ze Šlapanic směrem do Slatiny a do centra Brna. Poblíž dálnice D1 spadlo na vozovku dráty vysokého napětí, teď se pokouší odklidit dělníci. Objízdná trasa vede přes Bedřichovice a ta uzavírka potrvá ještě asi hodinu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Přes den čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm, k večeru začnou srážky i oblačnost ubývat a nejvyšší pondělní teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy.
10: Posloucháte Český rozhlas Plus a právě začíná další vydání pořadu Leonardo Plus. Dnešní téma bude celoživotní vzdělávání. Podle průzkumu agentury Ipsos z června roku 2026 patří polovina ekonomicky aktivních Čechů k takzvaným kutilům, tedy lidem, kteří se učí za pochodu, ale ne vždy dotáhnou věci do konce. Jen 3% z nás jsou hybatelé vlastního rozvoje. Co ta čísla říkají o naší společnosti? Jak si stojí Česká republika v porovnání s dalšími evropskými státy? A co ovlivňuje to, zda se budeme vzdělávat po celý život? Hostem je teď sociolog Jan Kalenda z Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati, kde vede Centrum výzkumu. Hezký den.
11: Dobrý den.
9: Leonardo Plus.
10: Když zmíním celoživotní vzdělávání, lidé si možná často představí rekvalifikaci, kurz angličtiny nebo třeba firemní školení. Je to správná představa?
11: Je to správná představa, ale trochu neúplná. Jo. A jedna z těch fascinujících věcí ohledně celoživotního vzdělávání je to, že ho vlastně najdeme skoro všude, ale zároveň on nemá jakoby nikde domov, takže zároveň nikde, protože není žádné ministerstvo celoživotního vzdělávání, úřad celoživotního vzdělávání. To znamená vlastně, ono má mnoho tváří. A v tom je jeho obrovská výhoda, protože může sloužit vlastně nejrůznějším lidem, nejrůznějším cílům a tak dál. Na druhou stranu spočívá jeden z těch jako největších problémů jeho podpory, koordinace rozvoje, protože když někomu nepatří, tak je velmi obtížné vlastně všechny tyhle prvky nějakým způsobem spojit. Někdy vlastně říkáme, že celoživotní vzdělávání má dvě takové jakoby dimenze, okolo kterých se jim můžeme vlastně představit, kterými je vlastně vymezujeme. Na jedné straně je to vlastně to, co už je vlastně z hlediska toho názvu, co znamená, to je jako celoživotní osa, to znamená, je to vlastně vzdělávání a učení, které začíná doslova do písmene od kolébky a pokračuje až doslova do písmene do hrobu. A v tomhle se vlastně zásadním způsobem mění od toho tradičního školního modelu vzdělávání, protože ta vlastně škola nám vlastně vzniká, nebo ten model vlastně edukace, rozvoje gramotnosti nám vlastně nejprve vzniká vlastně pro, řekněme, velmi úzkou vlastně část té životní dráhy pro děti do 12-15 let, když půjdeme zpátky do 18. 19. století. Později se v průběhu organizované modernity rozšiřuje, až vlastně dnes nám končí ten systém formálního, toho úvodního vzdělávání u velké části populace, téměř u více jak poloviny populačního ručníku v případě vysokoškoláků, někde okolo 25 let. Ale vlastně ta celoživotní osa nám vlastně říká, že vlastně ani poté vlastně ta potřeba, nejenom potřeba lidí si doplňovat znalosti a dovednosti, ale vlastně i ty aspirace, které můžou mít v oblasti toho, že si chci osvojit nějaké znalosti a dovednosti, nekončí. A naopak vlastně proměny společnosti, zejména technologické změny, když se budeme bavit o těch nejvýznamnějších z nich, těch pachatelích, těch důvodů pro celoživotní vzdělávání, tak vlastně vedou k tomu, že se lidé prostě v čím dál větší míře, minimálně od těch 80. 90. let, prostě zkrátka zapojují do, nejenom se vrací do školy, ale vlastně zapojují se vlastně do toho rozvoje těch svých dovedností v průběhu celého života. A ta druhá osa, to by byla ta celoživotní osa, která někdy nazýváme celospolečenská, tak ta právě navazuje vlastně na to, že to celoživotní vzdělání se děje v různých kontextech. Není to právě jenom to vzdělávání v té školní lavici. Jo? Není to jenom ten návrat právě do těch školních lavic, to, čemu někdy se historicky říká vlastně vzdělávání druhé šance, že mám možnost si v pozdním věku nebo ve středním věku jít doplnit maturitu nebo doplnit vysokoškolské vzdělání, ale je to právě v těch různých prostředích, ať už je to zejména vlastně oblast pracovního vzdělávání, je to oblast zájmového vzdělávání, jsou to všechny ty nejrůznější kurzy, kterými si rozvíjíme to, čemu vlastně říkáme, co jsou pro nás vlastně ty koníčky. A je to ve větší a větší míře dneska vlastně i oblast učení, které se děje v digitálním světě, prostřednictvím online platform a mnohých
10: dalších. Tam je velká síla. A než se podíváme na konkrétní čísla, učíme se my Češi rádi?
11: To je moc dobrá otázka. To je, jestli se učíme rádi. Většina dat říká, že ne. Máme, protože když se podíváme na postojové vlastně výzkumy v kontextu českého vlastně vzdělávání, tak lidi mnoho, a tady zase nemůžeme úplně paušalizovat, ale najdeme vlastně přibližně 50% populace, které má spíš negativní vlastně emoční asociace spojené se vzděláváním a učením. A samozřejmě jsou celá řada teorií, která to vysvětluje z hlediska. Některé říkají, že už to má vlastně příčinu. Spousta teoretiků říká, že vlastně problém se vzděláváním v průběhu životní dráhy souvisí vlastně už s problémy, které jsou v tom úvodu, to znamená, jsou to ty negativní stereotypy a vzpomínky na školu. To sezení v lavicích, přesně tak.
4: Můžete říct, proč je důležité se vzdělávat a jak nás absence vzdělávání právě může diskvalifikovat na pracovním trhu?
11: Jedna z těch základních aspektů, které jsou pro jedince, víme, že to, nebo ta situace, která se změnila pro tuto generaci na trhu práce, je ta, že my sice strávíme na trhu práce, ne, když to srovnáme třeba se situací někde v polovině 70. let, ne 30, ale 40 let v průměru, což je prodloužení zhruba o 33%, ale ten hlavní rozdíl vlastně v kontextu toho vzdělávání je ten, že velkou část té kariéry strávíme po 50. roce života. Oproti člověku, který žil v 70. letech, ten, který žije dneska, vlastně stráví 15 let vlastně po 50. roce života na trhu práce, což je strojnásobení délky ve skutečnosti, ten nárůst o 150%. A v tom je bohužel ta biologická danost neúprostná. Vlastně je to v období kognitivního úpadku. To znamená, to vzdělávání významným způsobem vlastně je schopné kompenzovat. My víme zase z mnoha prostě studií, které jsou dělány vlastně na mezinárodních datech, jako je třeba šetření gramotnosti dospělých mezinárodních a další, dokáže kompenzovat část tohohle úpadku. Je to stejné, i ten náš mozek potřebuje mít stimuly, aby byl v kondici, stejně jako naše tělo, a když my ho mu odpíráme, tak vlastně s ním chřadne. Což není jenom vlastně ten aspekt, řekněme, zdravotní, ale má to ten aspekt i toho, že vzdělání dosažené funguje určitým způsobem jako signalizační efekt v úvodu kariéry z hlediska toho, jakou práci můžu vykonávat a kde na trhu práce. Ale pak vlastně tu klíčovou, zase odborně sociologové říkají, signalizační funkci pro toho potenciálního zaměstnavatele nebo pro to ohodnocení se vlastně víc a víc právě sehrávají dovednosti, které máme. A problém s dovednostmi v posledních 20 letech je spojený s tím, že ty dovednosti, které vlastně zase dávají to, čemu se říká takzvané jako prémium, co jsou ty bonusové na tom trhu práce, tak oni se nesmírně rychle proměňují a jediný způsob, jak se k ním dostat je, my už je nemáme z té školy, jak bychom mohli před těmi 10-15 lety, je zkrátka se je naučit. To znamená, není to jenom vlastně obrana proti nějaké nezaměstnanosti, ale vlastně i té možnosti mít vytváření většího palety možností na tom trhu práce.
4: Je běžné, že člověk, který pracuje v IT, se vzdělává, dejme tomu, v marketingu, v jiném oboru, a nebo se vzdělává v tom svém oboru, jestli mi rozumíte, co tím myslím.
11: Většinou velká část, pokud se vlastně děje pracovně orientovaného vzdělávání v kontextu České republiky, tak vlastně používám většinou členění přesně na dva typy dovedností. Jeden vlastně říkáme specifické dovednosti, které čistě souvisí s výkonem té dané profese, to znamená používání nějakého právě softwaru, nějaký způsob programování a tak dál, v případě toho IT pracovníka. A pak máme obecné dovednosti, to znamená ty dovednosti, které najednou my jsme schopni použít vlastně v rámci nějakých dalších podoblastí, nejenom v rámci té profese. A mnohem typičtější je samozřejmě ta investice do těch specifických dovedností. Jeden z důvodů toho je ten, že samozřejmě zaměstnavatelé mají v mnohem větší míru, ve větší míře právě podpo- když už už podporují, tak podporují právě rozvoj těch specifických dovedností. A zároveň se taky mnohem častěji vlastně podílejí na hrazení toho tréninku. Mnohem méně častěji vidíme vlastně tu podporu, řekněme, těch obecnějších dovedností. Ale i a v tom je to fascinující, v tom se mezi sebou ku příkladu země velmi významně liší, nakolik vlastně podporují vlastně ty obecné dovednosti.
10: Vy pracujete s termíny jako formální, neformální a informální vzdělávání. Připomeňte posluchačům, co si pod tím představit.
11: Formální vzdělávání je vlastně, pod tím si můžeme představit, že v tom kontextu té celospolečenské dimenze těch různých prostředí, v kterém se to vzdělávání odehrává, tak formální vzdělávání je vlastně to, které se děje ve vzdělávacím systému a pro nás je důležité, že je zakončené vlastně nějakým uznaným certifikátem. To znamená, je to vzdělávání, které končí ku příkladu výučním listem, cukrář, kuchař, nebo maturitním vysvědčením, nebo vysokoškolským titulem. V kontextu vlastně toho, kolik lidí se zapojuje do formálního vzdělávání, tak v České republice je to vlastně relativně málo. Je to dlouhodobě okolo 2-3% dospělých mezi 25 a 64 lety se nám vlastně vrací doslova do písmen. To jsou ti, kteří se nám vrací do těch lavic z nějakého důvodu. To znamená, to by byl ten nejvíc formalizovaný a vlastně typ toho dalšího vzdělávání. Ale on je důležitý, protože on stále má jediný, zaručený a poměrně významnou signalizační funkci pro ty zaměstnavatele. Pak máme vlastně obrovský a strašně pestrý svět toho neformálního vzdělávání, což je veškeré organizované záměrné učení, do kterého dospělí vlastně vstupují. To jsou všechny naše školení na pracovišti. To jsou organizované kurzy. Ale může to být vlastně i individuální lekce angličtiny, italštiny, na kterou chodím jednou týdně s lektorem. A ta je poměrně široká. A tenhle segment je opravdu velmi výrazný v České republice. Každoročně se do něj zapojí okolo 40 až 45% dospělých mezi 25 a 64 lety, což je, když to převedeme na celá čísla, 1,8 milionů obyvatel se ročně takhle vlastně zapojí do tohle typu neformálního vzdělávání, což je prakticky téměř stejný objem, který odpovídá tomu, kolik máme dětí na základní, střední škole a kolik máme vysokoškoláků dohromady. To znamená, ten segment je velký. Samozřejmě ta doba strávená, to je počítání hlav, ale ta doba strávená tím učením je samozřejmě mnohem menší mezi těmi dospělými, protože plní ještě mnoho dalších rolí. A pak máme tu třetí oblast, která je samozřejmě taky jako strašně fascinující, a to je vlastně ta oblast informálního učení, která vlastně vznikla vlastně historicky trošku v těch klasifikacích a měřeních trošku jako zbytková kategorie, protože se nám nikam nehodí, ale vlastně víme, že lidé se odjakživa učí i sami. Tím, že něco napodobují s růstem gramotnosti, tím, že si čtou, později experimentují a tak dále. To znamená, informální učení je vlastně jakékoliv neorganizované, ale záměrné učení, kde se sám snažím naučit podle tutoriálu na YouTube, na kytaru a podobně.
9: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Teď už se podrobněji podíváme na průzkum agentury Ipsos, který realizovala pro nadaci České spořitelny s názvem Celoživotní učení, jak k němu Češi přistupují. Průzkumu se účastnila ekonomicky aktivní část populace, lidé ve věku od 18 do 65 let, jak zaměstnanci, tak OSVČ, ale i lidé nezaměstnaní anebo na rodičovské, kteří se budou na pracovní trh vracet. Sběr dat proběhl v dubnu 2026. A než okomentujeme ty konkrétní výsledky, tak za vás bylo něco, co překvapilo?
11: Určitě to, co si myslím, jako co je nejvíc překvapivý fakt z těch dat, jsou vlastně postoje, které se týkají vlastně adopce vlastně generativní umělé inteligence mezi dospělými. A jak moc vlastně jsou Češi, když to pak společně rozebereme, bychom řekli stále technopesimisté než technooptimisté.
10: Průzkum agentury Ipsos rozděluje, než se podíváme na AI, tak rozděluje Čechy do čtyř typů. Hybatel, stratég, kutil, průzkumník. Největší skupinou je kutil. Zkouší, experimentuje, ne vždy věci dotáhne do konce. V české populaci je to 51% kutilů. Tak co to o nás vypovídá?
11: Vypovídá to přesně, odpovídá to na jednu z těch otázek, kterou jste mi dávala. Kdy se vlastně ti dospělí začnou učit? No většinou tehdy, až když jsou tomu vystaveni a musí. Není to příliš jako proaktivní typ učení, vzdělávání právě, který by byl plánovaný, který by byl spojený s tím, že tu strategii, že tu kariéru opravdu chápu tak jako strategii, pečuji o tom a k tomu sbírám ty certifikáty a rozvím ty dovednosti, ne. Je to opravdu takové opravdu jako ad hoc a je to něco, co ten průzkum vlastně kvantifikuje, vlastně jeden z kvalitativních výzkumů, který se v České republice udával už před nějakými 3 lety, který vlastně říká o tom, že Češi vlastně se začínají učit zejména a dominuje tomu jejich učení právě to informální učení. V okamžiku, kdy něco neví, tak spoléhají právě na ty informální kanály a to, že se budou schopni, když něco potřebují vlastně sami doučit, ale vlastně není to příliš organizované, provázané a zase tím pádem to odpovídá i tomu, co pak vidíme třeba v těch větších datech, a které jsou spojeny právě s tou účastí a neúčastí v tom neformálním vzdělávání, protože ten průzkum velmi hezky vlastně ukazuje, že když se podíváme právě na ty strategie a hybatele, tak ti tvoří zhruba okolo těch 40% té české populace, což je zhruba ti 4 lidé z 10, kteří se nám vlastně každoročně nějakým způsobem dostávají do toho neformálního vzdělávání.
10: A neodráží tedy ten průzkum trošku tu naši českou mentalitu, kdybyste třeba to porovnal i s dalšími evropskými státy?
11: Tam je v něčem samozřejmě ano, protože to vychází a tady je, ale bych si dával pozor na to, abychom to jenom jako neindividualizovali, že jsou to jenom postoje, individuální postoje těch lidí, protože samozřejmě ten průzkum i odráží vlastně, on to má v mnoha dalších datech, odráží vlastně to, že ty moje postoje můžou být taky obraz i do určité míry vlastně i mého pracovního místa. Jo, pokud já budu mít rutinní práci a nebude mi vlastně to běžné pracovní prostředí vytvářet žádné stimuly nebo dávat mi příležitosti k tomu, abych se rozvíjel, tak mít v něm nějaké růstové nastavení mysli, jako sedět v zaparkovaném autě a prostě šlapat na plyn, ale nikam nedojedu. Takže tam je vlastně, je potřeba vždycky jakoby číst, že ty dvě věci vlastně jsou vzájemně propojené. Ale to je vždycky to ale, vidíme vlastně v tom kontextu minimálně toho českého rybníka nebo toho tuzemského rybníka se vzděláváním, že vlastně mnohem častěji narážíme vlastně na spíše řekněme jako pesimistické nebo méně pozitivní přístupy k těm organizovaným formám vzdělávání a vlastně velmi silnému přesvědčení o tom, že když přijde na problém, my se s ním vypořádáme. Což není vždycky pak vidět v těch datech, protože když se třeba podíváme na to, jakým způsobem se nám vyvíjí jeden vlastně jediný objektivní měřák vlastně dovedností, které mají Češi vlastně z hlediska dat od roku 2010 do současnosti vlastně z mezinárodního šetření vlastně dovedností dospělých, který provádí OECD každých 10 let, tak zjišťujeme, že téměř, že v té kategorii vlastně dospělých z nejnižší úrovní třeba matematické nebo nejnižší úrovní textové gramotnosti, co znamená, to jsou lidé, kteří mají problém porozumět textu, který je složitější nebo je v trochu jiném kontextu, než který běžně znají. Dám příklad. Složitá hypoteční smlouva. Jo, nebo dezinformační zpráva a tak dál, tak ten počet vlastně v proporce těch lidí v té populaci narostla z 12 na 25% za posledních 10 let. To znamená, to jsou vlastně věci, kde my na jedné straně můžeme na úrovni těch postojů být sebevědomější, ale z druhé strany vidíme, že vlastně spousta těch dat hovoří vlastně proti tomu.
4: A který evropský stát třeba, ku příkladu, je tou vlajkovou lodí celoživotního vzdělávání, kde to zkrátka umí?
11: Mm-hmm. Tu vlajkovou lodí určitě, kdybychom se na to dívali takhle, tak momentálně jako v té flotile v kontextu Evropy třeba dominují vyloženě tři země, každá z jiných důvodů. Je to historicky Švédsko, protože Švédsko už vlastně někdy od 70. let vlastně zahájilo už reformu svého vzdělávacího systému právě s velkým důrazem na podporu neformálního vzdělávání a neformálního třeba vzájemného informálního učení dospělých. To znamená, tohle je jedna z nich. V posledním desetiletí pak velmi Holandsko, které vlastně se tím snaží vlastně zejména používá to vzdělávání dospělých jako velmi významný integrační nástroj, který se týká oblasti migrace a vyrovnávání se vlastně šancí lidí, kteří přicházejí do Holandska. A třetí vlastně mezi těmi zeměmi, které byť to vlastně v těch absolutních číslech není tak vidět, tak vlastně jejich zlepšení oproti roku 2010-12 jedním z těch největších skokanů je vlastně Německo. Ne ani tak v těch absolutních číslech, to znamená v té maximální míře účasti, ale ve schopnosti, jakým způsobem jsou schopni vlastně třeba podporovat nízkokvalifikované pracovníky a tak dále.
4: Když se vrátíme do České republiky, tak bychom měli se podívat i na data, která ukazují, o jaké vzdělávání je největší zájem. Na výběr byly jazyky, osobní rozvoj, dovednosti v oblasti právě AI, odborné znalosti v oboru, finanční gramotnost a tak dále a tak dále. O co je největší zájem a proč tomu tak je? Dokážete to říct?
11: Určitě. Já jenom ještě bych doplnil, že vlastně ta otázka je vlastně sformulovaná vlastně v tom šetření Ipsosu a nadaci České spořitelny tak, že se vlastně ptá, o co by měli největší zájem.
4: Ano,
11: to znamená, měříme tam v uvozovkách přání, ne realitu. To znamená, přání Čechů, vlastně, když bychom se na to dívali takhle, tak vždycky, ale to vidíme i v datech dlouhodobě od 90. let, pokud se dospělí primárně učí, tak se učí zejména ve svém volném čase cizí jazyky. To je něco, co s námi jde pořád a je to dlouhodobě číslo jedna. To druhé nás nepřekvapí, protože jsme taky na to dneska už narazili. To jsou ty specifické pracovní dovednosti. To znamená něco, co já přímo využiju v kontextu té svojí práce a dám mi to předtím svým zaměstnavatelem nějakou, řekněme, výhodu.
4: Motivací jsou finance.
11: Přesně. A třetí bod, který tam je, tak se samozřejmě objevuje, to je něco, co bychom tam ještě asi před 5 lety vůbec neměli, tak jsou to znalosti a dovednosti v oblasti používání umělé inteligence. Tam vidíme, že to patří na ten wishlist téměř čtvrtiny vlastně dospělých Čechů. Když to srovnáme s posledními daty třeba z velkého šetření CDFOPu, které se vlastně dělo, zaměřilo na to, jakým způsobem opravdu se používá umělá inteligence ve firmách a jak moc vlastně zaměstnavatelé opravdu poskytují školení a podporu v tomhle vzdělávání, tak zjistíme vlastně, že ta data přesně v těch přáních zaměstnanců jsou úplně stejná, jsou někde okolo 25%, ale zaměstnavatelé jenom ve 12% případů opravdu doručují vlastně nějaký trénink a rozvoj dovedností v těmhle. Takže tady vidíme jako velký nepoměr mezi nabídkou a skutečnou poptávkou i na tom českém vzdělávacím trhu.
4: Finálová otázka, klidně stručně, co je tou největší motivací dospělých vzdělávat se? Jsou to finance?
11: Nejsou to finance. Je to v České republice a zase empiricky je to, protože musí. 50% Čechů se zapojuje do vzdělávání prostě protože musí. A ta druhá polovina z kombinace dvou důvodů, protože to považuje důležité pro jejich kariérní dynamiku, ale nejsou v tom jenom ty peníze. Je v tom i seberealizace v rámci té práce a nějaký profesní růst obecně. A pak je to vlastně ta oblast seberealizace.
10: Hostem pořadu Leonardo Plus byl Jan Kalenda z Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Moc děkujeme. Naslyšenou.
11: Moc děkuji za pozvání.
10: Další otázky probereme v dalším vydání pořadu Leonardo Plus. Poslouchat můžete na webu plus.rozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Vahalová.
9: 15:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Francouzský prezident Emmanuel Macron svolává krizový štáb kvůli rozsáhlým požárům. Ministr vnitra Laurent Nunez potvrdil, že od začátku roku plameny spálily už rekordních 115 000 hektarů, což je více než dvojnásobek rozlohy Prahy. Obří požár se dál šíří na jihozápadě Francie a ohrožuje město Bordeaux. Němečtí policisté zastřelili podezřelého, který v sobotu vjel autem do davu během berlínského pochodu za práva sexuálních menšin. Na síti X o tom informovala berlínská policie. 21-letého útočníka našli v zahrádkářské kolonii v oblasti Berlín-Spandau. Motivem činu byl podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta zřejmě islamistický terorismus. Jedna žena útok nepřežila, zraněných je 29. V Česku znovu ubývá potenciálních dárců kostní dřeně, letos se jich zatím přihlásilo necelých 10 000. Vyplývá to z datobou českých registrů. Loni se do registrů díky zveřejnění příběhu malé Madlenky přihlásilo přes 30 000 dobrovolníků. Celkem je v českých registrech přes 200 000 lidí, většinu z nich lékaři s žádostí o darování nikdy neosloví. A Výbor pro světové dědictví UNESCO nově zařadil na svůj prestižní seznam třeba Buddhovo rodiště v Indii nebo jedny z největších sladkovodních mokřadů na světě v americkém státu Georgia. Na seznam se dostaly i pláže v Normandii, kde se za druhé světové války vylodili spojenci. Česko letos o zapsání žádné položky neusilovalo. Na prestižním seznamu UNESCO už má zapsáno celkem 17 položek a výhledově bude navrhovat další, třeba historickou papírnu ve Velkých Losinách, hořické pašijové hry nebo českou pivní kulturu. Mistrovská Slávia vstoupila do nového ročníku fotbalové šance ligy drtivou výhrou 5-1 nad Slováckem. 3 body získal také Hradec Králové po vítězství 2-1 nad Pardubicemi a Jablonec, který stejným výsledkem porazil Olomouc. A cyklista Tadej Pogačar ze Slovenska přidal 5. vítězství na Tour de France. Závěrečnou sprinterskou etapu ve francouzské metropoli vyhrál Mathieu van der Poel z Nizozemska.
7: Na dálnicích i hlavních tazích je teď po 15:30 klidný provoz, projíždí se bez větších komplikací. Dopravu v Praze ale může znepříjemnit omezení ve Kbelské ulici. Jezdí se tam kvůli velké rekonstrukci vždy pouze jedním pruhem a v nájezdu z dálnice D8 se nárazově tvoří menší kolony kamionů, tak opatrně. A na Benešovsku stále pozor na silnici z Bystřice do Líštěnce. Těsně za výjezdem z Bystřice řeší nehodu, na místě jsou také hasiči. Provoz řídí policisté Kyvadlově. Kolony se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Přes den čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. K večeru začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší pondělní teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměří až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět. To jsou Žárovky, populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
12: Dnes s Janem Lukačevičem.
13: Když se řekne bičík nebo řasinka, většina z nás si představí něco z hodin biologie. Malinkatý mechanismus, kterým se pohybují mikroorganismy. Jenže tahle nenápadná buněčná anténa má zásadní význam i pro nás, lidi. Jak to? To nám poví můj dnešní host Filip Šlapal, který zkoumá právě tyto fascinující struktury, jejich proteiny a role v buňce. Ať už jde o lidské buňky, nebo o jednobuněčné parazity, jako jsou trypanozomy. Filipe, vítej.
14: Ahoj, díky za pozvání.
9: Žárovky.
13: Filipe, tvůj výzkum se točí kolem bičíku řasinek ve škole. Jsme o nich asi všichni slyšeli, ale proč jsou vlastně tak důležité?
14: Ano, nejznámější roli bičíků a řasinek, což morfologicky je vlastně stejná organela, je generování pohybu. To, že vlastně buď se může hýbat samotná buňka, jednobuněčné organismy využívají bičíky k pohybu, nebo třeba spermie používají bičík k pohybu, nebo ten pohyb je důležitý pro pohybování třeba hlenu v našich plicích, ale bičíky a řasinky toho umí daleko víc.
13: Jak ses k takovému, řekněme, hodně specifickému tématu vlastně dostal?
14: Úplně nejdřív mě na střední zaujalo video, kde jsme viděli kineziny, což jsou takové proteiny, které jsou schopné chodit po mikrotubulech, což jsou takové, dejme tomu, buněčné kolejnice. Tohle video nám právě ukázal náš učitel Radim Ondra, učitel biologie a chemie. A tohle mě fascinovalo. Potom na vysoké škole na přednášce profesora Jana Černého jsme se dozvěděli o tom, jak klíčové jsou tady tyhle organely a jak jakákoliv odchylka, jakákoliv mutace v proteinech, které souvisí s bičíky nebo řasinkami, můžou způsobit velké množství problémů. A právě moje švagrová žije s ciliopatí, což je souhrný název tady těchto onemocnění. Takže tady tyhle faktory mě dovedly k tomu, že jsem se začal zajímat o bičíky a řasinky.
13: Ty jsi zmínil, že bičíky má velké množství organismů. Jak je možné, že něco takhle prastarého vlastně zůstalo relativně nezměněné po tak dlouhou dobu?
14: Ano, my skutečně víme, že bičíky jsou strašně stará věc. Když si představíme v podstatě všechny organismy, které tu máme jako strom života, tak se můžeme dostat až úplně do začátku. To znamená k takzvané lece. Leka, last eukaryotic common ancestor, neboli poslední společný eukaryotický předek, je vlastně buňka, ze které pochází absolutně všechno. Všechny naše buňky, všechny moje buňky, tvoje buňky, buňky všech posluchačů, jejich fíkusy i jednobuněčné bizarní řasy, které třeba plavou v oceánu. A vzhledem k tomu, že když si znova představíme ten strom, který se rozvětuje na další a další větve až do nejmenších větviček, tak vlastně všechny tyhle větvičky u nich, u těchto buněk, které jsou nám třeba i strašně vzdálené, furt můžeme najít tady tuhle organelu. Takže víme, že je důležitá, jinak bychom se jí zbavili. A jednou z důležitých rolí je právě pohyb, který je umožněný tady těmito bičíky, ale zároveň jde o důležitou organelu v rámci mezibuněčné signalizace.
13: Dá se tedy říct, že buňky si mezi sebou těmi bičíky a řasinkami mávají, nebo je to nějak složitější?
14: Trošičku složitější. Jde o to, že každá buňka má kolem sebe obal. Cytoplazmatickou membránu, což je vlastně takový tukový obal, ve kterém se ale nachází spousta proteinů. To znamená, že je tam spousta různých částic, které umožňují vnikání a vpouštění třeba různých iontů do buňky, které jsou strašně důležité v buňce. A dokážou teda regulovat, jestli se dovnitř dostane cukr, jestli se dovnitř dostane vápník. A právě kolem řasinek a bičíků se nachází ještě trošičku jiná membrána, ciliární membrána, která obsahuje trochu jiné proteiny, které umožňují ještě jinou komunikaci. A právě tahle specificita je to, co dodává bičíkům takovou důležitost.
13: Ty zkoumáš právě tyto proteiny. Dá se říct nějak jednoduše, co vlastně dělají a jak ta komunikace probíhá? Jestli to chápu dobře, tak dochází k nějaké jako výměně molekul napříč tou membránou, nebo možná naši posluchači a posluchačky by ocenili nějaké zjednodušené vysvětlení.
14: Pojďme se teda podívat na to, jak vlastně cílie vypadá. Můžeme si představit takové dvojce mikrotubulů, dvojce kolejniček a 9 takových dvojic vytvoří válec. A uvnitř toho válce se nachází ještě 2 takové kolejnice. Mezi nimi jsou spoje. Ty spoje umožňují, že když si vlastně představíme jednu stranu toho válce, který je propojený s tím středem, a ten střed zase vede úplně na druhou stranu. Tím pádem, pokud dojde k tomu, že se zvedne jedna část toho válce, tak ta druhá poklesne a cílie se může ohnout. To vede k tomu, jak je generován ten pohyb. A právě spousta různých proteinů nebo ty samotné kolejnice jsou strašně důležité a strašně specifické. A právě po těch kolejnicích chodí protein, který jsem tady už zmínil, kinezin, které jsou schopné vlézt do cílie a táhnout náklad. Ten náklad právě může být buď něco, z čeho se skládá ta samotná axonema, ten válec, který vlastně dorůstá pouze na vrchu, takže je potřeba ho transportovat nahoru, anebo právě můžou nést některé proteiny, které potom jsou následně z té cílie dostávány ven a můžou předávat informace dál. A ještě nás strašně zajímají proteiny, které tohle umožňují. To je pořád poměrně záhadné.
13: To je dobře, že zmiňuješ tu záhadu. My se nacházíme v Olomouci, v prastarém místě, kde se vědění koncentrovalo, protože jsme v konviktu. A proč je pro vědu důležité tuhletu záhadu, jak ty proteiny fungují, vlastně rozplést?
14: Protože bičíky, lépe řečeno řasinky, se nachází skoro na každé buňce našeho těla. Sice ne na každé, dochází k nějakému pohybu, to jsou třeba, jak jsem zmínil, spermie, nebo kdekoliv, kde je potřeba pohybovat nějakou tekutinou v mozku, v plicích. A většina našich buněk má řasinky, kterým se říká primární cílie. To znamená, že oni nemají ten střední mikrotubulový pár, který umožňuje pohyb, takže oni nejsou pohyblivé. Co ale můžou ty cílie dělat, je získávat a odesílat signály. A to je právě ta strašně důležitá věc, ta signalizace. A to je třeba extrémně důležité v průběhu vývoje. Buňky našeho embrya potřebují vědět, co mají udělat, protože jsou v takzvaném kmenovém stavu, kdy se z nich můžou stát absolutně cokoliv, buňka oka, buňka srdce. Ale nějak se musí dozvědět, co přesně se s nimi má stát. A právě tyto signály získávají skrz cílie.
13: Takže ta komunikace skrz ty tubusy probíhá tak, že tam tedy něco v uvozovkách foukne, nějaká ta molekula projde dovnitř, anebo naopak ta buňka vyšle něco ven, aby komunikovala s těmi ostatními buňkami?
14: No, konkrétně jde spíš o tu ciliární membránu. Má specifické receptory, skrz které může procházet nějaký tady tenhle signál. A on buď projde jen tak, že dojde přímo do cílie a potom skrz tu cílii kolem těch tubusů projde do těla buňky, anebo se může navázat na kinezin, který potom tady tyhle informace vlastně dotáhne zpátky do těla buňky.
12: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
13: Filipa Šlapala se ptá, jak to vlastně funguje při vývoji buněk a jakou roli přitom hrají bičíky a řasinky. Zároveň jsme taky narazili na to, že bičíky a řasinky můžou pomoci nám lépe pochopit jak vývoj, tak taky léčbu nemocí. Mohl by si nám přiblížit, jak tohle může fungovat?
14: Obecně se nemocím, které nějakým způsobem souvisí s bičíky a řasinkami, říká ciliopatie. A to je na nich to strašně zajímavé, protože mutace nebo nějaká změna ve funkci jednoho proteinu souvisejícího s vývojem bičíků a řasinek může vést ke širokému spektru projevů. U těch mírnějších může docházet k chronické rýmě, k častějším zánětům, také může docházet k tomu, že se zcela obrátí orgány, že srdce se nachází na pravém místě, místo levého, což samo o sobě nespůsobuje nějaké velké problémy, ale je to právě spojeno s dalšími. A mezi ty závažnější můžou patřit sklony k obezitě, vývojové vady, třeba končetin, polydaktylie, to znamená, že člověk se narodí s větším množstvím prstů, a nebo ještě k těm závažnějším, k poruchám zraku, sluchu, čichu či k mentálním problémům.
13: Dá se říct, jak hluboko jsme v téhleté výzkumné cestě, jak se nám tohle bádání daří?
14: Problém je, že ještě donedávna jsme úplně neměli mechanismy na to se na cíli dívat. Mohli jsme se na ně podívat jenom tak nějak staticky, že jsme je vyfotili a viděli jsme, že je tam buňka a z ní něco trčí. Mohli jsme se třeba podívat na to, že se skládá z klojenic, ale nemohli jsme se na ně dívat tak nějak v pohybu, což je strašně důležité. A teprve asi před 15-20 lety jsme najednou se mohli dívat na ně jednak v pohybu a jednak ve 3D. A tím, jak se nám dostávají do rukou další a další nástroje, jako třeba nástroje pro modifikaci DNA, nebo třeba nástroje, kdy můžeme na nějaký protein přilepit fluorescenční protein, který, když na něj pod mikroskopem posvítíme, svítí, tak najednou můžeme zjišťovat, kde jsou ty proteiny, jak se chovají, s jakými proteiny interagují, odkud kam se pohybují, jak rychle. A tohle nám vlastně umožňuje získávat další a další informace, jak tahle organela funguje.
13: Mně se moc líbí to, že jsi řekl slovo nedávno a hned na to si dodal před 15 až 20 lety. Tak to jsou trošku jiná měřítka, s kterými vědci a vědkyně pracují. Filipe, tvoje vlastní vědecká kariéra už tak nějakou dobu trvá, ale já bych se chtěl vrátit na úplný začátek. Zmiňoval jsi, že tvoje švagrová je jedním z motivátorů, proč se do něčeho takového pustit. Ale mě by zajímalo, jestli v rodině máš nějaké vědce nebo vědkyně, nebo jsi třeba úplně první.
14: Jsem úplně první. Moji oba dva rodiče učí češtinu a dějepis na základní škole a To mě vlastně dovedlo obecně k tomu, že se zajímám o informace. Baví mě číst. Měl jsem doma spoustu knih týkající se dějepisu, konkrétně děsivou historii a děsivou vědu. Chvilku mě bavil středověk, chvilku starověk, chvilku botanika, chvilku geologie a tak nějak jsem furt pendloval, až jsem nějak dopendloval k té biologii. A když jsem se potom dostal na Karlovu univerzitu, na bakaláře, tak jsem postupně zjišťoval, kam přesně chci jít, co mě konkrétně zajímá, ale nikdy jsem tak nějak nepřestal se zajímat i o ostatní části vědy, ať už jde o jiné oblasti biologie, nebo i o tu historii.
13: My se nacházíme v parku poblíž Olomoucké univerzity Palackého, což asi není úplně typické prostředí, v kterém by ses pohyboval. Myslíš si, že by si nám mohl přiblížit, jak vypadá prostředí, v kterém běžně svůj výzkum vykonáváš?
14: Naše laboratoř je dost plná všech možných mašin a všech možných přístrojů, protože ostatně jako každá jiná laboratoř potřebuje spoustu různých metod ke spoustě různých procesů. A proto, když k nám vejdete, tak můžete pozorovat jednak centrifugy, kde třeba oddělujeme látky na základě jejich hmotnosti, velké flowboxy, takzvané laminární boxy, ve kterých můžeme sterilně pracovat, můžeme s nimi pracovat s buňkama, jednak tak, abychom do nich nezavlekli něco, co bychom nechtěli, jednak aby ty buňky nenakazily nás, když se bavíme konkrétně třeba o parazitech, a spoustu dalších přístrojů, které nám umožní získat informace o jednotlivých molekulách či buňkách.
13: Dostaneš se někdy do terénu? Já jsem si vždycky představoval, že když někdo zkoumá bičíky a řasinky a třeba nějaké parazity, tak to

0: vyžaduje taky čas od času sebrat nějaký vzorek v terénu, nebo to je něco, co si ti nepoštěstí?
1: Nepoštěstí. My pracujeme s trypanozomami, které už byly před desítkami let přivlečeny do laboratoří a byly trochu upraveny, aby se jim lépe žilo v laboratořích, aby daleko lépe přijímali cizrodou DNA, kterou do nich chceme vpravit, abychom mohli třeba pozorovat změny procesů uvnitř buněk v případě, že tam ten protein trošičku upravíme nebo ho třeba něčím nabarvíme. A je to vlastně otázka, protože v laboratoři, kde děláme, tak vyšla studie, která popisuje, že některé mikroorganismy se můžou změnit, že si vlastně tak nějak navyknou na to, jak to chodí v laboratoři, že k ním dáváme velmi výživná média. A může teda dojít k tomu, že se možná i trošku změní. To znamená, že vlastně každý takovýhle výzkum musí počítat s tím, že třeba naživo venku by to mohlo fungovat trošku jinak.
0: My jsme naživo a venku. A tak mě napadá, jestli, když ne v laboratoři a v rámci své práce, trávíš taky čas venku, jak si vědec jako ty čistí hlavu? Vyráží do přírody nebo má nějaké jiné koníčky?
1: Je to právě vyrážení do přírody, protože já pocházím z Pobeskycka, to znamená každý den, pokud to časové možnosti dovolí, se snažíme vyrážet právě s mojí ženou, s mojí švagrovou a švagrem do kopců, do lesů, ještě s naším psem. I když už je třeba posetmění, tak se skutečně snažíme každý den si zajít aspoň na nějakých 6-8 kilometrů, kde je to právě úplně jiné, protože v mojí práci a v podstatě kdekoliv jsem zahlcený informacemi a tam, kde vlastně není ani signál, ani žádná Wi-Fi, tak nejsem ničím rušený a jsem schopen vnímat takové množství věmů, na jaké byli naši předci zvyklí. To znamená, vnímám přírodu, vnímám šustění stromů, vnímám zpěv ptáků, stejně jako tady. A myslím si, že přesně tady tohle je to, co člověk potřebuje, aby tak nějak mohl vypnout a potom se zase čerstvý vrátit do práce a pracovat s tím obrovským kvantem dat, s jakým musíme pracovat.
0: To zní, že tedy s rodinou a blízkými trávíš docela dost času. Mě by zajímalo, jak se ale tváří na to tvoje vlastní vědecké bádání.
1: Vykládám o tom velmi často, možná někdy až moc. Tímto bych se mi chtěl omluvit za to, že možná o své práci mluvím až moc dopodrobna, i když to někdy může zacházet až do pro spoustu lidí nudných detailů. Nicméně mi přijde, že obecně se věnuji biologii a že se zajímám o přírodu, je často zajímá a že jsou rádi, že můžou občas získávat i informace ať už o lidském zdraví nebo o světě kolem nás, protože si myslím, že člověka jim tak nemůže nezajímat to, co vidí v přírodě a to, co je uvnitř něj.
0: Filipe, co by tě bavilo dělat, kdyby se zvědě ale nevěnoval?
1: Vzhledem k tomu, že mě dost baví příběhy, a vlastně nezáleží na tom, jestli to je kniha, nebo film, seriál, počítačová hra, tak bych možná zkusil psát nějakou fikci, nějaké fikční příběhy. Případně bych chtěl dělat něco, co bych mohl dělat i v přírodě, v lese.
0: Napadá tě, co by si na sebe ještě mohl prozradit, co by lidé o tobě neuhodli?
1: Myslím, že taková překvapivá věc jsou zvířata, která chovám. Kromě psadory, kterou už jsem zmínil, se kterou chodíme na procházky, máme doma ještě 5 potkanů, kteří jsou často nepochopenými tvory. Jsou velmi čistotní, velmi příjemní a strašně chytří. Jsou schopni se naučit i některé tričky a jsou dokonce schopni se naučit i svoje jméno a potom přiběhnout na zavolání. Konkrétně naši se umí na povel točit dokola, případně umí skákat z gauče na nás. Někteří daleko disciplinovanější potkani jsou třeba schopni vzít i balounek, odnést ho do miniaturního basketbalového koše a potom ho zase vrátit.
0: No, tak to bych tedy vůbec neřekl, ale ukazuje to, že o zvířatech se ještě máme hodně co učit a že naše všeobecné znalosti možná nejsou tak hluboké, jako bychom si sami přáli.
2: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
0: S Filipem Šlapalem si povídáme nejen o jeho vědeckém výzkumu, ale taky o tom, že vychází docela pravidelně do Beskydských hor a že tráví čas v přírodě tak jako my dnes v zahradách Olomoucké univerzity Palackého. A když se budeme bavit o těch znalostech, kdyby si mohl cestovat do minulosti a sledovat nějaký vědecký objev naživo, jaký by to byl, co by si spřál zažít takhle znovu?
1: Podle mého zaměření si myslím, že nejdůležitější objevy máme v rámci biologie, a to třeba objevy penicilinu, antibiotik nebo vakcín, protože očkování si myslím, že je absolutně geniální vynález, kdy pomáháme našemu velmi složitému a fikanému imunitnímu systému k tomu, aby ještě efektivněji bojoval s patogeny. Ale osobně si myslím, že by to nebylo až tak efektivní, takže kdybych si mohl vybrat, tak bych chtěl něco efektního, jako třeba vynález střelného prachu. To si myslím, že by bylo lepší.
0: Nicméně ty se taky věnuješ psaní nejrůznějších článků v rámci pořadu Týden ve vědě, který vzniká pro olomoucký Vědátor. Co ti takovéto psaní dává za zážitek nebo za potěšení než tvoje klasická práce v laboratoři?
1: Projekt Vědátor, založený Jeronem Tomaštíkem a Láďou Lokotou, se zakládá na tom, že bychom vědu, která je ze své podstaty poměrně složitá, složitě psaná, že bychom ji měli přiblížit i širšímu publiku. To znamená, že bychom neměli tu vědu nechávat jenom pro nějaké vědátoři, kteří si sedí někde v laboratořích, jak to dělávám já, ale zároveň o tom mluvit s dalšími lidmi. To znamená výjít ven, mluvit s lidmi, zjednodušovat to a už to samotné zjednodušení nám často pomáhá nám samotným lépe pochopit, na čem vlastně děláme. Protože když se na to podíváme z širšího pohledu, vložíme to do nějakého širšího kontextu a dodáváme tam vlastně ten důvod, proč děláme to, co v laboratoři děláme, tak se sami vlastně můžeme jednak motivovat k tomu v tom pokračovat a jednak tuhle informaci šířit. A já osobně věřím tomu, že když ty informace, nejen toho, co zrovna děláme, ale jak fungují základní buněčné mechanismy, dostaneme i mezi lidi, kteří nemají čas číst složité anglicky psané vědecké články, takže se nám tady bude žít trochu lépe. To znamená, že lidé budou padat méně do dezinformací a budou prostě chápat přírodu takovou, jaká je.
0: No a jak lidé na takováto témata reagují? Máš nějakou zpětnou vazbu ke tvým článkům a textům?
1: Ano, jednak k těm textům, které zveřejňujeme na sociálních sítích a na webu vědátor.org a zároveň v pořadech, jako jsou Vědátoři na pivu nebo Týden ve vědě, kdy každé pondělí shrneme to nejdůležitější z vědy, co se událo za poslední týden. A v rámci komentářů naši diváci a čtenáři často ukazují jednak, že vědě skutečně rozumí a že se o ní hlavně zajímají, což mě strašně těší, že i něco tak složitého a abstraktního, jako je to, co se děje uvnitř našich buněk nebo to, co se děje v nejvzdálenějších koncích naší galaxie, skutečně lidi zajímá a chtějí se dozvídat víc.
0: My se nacházíme na půdě vlastně už prastaré univerzity. Jak se díváš na ten dnešní, řekněme trošku varovný trend, kdy lidé mají tendenci vědu a vědecké poznání zpochybňovat?
1: Trochu mě to děsí a trochu mě to štve. My tady máme spoustu problémů, které musíme řešit. Klimatickou krizi, musíme řešit problémy s narůstající rezistencí bakterií vůči antibiotikům. Musíme řešit čím dál pravděpodobně častější přenosy virů ze zvířat na lidi s tím, jak vlastně plundrujeme pralesy a přicházíme více a více do kontaktu s těmito zoonotickými onemocněními. A do toho jsou tady lidé, kteří třeba tvrdí, že nic jako globální oteplování neexistuje, že buňky neexistují. Přitom máme velmi široké informace, velmi hluboká data, že se to tak děje. Já třeba ty buňky každý den vidím v práci a musíme vlastně vysvětlovat, že ty buňky skutečně existují, že to není náš výmysl a to zabírá poměrně dost času a energie, který bychom mohli právě věnovat tomu, jak řešit ty skutečné problémy, které tu máme.
0: To je, myslím, výborný postřeh a kdybych mohl z dnešního dílu něco podtrhnout, tak tohle bych podtrhl dvakrát. Takže, milí posluchači a posluchačky, tohle si prosím zapamatujte. Nicméně, mě k tomu napadá ještě jedna otázka. Myslíš si, že tedy popularizace vědy může ovlivnit, jak lidé vědce a vědkyně vnímají a změnit pohled lidí na to, čemu se vědci a vědkyně věnují?
1: Rozhodně. Pokud budeme komunikovat s lidmi a ukážeme, že nejsme jenom nějací blázni v bílých pláštích, v nějakých slonovinových věžích, kteří si jako nad něčím bádáme, ale že za peníze daňových poplatníků skutečně děláme něco, co najde využití u každého člověka, tak si myslím, že je to správný krok. Taky si myslím, že když budeme vysvětlovat, jak fungují buněčné mechanismy, třeba jak funguje DNA, jak funguje RNA, že pokud budeme schopni srozumitelně vysvětlovat takovéto poměrně složité abstraktní věci, že lidi nebudou mít takovou obavu z věcí, jako je třeba mRNA očkování, pokud jim porozumí, tak si myslím, že se nám tady bude žít daleko lépe.
0: Moc děkuju za tenhle postřeh a tenhle pohled na věc. Povídáme si s Filipem Šlapalem z Ostravské univerzity, biologem, který zkoumá bičíky a řasinky.
2: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
0: Spíš laboratoř nebo s mikroskopem do terénu?
1: Laboratoř.
0: Spíš RNA nebo DNA?
1: RNA.
0: Káva nebo čaj?
1: Káva.
0: Popularizační článek nebo vlastní vědecká publikace?
1: Popularizační článek.
0: Velký vesmír anebo mikrosvět?
1: Mikrosvět.
0: Podcast anebo video?
1: Podcast.
0: Hory anebo moře?
1: Hory.
2: Žárovky.
0: Filipe, když se koukneš

0: nějak kaskádovitě ovlivňuje další mechanismy, třeba tvorbu rakoviny nebo další způsoby buněčné signalizace.
1: Kde si myslíš, že tvoje objevy můžou pak najít využití a jakým způsobem tvůj obor může vlastně přispět zlepšení života nás všech?
0: Protože pracuju na afrických trypanozomách, tak hypoteticky by mohlo jít třeba o způsob, jak pochopit, jak přesně fungují tady tyto parazité a jak s nimi případně bojovat. A nebo, protože jak ty bičíky, tak i ty proteiny, na kterých pracuju, jsou velmi konzervované a ve velmi podobné formě se nachází i v lidských buňkách, tak bych byl velmi rád, kdyby můj výzkum nějakým způsobem přispěl k tomu, že bychom věděli, jak třeba vznikají další možné patologie cílí, protože v současné době jsou ciliopatie neléčitelné. Lépe řečeno nevyléčitelné, ale dá se s nimi pracovat, protože tým doktora Uhlíka z Motolské nemocnice tady lidi, kteří mají nějakou poruchu v těchto proteinech, sdružuje a snaží se jim pomáhat. Pomáhá jim vlastně pomocí různých léků, pomocí různých terapií, pomocí inhalace, cvičení. A čím dříve takový pacient je diagnostikován a dostane se vlastně k takovéhle léčbě, tím daleko lepší má vyhlídky na kvalitní život. A tím, že budeme vědět, jaké proteiny můžou způsobit tyto patologie, tak bychom hypoteticky mohli tyto lidi diagnostikovat ještě dříve, než se třeba narodí. A i když tohle už je trošku sci-fi a trošku se bavíme spíše o dekádách, v budoucnu bychom hypoteticky ještě před narozením mohli tyto proteiny upravit, změnit je do jejich původní formy a genetickou modifikací vlastně zabránit rozvoji tady těchto chorob. Ale to naráží na spoustu etických problémů a také na biologické problémy, protože každý protein může být zároveň zakomponovaný i v dalších drahách, takže musíme zjistit, jestli třeba náhodou tím, že bychom změnili toto na tomhle konkrétním proteinu, by neudělalo velký nepořádek v nějaké jiné signalizační dráze.
1: Uvidíme, kam se to vyvine. Budeme ti držet palce. Lidé jako Filip Šlapal z Ostravské univerzity jsou naše zářivá budoucnost. Filipe, děkuju.
0: Děkuju.
1: A já se loučím s vámi, milí posluchači a posluchačky. Jan Lukačevič se s vámi uslyší zase u příštích Žárovek.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
3: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Zajímá vás, jestli hosté pro a proti gestikulují, když se hádají? Nebo výraz hosta, kterého se ptá Barbora Tachecí v Osobnosti Plus? Tak odebírejte příspěvky na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Podívat se můžete i na záznam rozhovorů z Interview Plus nebo na úspěšný podcast Chyba systému. Názory na vysílání Plusu můžete napsat také na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Sociální sítě Českého rozhlasu Plus jsou tu, když chcete vidět proč. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Policie v Berlíně zastřelila podezřelého z útoku na pochod na podporu sexuálních menšin. Podvodníci zneužívají jméno České televize a rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. Fotbalisté Hradce Králové porazili v derby Pardubice 2-1. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřkami. K večeru se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Němečtí policisté zastřelili podezřelého z útoku na berlínský pochod hrdosti. 21-letý muž vyjel v sobotu autem do davu v parku Tiergarten nedaleko Braniborské brány. Zabil jednu ženu, dalších 29 lidí je zraněných. Útočníka policie podle mluvčího berlínské policie Floriana Natta našla v zahrádkářské kolonii v Berlíně Špandou.
6: Podezřelý se zbodnou zbraní rozběhl směrem k policistům, proto jsme použili střelné zbraně. Po střelbě utrpěl podezřelý tak vážná zranění, že ačkoliv se ho snažili záchranáři resuscitovat, na místě zemřel.
5: Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. A varováním můžou být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz, říká mluvčí Českého rozhlasu Lidia Edlebachová.
7: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
5: Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích pak informuje web tvpoplatky.cz. A více informací se dozvíte na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Obyvatelé španělské Malorky protestovali proti nadměrné turistice. Podle odhadů policie se na nedělní demonstraci sešlo asi 25 000 lidí. Akci svolala iniciativa Méně turismu, více života. Protestující si podle agentury DPA v souvislosti s nadměrnou turistikou stěžují na nedostatek bytů, dopravní zácpy, špínu a hluk. Bavorský premiér Markus Söder odmítl jakoukoliv spolupráci mezi hlavní vládní koaliční unii CDU-CSU a opoziční krajně pravicovou Alternativu pro Německo. Reagoval tak na výzvu saského premiéra Michaela Krečmera. Ten dřív zpochybnil formální zákaz spolupráce s Alternativou pro Německo. Söder tvrdí, že spolupráce s AfD by unii kancléře Friedricha Merce rozpoutila. Holčovice na Bruntálsku chystají rekonstrukci dvou německých hrobek na zaniklém evangelickém hřbitově. V současnosti je hřbitov zanedbaný a u většiny hrobů není jasné, komu patřili. Radnice tam chce postavit památník a vybírá dodavatele. Říká nezávislý starosta Holčovic Martin Radil, práce mají začít příští rok.
8: Doplnit to, tak ať to je nějak ucelené s tím, že vlastně ty hrobky jsou odkryté, že tam nemají zakrytí. Jsme to chtěli nějakým způsobem zachovat, opravit a dát tomu nějaký důstojnější vzhled, aby to tam nějakým způsobem zachycovalo tu historii toho evangelického hřbitova.
5: Fotbalisté Hradce Králové vstup do nové ligy sezóny zvládli, když na domácím hřišti porazili ve východočeském derby Pardubice 2-1. Vítězný gól dal hlavou hradecký odchovanec František Čech. Jeho výkon chválil taky trenér David Horejš.
9: Dozadu precizní vítězný gól, odchovanec prostě Hradce v derby gól, takže já mu to moc přeju, protože je to skvělý kluk a výborný hráč, prostě pro nás důležitý článek. Já jsem rád, že to utkání právě rozhodl on, protože to je kluk, který se zaslouží a který vlastně je místní a Hradečák.
5: Stejně jako Hradec, taky obhájci titulu ze Slávie vstoupili do nové sezóny první ligy jasnou výhrou 5-1 nad Slováckem. Jablonec porazil Olomouc 2-1 a program prvního kola dnes uzavře nováček soutěže Artis Brno duelem proti Mladé Boleslavi.
10: Dálnice i hlavní tahy jsou průjezdné plynulé, bez hlášených komplikací, provoz je velmi slabý, bez držení je teď průjezdné třeba i zúžení na D1 v Brně a bez kolon je také omezení v Praze ve Kbelské ulici, ta je průjezdná vždy pouze jedním pruhem a to až do poloviny srpna. A na okraji Prahy připomínáme uzavřenou silnici ze Šlapanic do Slatiny a do centra Brna. Poblíž dálnice D1 dělníci pracují na opravě spadlých drátů vysokého napětí a nedá se tak projet. Objízdná trasa vede přes Bedřichovice, je dobře průjezdná a ta uzavírka byla prodloužena až do 6. hodiny raní. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Přes den čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. K večeru začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší pondělní teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměří až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Jeden opravdu otřepaný vtip říkal, že socialistické zemědělství mělo čtyři největší nepřátele – jaro, léto, podzim a zimu. Jak to vypadalo, když se komunistická strana pokoušela organizovat žně nebo řídit státní statky, o tom bude řeč za chvíli. Ale vrátíme se také k politickým procesům a řekneme si něco o mzdách v roce 1956. Na výpravu do letních měsíců toho roku a hlavně do rozhlasového archivu vás zvou David Hertl a historik Zdeněk Doskočil. Zdeňku, hezký den.
12: Dobrý den.
13: Archiv Plus.
11: Z roku 1956 se v rozhlasovém archivu dochovalo několik rozhlasových novin. To bylo takovéto souhrnné večerní půlhodinové zpravodajství. V létě 1956 se tam objevila i následující zpráva o žních na Mladoboleslavsku. Redaktor Vladimír Brunát si povídá s vedoucím zemědělského odboru okresního národního výboru v Mladé Boleslavi Františkem Jegrem.
14: Nasazených kombajnů máme neustále v plném počtu a věříme, že během 2 až 3 dnů vyrovnáme se se sečením úplně.
15: A jak je to se svozem?
14: Na pomoc ve svozu máme mobilizována vozidla, část jejich z pražských zdrojů, jejich celkem 14, ostatní jsou naše vozidla z okresu ČSAD, závodová doprava a pomáhá nám také armáda. Celkem máme v provozu průměrně denně 34 až 36 vozidel.
11: Zdeňku, jestli jsem to pochopil dobře, tak zemědělská družstva na Mladoboleslavsku měla kombajny, ale neměla čím by sklizeň obilí dopravila z polí a že se tedy musela mobilizovat, to je opravdu hezký termín, nákladní auta z celého okresu. Takhle fungovaly žně?
12: Velice často ano v této době, protože v 50. letech se v zemědělství jen velmi pozvolna zlepšovala mechanizace. Do roku 1953 byla ta situace velice špatná. Chyběly traktory, kombajny, samovazy. A bylo to způsobené do značné míry také tím, že strojírenství v tomto období vyrábělo hlavně pro armádu. Takže to, že teď vypomáhali armádní vozy, nebyla tak úplně náhoda. Poté se ta situace zlepšovala, ale s velkými výkyvy. Kombajny se třeba dovážely z NDR, ale to byla ta značka Fortschritt, a pokrok, ale nákladní vozy, to byl dlouhou dobu ještě úzký profil.
11: Teď trochu do politiky. Píšeme léto 1956, jak jsme říkali. Všichni si ještě v té době pamatují ty příšerné politické procesy, které se odehrávaly vlastně před několika lety. Ale někteří z odsouzených, tedy z těch, kteří přežili procesy, tak ti už se dostávají na svobodu. Ale jak kteří? Na zasedání ústředního výboru komunistické strany Československa vystoupil ministr vnitra Rudolf Barák a hovořil o jedné z odsouzených, která v té době ještě seděla ve vězení, o Marii Švermové, manželce národního hrdiny Jana Švermy. Jenom dodám, že ta ukázka, kterou teď uslyšíte, tak ta se do vysílání nikdy nedostala.
16: Prezidium nejvyššího soudu dne 6. června 1955 zjistilo, že rozsudkem proti Marii Švermové z 28. ledna 1954 byl porušen zákon. Švermová byla odsouzena pro velezradu podle nejvyšší kvalifikace paragrafu 78 trestního zákona odstavec 3 písmeno B, což vyžadovalo nejen nejvyšší trest, ale zároveň předpokládalo, že činnost souzeného značnou potrženo měrou ohrožovalo samostatnost republiky nebo jejího lidově demokratického zřízení. Prezidium nejvyššího soudu při tomto novém projednání shledalo, že Marie Švermová se sice závažné trestné činnosti zvláště v přímém spojení se Šlínkem dopustila, ale že tato její trestná činnost nebyla tak nebezpečná, jak to předpokládá uvedené ustanovení paragrafu 78 odstavce 3 velezrady. Proto prezidium nejvyššího soudu svůj rozsudek z 28. ledna 54 zrušilo a vydalo nový rozsudek, kterým Marie Švermová byla odsouzena k trestu odnětí svobody na 10 let. Jako v jiných případech, počátek tohoto trestu začíná zatčením, to je u Švermové od 21. února 51 a končí 21. února 1961. Marie Švermová se po celou dobu výkonu trestu chovala dobře, ukázněně. Již v únoru 1956 si odpíkala polovinu trestu. Z toho důvodu může být podle našich zákonů také v jejím případě zahájeno řízení o jejím podmíněném propuštění.
11: Zdeňku, tady mě napadá jediná otázka, co z toho dlouhého projevu ministra Baráka byla pravda.
12: V letech 1955 až 57 zapracovala takzvaná Barákova rehabilitační komise, která měla posuzovat politické procesy s komunistickými funkcionáři z hlediska výše vynesených trestů, nikoli z hlediska viny. V jejím čele ministr vnitra, který navíc sám byl i za ty poslední politické procesy odpovědný. S procesem se Slánským se v žádném případě hýbat nesmělo. Marie Švermová, která byla zatčena v souvislosti s brněnským tajemníkem Otto Schlingem, byla odsouzena v jednom ze 7 následných procesů, které vlastně na proces se Slánským navazovaly. Dostala do životí, nebyla vůle ji rehabilitovat. Proto se celá záležitost vyřešila velice šalamounsky. Původní rozsudek se zrušil a vynesl se nový trest, který byl výrazně mírnější. No a když se započetla právě ona 3letá vyšetřovací vazba, bylo možné Švermovou v tichosti vlastně podmínečně propustit po odpykání poloviny trestu. No a tím se to vyřešilo. Marie Švermová byla propuštěna, ale nikoliv jako rehabilitovaná osoba, ale jako podmínečně propuštěný trestanec, jehož vina stále platí. Tudíž nebylo nutné jí vracet žádné politické funkce, nemusela dostat odškodné za své věznění. Proti rehabilitaci Marie Švermové byl dosti výrazně Antonín Zápotocký, argumentoval tím, že by to stálo moc peněz, a také Václav Kopecký, který v roce 1951 vedl kampaň proti ní v souvislosti se Schlingem, což mělo i některé, řekněme, osobní důvody. No, podobné šalamounské řešení se zvolilo i u jiných vězněných komunistických funkcionářů, například u Josefa Smrkovského. Nicméně Marie Švermová byla v říjnu 1956 propuštěná na svobodu, ale na svou rehabilitaci musela čekat ještě dalších 7 let.
11: Tak takové to bylo tedy s rozplétáním pravdy o procesech. Na tom zasedání ústředního výboru komunistické strany Československa, ze kterého ta ukázka byla, ještě chvíli zůstaneme. Slovo si tam také vzal prezident Antonín Zápotocký a hovořil o státních statcích.
16: Soudruzi, nám stačilo zatím, kdyby státní statky aspoň hospodařili tak, aby nepřekročovali plánované ztráty. Ač když už to hospodářství založeno je na plánování ztrát, tak kdyby aspoň ty plánované ztráty se nepřekročovaly. Ale my máme ten zjev, že zase za letošního půl roku i plánované ztráty, které činí té miliardy, se o půl miliardy překročily. Že to, co se plánuje na ztráty, ještě nestačí. Ty ztráty na státních statcích stále a stále stoupají. A marná sláva, soudruzi, je potřeba vidět, že na našich státních stacích se špatně hospodaří a že jsou tam špatné pracovní výkony a špatná pracovní disciplina.
11: My už jsme si tady v našem pořadu, Zdeňku, říkali nejednou, že problémy se státními statky byly dlouhodobé. V červnu 1956 bylo dokonce po pár měsících existence zrušeno ministerstvo státních statků. Čím to, že stát v tomhle naprosto selhával? Já si třeba vzpomínám na tu skvělou knížku Jana Procházky z roku 1960 Zelené obzory a potom stejnojmenný film z roku 1962. Tam ta mizérie státních statků byla popsána celkem otevřeně. Proč se tam prostě nevedlo?
12: No, státní statky byly v 50. letech ještě méně efektivní než jednotná zemědělská družstva. Ona k tomu přispívala do značné míry skutečnost, že vznikaly hlavně v pohraničí, v lokalitách, kde nebylo možné vytvořit zemědělská družstva. V místech, odkud byli odsunuti Němci. Na té jejich mizérii se podepisovalo několik faktorů. Špatné řízení, ani samostatné ministerstvo státních statků ten problém jaksi nevyřešilo. Velmi nízké mzdy těch zaměstnanců, přicházejí tam často nekvalifikovaní pracovníci nebo i lidé, kteří tam musí takzvaně zatrest, kteří tam přicházejí, kdo ví odkud, nemají vztah k regionu, nemají vztah k půdě. Prostě ty státní statky byly takovým obrazem vlastně zmaru a beznaděje. A když jsme tady vzpomněli právě ty Procházkovy zelené obzory, tak to je reflexe vlastně poměrně přímá. Ale kdo viděl třeba Kachyňův film Sestřičky z roku 1983, tak tam ta mizérie prostředí státních statků je také zachycena velmi barvitě.
11: Vzpomínám si na to, máte pravdu. Zatímco státním statkům se nedařilo, dobře se vedlo horníkům. Na tom zasedání ústředního výboru o tom hovořil nejmenovaný nám tedy neznámý řečník z Ostravsko-Karvinského uhelného revíru.
13: Průměrná mzda za 8 měsíců toho roku se pohybuje v našich dolech, přímo v dole, ne s povrchovými, u důlních dělníků, mezi 2200 až 2300 korun. Mám za to, že ten průměr odpovídá, bych tak řekl, společenskému postavení důležitosti hornické práce a tím hornického povolání. 4500 pracovníků vydělává 2500 až 3000 korun. 7 tisíc pracovníků vydělává zhruba 4 tisíce měsíčně a 1000 pracovníků vydělává měsíčně přes 5 tisíc korun.
11: Není sporu o tom, že každý si zaslouží mzdu, jenom abychom si to trochu dali do souvislostí. Jsme v roce 1956. Průměrná mzda podle Českého statistického úřadu byla v té době nějakých 1300 korun. To znamená, že někteří horníci brali téměř čtyřnásobek průměrné mzdy. To je jako kdyby dneska brali 200 tisíc. Není to prostě už trochu hodně?
12: To je poněkud relativní, protože hornické mzdy přesahovaly výrazně průměr, ale to bylo dlouhodobým rysem po celou dobu existence komunistického režimu. Vedle důvodů ryze pragmatických v tom hrály roli i důvody ideologicko-propagandistické, protože hornictví bylo adorováno jako ten symbol té správné jaksi dělnické práce. Na druhou stranu pracovní podmínky v dolech byly těžké, a to jak po stránce zdravotní, tak i bezpečnostní. V 50. letech pořád převažuje hlubina, těžba na tou povrchovou, docházelo poměrně rozsáhlým jaksi důlním neštěstím. Takže z tohoto úhlu pohledu vlastně ty peníze byly do značné míry jaksi zasloužené. A při tehdejším stavu palivo-energetické základny v podstatě uhlí bylo naprosto klíčovou surovinou. A o té důležitosti, jak to vlastně k tomu režim přistupoval, svědčily třeba i z tehdejší stránky Rudého práva, kde se v 50. letech každý den zveřejňovala tabulka, jak na kolik procent předchozí den jednotlivé revíry plnily plán těžby. Každý den na první stránce.
3: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: V Archivu Plus si dnes se Zdeňkem Doskočilem povídáme o událostech léta roku 1956. Řeč byla o mzdách. No a když jsme u těch mest, můžeme klidně plynule navázat. Každý ekonom dnes ví, jak velké problémy způsobí, když mzdy rostou rychleji než produktivita práce. Platí to dneska, platilo to v roce 1956 a platilo to i v ekonomice řízené komunistickou stranou. V září 1956 na to poměrně velmi ostře upozornil tehdejší vicepremiér Jaromír Dolanský.
17: Není, soudruzi, dost varovat před tím, že je to absolutní omyl, jestliže se někdo domnívá, že pouhým růstem nominálních mezd se děje nějaký prospěch pro dělníka. Jakýmkoliv, soudruzi, chytračením, žádnými fígly, nejsme s to obejít železnou platnost ekonomických zákonů. Každé nepodložené stoupání a zvyšování, a zejména živelné, nominálních mest musí mít za následek pokles reálných mest. Poněvadž za růstem mest při pokulhávání produktivity práce, za růstem mest nutně nestojí žádoucí objem i ve své struktuře spotřebního zboží.
11: No, je evidentní, že mezi lidmi tehdy peníze byly. Já jsem sledoval staré filmové týdeníky. V červenci 1956 byl třeba na Václavském náměstí v Praze otevřen ten legendární dům módy, kde těch drahých kousků bylo opravdu hodně. Také pokud náš pořad posloucháte pravidelně, víte, že po celá léta 1954 a 55 se průběžně zlevňovalo zboží v obchodech. Mluvili jsme o tom několikrát. Logicky stále víc lidí si mohlo dopřát stále větší množství zboží. Zdeňku, čím to, že 3 roky po té zásadní a drastické měnové reformě musel komunistický režim najednou znovu řešit nějaké problémy s penězi? Mimochodem, kdo to vůbec byl? Jaromír Dolanský taky.
12: Jaromír Dolanský vlastně patřil k té ke špičce ještě toho původního Gottwaldova vedení KSČ. A jeho specifikem bylo, že v roce 1921 vystudoval práva a již v meziválečném období se věnoval národohospodářským otázkám. Byl tedy jedním z mála lidí toho mocenského establishmentu, který disponoval vysokoškolským vzděláním. Po válečném období byl ministrem financí a v roce 1956 byl v tehdejším vedení KSČ asi jediný, kdo měl širší kompetenci v ekonomické oblasti a uvědomoval si nedostatky centrálního plánování, zvláště jeho nepružnost. V té ukázce on naráží na růst mest, který byl proveden v roce 1956 z určitých populistických důvodů a varoval, že této situaci neodpovídá tedy ten růst výroby spotřebního zboží, což bude způsobovat poruchy na trhu. Dolanský dlouhodobě vlastně kritizoval neefektivitu a direktivnost při řízení podniků, byť samozřejmě jaksi stranicky byl disciplinovaný. Nicméně v roce 1958 on podpořil takzvanou Rosypalovu reformu, která zaváděla principy hmotné zainteresovanosti na podnikové úrovni a vytvářela takzvané výrobně hospodářské jednotky, tak jakési vlastně koncernové podniky podle jednotlivých vlastně odvětví ekonomiky, které měly převzít část kompetencí hospodářských ministerstev, který bylo velmi mnoho, v podstatě s takovým argumentem, že to bude jakýsi mezičlánek, který má k těm podnikům vlastně blíž, ví, co potřebují a tudíž ty národohospodářské plány pro ty jednotlivé podniky budou vznikat se znalostí konkrét v tom jednotlivém podniku, aby ty podniky vlastně mohly ty výrobní úkoly opravdu lépe plnit. Ta reforma ovšem jako na začátku 60. let byla odvolána, ale Dolanský se udržel ve stranickém vedení až do roku 1968.
11: Tak tedy mzdy rostly, zboží zlevňovalo a přesto, to neuvěříte, přesto se stávkovalo. Stávky za socialismu nejsou zrovna známým fenoménem. Obecně se má za to, že kromě těch velkých nepokojů po měnové reformě v roce 1953 u nás dělnické stávky nebyly. Byly, což ostatně připustil i Antonín Zápotocký. Sluší se dodat, že jsem vybral ukázku z jeho projevu, který nebyl věnovaný jenom stávkám. Zápotocký tady tlačil na zlepšení práce odborů a při té příležitosti právě trochu zmínil i ty stávky.
18: Z nejasností a nepochopení správných zásad odměňování za práci vznikají v závodech různé neschody, které někde končí dílčí i několika hodinovou stávkou. Jestli i dnes ještě někde k zastavení práce dojde, svědčí to o nedostatečné práci odborové organizace a především o nedostatečné práci komunistů v této organizaci.
11: Zdeňku, takže i když Rudé právo, pokud se nepletu, o stávkách asi moc nepsalo, je evidentní, že i za socialismu byly stávky.
12: Ano, a nebylo jich v 50. letech tak málo. Před několika lety vyšla knížka historika Jakuba Šloufa, která se jmenuje Takový socialismus nechceme. A ta popisuje právě dělnické stávky v 50. letech. Bylo jich poměrně dost, ale s výjimkou června roku 1953 byly motivovány výhradně sociálními hledisky. Ty příčiny byly zvyšování pracovních norem, nízké mzdy, neproplácení slíbených odměn a přesčasů, kvalita stravy nebo různé lokální záležitosti. Takže například v roce 1955 bylo zaznamenáno 30 stávek, o rok později v 56. jich bylo 20. Otázka, je to hodně nebo málo, je samozřejmě diskutabilní. No, ale byl to znak, že ani jaksi po únoru 1948 kultura protestu průmyslového dělnictva, která měla velkou tradici z dob monarchie i první republiky, vlastně nezmizela. No a jestliže dělnická třída, jejímž jménem se vládne, stávkuje, no tak samozřejmě pro ten režim to nebyl problém jen věcný, no ale pochopitelně i legitimizační. A tudíž se snažili ty stávky pokud možno vždycky co nejrychleji eliminovat.
11: A jdeme do závěru. V létě 1956 došlo také k určitým změnám ve vládě. Byli odvoláni někteří ministři nebo jejich náměstci a nahrazeni novými. A premiér William Široký předstoupil před poslance s čímsi, co by se dnešní terminologií dalo možná nazvat programovým prohlášením nové vlády. A řeč přišla i na rezort obrany.
19: Československo v minulém roku snížilo stav svých ozbrojených sil o 34 tisíc mužů. Výdavky na obranu jsou v tohoročním rozpočtě nižší o 7,9% oproti roku 1955 a jejich podíl na celkových rozpočtových výdavkou se snížil na 10,7%. Vláda republiky se, jako je známe, 24. júla rozhodla vykonat další snížení stavu Československé lidové armády o 10 tisíc mužů. Pevně věříme, že tento nový důkaz naší dobré vůle přispěje svým podílem k úsilí národov o odzbrojení.
11: Tak tedy v dobách, kdy v Evropě byl mír, dávalo Československo, slyšeli jste to, na obranu téměř 11% z rozpočtu, zatímco dnes, kdy k nejbližší frontě na Ukrajině to máme 950 kilometrů, nejsme schopni dát na obranu ani procenta dvě. Tak zpátky do roku 1956, Zdeňku, co se to s tou armádou tehdy dělo?
12: No, Československo tehdy primárně reagovalo na další snížení stavu sovětské armády. Tamto v Sovětském svazu to bylo o 1 200 000 mužů a postupovalo v podstatě analogicky. Zbrojní výdaje ve výši 10,7% rozpočtu byly samozřejmě stále velice vysoké a neúměrně zatěžovaly československou ekonomiku a podvazovaly její rozvoj. Chyběly totiž peníze na jiné investice, zvláště na investice do infrastruktury. Takže věci jako dálnice nebo metro byly v této době hudbou ještě daleké budoucnosti. Na druhou stranu výdaje na armádu a zbrojení činily v roce 1953 18% a v roce 55 12%. Z tohoto hlediska, když se na to podíváme, byl ten pokles za ty tři roky z 18 na 10,7 významný, ale pochopitelně jen relativní. No ale když to srovnáme s tím, na co jste poukazoval my, že dneska máme problém dát 2% na obranu, tak ta dnešní diskuze působí v tomto kontextu poněkud trpce.
11: A na závěr ještě písnička. V roce 1955 americký zpěvák Perry Como udělal velký hit Tina Marie. O rok později, v létě 1956, naspíval tuhle písničku Gustav Brom a byl to také velký hit u nás.
20: Tina, Tina, Tina, Tina, aha.

0: To je vše z dnešního Archivu Plus. Ukázky z rozhlasového vysílání z léta 1956 jsme si poslechli a okomentovali s historikem Zdeňkem Doskočilem. Zdeňku, díky, že jste přišel. Zase příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Na pořadu spolupracovali mistr zvuku Václav Maršík a archivář Petr Markovský. No a loučí se také David Hertl.
2: Půl páté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Dnes je to týden, co se čerpací stanice už nemusí řídit cenovými stropy. Podle dat společnosti CCS z uplynulého týdne zdražil litr benzínu v průměru o 1 korunu a 80 haléřů, nafta o více než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ceny odpovídají tržním podmínkám. Ropa zdražuje kvůli další eskalaci konfliktu na Blízkém východě a u nafty se po konci regulace zvýšila spotřební daň. Podle Louly jsou teď paliva dražší hlavně na dálnicích nebo ve velkých městech. Registrační značky vozidel by si lidé mohli vyřizovat online a vyzvedávat je ve výdejních boxech. Počítá s tím návrh zákona ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Nově si podle něj bude možné i ponechat svou registrační značku při koupi jiného auta. Novou agendu by lidé mohli zařizovat přes portál dopravy. Litva chce znemožnit Rusům a Bělorusům s povolením k pobytu nákup nemovitostí v blízkosti strategických objektů, píše to tisková agentura Baltic News Service. Podle ní chce ministerstvo zahraničí také zabránit vstupu do země třeba uskupením, umělcům a sportovcům, kteří podporují ruskou válku proti Ukrajině. A vedení pražské koalice se dnes sejde kvůli korupční kauze na magistrátu hlavního města. Primátor Bohuslav Svoboda z ODS koaliční radu svolal po zásahu policie z minulého úterý. Kriminalisté při něm ve Škodově paláci zatkli dva pracovníky magistrátu. Obhájci titulu pražské Slavie vstoupili do nového ročníku šance ligy přesvědčivou výhrou 5-1 nad Slováckem. Hradec Králové zvládl východočeské derby s Pardubicemi 2-1 a Jablonec stejným výsledkem přehrál Olomouc. A první kolo nejvyšší české fotbalové ligy uzavře v 18 hodin nováček soutěže Artis Brno proti Mladé Boleslavi. A velkou cenu Maďarska Formule 1 vyhrál Brit Lando Norris, a druhý skončil úřadující mistr světa Max Verstappen a třetí projel cílem Kimi Antonelli.
4: Na dálnicích i hlavních tazích je stále klidný provoz, projíždí se plynule, bez komplikací, volně průjezdné jsou třeba i dlouhodobé omezení, jak na D1 na průtahu Brnem, tak také třeba v Praze ve Kbelské ulici v zúžení, které je v režimu 1+1, se projíždí plynule. Na Benešovsku stále pozor na silnici z Bystřice do Líštěnce, těsně za výjezdem z Bystřice dořešují dřívější nehodu, provoz je tam ale de facto nulový, takže se nezdržíte. A na okraji Brna je i nadále neprůjezdná silnice ze Šlapanic do Slatiny poblíž dálnice D1, na silnici spadly dráty vysokého napětí, nedá se projet, objízdná trasa vede přes Bedřichovice a je dobře průjezdná. A ještě silnice 35, průtah Litomyšlí, je tam teď hlášená čerstvá nehoda v centru města, tak opatrně, brzdí se před kratšími kolonami. Další zelená vla nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Teď nad ránem se ochladilo na 20 až 15 stupňů, k ránu se ještě objeví přeháňky, výjimečně i bouřky a přes den pak čeká mě proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky a nejvyšší pondělní teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Český rozhlas Plus a Můj rozhlas uvádí sérii Kateřiny Radhouské Místo činu.
6: Už v tom roce 1992 se řešily první případy na kriminalistickém ústavu. To, co je vlastně jako je charakteristické pro forenzní genetiku, je, že ona dokáže docela rychle implementovat objevy z jiných oborů. překotném vývoji identifikační nebo forenzní genetiky jsme se v polovině 90. let dostali do stádia konsolidace, kdy jsme vylepšovali stávající metody a postupně do té naší bedničky s nářadím přidáváme další nástroje, které nám mohou pomoci pro objasnění nějakých složitějších případů.
5: Český rozhlas uvádí sérii Místo činu. Díl 8. Věda je úžasná aneb forenzní genetika. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Radhouská. Hostem posledního dílu série Místo činu bude pan doktor Daniel Vaněk, který se zabývá forenzní genetikou a působí i jako soudní znalec.
6: Začátky identifikační genetiky ve světě, to byl rok 86-87, první práce Jeffrise z Velké Británie, krátce na to řešen první případ, vražda z násilnění dvou dívek v Narborough v hrabství Leicester. A vlastně v Československu se genetika začala pro řešení, objasňování trestné činnosti používat hned po revoluci. A ten první případ byla vlastně vražda studentky Masarykovy univerzity v roce 90. V té době ještě neexistovala policejní genetická laboratoř v rámci Československa. Oni tam vyhledali pana doktora v té době, nebo už možná docenta Vladimíra Feráka z Univerzity Komenského v Bratislavě, který, ač vlastně původním zaměřením byl antropolog, tak ta genetika hrozně bavila a ten první případ vyřešil, takže ten následně odsouzený vrah Lubas byl ten první historicky, který si okusil, co ten nový vědní obor dokáže, jak jednoznačně vlastně určí, že pachatel byl na místě činu a že on má na sobě biologický materiál oběti. Takže to byl ten začátek. V té době v rámci Československa, tak samozřejmě se nám sem dostávaly informace o tom, co se vlastně děje ve světě vědy mnohem snáze. Já jsem vlastně dostal ten impuls od pana inženýra Závady z Přírodovědecké fakulty. My jsme se nám potkali, já jsem říkal, že nejsem v akademii věd, že ten základní výzkum pro mě vlastně nějak moc není. A on mi říkal, hele, co kdybyste si zkusil nabídnout své služby u policie. Tak jsem sebral odvahu, ale bylo to takový divný vstupovat poprvé dobrovolně, ne v Antonu do Bartolomějské ulice. A tam jsem došel na bránu kriminalistického ústavu, zeptal jsem se, jestli tam mají něco jako biologii, a že jo, a že šéf se právě vrátil z oběda, tak ho zavolá. Přišla asi dvoumetrová postava v bílém plášti, pan doktor Loupy, úžasný člověk. Tak jsem mu jako v krátkosti zjel, no, nápad a genetika a policie a takhle, že ve světě to frčí. No, nefrčelo, to mělo to 6 států, ale budiš. A on říkal, no, to zní zajímavě, tak počkej, já si jdu převlíknout a zajdeme na UV. Teď bylo rok 91, UV, a já jsem říkal, ty jo, jako jaký ústřední výbor a to. No, jsem říkal, dobře. Jen jsme vyšli, že jsme byli v té Bartolomějské, říkám, kam jdeme? Jako to UV mě trošku postrašilo. Říkal, to je naše kódové označení pro hospodu UV vodu. Takže jsem říkal, dobrý. No a tam jsme poseděli a to druhý den ještě s lehkou kocovinkou jsem vyplnil papíry jako přijetí k policii. Pak byly takový ty kolečka, testy zdatnosti a podobně, ale tak já jako judista myslím, že jsem byl někde úplně na vrcholu těch tabulek a že dokonce mi říkali, že by se mohl k nějakému tomu báckomandu a podobně, že je to v laborce. Mě škoda. No a v té samé době tam vlastně byl přijat do služebního poměru i pan doktor Brouček. Na rozdíl ode mě, já jsem byl jeden z prvních absolventů oboru molekulární biologie a genetika na Karlově univerzitě. On šel vlastně také malinko oklikou a ve dvou jsme takhle v roce 92 začali budovat tam laboratoř, což bylo opravdu malá místnost, několik elektroforez, jednoduché přístroje, ale pravdou zůstává, že už v tom roce 1992 se řešily první případy na kriminalistickém ústavu a postupně během těch 10 let, co já jsem tam strávil 10 let a 15 dní, jsme řešili nejdřív desítky, pak stovky a pak už to byly velmi vysoké stovky případů ročně. A to spektrum bylo od těch nejzávažnějších až po nějakou tu majetkovou trestnou činnost a podobně, kde ta genetika je hrozně silná, protože dokáže spojit na základě analýzy DNA jednotlivé případy, které spolu třeba podle způsobu provedení ani nemusí moc souviset, ale podle genetiky si to dokážete propojit a pro vyšetřování to samozřejmě potom dává velký smysl.
1: Co všechno do té forenzní genetiky patří? Co všechno můžeme využít?
6: Kdybychom to vzali chronologicky, jak se vyvíjely metody, tak od toho Jeffreysova objevu, kdybychom šli ta polovina 80. let až do poloviny 90. let, tak to byla snaha najít nějaký zlatý standard. Prostě jakou tu metodiku používat. Bylo do té doby učiněno docela dost objevů na poli genetiky, včetně rozluštění genetického kódu, struktura DNA, metody sekvenování, co udělal Fred Sengers a podobně. A celé to teda se skládal dohromady Alec Jeffreys, ale ta technologie byla hrozně pracná, bylo nutné využívat radioaktivní značené sondy, celý ten proces trval i s tím vyvíjením třeba několik týdnů a pak se člověk dozvěděl, že vlastně nemá žádný výsledek a musí začínat znovu. Ale to, co je vlastně takové charakteristické pro forenzní genetiku, je, že ona dokáže docela rychle implementovat objevy z jiných oborů. A tak třeba na tom začátku 90. let to byl objev polymerázové řetězové reakce, takže jsme najednou mohli některé ty kroky, které používal Jeffreys, přeskočit, být rychlejší, citlivější v těch metodách. A ten zlatý standard se objevil s nástupem kapilární elektroforezy, což je přístroj, který dokáže jak sekvenovat, tak dělat takzvanou fragmentační analýzu. To je to, co my zejména používáme. A pro nás vlastně dobře bylo, že se tady ten standard udržel potom v zásadě do dneška. Takže používáme víceméně stejné přístupy, čímž minimalizujeme riziko nějakých technických artefaktů, nebo alespoň víme, jak se s nimi vypořádat. Ale musíme si uvědomit, že pokrok nezastavíš a samozřejmě i v tom zkoumání, v té jednoduché identifikaci, třeba dáváme stopa z místa činu, nějaký podezřelý a podobně. To je vlastně jenom taková ta jednoduchá identifikace, přiřadíme A k B, ale tento typ analýz nám neposkytuje informaci, bych tak řekl, třeba o takovém kontextu. Co se to stalo, jak se to stalo a podobně. Tady pak můžeme použít metody, které zase v rámci biomedicíny už jsou používanější. Takže jakkoliv by to vypadalo, že forenzní genetika ustrnula, tak to není pravda, protože se tam objevují právě nové a nové technologické možnosti nebo i přístupy k tomu, co jak řešit. Abych uvedl nějaký případ, dočteme se v rozsudku u soudu, že oběť zemřela zvlášť trýznivým způsobem. Takže tam dostane prostě třetí odstavec, trest bude mnohem vyšší, ten pachatel. Ale i genetika dokáže říci teď, že třeba na základě analýzy ribonukleové kyseliny, jak dlouho trvala agonie, jak dlouho ten člověk trpěl, protože tam existují nějaké procesy v lidském těle, které umírá, že i tady to jde měřit. Další příklad, analýza mikrobiomu. My jsme řekli mikroorganismy, no tak dobře, člověk je občas nemocný a podobně, ale zase v kontextu té forenzní genetiky nám to může zodpovědět nějaké otázky typu, kde se ten člověk vyskytoval, třeba složení mikrobiomu v půdě a podobně, tak dokážeme lokalizovat, kde chodil. Jsou tam další možnosti i pro výzkum a potom aplikování do těch trestních věcí. No a v neposlední řadě musíme zmínit genetickou genealogii, která ve chvíli, když se využívá pro potřeby dokazování, jak se tomu říká anglicky FIGG, forenzní investigativní genetická genealogie, je to pořád vlastně ta samá genealogie, a tam se využívá toho, že dokážeme i tu stopu, kde nemáme pachatele nebo nemáme jeho srovnávací vzorek, tak přes příbuzné, kteří si vložili své výsledky do databází, tak se můžeme dostat k těm příbuzným a pak nám tam takhle může vyběhnout ten pachatel. Krásný případ byl, bude to nějakých 5-6 let, z Kalifornie, myslím, že to byl Joseph DeAngelo, bývalý voják, policista, a toho dopadly, měl na krku opravdu desítky násilných trestných činů, vloupaček a podobně, a sám některé z těch činů vyšetřoval, ku podivu sám sebe nikdy nedopad jako policista, ale přes jeho příbuzné, přes databáze, oni použili nějaký vzorek z jednoho ze znásilnění, prohnali to přes ty geneticko-genologické služby, což nabízí celá řada firem, a dostali se takhle k němu. Takže těch možností je hodně a já vždycky studentům, no, když někoho školím, tak jim říkám, hlavně nemyslet příliš konvergentně, ale snažit se naopak jakoby roztáhnout křídla a podívat se okolo sebe, jestli nějaká nová technologie by se nehodila o něco lépe k zodpovězení těch otázek nebo i k vysvětlení těch jevů, které jsou. Zpátky malinkatej skok zase třeba k té ribonukleové kyselině nebo spíš k tomu, jak by nám mohla pomoct vyřešit nebo vůbec jak změnit náhled na tu forenzní genetiku. Protože je několik oblastí, kde nedokážeme být jednoznační. Já třeba tady jsem nechal vlastně vzorek svého biologického materiálu na tom plastovém kelímku a vy, kdybyste si ho schovala a někdy ho třeba za 10 let, za 5 let nechala na nějakém místě činu, kdybyste páchali něco špatného, tak té laboratoři by řekli, jo, tam je DNA Dana Vaňka. A já bych se hájil tím, že prostě, ale ne, já jsem tam nebyl. To je ta přímá vazba. Ale ten kontext by byl analýzou RNA, že bychom řekli, no, ale to určitě nebylo včera, protože tam není žádná RNA, ta už je dávno rozpadla. A tímhle tím způsobem dokážeme třeba vysvětlit to stáří biologických stop, kdy ta stopa vznikla. Dalším problémem, který se váže, ale možná obecně k forenzním vědám, je to, že hodně lidí, kteří používají výsledky forenzního zkoumání napříč tím celým spektrem, tak nemají dostatečné vzdělání, znalosti, zkušenosti z toho oboru. A oni pak často posuzují sílu toho důkazu na základě třeba i těch seriálů a true crime a podobně a mají pocit, že ti věci jsou neomylní. Není tomu tak. Každý se mýlí, je to přirozené a samozřejmě jsou osoby, které tvrdí, já se nikdy nemýlím nebo náš ústav neudělal nikdy chybu, ale to samozřejmě neplatí, protože to platit nemůže a hlavně žádné vědecké tvrzení není absolutní. Vždycky tam, zejména v biologii, v genetice, tam existuje prostě nějaká složka, která nám může převrátit celý ten závěr. A je to dáno i tím, že máme forenzní obory, které jsou hodně objektivní, nebo které jsou hodně subjektivní. Nejvíc subjektivní by byla třeba odorologie. Hodnotí nám tu pachovou stopu pes, ale ten pes nám na rozdíl třeba od toho doktora psychologa nedokáže vysvětlit, jak k tomu závěru došel. A právě tady ta složka toho subjektivního hodnocení nám pak může zapříčinit to, že člověk, ten vědec, který to hodnotí, podlehne zase nějakým vnějším vlivům a vyhodnotí ten výsledek jinak. A nebo třeba i tak, jak se od něj očekává, což samozřejmě nemůžeme vyloučit, jsme jenom lidské bytosti. Takže abych to shrnul, po překotném vývoji identifikační nebo forenzní genetiky jsme se v polovině 90. let dostali do stádia konsolidace, kdy jsme vylepšovali stávající metody a postupně do té naší bedničky s nářadím přidáváme další nástroje, které nám mohou pomoci pro objasnění nějakých složitějších případů. Takže teď třeba dokážeme z té stopy na místě činu predikovat, odhadnout barvu očí, vlasů, pigmentace kůže a podobně. Takže nám to dokáže zúžit třeba okruh pachatelů, dokážeme odhadnout, zase využijeme poznatky z genetické genealogie, geografický původ předků té osoby. A takhle, když budeme pomalinku ukrajovat z toho spektra možných podezřelých, tak se dostaneme třeba k menšímu okruhu lidí a pak už to bude na těch operativcích, na vyšetřovatelích, jak tady s tou informací naloží. A samozřejmě můžou používat různé databázové systémy a podobně. Věda tady v tom případě dokáže hezky napomoci tomu úsilí. Protože nejenom dopadnout pachatele, to je jedna věc, a mít čárku objasněný případ, ale já hodně myslím na to, hlavně abych nikomu neuškodil, protože úplně to nejhorší je, když je za trestný čin odsouzen někdo, kdo to nespáchal. To znamená, že máme toho, kdo to nespáchal ve vězení, ale ten pachatel je na svobodě a bude páchat dál, protože si řekne, hele, mě nedopadli. Jo, je to opravdu takový tancování na špičce jehly, kolikrát, jak nebejt vlastně přehnaně jednoznačný a podobně, takže já se snažím u soudu vždycky dávat to yin a yang, prostě, že je to mince, která má dvě strany a to, co jsem říkal, že nic není absolutní, když si tou mincí budete házet, občas zůstane stát na té hraně.
1: Jenom se vrátím k tomu kelímku s vodou.
6: Přidám ještě nějaký biologický materiál.
1: Právě.
6: Ale já jako cvičený zpravodajský důstojník si ten kelímek sebou vemu, až budu odcházet.
1: I Je nějaký slavný případ, kde tedy došlo k omylu, anebo naopak, kde genetika pomohla v tom, že tomu omylu bylo zabráněno?
6: Já bych to vzal možná úplně jinak. Jeden ze slavných případů ze začátku 90. let byla ten případ O.J. Simpsona ve Spojených státech amerických, kde on byl v tom trestním procesu osvobozen, ale to je kapitola v knize, a pak při občanskoprávním řízení byl uznán vinným. Tam bylo hodně debat o tom, je-li možné použít ty důkazy a podobně, a zda nebyli policisté podjati, ale to je trošinku jiná věc. Ale obhájci O.J. Simpsona byly dvě osoby, Barry Sheck a Peter Neufeld z Joshua University v New Yorku. A já jsem pak měl možnost se s nimi bavit v roce 2013. Oni založili něco, co se jmenuje Innocence Project. Projekt nevina. A oni se snaží a mají pobočky po celém světě, aby případy, kde to odsouzení nebylo tak úplně jednoznačné a hlavně v tom systému ve Spojených státech amerických byly případy, kdy si ten člověk raději přizná k tomu činu, aby mu nehrozil trest smrti a pak se snaží o obnovu procesu, tak oni pak začali konat dobro. Jakkoliv často bývají advokáti považováni za prostě osoby, které pomáhají zločincům a podobně. Ale já jsem často takhle nálepkován, taky když pomáhám lidem, kteří se snaží obnova procesu a podobně, když tam prostě vidím, že to nemuselo být před těma 15 lety ta analýza udělaná naprosto korektně, tak je to povinnost, když jsem třeba jediný, kdo může tomu člověku pomoct. Takže to dělám. Tak oni začali takhle jakoby páchat dobro a jsou hrozně zajímavé statistiky z toho projektu nevina, protože oni mají vlastně stovky případů, kdy se jim podařilo prokázat, že ten člověk byl odsouzen za trestný čin, který nespáchal. A oni mohou najít ty kořenové příčiny, proč k tomu došlo. Že to bylo selhání toho justičního systému, nátlak, křivé svědectví vězňů. Ale bohužel třeba v 50% případů je to i, oni tomu říkají flawed, vlastně forensic science, taková jako vohnutá věda. A je zajímavé, že přestože tyhle ty statistiky jsou známy a podobně, tak je stále ještě hrozně moc lidí, kteří jsou přesvědčeni o tom, že prostě ta policejní laboratoř by určitě neudělala chybu. A to je

0: Fronta je na Hradec asi na 15 minut. A na okraji Brna zůstává stále uzavřená silnice ze Šlapanic do Slatiny a směrem do centra Brna, poblíž D1. Na silnici spadly dráty vysokého napětí. Dělníci se to pokouší odklidit a nedá se tak projet. Objízdná trasa vede přes Bedřichovice a je dobře průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Bude proměnlivá oblačnost, od severozápadu místy déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Později odpoledne a večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách 16. Foukat má mírný, postupně až čerstvý severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Co očekávat od nového britského premiéra Burnhama?
4: Trumpova hrozba 100% clem na generické léky ohrožuje zásobování USA levnými léčivy.
3: Mají ohledně umělé inteligence pravdu proroci soudného dne nebo vizionáři?
4: Srbští hudebníci doplácejí na podporu protivládních protestů, někteří už doma prakticky nemohou vystupovat.
3: Víc zápasů, víc kontroverzí. Takové bylo mistrovství světa ve fotbale.
4: To jsou témata následujícího pořadu.
3: Dnešní výběr komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Zuzana Marková.
4: Od mikrofonu vás vítají
3: Lenka Buriánková
4: a Martin Benda.
1: Svět ve 20 minutách.
3: Experti na evropskou politiku a diplomacii Matthias Matejs a Benjamin Harris se v článku pro vlivný americký think tank Rada pro mezinárodní vztahy zaměřují na nového britského premiéra Andyho Burnhama, který se ujal úřadu 20. července a po dvou letech vystřídal labouristického lídra Keira Starmera.
4: Burnham, co by sedmý britský premiér během jediného desetiletí, vstupuje do Downing Street s programem založeným na manchesterismu, tedy decentralizaci moci a reindustrializaci země. S jeho usednutím do křesla ministerského předsedy se těžiště labouristické strany posouvá od technokratického řízení z Westminsteru směrem k politice zaměřené na regiony, investice a obnovu země.
3: Chci k vám být upřímný, nebyli jsme dost dobří a musíme být lepší, řekl premiér ve svém prvním projevu. Země podle něj potřebuje nový model fungování, který jí pomůže vymanit se z otřesů, jimž musela čelit po referendu o vystoupení z Evropské unie v roce 2016. Agentura Reuters doplňuje, že Burnham bude muset vzdorovat dlouhému seznamu problémů od nelegální migrace po nedostatečně fungující systém poskytování veřejných služeb.
4: Partneři Velké Británie ve Washingtonu a Bruselu si nyní zřejmě kladou otázku, jestli se v Downing Street 10 začne jen hovořit manchesterským dialektem, nebo bude změna mnohem zásadnější.
3: Burnham se narodil v roce 1970 v Liverpoolu a poprvé byl zvolen poslancem ve svých 31 letech. Ve vládách Tonyho Blaira a Gordona Browna zastával funkce hlavního tajemníka ministerstva financí, kultury a od roku 2009 zdravotnictví.
4: Do širšího povědomí Britů se dostal například tvrdým postojem proti zatajování pochybení, zejména v souvislosti s vyšetřováním tragédie na stadionu v Hillsborough. V roce 1989 v důsledku tlačenice v přeplněném fanouškovském sektoru zemřelo 97 lidí a další stovky byly zraněny. Teprve v roce 2016 soud oficiálně uznal, že oběti byly usmrceny v důsledku policejních pochybení a selhání organizátorů.
3: O vedení labouristické strany usiloval Burnham neúspěšně dvakrát. Skutečně výraznou politickou osobností se ale stal až coby úspěšný starosta Velkého Manchesteru. V této roli si vysloužil přezdívku Král Severu.
4: Z radnice v Manchesteru do čela vlády se Burnham dostal postranním vchodem a nečekaně rychle glosují autoři článku. V lednu Národní výkonný výbor labouristické strany poměrem hlasů 8-1 zablokoval jeho kandidaturu v doplňovacích volbách pro obvod Gorton and Denton, čímž prakticky uvolnil cestu zeleným. V reakci na to 14. května na svůj mandát rezignoval mladý poslanec Josh Simons, aby Burnhamovi umožnil návrat do dolní sněmovny přes obvod Makerfield.
3: O měsíc později Burnham doplňovací volby vyhrál.

0: Hrál se ziskem téměř 55% hlasů. 4 dny na to tehdejší premiér Starmer oznámil svou rezignaci a cesta do čela strany se otevřela. Hned první den nominací podpořilo Burnhamovu kandidaturu 322 z 403 poslanců. I přes takto silnou podporu mezi poslanci by se ale mohla jako problematická ukázat skutečnost, že nový premiér nemá přímý mandát od voličů. Jestli se příští volby v Británii odehrají opravdu až v roce 2029, ukáže čas.
1: Politiku, se kterou Burnham přichází do čela země, sám označuje jako manchesterismus a vychází z přesvědčení, že hlavním problémem Spojeného království je extrémně centralizovaný stát. Jedním z nejvýraznějších návrhů nového britského premiéra je jakási Downing Street Sever, obdoba londýnského úřadu na čísle 10 v Manchesteru, odkud by byl proces decentralizace koordinován.
0: Burnham osobně je patrně nejsilněji proevropským britským ministerským předsedou od dob Blaira. Loni se dokonce nechal slyšet, že doufá v návrat Británie do Evropské unie. Za priority ve spolupráci s Evropou označuje boj proti nelegální migraci a posilování ekonomické bezpečnosti a odolnosti společnosti.
1: Další hospodářská integrace nicméně mezi prioritami nefiguruje a labouristická strana nadále odmítá vstup do celní unie, jednotný trh i obnovení volného pohybu osob. Přesto Matt Hayes s Harrisem očekávají další zbližování s evropskými partnery, například v oblasti kritických surovin, cloudových služeb nebo platební infrastruktury.
0: V otázkách zahraniční politiky autoři předpokládají kontinuitu, upozorňují ale na změnu tónu směrem ke Spojeným státům. Vztahy mezi USA a Británií nazval Burnham klíčovým, nikoliv už ustáleným termínem special relationship. Labouristické kruhy i proto očekávají méně podřízený přístup vůči Američanům. Jestli však premiér, jehož politické instinkty, kariéra i mandát jsou pevně zakořeněny v domácí politice, dokáže současně udržet nadstandard mezinárodní vliv Spojeného království a zvládat vztahy s Donaldem Trumpem, Bruselem i sílící stranou Reform UK, zůstává otázkou. Konstatují to v článku pro Think Tank Rada pro mezinárodní vztahy Matias Matejs a Benjamin Harris.
1: Poté, co americký nejvyšší soud v únoru označil za nezákonnou většinu cel, které Donald Trump zavedl během svého druhého funkčního období, je šéf Bílého domu nahradil dočasným 10% clem na takřka veškerý dovoz do Spojených států. Teď, po několika měsících relativního klidu, Trump přistoupil k zahájení nové etapy nejistoty, píše americký deník Wall Street Journal.
0: Prezident v úterý na sociální síti Truth Social napsal, že od srpna 2028 bude na generická léčiva dovážená do Spojených států uvaleno 100% clo. O rok později, v srpnu 2029, má vzrůst na 200%.
1: Opatření by mělo přimět firmy k návratu výroby generik přímo do Spojených států. Pokud bude clo skutečně zavedeno, hrozí narušení globálního dodavatelského řetězce, díky němuž zůstávají generické léky pro Američany cenově dostupné. Není tak jasné, jak se tento krok slučuje s Trumpovým cílem snížit ceny léčiv, doplňuje agentura Bloomberg.
0: Podle amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv tvoří generické léky přibližně 90% všech vydaných receptů ve Spojených státech. Úřad zároveň odhaduje, že zhruba 70% těchto léčiv pochází ze zahraničí. Dodávají k tématu britské Financial Times.
1: Toto rozhodnutí povede ke zhoršení dostupnosti generických léků ve Spojených státech, protože je nebude možné vyrábět za stejně nízkou cenu. Spotřebitelé budou častěji odkázáni na originální léky, aniž by měli na americkém trhu k dispozici generickou alternativu. Varuje Nathan Gray z Institutu pro mezinárodní obchod při univerzitě v australském Adelaide.
0: Na rozdíl od výrobců inovativních léčiv chráněných patenty je pro výrobce generik, tedy kopií originálních léčiv se shodnou účinnou látkou, mnohem obtížnější vyrovnat se s případnými cly, podotýká Bloomberg. Ze všech obchodních partnerů Spojených států by nejvýrazněji dopadla na Indii.
1: Vybudování nového výrobního závodu by kromě značné investice vyžadovalo více času, než kolik ho Trumpův harmonogram poskytuje. Firmy, které plánují rozšířit své výrobní kapacity v USA, mohou požádat ministerstvo obchodu o možnost využívat po dobu 4 let sníženou celní sazbu ve výši 20%.
0: Přestože Washington prozatím vyjednal s některými státy nebo přímo s farmaceutickými společnostmi celní výjimky na patentově chráněné léky, americký prezident domácí farmafirmy vyzval, aby ve Spojených státech vyráběli více svých patentovaných léčiv. Jeho administrativa se totiž chystá zavést cla až do výše 100% i na ně, uzavírá Bloomberg.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Společnost OpenAI oznámila, že autonomní agent umělé inteligence, poháněný její technologií, se během testování vymkl kontrole a samostatně napadl startup Hugging Face. Upozornila na to agentura Reuters i britský deník Guardian, který mimo jiné napsal, že podobné incidenty budou s rostoucími schopnostmi modelů stále častější.
0: Americký zpravodajský server Politico se ve své nedávné anketě mezi vlivnými osobnostmi z oboru a politiky zaměřil na názorové proudy právě v oblasti bezpečnosti umělé inteligence. Podle autorů přehledu jde o překvapivě kontroverzní téma.
1: Ukazuje se, že velmi záleží na úhlu pohledu, zatímco někteří vnímají umělou inteligenci jako potenciální existenční hrozbu pro lidstvo, jiní upozorňují na nezbytnost ochrany dětí nebo rizika masivních ztrát pracovních míst. A jsou tu konečně i tací, kteří naopak varují před regulacemi ve jménu technologického pokroku.
0: Politico si všímá toho, že termín AI safety, tedy bezpečnost umělé inteligence, získává pro různé zájmové skupiny odlišné významové odstíny. S tím, jak se tato problematika rozšířila za hranice Silicon Valley, začíná být tento pojem stále méně jednoznačný.
1: Novináři se obrátili na celkem 20 lidí z oboru nebo těch, kdo mají k dané problematice blízko. Otázka zněla, co pro vás znamená pojem bezpečnost umělé inteligence.
0: První kategorií respondentů jsou tak řečení proroci soudného dne, kteří věří, že další vývoj umělé inteligence by mohl přivodit zánik lidstva. Jedním z nejradikálnějších zastánců úplného zastavení vývoje AI je prezident neziskové organizace Machine Intelligence Research Institute Nate Soares.
1: Když se řídíte autem k okraji útesu, není ta správná chvíle začít mluvit o bezpečnosti automobilů. Bezpečnost aut znamená bezpečnostní pásy, airbagy nebo deformační zóny, ale nic z toho vás nezachrání, pokud sletíte z útesu, odpovídá Soares. Poukazuje na to, že firmy vyvíjející AI závodí ve snaze vytvořit superinteligenci. Jejich systémy jsou prý přitom chaotické soubory naučených číselných parametrů, kterým nerozumí ani jejich vlastní tvůrci.
0: Evoluční bioložka a zakladatelka amerického hnutí Pause AI Holly Elmoreová nevolá po úplném zastavení vývoje umělé inteligence. Žádá ale jeho pozastavení alespoň do doby, než se otázka bezpečnosti uspokojivě vyřeší.
1: Další skupinou je tábor opatrných katastrofistů. Ti sice sdílí velké obavy z umělé inteligence, nejsou ale zastánci teze, že pokračování vývoje nevyhnutelně povede k vyhynutí lidstva. Například filozof Nick Bostrom vidí za pojmem AI safety technickou výzvu k nutnosti sladit superinteligenci s lidskými záměry tak, aby bylo zajištěno, že AI bude jednat v souladu s našimi záměry i poté, co překoná schopnosti lidí.
0: Konzervativci říkají, že je nezbytné mít technické prostředky k zajištění toho, že systémy umělé inteligence zůstanou pod lidským dohledem. Volají taky po důkladném bezpečnostním testování, účinné ochraně dětí a přísné vývozní kontrole.
1: Šéfka filantropické investiční společnosti Omidyar Network Michelle Javandová vnímá bezpečnost umělé inteligence nejen jako technickou a technologickou výzvu, ale také jako výzvu pro společnost. Podle ní je potřeba dbát na to, aby nevznikaly systémy koncentrující moc, nýbrž systémy rozšiřující příležitosti. Ty musí být transparentní, důvěryhodné a odpovědné.
0: Protože jde bezesporu i o téma téma politické, zeptali se novináři také samotných politiků. Jedním z výrazných amerických zákonodárců, který se otázce umělé inteligence věnuje, je někdejší prezidentský kandidát a nezávislý senátor za stát Vermont Bernie Sanders.
1: Ve Spojených státech dnes platí přísnější zdravotní a bezpečnostní předpisy pro otevření nového stánku se sendviči než pro uvedení nového modelu umělé inteligence, který může doslova proměnit samotnou podstatu lidského bytí. To je absurdní, konstatuje Sanders. Upozorňuje na potenciál umělé inteligence a robotiky připravit o práci desítky milionů lidí, poškodit kognitivní schopnosti dětí nebo zdevastovat životní prostředí. Musíme zajistit, aby umělá inteligence sloužila nám všem, nejen miliardářům, kteří ji vlastní, dodává senátor.
0: Zastánci z řad liberálů považují umělou inteligenci za skutečně transformační technologii, které by vláda měla věnovat daleko více pozornosti. Bývalá ředitelka Úřadu pro vědu a technologii Bílého domu Alondra Nelsonová se domnívá, že bezpečnost AI je tady od toho, aby umělá inteligence lidem neškodila, ale pomáhala.
1: V zásadě jde o to, zda jsou systémy umělé inteligence chráněny před zaujatostí při rozhodování, odolné vůči manipulaci, narušující demokratickou debatu, nebo bezpečné pro vývoj mladých lidí, říká Nelsonová. Zdůrazňuje, že AI nesmí oslabovat instituce a společenské vazby.
0: Zakladatel centristicko-liberálního think tanku Third Way, Mike Sexton, pak formuluje nutnost vytvoření systému posuzování nejpokročilejších modelů umělé inteligence, který by dokázal rozpoznat modely příliš rizikové na to, aby byly uvolněny pro veřejnost.
1: Na zcela opačném konci spektra, než v úvodu zmiňovaní proroci soudného dne, stojí zastánci naprosté svobody. Ti se obávají, že přílišná regulace by mohla vést ke zpomalení inovací a oslabení Spojených států na úkor geopolitických soupeřů, zejména Číny.
0: Současný stav rozhodně není bezpečný. Vyšší míru bezpečnosti ale přinese pokrok, nikoli stagnace, říká Neil Chilson z neziskové organizace Abundance Institute. Dean Ball ze společnosti OpenAI, která stojí mimo jiné za aplikací ChatGPT, dokonce sousloví bezpečnost umělé inteligence zcela odmítá.
1: Neříkáme tím, že bezpečnost AI není důležitá. Naopak tvrdím, že je příliš důležitá na to, aby byla jednoduše nadiktována zhora, uzavírá pohledem vývojáře server Politico.
0: Zpravodajský server Balkan Insight píše o tom, že srbské úřady systematicky ruší koncerty hudebníků, kteří veřejně podpořili studentské protivládní protesty. Umělci loajální k prezidentu Aleksandaru Vučičovi naopak získávají lukrativní veřejné zakázky financované z obecních rozpočtů. Kultura v zemi se tak stává dalším kolbištěm politického boje.
1: Příkladem může být zrušení festivalu Noise Fest, který se měl konat 14. a 15. srpna ve městě Negotin. Měla tam mimo jiné vystoupit legendární srbská punkrocková skupina Gobliny, která vznikla v době rozpadu socialistické Jugoslávie a jejíž písně se v 90. letech staly populárními protestními hymnami. Členové kapely dodnes otevřeně vystupují proti společenskému bezpráví.
0: Právě proto podle investigativců z Balkan Insight není překvapením, že úřady v Negotinu rozhodly o zrušení festivalu. Když o tom organizátoři 3. července na sociálních sítích informovali, napsali mimo jiné: nikdy jsme nedovolili, aby politické názory ovlivňovaly organizaci festivalu, výběr umělců nebo produkci. Veškerá rozhodnutí byla vždy vedena výhradně kvalitou a tím, co bylo v danou chvíli nejzajímavější. Právě to je ale teď hlavním důvodem výhrad.
1: Basista kapely Gobliny Vladislav Kokotovič novinářům řekl, že rušení koncertů se od konce roku 2024, kdy v zemi začaly protivládní protesty, stal běžnou součástí života mnoha hudebníků. Podobné kroky podle muzikanta ukazují, jak velký strach politické špičky mají. Věří, že se taktika vládnoucí strany nakonec obrátí proti ní samé. Každý takto zrušený koncert je střela do vlastní nohy, konstatuje hudebník.
0: Možnost vystupovat na akcích financovaných státem postupně přestává pro nepohodlné umělce existovat. Podobný osud jako kapelu Gobliny potkal třeba skupiny SARS a samostálny referenty, zpěvačky Seku Alexičovou, Natašu Bekvalacovou a řadu dalších. Všem byly plánované koncerty zrušeny z důvodu technických oprav, rekonstrukcí prostor nebo náhlých bezpečnostních komplikací.
1: Kapela Rytam Nereda z Nového Sadu, která protesty proti vládě podpořila už v počátcích, dnes podle baskytaristy Miroslava Mijatoviče hraje převážně v okolních státech. Příležitosti v Srbsku pro ní prakticky zmizely. Pokud by organizátoři skupinu pozvali, hrozí jim úřední kontroly všeho druhu a v konečném důsledku mohou přijít o práci, vysvětluje Mijatovič.
0: Ušetřeny nejsou dokonce ani benefiční akce. V říjnu 2025 byl zrušen koncert kapely Ateis Rap, který si kladl za cíl vybrat finanční prostředky na nákladnou zdravotní péči o dvě malé děti. Místní úřady v obci Kysáč ale odmítly vydat potřebná povolení.
1: Institucionální tlak na domácí scénu se dotkl i největšího srbského hudebního festivalu Exit. Poté, co organizátoři veřejně podpořili sílící protestní hnutí, byly náhle zastaveny vysoké dotace z rozpočtu města Nový Sad i provincie Vojvodina. Čtvrt století poté, co festival na vlně odporu proti režimu Slobodana Miloševiče vznikl, se tak Exit rozhodl Srbsko opustit a přesunout své působiště do sousední Černé Hory.
0: Naopak hudebníci a zpěváci, kteří se veřejně postavili na stranu srbské pokrokové strany a prezidenta Vučiče, ze své loajality těží. Vystupují totiž na koncertech financovaných z rozpočtů místních samospráv, a to prakticky bez ohledu na početnost publika.
1: Místní turistické organizace a kulturní centra pravidelně obcházejí otevřená výběrová řízení a zakázky zadávají přímo. Například zpěvačka Jelena Karleuša, která během protestů prohlásila, že by demonstranty nejraději přijela autem, se stala tváří státem podporovaných koncertů hned v několika městech. Za jedno vystoupení přitom inkasovala v přepočtu až 1 200 000 korun, popisuje Balkan Insight.
0: Prezident Mezinárodní federace fotbalových asociací, tedy zkráceně FIFA, Gianni Infantino sliboval, že letošní mistrovství světa bude největší událostí v dějinách lidstva. Turnaj přinesl několik novinek i kontroverzí. Klání, kterého se zúčastnilo rekordních 48 týmů světa, se konalo v 16 hostitelských městech ve třech zemích – Kanadě, Mexiku a Spojených státech. Pozornost vzbudily povinné 3-minutové přestávky na občerstvení, vysoké ceny vstupenek i politizace fotbalu. Za turnajem se ohlíží britská veřejnoprávní stanice BBC.
1: V úvodu připomíná velké příběhy nováčků, například Kapverdy senzačně remizovali se Španělskem, Uruguají nebo Saudskou Arábií. Podařilo se jim obsadit druhé místo ve skupině a ve vyřazovací fázi dokonce potrápili nakonec stříbrnou Argentinu. Překvapilo také Curaçao nebo Demokratická republika Kongo.
0: Debatovanou novinkou se staly 3-minutové občerstvovací přestávky, které FIFA podle oficiálních vyjádření zavedla v zájmu zdraví hráčů. Fanoušci na stadionech sice projevovali nad přerušováním hry nelibost. Cena reklamního prostoru na stanici Fox News se ale v těchto pauzách vyšplhala v přepočtu až na necelých 16 milionů korun za 30 vteřin.
1: Šéf rozhodčích Mezinárodní federace fotbalových asociací Pierluigi Collina se pro tento šampionát rozhodl zatočit se zdržováním hry. Zatímco před 4 lety nařídil důsledně nastavovat čas za každé přerušení, čímž se průměrná délka zápasu vyšplhala až na 101 minut a 22 sekund, letos se po odečtení času přestávek na občerstvení hrálo průměrně 96 minut a 24 sekund. Oproti roku 2022 byl přitom míč ve hře fakticky stejně dlouho.
0: Dalším třaskavým tématem byly astronomické ceny vstupenek. Ty ale podle návštěvnosti fanoušky fotbalu neodradily. Průměrně byly stadiony zaplněny z 99,7% a zápasy navštívilo přes 6 milionů a 800 tisíc diváků.
1: Kromě cen vstupenek vyvolalo kritiku také neprůhledné přidělování sedadel a 30% poplatek pro další další prodej lístků, což vedlo dokonce k vyšetřování ze strany generálních prokurátorů amerických států New York a New Jersey.
0: A pak je tu také politizace celé akce. Situace nabrala nečekaný obrat ještě před úvodním výkopem, když somálskému rozhodčímu Omaru Artanovi nebyl po příletu na letiště v Miami povolen vstup do země, píše BBC. Upozorňuje, že problémům čelila také iránská reprezentace, které americká administrativa povolila vstup do země vždy jen na 24 hodin v den zápasu.
1: Opatrně největší skandál celého mistrovství se nakonec postaral prezident jedné z hostitelských zemí Donald Trump, který osobně intervenoval za přezkoumání červené karty pro amerického reprezentanta Floriana Baloguna přímo u šéfa Mezinárodní federace fotbalových asociací Infantina. Krátce na to disciplinární komise FIFA mimořádně změnila automatický jednozápasový trest na podmíněný, takže Balogun mohl nastoupit do osmi finále proti Belgii. I tato kauza znovu otevřela vážné otázky ohledně politického zasahování do průběhu turnaje, konstatuje závěrem BBC.
2: Svět ve 20 minutách.
0: Dnešní vydání připravila Zuzana Marková. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách Plus rozhlas.cz. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
1: Martin Benda
0: a Lenka Buriánková.
2: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Pierre de Lassenec, vlastním jménem Petr Pavel Kohout, bývá označován za nejvýznamnějšího představitele hermetismu v Čechách.
4: Narodil se v roce 1900 v Brně. Jeho otec byl cyklistickým závodníkem a děda majitelem továrny na jízdní kola, proslulé brněnské Kohoutovky.
3: Později se rodina odstěhovala do Prahy, kde měl Lassenecův otec získat lepší pracovní podmínky. Rodině se ovšem nevedlo dobře. V roce 1920 Lassenecův otec umírá na tuberkulózu. Od té doby se datuje počátek Lassenecovy fascinace hermetickými a okultními naukami.
4: Lassenec založil hermetickou společnost Horev klub a vydával i vlastní časopis. Po ukončení obchodní akademie se plně věnoval samostudiu a překládání zahraniční literatury o alchymii a hermetismu.
3: V roce 1924 se Lassenec oženil s Jarmilou Skrčenou a žili v Chrástu u Chrudimi, kde rodina jeho ženy vlastnila továrnu na nábytek. Tím byli hmotně zajištěni. Se svou ženou sdílel i zájem o okultismus, přesto se brzo rozvedli. Jejich blízcí tehdy spekulovali, že svou roli v tom sehrály Lassenecovy experimenty se sexuální magií.
4: Koncem 20. let se Lassenec vrací do Prahy a plně se zapojuje do života tamních okultních spolků. Vstupuje do lóže Simeon v Ofiru a v roce 1930 odjíždí navázat nové kontakty s podobně smýšlejícími jedinci do Paříže.
3: Lassenec rád cestoval, například v Kambodži se jako umělecký štukatér zúčastnil rekonstrukce proslulého chrámu Angkor Wat. Navštívil i země Severní Afriky a Blízkého východu. Stále přitom přispíval do prestižního časopisu Logos.
4: Po mnichovském diktátu a následné okupaci Československa došlo k výraznému útlumu života všech lóží a spolků spojených s okultismem a hermetismem. Lassenecova aktivita se omezovala pouze na osobní setkání členů Horev klubu ve vile v Káraném u Prahy.
3: Tam také v roce 1944 Petr Pavel Kohout, známý pod jménem Pierre de Lassenec, zemřel na tuberkulózu, stejně jako jeho otec. Některé Lassenecovy knihy o ezoterismu a okultismu se dočkaly nového vydání po roce 1989.
5: V mých denicích se ukazuje, že některé nápady mám v hlavě i přes 20 let. Pořád se objevují, mizí a zase se vracejí. Do ateliéru se snažím chodit pracovat pravidelně, hudbu si ale musím dávkovat. Říká multižánrový umělec František Skála, o kterém teď režisér Petr Slavík natočil dokumentární film. Je František Skála ještě pořád tvrdohlavý? Jak si představuje konec světa a co mu dělá radost ve veřejném prostoru? Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A dobrý poslech z Karlových Varů přeje Světlana Vitovská.
2: Osobnost plus.
5: Režisér Petr Slavík vás ve filmu představuje jako netradičního umělce. Existuje vůbec něco jako tradiční umělec? Nejste vy všichni umělci trošku svérázní, netradiční?
6: Tradiční umělec existuje. To je třeba takový malíř, který prostě stále maluje jenom kytice nebo tak. A většinou tradiční umělec je takový, který moc nemění ty žánry a dělá jednu věc. No.
5: Takže ta vaše netradičnost je v tom, že jste multižánr?
6: No asi jo, dělám to hodně. Dělám to hodně, protože mě to baví a prostě vždycky jako třeba přejdu na něco jiného a pak se zase k něčemu vrátím, takže dělám to hodně.
5: A co z toho, co děláte všechno, máte úplně nejradši? Co byste za žádných okolností neopustil, i kdybyste si musel vybrat?
6: Víte co, já říkám, že mě baví všechno, to znamená, nemám nic, žádné jako preference, to nemám.
5: No ale hudbu si musíte dávkovat, to znamená, že kdybyste mohl, tak byste jenom hrál?
6: No to jsem si říkal, kdybych třeba oslep, tak asi mě nezbývalo než hrát, jo, ale jinak tam spíš jde o ten čas, protože jako děláte nějakou svoji takovou pravidelnou činnost, kde třeba teďko posledních 7 let jenom maluju, jo, obrazy, to jsem nedělal, předtím 30 let jsem nemaloval, no tak teď jenom maluju. No, ale občas do toho udělám nějaké objekty a tak. No, a ty koncerty si musím dávkovat, protože nechci furt někde jezdit prostě a protože těch těles jsou asi 3 nebo 4. No.
5: Na webových stránkách skupiny Tvrdohlaví.cz, kterou jste v roce 1987 zakládal, je napsáno, že ve vaší nejstarší vzpomínce v dětství objíždíte na kole park kostela Cyrila a Metoděje v Karlíně a nacházíte různé předměty. To je vaše nejstarší vzpomínka z dětství.
6: No co si tam napíšete, to tam máte a to potom vám všichni furt opakuju.
5: No a tak pamatujete si ještě, co jste tehdy našel?
6: Jo, pamatuju. Našel jsem takový podlouhlej magnet, takovou jako destičku a byl to magnet. Asi to bylo moje první setkání s magnetem a pak jsem si ho přikládal na tu mříž, kterou dělal Josef Mánes na tom kostele. A právě mě fascinovalo, že se to tam chytá.
5: A co jste s tím magnetem potom udělal?
6: No, to už nevím, asi někde zmizel, propadl ještě dějin.
5: Vy s tím, co najdete, pracujete celý život. Co vás láká na estetice odpadu, kostí, šrotu?
6: Víte co, já tomu v žádném případě neříkám odpad ani šrot. To jsou velice vzácné věci, protože to je vybráno z milionů předmětů, s kterými se někde setkáte. Já vždycky říkám jako případ, že když prostě projdu 30 kilometrů pláže, tak se beru 3 věci, které tam najdu. A to je právě otázka toho výběru osobního. To znamená, lidi třeba mě nosí nějaké věci, že si myslí, že mě to bude zajímat a mě to třeba vůbec nezajímá. Že jo? Ale někdy mě to zajímá.
5: A našel jste už něco tady v Karlových Varech?
6: Ne. Tady se toho moc ne. Ale já se vyhýbám tomu, abych něco sbíral, jenom se prostě někdy nemůžu jako udržet. Jako nechodím záměrně na žádný bleší trhy, protože mám opravdu hodně věcí, které jsou prostě čekatelé, aby se dostali do hry, třeba aby se stali součástí nějakého uměleckého díla, ale nemůžu to do konce života nikdy zpracovat. Ale třeba naposledy jsme byli někde v Barceloně, šli jsme na bleší trh, nic jsem kupovat nechtěl a stejně jsem si koupil 2 věci.
5: Kde to všechno skladujete, když takhle si odevšet něco přinesete?
6: Tak to je taková praktická otázka, musíte mít na to nějaký prostor. Musíte mít, já mám zaprvé na venkově něco a v Praze taky mám nějaký ateliér.
5: Jak to vzniká, když jdete, něco se vám hodí a řeknete si, tak to si vemu a udělám z toho to a to, anebo si řeknete, to se mi jednou bude hodit, uložíte si to a pak je to teda čekatel a někdy to přijde na řadu.
6: No nebo to třeba zahodíte potom, protože jo, to je prostě, je to čekatel, ale já jsem vždycky říkal, že pokud se jakákoliv věc dostane do vlastně uměleckého díla, tak to je pro ní nejvyšší forma bytí, pokud je to nějaký předmět. To znamená, že by mě nemělo být nikdy líto i nějakých sebevzácnějších věcí, které jsou třeba z mého osobního života. Takže já jsem třeba ve Valčinské jízdárně vystavoval takový muzajon, kde byly ty nejvzácnější věci. Teď si to jeden člověk právě koupil taky ode mě, ale já jsem mu musel vysvětlovat, že to je drahý, protože jsou tam třeba hodinky po mém otci, který prostě byly, jsou nádherný, nebo z dědictví po mém otci, jo, který opravdu jsem použil, protože tam bylo potřeba je použít.
5: A vy si ty věci pamatujete, když si je schováte, anebo se na ně chodíte občas dívat a řeknete si, jdu se podívat na čekatele, který je zrovna na řadě, nebo jak to vlastně vypadá?
6: Jsou to různé úrovně, abych tak řekl. Jo, to znamená, mám třeba sklady, kde mám prostě věci od plastů nazbíraných u moře, od dřevěných různých součástí, jako od čeho možného, nebo prostě, nebo mám třeba bednu a tam jsou drátky.
5: Takže v tom jako máte starý systém.
6: No tak musíte v tom mít systém, jinak byste se to z toho zbláznil, já jsem velice pořádku milovný.
5: A když jdete a něco vás trkne do oka, tak vy to poznáte hned na první pohled, že to je něco, co by se vám mohlo hodit?
6: Někdy ano a někdy ne. A někdy se mně stalo, že mám kamaráda, který to jako poznal jako třeba líp. Že mě řekl, že to

0: dobrý, že tam je jako ta kvalita, že by jsme to měli vzít. Jako v některých případech.
1: Co vám na to říká doma manželka, když takhle nosíte pořád domů?
0: Ale já nic nenosím.
1: Jo, vy nic nenosíte.
0: Ne, já vůbec už nic nenosím. Ne, to je, to, jako já opravdu tohle už dávno jako nedělám. Ale třeba, tak vám řeknu případ, když to chcete vidět, tak třeba teďko nedávno vznikl vlastně cyklus objektů, který jsem vystavoval i v Trafogalerii v Praze v Olešovicích. A to jsou vlastně takové zmenšené jako modely soch pro světové metropole. A jsou z kostí, které jsou nazbírané v Temži v Londýně. Jo, to znamená, že prostě jsem slezl tam k té vodě a tam jsou neuvěřitelně krásné omleté kosti, které už sami o sobě vypadají jako plastiky od Henry Moora.
1: A to jsou kosti lidské?
0: No pochopitelně. No to jsou z toho velkého moru v roce 1456. Takže v nich jsou i zárodky těch chorob a tak.
1: Vaše
0: přijde opatrně s tím. Ale počkejte, ale ještě jsem to nedopověděl. A pod nima jsou sokly, které jsou z takové břidlice, kterou zase jsem objevil někde u kamaráda Zuzana Stivínová, oni mají takový arboretum a zdědili a tam prostě u potoka je taková nádherná břidlice, která se láme v takových kubistických tvarech, takže i po letech se ještě dokážu natchnout pro nějaký materiál, který vlastně v něm vidím tu kvalitu a pak z toho vznikly tyhle objekty, že na těch soklech byly sestavený z těch kostí.
1: Vaše díla často vypadají jako z jiného světa, tak kam chodíte pro inspiraci, nebo jak k vám přichází ta inspirace?
0: Víte co, já mám na to, teď jsem zrovna složil takovou písničku, kde právě s tímhletím se vyrovnávám, s touhletou otázkou a tam se zpívá řekl mi novinář, abych mu prozradil tajemství, kam chodím na inspiraci. Má každý osel svý, moudra a poselství, která chce předat budoucím generacím.
1: Takže vy máte něco, co chcete předat budoucím generacím.
0: No a pak to pokračuje. Jen žádná senzace, jen žádná atrakce, jen tichá a nenápadná práce, která se objeví, až když to dozraje a bude se vám dlouho vracet.
1: Ta vaše práce ale není vůbec nenápadná, protože vy tvoříte třeba 4metrový, 4tunový kolos. Je to socha lišky jménem Vulpes Gott Dratoslav von Mischling alias Slávek. Proč z drátu a proč takové jméno?
0: No, já jsem tím chtěl říct, jenom ještě se k tomu vracím, že ten výsledek není nenápadný, ale ta práce je zdlouhavá, mnohdy úmorná a velice nenápadná.
1: No a tak jak to vzniklo?
0: A pak ten výsledek.
1: Tahle obří věc.
0: No, vznikla tak, že jsem prostě na grafice Maxe Švabinského jedné je takovýhle pejsek malinký, který přihlíží velice dojemné scéně piety, vlastně snímání z kříže a ten pejsek tam stojí a tak jako na to kouká smutně. A on má právě takový jako hliščí ocas podivnej. A ještě ke všemu to je lept. To znamená, že vypadá jako právě trošku z těch drátů, má takovou tu splcnatělou srst, jo, takový chudáček. No a já jsem si ho už asi před 25 lety nějak nakreslil a říkal jsem si, mám ho v deníku a zjistil jsem, že vlastně by bylo hezký ho udělat obrovskýho. A při příležitosti výstavy v Drážďanech Česká sezóna, tak jsem se k tomu teda odhodlal a dokopal, že prostě jsem jako asi rok jsme na něm pracovali.
1: Takže vy se v těch denicích vracíte zpátky a hledáte tam nápady?
0: Nehledám, ale mnohdy, když se tam podívám, tak zjistím, že něco, co teď zrovna dělám, už mě napadlo před 20 lety.
1: Vy jste toho Vulpsa vyráběl nestandardní sochařskou technologií. Jak jste ho vyráběl?
0: No je to taková vývojová práce jako vývojáře, že vlastně když chcete udělat něco, co se s tím ještě nepracovalo, tak zkoumáte, jak k tomu výsledku dospět, který chcete jako dosáhnout. To znamená, že jsem si napřed třeba nechal v pérovně hostiva vyrobit nějaký pružiny, zjistil jsem, že to nejde, že se s tím nejde. Ale udělal jsem si modílek ze žíní, z madrací, kde ten chlupatý pes prostě ho ušijete, na drátěnou kostru, pak se prostě skenuje, jo, musí se udělat kovová konstrukce, která, když se to zvětšuje potom, tak aby to vypadalo tak jako to malý, tak prostě to musí být přesný, počítá se s nějakou sílou té srsti, která se bude našívat na to a ta srdce potom vyrábí třeba 5 měsíců, 5 lidí na tom pracuje ručně.
1: Hmm. Četla jsem, že jste toho psa Lišku věnoval odstrkovaným bytostem na okraji. Měl jste někdy vy sám pocit, že jste odstrkovaná bytost na okraji něčeho?
0: Ani moc ne.
1: A proč jste ho věnoval těmhle lidem nebo bytostem?
0: No víte co, ono musíte ke všemu říct nějakou omáčku, aby bylo o čem mluvit. To znamená, že vždycky jako se vás ptají, co to je, jestli k tomu nějakou ideologii a tak dále. Já mám rád věci, které nepotřebují žádný komentář, ale lidi ty komentáře prostě potřebujou, aby věděli, co si o tom mají myslet. Jo, to znamená, že...
1: Takže jste si vymyslel, no, že jste ho věnoval odstrkovaným
0: bytostem. No, ale je to tak, protože třeba jsem říkal, že bych rád udělal pomník rozšlápnutého brouka, nebo takových věcí, kterých opravdu jako těch bídných prostě, nebo nějaký žížaly, nebo takových bídných tvorů, který opravdu nikdo jim pomníky nestaví, že jo. Protože jako mám rád přírodu. A je třeba zajímavý, že když opravdu jdete podél dálnice nebo podél nějaký silnice, tak jenom tam nacházíte ty sražený zvířátka, motýly.
1: No, když vytváříte věci, které vypadají jako z jiného světa, věříte v to, že třeba někde ve vesmíru nějaký paralelní jiný svět je?
0: Já do vesmíru neutíkám. Já zůstávám na zemi a myslím, že tady máme dost starostí.
1: A jste fatalista?
0: Akorát bych rád, aby některý lidi se vystřelili jako už do toho kosmu a tam, aby někde se zabydleli, aby jsme je tady neměli.
1: No a vy jste fatalista, věříte v osud?
0: Ano.
1: A jaký je ten váš?
0: No dobrý.
1: Jo?
0: Mám to jako, tak to jako plyne, jako... Opravdu jako netlačím na pilu, nedá se říct, že bych něco si jako vytyčil, nějaký úkoly, ale tak to prostě přichází. A...
1: Vy jste se v roce 1974 stal členem tajné organizace BKS. Bude konec světa. Jak si konec světa představujete?
0: Já o tom zaprvé nesmím mluvit, protože to je tajná organizace, která už,
1: no teď už ne.
0: Která už hlavně uzavřela svoji činnost, protože vydala knihu 50 let tajné organizace BKS, kde všechno je, ale hlavní náplní jako té organizace byla taky taková spíš jako kulturní, ale vnitroorganizační činnost, to znamená poezie, výtvarné umění, performance, různé.
1: No a bude konec světa?
0: No já vždycky říkám, že už dávno probíhá. Už dávno probíhá, akorát si toho někteří nevšímají. No.
1: V roce 87 jste s dalšími 8 umělci založil skupinu Tvrdohlaví, což byla první skupina výtvarníků mimo oficiální režimní organizace od roku 68. Zůstalo z toho vzdoru z té doby něco do dneška ve vás?
0: A tak on to nebyl takový jako vzdor, ona to spíš byla nutnost, že vlastně my jsme nebyli nějak politicky jako vyhraněně angažovaní, prostě nebyli jsme v undergroundu, ale chtěli jsme pouze vystavovat svoji svobodnou tvorbu, která vlastně nebylo možné ji vystavovat. A ta tvorba byla docela radostná a barevná. Jo, to byl právě ten zlom, teda, kdy to jako s nástupem té postmoderny jsme začali dělat docela jako radostné, ale do té doby se to nesmělo. No, tak... Ten vzdor spočíval v tom, že jsme prostě měli poprvé ne kunzhistorika nebo teoretika, který by vysvětloval naší činnost, ale měli jsme manažera Václava Marhoula, který byl nezastupitelná osoba, protože nám prostě vybojoval ty výstavy, který v té době přicházela perestrojka a už prostě si netroufli vlastně některé ty výstavy nějak zakázat, protože tam není to režijní umění. Takže jsme stékali hradby těch Komančů jednu za druhou a prostě vyvrcholilo to revolucí a pak po revoluci jsme se asi za 2 roky rozpadli, protože vlastně ta funkce té skupiny už jako přestala.
1: Dneska už nemá smysl, že by se třeba Tvrdohlaví znovu sešli a znovu začali něco tvořit?
0: Ale my se tak občas jako sejdeme a občas, no takhle. My bychom byli velice rádi, kdyby nám někdo udělal výstavu, ale někdo se k tomu taky moc nemá. No.
1: A jste vy tvrdohlaví, nebo tvrdošíní, protože jsem četla, že ono, ti tvrdohlaví tak jako vycházejí z těch tvrdošíních.
0: No, no.
1: Jste tvrdohlaví?
0: No, jdete asi jo. Za svým? No asi jo, protože myslím, že všichni z té skupiny vlastně si dělají svoje umění, nikdo se nestratil nějak, jako že by dělal něco jiného, všichni jsou poměrně úspěšní.
1: Říká umělec František Skála, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Já jsem četla, že jste při natáčení dokumentu nechtěl, aby vás snímala kamera, protože vás to ruší, takže jste se natáčel sám na mobil. Měl jste v sobě dost disciplíny, abyste plnil natáčecí plány, nebo jak jste to dělali?
0: Jo, ne, to je špatná informace.
1: Špatná
0: informace, že jsem nechtěl, aby mě natáčela kamera. Ta mě natáčela samozřejmě celou dobu.
1: Při práci.
0: No jo, to je pravda, při práci. To je pravda. No tak ono tam totiž není nic moc z té mojí tiché a nenápadné práce, která probíhá v ateliéru v soukromí, kdy se člověk musí koncentrovat, a to nemám rád, když prostě mě někdo kouká do ruky, když já sám něco řeším a jsem u toho docela nervózní mnohdy, protože prostě se mě to třeba nedaří, tak...
1: Nadáváte třeba někdy u toho?
0: No, ani ne. To jako... Ale taky můžu, no ale ne, to takhle to není. Ale oni mě dali ten takový pěkný iPhone, že já mám jinak tlačítkový telefon, tak mě dali ten hezký iPhone, který opravdu má vynikající obraz, ale nezvyknul jsem si na to, že bych jako chtěl natáčet sám sebe, jako že něco dělám. Pokoušel jsem se o to, ale v momentě, kdy skončila tato povinnost, už mě to vlastně moc nezajímalo.
1: Podle režiséra Petra Slavíka je ten film o svobodě, která se prolíná celým vaším životem i prací. Jak je důležitá v tom vašem životě, v té vaší práci?
0: No ta je důležitá, nejdůležitější ze všeho úplně. Protože člověk, když má tu možnost nedělat to, co nechce dělat, tak je to úplně ideální a má krásný a radostný život. Když se může rozhodnout, že prostě tohle to dělat nebude, ale nebude to dělat z nějakých důvodů, že prostě třeba by to dělal kvůli penězům, a jinak by ho to nebavilo, no tak to je super.
1: A co byste byl ochotný pro tu svobodu obětovat?
0: No, umělec by měl být chudý. to si dělám srandu. Umělec by neměl být chudý. Umělec by měl mít normálně peníze, aby mohl dobře žít a aby mohl pracovat. Ale obětovat, no mnohdy se to týká těch peněz. No.
1: Film se jmenuje Veřejný prostor Františka Skály. Jak důležitý je veřejný prostor pro nás lidi? Jak to na nás působí? A co je pro vás veřejný prostor?
0: No, pro mě je veřejný prostor tady, že tady prostě jsou nějaký lidi a že se jim tady dobře žije a že prostě se jim to líbí. A pak je to taky určitá kultura toho veřejného prostoru, to znamená, když stojí někde nějaké sochy, nebo se to třeba týká svobody někde hrát na ulici a tak dále. A to, na to vždycky si vzpomeneme, jak prostě, jaký to bylo příšerný za těch komunistů, když se nic nesmělo a všechno bylo zoufalý a prostě a furt byla nějaká buzerace někde, že jo, a tohle. No tak, a když jsme vyjeli poprvé na západ a viděli jsme, jak to může vypadat, že je tam prostě svoboda, no tak to bylo jako krásný. To znamená, že teď si myslím, že se máme jako, ač třeba zrovna nemáme jako dobrou politickou garnituru.
1: Já
0: bych řekl, že že spíš ne.
1: Byly volby, rozhodly.
0: Je to pravda.
1: Takže část lidí je určitě spokojená.
0: Jasně, no. Týká se to právě té úrovně toho národa. No.
1: A řekněte mi, jestli vnímáte v čase, že se mění postoj lidí k veřejnému prostoru, že je to pro nás možná důležitější, než bylo dřív, že se o to staráme, o to, v čem žijeme, jak to na nás působí, protože se říká, že to kultivuje vlastně lidi, to, v čem žijí, kde se pohybují.
0: No určitě. Akorát my jsme o tom mluvili, že vlastně zároveň, jako třeba v tom minulém režimu, byly nějaký procenta, které byly na ty umělecké díla, o jejich jako výtvarné úrovni už jako to je druhá věc, ale že vlastně ta ideologie dávala peníze jako na tu kulturu, kdežto teďko ta ideologie jí nahradili opravdu ty peníze. To znamená, že kdybychom to vzali z tohohle hlediska, jaká je reprezentace vlastně té vládnoucí strany, kulturní, a když se třeba ohlídneme jako do historie, že reprezentace té šlechty a těch vládců vlastně vytvořila celé to umění prostě minulých staletí, tak když si vezmete, co reprezentuje tu současnou naší jako vládnoucí třídu, tak to je dost teda zoufalý, no.
1: Co vás dokáže ve veřejném prostoru bezpečně naštvat? Jestli něco
0: tak
1: takového
0: já,
1: je?
0: Já se snažím, aby mě nic moc nenaštvalo, ale no tak když je prostě něco třeba jenom nějaká jako senzace a jako ta kvalita v tom není, že? Teďko se hodně právě dá na tu senzaci, že to je nějaká atrakce a že to je spíš takový jako pouťová věc. Jo? Tak...
1: A co vás baví ve veřejném prostoru, když se objeví?
0: No baví mě, když je tam nějaká trvalá hodnota. Já mám rád věci, které prostě, když jsou kvalitní, tak trvají. Hmm. To znamená, což je taky problém současnosti, že se pořád všechno mění a že prostě, když je někde nějaká, už se to týká toho, že je někde nějaká skvělá hospoda nebo něco a prostě dostane to nový majitel. Jako neviditelná ruka trhu to neřeší, tyhle ty věci, ta prostě dělá problémy. No.
1: A co je pro vás v práci největší pohon? Je to pořád ještě zvědavost nebo potřeba dokončit věci, které nosíte v hlavě třeba i roky, jak se ukazuje v těch vašich denících a občas tam najdete něco, co už to tam máte několik let?
0: No, já jsem to někde i psal, že si jako se snažím si navodit stav úžasu i nad tím, co jsem sám vytvořil. A když se mě to povede, že myslím, že to je nějaká od Karla Čapka taky nějaká takový citát, že to jsem blázen, řekl Bůh, když viděl, co vytvořil. Že? Nějak to takhle zní, že? Tak to je vlastně ideální, protože celý to mystérium jako tvorby je vlastně jako to největší dobrodružství, kdy taky když někdo o tom mluví, že chtěl něco udělat, no tak kecá, protože mnohdy prostě neví, pořád něco udělal. Pokud to má za něco stát, to umění.
1: S kapelou Třaskavá směs jste nedávno vydali novou desku s názvem Rotika. Jakou nejtřaskavější směs jste v životě viděl, zažil, snědl nebo vypil?
0: Víte co, já vůbec tyhle ty nemám. Na tyhle ty otázky já vůbec neodpovídám.
1: Neodpovídáte?
0: Ne, ne.
1: A jakou největší rotiku máte za sebou v životě?
0: Ale ne, tak to já bych to musel mít připravený, jakože na tyhle ty otázky mám připravenou tu odpověď nějakou. No tak včera byl výborný večírek Macháčku, že jo? Ale to nebyla zas tak velká rotika, tam jsme si jenom skvěle zatančili, byla tam sranda, bylo to jako perfektní úplně. No.
1: A byla tam třaskavá směs?
0: No,
1: lidí?
0: Byla. A jako já jsem třeba spokojený, že jsem se donutil, že jsem mu zahrál taky tři písně, což vyžaduje vždycky určitou odvahu, že jo, když jsou tam ty zpěváci, prostě Vojta Dejk a takový, no tak se překonat, abych mu taky zahrál něco. Tak.
1: Co jste mu zahrál?
0: Zahrál jsem mu duet Haničku Zagorovou s Drupim. Zaspíval.
1: Který... To jste zpíval vy sám
0: no,
1: duet?
0: No. To umím. Já to teda v MTO zpívám s Lenkou Vychodilovou, ale nejradši jsem, když je nemocná, můžu se zaspívat sám. Ona to nemá ráda, samozřejmě.
1: Dobře, co druhá
0: tak píseň? Tak jsem mu zaspíval od Duchoně píseň V dolinách, kterou začínáme koncert s MTO a pak jsem ještě dal, chtěli třetí, tak jsem mu dal nějakýho Elvise. No.
1: Říká František Skála, který byl hostem Osobnosti Plus, kterou vysíláme z Karlových Varů. Děkuju vám za to.
0: Já taky děkuju.
1: Od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Odkud pochází výraz trolling? Český rozhlas Plus, encyklopedie. Původ tohoto slova je asi stejně rozmanitý jako jeho současný nejrozšířenější význam. Dnes tak v internetovém žargonu obecně označujeme chování, které za pomocí nesouvisejících argumentů rozkládá diskusy. Objevuje se zejména na sociálních sítích nebo na webech, které umožňují komentáře a diskusy pod příspěvky. Trolové na internetu působí velmi nekoordinovaně a v zásadě platí, že s nimi nemá význam diskutovat, protože jim nejde o domluvu. Činnost internetových trolů do jisté míry souvisí s etymologií slova trolling, které v různých jazycích odkazuje na slídění, přepadávání nebo chytání do pastí. V angličtině se s termínem trolling můžeme setkat už ve 14. století. Popisovalo se tak potulování a okounění. Později v 19.
3: století se tento výraz užíval pro pojmenování chůze prostitutek podél cest, které takto scháněly své klienty. Používalo se ale také v rybářském žargonu. Podobný výraz najdeme i v japonštině, kde označuje kladení náhodných pastí při rybaření. A v neposlední řadě i bájní skandinávští trolové měli číhat a přepadávat oběti z úkrytů podél cest.
2: Interview Plus.
4: Ministerstvo vnitra podle tisku ve výroční zprávě o extremismu za loňský rok neuvedlo stranu SPD, která se přitom předtím ve zprávě objevovala opakovaně. Znamená to, že SPD v loňském roce vystupovala umírněněji než dříve? Nebo se snad to, co bývalo extremistické, stalo normálním? Petr Vizina se zeptá odborníka na extremismus z Fakulty sociálních věd Aleše Michala.
2: Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu.
5: Dobré ráno, je 6 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Benzin i nafta v uplynulém týdnu průměrně zdražily. Litva chce Rusům s povolením k pobytu bránit v nákupu některých druhů nemovitostí. Brno varuje před podvodnými zprávami o nezaplaceném parkování. V pondělí 27. července vás u zpráv Plusu vítá Monika Vrchotová. Dnes je to týden, co se čerpací stanice už nemusí řídit cenovými stropy. Podle dat společnosti CCS z uplynulého týdne zdražil litr benzinu v průměru o korunu a 80 haléřů, nafta o více než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ceny odpovídají tržním podmínkám. Ropa zdražuje kvůli další eskalaci konfliktu na Blízkém východě a u nafty se po konci regulace zvýšila spotřební daň. Podle Louly jsou teď paliva dražší, hlavně na dálnicích nebo ve velkých městech.
6: Jsou tady vysoké nájmy pozemku na dálničních stanicích. Je tady vysoká obslužnost, vysoká spotřeba energií. Takže tady jsou oprávněné náklady, které mohou přesáhnout maximální marži, která byla 3 koruny, tak se můžou dostat třeba o 50 haléřů o korunu výš. Ale to je v souladu s ekonomikou.
5: Loula proto nevidí důvod k obnovení regulace. Ministerstvo v pátek uvedlo, že ji zatím nechystá. Ruský vzdušný útok na Záporožskou oblast nepřežil jeden člověk. Na Telegramu o tom informoval šéf oblastní správy Ivan Fedorov. Po úderech hlásí zraněné i Sumská oblast a Dnipro. Ruské úřady pak hlásí 2 mrtvé v Rostově na Donu po ukrajinském vzdušném úderu a 12 zraněných v Belgorodské oblasti.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Litva chce znemožnit Rusům a Bělorusům s povolením k pobytu nákup nemovitostí v blízkosti strategických objektů. Chce také zabránit vstupu do země například uskupením, umělcům a sportovcům, kteří podporují ruskou válku proti Ukrajině, píše to tisková agentura Baltic News Service. Zákaz by se týkal i těch, kteří podkopávají územní celistvost a suverenitu Ukrajiny.
7: Osobnosti kultury a sportu z Ruska a Běloruska by například při příjezdu do Litvy museli podepsat prohlášení odsuzující ruskou agresi proti Ukrajině a vyjadřující podporu nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny. Litevské ministerstvo zahraničí chce zabránit tomu, aby kultura, sport a další druhy zábavy byly využívané k propagandě, zkreslování historie nebo formování narrativů. Úřad se totiž obává, že by takové metody mohly sloužit jako politický nástroj a mohly by vést k ovlivňování obyvatele Litvy. Ministerstvo chce, aby takové předpisy začaly platit od ledna příštího roku. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: Brno upozorňuje na falešné SMS zprávy o neuhrazeném parkování. Její sdělení má v příjemci vzbudit dojem, že nezaplatil parkování přes provozovatele Easy Park. Výzva ho nabádá k využití odkazu na uhrazení dlužné částky. Jde ale o podvod s cílem získat osobní nebo platební údaje. Zástupci Brna upozorňují, že oficiální provozovatelé parkovacích systémů ve městě takové SMS zprávy vůbec nepoužívají a lidé na ně nemají reagovat.
8: Thank you.
5: Na řadě je doprava na silnici 35 se na výjezdu z Litomyšle směrem na Hradec Králové řeší vážná nehoda. Nákladního a osobního auta silnice je neprůjezdná a v obou směrech čekejte kolony. Pro osobní auta je možné objíždět přes Morašice a Tržek. Na příjezdu do Prahy po D7 se zdržíte před omezením u sjezdu na letiště. Kolona od Kněževsi ze 3. kilometru vás drží 10 minut a v Praze už je silnější provoz v Novopatské před sjezdem do Kbelské. Zpomaluje se za nájezdem od Černého mostu a je to až na 10 minut. Dobře dojeďte. Dnes nás bude provázet proměnlivá oblačnost, občasný déšť nebo přeháňky. Zpočátku i možné bouřky, hlavně na Moravě a ve Slezsku. A teploty od 20 do 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 20.

0: Pokud má být debata o vstupu Ukrajiny do Evropské unie vedena seriózně, je potřeba nejprve oddělit dva pojmy, které se v evropské debatě velmi často zaměňují. Právní nemožnost a politickou neochotu. Odpůrci rychlejšího přístupového procesu argumentují, že by bylo nespravedlivé zvýhodnit Ukrajinu například před státy západního Balkánu, které čekají na členství více než 10 let. Tento argument má politickou váhu a nelze jednoduše odmítnout. Z právního hlediska však není přesný. Evropská unie nikdy nepřijímala nové členy podle pořadníku. Neexistuje žádná právní zásada, podle níž by první kandidátská země musela automaticky vstoupit jako první. Každá žádost o členství je totiž posuzovaná samostatně a každá přístupová smlouva je samostatným mezinárodním aktem a každé rozhodnutí Rady Evropské unie je výsledkem samostatného politického posouzení. Ukrajina tedy právně nikoho nepředbíhá. Je posuzovaná podle vlastního pokroku a vlastních okolností, stejně tak jako všechny kandidátské země před ní. Nicméně je pravda, že okolnosti činí Ukrajinu zcela výjimečným případem. Evropské právo nepracuje pouze s principem rovnosti, ale také s principem proporcionality. Rozdílné situace mohou vyžadovat rozdílné zacházení, pokud pro něj existuje objektivní a rozumné odůvodnění. A jen obtížně lze nalézt kandidátskou zemi, jejíž situace by byla s Ukrajinou srovnatelná. Ukrajina mezitím prošla vývojem, který nemá v moderních evropských dějinách obdoby. Za pouhé 4 roky se z armády orientované především na obranu vlastního území stala vojenská síla, která získala zkušenosti s vedením největší konvenční války v Evropě od roku 1945, a to i na území Ruské federace. Ozbrojené síly Ukrajiny dnes denně využívají technologie, jejichž význam si většina evropských armád teprve začíná uvědomovat. Od masového nasazení bezpilotních systémů přes elektronický boj až po integraci umělé inteligence, satelitních dat a decentralizovaného velení. Současně vytvořili obranný průmysl schopný inovovat v řádu týdnů, nikoli let. To není pouze vojenská zkušenost. To je strategické know-how, které dnes v Evropě nemá obdoby. Nejde pouze o to, že Evropská unie poskytuje Ukrajině bezpečnostní a ekonomické záruky. Platí i opačný vztah. Ukrajina významně zvyšuje bezpečnostní kapacitu Evropské unie. A tento argument není hypotetický. Evropské instituce sami stále častěji upozorňují, že evropská obrana již nemůže být založena výhradně na předpokladu dlouhodobé americké vojenské přítomnosti na kontinentu. Pokud chce Evropa převzít větší odpovědnost za vlastní bezpečnost, bude potřebovat nejen vyšší obranné výdaje, ale také zkušenosti, které sama v posledních desetiletích nezískala. Právě zde představuje Ukrajina jedinečný strategický přínos. A to nás přivádí k širší otázce evropské identity. Evropská unie dnes stojí před rozhodnutím, zda chce zůstat především ekonomickým projektem, nebo zda skutečně usiluje o postavení globálního aktéra. Obě varianty jsou legitimní. Nelze však současně prohlašovat, že Evropa chce hrát významnější roli v mezinárodní bezpečnosti a zároveň váhat s integrací země, která se stala nejvýznamnějším garantem evropské bezpečnosti. Ukrajinské členství představuje jedinečný okamžik. Ne proto, že by Evropa měla jednat ze solidarity nebo snad z morální povinnosti, ale proto, že evropské zájmy a ukrajinské zájmy se dnes překrývají více než kdykoliv v minulosti. Evropská unie potřebuje bezpečnější východní hranici, silnější obranný průmysl, větší strategickou autonomii a schopnost obstát v konkurenci mocností, jako jsou Spojené státy a Čína, a zároveň se bránit kinetické i hybridní hrozbě, které představuje současné Rusko. Ukrajina naopak potřebuje právní jistotu, investice a dlouhodobé institucionální ukotvení. Členství proto není jednostrannou pomocí, je investicí do budoucí podoby samotné Evropské unie. Jedním z největších omylů současné debaty je představa, že Ukrajina stojí před branami Evropské unie a čeká, až jí členské státy dovolí vstoupit dovnitř. Tento obraz je sice politicky pohodlný, ale neodpovídá realitě posledních 10 let. Ukrajina totiž není zemí, která by se teprve rozhodovala, zda se chce stát součástí Evropy. Toto rozhodnutí učinila již v roce 2014 během revoluce důstojnosti. Od té doby za něj zaplatila nelegální a dočasnou okupací Krymu agresivním Ruskem, potom válkou na Donbasu a nakonec i plnohodnotnou invazí. Z ukrajinské perspektivy není evropská integrace otázkou zahraniční politiky. Je to otázka samotné existence ukrajinského státu. Evropa často uvažuje o Ukrajině obrácenou optikou. V Bruselu se vede debata o tom, zda je Ukrajina připravena vstoupit do Evropské unie. My bychom si však měli položit jinou otázku. Je Evropská unie připravena přijmout důsledky vlastních hodnot? Protože válka na Ukrajině není pouze konfliktem mezi dvěma státy. Je střetem dvou zcela odlišných představ o tom, jak má vypadat evropský kontinent. Na jedné straně stojí evropský model založený na dobrovolné integraci, právním státu a suverenitě jednotlivých států. Na straně druhé stojí imperiální logika, podle níž mají velmoci právo rozhodovat o zahraničně politické orientaci svých sousedů a vytvářet sféry vlivu. Z tohoto pohledu není válka vedená proti Ukrajině reakcí na konkrétní ukrajinskou vládu ani na konkrétní politické rozhodnutí. Je reakcí na samotnou možnost, že se demokratická a evropsky orientovaná Ukrajina může stát úspěšným státem mimo ruskou sféru vlivu. Právě proto je podle mého názoru nepřesné chápat evropskou integraci Ukrajiny jako jednostranné rozšíření Evropské unie. Ve skutečnosti jde o rozhodnutí, zda Evropa dokáže ochránit vlastní politický model. Pokud by totiž Evropská unie přijala logiku, že vojenská agrese může dlouhodobě zablokovat evropskou budoucnost sousední země, vytvořila by mimořádně nebezpečný precedent. Poprvé od konce druhé světové války by totiž platilo, že ozbrojená síla je účinným nástrojem proti evropské integraci. Evropská unie tedy deklaruje ambici stát se samostatným pilířem světového řádu vedle Spojených států a Číny, současně však váhá s integrací země, která dnes disponuje největší bojovou zkušeností na evropském kontinentu, jedním z nejrychleji inovujících obranných průmyslů na světě a společností, která prokázala mimořádnou odolnost vůči konvenční i hybridní válce vedenou Ruskem. Pokud chce Evropa skutečně budovat vlastní obranou unii a strategickou autonomii, jen obtížně se lze představit významnějšího partnera, než je právě Ukrajina. Ukrajina není pro Evropu zátěží, ale strategickým přínosem. Její členství by posílilo obranné schopnosti, průmyslovou základnu i geopolitickou váhu celé Unie. Není to pouze o tom, zda je Ukrajina připravena na Evropskou unii, ale zda je Evropská unie připravena přijmout skutečnost, že její budoucnost už není oddělitelná od budoucnosti Ukrajiny. Další oblastí je rozpočet. Ukrajina je velká země. Její vstup by nepochybně změnil rozdělení evropských peněz. Největší dopad by se týkal společné zemědělské politiky a kohezní politiky. To je realita, kterou nelze bagatelizovat. Ukrajinské zemědělství je rozsáhlé, konkurenceschopné a strukturálně odlišné od mnoha zemědělských sektorů v dnešní Evropské unii. Pokud by byla Ukrajina začleněna do současných pravidel bez přechodných období a bez reformy, vyvolalo by to značné otřesy. Ale to není argument proti Ukrajině. Je to argument proti tomu, aby Evropská unie předstírala, že její současné politiky mohou zůstat beze změny. Společná zemědělská politika byla vytvořena pro jinou Evropu. Kohezní politika byla nastavena pro jinou institucionální rovnováhu. Rozšíření o Ukrajinu by tuto realitu pouze urychlilo a zviditelnilo. Jinými slovy, Ukrajina by nespůsobila potřebu reformy. Ukrajina by pouze znemožnila jí dál odkládat. Z evropského pohledu by proto nejlepší přístup byla plná politická cesta ke členství, přísná právní podmíněnost a rozumná přechodná období v oblastech, kde by okamžité začlenění mohlo způsobit destabilizaci evropských politik. Konec konců, Evropská unie používala přechodná období při předchozích rozšíření opakovaně. U Ukrajiny by jejich využití nebylo výjimkou z evropského práva. Bylo by to pokračování zavedené praxe. Třetí otázkou je dopad na samotnou Ukrajinu. Zrychlené přijetí by pro Ukrajinu neznamenalo pouze symbolické potvrzení její evropské identity. Mělo by konkrétní dopady na bezpečnost, ekonomiku, investice a návrat obyvatel i suverenitu. Bezpečnostně by členství v Evropské unii nebylo totéž jako členství v NATO. To je potřeba říci jasně. Evropská unie není vojenská aliance v klasickém smyslu. Přesto by ukrajinské členství zásadně změnilo strategické prostředí. Znamenalo by, že Ukrajina už není zemí v šedé zóně mezi Ruskem a Západem, ale plnoprávnou součástí evropského právního i politického prostoru. Pro Rusko by bylo mnohem obtížnější tvrdit, že o budoucnosti Ukrajiny se může rozhodovat mimo Ukrajinu a mimo evropské instituce. Ekonomicky by rychlejší členství posílilo důvěru investorů. Obnova Ukrajiny nebude možná pouze z grantů a veřejné pomoci. Bude vyžadovat soukromý kapitál, pojištění rizik, dlouhodobé právní záruky a předvídatelnost. Země, která má jasnou a časově ohraničenou cestu do Evropské unie, je pro investory jiným rizikem než země, jejíž budoucnost zůstává otevřená. Členství nebo velmi důvěryhodná perspektiva členství by proto nebyly pouze diplomatickým gestem. Byly by ekonomickou infrastrukturou rekonstrukce. Pro obyvatele Ukrajiny by jasná evropská perspektiva znamenala také psychologický a demografický signál. Miliony Ukrajinců dnes žijí v Evropské unii pod dočasnou ochranou. Jejich rozhodnutí, zda se vrátit, nebude záviset pouze na bezpečnosti nebo výši mest. Bude záviset i na tom, zda budou věřit, že Ukrajina má stabilní evropskou budoucnost. Pokud bude členství odsouváno na neurčito, bude část lidí přirozeně budovat život jinde. Pokud bude cesta k členství věrohodná, návrat se stane racionálnější volbou. Rozšíření o Ukrajinu nebude snadné, ale žádné rozhodnutí, které z Evropské unie udělalo skutečně významného aktéra, nebylo snadné. Pokud chce být Unie světovým hráčem, musí se naučit dělat rozhodnutí, která světoví hráči dělají. Strategická, nákladná, dlouhodobá a odvážná. Ukrajina je testem této schopnosti.
1: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
2: To byl analytik z The Kyiv Independent Adam Sibera. Následuje analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk.
3: Vše nasvědčuje tomu, že se nám otevřelo okno příležitosti, aby se Evropská unie ještě před koncem této dekády konečně po dlouhé době opět rozšířila o dalšího člena, možná dokonce o dva nebo o tři. Sadím se ale o co chcete, že Ukrajina mezi nimi nebude. Nejde o to, že by se to nedalo stihnout. Důvody jsou jiné a hned je vysvětlím. Dovolte mi ale nejprve odbočit krátkým návratem do minulosti, který je však proto ilustrativní. Je první polovina března 2022. Ruská armáda se pokouší dokončit obklíčení Kyjeva a přimět zemi k rychlé kapitulaci. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko oznamuje, že z města už uprchla polovina jeho obyvatel. Tamní armáda se dál statečně brání. Kremlu se uzavřít obklíčení nedaří, rozhodnou ale nejbližší dny. Ve stejném okamžiku se scházejí šéfové vlád a států Evropské unie na mimořádném summitu. Potkávají se na zámku Versailles u Paříže na pozvání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, jehož země po Česku převzala unijní předsednictví. I když nejde o hlavní téma, lídry států 27 rozdělí spor, zda by měli Ukrajině přislíbit možnost členství v Evropské unii. O zahájení zrychlených přístupových rozhovorů je požádal přímo prezident Volodymyr Zelenský. Skupina zemí střední a východní Evropy, zahrnující Pobaltí, Polsko nebo Českou republiku, mu chce vyjít vstříc. Argumentují, že politický příslib možnosti budoucího členství ještě Unii k faktickému přijetí do klubu nezavazuje, napadené zemi by ale poskytl důležitou morální vzpruhu. Vždyť možnost rozhodnout si autonomně o prozápadním směřování byla smyslem revoluce na Majdanu. Je proto v našem zájmu potvrdit, že proevropské ambice Ukrajiny mají i v nové situaci války šanci na úspěch a že tedy Ukrajinci nevzdorují marně. S takovým pohledem však státy jako Francie, Německo nebo Nizozemsko nesouhlasí. Říkají, že Ukrajina a Ukrajinci sice potřebují solidaritu, musíme ale být realističtí, mají-li naše sliby zůstat kredibilní. Žádná zkratka do EU přece neexistuje, šlo by o prázdné gesto. Podle Macrona navíc může těžko o členství vyjednávat vláda se zemí ve válečném stavu. Tehdejší německý kancléř Olaf Scholz také vyslovuje nahlas veřejně známé tajemství. Mnohým zakládajícím státům EU došla trpělivost se zneužíváním práva veta a do dalšího rozšiřování se jim nechce bez hloubkové reformy fungování společného klubu, zejména bez opuštění principu rozhodování jednomyslností. Diskuze ve Versailles se protahuje a s ní i summit, který měl vyslat dojem rezolutní jednoty v kritickém okamžiku. Po přetahování lídři dospějí k typicky evropskému řešení. Do závěrečné deklarace uvedou větu, která zní povzbudivě, ale dá se vyložit různými způsoby. Zní: Ukrajina patří do evropské rodiny. Konec citátu. O přímý příslib členství, natož rychlého, tedy nejde. Epizoda vyvolala trapný dojem. S odstupem času se zdá, že nakonec jasně zvítězil názor zemí jako Česko. Vždyť Ukrajina později obdržela nejen kandidátský status, ale letos v létě otevřela také první takzvaný vyjednavací klastr, tedy lidsky řečeno, reálně jedná o podmínkách členství, přestože se nadále nachází ve válečném stavu a denně čelí ruským útokům. Usvědčila tak šéfa Elizejského paláce z nedostatku představivosti. A co víc, celá politika rozšiřování se v důsledku ruské agrese po letech odsouvání stranou zájmu konečně těší politické pozornosti, kterou zasluhuje. Až dosud v řadě zemí západu převažoval pocit frustrace z velkého třesku východního rozšíření, kdy se součástí EU stala nejen Česká republika, ale také Maďarsko, kterému 20 let vládl mistr blokování unijní akceschopnosti přisátý na evropské dotace Viktor Orbán. Teď si ale i někdejší skeptici uvědomují, že je v bytostném zájmu Evropy nenechávat ve svém sousedství země s unijními aspiracemi na pospas vlivu a ambicím Ruska. Bohužel pro Ukrajinu i pro nás se ale lídři 27. versajský spor už znovu vyřešit nepokusili, a tak mnohé tehdejší výtky zůstávají platné dodnes. Jakkoliv nám může být statečný odpor Ukrajiny vůči zlu sympatický a zasluhující uvítání do evropského klubu, je třeba si také přiznat, že Evropská unie na přijetí Ukrajiny zatím není připravená. Začnu u důvodů, které se tváří jako finanční. Přijetí Ukrajiny se totiž může zdát relativně drahé. Pokud by se nově příchozím stal aktuální lídr kandidátského pelotonu, tedy Černá Hora, s 600 tisíci obyvateli a ročním HDP nominálně odpovídajícím výkonu běžného českého krajského města, unijní rozpočet by si toho při vší úctě k této krásné balkánské zemi ani nevšiml. Mnohonásobně větší, válkou zdevastovaná a tudíž ekonomicky silně oslabená Ukrajina, zároveň ale obdržená pro zemědělství bezkonkurenčně příznivými podmínkami, by však pro rozpočet znamenala jiné sousto. Vlivný bruselský think tank Bruchl spočítal, že by vstup Ukrajiny unijní rozpočet v obvyklém sedmiletém finančním cyklu mohl stát při počtu 2,6 až 3 biliony korun. Je to vysoká částka? Vzhledem k ekonomickému výkonu Evropské unie zase tak astronomická není. Odpovídá zhruba 1 až 1,3 promile HDP EU. To se může zdát na první pohled jako nikoli malý, ale docela stravitelný obnos, avšak jen do chvíle, než si uvědomíme, jak hluboké třenice mezi členskými státy vyvolává při aktuálním vyjednávání o příštím víceletém unijním rozpočtu podobná částka, o kterou Evropská komise navrhla sedmiletý finanční rámec navýšit, aby bylo víceméně na splátky covidového dluhu. Čistým plátcům do rozpočtu se zkrátka víc platit nechce. Jakékoliv nafukování společné evropské kasy je pro ně politicky těžko prosaditelné, a tak můžeme čekat spíš škrty. A to se bavíme o finanční perspektivě sahající až k roku 2034. Dřív než se pohoršíme nad bohatými zeměmi, je třeba jedním dechem dodat, že by se ve stejné situaci ocitlo i Česko. Případný vstup relativně chudé Ukrajiny by totiž srazil laťku průměru evropského HDP a Českou republiku by tak téměř jistě katapultoval mezi čisté plátce do rozpočtu. Umíte si za současné politické konstelace představit českou vládu o jakémkoliv složení, která by se smířila s tím, že přijde o 100 miliardy z Bruselu? Vždyť v uplynulých 20 letech kryli polovinu všech veřejných investic v zemi a často suplovali roli státního rozpočtu. Nemluvě o nářku subjektů, které se na dotacích staly mezi tím závislými. Nepropadejme sebemrskačství, podobně by na tom bylo množství jiných zemí. Je jasné, že by vstup Ukrajiny nebyl možný bez hlubokých reform unijní zemědělské a kohezní politiky, které se však dlouhodobě nedaří prosadit, a současně bez reformy unijních financí, které by musely zahrnovat buďto víc národních příspěvků, nebo nové vlastní zdroje, anebo společný dluh. Ve všech třech případech jde ale o dosti nepopulární až kontroverzní možnosti. Finanční důvody jsou tak ve skutečnosti politické. Namítat lze také podobným okruhem důvodů, které zmiňoval Olaf Scholz, tedy že Evropská unie je už v současných 27 státech jen těžkopádně se pohybující obr a bylo by tedy obtížné jej dále rozšiřovat bez reformy rozhodovacích procedur. Zvláště pokud by se unie měla rozšířit o více států a o členství má vážný zájem desítka kandidátů. Zdánlivě je to tedy překážka právní. Ve skutečnosti jde ale o procesně dávno ošetřenou otázku. Zcela postačující flexibilitu totiž nabízí už Lisabonská smlouva, jejíž přijetí provázelo poslední velkou vlnu rozšíření a kterou stále plně nevyužíváme. Ta obsahuje například možnost zavést rotace eurokomisařů, aby se nemusela vymýšlet absurdně znějící portfolia, aby každý stát takzvaně něco dostal. Jenže unijní země se shodly, že toto ujednání používat nebudou. A smlouva rovněž obsahuje metodu, kterou je možné opustit rozhodování jednomyslností, pokud se na tom státy v dané oblasti shodnou, a to takzvanou pasarelou. Jenže na ničem takovém se nikdy neshodli. Zajímavé je, že v cestě reformám stojí ponejvíce státy, které sami sebe současně označují za největší přátelé rozšíření. Jmenovitě jde i o Česko. Opět za jakékoliv myslitelné vlády. Politická změna není v dohledu. A pak je tu fakt, že žádná zkratka do Evropské unie skutečně neexistuje. Podmínky jsou jasně dané. Chce-li se kandidátská země stát členskou, musí svůj domácí právní pořádek plně sladit s tím unijním, jinak není dost dobře technicky možné, aby se stala součástí jednotného trhu. A současně musí garantovat, že svou úroveň soudnictví a dalších pojistek právního státu vytáhla na úroveň, na které je schopna právo účinně vymáhat a chránit prostředky evropských daňových poplatníků. Oslabováním těchto principů by EU byla sama proti sobě. Především příklad vlády Fidesu v Maďarsku ukázal, jak obtížné je vymáhat naplnění standardů vlády práva a bojovat proti zneužívání dotací ve chvíli, kdy se stát stane členskou zemí a nevisí tak nad ním už bič rizika nepřijetí. Šlo by o nebezpečný precedent, kterým by Unie podkopala kredibilitu přístupového procesu do budoucna. A bylo by to přinejmenším nefér vůči jiným kandidátským zemím. Albánský premiér Edi Rama svého času vtipkoval, že by se země západního Balkánu možná měly dohodnout a vzájemně se napadnout, aby se s jejich přístupovými rozhovory také konečně hnulo. Vtip je to nejapný a dost hořký. Ale dejme tomu, že Ukrajina žádné zkratky nebude potřebovat a zvládne i přes mimořádně obtížné podmínky řádná přístupová vyjednávání ve standardní době, což je zhruba 3 až 5 let. Nastal by pak samotný akt rozhodnutí o přijetí, na němž se musí členské státy shodnout jednomyslně. Opravdu bychom Ukrajině členství schválili? Nepochopme se špatně. Jsem hluboce přesvědčen, že by Evropská unie měla usilovat o vstup Ukrajiny do svých řad. Nejen z morálních důvodů, které na Versajském summitu rezonovaly nejsilněji, ale především proto, že je to v našem vlastním geopolitickém, bezpečnostním i ekonomickém zájmu. Chceme-li vrátit do mezinárodního pořádku stabilitu, nemůžeme připustit, aby se Rusku pošlapání mezinárodního práva vyplatilo. Je rovněž v našem zájmu mít mezi spojenci na východní hranici momentálně nejzkušenější evropskou armádu, to jest tu ukrajinskou, a udržet prozápadní směřování celého regionu. A v neposlední řadě Ukrajina představuje moře ekonomických příležitostí, ať už pro české firmy angažované v rekonstrukci, anebo v oblasti pracovní síly, kterou český pracovní trh zoufale potřebuje. Míníme-li ale podání ruky Ukrajině vážně, není možné její přistoupení do Evropské unie nechat jen na Ukrajincích. Evropa by měla předně přijetím některého z pokročilejších kandidátů ukázat, že je rozšíření schopná a je čas začít současně pracovat na tom, abychom byli sami schopni Ukrajinu v budoucnu absorbovat. Nebude to úkol vůbec snadný. Platí přitom známá věta jednoho z otců evropské integrace Jeana Moneta. Evropa bude ukována z krizí a stane se sumou řešení na tyto krize. Je to válka, která nutí Evropu do akceschopnosti. Až skončí, což si jistě všichni přejeme, přijdou jiné problémy, které naši pozornost roztříští a ochotu investovat politický kapitál do bolestivých reform a nepopulárních rozhodnutí oslabí. Nevyužít okno příležitosti a nechat se místo toho usvědčit zdávání prázdných slibů by pro Evropu mělo nedozírné následky.
2: Slyšeli jste esej analytika Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktora Daňka. Jeho text, stejně jako ten Adama Sibery, najdete i na webu i rozhlas.cz.
1: To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.

0: Hezké ráno, je 6:30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Policie zastřelila mladého muže podezřelého z útoku na akci Queer Community v Berlíně, potvrdila to berlínská policie. V sobotu večer pachatel najel autem mezi účastníky berlínského pochodu hrdosti. Jedna žena útok nepřežila, asi 30 lidí je podle německých úřadů zraněných. Vláda se dnes naposledy sejde před letní přestávkou. Ministři budou jednat třeba o zavedení pozice peer pracovníků ve veřejném sektoru, kteří mají poskytovat podporu lidem v náročných životních situacích. Kabinet se bude zabývat i umožněním registrace vozidel online. Kvůli lesním požárům na jihu Francie dnes v Paříži zasedne krizová mezirezortní skupina spolu s prezidentem Emmanuelem Macronem. Plameny postupují k městu Bordeaux. Situaci navíc komplikuje silný vítr. Plameny od začátku roku spálily území o rozloze přes 115 000 hektarů. To je víc než dvojnásobek rozlohy Prahy. Generální tajemník OSN Antonio Guterres navštíví Kypr v den 52. výročí turecké invaze na ostrov. Je to první návštěva generálního tajemníka po 16 letech. Sejde se zástupci obou částí ostrova. Britský deník Independent už dříve informoval o tom, že OSN pracuje na novém návrhu dohody mezi oběma stranami. Turecko by mělo podle serveru výměnou za zvýšenou autonomii vrátit třeba dřív turisticky oblíbené město Varoša. Dělníci začínají s rekonstrukcí svatojánského mostu v Litovli. Stavba patří k nejstarším mostům v republice. Řidiči přes něj během oprav neprojedou. Pro chodce a cyklisty, kteří se sednou z kola, zůstane přístupný. Práce potrvají 4 měsíce. A dnes na letní filmové škole v Uherském Hradišti začíná program Českého rozhlasu. V rozhlasovém stanu bude například debata pro a proti o proměnách politické kultury nebo beseda připomínající 100 let od narození spisovatele Ludvíka Vaculíka. Návštěvníci se můžou těšit také na diskuzi o vztahu kultury a veřejnoprávních médií, datový speciál serveru i rozhlas.cz nebo pořad Hotspot Rádia Wave. Program uzavře noční poslech s Vltavou. Teď pohled na silnice. Na dálnici D11 z Hradce Králové na Prahu se za sjezdem na Poděbrady na 28. kilometru srazila dodávka s nákladním autem. Projíždí se jen levým pruhem a v koloně ze 34. kilometru se zdržíte až půl hodiny. Silnice 35 je na výjezdu z Litomyšle na Hradec Králové stále neprůjezdná. Po vážné nehodě v obou směrech čekejte výrazné zdržení. Opatrně ve sjezdu z dálnice D5 na Pražský okruh směrem na D1 v levém pruhu se srazilo osobní auto s kamionem a na příjezdu do Prahy po D7 brzdí provoz omezení před sjezdem na letiště. Kolona začíná u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru a zdrží vás asi 15 minut. Dobře dojeďte. Pondělí přineslo proměnlivou oblačnost, postupně se místy přidá občasný déšť nebo přehánky, na Moravě dopoledne i bouřky a teploty dnes až 25 stupňů, na jihu bude až 28. Teď už názory a argumenty.
2: Růst ekonomiky v Rusku se výrazně zpomalil. Evropané zaostávají v umělé inteligenci. Francie schválila zákon o možnosti ukončit svůj život. Těmto, ale i dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
1: Názory a argumenty.
2: Vláda premiéra Andreje Babiše nedávno vydala stanovisko ke kompetenční žalobě, kterou na ní u ústavního soudu podal prezident Petr Pavel. V dokumentu je mimo jiné podsouváno hlavě státu, že se snaží až příliš posílit svou moc na úkor vlády. Zda jsou zmíněné obavy na místě, nad tím se ve svém komentáři zamýšlí publicista Jan Vávra.
3: Jedním z argumentů, které Andrej Babiš a většina členů jeho vlády vůči prezidentovi a ústavnímu soudu stále opakuje, je tvrzení o takzvaném druhém centru moci. Ve vládní odpovědi ústavnímu soudu na prezidentovu kompetenční žalobu píše minister spravedlnosti, že autonomní zahraniční politika prezidenta republiky by především představovala popření ústavního pořádku, neboť by fakticky znamenala vytvoření druhého centra moci. Tato argumentace předpokládá, že demokratický stát má mít podle ústavy jen jedno centrum moci. Řeči o centrech moci zavánějí marxistickou rétorikou, což v případě Andreje Babiše samozřejmě nepřekvapuje. Za času vlády jedné strany komunisté pomocí obvinění z alternativních mocenských center likvidovali všechny oponenty. Socialistický stát měl ze své podstaty jedno centrum moci a to bylo předsednictvo ústředního výboru komunistické strany. Ovšem jedním ze zásadních prvků demokratického státu je dělba moci. Je založena na přesvědčení, že nikdo nemá mít moci příliš mnoho. Všichni víme, že každá moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. Proto se moc dělí na výkonnou, zákonodárnou a soudní a je vytvořen systém pojistek a kontrol. I pokud by někde skutečně existovalo nějaké druhé nebo třetí centrum moci, neznamenalo by to popření ústavního pořádku, pokud by byla dodržena ústava. O vytvoření vlastního centra moci změnou parlamentní demokracie na poloprezidentský systém se pokusil Miloš Zeman, když odmítl sněmovnou na veřejnou většinu v čele s Miroslavou Němcovou a jmenoval úřednickou vládu Jiřího Rusnoka, kterou držel u moci až do dalších voleb, ačkoliv nezískala důvěru sněmovny. Prezident Pavel se ale ústavní systém nijak nepokouší změnit. Požaduje pouze, aby mu vláda umožnila reprezentovat zemi navenek, jak to stojí v ústavě. S představou, že vítězství ve volbách dává politikům právo ovládat celou společnost, včetně soudů a médií, přišli populisté, kterým ostatní pilíře moci překážejí v neomezené vládě. V nejkoncentrovanější podobě takový přístup předvádí Donald Trump. Odvoláváním se na vůli voličů ospravedlňují populisté v čele s Trumpem i své vyhýbání se spravedlnosti. Úspěch ve volbách podle nich totiž rozhoduje i o jejich beztrestnosti. Třeba Andrej Babiš dokazuje svoji nevinu tím, že voliči věděli o jeho problémech s Čapím hnízdem, ale přesto ho zvolili. Podobně argumentují i jiní populisté, kteří mají problémy se zákonem, jako Donald Trump, Marine Le Penová či Filip Turek. To ovšem s demokracií, kde o vině a nevině rozhodují nezávislé soudy, nemá nic společného. Na vůli lidu se nakonec odvolávali všichni diktátoři a řadu z nich, většina populace aspoň v jejich začátcích, skutečně nadšeně podporovala. Ale volby, ve kterých zvítězili, byly většinou ty poslední, aspoň poslední svobodné. Ve spřádání teorií o mocenských centrech Babišova vláda zapomíná, že i Petr Pavel je prezidentem z vůle lidu, dokonce z vůle nadpoloviční většiny voličů. Vláda se tedy nemůže divit, že tak jako ona, chce i on plnit program, se kterým byl zvolen. To je důsledek nedomyšleného zavedení přímé volby, kterou byli politici nuceni přijmout po dvou zcela nechutných volbách prezidenta parlamentem. Tak jako se tedy musí vláda vzešlá z poslanecké sněmovny vypořádat s často odlišnými názory Senátu, musí se dokázat demokratickým způsobem vyrovnat i s rozdílnými názory přímo voleného prezidenta. Tak to v demokracii prostě chodí.
2: Tolik publicista Jan Vávra. Pátým rokem trvající válka Ruska proti Ukrajině způsobila nejenom dramatické materiální škody v napadené zemi, ale začíná se také stále více promítat do ruské ekonomiky. Nedávno to dokonce vůbec poprvé naznačil i prezident Vladimir Putin. Jenomže problémy ruské ekonomiky jsou daleko hlubší, dodává komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
4: Růst ruské ekonomiky je skromný. Prohlásil to ruský prezident Vladimir Putin na poradě o ekonomice tento týden. Je to nejspíše poprvé od začátku velké války na Ukrajině, kdy Putin přiznal problémy. Dosud vždy tvrdil, že žádné problémy neexistují, ruské hospodářství skvétá a západní sankce naopak podporují jeho růst. Jenže čísla jsou neúprosná. Putin citoval oficiální statistiku, podle které ruská ekonomika za prvních 5 měsíců vzrostla o 0,2%, což je 5x méně než za stejné období loňského roku. Podle Vladimira Putina je na vině nedostatek investic. Musíme spustit nový investiční cyklus a stimulovat strukturální změny v ekonomice, prohlásil ruský prezident. Podle něj příkladem musí jít miliardáři a velké státní korporace. Jenže realita je přesně opačná. Opět, podle oficiální statistiky, od počátku roku investice klesly o více než 14%, což je rekordní pokles od roku 2009. A stojí za ním právě Putinem zmíněné velké korporace. Gazprom letos ořezal svůj investiční program o třetinu, státní železnice plánují investovat o polovinu méně prostředků než v loňském roce. Soukromý Novatek také zmenšil své investice do závodu na zkapalněný plyn o více než 50%. Ruští miliardáři si nejčastěji stěžují na vysokou úrokovou míru centrální banky, která činí úvěry prakticky nedostupnými. Jenže šéfka ruské centrální banky Elvira Nabiullina ji snižuje jen velmi pomalu kvůli obavám z nekontrolovatelné inflace. Přičemž ruské společnosti nemají možnost půjčit si prostředky na světovém trhu. Na západě nemohou kvůli sankcím, ale nejde to ani nikde jinde. K nemalému zklamání Moskvy ani Čína nechce Rusko úvěrovat nebo pouštět ruské giganty na svůj akciový trh. Společnostem dochází jejich vlastní prostředky. Za prvních 5 měsíců jejich zisk klesl o více než 10%. V zásadě firmy investují do toho, aby mohly dále vyrábět. Na nové projekty jednoduše nemají peníze. Ty ještě jsou v sektorech, které mají státní zakázky nebo podporu. Především se to týká obranného průmyslu a v zásadě všeho, co je spojené s válkou. Je ovšem otázka, jak dlouho to může trvat. Deficit rozpočtu už v dubnu překročil plánovanou hodnotu na celý rok. Co nezaznělo na poradě s Putinovou účastí a výrazně to omezuje ochotu soukromých majitelů investovat, je právní nejistota. Od počátku velké války začalo masivní přerozdělování majetku. Nejde jen o aktiva, která patřila západním společnostem, jako byl dánský pivovarský koncern Carlsberg nebo francouzská Danone. O své majetky přišla řada ruských miliardářů, kteří byli vždy loajální, jenže se jejich podniky zalíbily někomu jinému s lepšími kontakty v Kremlu. Podle údajů ruské generální prokuratury byl za 4 roky války znárodněn majetek v hodnotě přes 50 miliard dolarů. Konec války je v nedohlednu, deficit rozpočtu roste a daně už byly 2x zvýšeny, bez ohledu na slib Vladimira Putina, že do roku 2030 žádné zvyšování daní nebude. A ještě o majetek můžete kdykoliv přijít. To opravdu nevypadá na strukturální reformu ekonomiky, o které mluvil ruský prezident.
2: Vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Když slýcháme zprávy o nejnovějším vývoji umělé inteligence, týkají se skoro výlučně amerických nebo čínských společností. Evropa jakoby v tomto souboji nehrála velkou roli. Před časem zhasla jedna naděje, že by tomu mohlo být do budoucna jinak. Více už v komentáři zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch Luboše Kreče.
5: O tom, že Evropa v technologickém sprintu za obecnou umělou inteligencí zaostává za Amerikou a Čínou, není třeba spekulovat. Je to fakt. Ještě nedávno se ale mělo za to, že přece jen nějakého zástupce v závodu máme, a to v podobě francouzského startupu Mistral. Jenže tomu tak není a naše pozornost se musí ubírat jiným směrem. Francouzský prezident Emmanuel Macron si před lety vytyčil za cíl, že z Francie udělá evropský startupový hub. To se mu částečně povedlo, byť svou roli v tom samozřejmě sehrál i odchod Londýna z EU. Jedním z projektů, na které je nejvíc pyšný, je společnost Mistral, která na sebe upozornila loni v zimě, když vypustila jazykový model LSHAT, podobný těm od OpenAI nebo Anthropiku. Rázem se hovořilo o tom, že také Evropa má svého AI šampiona, který je rychlejší a levnější než zaoceánští konkurenti. Nyní s odstupem roku a půl bohužel musíme říct, že to byla jen zbožná přání. Macron sice nařídil státním institucím, aby vsadili na Mistral místo amerických nástrojů, ale žádnou zásadní změnu v trakci to nepřineslo. Víc a víc se ukazovalo, že brutální inovační tempo, které mohli sledovat uživatelé ChatGPT, Cloudu či Gemini, nebyli Francouzi schopni následovat. Jak nyní upozornil odborný server Sifted, tvůrci Mistrálu si to uvědomili a rozhodli se dramaticky přehodnotit své směřování. Takže se nyní zaměřují víc na pomoc firmám s nasazováním a využíváním umělé inteligence, než na její vývoj samotný. Celkem přiznaně se chtějí stát evropskou obdobou mýty opředené americké skupiny Palantir, která využívá AI mimo jiné v práci pro tajné služby a bezpečnostní složky. Biznisově to je logický krok, ale potvrzuje smutný fakt, že Evropa chtě nechtě bude odkázaná na primární technologie od svých geopolitických konkurentů, tedy od USA a Číny. Právě z nich pocházejí dominantní jazykové modely, které fungují jako určitá podkladová vrstva. Zároveň se ale na horizontu ukazují noví šampioni a překvapivě jsou z oboru, nad kterým Evropa dlouhé dekády ohrnovala nos, dokud ji drsná realita neukázala, co a jak. A tím je zbrojní průmysl. Jestli se totiž o nějaké evropské firmě v souvislosti s AI aktuálně hodně hovoří, je to vedle Mistrálu a holandského výrobce čipové infrastruktury ASML ještě německý startup Helsing. Ten je pojmenovaný po bájném lovci upírů z románu Drákula a jeho chytré drony, které nepotřebují připojení k internetu ani GPS, pomáhají Ukrajincům páchat obří škody uvnitř ruského území. Firma navíc vyvíjí i autonomní stíhačku a další vojenské high-tech vychytávky. Právě v obraně a technologiích s ní spojených chytá Evropa, donucena válečným konfliktem na svých hranicích, pomyslný druhý dech. A umělá inteligence, která má potenciál změnit téměř každý obor lidské činnosti, i tady skýtá obří příležitosti a ještě větší výzvy. Tak snad je chytneme a ukážeme, že i se starým kontinentem je pořád třeba počítat.
2: Dodává šéfredaktor serveru CzechCrunch Luboš Kreč. Francie se stala před několika dny další zemí, která umožní předčasně ukončit život lidem s těžkou a nevyléčitelnou nemocí. Podobně jako o jiných kulturně etických otázkách se i o této záležitosti mnoho let intenzivně debatovalo. Podrobnosti má politický komentátor a bývalý velvyslanec ve Francii Petr Janiška.
6: Francie přijala před pár dny přelomový zákon, který hluboce ovlivní myšlení společnosti o otázkách života a smrti. Jde o zákon na právo na ukončení života, pokud se už nedá kvůli, cituji, nevyléčitelné a závažné nemoci a bolestem s ní spojeným snést. Poslanci tak vyšli vstříc lidem, kteří už v takové existenci nechtějí dál pokračovat. Francouzská média v minulosti přinesla řadu zpráv o zoufalství takových lidí, kteří žádali, aby jim bylo umožněno důstojně a za odborné asistence odejít ze světa a nemohli být vyslyšeni. Buď si sami pokoutně sehnali nějaký prostředek, nebo pokud jim to jejich stav dovoloval, odjeli na kliniku do Belgie, Holandska nebo Švýcarska, kde je eutanázie či asistované ukončení vlastního života legální. Francouzský zákon nebyl přijat lehkovážně. Pracovalo se na něm v parlamentu několik let, prošel několikerým čtením, vyjadřovali se k němu lékaři i sociální pracovníci z terénu. Byla snaha stanovit co nejpřísnější zábrany vůči zneužití. K původnímu textu přišlo skoro 2000 pozměňovacích návrhů. S myšlenkou přišel ve svém programu prezident Macron, přesvědčený, že k modernímu státu patří, aby člověk mohl rozhodnout o svém životě. S tímto textem se člověk může podívat smrti do tváře, řekl. Přesto text zákona zdaleka nepřesvědčil všechny poslance. Pro jich zvedlo ruku 291, proti bylo 241 a 30 se zdržela hlasování. Ti většinou proto, že se necítili oprávněni vzít na sebe zodpovědnost za ukončení ničího života a zároveň chápali, že pro některé lidi to může být vysvobozením. Někteří doporučovali konat o tak závažné záležitosti referendum. Poslanci se rozhodovali podle svého svědomí, bez ohledu na stranickou příslušnost. Pro hlasoval většinou politický střed a levice, proti většinou pravice a krajní pravice. Byly však i výjimky. platit by měl od 3. ledna. S textem ale nesouhlasí i premiér Sébastien Lecornu, jinak blízký Macronovi, i předseda Senátu. A poslali ho už přezkoumání ústavní radě. A protestovala samozřejmě katolická církev. V tomto příspěvku není místo na podrobný rozbor toho zákona. Řekněme, že jeho zastánci argumentují tím, že právo na vlastní smrt bude stále něčím výjimečným, nikoli běžnou praxí, a že zákon obsahuje všemožná omezení proti zneužití. Odpůrci zase tvrdí, že o lidském životě nemohou rozhodovat politici a že pojistky proti zneužití nejsou dostatečné. Zákon stanoví drastická omezení práva na asistovanou smrt. Dotyčný musí být plnoletý, Francouz, trpět vážnou a nevylečitelnou chorobou v pokročilém stádiu, která nedává šance na život, musí s ní být spojena bolest a tak dále. Obsahuje také lhůtu, kterou má pacient od chvíle, kdy se rozhodne, až po konečný akt, přičemž lékař se musí v ten kritický den ještě ujistit, že dotyčný nezměnil názor. Pokud nemocný není schopen sám si smrtící látku podat, učiní tak lékař. Ten má ovšem právo něco takového odmítnout z důvodu svědomí. Musí se také ujistit, že pacient měl možnost paliativní péče a že ji odmítl. Proto také francouzští poslanci nedávno přijali, a to jednohlasně, zákon o právu na přístup k paliativní péči a také výrazné zvýšení financí na ně. O možnosti ukončit svůj život se začalo debatovat i v České republice, včetně Senátu. Debata měla ale zatím velmi nezralý, nepoučený a ideologický charakter. Ve světě je dnes 11 států, které něco takového umožňují.
2: To byl politický komentátor a bývalý velvyslanec ve Francii Petr Janiška.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: A teď dostanou prostor zajímavé komentáře uplynulého týdne. Pravděpodobně už za několik měsíců se dozvíme, kdo měl pravdu v epickém sporu mezi prezidentem a vládou, pokud jde o účast na summitu Severoatlantické aliance. Bez ohledu na to, jak ústavní soud o kompetenční žalobě rozhodne, nemohou ústavní soudci nahradit komunikaci vlády a prezidenta. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
7: Prezident republiky zastupuje stát navenek. Píše se v ústavě České republiky. Jakým způsobem konkrétně? O to se vede mezi hradem a vládou spor. Rozhoduje ho ústavní soud. Děje se tak na základě žaloby, kterou podal prezident. Jaký bude verdikt, to se dozvíme nejdříve na podzim. Konflikt o to, zda má vláda možnost bránit hlavě státu v účasti na akcích typu summitu NATO, by neměl vyústit v překvapení. Alespoň vydané předběžné opatření naznačuje, že by se vláda měla i do budoucna držet zaběhnutých zvyklostí. Pokud prezident projeví o účast zájem, neměla by mu v tom bránit. Právě předběžné opatření vyvolalo polemiku o tom, zda k tomuto kroku měli ústavní soudci přistoupit a zda postupovali v souladu s právem. Tento spor zůstane v rovině tvrzení proti tvrzení a na vyneseném verdiktu se už nic nezmění. Vláda se proti němu nemohla odvolat. Mohla navrhnout ústavnímu soudu jeho zrušení. To by nedávalo smysl, protože soudci by těžko během pár dnů změnili svůj postoj. Zároveň museli rozhodovat velmi rychle. Takže summit nakonec proběhl i za účasti prezidenta. Nyní může ústavní soud bez časového presu přemýšlet a později rozhodnout o tom, jakým způsobem má být naplňována pravomoc prezidenta republiky při zastupování státu navenek. Jakou roli v tom může a má hrát vláda? Lze si jen těžko představit, že by prezidenti nemuseli vůbec respektovat zahraniční politiku země, kterou určuje vláda a také za ní zodpovídá. Zároveň by neměla prezidenta omezovat v tom, aby se akci typu summitu NATO mohl účastnit. Tím spíš, pokud opakovaně dává najevo, že se hodlá řídit mandátem, kterým by ho měla vybavit. Zkrátka, rozhodování ústavního soudu bude poměrně komplikované a může mít dopad na fungování zahraniční politiky v budoucnosti. Tedy v momentu, kdy v rolích prezidenta a premiéra budou jiné osoby. V současné době je spor o výklad pravomocí prezidenta spíše zástupný. Babišův kabinet se pustil do konfrontace s hlavou státu z jiného důvodu. Tím je dění kolem nejmenování Filipa Turka ministrem. Ten postupně vygradoval do stavu, kdy jsou vztahy mezi hradem a vládou velmi napjaté. Vzájemná komunikace vázne a koordinace zahraniční politiky nefunguje. Premiér opakovaně dával najevo, že nic koordinovat nepotřebuje. On různé problémy raději řeší a nejenom zahraniční politiku řídí. Zatím se mu to daří takovým způsobem, že se do jejího fungování musí zapojit ústavní soud. Ten však těžko může nahradit komunikaci mezi hradem a vládou. Přitom bez ní nemůže normálně fungovat nejenom zahraniční politika této země.
2: Míní komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Česká vláda učinila první rozhodnutí, která se týkají důchodů. Jednak stanovila, že penze budou pravidelně zvyšovány seniorům starším 80 let, stejně tak i důchodcům, kteří ještě pracují. Zároveň odložila drahé sliby z minulé volební kampaně, včetně zastropování věku pro odchod do důchodu na 65 letech. Tématu se ve svém komentáři věnuje publicista Petr Holub.
8: Buď se budou současní důchodci pást na trávníku před hlavním nádražím, anebo mladší generace už žádné důchody nedostane. Tak vyhroceně staví vyhlídky důchodového systému politici z různých stran. Také proto lze ocenit, že první rozhodnutí současné vlády ohledně důchodů tak málo dramatické a odpovídá reálným poměrům. Konkrétně bylo na návrh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky zavedeno pravidlo, podle kterého se bude seniorům nad 80 zvyšovat penze každých 5 let mimořádně o 500 korun. Státní pokladnu to přijde na přes rok na 2,5 miliardy, v pozdějších desetiletích až na 6 miliard korun ročně. Vzhledem k tomu, jak drahé jsou pečovatelské služby, je to víceméně rozumný, navíc nepříliš nákladný krok. Zároveň se bude každým rokem valorizovat penze o 300 až 500 korun pracujícím důchodcům. Dosud to bylo něco okolo 100 korun. Proti tomu protestují Piráti, podle kterých to žádného z nepracujících seniorů k práci stejně motivovat nebude. Jen tím systém přijde o peníze, byť v prvních letech to budou jen stovky milionů. Návrh ovšem odbourává diskriminaci pracujících důchodců. Také oni odvádějí do systému pojistné a bude jen spravedlivé, pokud se jich odvody započtou do výše důchodu podle stejného vzorce, podle kterého se jim započítávali před odchodem do penze. Nehledě k tomu, že vyhlídka na vyšší důchod může penzisty na pracovním trhu přece jen zdržet. Naproti tomu vládní strany odkládají své dražší sliby z volební kampaně, konkrétně rychlejší valorizaci penzí a zastropování důchodového věku na 65 letech po roce 2030. K takovému rozhodnutí stačí prostá úvaha o rozpočtové odpovědnosti, je však dobře, že ji vláda připouští. Jednou větou schválené změny v penzích současné důchodce neožebračí, ani nezhorší penzijní výhledy mladých. Přesto nelze přehlédnout, že obvykle důchodové debaty mají zneklidňující podtext, podle kterého se celý penzijní systém vinou stárnutí populace nezadržitelně řítí do katastrofy, tedy do hlubokých dluhů a následného krachu. Zabránit tomu může jen zásadní systémová reforma a k té mají ovšem veškeré vládní plány velmi daleko. Ovšem právě v této souvislosti lze prozatím vládu pochválit. Tuzemský penzijní systém opravdu není bůhví jak skvěle nastaven. Zvláště zaměstnanci, kteří mají vyšší mzdu, musí počítat s tím, že penze bude jen zlomkem jejich dosavadních příjmů. Přesto není pochyb, že státní důchod zajišťuje prakticky každému z penzistů, který dříve desítky let pracoval, takový příjem, který stačí ke slušnému životu. Nižší náhradový poměr než jinde v Evropě je zároveň důvodem, že důchodový účet dosud vykazuje přebytek a že se náklady systému drží poblíž 9% HDP. To je v evropském srovnání velmi slušné číslo. Prozatím bude nejlepší nějak zjednodušit přístup běžné populace ke kapitálovým fondům, aby lépe vydělávající zaměstnanci ukládali peníze pro důchod právě na jejich účtech, místo toho, aby peníze investovali v nemovitostech a tím zvyšovali ceny bydlení. Vyladit stávající penzijní systém a vyhnout se zásadním změnám. To je opravdu to nejlepší, co může vláda v této situaci učinit.
2: A slova publicisty Petra Holuba jsou symbolickou tečkou na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistryní zvuku byla Markéta Bičovská, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
1: Pro a proti.
9: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se vrátil z oficiální návštěvy Číny. Byla jeho mise pro Česko prospěšná a bylo moudré odcestovat do říše středu v čase, kdy Peking zadržuje českého občana a panuje podezření, že se tak může dít na výměnu za čínského novináře špiona drženého u nás. Mými hosty budou předseda Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer za TOP 09 a poradce motoristů pro zahraniční politiku a bývalý europoslanec za ODS Jan Zahradil.
1: Pro a proti Lucie Vopálenské dnes po 9:30 na Plusu.
0: Je 7 hodin, do nového dne vás vítá Ranní Plus a v pondělí 27. července vás jim provedou Šárka Feniková
10: a Daniela Vrbová.
1: Český rozhlas Plus.
0: A čím otevřeme naše dnešní vysílání? O čem chce izraelský premiér Benjamin Netanyahu jednat ve Washingtonu na své první návštěvě od začátku americké války s Íránem? Proč se u českých spotřebitelů zatím příliš neujaly hromadné žaloby? A jak rozsáhlé požáry zasáhly do cyklistického závodu Tour de France? I to se dozvíte nejdřív, jsou tu ale zprávy Moniky Vrchotové.
11: Přeji pěkné ráno. Registrační značky vozidel by si lidé mohli vyřizovat online a vyzvedávat je ve výdejních boxech. Počítá s tím návrh zákona ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Nově si podle něj bude možné i ponechat svou registrační značku při koupi jiného auta. Novou agendu by lidé mohli zařizovat přes portál dopravy, říká mluvčí rezortu František Jemelka.
12: Novela má také přinést automatizaci vyřizování žádostí o registraci vozidel, takže občanům i podnikatelům odpadne nutnost návštěv úřadu. Převod vozidla je jednou z nejčastějších věcí, kterou lidé z úřady řeší a je to poslední větší agenda, kterou máme ještě zdigitalizovat.
11: Cena ropy na světových trzích klesá. Severomořský Brent zlevnil skoro o 6% na $91 za barel. Důvodem je podle agentury Reuters přerušení amerických vzdušných úderů na Irán a naděje na diplomatické řešení konfliktu na Blízkém východě. Americká televize CBS News uvedla, že země vzájemné útoky pozastavily, protože ománská delegace v Teheránu jedná o otevření Hormuzského průlivu.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Němečtí policisté zastřelili podezřelého, který v sobotu vjel autem do davu během berlínského pochodu za práva sexuálních menšin. Na síti X o tom informovala berlínská policie. 21-letého útočníka našli v zahrádkářské kolonii v oblasti Berlín-Špandau. Motivem činu byl podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta zřejmě islamistický terorismus. Jedna žena útok nepřežila, zraněných je 29. Už 2 roky Češi můžou využívat hromadné žaloby. Zatím se ale k soudu dostali jen 2. Ministerstvo spravedlnosti přitom očekávalo 5 až 10 takových žalob ročně. Sloužit mají hlavně v případech s desítkami nebo stovkami poškozených, třeba kvůli nedodanému zboží. Organizace s oprávněním k podávání hromadných žalob vysvětlují nízký počet problémy s jejich financováním. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO to označil za nenaplněný potenciál.
13: Pokud byla dosud podána v průměru 1 hromadná žaloba ročně, je možné říci, že očekávání mých předchůdců se nenaplnila a potenciál hromadných žalob v české justici není ještě plně využit.
11: K přehodnocení fungování zákona je ale podle ministra Tejce příliš brzy. Tématu hromadných žalob se budeme v Ranním Plusu věnovat krátce po zprávách. Francouzský prezident Emmanuel Macron svolává krizový štáb kvůli rozsáhlým požárům. Ministr vnitra Laurent Nunez potvrdil, že od začátku roku plameny spálily už rekordních 115 000 hektarů, což je víc než dvojnásobek rozlohy Prahy. Obří požár se nadále šíří na jihozápadě Francie a ohrožuje město Bordeaux.
14: Čelíme požáru, který zatím není pod kontrolou a který pravidelně směřuje k metropoli Bordeaux.
15: Popsal ve francouzské televizi ministr vnitra Laurent Nunez. Své domy už muselo opustit přes 200 000 lidí.
16: Těžce jsem pracovala, abych něco měla. Dům je celý náš život. Všechno jsme v něm nechali. Co s námi potom bude?
15: Evakuovaní přespávají v tělocvičnách i na výstavišti v Bordeaux. Do bojů s plameny se zapojují tisícovky hasičů, vojáků i policistů. Prezident Emmanuel Macron Macron na internetu poděkoval evropským zemím, včetně Česka, které do Francie vyslalo vrtulník Black Hawk s posádkou. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
11: Spojené státy a Kanadu spojí další most. V americkém Detroitu se přes stejnojmenou řeku poprvé projedou auta do kanadského Windsoru. Most je pojmenovaný po legendárním kanadském hokejistovi Gordie Howeovi. Jeho otevření předcházely měsíce sporů mezi Washingtonem a Ottawou kvůli financování. Americkému prezidentovi vadilo, že Kanada se nebude dělit o mýtné, dokud se jí nevrátí počáteční investice. Kanada celou stavbu zafinancovala. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Vedení pražské koalice se odpoledne sejde kvůli korupční kauze na magistrátu hlavního města. Primátor Bohuslav Svoboda z ODS koaliční radu svolal po zásahu policie z minulého úterý. Kriminalisté při něm ve Škodově paláci zatkli dva pracovníky magistrátu.
10: Jedním ze zatčených pracovníků byl podle informací i rozhlasu ředitel odboru pozemní

0: Běhy pohřbených lidí, jak doplňuje mluvčí magistrátu Klára Opálková.
1: Pomník má vytvořit důstojné pietní místo věnované památce 1107 osob, které spojuje skutečnost, že nebyly pohřbeni individuálně. Má tedy proměnit dosavadní hromadné pohřebiště v prostor tichého zastavení, rozjímání či modlitby.
0: A jak to vypadá v 7 hodin a 6 minut na silnicích? Na dálnici D11 z Hradce Králové na Prahu se za sjezdem na Poděbrady na 28. kilometru srazila dodávka s nákladním autem. Projíždí se jen levým pruhem. V koloně z 35. kilometru se zdržíte více než půl hodiny. Silnice 35 je na výjezdu z Litomyšle na Hradec Králové stále neprůjezdná. Po vážné nehodě osobního auta s nákladním v obou směrech čekejte výrazné zdržení. Pozor, ve sjezdu z dálnice D5 na Pražský okruh směrem na D1 blokuje levý pruh osobní auto po nárazu do svodidel. Zdržíte se ale jen nárazově. Na Pražském okruhu směrem na letiště čekejte kolonu od sjezdu na Vestec za nájezd od Barandova. Je to na 20 až 25 minut. A na příjezdu do Prahy po D7 se jede v koloně od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru až do omezení před letištěm zdržení čtvrt hodiny. Přejeme klidnou jízdu. Dnes nás čeká nejchladnější a zřejmě nejdeštivější den tohoto týdne. Provázet nás bude proměnlivá oblačnost, místy občas déšť nebo přehánky. Dopoledne a zkraje odpoledne hlavně na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. Později odpoledne má oblačnosti i srážek ubývat. Odpolední teploty vystoupí na 20 až 25, na jihu Moravy až na 28 stupňů a bude foukat čerstvý vítr, místy s nárazy o rychlosti kolem 55 km za hodinu. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Ranní Plus.
3: A dobré ráno vám přejeme v 7 hodin a 8 minut. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu má dnes odletět do Spojených států amerických. Zítra ho tam čeká schůzka s prezidentem Donaldem Trumpem. Osobně se potkají poprvé od února, kdy jejich země rozpoutaly válku proti Íránu. Izraelský premiér se za oceánem zúčastní taky pohřbu zesnulého republikánského senátora a podporovatele Izraele Lindseyho Grahama. A Netanyahuovu cestu teď probereme s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Dobré ráno, Jano.
4: Pěkné ráno.
3: Během prvního roku druhého Trumpova mandátu se s ním izraelský premiér setkával průměrně jednou za 2,5 měsíce. Teď se osobně neviděli přes 5 měsíců. Co se tedy od toho setkání očekává?
4: Tak čeká se na to, jaká bude chemie mezi oběma politiky. A na dálku a přes telefonáty to totiž občas vypadalo, že nejsou vždycky úplně sladění v těch posledních měsících a k probrání mají opravdu hodně témat. Z těch a vzhledem ke světovému dění možná spíše jakýmsi drobnějším záležitostem, která ale rezonovala v poslední době v izraelských médiích, je třeba možný prodej amerických stíhaček F-35 do Turecka a taky jaderná dohoda se Saudskou Arábií. V té podle původních zpráv médií nebyl požadavek, aby Saudové normalizovali vztahy s Izraelem, což mezi izraelskými politiky vyvolalo nevoli. Trump ale nakonec tento požadavek vůči Saudům vznesl. Ale jako hlavní téma se pochopitelně očekává válka v Íránu. A například podle izraelského deníku The Jerusalem Post by si politici měli promluvit o cílech celé intervence. V těch posledních měsících to totiž občas vypadalo, že nebyly opravdu sladění ani na těch záměrech a Izrael se teď při obnovených úderech do té intervence nezapojoval. Netanyahu si tak možná bude chtít zjistit, jestli a jak by americký prezident vůbec chtěl, aby se Izrael zapojil, pokud dojde znovu k obnovení boju teď tedy na Blízkém východě, jakási dvoudenní, třídenní pauza.
3: Ano, mluví se ale také stále o příměří a Teherán toto příměří propojuje s koncem bojů proti hnutí Hizballáh v Libanonu. Donald Trump minulý týden slíbil, že této zemi pomůže. Jak se na toto dívá Izrael?
4: Tak Izrael sice minulý týden předal 3 obce pod kontrolu libanonské armády, ale izraelská armáda stále drží pod kontrolou značnou část jihu Libanonu a nechce odejít před úplným odzbrojením Hizballáhu. Mimochodem libanonský prezident Joseph Aoun byl v Bílém domě minulý týden. No a kromě Libanonu mezi Trumpem a Netanyahuem může být tématem i debata o Sýrii. Syrský prezident Ahmad Ashara včera v rozhovoru pro Al Jazeera řekl, že Sýrie usiluje o dosažení bezpečnostní dohody s Izraelem za účasti několika zemí. A na tom dlouhém seznamu témat, o kterých by si podle médií měli Trump a Netanyahu promluvit, je samozřejmě i situace v Gaze.
3: A také na západním břehu, protože Netanyahu odjíždí do Spojených států v době, kdy poslal armádní posily na západní břeh Jordánu kvůli pátečnímu smrtícímu střetu izraelských osadníků s obyvateli palestinské vesnice. Jaké jsou aktuality, jak se tam ta situace přes víkend vyvinula?
4: Tak izraelští osadníci podle palestinských zpráv a taky videí včera ráno na západním břehu Jordánu zapálili dvě mešity, taky zemědělskou půdu a další palestinské majetky. Izraelská armáda zároveň od pátku podle izraelského deníku Haaretz zadržela nejméně 27 Palestinců a dva Izraelce právě v souvislosti s tím pátečním incidentem. Izraelský premiér Netanyahu po nedělním zasedání vlády zopakoval, že armáda je připravena ty operace rozšířit. Ale některá izraelská média, včetně například deníku Haaretz, v posledních měsících opakovaně píší o téměř každodenním osadnickém násilí a taky o tom, jak současná izraelská vláda umožňuje rozšiřování izraelských osad na západním břehu. A zpravodajský server The Times of Israel například mluví i o tom, že ultrapravicový ministr financí Bezalel Smotrich se taky snaží pojistit, aby nebylo jednoduché zrušit orgány, které momentálně osadníky na západním břehu podporují. Je to potřeba vnímat i v kontextu toho, že v Izraeli mají být za 3 měsíce volby a i to zřejmě bude hrát jakousi roli v té návštěvě Bílého domu.
3: Z Blízkého východu se přihlásila naše tamní zpravodajka Jana Karasová. Děkujeme za to. Hezký den, Jano.
4: Pěkný den, naslyšenou.
3: 7:12 posloucháte Ranní plus. Neproplacený zpoždění let, nedodané zboží nebo například problematické smlouvy na energie. Případy, které mají desítky nebo i stovky poškozených. K jejich řešení mají sloužit Česku hromadné žaloby. Za 2 roky, kdy je možné je podávat, soudy rozhodly o jedně.
5: Truhlářství Postýlkov desítkám zákazníků nedodalo objednané dětské postýlky na míru. Některým přišly jen jejich části. Takhle o rozsudku v první hromadné žalobě v Česku informoval na začátku loňského července Radiožurnál.
6: Padl rozsudek v historicky první hromadné žalobě. Soud rozhodl, že firma Postýlkov musí většině zákazníků vyplatit přes 1 000 000 korun za nedodání dětského nábytku.
5: Poškozené zastupoval onlinemediator.cz. Žaloby totiž v Česku můžou podávat jen neziskové organizace s oprávněním Ministerstva průmyslu a obchodu. Pokračuje právnička z organizace Online Mediátor Tereza Borkovcová.
7: My jsme jedním tady z těch oprávněných subjektů, který může podávat tu hromadnou žalobu. My jsme jako jediným subjektem, který zatím ty jediné dvě hromadné žaloby v Česku zatím podal.
5: Druhou žalobu podávala organizace letos v únoru kvůli neproplaceným kompenzacím za zpožděný let. Poškození se můžou k žalobě připojit až do konce srpna. Za 2 roky účinnosti zákona, který hromadné žaloby zavedl, tak byly podány jen 2, říká Borkovcová.
7: Neseme náklady toho řízení, toho soudního sporu. Jaké ty možnosti, jak to můžeme financovat, jsou velmi omezené.
5: Problém s financováním vidí i společnost D-Test, která je taky jednou z celkem 4 oprávněných organizací. Podle právníka D-Testu Jana Šůry zatím žádnou hromadnou žalobu nepodali právě z tohoto důvodu.
8: Veškeré ty náklady jdou k tíži té spotřebitelské organizace, ale problém je i v tom, že ta odměna je formulována na maximální výši 16%, s tím, že soud ji může ještě snížit.
5: Problém podle něj naopak není to, že se organizaci musí poškození spotřebitele sami přihlásit. Přesto by podle Šůry mohl být proces jednodušší.
8: Aby to bylo co nejméně formalizované, co nejjednodušší, ideálně na nějaký klik ve webovém rozhraní po vyplnění základních údajů.
5: Oba se shodují, že hromadných žalob by šlo podávat více, například u nevýhodných smluv za energie, pojištění nebo u zrušených letů či zájezdů, pokračuje Šůra.
8: Potom jsme se často setkávali také s automaticky obnovovanými předplatnými či neoprávněně opakovanými platbami.
5: Původně přitom stát počítal v konzervativních odhadech se zhruba 5 až 10 žalobami ročně. Potenciál, který si ministerstvo od novinky slibovalo, se tedy nenaplnil. Na přehodnocení je ale podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO brzy.
9: Úspěšnost a efektivitu zákona tohoto typu dává smysl relevantně hodnotit s odstupem alespoň 4 nebo 5 let ode dne, kdy bylo možné podat první hromadnou žalobu.
5: Zároveň oceňuje, že se nenaplnily obavy ze zneužívání hromadných žalob.
9: Z tohoto pohledu lze tedy konstatovat, že se úprava osvědčila a přijaté pojistky proti zneužití jsou dostatečné a funkční.
5: I přes popsané problémy chce například online mediátor CZ v práci na hromadných žalobách pokračovat, potvrzuje právnička Tereza Borkovcová.
7: Určitě plánujeme další hromadné žaloby. Není to úplně, že by nebylo možné je podávat.
5: Počet hromadných žalob se podle Ministerstva spravedlnosti bude navyšovat postupně, a to i s ohledem na to, kolik organizací bude mít o oprávnění zájem. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: 7 hodin, 16 minut, tohle je Ranní plus a krátce hlavní zprávy dnešního dne. Kvůli požárům na jihozápadně Francie se dnes v Paříži sejde krizová skupina pod vedením prezidenta Emmanuela Macrona. Kvůli požárům v oblasti Gironde muselo být zatím evakuováno přes 200 tisíc lidí. Spojené státy a Irán poslední dva dny pozastavili vzájemné vzdušné útoky kvůli jednání ománské delegace v Teheránu o znovu otevření Hormuzského průlivu. Podle stanice CBC News považují iránští představitelé tato jednání za konstruktivní. A vláda dnes na svém posledním zasedání před letní pauzou projedná návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů nebo přenositelnost registračních značek anebo jejich doručování do výdejních boxů a výdejen.
10: A pro váš kompletní přehled přidáme teď také pohled do zahraničních médií. Britská veřejnoprávní stanice BBC vybírá z rozhovoru amerického velvyslance při OSN Mikea Wallse pro americká média. Americký prezident Donald Trump podle něj zastavil útoky proti Íránu druhou noc po sobě, aby dal prostor diplomatickým jednáním. Také Teherán v reakci na to pozastavil odvetné údery.
3: Přestávka v bojích, jak stanice upozorňuje, přichází po téměř dvou týdnech vzájemných úderů, které narušily příměří uzavřené v červnu. Washington ale podle velvyslance Wallse zatím nevylučuje žádnou možnost dalšího postupu. Velvyslanec zároveň odmítl informace o nebezpečně se zmenšujících zásobách munice proti vzdušné obrany. Jak dodal, americká armáda má vše, co potřebuje, aby vedla proti íránskou kampaň.
10: Důležitou součástí jednání podle BBC zůstává situace kolem Hormuzského průlivu, jedné z nejvýznamnějších světových tras pro přepravu ropy, zemního plynu a dalších surovin. Írán a Omán v posledních dnech vedly technická jednání o jeho správě. Právě spory o kontrolu nad průlivem patří mezi hlavní překážky trvalého ukončení konfliktu.
3: Napětí mezi Spojenými státy a Íránem se obnovilo poté, co íránské síly v červenci zaútočily na tankery v Hormuzském průlivu. Washington následně znovu nařídil letecké údery a Írán odpověděl útoky na americké základny v blízkovýchodním regionu. Při nich zemřeli už 4 američtí vojáci, připomíná BBC.
10: Konflikt má dopad i na světovou ekonomiku a podle průzkumů je většina Američanů z války frustrovaná. Trump má celou situaci už zítra osobně řešit s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem, nebo tedy spíš dnes, ale tolik tedy článek na webu BBC.
3: Britský deník Guardian rozebírá rozhodnutí britského ministra zahraničí Eda Milibanda, který se chce ujmout britské pozice v radě Světové banky. Tuto funkci přitom obvykle zastává nižší vládní představitel. Ed Miliband tím chce podle listu dát najevo, že klimatická změna a rozvojová pomoc budou patřit mezi hlavní priority britské zahraniční politiky.
10: Milibandovo rozhodnutí přichází v době, kdy se řada zemí potýká s dopady klimatických změn, od rozsáhlých požárů ve Francii a Španělsku až po období sucha ve Spojeném království. Ve Světové bance chce šéf britské diplomacie aktivně prosazovat zachování důrazu na financování klimatických opatření a podporovat změny, které požadují rozvojové země.
3: Světová banka přitom, jak zdůrazňuje Guardian, čelí tlaku ze strany americké administrativy, aby omezila své zaměření na klimatické projekty.
10: Odborníci Milibandův krok přivítali jako důležitý signál podpory globální klimatické politiky. Podle nich může Velká Británie díky svému vlivu prosazovat, aby Světová banka poskytovala více prostředků na ochranu klimatu. Zároveň by díky tomu mohla pomáhat chudším zemím rychleji reagovat na klimatické krize, aniž by je dále zatěžovala dluhy.
3: A ještě se podívejme do singapurského deníku The Straits Times. Ten píše o tom, že japonská vláda plánuje zpřísnit podmínky pro získání trvalého pobytu cizinců. Nová pravidla mají začít platit od letošního října, ale ve většině případů se mají vztahovat na žádosti podané až od dubna 2027.
10: Informuje o tom na svém tedy webu singapurský deník The Straits Times a ten říká, že kabinet premiérky Sanae Takačiové se od změn slibuje důležitější, důslednější řešení nelegální činnosti a další problémy spojené s cizinci. Mezi aktuálními podmínkami jsou například bezúhonnost, schopnost samostatně se finančně zabezpečit nebo posouzení, zda je uděleno udělení trvalého pobytu v zájmu Japonska, dodává deník.
3: A tím uzavíráme náš dnešní přehled zahraničního tisku v 7 hodin a 21 minut.
10: Braniborská brána se včera zbarvila do duhových barev a zazářil na ní taky nápis Berlín, město svobody. To vše navzdory teroristickému útoku, který v sobotu narušil tradičně velké desítkami tisíc lidí navštěvované shromáždění queer komunity. Muže podezřelého ze spáchání útoku dopadla včera v podvečer policie. A víc si řekneme s naším zpravodajem v Berlíně, Tomášem Havlínem. Dobré ráno.
11: Dobré ráno.
10: Jak vypadala ta včerejší akce policie proti údajnému pachateli sobotního útoku na pochod hrdosti v Berlíně?
11: Nevíme, co přesně policii tam přivedlo, ale zasahovala včera po takém pozdním odpoledni v zahrádkářské kolonii na okraji Berlína ve čtvrti Špandau. Právě tam se podle mluvčího policie skrýval 21-letý Abdul Balut, který tedy byl podezřelý z toho, že v sobotu najížděl v dodávce do účastníků toho pochodu hrdosti a pak snad i některé zranil mačetou. Jedna žena ten útok nepřežila a skoro 30 lidí je zraněných. S bodnou zbraní v ruce potom chtěl ten podezřelý podle policejního mluvčího napadnout taky členy zvláštní jednotky, která zasahovala v té zahrádkářské kolonii ve čtvrti Špandau, ale ti policisté se bránili střelbou a potyčka skončila smrtí údajného pachatele útoku.
10: A dá se tedy říct, že je případ uzavřený? Nemluvilo se ještě o dalším možném spolupachateli?
11: Další podezřelou osobu včera zmínil v televizi ARD německý ministr vnitra Alexander Dobrindt.
12: Es gibt eine weitere Person, die dort in Betrachtung ist. Das hat sich bisher aber.
11: Německý ministr nijak neupřesnil, o koho by se mělo jednat. Ty úvahy, že pachatelů mohlo být víc, se objevovaly častěji, vycházely třeba i z toho, že v dodávce použité při útoku se poté, co naourala do stromu v sobotu v parku Tiergarten v Berlíně, spustili dva airbagy a ne jenom jeden, takže v autě mohlo být víc lidí, ale ministr vnitra Alexander Dobrindt v každém případě řekl, že momentálně už žádné další riziko nebezpečí pro veřejnost nehrozí nebo nevyplývá. Ale ten případ uzavřený není. Včera ho převzalo spolkové státní zastupitelství, které se teď bude zabývat třeba i tou střelbou v zahrádkářské kolonii, ale hlavně bude objasňovat celý ten útok na festival pestrosti a tolerance v Berlíně, včetně třeba pachatelovy motivace, i když tam to samozřejmě bude těžší, protože pachatel nebo podezřelý z toho útoku už nežije.
10: Nicméně němečtí politici už včera mluvili o islamistickém teroristickém útoku. Není kolem motivace útoku tedy o něco jasněji?
11: Na jednu stranu nepochybně ano, víme, že Abdul Balut se radikalizoval, že na přelomu loňského letošního roku navštívil Libanon, odkud pocházela jeho rodina. On sám se narodil v Německu, v tom Libanonu chtěl navázat kontakt přes hranici do Sýrie s takzvaným islámským státem, což se mu nepovedlo, ale nějaký pokus to byl. Ovšem zároveň se objevují takové další střípky. Včera třeba server Spiegel zveřejnil rozhovor s otcem Abdula Baluta, který v tom rozhovoru nijak nepopírá, že jeho syn se radikalizoval, že si nechal narůst plnovou, místo rodině vlastního šítského islámu našel zalíbení v tom sunitském, ale zároveň dodává, že jeho syn lidově řečeno se tak nějak plácal, že po základní škole pracoval jen v nárazových povoláních, třeba u bezpečnostních agentur nebo jako řidič, ale nic stálého neměl, že noci trávil na mobilním telefonu nebo u televize a vstával až pozdě odpoledne. No a i to jsou okolnosti, které možná můžou svým způsobem přispět k vysvětlení toho, co, jak a proč se stalo.
10: Uvidíme, s čím potom přijde policie. Pochod hrdosti v Berlíně je jednou z největších každoročních akcí queer komunity v Evropě. Zároveň se ale podobných, i když menších akcí, pořádají v Německu desítky. Jaký dopad na ně bude mít tento sobotní útok?
11: Ano, podobných pochodů hrdosti, třeba loni jich byl v Německu historicky největší počet, skoro 250. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt včera prohlásil, že nejen je, ale vlastně všechny větší akce kulturní, sportovní bude potřeba nějakým způsobem lépe hlídat, nebo že bude potřeba komunikovat s vládami v jednotlivých spolkových zemích, aby zajistili bezpečnost na podobných akcích. Docela mě zaujal výrok Johannese Krama, což je autor jednoho německého podcastu spojeného s queer tematikou, podle kterého něco podobného, jako se stalo v sobotu v Berlíně, už vlastně viselo ve vzduchu a není to vlastně poprvé, i když v netakovém rozsahu, co se pochody hrdosti v Německu setkávají s nějakými útoky, které většinou pocházejí z krajně pravicové scény.
10: Informace z Berlína nám přinesl náš tamní zpravodaj Tomáš Havlín. Díky za to, naslyšenou.
11: Díky, hezký den.
10: Stále jste na vlnách Ranního plusu, teď konkrétně v 7 hodin a 26 minut. Vzácné mince a medaile vystavené v muzeích jsou někdy ve skutečnosti kopie. Na první pohled to vidět není. Kdybyste se ale mince dotkli, hned ten rozdíl poznáte. Vědci proto stále vylepšují postupy, aby byla kopie navenek co nejvěrnější. A vyzkoušel si to i náš reportér v přenosné laboratoři vědců z Vysoké školy chemicko-technologické.
13: Je to medaile, pamětní medaile Národního divadla. Originál máme v kanceláři.
14: Je to k nerozeznání na pohled, ale v ruce je měkké, gumovité.
13: V podstatě vyrobíte lukoprenovou kopii.
14: Šárka Msalamová z Vysoké školy chemicko-technologické mi ukazuje kopii medaile. Vyrobená je ze silikonové hmoty, potažené vrstvičkou lesklého kovu.
13: To třeba používají, když muzea dělají nějaké výstavy, které jsou interaktivní. Chtějí ukázat nějaké třeba cennější věci.
14: Základem takové kopie je odlitek původní mince nebo medaile. Kovovou vrstvičku odborníci nanesou elektrochemicky.
13: Pak se to natře grafitovým práškem, ponoříte do roztoku.
14: Kádinka s sítě modrou kapalinou.
13: To je roztok modré skalice neboli síranu měďnatého pentahydrátu. Při správném nastavení proudové hustoty dojde k vyloučení mědi na tu kopii.
14: Postup se přesně jmenuje galvanoplastika. I když je to skoro 200 let stará metoda, pořád je na ní co zkoumat a vylepšovat.
13: Obrovská otázka jsou takzvané leskotvorné přísady. Okay. Když se podíváte tady na ty neumělý.
14: To je, takové zašedlé, matné, to je jako ohmataná mince, bych řekl.
13: Vy chcete úplně perfektní povrch, hladký, ale sklý hlavně.
14: Kromě výstav se kopie uměleckých předmětů používají také při výzkumu. Třeba když se nějakého díla dochoval jen malý kousek a jeho potřeba doplnit.
15: Z toho malého původního fragmentu si třeba nedokážeme úplně představit tu robustnost těch dlaždic.
14: Ukazuje Mária Kolářová z Vysoké školy chemicko-technologické.
15: Archeologický nález dlaždic reliefních keramických rotundik v Dolních Chabrech.
14: Sice má barvu červeno-hnědou, ale je to z plastu. Je šrafované na okrajích a uprostřed
15: vlastně
14: takový ornament. Linkový
15: rostlinný motiv.
14: Z tohle toho kousku, který je asi třetina té původní dlaždice.
15: Tak jsme si vlastně domodelovali.
14: V poslední době v tom pomáhá 3D tisk. Většinou není nutné, aby dodělávaná část přesně odpovídala originálu.
15: Z pohledu restaurátorské etiky, aby vlastně ten doplněk byl rozpoznatelný od toho původního originálu.
14: Když tedy na hradech a zámcích uvidíte vyspravované části, které na první pohled působí nově, není to jenom tím, že by je odborníci neuměli udělat stejně. Martin Srb, Český rozhlas.
16: Český rozhlas Plus míří na letní filmovou školu v Uherském Hradišti a přiváží témata, která rezonují současnou společností. O tom, jak se mění politická kultura a jaký vliv mají politici na atmosféru a vztahy mezi lidmi, bude názorový pořad Pro a proti. Nad současnou rolí mužů ve společnosti a krizí maskulinity se zamyslí hosté Chyby systému. A vliv fašistické propagandy na kulturu rozebere debata Estetika fašismu. Taky na letní filmové škole v Uherském Hradišti je tu pro vás Český rozhlas Plus, který vám samozřejmě všechny debaty nabídne i ve vysílání.
10: Španělsko bojuje s nejhorším lesním požárem v historii země. Ve Francii se oheň přiblížil až k městu Bordeaux a v Itálii se evakuovaly stovky lidí z turistické oblasti na poloostrově Gargano. Podrobnosti o momentálně největších požárech v Evropě přidáme už po zprávách. A pokud máte mobilní telefon se systémem Android a používáte umělou inteligenci jako asistenta, tak poslouchejte naše vysílání i nadále. Provedeme vás totiž novými změnami, které budou platit. Je 7 hodin a 30 minut, zprávy má Monika Vrchotová.
2: Český rozhlas Plus.
0: Pěkné ráno. Paliva po skončení cenových stropů zdražila. Litr benzinu je v průměru o necelé 2 koruny dražší, nafta o více než 4 koruny. Podle zástupců petrolejářského průmyslu je růst cen způsoben hlavně vývojem na trhu s ropou a zvýšením spotřební daně u nafty. Regulaci cen vláda zatím obnovovat nechce. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu přicestuje do Spojených států. V úterý má naplánovanou schůzku s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Potvrdil to Bílý dům. Netanyahu se taky ve Washingtonu zúčastní obřadu k uctění památky amerického senátora Lindseyho Grahama, informoval o tom úřad izraelského premiéra. Ministry čeká poslední jednání vlády před prázdninovou přestávkou. Kabinet se znovu po dvoutýdenní pauze sejde v polovině srpna. Na programu má dnes například zavedení nové pozice pracovní pír pracovníků ve veřejném sektoru. Ti mají pomáhat lidem s duševním onemocněním, závislostmi nebo v krizových situacích. Střelbu v americkém Seattlu nepřežili nejméně dva lidé, dalších 5 je zraněných. S odvoláním na místní úřady o tom informovala americká média. Policie incident vyšetřuje a zatím neoznámila, jestli se podařilo útočníka zadržet. Střelec zaútočil v neděli kolem 6 hodin večer místního času na gastronomickém festivalu Bite of Seattle. Obyvatelé španělské Malorky protestovali proti nadměrné turistice. Podle odhadů policie se na nedělní demonstraci sešlo asi 25 tisíc lidí. Akci svolala iniciativa Méně turismu, více života. Protestující se podle agentury DPA v souvislosti s nadměrnou turistikou stěžují na nedostatek bytů, dopravní zácpy, špínu a hluk. A lékaři nemocnice v Třinci a polském Češině spolupracují na vzniku česko-polského zdravotnického slovníku. Má pomoct doktorům k lepšímu porozumění lékařských zpráv v cizím jazyce. Obě nemocnice totiž často ošetřují pacienty z druhé strany hranice. Na Plusu teď máme informace pro řidiče na dálnici D11 z Hradce do Prahy se za sjezdem na Poděbrady na 28. kilometru řeší nehoda, projíždí se jen levým pruhem. V koloně z 35. kilometru se zdržíte kolem 40 minut. Silnice 35 na výjezdu z Litomyšle na Hradec Králové je po vážné nehodě stále neprůjezdná. Před Litomyšlí čekejte dlouhé kolony v obou směrech. Na D7 před Prahou pojedete v koloně od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru do omezení uletí. Je to na čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu čekejte kolony v obou směrech před Ořechem. Směrem na D1 je kolona od D5. Směrem na letiště pojedete pomalu od sjezdu na Vestec. Zdržení v obou směrech na 15 až 20 minut a pomalu se jede také na okruhu a Štěrboholské spojce. Od D11 k Průmyslové pojedete až 20 minut. Šťastnou cestu. 27. červenec bude místy občas deštivý, hlavně na východě republiky se můžou dopoledne a z kraje odpoledne objevit i bouřky, bude foukat čerstvý a místy i silnější nárazový vítr a teploty vystoupí na 20 až 25, na jižní Moravě až na 28 stupňů, na horách bude kolem 16. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Ranní Plus.
10: A to 3,5 minuty po půl osmé. Dobré ráno vám přejí Daniela Vrbová a Šárka Feniková. Nejen Francie, Španělsko a Itálie, ale taky Tunisko, Alžírsko nebo Maroko. Tam všude momentálně hasiči bojují s rozsáhlými lesními požáry. Na severu Afriky k jejich šíření přispěl silný vítr a extrémní teploty přesahující i 45 stupňů Celsia. My se teď podrobněji zaměříme na nejvíc postižené oblasti v Evropě, a to s Adélou Bartákovou z naší zahraniční redakce. Dobré ráno.
17: Dobré ráno.
10: Začneme ve Francii. Jak velkou plochu už oheň spálil tam?
17: V departementu Gironde schořilo 42 tisíc hektarů půdy, což je víc než třetina z celkové plochy, kterou požáry v zemi zasáhly od začátku roku. Ministr vnitra Laurent Nunez řekl, že tahle souhrnná rozloha dosavadních letošních požárů je bezprecedentní a mnohem větší než v minulosti. Hasiči podle něj bojují každý den současně se 30 až 40 požáry. Ten největší momentálně hoří u města Bordeaux a podle posledních informací už je oheň jen 15 kilometrů od něj. Evakuace stovek tisíc obyvatel města se ale zatím nechystá.
10: Nicméně někteří obyvatelé se museli evakuovat, tak kolika lidí už se ve Francii ty evakuace dotkly?
17: Je to zhruba 220 tisíc a domů se tito lidé nebudou moct vrátit, dokud nebude oheň zcela pod kontrolou. Francouzský prezident Emmanuel Macron svolal kvůli nelepšící se situaci na dnešní dopoledne krizové mezirezortní zasedání. Včera na sociálních sítích jednotlivě děkoval hasičům z různých evropských zemí, kteří do Francie přijeli pomoct. Jsou mezi nimi i Češi, kteří pracují ve formaci se slovenskými kolegy a využívají hasičský vrtulník. Podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové, francouzská strana ten český modul leteckého hašení operativně posílá na místa, kde je jeho zásah akutně potřeba.
10: A předpokládám, že pro další vývoj situace je velmi důležité počasí.
17: Přesně tak, počasí je zcela klíčové. Vyhlídky, že by hasičům mohlo ulehčit práci, ale momentálně moc příznivě nevypadají, spíš naopak. Francie očekává nárůst teplot a požár v departementu Gironu už je navíc tak rozsáhlý, že se uvnitř něj vytvořil nebezpečný mrak. Ten lze běžněji pozorovat spíš při sopečných erupcích. V tomto případě vznikl kvůli tomu, že oheň zahřívá vzduch v přízemní vrstvě. No a tenhle vzduch pak stoupá, ochlazuje se a vytváří ohnivý mrak. Jde o turbulentní masu, která může generovat vlastní větry a ty pak požár ještě zhoršují. Podle mluvčího francouzských hasičů se takový jev v zemi nikdy dřív neobjevil. Podobnou situaci řeší i ve Španělsku. I tam se totiž požár vytváří vlastní povětrnostní podmínky. Meteorologové kvůli tomu nedokáží přesně předpovídat, jak silný vítr a jakým směrem může oheň dál rozfoukat.
10: Ve Španělsku jsou ty hlavní požáry dva, oba v centrální části země. Daří se je hasičům stále udržet od sebe?
17: Zatím ano. To riziko, že se požáry v oblasti kolem hlavního města Madridu a v sousední provincii Ávila spojí v jeden, je ale pořád vysoké. Včera se to podle deníku El País dokonce v jedné oblasti téměř stalo, ale pouze se požáry dočasně a přerušovaně zbližovaly. Požár v Ávile je mimochodem tím vůbec největším ve španělské historii. Oheň už v provincii spálil 50 tisíc hektarů půdy. A co se týká počtu lidí, které požáry v zemi celkově zasáhly, tak El País uvádí číslo 90 tisíc, přičemž jde ale o součet evakuovaných a lidí, kteří jsou pod lockdownem uvěznění ve svých domovech.
10: A ještě v Itálii to taky probereme. Tam se včera po moři evakuovali stovky lidí z turistické oblasti na jižním pobřeží Jadranu. Jak vážná je situace tam?
17: Požár vypukl poblíž městečka Peskyči na poloostrově Gargano a podle jeho starosty už je pod kontrolou. Hasiči zasahovali ze země i ze vzduchu a do záchrany turistů se kromě lodí pobřežní stráže zapojilo taky 10 soukromých plavidel. Domy v oblasti podle úřadů v bezprostředním ohrožení nejsou.
10: Vývoj požáru v Evropě jsme probrali s Adélou Bartákovou ze zahraniční redakce. Díky, naslyšenou.
17: Naslyšenou.
10: A ještě samozřejmě se vrátíme k obřím požárům na jeho západě Francie, které vlastně přerušili Tour de France. Organizátoři výrazně zkrátili poslední etapu. Místo 130 kilometrů měřila necelých 90 kilometrů a vedla pouze centrem Paříže. Po dojezdu na bulvár Champs-Élysées se celkovým vítězem slavného cyklistického závodu stál už po páté Slovinec Pogačar.
18: Tyhle záběry znovu obletí celý svět. Cyklisté projeli pod pařížskou bazilikou Sacré-Cœur a jako střelu žlutém jsem zahlédl Slovince Tadeje Pogačara.
19: Nám se líbí, že do poslední etapy Tour zařadili tohle stoupání na Montmartre. Poprvé se to objevilo v roce 2024 při olympijských hrách. Poprvé jsme tady byli loni. Teď už to začíná být tradice.
20: Votre nom, c'est comment?
21: Dorian.
20: Na židličkách přímo v útrati. V puntíkovaných dresech sedí dva Francouzi.
22: Počasí není dobré. Myslíme na všechny naše hasiče, kteří teď pracují na jeho západě. Tenhle závod je jedna věc, ale nejdůležitější teď je to, co se odehrává v regionu Nové Akvitánie.
18: Podél trati Tour de France vidím mnoho vlajek, samozřejmě spoustu těch francouzských, ale taky belgickou. Lidé tady křičí Remco, Remco. Podle závodníka Remka Evenpoola, který se umístil velmi dobře v celkovém pořadí, ale asi nejhlasitější jsou mexičtí fanoušci.
23: Poprvé jsem Tour de France viděla naživo asi před 3 lety. Tour v Mexiku všichni dobře znají. Jsme velmi pyšní na našeho závodníka Del Toro. Říkáme mu Torito.
18: Zatímco v Paříži se slavilo, tak stovky kilometrů dál na jeho západním pobřeží hasiči bojovali s plameny. Ostatně právě odtud z hlavního města zamířili desítky dalších hasičů pomoct.
24: Vlastně ta etapa je zkrácená kvůli požárům a
1: No, nebála jsem se, protože jsem to nesledovala. Teďka už nad tím budu trošku přemýšlet.
20: Jana sedí tady vedle Jiřího pod sakrekér s českou vlajkou tady.
1: Baví mě sledovat jako ty sportovní výkony obecně všech.
4: V
6: praxi vidíme reálné důsledky globálního oteplování. Doufám, že nám to konečně docvakne a urychlíme práci na opatření.
20: Uzavírá Viktor, který přijel k trati Tour de France na elektrickém kole. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Posloucháte Ranní plus v 7 hodin a 40 minut. Ekonomickou rubriku začneme krátkými zprávami. Ceny ropy zahájily týden výrazným poklesem. Přerušení amerických úderů na Irán vyvolalo naděje na diplomatické řešení konfliktu. Severomořská ropa Brent vykazovala dnes krátce po půlnoci pokles o téměř 6% a pohybovala se v blízkosti $91 za barel. Blížící se jev nazývaný Super El Niño pravděpodobně způsobí africkým zemím, které zasáhne celkové škody ve výši 10 až 20 miliard dolarů a vyvolá masovou migraci z nejvíce zasažených oblastí. Agentuře Reuters to sdělil přední klimatolog Africké rozvojové banky Anthony Nyong. A končí nabídka na odkup akcí Paul

0: Ruské firmy InPost, která provozuje síť samoobslužných schránek pro vyzvednutí zboží a logistická centra pro internetové obchody. Nabídku předložil konzorcium, jehož členem je i PPF. Cílem je firmu převzít a její akcie stáhnout z burzy.
1: Na mobilních telefonech s operačním systémem Android už nebude možné používat pouze asistenta od společnosti Google. Nařídila jí to v polovině července Evropská komise. Opatření platí od července příštího roku. Co to v praxi bude znamenat pro české uživatele, to probereme s Markem Sedláčkem z domácí redakce. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Co přesně to rozhodnutí znamená, že si uživatelé Androidu budou moct vybírat, která AI jim bude pomáhat?
2: Přesně tak. Podobné kroky už musel v minulosti udělat třeba Microsoft, který původně ve svém operačním systému Windows umožňoval používat jenom ten svůj zabudovaný prohlížeč Internet Explorer. Po rozhodnutí Evropské komise teď telefony s operačním systémem Android budou muset zpřístupnit své funkce i jiným AI asistentům než těm od společnosti Google. Říká ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Bencl.
3: Ten výhled je takový, že vy svému AI asistentovi řeknete cokoliv, co má udělat na tom telefonu, odeslat nějakou platbu, zadat něco do kalendáře, poslat za vás zprávu, vyřizovat hovory. To nyní dokázal nebo částečně dokázal právě pouze ten systémový AI asistent, v případě Google a Androidu to byl Gemini.
2: A tohle nové opatření vítá například výkonný ředitel Sdružení pro internetový rozvoj Václav Slavík. Podle něj je správné dát uživatelům tu možnost si vybrat a navíc to narovnává podmínky na trhu, říká Slavík.
4: Otevírá se tím prostor i pro české vývojáře a lokální hráče, například AI asistenta od Seznamu, aby se dostali do výchozího nastavení v Androidu, kam doteď neměli přístup. Ovšem zkušenost s vyhledávači ukazuje, že samotná možnost výběru nestačí. Uživatelé ze zvyku málo kdy mění výchozí nastavení.
2: No a bude záležet taky na tom, jak Google zpřístupní svoje služby. V minulosti totiž podle Slavíka povinnosti obcházel třeba tím, že spoplatnil sdílení dat. No a ještě dodám, že Google musí taky podle rozhodnutí Evropské komise sdílet s ostatními AI modely data, která využívá ke zlepšování vlastního internetového vyhledávače. Kvůli upřednostňování vlastních služeb v tomto vyhledávači dostal Google od komise minulý týden pokutu v přepočtu za víc než 21 miliard korun.
1: Společnost Google rozhodnutí Evropské komise kritizuje, mimo jiné proto, že se tím podle ní oslabí ochrana dat uživatelů Androidu.
2: Ano, podle Google se zvyšuje riziko ztráty dat, když ke službám budou mít přístup jiné společnosti než on samotný. Expert na kybernetickou bezpečnost ze společnosti Checkpoint Miloslav Lujka říká, že to je pravda jenom částečně. Google totiž podle Lujky musí zveřejňovat pouze anonymizovaná data.
5: Dá se to udělat bezpečně a nikdo tady nehovoří o tom, že se budou posílat citlivá data, citlivé fotky. Jde tady o to, aby ten člověk měl na výběr, pokud prostě používá Androidový telefon, aby si mohl vybrat, že třeba mu vyhovuje výstřed GPT a chce, aby měl možnosti vlastně pracovat s informacemi, které na tom telefonu máte, ale samozřejmě bezpečně.
2: Naopak Lukáš Bencl z České asociace umělé inteligence obavy Google chápe. Podle něj totiž zatím není jasné, jak výrazně jsou AI asistenti a tedy i jejich zabezpečení přímo propojení s operačním systémem. Tedy v tomto případě Gemini s Androidem, říká Bencl.
3: Je to podle mě zrovna taková nešťastně zvolená doba, kdy ještě tohle v tom trhu technologickém není rozseknuté, jak moc integrální součástí právě ten AI asistent v telefonech jako má být a jestli to má být ta složka, kde zrovna si budeme vybírat ty možné alternativy jako v případě těch internetových prohlížečů.
2: Podle Bencla je proto potřeba, aby lidi pečlivě vybírali funkce, ke kterým umožní umělé inteligenci přístup. Expert na kyberbezpečnost Miloslav Lujka dodává, že třeba u vyhledávačů by lidi neměli sdělovat umělé inteligenci citlivé informace a jakákoliv doporučení poté ještě probrat s odborníkem.
1: A všechno jsme to probrali s Markem Sedláčkem z domácí redakce. Díky, naslyšenou.
2: Hezký den.
1: Hodiny ukazují 7 hodin, 45 minut, stále posloucháte Ranní plus. Celý život vyčníval z davu a nebal se provokovat. Tak to sám sebe popsal výtvarník, hudebník a bývalý ředitel Národní galerie Milan Knížák. Včera zemřel ve věku 86 let. Jeho díla přesáhla hranice Česka. Zastoupená jsou v Newyorském muzeu moderního umění, londýnské Tate Gallery nebo v pařížském Centre Pompidou.
6: Knížák se narodil 19. dubna roku 1940 v Plzni a v době komunistického režimu stál u zrodu českého undergroundu. Umělecké tvorbě se věnoval celý život. Kromě výtvarného umění se zabýval třeba i designem, poezií a nebo módou. Podle jednoho ze svých spolupracovníků, kurátora galerie Hybernská Filipa Kazdy, byl Knížák výjimečným umělcem.
7: On ovlivnil vlastně celou tu naši kulturu a myslím si, že jeho umělecká činnost byla vlastně košatá, opravdu byl to multimediální umělec, tak jak si to slovo dokážeme vůbec naplnit. A samozřejmě bylo kolem něj spoustu neklidu a zčerený vody.
6: Výraznou stopu zanechal Knížák i v hudbě. V 60. letech začal experimentovat s gramofonovými deskami. Úmyslně je ničil a z jejich částí pak skládal nové desky. Tomuto originálnímu stylu se později začalo říkat destruovaná hudba. Kromě toho se ale věnoval i klasickému rocku a koncem 60. let založil hudební skupinu Aktuál, se kterou vystupoval skoro až do konce života.
8: Láska je zášť, svět si oblékl podivnej plášť.
6: Koncem 60. let Knížák přednášel na dvou univerzitách ve Spojených státech. Přesto se ale v roce 1970 vrátil zpátky do komunistického Československa. Po pádu komunistického režimu zamířil na Akademii výtvarných umění. Jako rektor zde působil do roku 1970 a vedl řadu dnes známých umělců, mimo jiné sochaře Krištofa Kinteru nebo malíře Jakuba Španhela. Jeho působení ale vzbuzovalo kontroverze. Oceňován byl jako člověk, který dokázal rozpoznat talent a studenty inspirovat. Začala se na něj ale snášet i kritika, hlavně za jeho chování. Popsal to třeba malíř Jiří David.
9: Patřil k 60. letech jako podstatným autorům, ale potom, jak získával postupně po roce 89 takovou moc, tak v něm se nějak pohnula nějaká, já nevím co přesně, osobnostní jemná porucha a začal být prostě vůči tomu svému okolí dost nejenom nepříjemný, ale často velmi jako negativně vymezující se.
6: Podle současného rektora Akademie Tomáše Pospíšila způsoboval kontroverze kolem Knížáka i fakt, že se umělec pravidelně a otevřeně vyjadřoval k politice a za svými postoji si tvrdě stál. Jak Knížák řekl ve vysílání Českého rozhlasu v roce 2017, celý život se snažil jednat tak, aby se za sebe nemusel stydět.
10: Ten se snažil vždycky vyrovnat s nějakým problémem, který přišel. Vyrovnat se s životem jako takovým, abych se nemusel stydět, abych nemusel na smrtelný posteli spáchat sebevraždu. Když se podívám zpátky.
6: Knížák byl znám jako příznivec bývalého prezidenta Václava Klause a strany ODS, za kterou v roce 1998 neúspěšně kandidoval do Senátu. O rok později pak začal působit jako ředitel Národní galerie, kterou vedl 12 let. Knížák za svou tvorbu získal řadu ocenění, třeba v roce 2010 medaili za zásluhy prvního stupně. Jakub Kulavěk, Český rozhlas.
1: Podivné nakládání se školním majetkem na České lesnické akademii v Trutnově popsali už dřív naši reportéři z investigativní redakce a teď přidávají další podrobnosti. Podle kontrolorů, kteří ve škole provedli audit, si bývalý ředitel například bezplatně vzal školní dodávku a jel s ní na výlet na hokejové mistrovství světa v Dánsku. Bránil se tím, že akademie takto dlouhodobě podporuje aktivity studentů i zaměstnanců. Podle fotografie, která ale z cesty vznikla, půlku pasažérů tvořila ředitel. Rodina. Podrobnosti má už Martin Štorkán z našeho investigativního týmu, který je ve studiu. Dobré ráno.
11: Dobré ráno.
1: A máš tady i fotografii, co na ní je?
11: Je to něco přes rok stará fotka několika lidí v hokejových dresech. Sedí v restauraci a fotí se s panáky. Uprostřed toho snímku je ředitel České lesnické akademie v Trutnově Miloš Pochobratský. A kromě něj je tu ještě jeho syn, synovec a bratr. Ta fotka vznikla z cesty na hokejové mistrovství světa do dánského Herningu. Ředitel si na tuhle cestu vzal bezplatně školní Volkswagen Transportér a podle kontrolorů, kteří řešili hospodaření školy, šlo o neoprávněné bezúplatné zneužití školního majetku. Ředitel Pochobratský to obhajoval tím, že půjčováním auta akademie podporuje aktivity studentů a zaměstnanců školy. Z fotky ale nevyplývá, že by na hokeji byli studenti nebo učitelé, ale ve skutečnosti půlku pasažérů tvořila jeho rodina.
1: A co na to říká bývalý ředitel Pochobratský? Měl v Dánsku i jinou práci než sledování hokeje?
11: Na to přesně jsme se ho chtěli zeptat, ale na opakované dotazy nám neodpovídá. Na SMS ani přes aplikaci WhatsApp nereagoval a telefon má nedostupný. Jeho manželka nám řekla, že je na dovolené v Chorvatsku a netuší, kdy se vrátí. Pochobradského rodina to také nekomentovala.
1: Martine, připomeň prosím ještě ten audit, který konci Pochobradského ve vedení školy předcházel.
11: Ten audit si zadal Královéhradecký kraj a probíhal od loňského října do letošního března. My jsme získali ten kontrolní protokol. Kontroloři v něm kromě té epizody se školním Volkswagenem popisují i další problémy se školními vozy. Ředitel Pochobradský třeba podle kontrolních zjištění z knihy jízd řídil dvě svá služební auta naraz v různých částech republiky. Celkově s nimi najezdil obrovské množství kilometrů. Podle propočtu kontrolorů to vyšlo loni průměrně na 366 kilometrů za den. Škodu Octavii, kterou škola pořídila na konci roku 2019 za necelých 594 tisíc korun, nechával opravovat u muže z vedlejší vesnice na místo autocentra, odkud ji škola koupila a kde měla na opravy slevu. Celkem za opravy Octavie škola utratila 414 tisíc korun. V té částce je zahrnutá tady i oprava 67 tisíc, kterou ale hradila pojišťovna.
1: A co dalšího kontroloři našli?
11: Kromě toho kontrola odhalila převážně administrativní pochybení v účetnictví, veřejných zakázkách, správě majetku nebo třeba v myslivosti. Tu kontroloři popsali tak, že cituji, dle předložených evidencí nejvíce zvěře zdarma odebral a zřejmě i ulovil ředitel školy. Konec citace. Pochobradský, který na funkci v červnu rezignoval, pochybení odmítá. Na nápravu problému dostala škola čas do konce srpna. Co se bude dít dál, přiblíží mluvčí kraje Dan Lechman.
12: Rada kraje současnému vedení školy uložila, aby do konce srpna přijalo nápravná opatření vzešlá z proběhlé kontroly. Následně rada kraje rozhodne o termínu další kontroly, která se zaměří zejména na tato opatření.
11: No a více informací najdete na našem webu irozhlas.cz.
1: Shrnuje Martin Štorkán z investigativního týmu Českého rozhlasu Radiožurnál. Děkujeme za to.
11: Díky, hezký den.
13: A my teď v 7 hodin a téměř 53 minut budeme mluvit o jedné motorce, která na první pohled vypadá obyčejně, co je ale na ní zajímavé, že nesbírá jen kilometry, ale i cenná data o svém jezdci. Výzkumníci z Vysokého učení technického v Brně na speciálně upraveném stroji sledují, jak motorkáři vnímají okolí a reagují na různé situace. Získaná data chtějí využít k lepšímu pochopení příčin nehod i k bezpečnější výuce v autoškolách.
14: Tak tu stojíme při naší testovací Ducati Multistrada V2S, která sbírá data o chování jazdců.
15: Michal Belák z Ústavu soudního inženýrství VUT právě nasedá na speciálně upravenou červenou motorku. Testovací jezdci na ní absolvují jízdu a výzkumníci přitom sledují, jak motorku ovládají i reagují na situace v provozu. Doplňuje ho kolega Marek Semela.
16: Motorku jsme pořizovali, abychom dokázali lépe popsat chování a možnosti motocyklistů při posuzování možností odvrácení střetu.
15: Zatímco Michal Belák vyráží na testovací jízdu, Marek Semela vysvětluje, co všechno dokáže motorka o svém jezdci zaznamenat.
16: Sleduje zejména tedy trajektorie, náklony, průjezdy, práce s brzdou, s plynem a v budoucnu bychom chtěli se věnovat i tomu, kam se dívá jezdec, protože podle toho se taky rozhoduje, jak ovládat tu motorku.
15: Michal Belák se mezi tím vrací z jízdy, parkuje motorku zpět do garáže a ukazuje mi, kde se skrývá technika, díky které se z obyčejného stroje stává jízdná výzkumná laboratoř.
14: Veškerá ta elektronika je schovaná buď tu pod sedlem, alebo potom ještě tu v podstatě okolo té spínací skrinky.
15: Když sundáte sedadlo jezdce, tak pod ním se nachází spoustu elektroniky, kabelů, různých řídících krabiček.
14: Hlavní mozek je datalogger, který je tu pod tím víčkom nádrže.
15: A stejně tak je to, když odděláte krytku v místech, kde je běžně zapalování.
14: To jsou dvě strojovny toho motocyklu, kde se skrývá veškerá ta alchymia.
15: Pokud k této červené motorce přijdu já jako naprostý laik, tak vůbec nepoznám, že je nějak specifická.
14: Bez toho odkrytování si člověk všimne možná nějaké drobné detaily, že tu je nějaký snímač, který snímá tlak.
15: A na řidítkách.
14: Palubní
15: technika zaznamenává například rychlost, náklony, brždění nebo práci jezdce s plynem. Klíčové měřící zařízení ale není přímo na motorce.
14: Celý tento systém se dá spojit s eye trackingem.
16: Jsou to takové masivní černé brýle, které se dají pod helmu.
14: Vypadá to jak normální brýle, je to vybavené kamerami, které snímá pohyb očí, a tu scénu před tím jezdcem.
15: Vy třeba zjišťujete, jak reaguje na chodce, na značení nebo na křižovatku.
14: Může to být v zásadě jakýkoliv podnět. Může to být chodec, jiné vozidlo, nějaká dopravná značka, může to být nějaký signál na semafore.
15: Nazbíraná data chtějí výzkumníci využít při výuce v autoškolách, tvorbě metodik bezpečné jízdy i dalším výzkumu lidského chování za řídítky. Hledají proto na testy dobrovolníky různého věku i zkušeností.
14: Kdo má zájem, máme sběrný formulář, kde tam zájemce může napísat o sobě pár základních informací, buď to najde na našich stránkách, alebo na našem Instagrame.
15: Dodává Michal Belák z Ústavu soudního inženýrství VUT. Jen za první pololetí letošního roku zemřelo podle ministerstva dopravy na českých silnicích 31 motocyklistů. Právě lepší porozumění tomu, jak motorkáři v kritických situacích vnímají a reagují, by mohlo podle vědců pomoct podobným nehodám předcházet. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
13: A teď je tu pravidelný ranní komentář. Autorem toho dnešního je šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata, podle kterého nedává smysl zrušit 9. třídu základní školy.
17: Premiér Andrej Babiš si myslí, že na základní škole by stačilo 8 tříd. Je to podle něj velké téma, které chce řešit. Ve skutečnosti to žádné reálné téma není. Jen nápad koaličního partnera Tomia Okamury, ani motoristé nejsou proti. Nesouhlasí lidé ze školství, ekonomové, co se vzdělávání dlouhodobě věnují, a v první řadě ministr Robert Plaga, který na rozdíl od jiných koaličních politiků o celém systému hodně ví. Okamura tvrdí, že zrušení 9. třídy by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně, více lidí na pracovním trhu, a to bez snížení kvality vzdělání. Plaga reagoval. Tomio Okamura je předsedou sněmovny, nikoli členem vlády. Je krátkozraké dívat se na už tak podfinancované školství optikou úspor. A dodal, že se nebrání věcné diskuzi o úpravách základního či středního školství, zkrácení vysokoškolského studia a podobně. Ano, to je ta hlavní výtka. Na rozdíl třeba od zákazu mobilů není možné bez dalšího vytrhnout ze soustavy vzdělávání jednu část, aniž by někdo promyslel důsledky. A logicky změnil celou základní školu, návaznou školu střední a tak dál. To ale nemá vláda Andreje Babiše v programu, stejně jako tam nemá změny od boku typu rušení 9. třídy. Naopak, dopady vyvolané rušením poslední třídy by popřely většinu vládního programu, kde se mluví především o vyšších penězích do vzdělávání, protože ty nejsou pouhým výdajem, ale klíčovou investicí do budoucnosti České republiky. Programové prohlášení je přitom pro Babiše a ministry u jiných témat zaklínadlem a často i jediným zdůvodněním jejich kroků. A teď vláda najednou uvažuje o akci typu odstraníme 9. patro ze 16-patrového domu, aniž by se udělalo dalších 1000 nutných kroků, které by zabránily katastrofě. A ještě za plného provozu. Odborníci upozorňují, že by se muselo učivo vtěsnat do už tak nabitých 8 let, že děti by museli rozhodovat o budoucnosti ještě o rok dříve, nastal by chaos při přechodu na střední školy. A úspory? Velmi nejisté. Žádných Okamurových 50 miliard. Náměstek ministryně financí za SPD Petr Mach, který vypracoval k tématu jakousi studii, logicky připouští, že úspory by nabíhaly postupně až 9 let od změny. Dopady na pracovní trh, z části příznivé, ale také sporné. Děti z 8 lety základní školy by těžko hledali uplatnění a zhoršil by se už tak vážný problém, jímž je vysoké procento mladých lidí, kteří nedokončí střední školy. Hospodářská strategie Karla Havlíčka, která má velmi dobře propracovanou část o vzdělávání v návaznosti na pracovní trh, s rušením 9. či jiné třídy nepočítá. Vzdělávací systém má úplně jiné vady, o nich vládní program a Havlíčkova koncepce rozumně hovoří. A aktuálně se krok po kroku řeší podle strategie vzdělávání 2030+, kterou už za minulé Babišovy vlády prosadil právě Plaga a získal pro ní širokou veřejnou i odbornou podporu. Celé to vypadá jako útok na ministra před finálním jednáním o rozpočtu. Český rozpočet už na příští rok desítky miliard navíc. To bude pro napjaté státní finance problém. A proč vlastně Plaga natahuje ruku, když může v rezortu ušetřit 50 miliard?
13: Bylo 8 hodin, tohle je Ranní plus v pondělí s datem 27. července. Dobré ráno vám přejí Šárka Feniková
1: a Daniela Vrbová.
18: Český rozhlas plus.
13: A tady jsou naše témata pro tuto hodinu. Co Evropské unii a Spojeným státům přinesla po roce dohoda o nové podobě vzájemné celní politiky? Jak do rozhodnutí soudu s kontroverzními influencery bratry Tejtovými může zasáhnout rodina Donalda Trumpa? A most, který nespojuje, ale rozděluje. Jak proběhlo otevření této nové stavby mezi Kanadou a Spojenými státy v době jejich vyostřených vztahů? Předtím vším ale ještě přichází se zprávami Monika Vrchotová. Přeji pěkné ráno. Cena ropy klesla. Podle agentury Reuters reaguje na přerušení úderů na Irán a obnovení naděje na diplomatické řešení konfliktu. Americká televize CBS s odkazem na své zdroje píše, že v Teheránu jednala o otevření Hormuzského průlivu ománská delegace. Americký prezident Donald Trump mezitím popřel, že by útoky zastavil kvůli ubývajícím zásobám munice.
18: Provoz na klíčové tepně pro vývoz ropy ze zálivu zůstává nízký, poznamenává agentura Reuters na základě dat o lodní dopravě. Přes víkend také klesl počet lodí, které proplouvají průlivem Bab al-Mandab z Rudého moře. V neděli se přes úžinu dostalo 11 komoditních plavidel, což je podle Reuters nejméně za poslední měsíce. Jemenští povstalci Husijové podporovaní Iránem o víkendu útočili na ropnou infrastrukturu Saudské Arábie právě na rudomořském pobřeží. Z Blízkého východu Jana Karas. Český rozhlas.
13: Ministry dnes čeká poslední jednání před vládními prázdninami. Na pravidelném zasedání by se měly sejít po dvoutýdenní přestávce v polovině srpna. Na programu dnes mají například návrh nařízení, který zavádí oficiální pracovní pozici peer pracovníků ve veřejném sektoru. Měli by poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním, závislostmi nebo v krizových životních situacích. Co dalšího chce kabinet stihnout, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
19: Máme tam některé technické náležitosti, třeba z toho mého dvorku tam dáváme úplně do souladu a do finále převod všech kosmických aktivit z ministerstva dopravy na ministerstvo průmyslu.
20: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Ukrajinské nepilotované letouny prodlužují svůj dolet. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jsou už teď schopné překonat vzdálenost více než 3000 kilometrů. Minulý týden ukrajinské drony zasáhly rafinérii v sibiřské Tjumeni, vzdálenou od ukrajinské hranice 2000 kilometrů.
21: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský svolal poradu k takzvaným dálkovým úderům na cíle v Rusku. Na sociálních sítích pak napsal, že potenciál ukrajinských dronů se neustále zvyšuje a díky tomu se strategická hloubka ruského týlu, která byla dlouho jeho výhodou, stala teď pro ruské politické a vojenské vedení problémem. Většinu protivzdušné obrany totiž Rusko soustředilo kolem Moskvy, státních rezidencí, Krymského mostu a Petrohradu, napsal Zelenský, který před několika dny oznámil, že dolet ukrajinských dronů by už v příštím roce mohl dosáhnout 5 000 až 10 000 kilometrů. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
13: Litva chce zakázat Bělorusům a Rusům skupovat nemovitosti v blízkosti strategických objektů, informuje o tom tisková agentura Baltic News Service. Podle ní chce litevská diplomacie bránit ve vstupu do země taky umělcům nebo sportovcům, kteří podporují ruskou válku proti Ukrajině. Podle návrhu by měli při příjezdu do země podepsat prohlášení, ve kterém ruskou agresi odsoudí. V Česku už týden neplatí cenové stropy pro paliva na čerpacích stanicích. Data společnosti CCS ukazují, že nafta i benzin po konci regulace zdražily. Podle petrolejářů to ale odpovídá tržním podmínkám.
22: Litr benzínu v uplynulém týdnu zdražil v průměru o 1 korunu a 80 haléřů a nafta o víc než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu teď kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě zdražuje ropa na světových trzích. U nafty se navíc po konci regulace vrátila na původní výši spotřební daň, což podle Louly zvýšilo cenu o 2 koruny a 35 haléřů. Nafta by podle Louly mohla zdražovat o desítky haléřů i v tomto týdnu, zatímco ceny benzínu by měly stagnovat. Loula zároveň vyloučil, že čerpací stanice uměle navyšují své marže. Ministerstvo financí je spolu s cenami sleduje. O obnovení regulace ale zatím neuvažuje. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Podrobněji se růstu cen pohonných hmot budeme věnovat v následujícím vysílání Ranního plusu. Ebolou se v Demokratické republice Kongo nakazilo už asi 3200 lidí. Nemoci od května podlehlo více než 1400 nakažených, informovali o tom tamní úřady. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad epidemie až čtyřnásobný. Agentura Reuters napsala, že jde o historicky nejrychleji se šířící epidemii eboly. Léčbu komplikuje nedostatek finančních prostředků i ozbrojené konflikty v Kongu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. 5 let po skončení modernizace dálnice D1 mezi Prahou a Brnem končí i náhradní výsadba. Ředitelství silnic a dálnic muselo vysadit nové stromy za ty, které kvůli stavebním pracím pokácelo. Zbývá mu vysoutěžit poslední lokalitu. Kácení i výsadbu musel vždy schválit krajský úřad nebo agentura ochrany přírody a krajiny, vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rýdl.
4: Po celé modernizace D1 bylo pokáceno v řádech vyšších.

0: hotspot Rádia Wave. Program uzavře noční poslech s Vltavou. Na plusu teď máme informace pro řidiče na D11 z Hradce Králové do Prahy. Se za sjezdem na Poděbrady na 28. kilometru řeší nehoda. Projíždí se jen levým pruhem, v koloně z 35. kilometru se zdržíte zhruba 40 minut. Silnice 35 na výjezdu z Litomyšle na Hradec Králové zůstává po vážné nehodě dál neprůjezdná. Před Litomyšlí čekejte dlouhé kolony v obou směrech. Na D7 před Prahou pojedete v koloně od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru do omezení u letiště, je to na čtvrt hodiny, a na jižní spojce v Praze směrem na Smíchov se popojíždí od sjezdu na Pankrác za Barandovský most k Lihovaru, zdržení kolem čtvrt hodiny. Přejeme klidnou jízdu. Dnes se čeká proměnlivá oblačnost, místy občas déšť nebo přehánky, dopoledne a zkraje odpoledne, hlavně na Moravě a ve Slezsku ojediněle i možnost bouřky. Bude foukat čerstvý vítr, který bude mít místy v nárazech až 55-kilometrovou rychlost. Nejvyšší teploty dnes 20 až 25, na jihu Moravy až 28 stupňů, na horách bude kolem 16. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Ranní Plus.
2: A to 8 minut po 8 hodině. Dobré ráno vám stále přejí Šárka Feniková a Daniela Vrbová. Přesně před rokem oznámili americký prezident Donald Trump a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, že se domluvili, jak bude vypadat dohoda o clech a obchodu mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Jejich zhruba hodinové jednání v Trumpově luxusním golfovém rezortu ve skotském Turnberry bylo už jen závěrem měsíce se táhnoucího vyjednávání. Připomeňme, že důvodem byla vysoká cla, kterým americký prezident říkal reciproční, a která z valné většiny nakonec letos v únoru zrušil americký nejvyšší soud. A ještě dodejme, že dohoda, kterou si připomínáme, byla oficiálně podepsána o měsíc později a Evropská rada schválila celní závazky s konečnou platností až 25. června letošního roku. Do vysílání teď zvu analytika Českého rozhlasu zaměřujícího se na Evropskou unii Viktora Daňka. Dobré ráno.
3: Hezké ráno.
2: Viktore, proč vlastně ten schvalovací proces trval tak dlouho?
3: No, zkomplikovali si ho sami Spojené státy někdy koncem loňského roku a především začátkem letošního roku, když začali vyhrožovat anexí Grónska, nebo možná dokonce vojenskou anexí. To úplně zmrazilo na velkou dobu další projednávání této obchodní dohody, respektive europoslanci přímo formálně přerušili schvalovací proces, a to právě až do těch posledních několika měsíců předchozím období. Takže ta dohoda teď už vlastně platí, ale teprve od července letošního roku, a to až potom, co se tedy uklidnila situace na té evropsko-americké lince, včetně vyřešení té grónské situace.
2: A mimochodem, víme, v jaké fázi ratifikace dohody je ta dohoda ze strany Spojených států?
3: No, dohoda platí, ratifikována je, ale ani tady ta sága, obávám se, nekončí, protože, jak už zaznělo, tak americký nejvyšší soud vlastně schodil ze stolu ten právní rámec, na jehož základě na americké straně ona cla fungovala. Teď americká strana hledá rychle náhradu, protože to, na základě čeho dosud cla platí, to je jenom takový, řekněme, mezistupeň dočasný rámec, který ale tento pátek vyprší a Američané ho budou muset velmi rychle něčím najít, a už teď vlastně ohlásili nová cla i na Evropskou unii, ale to na základě, řekl bych, trochu obskurní právní kličky. Využili obchodní zákoník někdy ze 70. let a tamní ujednání o clech na státy, které využívají nucenou práci, což je tedy absurdní, že by v Evropské unii jsme měli problém s tím, že nutíme tedy třeba někoho do práce.
2: To, co zmiňuješ, to jsou ta cla ve výši 10%. Jak se to vlastně teď promítne do té platné dohody?
3: No, ta dohoda vlastně pouze zastropovává americká cla na úrovni 15%, čili cokoliv, co Američané dělají do úrovni těch 15%, když to řeknu velice nadneseně, tak Evropskou unii nemusí zajímat, je v podstatě jedno, na základě čeho Američané ta cla využívají. Stále to tady otevřené, protože je to 10, respektive 12,5% v některých oblastech tarif, ale není to tedy těch 15%, jak předpokládá dohoda, takže stále se ještě očekává, jestli Američané s ničím nepřijdou.
2: Když se vrátím k té dohodě, o které se bavíme, která byla tedy před rokem domluvená, alespoň na ty základní obrysy, tak Evropa měla tehdy vlastně, když si na to vzpomenu, velmi těžkou hlavou z těch vysokých cel na automobilový průmysl. Z tohoto pohledu byla pak právě dohoda maximálně 15% clo prezentována jako výhra. Na druhou stranu už tehdy zaznívalo, že Evropská unie uzavřela nevýhodnou smlouvu a že země jako Británie si samostatně vyjednaly lepší podmínky. Tak jak se to vlastně jeví po roce?
3: Ono, ta britská dohoda na první pohled opravdu vypadá výhodněji, protože Britové mají ten strop cel na úrovni 10%, nikoli 15% jako Evropská unie, ale ďábel je vždycky skryt v detailu. Zároveň si Britové vyjednali nebo museli přistoupit na kvótu ve výši 100 000 vyvezených aut do Spojených států a jakmile jakékoliv jedno auto tuto kvótu překročí, tak pak už to není 10, ale 25% clo, takže to už trochu snižuje výhodnost té britské dohody. Nicméně Britové si vyjednali i jiné ústupky, které se Evropě vyjednat nepodařilo, zejména se to týká vývozu oceli do Spojených států, kde dokonce Britové zase do určité kvóty nemají dokonce vůbec žádné clo na rozdíl od Evropy, kde stále platí teď už historická 50% cla. Takže z tohoto srovnání Evropa zase tak dobře nevychází, ale opravdu si uvědomíme jednak tu situaci, kdy Donald Trump hrozil mnohem vyššími cly, postupoval takhle po celém světě v podstatě. Málo kdo si opravdu vyjednal lepší podmínky než Evropská unie, snad opravdu jen ti Britové, a já myslím, že je důležité vnímat i kontext toho, že ta dohoda nepřináší žádná dodatečná omezení, naopak pro americké vývozce směrem do Evropy, a jak víme u cel, tak v podstatě je to daň na spotřebitele, takže tady pro evropského spotřebitele to je jednoznačně dobrá zpráva.
2: Na druhou stranu unie se v dohodě mimo jiné zavázala také k nákupu ropy a zkapalněného zemního plynu v hodnotě 750 miliard dolarů, k nákupu vojenského vybavení nebo k tomu, že evropské podniky investují 600 miliard dolarů do strategických sektorů ve Spojených státech do roku 2028. Jak se daří 27 naplňovat tyto části dohody?
3: Ty závazky ve výši opravdu 100 miliard dolarů, jak pokud jde o nákup energie, tak i pokud jde o investice, se zdály být tehdy dost absurdní, zejména pokud jde o ten nákup energie, protože to byly opravdu velké částky, které přesahovaly dalece dokonce tehdejší americkou produkci zkapalněného plynu. Ale spousta věcí se změnila během toho roku. Jednak Američané dosti rychle navyšují kapacity těžby, což bude v budoucnu, doufáme, i LNG zlevňovat, ale druhá věc, Evropě také tak trochu v úvozovkách pomáhat, co se stalo v Hormuzském průlivu, protože nedostatek dodávek z jiných směrů, ať už tady z Perského zálivu, anebo i z Ruska, protože současně v mezidobí se Evropa dohodla na postupném odstranění veškerých dovozů ruských zkapalněných produktů, tak to naopak zase pomáhá teď Spojeným státům, které doplňují, řekněme, ten nedostatek dodávek z jiné strany ze svých zásob. Takže zatím ta čísla vypadají, takže Evropská unie snad dokonce je možná bude schopná naplnit.
2: Tolik Viktor Daněk, analytik Českého rozhlasu, který sleduje dění v Evropské unii. Díky, naslyšenou.
3: Hezký den.
2: A v tématu budeme pokračovat. Tentokrát vítám v Ranním plusu hlavního ekonoma skupinu ČSOB Jana Bureše. Dobrý den.
4: Pěkný den.
2: Dá se za ten rok od prvního oznámení, že Evropa a Spojené státy uzavřely dohodu o clech, už zhodnotit, jaký dopad nakonec má na evropské podniky? Pane Bureši, slyšíme se? Tak vypadá to, že nám pan Bureš vypadl. Každopádně se budeme snažit s ním opět spojit, abychom spolu ještě mohli probrat nejenom obecně dopady na evropské podniky, ale a teď dostávám zprávu, že bychom měli být znovu ve spojení.
4: Ano.
2: Výborně.
4: Perfektní. Tak ty dopady na evropské podniky v tuto chvíli se dají hodnotit, řekněme, velmi složitě v nějaké obecné rovině. Je to všechno o tom, v jakém sektoru se pohybujete, ale upřímně si myslím, že největším vítězstvím pro evropský biznis té obchodní dohody je určitá předvídatelnost toho terénu a osekání vlastně těch nejextrémnějších scénářů, zejména v těch sektorech, které jsou pro Evropu hodně citlivé, to znamená segmenty jako automotiv a farmacie, tak tam si myslím, že vlastně se ukazuje, že jistým vítězstvím evropských vyjednavačů to, že tyto sektory takzvaně mají klid na práci a nečelí hrozbám skutečně vysokých celních sazeb.
2: Když zmiňujete automotiv, tak ano, automobilovému průmyslu hrozila cla téměř dvojnásobná 27,5%. Nicméně před touto dohodou činila u osobních aut cla jen 2,5%, takže s ohledem na ta fakta, jak se 15% nakonec promítlo právě v tomhle sektoru?
4: Tento sektor je pod tlakem celé řady jiných vlastně negativních faktorů, ať už je to zvýšená čínská konkurence, častokrát neférová, ať jsou to vyšší ceny energií v Evropě, nebo řekněme problémy se subdodávkami. K tomu, když se připočetla vlastně americká cla zvýšená, která zejména pro německý automotiv, který je hodně exponován vůči americkému trhu, tak to bylo bolestivé, nebo je to vlastně bolestivý faktor, tak to nekreslí vůbec pěkný obrázek. Na druhou stranu, myslím si, že vlastně v tuto chvíli nejsou pro tu konkurenceschopnost toho odvětví ta zvýšená cla tím zásadním, nebo tou zásadní otázkou. Je důležité, že vlastně nejsou vyšší než cla, která mají hlavní konkurenti evropských automobilek na americkém trhu, zejména například japonské nebo další asijské výroby.
2: Naopak Spojené státy se domohly zrušení cel na všechny průmyslové výrobky a také si zajistili, že se na evropský trh dostanou zemědělské produkty ze Spojených států. Změnilo to nějak zásadně dovoz z Ameriky, vyrovnal se ten vzájemný trh a teď nemluvíme o službách, tam víme, že jsou Spojené státy v přebytku vůči Evropské unii.
4: Zatím se to nedá dobře zhodnotit, protože přímo tato opatření, když se díváme na ty zemědělské výrobky, jsou implementována relativně krátkou dobu ze strany Evropy a zatím tam žádný dramatický posun nevidíme, ale nelze samozřejmě vyloučit, že k těm posunům tam docházet bude a je to bezesporu věc pro Spojené státy výhodná.
2: Říká Jan Bureš, hlavní ekonom skupiny ČSOB. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
4: Děkuji, naslyšenou.
5: Posloucháte Ranní plus, tady jsou krátce hlavní zprávy dnešního dne. Kvůli požárům na jihozápadě Francie se dnes v Paříži sejde krizová skupina pod vedením prezidenta Emmanuela Macrona. V oblasti Gironde vyhnal oheň z domovů zatím přes 220 tisíc lidí. Spojené státy a Irán poslední dva dny pozastavili vzájemné vzdušné útoky kvůli jednání ománské delegace v Teheránu o znovu otevření Hormuzského průlivu. Podle stanice CBS News považují iránští představitelé rozhovory za konstruktivní. Také ceny ropy zahájily tento týden poklesem zhruba o 6%. A vláda dnes na svém posledním zasedání před letní pauzou projedná návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů nebo přenositelnost registračních značek, nebo také jejich doručování do výdejních boxů a výdejen. Federální soud v americké Miami bude dnes pokračovat v projednávání případného vydání kontroverzních influencerů Andrewa a Tristana Tateových do Velké Británie. Čelí tam dalším desítkám obvinění ze znásilnění, obchodu s lidmi a šíření extrémní pornografie, včetně dětské. Andrew Tate a jeho mladší bratr se otevřeně prohlašují za misogyny a jsou oblíbení u takzvané manosféry. Americká policie je zadržela v polovině července. O jejich případném vydání britské justici bude v posledním kroku možná rozhodovat také administrativa prezidenta Donalda Trumpa. S jeho starším synem Donaldem Juniorem přitom Andrew Tate podle svých slov udržuje přátelské styky. Já už ve vysílání vítám Sylvie Lodr z týdeníku Respekt, která případ dlouhodobě sleduje. Dobré ráno.
6: Dobrý den a díky za pozvání.
5: Co všechno musí americký federální soud tedy vzít při projednávání v potaz a kdyby mohl padnout verdikt, jestli budou Tateovi vydáni do Británie?
6: Já začnu od té druhé půlky otázky. Tam je to nejasné, ale co jsem zatím viděla vyjádření, jak tedy právníka bratrů Tateových, tak právních expertů na americké i tedy britské právo, tak se shodují na tom, že to bude trvat poměrně dlouho. Viděla jsem i odhad, že to může trvat až rok, protože se předpokládá, že právník bratrů Tateových se proti tomu rozhodnutí odvolá. A k té první části otázky soud bude posuzovat, jestli tento případ stát splňuje podmínky extradikční dohody, která existuje mezi Spojenými státy americkými a Velkou Británií, tak jak ve většině států, které se nějakým způsobem dohodly na vydávání lidí mezi sebou. Ta dohoda z roku 2003 a má vlastně jednu takovou výjimku, k tomu se možná za chvíli dostaneme v rozhovoru, kdy jedna z mála výjimek, která tady povoluje nevydání lidí do té partnerské země, tak se vztahuje na nějaká politická stíhání, což už teda vlastně vidíme, že bratři tejto jejich právník už tuto linku používá, ale zároveň je možná dobré zmínit, že když se podíváme do historie toho vydávání, tak jen velmi výjimečně se stane, že by to soudy zamítly, tu žádost. Obvykle se to skutečně děje tak, že lidé jsou navzájem vydávání tedy mezi Spojenými státy americkými a Velkou Británií.
7: A jenom abychom to krátce doplnili na podnikání, teď to dávám do uvozovek bratrů Tateových a jejich názory, prošetřovala také rumunská justice. Do jaké míry tedy tento případ, tedy to vydání britské justici a ty soudy v Rumunsku spolu souvisejí?
6: To právě ta rumunská linka toho případu, do toho vzáší velký zmatek, ze kterého teda musím říct, tak jak jsem si o tom četla, jsou právě zmatení i právníci, protože v roce 2024, když už teda běžel ten rumunský případ, tak se dohodla rumunská vláda a britská vláda, že Britové nebudou žádat o vydání bratrů Tateových z Rumunska, dokud ten rumunský případ nedospěje k nějakému vyřešení. Ten rumunský případ stále k vyřešení nedospěl. Tam nebudu tím zdržovat, tam je to velmi vlastně komplikované, ale je znova ne úplně na začátku, ale dál trvá, není v dohledu, že by byl vyřešen. A teď tedy do toho vstupuje situace nebo vztah Británie ke Spojeným státům americkým. Myslím, že není zatím úplně jasné, jakým způsobem Rumunsko se k tomu postaví, ale co jsem viděla za vyjádření, tak je teoreticky možné, že Rumuni požádají Spojené státy, aby právě bratry Tateovi nevydávali, dokud se nedořeší ta rumunská linka, ale je to opravdu jako velmi komplikované a vstupují do toho nejrůznější jakoby mezinárodní dohody, právní systémy vlastně tří zemí, není to úplně přehledný ten případ.
7: A jak jsme říkali, tak Andrew Tate se chlubí přátelskými vztahy se synem současného prezidenta Donalda Trumpa, je možné, že se nakonec do případu vloží i Bílý dům, nejsou ta obvinění, kterým bratři Tateovi čelí, politicky příliš nebezpečná?
6: Já bych jenom doplnila, že on se nechlubí jenom vztahem s jedním teda ze synů Donalda Trumpa, on se chlubí vztahem i s dalšími syny, konkrétně nejmladším synem baronem, ale s Donaldem Trumpem a lidmi kolem něj. A jenom připomenu, že vyšla série textů, které vlastně dávaly do souvislosti vydání bratrů Tateových z Rumunska právě s politickým tlakem, který vyvíjela Trumpova vláda na rumunskou vládu, aby teda zrušila zákaz vycestování bratrů Tateových z Rumunska. A vy už jste to vlastně zmiňovala úplně na začátku. Ten extradiční proces ve finále bude schvalovat Trumpova vláda, konkrétně ministr zahraničí Marco Rubio. A vzhledem k tomu, že obě tedy strany, a tím myslím, jak tedy vládu Donalda Trumpa, tak bratry Tateovi, víceméně oni otevřeně o tom mluví, že tam existuje nějaký politický tlak, nějaká podpora, tak to bude vlastně velká otázka, jak se k tomu Marco Rubio postaví, ale je pravda, že finální slovo v tom bude mít Bílý dům a je možné, že do toho právě vstoupí nějakým způsobem, který nebude úplně standardní.
7: Upozorňuje Sylvie Lodr z týdeníku Respekt. Děkujeme za váš čas, pěkný den.
6: Já také děkuji, hezký den.
2: A 5 minut před 8:30 se podíváme na výběr článku z dnešního domácího tisku. I o prázdninách se řeší školství, alespoň tady v Mladé frontě dnes. Šéf sněmovny a SPD Tomio Okamura navrhl zrušení 9. tříd základní školy, kterým by se podle něj ušetřilo 50 miliard korun a umožnilo by to i dřívější vstup do pracovního procesu. Nápad se líbí i premiérovi Andreji Babišovi, podle kterého je studium příliš dlouhé a mělo by se o tom debatovat.
7: Diskuze o vzdělávání se nebrání ministr školství Robert Plaga, ale se zrušením devítek nesouhlasí. Podle něj nelze na školství nahlížet optikou možných úspor. Také odborníci se k návrhu staví odmítavě, včetně stínové ministryně školství za ODS Renáty Zajíčkové, která už vloni navrhovala kromě zrušení devátých tříd také přidání jednoho povinného roku ke školní docházce, ale zrušení devítky podle Tomia Okamury a Andreje Babiše označuje v Mladé frontě Dnes za populistický hazard.
2: V deníku Právo k tomuto tématu najdete vyjádření expertů, kteří upozorňují, že už nyní část dětí nedokončuje střední školu a krácení školní docházky by problém prohloubilo. Mladí lidé s 8 lety základní školy by oproti ostatním trpěli ještě větším znevýhodněním na trhu práce, což by v důsledku přineslo další speciální problémy a stálo více než avizované úspory. A ještě připomínám, že tématu se věnuje i šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata v dnešním komentáři pro Český rozhlas Plus.
7: Rozhovor o změnách ve vzdělávání přinášejí i dnešní Hospodářské noviny. Ředitel nadačního fondu EduZměna Zdeněk Slejška v nich mluví o vyzkoušeném receptu, který by mohl pozvednout celé české školství a není ani tak drahý. Po 5 letech vidí úspěch zejména v oblasti wellbeingu dětí. Do vzdělávacích výsledků žáků se změny zatím ale nepropsaly. Slejška v bilančním rozhovoru mluví o největších problémech českých škol.
2: Jak se v článku v Hospodářských novinách dočtete, ministerstvo školství podle Slejšky nemá v českém vzdělávacím systému mnoho nástrojů řízení systému. Klíč je podle něj na regionální úrovni, kde problémy vlastně příliš neřeší. Překvapivá je i účinná míra konkurence mezi školami, které mezi sebou bojují o prestiž. Jméno přízeň rodičů. Jedna z klíčových hodnot EduZměny je ale nastavit vzájemnou spolupráci nejen uvnitř školy, ale mezi všemi školami napříč regionem.
7: Deník N s titulkem Schillerové sázka vít nemusí, konec citátu, rozebírá, co je na rozvolnění rozpočtových pravidel sporné a proč vláda zároveň při jednáních slibuje Evropské komisi něco docela jiného.
2: Členové vlády v čele s Schillerovou hrají podle deníku N dvojí hru. Babišův kabinet se snaží prosadit změnu rozpočtových pravidel. Jejich soubor nastavený minulou vládou totiž jasně ukazoval, jak rychle by se měly schodky veřejných financí snižovat na přijatelnější úroveň. Současná vláda ale nemá v plánu na tuto cestu nastoupit. Pro Alenu Schillerovou jsou závazná unijní maastrichtská kritéria, tedy nominální roční deficity celých veřejných financí, včetně samospráv na úrovni 3% HDP.
7: Druhou hru hraje ministryně financí s Evropskou komisí. V těchto týdnech vláda dokončuje jednání o novém fiskálně strukturálním plánu. Ten nastiňuje, jak se Česko chystá snižovat své schodky v několika letém horizontu. První verzi plánu již ministerstvo financí společně s Evropskou komisí představilo a pro současnou vládu je výsledek takzvaně nevýhrou. Zatímco pro příští rok je ještě relevantně benevolentní, pro další vít už nemusí. Nejrazantněji by vláda měla schodky snižovat před dalšími sněmovními volbami, pokračuje deník N.
2: A ještě se podíváme jednou do deníku Právo. Ten se věnuje v prvním dopadům výrazného omezení vládních dotací na renovace rodinných domů před 2 měsíci. Žádostí o podporu státu výrazně ubylo a mění se i hodnota nemovitostí. Ačkoliv ceny domů určených k rekonstrukci v průměru rostou, jejich majitelé musí při prodeji přistupovat na statisícové slevy. Kupci se totiž smlouváním snaží získat peníze, jež jim dříve vyplácel stát. Hlavní faktorem, který nyní trh s domy ovlivňuje, je podle odborníků právě konec dotací z programu Nová zelená úsporám.
7: Úvěry začnou banky poskytovat od podzimu. Někteří žadatelé, třeba ti, kteří splácejí nákladné hypotéky, ale můžou mít problém na půjčku dosáhnout. Provoz starších domů bez rekonstrukce a zateplení zdraží i emisní povolenky. Podle expertů proto budou zájemci o nezateplené domy s vyšší spotřebou žádat po majitelích slevy v desítkách procent. Uzavírá deník Právo a my tím uzavíráme také dnešní přehled domácího tisku.
2: Je 8:30 a zprávy má Monika Vrchotová.
1: Český rozhlas Plus.
0: Přeji dobré ráno. Registrace vozidel by se v budoucnu mohla vyřizovat online. Počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Lidé by si mohli registrační značky objednat přes portál dopravy a vyzvednout je třeba ve výdejních boxech. Nově by si taky mohli ponechat svou značku při koupi jiného auta. Spojené státy a Kanadu spojí další most v americkém Detroitu. Se přes stejnojmenou řeku poprvé projedou auta do kanadského Windsoru. Otevření mostu předcházely měsíce sporů mezi Washingtonem a Ottawou kvůli financování. Detailně to v Ranním plusu rozebereme hned po zprávách. V Česku zatím vznikly jen dvě hromadné žaloby. Možnost podat je přitom funguje už dva roky. Podle organizací, které je můžou podávat, je problém hlavně s financováním. Ministerstvo spravedlnosti ale změny systému zatím nechystá. Podle ministra Jeronýma Tejce za ANO je na hodnocení brzy. První hromadnou žalobou v Česku byl případ truhlářství Postýlkov, které zákazníkům nedodalo zaplacený nábytek. Dnes v Miami pokračuje další ze série soudních líčení v případu influencerů Andrew a Tristana Tateových. Britské úřady proti oběma mužům vznesly 38 nových obvinění, třeba ze znásilnění, ublížení na zdraví a obchodování s lidmi. Porota by měla rozhodnout o tom, jestli oba muže vydá do Velké Británie, kde by poté byli souzeni. Zlínský kraj rozšiřuje podporu dostupného bydlení, půjčí obcím až 70 milionů korun na výstavbu nových nájemních a sociálních bytů. V tomto a příštím pololetí by jich mělo vzniknout minimálně 50. Nový program pomůže hlavně projektům, které splnily podmínky pro získání státní nebo evropské dotace, ale kvůli nedostatku financí na ni nedosáhly. Rekonstrukci obchvatu Moravských Budějovic dnes zahajuje ředitelství silnic a dálnic. Provoz na hlavním tahu číslo 38 ve směru ze Znojma na Jihlavu zůstane zachovaný, v opačném směru povede objížďka přes centrum města. Oprava 6,5 kilometru dlouhého obchvatu by měla být hotová do dvou měsíců a vyjde na 79 milionů korun. A jak to vypadá na silnicích právě teď? Na dálnici D1 z Brna do Prahy stojí v omezení před Šmejkalkou na 24. a 5. kilometru nepojízdná dodávka v pravém pruhu, kolona z 28. kilometru až na 25 minut. Na D11 z Hradce Králové na Prahu za sjezdem na Poděbrady na 28. kilometru se po nehodě projíždí jen levým pruhem. V koloně ze 34. kilometru se zdržíte zhruba 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 se provoz zastavuje za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru, pomalu se jede až na Pražský okruh za Ořech. Na okruhu je kolona i směrem na letiště. Od sjezdu na Vestec se jede pomalu až k nájezdu od Barandova. V obou směrech se zdržíte kolem půl hodiny a v Praze čekejte kolonu v celé Novopatské před sjezdem do Kbelské. Brzdí se už na okruhu před D11. Celkové zdržení asi 25 minut. Dobře, dojeďte. Dnes nás bude provázet proměnlivá oblačnost, občasný déšť nebo přehánky, hlavně na východě zpočátku i možné bouřky a teploty od 20 do 25, na jižní Moravě až do 28 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Ranní Plus.
7: Dnes s Šárkou Fenikovou a Danielou Vrbovou. Dobré ráno. Mezi Spojenými státy a Kanadou poprvé po 60 letech vyrostl nový most. Místo symbolu spolupráce mezi oběma zeměmi se ale stal zrcadlem jejich napjatých vztahů. Kanaďané zrušili Američanům pozvání na společné slavnostní otevření této stavby a otevřeli ho sami. Proč? To už nám vysvětlí naše americká zpravodajka Jana Cíglerová. Dobré ráno.
8: Dobré ráno.
7: Co je to za most a v čem je výjimečný?
8: Ten most se jmenuje Mezinárodní most Gordieho Howa, to je, Šárko, podle slavného kanadského hokejisty, který hrál za klub v Detroitu, takže tím splňuje ten tu kanadsko-americkou spojku. A most, přesně jako ten hokejista, spojuje Kanadu a Spojené státy, konkrétně město Windsor v kanadské provincii Ontario s městem Detroit ve státě Michigan americkém. Je to velký most, má 6 pruhů, je tam také cesta i pro pěší a cyklisty a je to první nové hraniční spojení mezi Kanadou a Michiganem za posledních 60 let. Je to také zavěšený most. Stavěli ho zhruba i s tím plánováním 10 let. Má takové vysoké věže přes 200 metrů a ta stavba stála přepočtu přes 130 miliard korun.
7: A proč Kanaďané zrušili společné oslavy a Američany na to slavnostní otevření nepozvali?
8: Protože týden před tím plánovaným otevřením Donald Trump oznámil nová 50%, tedy velmi vysoká cla na část kanadského zboží, třeba na víno nebo na cement. A kanadská vláda na to reagovala tím, že by vlastně v téhle době vůbec nebylo vhodné slavit spolupráci se Spojenými státy, protože Washington evidentně podle nich stále eskaluje a eskaluje tu obchodní válku mezi oběma zeměmi. Takže oni tu společnou ceremonii zrušili. Kanaděné si most slavnostně otevřeli sami už v pátek, nebyl tam za Američany opravdu vůbec nikdo, ale pro tu dopravu a jakoby oficiálně pro veřejnost se ten most spouští až dnes po 18. hodině českého času.
7: Reagoval nějak Washington na toto jednostranné otevření mostu, respektive co s ním bude dál právě ve světle těch nově ohlášených dodatečných cel na vybrané kanadské zboží?
8: On si to Donald Trump vzal osobně, takže reagoval prakticky bezprostředně, když se to dozvěděl. On obvinil veřejně Kanadu z toho, že z toho otevření mostu vyloučila Američany a prezentoval to jako další příklad toho, jak se k Americe Kanaďané chovají neférově. To oficiální stanovisko z Bílého domu, ale dosud nemáme, nicméně ten tón je jasný, je to vlastně taková další jiskra do napjatého vztahu.
7: Nicméně změní ta cla něco na reálném provozu přes ten most, přes který budou jezdit hlavně kamiony, nebo zůstane ten spor jen na symbolické rovině?
8: Ono je vidět, že z těch vyjádření místních lidí, oni se na to těší, tam jsou kamery nastavené v přímý přenos celou noc, jako slibují si od toho víc výměny zboží, služeb a i té lidské výměny, ale samozřejmě ta cla to mohou ovlivnit, protože to je most, nebo to je koridor, touto oblastí denně projede zboží za víc než 20 miliard korun v přepočtě za den, takže to, jestli jak vysoká budou cla, ovlivní kolik zboží si ty obě strany budou mezi sebou vyměňovat a to samozřejmě tedy ovlivní i množství té dopravy na tom mostě.
7: Shrnuje americká zpravodajka Českého rozhlasu Jana Cíglerová. Jano, děkujeme.
8: Pěkný den.
7: A ještě jednou o mostu Gordie Howe jako symbolu těsnějšího propojení americké a kanadské ekonomiky, ovšem v časech, kdy americký prezident vůči svému severnímu sousedu vystupňuje rétoriku, budeme mluvit s Bořkem Liscem z Univerzity Cevro a také bývalým velvyslancem v Kanadě. Dobrý den.
9: Dobrý den.
7: Připomenu, že plány na stavbu mostu pocházejí z přelomu tisíciletí. Stavební povolení bylo vydáno před 13 lety, ale k otevření mostu došlo nakonec v týdnu, kdy americký prezident ohlásil ta 50% dodatečná cla na vybrané kanadské výrobky. Mění to vlastně tu symboliku mostu, co by těsnějšího propojení se Spojenými státy? Může to být pro Kanaďany citlivé téma teď?
9: Tak určitě ta symbolika je hodně smutná. Myslím, že všichni vnímáme mosty jako něco, co má spojovat. A tady, jak jsme slyšeli, otevíráme most pouze na jednom břehu a součástí zástupců pouze jedné strany. A druhé straně, já bych tedy v tomto zbránil kanadský pohled. Myslím, že kdyby se bývalo uskutečnilo to otevření za účasti i Donalda Trumpa, bylo by to, Kanaděné říkají, takovými spojenost takovými projevy neupřímnosti až přetvářky a tak to asi tak to bylo lepší. Ono vlastně nejde jenom o to, o čem jsme teď mluvili, o tom mostu samotném. Tam došlo také k přehodnocení podmínek. Původně měla Kanada, která ten celý most zaplatila, si umořit ty náklady z výběru toho mýtného a teprve pak se měl dělit zisk na půl. Donald Trump Kanadu donutil, aby se to dělilo hned. No pak je tady právě těch 50% cel v souvislosti s tím požárem. Tam zase, myslím, že to dobře vystihl Doug Ford, kterému se, to je premiér té největší provincie Ontario, kterému se přezdívá kapitán Kanada, protože vede takový ten nesmířitelný odpor Kanady proti Donaldu Trumpovi. No a ten řekl, že normální je, když je váš soused postižen požárem, pomoci a ne ho ještě dorážet nějakými cly. No pak jsou tady další cla, která dopadají na Kanadu a společně také na nás, teď 10% cel, která nyní Donald Trump vlastně zavádí na všechny obchodní partnery a ještě je tu odmítnutí prodloužení, takového toho dlouhodobého prodloužení dohody USMCA, což je dohoda o volném obchodu v Severní Americe a ta má pro Kanadu životní důležitost, takže těm vztahům rozhodně teď ta situace nesvědčí.
7: Most se měl otvírat už v únoru, potom v červnu ceremonie byla vždycky na poslední chvíli odložená. Nehrozí, že bude ať už tedy americká strana, která s tím mostem má zjevně problém, myslím americkou administrativu, anebo právě teď kanadská strana ve světle těch ohlášených cel třeba jeho provoz nějakým způsobem blokovat?
9: Tak ještě tam zaznívaly v těch posledních dnech ty obavy, že stát se může dnes právě, tedy jak jsme slyšeli z našeho času 6 hodin večer, se může stát cokoliv. Všichni se obávají, jestli skutečně ta auta projedou, ale já věřím, že jestli, že už tedy projedou a Kanaďané jsou ještě optimističtí, říkají, tak přece jenom už s tím Donald Trump souhlasil, vymohl si takové, jak jsem zmínil, ty velké ústupky, že je to ekonomicky nyní pro Ameriku velmi výhodné, tak všichni věří, že se to podaří, aby ten most funkční zůstal.
7: Jak byste vlastně popsal taktiku kanadského premiéra Marka Carneyho vůči Donaldu Trumpovi a těm jeho výpadům vůči Kanadě, ohlašovaným novým vlnám dodatečných cel?
9: Já bych řekl, že z mého pohledu on postupuje správně. On ten kapitán Kanada, jak jsem ho zmínil, tak ten ho vyzývá, aby byl mnohem radikálnější, říká zub za zub, oko za oko, ale Mark Carney to pojímá tak, že vlastně nyní řekl, že nebude zatím reagovat, dokud ta cla nevstoupí v platnost, že by to paralyzovalo ta vyjednávání, a já myslím, že se mu tenhle klidnější přístup vyplácí, že už předtím Donald Trump několikrát něco vyhlásil a pak u toho ustoupil. Tady navíc je těch 30 dnů ještě do toho vstupu, takže ta čas je poměrně dlouhý, takže ta šance na to, že se ještě jednat bude, tady je. A také to vlastně, co naznačil v tom výnosu, který vydal Donald Trump, tak on naznačil, že o co mu vlastně jde. On tam zmiňuje, že Kanada zneužívá Ameriku v oblasti mléčných výrobků, automobilů, a takže tím naznačuje, že možná v těchto věcech je potřeba dosáhnout nějaké dohody. Já jsem zmínil tu dohodu v zóně volného obchodu. On se snaží vynutit si na Kanadě v pozovkách dobrovolné ústupky, a takže používá, myslím, toto jako nástroj, a já si proto myslím, že ta Mark Carney má ještě šanci s tím během těch 30 dnů necelých teda už něco udělat.
7: Hostem Ranního plusu byl Bořek Lizec z Univerzity Cevro a bývalý velvyslanec v Kanadě. Děkujeme za váš čas.
9: Já mu děkuji za pozvání a přeji příjemný den.
2: A v 8 hodin 42,5 minuty přidáme další informace pro váš kompletní přehled. Spojené státy a Irán poslední dva dny pozastavili vzájemné vzdušné útoky kvůli jednání ománské delegace v Teheránu o znovu otevření Hormuzského průlivu. Podle stanice CBS News považují iránští představitelé rozhovory za konstruktivní. Také ceny ropy zahájily tento týden pokles zhruba o 6%. Severomořská ropa Brent vykazovala dnes krátce po půlnoci pokles o téměř, tedy těch 6%, pohybovala se v blízkosti 1,90 dolarů za barel. A vláda dnes na svém posledním zasedání před letní pauzou projedná návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů nebo přenositelnost registračních značek nebo jejich doručování do výdejních boxů a výdejen.
7: A informace doplníme výběrem toho nejzajímavějšího z hlavních zahraničních webů a deníku. Britský Guardian rozebírá rozhodnutí britského ministra zahraničí Eda Milibanda, který se chce ujmout britské pozice v Radě Světové banky. Tuto funkci přitom obvykle zastává nižší vládní představitel. Miliband tím chce podle Guardianu dát najevo, že klimatická změna a rozvojová pomoc budou patřit mezi hlavní priority britské zahraniční politiky.
2: Milibandův krok přichází v době, kdy se řada zemí potýká s dopady klimatických změn, od rozsáhlých požárů ve Francii a Španělsku až po období sucha ve Spojeném království. Ve Světové bance chce šéf britské diplomacie aktivně prosazovat zachování důrazu na financování klimatických opatření a podporovat změny, které požadují rozvojové země.
7: Světová banka přitom, jak zdůrazňuje Guardian, čelí tlaku ze strany americké administrativy, aby omezila své zaměření na klimatické projekty.
2: Odborníci Milibandův krok přivítali jako důležitý signál podpory globální klimatické politiky. Podle nich může Velká Británie díky svému vlivu prosazovat, aby Světová banka poskytovala více prostředků na ochranu klimatu. Zároveň by díky tomu mohla pomáhat chudším zemím rychleji reagovat na klimatické změny, aniž by je dále zatěžovala dluhy.
7: Guardian nicméně připomíná, že Miliband bude čelit také domácím překážkám. Britská vláda totiž snížila rozpočet na zahraniční pomoc a omezila financování klimatických projektů. Británie zároveň v listopadu převezme vedení skupiny G20, což ještě posílí význam britského vlivu při řešení globálních krizí v oblasti klimatu, energetiky a potravinové bezpečnosti. A teď se podíváme na web deníku Independent. Cestující na londýnském letišti Gatwick se v neděli potýkali s komplikacemi kvůli výpadku dodávek vody. Přestože se letový řád podařilo pracovníkům letiště zachovat, na obou terminálech přestaly fungovat toalety a řada barů, restaurací i kaváren musela zavřít. Problémy na druhém největším britském letišti právě rozebírá tento deník.
10: Provozovatel vodovodní sítě SES Water uvedl, že výpadek zasáhl části hrabství Kent a Sussex. Letiště Gatwick oznámilo, že cestujícím i zaměstnancům rozdává balenou vodu a zavádí další mimořádná opatření, aby zmírnilo dopady celé situace.
7: Řada cestujících kritizovala nedostatečnou informovanost ze strany letiště. Na sociálních sítích si stěžovali na uzavřené restaurace, nefunkční toalety i možnost získat pití. Někteří podle deníku upozorňovali také na to, že rodiny s dětmi neměly kvůli uzavřeným podnikům ani dostatek míst k sezení.
10: Ani během odpoledne se situace výrazně nezlepšila. Toalety byly buď zcela uzavřené, nebo v nich tekla voda jen pod velmi nízkým tlakem. Obchody ale zůstaly otevřené a měly dostatek zásob balené vody. Tolik článek na webu britského deníku Independent.
7: A ještě krátce se podíváme na web bruselského deníku Politico. Kubánci si v neděli tradičním shromážděním připomněli 73. výročí útoku na kasárna Moncada z 26. července roku 1953. Vojenská akce proti bývalému diktátorovi Batistovi sice selhala, ale znamenala začátek revolučního boje vedeného bratry Fidelem a Raulem Castrovými, který vyvrcholil 1. ledna 1959.
10: A jak Politik připomíná, oslav se vůbec poprvé za téměř 30 let nezúčastnil bývalý prezident Raul Castro. Tak tolik náš dnešní výběr ze zahraničních médií.
7: A máme pro vás další téma. Dnes je to přesně týden, co ministerstvo financí přestalo určovat maximální ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích. Opatření zavedla vláda v dubnu a bylo reakcí na skokový nárůst cen paliv po začátku konfliktu na Blízkém východě. Průměrné ceny na čerpacích stanicích po konci regulace rostly. Litr benzínu podle společnosti CCS zdražil v uplynulém týdnu o 1 korunu a 80 haléřů a nafty o víc než 4 koruny. Naším hostem je teď předseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček. Dobré ráno.
11: Dobré ráno.
7: Můžete vysvětlit to zdražení v uplynulém týdnu? Je to kvůli tomu, že skončila regulace, nebo za to může i růst cen ropy, který je v posledních dnech patrný, i když, jak víme, tak dnes od půlnoci zase cena ropy klesá?
11: A regulace s tím nárůstem nemá vůbec žádné dočinění, protože před ukončením té regulace se pohybovaly průměrné ceny na trhu minimálně korunu pod úrovní té cenové regulace. A když si děláme takové početní cvičení a dopočítáváme si teoretickou hodnotu regulace, jak by byla dnes, protože ta regulace je nastavena podle jednoznačného vzorečku a data jako vstup do toho vzorečku existují, takže si můžeme regulaci počítat sám, tak ten trh je stále hluboce pod tou regulovanou, teoreticky regulovanou úrovní. Ale ty příčiny byly v zásadě dvě. U motorové nafty to bylo zvýšení spotřební daně, ta vzrostla v pondělí nebo k pondělku minulému o 2,35. A potom je to samozřejmě ta mezinárodní situace, která ty ceny žene nahoru vlastně od počátku března, respektive posledního února. A ta situace se nám ještě trošičku víc zkomplikovala, než byla vlastně jak v tom březnu, tak těsně před ukončením regulace v červenci, protože do té doby jsme se dívali víceméně na dvě oblasti. Dívali jsme se na Perský záliv a vojenskou situaci tam a sledovali jsme rusko-ukrajinský konflikt. A teď se k tomu přidali ještě Hutijové, kteří blokují výjezd z Rudého moře do Indického oceánu, takže ropa ze Saúdské Arábie v podstatě není schopná dojet krátkou cestou do Asie a pokud tam jede, tak musí jet přes Suez a obeplout Afriku.
7: Ano.
11: A pak se k tomu přidává Černé moře, protože Ukrajina začala útočit, ačkoliv se teda zatím nepřiznala v uvozovkách k útokům na konkrétní lodě, tak přiznala, že tam má velkou námořní operaci proti právě přepravě ruské ropy, ale díky tomu zasáhla několik lodí, které nevezly ruskou ropu, ale kazašskou, byť z ruského přístavu Novorossijsk. A díky tomu teď neproudí, protože už byla dvakrát přerušena nakládka z Novorossijsku a ta vede do Evropy. Evropa bere zhruba 5% svého dovozu právě prostřednictvím tohoto přístavu z Kazachstánu.
7: Takže pane Indráčku, pro vás vlastně, nebo spíš pro nás jako pro spotřebitele, ta zpráva o přerušení bojů na Blízkém východě nepřináší optimismus, čili to, že se zlevnila ropa Brent a klesla opět pod $100 se na čerpacích stanicích zatím nějak neprojeví?
11: Je možné, že se to za pár dní projeví, protože nezapomínejme, že pořád hrajou roli nějaké zásoby a ta zastropovaná cena se počítá, byť je teoretická, tedy střídenního průměru. A k tomu uklidnění dochází teprve teď přes víkend a zatím nevíme, jak to dopadne. Jinak ale pozitivní je, že když se díváme na dnešní vývoj cen, nikoliv ropy, ale hotových produktů, tak nám zatím nafta klesla už o 70 haléřů v Rotterdamu tedy a benzín asi o 45 haléřů. Takže se tam ten primární vliv, tedy ta situace v Perském zálivu, nám v tuto chvíli tu cenu ovlivňuje pozitivně ve smyslu poklesu.
7: Vy jste před zavedením těch regulací, o kterých jsme mluvili na začátku, varoval. Jak se vlastně nakonec promítli, co se týká malých čerpacích stanic? Zvládli to nebo museli kvůli tomu některé třeba zavřít? Dostali se některé do problému?
11: Do problému se dostali, pokud vím, tak nezavřel nikdo. Dva dopady. Jeden dopad byl ten, že v dubnu tehdy se používal jednodušší výpočet zastropované marže a vycházelo se pro konkrétní den z nákupních cen předešlého dne. Tudíž se nezohledňovaly zásoby a zrovna těsně poté, co byly ty zastropované ceny zavedeny, tak došlo k prudkému poklesu nákupních cen, protože tehdy začala nějaká mírová jednání, nebo se ohlásila mírová jednání. A tak ta cena ještě ve spojení se snížením spotřební daně klesla o, já nevím, nějakých 6-7 korun ze dne na den, ale ten vzoreček tohle nebyl schopen jakoby pojmout. Takže tam došlo k tomu, že čerpací stanice byly nuceny prodávat pod svou nákupní cenou. To byl jeden postih. A druhý postih souvisí s tím, že tím, že byl malý rozdíl mezi cenami čerpacích stanic po celém trhu, protože ty dálniční nebo ty prémiové čerpací stanice prodávaly za strop a ty, které běžně prodávají níž, tak byly zhruba korunu pod tím stropem, tak ten korunový rozdíl už umožnil části řidičů, kteří jsou citliví na cenu, nakupovat i u těch prémiových značek a na dálnicích. Což znamenalo, že od těch nezávislých pump část zákazníků přešla ke značkovým čerpačkám. Je to zhruba 10%, aspoň tak to reportují ty velké společnosti, které hlásí nárůst, ačkoliv faktický nárůst spotřeby paliva v Česku nenastal a šlo vyloženě jenom o přesun z těch malých k těm velkým.
7: A když se mluvilo o maržích, jaký je teď tedy průměr marže, když už je stát čerpacím stanicím nediktuje? Odpovídají třeba hodnotám z letošního jara?
11: V tuto chvíli jsou ty marže hluboce podprůměrné. Je to proto, že se ten trh ještě jakoby nesrovnal úplně a obvykle platilo, a to platilo i před tou válkou, vlastně vždycky, když se našla pomalu nahoru, tak čerpací stanice nezdražovaly, anebo zdražovaly mnohem pomaleji. A teprve, když narazili se svými maržemi na dno, tak začaly zdražovat a zase doháněli naopak to, co zanedbali v tom pomalém zdražování. A obávám se, že teď jsme v podobné situaci a pokud se neotočí ten cenový vývoj trošku rychleji směrem dolů, ve smyslu nákupních cen, tedy pokud ty čerpačky nezačnou rychleji nakupovat levnější palivo, tak se nutně ještě musí u čerpacích stanic projevit nárůst. Pro ilustraci, podívejte, dnešní indexová cena Čepra, což je cena, za kterou která je vlastně základem pro ty nákupní ceny čerpaček, tak je 43,65 haléřů.
7: No a jaký tedy v souvislosti s tím, co jste všechno říkala, které všechny části světa jsou zasaženy teď nějakými konflikty, jaký očekáváte vývoj další vývoj cen? A prosím jenom stručně.
11: Já jsem se snažil být vždycky optimistou, takže samozřejmě to primární, co se tady děje, je Perský záliv, ten nám může začít tlačit ceny dolů, ale nebude to klesat tak prudce, jak by to klesalo, kdyby to byl jenom Perský záliv. Protože pořád tam bude ta úspěšná operace Ukrajiny, jak v Černém moři, tak v Rusku, ničení rafinérií. Rusko se stalo nakupujícím, nikoli v prodávajícím v tuto chvíli, takže nám ovlivňuje taktéž ceny na světovém trhu tím, že zvyšuje poptávku, nikoli v nabídku. Takže se obávám, že ten pokles nebude tak velký, pokud nastane. Bohužel to jsou vždycky typy, které se mohou za 2 hodiny změnit, prostě protože se mění situace. No.
7: Budeme to dál sledovat, mimo jiné třeba i s předsedou představenstva Unie nezávislých petrolejářů Ivanem Indráčkem. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
11: Slyšelo mě, hezké ráno.
1: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
7: A teď si představte. Večeře v michelinské restauraci, svíčky, nažehlený ubrus a na talíři hmyz. Takhle pro mnohé z nás asi nevypadá úplně příliš lákavá večeře, nicméně je realitou pro návštěvníky restaurace v jihokorejském Soulu. Michelinský podnik v tamní čtvrti Gangnam totiž servíruje mravenčí zmrzlinu. Kvůli tahanicím z úřady ale teď hrozí, že za to teď jeho majitel bude muset jít do vězení. A víc už ví Adéla Bartáková ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
12: Dobré ráno.
7: Prodávat zmrzlinu s mravenci v Jižní Koreji tedy není legální?
12: Ukázalo se, že není. Podle tamních zákonů totiž není konzumace hmyzu z hlediska bezpečnosti potravin povolená. Kvůli tomu prokuratura požadovala po provozovateli restaurace, která má mimochodem hned 2 michelinské hvězdy, pokutu asi 20 milionů vonů. To je v převočtu skoro 300 tisíc korun. No a navíc chce, aby majitel restaurace skončil na rok za mřížemi, porušil totiž zákon o bezpečnosti potravin a léčiv.
7: A na to si lidé stěžovali?
12: Lidé si sice nestěžovali, jihokorejské ministerstvo pro bezpečnost potravin a léčiv si ale mravenčí příchutě zmrzliny všimlo na sociálních sítích, nebo teda spíš než mravenčí příchuť, je možná přesnější říct, že šlo o posyp. Kuchař hmyz totiž použil jako dekoraci. Restaurace se hájí tím, že zmrzlinu s mravenci chtěli jen někteří zákazníci a restaurace se každého vždy ptala. Zákazníkům, kteří si mravenčí zmrzlinu nepřáli, pak kuchař připravil alternativu.
7: A v čem je tady problém?
12: Jihokorejské zákony zkrátka nepovolují konzumaci mravenců. Dovoleno je jíst celkem 10 druhů hmyzu, včetně třeba kobylek, moučných červů nebo kukel, bůrce morušového, ale mravence prostě ne. A podnik si nepožádal o speciální povolení. Vlastníkům tak hrozí až 5 let za mřížemi, žalobci tedy požadují jen ten rok. Obhajoba naopak poukazuje na to, že mravenci jsou pouze malé množství z celkem 15-chodového menu restaurace a že v Dánsku, Velké Británii nebo třeba v Austrálii jsou mravenci o poznání běžnější jako kuchařská přísada. Kuchař právě mravence totiž používal při jeho předchozím angažmá ve světových restauracích, aby dodal svým pokrmům kyselost.
7: To je díky kyselině mravenčí, kterou mravenci obsahují, takže se používají jako jídlo i mimo michelinské kuchyně?
12: Ano, mravenci svojí kyselostí právě díky té kyselině mravenčí údajně dodávají jídlům zajímavou štiplavost. Lidé si je tak můžou využít třeba k výrobě džinů nebo marmelád, ale to jsou opravdu spíš taková okrajovější a exotičtější artikly a rozhodně zatím nejde o běžné supermarketové zboží. V Mexiku se ale vaří takzvané escamoles, takový mexický kaviár, to jsou mravenci spolu s vajíčky rodu liometopum, opečení na másle s bylinkami v tortile. V Indii se zase tradičně připravuje třeba mravenčí čatný s česnekem, mátou, solí a čili papričkami.
7: Šárko, už si snídala dnes, nedala by si s nějaké mravence?
13: No, já jsem chtěla právě dodat, že vůbec nechápu, proč se to zakazuje, když hmyz je potravina budoucnosti.
7: Já jsem si zase vzpomněla na tu slavnou mrkvičkovou zmrzlinu z toho vtipu o zajíčkovi.
13: A já na trakturkovou teda. Zase z jedné písničky Kašpárka v rohlíku.
7: To byla Adela Bartáková ze zahraniční redakce, která v nás vyvolala takové asociace. Děkujeme.
12: Dobrou chuť, naslyšenou.
1: Radioservis představuje audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
14: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
15: Luis, Už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev. Dej mi pokoj.
16: Tohle neskončí dobře.
15: Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
17: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
18: Bylo 9 hodin a v pondělí 27. července je s vámi stále Ranní Plus a také Šárka Feniková
19: a Daniela Vrbová.
17: Český rozhlas Plus.
19: A o čem budeme mluvit? Čeští hasiči se zapojili do likvidace rozsáhlých požárů ve Francii, kde pomáhají.
20: Jak krajské nemocnice řeší nedostatečné kapacity rehabilitačních pracovníků?
19: A proč cestují zahraniční diváci na projekce nového snímku Odysea právě do kina na pražské Flóře?
20: I to vám prozradíme, nejdřív ale zprávy, které pro vás celé ráno připravuje Monika Vrchotová.
21: Hezké pondělní ráno. Kvůli lesním požárům na jihu Francie dnes v Paříži zasedne krizová mezirezortní skupina spolu s prezidentem Emmanuelem Macronem. Plameny postupují k městu Bordeaux. Situaci navíc komplikuje silný vítr. Plameny od začátku roku spálily území o rozloze přes 115 000 hektarů. To je víc než dvojnásobek rozlohy Prahy. Aktuální situaci přiblíží v Ranním Plusu hned po zprávách náš zpravodaj ve Francii. Registrační značky vozidel by si lidé mohli vyřizovat online a vyzvedávat je ve výdejních boxech. Počítá s tím návrh zákona ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Nově si podle něj bude možné i ponechat svou registrační značku při koupi jiného auta. Novou agendu by lidé mohli zařizovat přes portál dopravy, říká mluvčí rezortu František Jemelka.
22: Novela má také přinést automatizaci vyřizování žádostí o registraci vozidel, takže občanům i podnikatelům odpadne nutnost návštěvy úřadu. Převod vozidla je jednou z nejčastějších věcí, kterou lidé z úřady řeší a je to poslední větší agenda, kterou máme ještě zdigitalizovat.
17: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
21: Cena ropy na světových trzích klesá. Severomořský Brent zlevnil skoro o 6% na $91 za barel. Důvodem je podle agentury Reuters přerušení amerických vzdušných úderů na Irán a naděje na diplomatické řešení konfliktu na Blízkém východě. Americká televize CBS News uvedla, že země vzájemné útoky pozastavily, protože ománská delegace v Teheránu jedná o otevření Hormuzského průlivu. Soud zatím v Česku rozhodl o jediné hromadné žalobě. K jedné další se poškození můžou hlásit. Tyto žaloby je přitom možné podávat už 2 roky. Pomáhat mají v případech, ve kterých je hodně poškozených, třeba když nějaká firma podvede své zákazníky.
23: Hromadných žalob je zatím málo, protože jsou problémy s jejich financováním, říká za subjekty, které je můžou podávat právnička z organizace Online Mediátor CZ Tereza Borkovcová.
24: Neseme náklady toho řízení, toho soudního sporu. Nějaké ty možnosti, jak to můžeme financovat, jsou velmi omezené.
23: Právě Online Mediátor za oběma žalobami stojí. Oprávnění k tomu mají i další 3 subjekty. Žádný z nich ale zatím případ neotevřel. Odhad státu zhruba 5 až 10 žalob ročně se nenaplnil. Na přehodnocení systému je ale podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO ještě brzy.
25: Úspěšnost a efektivitu zákona tohoto typu dává smysl relevantně hodnotit s odstupem alespoň 4 nebo 5 let.
23: Počet hromadných žalob se podle ministerstva spravedlnosti bude navyšovat postupně. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
21: Střelbu v americkém Seattlu nepřežili nejméně 3 lidé, další 4 jsou zranění. S odvoláním na místní úřady o tom informovala americká média. Starostka města Katie Wilsonová oznámila, že policie po střelbě zadržela jednoho člověka. Podle guvernéra státu Washington Boba Fergusona na místě zasahovaly taky zvláštní jednotky. Střelec zaútočil v neděli kolem 6. hodiny večer místního času na gastronomickém festivalu Bite of Seattle. Úřady v Seattlu informovaly, že pátrají podal dalším podezřelém. Litva chce znemožnit Rusům a Bělorusům s povolením k pobytu nákup nemovitostí v blízkosti strategických objektů. Chce také zabránit vstupu do země například uskupením, umělcům a sportovcům, kteří podporují ruskou válku proti Ukrajině, píše to tisková agentura Baltic News Service. Zákaz by se týkal i těch, kteří podkopávají územní celistvost a suverenitu Ukrajiny.
0: Osobnosti kultury a sportu z Ruska a Běloruska by například při příjezdu do Litvy museli podepsat prohlášení odsuzující ruskou agresi proti Ukrajině a vyjadřující podporu nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny. Litevské ministerstvo zahraničí chce zabránit tomu, aby kultura, sport a další druhy zábavy byly využívané k propagandě, zkreslování historie nebo formování narrativů. Úřad se totiž obává, že by takové metody mohly sloužit jako politický nástroj a mohly by vést k ovlivňování obyvatele Litvy. Ministerstvo chce, aby takové předpisy začaly platit od ledna příštího roku. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
21: Posloucháte zprávy Plusu. Dělníci začínají s rekonstrukcí svatojánského mostu v Litovli. Stavba patří k nejstarším mostům v republice. Řidiči přes něj během oprav neprojedou. Pro chodce a cyklisty, kteří sesednou z kola, zůstane přístupný. Podle nezávislého starosty Litovle Viktora Kohouta práce potrvají 4 měsíce.
3: Hlavním důvodem rekonstrukce mostu jsou poruchy na vnitřní izolaci, které způsobují zatékání povrchové, takzvané dešťové vody do konstrukce. Toto zatékání následně vlastně způsobuje narušení nosných konstrukcí mostu. A vlastně rekonstrukce mostu je právě rozvržena do dvou fází z důvodu zachování provozu pro pěší.
21: Česko čeká mimořádně horký týden. Dnes se ještě nejvyšší teploty budou většinou držet do 25 stupňů Celsia a objeví se déšť. Už od zítřka by ale měly stoupat nad tropickou třicítku. Vyplývá to z předpovědi meteorologů. Od čtvrtka se pak maxima budou blížit až ke 40 stupňům. Meteorologové proto varují lidi před extrémní zátěží teplem a taky před rizikem vzniku požárů. V pátek a o víkendu přijdou do Česka přehánky a bouřky. Na Plusu teď máme připravené aktuální dopravní zpravodajství. Na dálnici D1 z Brna do Prahy už odklidili nepojízdnou dodávku na 24. a 5. kilometru a kolona z 29. se postupně rozjíždí. Stále se zdržíte 15 až 20 silnic minut.

0: nádraží v koloně pojedete už před Nuselským mostem a je to na 20 až 25 minut. Přejeme šťastnou cestu. Pondělí bude větrné, deštivé a půjde o nejchladnější den týdne. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě bude až 28 a při proměnlivé oblačnosti bude místy občas pršet, zpočátku hlavně na východě republiky ojediněle i zabouří a místy bude foukat vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Ranní Plus.
2: A to 8 minut po 9. hodině. Dobré ráno vám stále přejí Daniela Vrbová a Šárka Feniková. Obří požár na jihozápadě Francie se dál šíří. Spálil už zhruba 42 tisíc hektarů a z domovů vyhnal na 230 tisíc lidí. Plameny se blíží k městu Bordeaux. Detaily má z Francie náš zpravodaj Martin Balucha. Dobré ráno.
3: Taky zdravím, hezký den.
2: Martine, hasiči bojují s tímto obřím požárem už od minulé středy. Daří se jim ho dostat pod kontrolu, nebo je situace nadále vážná?
3: Je to tak, ta situace je nadále vážná. Ministr vnitra Laurent Nunez ve francouzské televizi vlastně v takových hlavních zprávách, dá se říct, potvrdil, že se plameny přiblížily k tomuto městu, k městu Bordeaux.
4: Čelíme požáru, který zatím není pod kontrolou a který pravidelně směřuje k metropoli Bordeaux.
3: My víme, že požár spálil v oblasti Gironde už 240 domů, je pozastavená železniční doprava mezi právě městem Bordeaux a Tarbes, což je na jihu Francie. Hasiči ten požár označují různými přídavnými jmény za apokalyptický, za monstrum. Čeští hasiči, kteří působí na místě, tak na sociálních sítích píše, že jde o boj Davida s Goliášem. Ta situace během noci byla stabilní, ale mluví se o několika různých možnostech vývoje, jednak, že přicházejí tak jako jsem slyšel ve zprávách do Česka, tak i k Bordeaux vlny veder, takže to by tu situaci mohlo zkomplikovat. Na druhou stranu zase jiné předpovědi mluví o dešti, který by výrazně pomohl. Samozřejmě to není jediný požár, se kterým se Francie vyrovnává. Vlastně když se posuneme od Bordeaux, stále na tom jeho západním pobřeží o kousek dál, tak tam je další velký požár, další požár na Korzice, takže i tohle to všechno bude řešit právě tak toto krizové jednání svolené prezidentem Emmanuelem Macronem zhruba za necelou hodinu, když se dívám na hodinky.
2: A jsou nařízené nějaké další evakuace?
3: Ty evakuace probíhají vlastně plynule. My víme, že už je evakuovaných zhruba 220-230 tisíc lidí, což je vůbec největší evakuační operace v tomto prostoru v historii. Někteří přespávají v tělocvičnách, jiní u příbuzných, stovky obyvatel jsou taky na výstavišti v Bordeaux. Tam to takový rozlehlý prostor, jsou na vojenských nosítkách. S velkým tlakem se potýká i tamní nemocnice v Bordeaux, která přijímá pacienty, evakuovaná. Tamní lékaři popisovali, že mají za sebou velké krize, jmenovali například covid, atentáty, ale že teď skutečně čelí té nejhorší situaci tomu požáru, těm následkům. Při hašení se zranilo přes 80 hasičů, evakuují se i domovy důchodců, což je taky velmi náročné, jednak pro ty seniory a pak i následně pro ta zdravotnická zařízení.
2: Martine, jaké síly nasadila Francie do boje s požárem? A už jsme zmiňovali, že v oblasti nebo do oblasti zamířili i čeští hasiči, tak kde ti působí?
3: My víme, že teď s požárem bojují tisícovky hasičů, konkrétně 2500 hasičů, 1500 vojáků. Vojáci dohlíží na to, aby v těch evakuovaných oblastech se nekradlo, aby se tam nerabovalo. Objevují se první případy, ne snad třeba rabování, ale krádeží. Jeden muž je podezřelý z krádeže více než 40 drahých lahví vína. Pořád si musíme uvědomit, že jsme v oblasti Bordeaux, takže tam ta vína samozřejmě jsou a velmi cená. Na ten pořádek dohlíží, jak jsem říkal, vojáci, jsou to vojáci z protiteroristické operace Sentinel, operace, která byla spuštěna v roce 2015 po té sérii teroristických útoků. Pokud jde o tu techniku, tak do hašení se zapojí letadla typu Canadair, typu Dash, vrtulníky, právě Česká republika vyslala specializovaný vrtulník Black Hawk s posádkou. Co jsem tak četl na sociálních sítích, tak čeští hasiči působili u obce Temple, nedaleko Bordeaux, která byla obklíčená plameny.
2: A už je jasné, jak ten velký požár mohl vzniknout?
3: To vyšetřování stále pokračuje a bude pokračovat, nicméně francouzská policie zadržela podle prefektky dva lidi. Jeden prý v lese kouřil a další dokonce v lese griloval i přes samozřejmě zákazy, takže prefekta Sophie Brokasová to označila za skoro kriminální čin, byť samozřejmě to vyšetřování ještě bude pokračovat, ale to jsou první dva podezřelí, ještě skutečně jsme na začátku toho vyšetřování.
2: Samozřejmě jde především o takových požárů, o lidské životy, ale jak už si sám říkal, musíme se dívat i na ty vedlejší věci, na rabování nebo na to, že požár je v oblasti Bordeaux, to znamená ve výrazné oblasti vinařské. Tak jak významně ten požár zbrzdil lokální ekonomiku a práci tamních firem?
3: Bavíme se zhruba o 15 tisících podnicích, firmách, které nemůžou teď normálně pracovat právě kvůli tomu požáru. Je to číslo, o kterém informoval francouzský rozhlas na svém webu. Taky z toho důvodu tamní úřady zřídili krizovou linku pro podnikatele. To znamená, že tam můžou zavolat s otázkami. Je potřeba si uvědomit, že celá ta oblast, která už je teď vlastně větší nebo podobně velká jako rozloha Prahy, která je spálená, tak samozřejmě tam jsou komplikovaná doprava. Bavili jsme se o tom, že je zrušená nebo přerušená železniční doprava mezi Bordeaux a Tarbes. Některé silnice jsou uzavřené, takže to je jedna věc, která samozřejmě komplikuje podnikatelům život. A pak jsou to rozsáhlé evakuace. Je to velmi turistická oblast, kde je spousta kempů, hotelů, na to navázaný samozřejmě celé odvětví restaurace. Takže to všechno lidé, kteří odjeli, samozřejmě se neutrácí, lidé nechodí do restaurací. Je to velký zásah pro celý ten region nedaleko Bordeaux, oblasti, která je skutečně velmi turistická.
2: Vývoj požáru ve Francii bude i dál sledovat náš tamní zpravodaj Martin Balucha. Díky za to. Naslyšenou.
3: Taky děkuju, naslyšenou, hezký den.
5: A jeho další zpravodajství, a nejen jeho, uslyšíte i nadále v Ranním plusu. V 60 letech tragicky zemřel jeden z mezinárodně nejuznávanějších českých vědců, Pavel Jungwirth. Věnoval se hlavně fyzikální chemii a molekulovému modelování. Publikoval v renomovaných časopisech Science nebo Nature. Ovlivnil obory, jako je chemie atmosféry, chemické technologie, a přispěl i k našemu porozumění dění v živých buňkách. Sám připouštěl, že věda je nejistý podnik se slepými uličkami. Ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky Jan Konvalinka v našem vysílání řekl, že práci Pavla Jungwirtha nelze lehce nahradit.
6: Karel Čapek napsal, že nelze nahradit muže na svém místě. Tady víte, v Čechách se často mluví o excelenci a o tom, jaký ústav excelentní. Je tady několik málo lidí v této zemi, kteří opravdu ne, že patří k nejlepším na světě, ale opravdu vytvářejí tu světovou špičku a ostatní se stahují k ním. On byl jedním z nich. Takový člověka nelze nahradit a na ústavu nedědíme skupiny, takže my se samozřejmě postaráme o to, aby jeho studenti, jeho pouzdoci, jeho spolupracovníci mohli dál pracovat a dodělávat svoje práce, ale budeme se pokoušet najít jiného genia, který si vytvoří novou skupinu, která nějakým způsobem na jeho práci naváže.
2: Řekl nám Jan Konvalinka, kterému bude chybět nejen Jungwirthův vřelý přístup k práci.
6: To byl strašně spravedlivý, laskavý a optimistický člověk. Kdykoliv se ho potkali, tak nejenom, že zářil úsměvem, ale z každého rozhovoru plně vylétávaly jiskry nápadů a inspirace. On byl ohromně inspirativní, ohromně bystrej a ohromně přátelský člověk. Bude nám strašně chybět.
2: Řekl ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Jan Konvalinka v našem vysílání. Zhruba před rokem byl zesnulý Pavel Jungwirth hostem našeho pořadu Leonardo Plus. V rozhovoru tehdy popsal, co je podle něj podmínkou světové vědy.
7: Můj školitel na postdoku, když jsem byl na Hebrejské univerzitě, Benny Gerber, který asi je člověk, který mě nejvíc vlastně mé kariéry posunul, tak to měl takové řečení Everybody has its own survival kit, že každý má svůj KPZ-ku, krabičku poslední záchrany, jak na tu vědu jde, a že není jako jedna cesta. Někdo prostě se zahrebe do jednoho problému, dělá ho celý život a ví o tom úplně všechno a je pak ten expert na ten konkrétní problém. A když má kliku, že ten problém je důležitý a vydrží tu jeho kariéru, tak je to super. A když má smůlu a prostě se to překonat, tak je to blbý. Někdo je víc takový turista jako já, kouší víc věcí, někdo pracuje samostatně, někdo si buduje velký tým. Důležitý je si najít každý tu svoji cestu, co mu vyhovuje, ale je tam pár takových základních věcí, že ty věci se musí dělat pořádně, že člověk musí mít sám od sebe kritický odstup, nepoužívat to, čemu se říká loving eye, jako že se zamiluju do vlastních výsledků, naučit se poslouchat, číst tu literaturu. Takový základní principy fungují, ale každý si z toho pak udělá takový koktejl a ty úspěšné věci mají různý ty koktejly. Jo? Je prostě jahodový koktejl a je mangový koktejl, oba jsou dobrý.
5: Tolik chemik Pavel Jungwirth, který minulý týden zemřel, a já doplním, že k celému inspirativnímu Leonardu Plus s Pavlem Jungwirthem se můžete vrátit na našem webu plus.rozhlas.cz nebo jej najdete v podcastových aplikacích. Teď je 9 hodin, téměř 18 minut a my se podíváme po druhé dnes do českých novin a deníků. Deník N pod titulem Schillerové sázka vít nemusí rozebírá sporné body rozvolnění rozpočtových pravidel a věnuje se tomu, proč vláda zároveň při jednáních slibuje Evropské komisi něco docela jiného. Členové vlády v čele s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO hrají podle deníku N dvojí hru. Soubor rozpočtových pravidel nastavený minulou vládou jasně ukazoval, jak rychle by se měly schodky veřejných financí snižovat na přijatelnější úroveň. Současná vláda ale nemá v plánu na tuto cestu nastoupit. Pro Alenu Schillerovou jsou závazná unijní maastrichtská kritéria, tedy nominální roční deficity celých veřejných financí na úrovni 3% HDP. Druhou hru hraje ministryně Schillerová s Evropskou komisí. Nyní vláda dokončuje jednání o novém fiskálně strukturálním plánu, v němž nastiňuje, jak se Česko chystá snižovat své schodky v několikaletém horizontu. První verzi plánu již ministerstvo financí společně s komisí představilo a pro současnou vládu je výsledek nevýhrou. Zatímco pro příští rok je ještě relevantně benevolentní, pro další výjít nemusí. Nejrazantnější by měla vláda deficity snižovat před dalšími sněmovnými volbami. Více se dočtete v deníku N.
8: A podíváme se také na stránky deníku Právo. Ten se věnuje prvním dopadům výrazného omezení vládních dotací na renovace rodinných domů v programu Nová zelená úsporám. Konec dotací v tomto programu je podle odborníků hlavním faktorem, který teď ovlivňuje trh s byty. Ačkoliv ceny domů určených k rekonstrukci v průměru rostou, jejich majitelé musí při prodeji přistupovat na statisícové slevy. Kupci se totiž smlouváním snaží získat peníze, jim dříve vyplácel stát.
5: Žádostí o podporu státu v rámci dotačního programu výrazně ubylo a mění se i hodnota nemovitostí. Úvěry začnou banky poskytovat od podzimu. Někteří žadatelé, třeba ti splácející nákladné hypotéky, ale mohou mít problém na půjčku dosáhnout. Právo navíc připomíná, že provoz starších domů bez rekonstrukce a zateplení zdraží i emisní povolenky a tak zájemci o nezateplené domy se vyšší spotřebnou budou po majitelích žádat slevy v desítkách procent. Tolik tedy deník Právo a tolik domácí tisk.
8: A v 9 hodin a 20 minut krátce shrneme hlavní zprávy. Policie prověřuje výhrušku o nastražení bomby ve zhruba 400 úřadů, obchodních centrech a dalších budovách po celé zemi. Kontroly jsou za provozu. Vláda dnes na svém posledním zasedání před letní pauzou projedná návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů nebo přenositelnost registračních značek anebo také jejich doručování do výdejních boxů a výdejen. A Spojené státy a Irán poslední dva dny pozastavili vzájemné vzdušné útoky kvůli jednání ománské delegace v Teheránu o znovu otevření Hormuzského průlivu. Podle stanice CBS News považují iránští představitelé rozhovory za konstruktivní. Také ceny ropy zahájily tento týden poklesem zhruba o 6%.
5: Na vyčerpání všech rehabilitačních procedur mají pacienti od letošního roku maximálně 5 měsíců. Objednat se k fyzioterapeutovi musí do 14 dnů od vystavení žádanky. Samotnou terapii musí zahájit do 40 dnů. Například v Havlíčkobrodské nemocnici pomáhá s urychlením termínu technika. A víc ví reportér Daniel Zach. Dobré dopoledne.
9: Hezké dopoledne i ode mě. Díky modernizaci přístrojů, to je ten důvod, proč zvládají na rehabilitačním oddělení v Havlíčkově Brodě objednání na elektroterapie nebo na magnetoterapie teď do jednoho týdne. Nová technika to zvládne vše mnohem rychleji a účinněji než starší přístroje. Jestli lze ale tu 40-denní lhutu na první terapii stíhat v Česku všude a plošně, to zatím není jasné. Podle prezidenta Unie fyzioterapeutů Vlana Toufara to bude možné vyhodnotit až třeba po roce a případně pak dojednat s pojišťovnami úpravy. Získaná data můžou taky potvrdit tvrzení, že je fyzioterapeutů nedostatečné nedostatek a je potřeba jejich stavy navýšit. V Česku v přepočtu vychází asi 90 těchto odborníků na 100 000 obyvatel, což je podle Vladana Toufara ve srovnání se západními zeměmi málo. Neexistuje podle něj ale jeden konkrétní důvod, proč je v oboru podstav. Spíš řekl, že je to kombinace faktorů jako vzdělávání, platové podmínky i časté nadužívání zdravotní péče ze strany pacientů.
2: Tak tolik tedy reportér Daniel Zach. Děkujeme, naslyšenou.
9: Naslyšenou.
2: A odlehčit nemocničním rehabilitačním pracovníkům má program Jindřichohradecké nemocnice, kdy zdravotníci po operaci posílají některé pacienty rovnou do lázní. Jak se osvědčil, ví reportérka Eva Marvanová. Dobré dopoledne i vám.
10: Dobré dopoledne. Tak program z nemocnice rovnou do lázní zavedli v Jindřichově Hradci před více než 2 lety. Cílem bylo, aby pacienti po výměně kyčelního nebo kolenního kloubu mohli co nejdřív pokračovat v rehabilitaci v třeboňských lázních a uvolnili tak lůžka následné péče. V praxi program využívá průměrně 5 pacientů měsíčně. Nemocnice přitom za měsíc provede zhruba 30 až 40 výměn kloubů. Do lázní totiž můžou pacienti až po zhojení operační rány, tedy přibližně po 2 týdnech, a ani potom není tak rychlý přesun vhodný pro každého. Podle primáře ortopedie Stanislava Stropka ho využívají hlavně mladší a zdatnější pacienti. Těm pomáhá k rychlejšímu návratu k běžným aktivitám i do práce. Ostatní často nastupují do lázní až později. Program sice výrazně neodlehčil následné rehabilitaci, vzhledem k jejím naplněným kapacitám je ale podle primáře znát každý pacient, který může pokračovat v rehabilitaci jinde.
2: O speciálním programu v Jindřichohradecké nemocnici jsme mluvili s Evou Marvanovou. Děkujeme, naslyšenou.
10: Naslyšenou.
5: A dnešní vysílání Ranního plusu zakončíme jednou filmovou pozvánkou. Moře, bouře, nestvůry a cesta, která se zdá být nekonečná. To je Odysea Christophera Nolana, která zve diváky na dobrodružnou výpravu po stopách antického hrdiny. Díky obřímu plátnu v kině IMAX na pražské Flóře a 70mm filmovému pásu můžete mít pocit, jako byste byli přímo na palubě jeho lodi. Zájem o tento zážitek je tak velký, že na projekce do Prahy míří diváci i ze zahraničí.
11: Na první poslech by podle zvuku mohla promítací kabina IMAXu připomínat autodílnu. Místo motorů a součástek tu ale mezi kovovými válečky visí lehce napnutý 3hodinový film Odysea Christophera Nolana. Pás leží navinutý na obřím ocelovém talíři, na který jednou rukou sahá promítač Tomáš Višinský.
12: Ta IMAXová filmová kopie je specifická tím, že tím filmovým projektorem prochází horizontálně. Standardní film, ať už to byla klasická 70 nebo 35mm film, má orientaci políčka vždycky kolmo ke směru pohybu té filmové kopie. IMAX právě je specifický tím, že to políčko je otočeno o 90 stupňů a tím pádem to obrazové políčko není omezeno ze stran, ale na výšku, takže ta jeho velikost může být potom takhle ohromná.
11: A velikost filmového políčka není jediné unikum. Celá kopie Odysei má zhruba 18 kilometrů.
12: A ta filmová kopie se tam nachází v celku, to znamená, když nám přijde do kina, je potřeba ji z těch jednotlivých částí, do kterých je rozdělena, slepit a připravit ji.
11: Životnost kotouče je díky šetrné technologii téměř neomezená. Přehrát se tak může klidně 500krát. Promítači se ale musí starat o velkou promítačku na kolejnici, skoro jako o závodní stroj, který se pravidelně čistí od prachu.
12: To, co je tady slyšet v pozadí, tak to je kompresor, to znamená stlačený vzduch, kterým ofukujeme ty jednotlivé mechanické části a optické části toho projektoru. Při projekci se každé políčko přisaje na takovou malou čočku zakřivenou, která jinak stabilizuje jeho pohyb, aby se filmové políčko nehýbalo v průběhu projekce a zároveň i pomáhá té ostrosti v průběhu projekce. Takže to zakřivení vlastně pomáhá tomu, aby se ten obrázek jevil na promítací ploše jako ostrý.
11: Do kina dovezli film v krabicích, na kterých bylo napsáno úplně jiné jméno, a to kvůli bezpečnosti.
12: To hlavní zabezpečení těch krabic je takové, že se na krabici zásadně neuvádí název toho filmu, vždycky se tam uvádí nějaké krycí jméno a je to vlastně základní zabezpečení proti tomu, aby náhodou třeba se nestalo, že se ten film třeba ztratí, protože pořád je to kopie, která má nějakou licenční hodnotu, je to exkluzivní materiál, který není jednoduché jako tak snadno vyrobit. Těch částí může být klidně i přes 50, ale nám do kina přišel ten film rozdělený do tří krabic, do větších celků, je vlastně to i z důvodu té jednodušší přepravy, lépe se s těmi většími krabicemi manipuluje, ale některá kina mohou dostat ten film na ty jednotlivé cívky, takzvané reely, které potom si to kino při té přípravě samo slepí za sebe.
13: Help me go home.
11: Zájem o projekce Odyssey ze 70mm pásu v IMAXu na pražské Flóře je obrovský. Rezervace mizí v řádech minut. Promítá se tak od rána do večera.
12: Tady je to koncipováno vlastně na dvě směny. Ty projekce jsou teďka celodenní, promítá se 4x až 5x, tak jsme tady vlastně na dvě 10hodinové směny. Jsme tady vždycky ve dvou, jeden hlavní promítač, druhý vždycky nějaký support. Je to hlavně z toho důvodu, že u toho média, u té projekce pořád někdo musí být fyzicky přítomen i pro nějaké případy, kdyby se cokoliv dělo. Směna začíná v 8 a ta poslední končí někde ve 4 ráno.
11: Jak dlouho se bude filmový pás v promítačce točit, záleží na návštěvnosti. Například drama Oppenheimer režiséra Christophera Nolana promítali v pražském IMAXu ze 70mm filmového pásu ještě několik týdnů po premiéře. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
14: Český rozhlas Plus míří na letní filmovou školu v Uherském Hradišti a přiváží témata, která rezonují současnou společností. O tom, jak se mění politická kultura a jaký vliv mají politici na atmosféru a vztahy mezi lidmi, bude názorový pořad Pro a proti. Nad současnou rolí mužů ve společnosti a krizí maskulinity se zamyslí hosté Chyby systému. A vliv fašistické propagandy na kulturu rozebere debata Estetika fašismu. Taky na letní filmové škole v Uherském Hradišti je tu pro vás Český rozhlas Plus, který vám samozřejmě všechny debaty nabídne i ve vysílání.
15: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
5: Ranní plus se blíží ke konci, ale protože v rádiu nemůže nic skončit, musí pokračovat, tak už vás zveme na další pořad Pro a proti, který se bude klást tyto otázky. Zda prospěla Okamurova cesta do Číny Česku, jestli je dobré, že Babišova vláda razí pragmatickou diplomacii a jestli bylo moudré odcestovat do říše středu v čase, kdy Peking zadržuje českého občana a panuje podezření, že se tak může dít na výměnu za čínského špiona drženého u nás. Hosty pořadu budou předseda Senátního výboru pro zahraniční věci branu a bezpečnost Pavel Fischer za TOP 09 a poradce motoristů pro zahraniční politiku a bývalý europoslanec ODS Jan Zahradil. Moderovat bude Lucie Vopálenská.
16: No a Daniela Vrbová
5: a Šárka Feniková
16: už se s vámi loučí za celý tým dnešního Ranního plusu. Děkujeme, že jste nám věnovali pozornost a přejeme zaujatý poslech našeho dalšího vysílání.
0: Hezké dopoledne, je 9:30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Ruský vzdušný útok na Záporožskou oblast nepřežil jeden člověk. Na Telegramu o tom informoval šéf oblastní správy Ivan Fedorov. Po úderech hlásí zraněné i Sumská oblast a Dnipro. Ruské úřady pak hlásí dva mrtvé v Rostově na Donu po ukrajinském vzdušném úderu a 12 zraněných v Belgorodské oblasti. Ministry dnes čeká poslední jednání před vládními prázdninami. Na pravidelném zasedání by se měly sejít po dvoutýdenní přestávce v polovině srpna. Na programu dnes mají například návrh nařízení, který zavádí oficiální pracovní pozici peer pracovníků ve veřejném sektoru. Ti by měli poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním, závislostmi nebo v krizových životních situacích. Co dalšího chce kabinet stihnout, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Ministerstvo dopravy navrhuje další digitalizaci registrace vozidel. Nově by si lidé mohli vyřizovat registrační značky online přes portál dopravy a vyzvednout si je mimo úřad. Návrh, který dnes také projedná vláda, počítá i s možností ponechat si vlastní značku při pořízení nového auta. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu přicestuje do Spojených států. V úterý má naplánovanou schůzku s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Potvrdil to Bílý Bílý dům. Netanyahu se taky ve Washingtonu zúčastní obřadu k uctění památky amerického senátora Lindseyho Grahama. Zastánce Izraele a také Ukrajiny zemřel před necelými 2 týdny. Pohřeb bude mít ve středu v domovské Jižní Karolíně. Paliva po skončení cenových stropů zdražila. Litr benzinu je v průměru o necelé 2 koruny dražší, nafta o více než 4 koruny. Podle zástupců petroliářského průmyslu je růst cen způsoben hlavně vývojem na trhu s ropou a zvýšením spotřební daně u nafty. Regulaci cen vláda zatím obnovovat nechce. Obyvatelé španělské Malorky protestovali proti nadměrné turistice. Podle odhadů policie se na nedělní demonstraci sešlo asi 25 tisíc lidí. Akci svolala iniciativa Méně turismu, více života. Protestující si podle agentury DPA v souvislosti s nadměrnou turistikou stěžují na nedostatek bytů, dopravní zácpy, špínu a hluk. Prezident Petr Pavel dnes se jmenuje do funkce novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě a taky nové soudce. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO navrhl na šéfku Ostravského soudu dosavadní místo předsedkyni Danielu Teterovou. Nováčků do taláru nominoval 15, to je výrazně méně, než bývalo zvykem při předchozích jmenováních. Generální tajemník OSN António Guterres navštíví Kypr v den 52. výročí turecké invaze na ostrov. Je to první návštěva generálního tajemníka po 16 letech. Sejde se zástupci obou částí ostrova. Britský deník Independent už dříve informoval o tom, že OSN pracuje na novém návrhu dohody mezi oběma stranami. Turecko by mělo podle serveru výměnou za zvýšenou autonomii vrátit třeba dřív turisticky oblíbené město Varoša. Vonkův most přes Labe v Pardubicích je ode dneška průjezdný bez omezení. Řidiči můžou využívat všechny jízdní pruhy a odbočovat i na nábřeží Václava Havla. Na plném zprovoznění stavby čekali více než 2 roky. Rekonstrukce mostu nabrala až 9 měsíců zpoždění. Archeologové z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni pokračují ve výzkumu na jihu Kyrgyzstánu. Ve spolupráci s tamní akademií věd a univerzitou vytvářejí materiální záznam nucené kolektivizace kočovníků v podhůří Pamíru. Je to součást projektu Zdivočelá země, který se zaměřuje na archeologii 20. století. Na Plusu teď míříme na silnice. Na dálnici D11 z Hradce Králové na Prahu se za sjezdem na Lysou nad Labem na 16,5 kilometru srazila 2 auta v levém pruhu. Kolona z 21. kilometru je na 20 až 25 minut. Na Pražském okruhu popojíždí kolony v obou směrech před sjezdem na Ořech. Směrem na dálnici D1 je kolona z 2. kilometru dálnice D5. Směrem na letiště se brzdí před sjezdem na Vestec a zdržení v obou směrech přes 25 minut. V Praze popojíždí kolona před omezením Vekbelské směrem od Černého mostu, pomalu se jede v celé Novopatské a provoz se zastavuje už na okruhu u sjezdu na dálnici D11. Celkové zdržení 20 až 25 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí od sjezdu na Pankrát za Brandovský most k Lihovaru zdržení až 20 minut a na magistrále směrem na Holešovice brzdí provoz 2 omezení. První je u hlavního nádraží, druhá následně na Hlávkově mostě. Kolona začíná už před Nuselským mostem a zdrží vás až 25 minut. Dobře, dojeďte. Dnes nás čeká nejchladnější a zřejmě nejdeštivější den tohoto týdne. Provázet nás bude proměnlivá oblačnost, místy občas déšť nebo přeháňky. Zpočátku hlavně na Moravě ojediněle i bouřky. Později odpoledne má oblačnosti i srážek ubývat. Odpolední teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 28 stupňů a bude foukat čerstvý vítr. Místy s nárazy o rychlosti kolem 55 km za hodinu. Tolik zprávy. Teď už má slovo Lucie Vopálenská. Začíná Pro a proti.
13: Dobrý den. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se vrátil z oficiální návštěvy Číny, kde se snažil rozšířit příležitosti pro české podnikatele, jednal o přímém leteckém spojení mezi Prahou a Šangají, bezvízovém styku pro české turisty a i o zadržovaném spoluobčanovi. Podle Okamury se podařilo všechna témata otevřít a čínské reakce byly pozitivní.
17: Ta odezva z čínské strany na všechna ta témata, o kterých hovořím, je kladná a teďka samozřejmě já už jsem včera hovořil i s premiérem, i s ministrem zahraničí o výsledcích této cesty a bude potřebovat na to ještě navázat určitě další návštěvou.
13: Byla tedy Okamurova mise pro Česko prospěšná? Mohla českým firmám pomoci ohledně jejich podnikání v Číně? Je dobře, že současná vláda vsadila na pragmatickou ekonomickou diplomacii, nebo to sebou nese i nějaká rizika? A jak můžeme dostat českého občana zpátky? Přeji příjemný poslech.
18: Pro a proti Lucie Vopálenské.
13: Ve studiu Plusu vítám předsedu Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavla Fischera, zvoleného za TOP 09. Hezký den.
19: Dobrý den.
13: A na dálku ve vysílání vítám poradce strany Motoristé sobě pro zahraniční politiku, bývalého europoslance za ODS a také pedagoga z Cevro univerzity Jana Zahradila. Pěkný den.
20: Dobré ráno vám i posluchačům.
13: Ještě dodám, že do našeho pořadu jsme zvali i přímo Tomia Okamuru, ale na naše pozvání nereagoval. Pánové, předseda sněmovny Tomio Okamura byl po více než 7 letech prvním vysoce postaveným českým politikem, který Čínskou lidovou republiku oficiálně navštívil. Je to dobrá zpráva? Je dobře, že do Číny spolu s přidruženou delegací jel, pane Zahradile?
20: Je to v každém případě dobrá zpráva. Je to logické a je to nezbytné. My se potřebujeme jako Česká republika vrátit do toho hlavního proudu evropské politiky vůči Číně. Mimochodem, vztahy mezi Evropskou unií a Čínou nejsou nikterak idylické v tuto chvíli. Spíš to vypadá na nějakou obchodní válku nebo mimo jiné na její začátek. K tomu se ještě možná dostaneme. Ale i přesto Česká republika se v minulých letech bohužel i díky aktivitám českého senátu a jeho předsedy dostala vysloveně na okraj té evropské politiky a my se potřebujeme vrátit do toho hlavního proudu někam na pozice, které třeba zastává Německo.
13: Pane Fischere, vy jste vyzval ke zrušení cesty pana předsedy sněmovny. Pořád si myslíte, že tam jezdit neměl, a pokud ano, tak proč především?
19: Já bych význam té návštěvy nepřeceňoval. Je samozřejmě v zájmu občanů České republiky, abychom budovali vzájemně výhodné vztahy. A Čínská lidová republika je velmi významný aktér. Ale všimněme si, že čínská strana mluvila o politickém průlomu, zatímco samotný předseda sněmovny tvrdil, že to je ekonomická cesta. No a když tady pan Zahradil připomíná aktivity Senátu a tvrdí, že to byla devastace našich vztahů s Čínskou lidovou republikou, tak bych připomněl jeho aktivity v rámci Evropského parlamentu, které byly vlastně zase příkladem toho, že se Čína zkouší vlamovat do našich demokratických procesů nebo ovlivňovat dění v našich zemích, a na to bychom měli být z bezpečnostních důvodů také velmi obezřetní.
13: No a nicméně, pane Fischere, vy jste skutečně vyzval ke zrušení té cesty. A pan Zahradil říká, že to byl nezbytný krok, tak můžete ještě toto upřesnit, protože vaše odpověď, že byste ji nepřeceňoval, je taková ani tak, ani tak.
19: Ten případ, o kterém mluvíme, je potřeba zasadit do kontextu. V České republice čelí soudnímu procesu občan Čínské lidové republiky, který byl přistižen u toho, že tady vykonává nepřátelskou činnost. V podstatě, že dělá práci špiona a zajímá se o věci, které mu nepřísluší způsobem, který ohrožuje bezpečnost České republiky. Je to hodně zakryto tajemstvím, takže nebudu chodit do detailů, nicméně ten soudní proces stále probíhá. To, že v Číně byl zadržen občan České republiky, začalo vypadat jako normální obchodování, kdy chce Čína jednoho vyměnit za druhého. A takové obchodování s rukojmími se mi zdá, že je velmi nedobré, protože ty věci spolu nesouvisí, respektive pokud spolu souvisí, a Čína to tak říká a dělá, tak bychom měli být velmi obezřetní, co budeme dělat dál.
13: Dobře. Chci uvést, že k mainstreamu, evropskému mainstreamu se bez pochyby v debatě dostaneme. Zaznělo tady vícero argumentů, nechám pana Zahradila reagovat, ale začnu od konce. Jestliže čínské bezpečnostní složky zadržely českého občana, který přijel do Číny na oficiální pozvání Pekingu, prý kvůli certifikaci radaru pro letiště, a zadrželi ho koncem června, tak pane Zahradile, nebyl třeba toto důvod ke zrušení, respektive odložení té politicko-ekonomické mise předsedy parlamentu?
20: Ne, to si nemyslím, a ty argumenty pro to, aby ta dlouho připravovaná cesta proběhla, jsou podle mě jasné. Pokud jde o zadržování, o vzájemné zadržování občanů České republiky a Čínské republiky v obou zemích, já bych to skutečně teď nebo přivolal by se, aby se to vynechalo z nějakých mediálních spekulací. To jsou citlivé případy, které se samozřejmě řeší, ale nějaké medializování tomu rozhodně nepomůže a prostě vyjednávání o případných propuštěních nebo o tom, jak se ty případy budou vyvíjet, to jsou citlivé diplomatické záležitosti, kterým medializace nepomůže.
13: No ale cesta předsedy sněmovny je zase symbolický politický krok, není to tak, pane Zahradile?
20: Ano, ten symbol je důležitý, znovu jsem říkal a zopakuji to, že je zapotřebí se vrátit na trajektorii hlavního evropského proudu. Uváděl jsem tady příklad Německa, nedávno byl na oficiální návštěvě v Číně německý kancléř. Myslím, že je zapotřebí se dívat, jak se k Číně chovají jiné evropské země, které samozřejmě se chovají obezřetně, nepouštějí Čínu třeba investičně do citlivých odvětví, do infrastruktury, do komunikačních technologií, ale jinak s Čínou čile obchodují, snaží se otevírat si trhy a my jsme se dostali jako Česká republika na samý okraj těch vztahů Evropské unie s Čínou. Takže to je zapotřebí napravit.
13: Ano. Pan Zahradil už po druhé zmínil vlastně tu evropskou souvislost. Tak pane Fischere, byla či nebyla cesta Tomia Okamury v souladu s evropskou politikou vůči Číně? Jestliže i podle Petra Macinky, ministra zahraničí od motoristů sobě, chceme s Čínou obnovit standardní úroveň vztahů, která bude odpovídat evropskému mainstreamu, tak jsme teď součástí, stáváme se součástí toho mainstreamu, ostatní země se chovají stejně jako my teď?
19: Každá země se má chovat podle svých vlastních zájmů. Co je v zájmu České republiky? Abychom byli součástí prostředí, ve kterém se dodržují pravidla. Pravidla právě Čínská lidová republika globálně devastuje a porušuje. To není jenom můj výrok, to je autoritativní výrok například OECD v její poslední zprávě, tedy Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, což je takový klub, prestižní klub rozvinutých zemí demokratických. Ale když se podíváme například do poznatků samotných podnikatelů z Evropské unie v Číně, mám na mysli pravidelné každoroční zprávy Evropské komory, obchodní komory v Číně, tak ti si stěžují, že stranická kontrola komunistické strany Číny roste, je to důležitější než biznis, Čína je nutí k tomu, aby s nimi sdíleli například technologie, mají povinnost předávat svoje technologická řešení čínským autoritám. Uplatňuje se tam regulace způsobem, který není fér, dochází k diskriminaci a to podnikatelské prostředí se stává vysloveně nepřátelské.
13: Pane Fischere, já myslím, že vám rozumí i pan Zahradil, i já. Z tohoto pohledu Čína porušuje pravidla, podnikat je tam téměř na úrovni sebevraždy, pardon, ale je to prostě krajně obtížné. Ale právě proto se ptám, jestliže politika v Číně, v čínských podmínkách rozhoduje víc než čistý biznis, tak může nebo nemůže taková cesta, takovýto způsob politiky, na jaký teď najíždí současná koaliční vláda, našim podnikatelům pomoci?
19: Určitě jim může pomoci v některých teritoriích, ale měla by je vláda vlastně zároveň poctivě a otevřeně informovat o tom, že ty podmínky v Číně nejsou dobré, nejsou příznivé. Není to ta pohádka nebo ten sen, který tam byl v minulosti. Dneska Čína dotuje svoje podniky až na úrovni 4,5% svého vlastního HDP, podhodnocuje měnu a ignoruje sociální a environmentální standardy. Tudíž takový český podnikatel nesoupeří s čínskou firmou. On má proti sobě celý státní rozpočet Rozumím. Čínské lidové republiky. A to je hodně nefér. To by měli naši podnikatelé slyšet.
13: Tak. Oni to možná naši podnikatelé i vědí. Otázkou je, nakolik to vědí naši politici. Pane Zahradile, já se zeptám trošku jinak. Není to tak, že Tomio Okamura jako předseda sněmovny de facto svou cestou hlavně pohladil po srsti čínské komunisty?
20: Já myslím, že Tomio Okamura dal najevo, a zopakuji to tady už po třetí, že Česká republika se chce po určitém výkyvu za minulé vlády a po určitých eskapádách Českého senátu a jeho předsedy, že Česká republika se chce vrátit do hlavního proudu evropské politiky vůči Číně. Zmiňoval jsem tady Německo, mohu ho zmínit znovu.
4: Ne, nemusíte.
20: Čína je největším obchodním partnerem Německa, Německo je největším obchodním partnerem České republiky.
4: Jistě.
20: Když začaly ty cesty našich ústavních představitelů, ty kvazistátní návštěvy na Tchajvanu, dostávalo, a to je také dobré si tady otevřeně říci, dostávalo naše podnikatelské prostředí vzkazy právě třeba od svých německých partnerů, zda je to bezpodmínečně nutné, zda to třeba nezhorší i jejich obchodní vztahy s Čínou, protože celá řada českých podnikatelů nebo českých společností jsou subdodavateli de facto německých vývozů do Číny. Čili ano, já připouštím a tady nebudu rozporovat to, co říkal pan Fischer, že Čína je komplikovaný partner, je to složitý partner. Ty vztahy mezi Evropskou unií a Čínou nejsou nikterak idylické. Teď tady třeba probíhá vlastně reciproční sankcionování čínských společností z evropské strany, evropských společností čínské strany. Čína má velký obchodní přebytek, přebytek vývozu do Evropské unie, začíná to být opravdu vážný problém pro evropskou ekonomiku.
4: Je to velmi vážné, ale promiňte.
20: Čili to se musí řešit, ale to znamená, že musíme s tou Čínou mít nějaké standardní vztahy a ne, jako tomu bylo v minulosti, se vyčleňovat někam na okraj. To je Česká republika a Litva. Žádné jiné dvě země se na tom okraji
4: neopustí. Já jsem se vás ale ptala, jestli to přeci není tak, že Tomio Okamura svou cestou hlavně, nevím, jak lépe to říci, pohladil po srsti čínské komunisty. Možná, že fajn, třeba i se tedy toto má dít, jestliže to tak dělají jiné země, já nevím. Můžeme o tom debatovat, do jaké míry je právě to čínské specifikum takové, že toto je nutné, ale mě zajímá, co to přináší, k čemu je to dobré, jestli už tedy nějaké výsledky jsou vidět, protože česká veřejnost slyšela spoustu příslibů, spoustu slibů. Vzpomeňte, pane Zahradile, na éru Miloše Zemana a většina těch slibů se vůbec nerealizovala. Rozumíte
20: ano,
4: mi?
20: V éře Miloše Zemana jsme se dostali do jednoho extrému, v éře minulé vlády jsme se dostali do druhého extrému, teď je zapotřebí se dostat do normálního stavu. A my vlastně se snažíme normalizovat nebo nějak standardizovat ty vztahy s Čínou po dlouhé době, po řadě let, kdy prostě normální nebyly. Cesta Tomia Okamury do Číny je začátkem, budou následovat další cesty. Už je veřejně známo, že tam pojede vicepremiér Havlíček s velkou podnikatelskou delegací. Takže je zapotřebí se dostat, a znovu to budu opakovat, na nějakou standardní trajektorii normálních evropských vztahů s Čínou.
4: Nemusíte tak, to pořád to mají opakovat. Já se obrátím na Pavla
20: Fischera. Musím to opakovat, protože je zapotřebí to opakovat. My jsme se bohužel vyčlenili na okraj, a my se z toho okraje musíme vrátit zpátky někam do toho hlavního proudu.
4: Tak pane Fischere, opravdu jsme se vyčlenili na okraj a jak tomu rozumíte, co to vlastně je ten evropský mainstream, o kterém se tady opakovaně vyjadřuje Jan Zahradil? Je to ta pragmatická diplomacie a nikoli, tedy jako v protikladu k hodnotové politice, jak o tom třeba mluvil opakovaně Andrej Babiš, premiér za hnutí ANO?
19: To je nesmysl, co říkal Andrej Babiš, protože když se podíváme do naší ústavy, tak každý ústavní činitel je povinen ji dodržovat. A tam se podívejte do její preambule a vidíte, že ty hodnoty máme v popisu práce. To znamená, není možné zhasnout a tvářit se, že tam nejsou, nebo to vymazat na chvíli.
4: A jak to dělají ty ostatní země tedy? Ale... Protože pan Zahradil argumentuje už opakovaně o tom, že se potřebujeme zařadit do mainstreamu.
19: No, pan Zahradil tady pořád mluví o německém kancléři v Číně. Ono to není legrace, protože Německo jako největší... tahoun evropské ekonomiky a politiky je dneska v pasti. Je totiž v Číně tak zaháčkováno, že se mu nedaří vlastně odtamtud dostat včas a do bezpečí. To jejich angažmá bylo tak obrovské, že to je dneska ohrožením nejenom pro Berlín, ale je to mimořádně citlivé pro celou Evropskou unii a kdybychom šli dál, tak mluvíme o bezpečnosti a tady už se to týká Severoatlantické aliance. Když se podíváme na klíčové technologie, patologie. Podle některých informací jich je například přes 60, 64, které dneska rozhodují o ekonomice a prosperitě, tak 57 z nich už dneska ovládá Čína. Před 20 lety to byly jenom 3. Jedná se o chemii, letectví, farmaceutický průmysl, robotiku, ocel.
4: No a tam jsme se dostali tím evropským mainstreamem. Jak jsme se tam dostali?
19: A to je ten evropský mainstream. My jsme se v podstatě dostali do pasti, protože jsme vyváželi technologie a výrobu do míst, která s námi dneska soupeří nefér prostředky. Ať se možná poradce Zahradil podívá na americký kongres, kde varují před Čínou, a nejnovější zpráva z amerického kongresu mluví v tom smyslu, že se jedná o velmi vážné riziko devastace americké ekonomiky a je potřeba odstřihnout Spojené státy americké od Číny, protože pokud to dneska neudělají, bude zítra pozdě.
4: Já jenom musím poznamenat, že i Donald Trump byl v Číně na návštěvě a samozřejmě jezdí celá řada západoevropských státníků do Číny, ale pane Zahradile, jak to vidíte vy, tady jsem pochopila od vašeho předřečníka, že v podstatě ten evropský přístup jako docela selhal, onen mainstream. Vy si to nemyslíte?
20: Jestli evropský přístup selhal, tak to není v důsledku, řekněme, normálních nebo standardních vztahů evropských zemí s Čínou, ale je to v důsledku technologického zaostávání Evropy za Čínou, kterou jsme si způsobili sami. Evropská unie si ji způsobila sama svými nerealistickými politikami, jako byl Green Deal, svou přeregulovaností, některými výdaji, které prostě z dlouhodobého hlediska postrádají smysl. Takže to, že Čína technologicky pokračuje...
4: Čili k jakému mainstreamu tady vlastně jako máme směřovat?
20: To, že Čína technologicky pokračuje a že předhání Evropskou unii a v určitých ohledech se vyrovnává i se Spojenými státy, to je spíš náš problém, ne problém Číny. Takže mainstream evropský, tak jak já si ho představuji, znamená, že nebudeme s Čínou vést nějaké pomyslné kulturní nebo hodnotové války, že si uvědomíme, že vztahy s Čínou představují určitá rizika, že nebudeme pouštět Čínu do infrastruktury nebo do komunikačních technologií, což jsou citlivá bezpečnostní...
4: Rozumím.
20: Jsou to citlivé bezpečnostní oblasti, ale že zároveň budeme s Čínou normálně obchodovat i se všemi těžkostmi, které to může přinést.
4: A chci se zeptat jenom jedna
20: přístup.
4: Doplňující otázka, pane Zahradile. Vy jste zmínil, že nebudeme vést hodnotové a kulturní války. Čistě úplně konkrétně se chci zeptat, znamená to třeba, když radíte motoristům v zahraniční politice, nezmiňovat otázku lidských práv? Prostě se tomu vyhnout, protože Čína to nechce slyšet?
20: Já myslím, že my tady nejsme od toho. Možná si někteří myslí, že ano, já si to nemyslím. Nemyslím si, že Česká republika je tady od toho, aby si hrála na morální maják celého světa a poučovala jiné země o tom, jak mají spravovat své vnitřní věci.
4: Dobře.
20: Konec konců, když si a pan senátor Fischer tady narazil na Spojené státy, tak já předpokládám, že určitě četl národní bezpečnostní strategii Spojených států, která vyšla koncem loňského roku a kde se v podstatě říká totéž, že Spojené státy nebudou zasahovat do vnitřních záležitostí jiných zemí a že nebudou se pokoušet už vyvážet svůj hodnotový rámec mimo oblast euroamerické nebo euroatlantické civilizace.
4: Rozumím, pane Fischere, tak jak je to s těmi hodnotovými a kulturními
20: válkami? To je velmi pragmatický přístup, který bychom měli následovat.
4: Neměli bychom tedy následovat ano, právě Spojené státy třeba i v tomto a nepoučovat Peking o tom, že já nevím, se chová nepřístojně k Ujgurům v Xinjiangu a patrně neměli bychom o tom vlastně pomlčet?
19: Tak já mám za to, že každému křesťanovi v České republice by měla ležet na srdci situace křesťanů v Číně. Ti jsou pod obrovským tlakem a vlastně terorem ze strany toho režimu.
4: Nejenom křesťané,
19: sedněte si někdy s Tibeťany, abyste slyšeli, co se děje v Tibetu. To může mít planetární dopady z hlediska ekologických dopadů a nebo v Xinjiangu, kde se zneužívá otrocká práce. Pokud mluvíme o Americe, tak tam je speciální legislativa právě na otrockou práci ze Xinjiangu. To znamená, to jsou věci, které jsou dlouhodobě sledované a neměli bychom se jenom chytat těch posledních výroků.
4: A rozumím vám správně, pane Fischere, že tedy ta pragmatická politika se i s těmi hodnotami a kulturními hodnotami, náboženskými a tak dále skloubit dá.
19: Samozřejmě, vy můžete mít svoje vlastní hodnoty a mazaně jako liška podšitá je prosazovat. To nemusíte jenom říkat tím, že si někam stoupnete a budete kázat. To by byl nesmysl. Ale z hlediska bezpečnosti my jsme dneska skutečně v situaci, že je ve hře naše suverenita, naše budoucnost. Začtěte se do doporučení našich úřadů, které to mají na starost. Dneska už mluví o ohrožení z používání čínských automobilů českými občany. To je velké ohrožení z hlediska špionáže. Podívejte se na to, jak je důležité hlídat bezpečnost kritické infrastruktury, například střídačů u solárních panelů.
4: Já myslím, že pan Zahradil ale tu bezpečnostní rovinu nějak příliš nespochybňuje.
19: A já jsem za to rád, ale já to jenom ilustruju. Poslední příklad. Česká republika byla cílem nejméně 3 roky trvajícího útoku, který přicházel právě z Čínské lidové republiky. To bylo loni ohlášeno a Čína byla označena jako viník.
4: A co z toho
19: vyplývá?
4: Že bychom si tohleto neměli nechat líbit.
19: Že se Čínská lidová republika k nám nechová přátelsky, dokonce na nás útočí a my bychom se měli proti tomu bránit.
4: Tak, pane Zahradile, není to tak? Neměli bychom se spíše bránit, než řekněme Čínu právě chválit a snažit se o obchodování za každou cenu?
20: Tak především my nemusíme Čínu chválit, my se s ní nemusíme ani objímat, my se k ní máme chovat, znovu to opakuji, standardně. Ty negativní jevy, které tady popsal pan Fischer, ty se samozřejmě odehrávají i v jiných evropských zemích, to není jenom specifika České republiky, ale zároveň žádný předseda Senátu z žádné jiné evropské země, já jsem alespoň o něčem takovém nikdy neslyšel, nekoná kvazistátní návštěvy na Tchaj-wan, protože ví, že je to pro Čínu prostě citlivá záležitost a že to ty vztahy nevylepší, ale že je to zhorší. To byla jenom specifika České republiky. Takže je zapotřebí, řekněme, tyto voluntaristické výstřelky opustit, začít se chovat normálně, začít se chovat standardně, mít na vědomí, že Čína je do značné míry konkurent, ale že je to také partner, protože dnes se klíčové evropské země bez čínského trhu neobejdou a podle toho se prostě chovat. To je všechno. Neznamená to, že se budeme vracet někam 10 let zpátky, že se budeme Číně podbízet, že se před ní budeme klanit. Potřebujeme s ní nasadit normální standardní vztahy a bohužel ty vztahy normální v minulých letech nebyly.
4: Poslední slovo, už máme opravdu jenom...
19: Vzhledem k tomu, že Čína je také ohrožením, hrozbou, bezpečnostní hrozbou, tak bychom měli si uvědomit, že nechat to běžet, odvolávat se na ekonomický liberalismus, že by to nebylo řešením, ale mohlo by to být vlastně kapitulací.
4: Tak tolik z dnešního pro a proti. Více už se nám nevejde. Hosty byli senátor Pavel Fischer, zvolený za TOP 09 a poradce motoristů sobě v zahraničně politických otázkách, bývalý europoslanec za ODS Jan Zahradil. Pánové, moc krát vám děkuji za debatu. Snad můžeme pokračovat někdy příště. Naslyšenou.
20: Díky za pozvání.
19: Děkuji.
0: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Policie kvůli výhrušce kontroluje stovky úřadů a obchodních center po celé zemi. Ve Francii se schází krizový štáb kvůli obřím požárům. Benzin i nafta v uplynulém týdnu průměrně zdražily. Klidné dopoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Policie od rána prověřuje výhrušku o nastražení bomby ve 400 objektů, úřadů, obchodních center a v dalších budovách po celé zemi. Závažnost považuje za nízkou. Českému rozhlasu to řekl mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Policisté teď podle něj kontaktují provozovatele a objekty kontrolují za běžného provozu.
21: Pokud nějaká instituce takové oznámení také obdržela, je dobré, aby se ozvala a kontaktovala přímo tísňovou linku 158.
0: Francouzský prezident Emmanuel Macron svolává krizový štáb kvůli rozsáhlým požárům. Ministr vnitra Laurent Nunez potvrdil, že od začátku roku plameny spálily už rekordních 115 000 hektarů, což je víc než dvojnásobek rozlohy Prahy. Obří požár se nadále šíří na jihozápadě Francie a ohrožuje město Bordeaux.
3: Čelíme požáru, který zatím není pod kontrolou a který pravidelně směřuje k metropoli Bordeaux.
6: Popsal ve francouzské televizi ministr vnitra Laurent Nunez. Své domy už muselo opustit přes 200 000 lidí.
22: Těžce jsem pracovala, abych něco měla. Dům je celý náš život. Všechno jsme v něm nechali. Co s námi potom bude?
6: Evakuovaní přespávají v tělocvičnách i na výstavišti v Bordeaux. Do bojů s plameny se zapojují tisícovky hasičů, vojáků i policistů. Prezident Emmanuel Macron na internetu poděkoval evropským zemím, včetně Česka, které do Francie vyslalo vrtulník Black Hawk s posádkou. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Dnes je to týden, co se čerpací stanice už nemusí řídit cenovými stropy. Podle dat společnosti CCS z uplynulého týdne zdražil litr benzinu v průměru o korunu a 80 haléřů, nafta o více než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ceny odpovídají tržním podmínkám. Ropa zdražuje kvůli další eskalaci konfliktu na Blízkém východě a u nafty se po konci regulace zvýšila spotřební daň. Podle Louly jsou teď paliva dražší hlavně na dálnicích nebo ve velkých městech.
23: Jsou tady vysoké nájmy pozemku na dálničních stanicích. Je tady vysoká obslužnost, vysoká spotřeba energií. Takže tady jsou oprávněné náklady, které mohou přesáhnout maximální marži, která byla 3 koruny, tak se můžou dostat třeba o 50 haléřů o korunu výš. Ale to je v souladu s ekonomikou.
0: Loula proto nevidí důvod k obnovení regulace. Ministerstvo v pátek uvedlo, že ji zatím nechystá. Spojené státy a Kanadu spojí další most. V americkém Detroitu se přes stejnojmenou řeku poprvé projedou auta do kanadského Windsoru. Most je pojmenovaný po legendárním kanadském hokejistovi Gordie Howeovi. Jeho otevření předcházely měsíce sporů mezi Washingtonem a Ottawou kvůli financování. Americkému prezidentovi vadilo, že Kanada se nebude dělit o mýtné, dokud se jí nevrátí počáteční investice. Kanada celou stavbu zafinancovala. Vedení pražské koalice se odpoledne sejde kvůli korupční kauze na magistrátu hlavního města. Primátor Bohuslav Svoboda z ODS koaliční radu svolal po zásahu policie z minulého úterý. Kriminalisté při něm ve Škodově paláci zatkli 2 pracovníky magistrátu.
24: Jedním ze zatčených pracovníků byl podle informací i rozhlasu ředitel odboru pozemních komunikací a drah Aleš Krejča. Ten ve své pozici schvaloval potřebné dokumenty firmě Dopravní inženýring Praha, která patří jeho příbuzným. Primátor Svoboda napsal na sociální síti X, že na koaliční radě bude požadovat vysvětlení od svého náměstka pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů, pod kterého podle primátora odbor spadá. Pražští Piráti reagovali, že kauza se týká úředníků státní správy, kteří nejsou podřízeni politikům. Oba v úterý zatčení zaměstnanci úřadu jsou postaveni mimo pracovní poměr. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Teď míříme na silnice na dálnici D11 z Hradce Králové na Prahu. Se za sjezdem na Lysou nad Labem na 16,5 kilometru srazila 2 auta v levém pruhu. Kolona z 21. kilometru je na 25 minut. Na dálnici D8 z Drážďan na Prahu je omezení za sjezdem na Litoměřice. Ze 41. kilometru se jede pouze jedním pruhem až na 18. Kolona začíná na 43. kilometru. Pomalu se jede až na konec omezení. Celkové zdržení až 45 minut. Na Pražském okruhu popojíždí kolony v obou směrech před sjezdem na Ořech. Směrem na D1 je kolona z 2. kilometru dálnice D5. Směrem na letiště se brzdí za sjezdem na Jesenici. Zdržení v obou směrech až půl hodiny. A kolona popojíždí před omezením ve Kbelské směrem od Černého mostu. Pomalu se jede v celé Novopatské. Auta se zastavují už na okruhu před sjezdem na Běchovice. Celkové zdržení více než půl hodiny. Dobře, dojeďte. Pondělí přineslo proměnlivou oblačnost. Místy může občas pršet na Moravě a ve Slezsku odpoledne nebo dopoledne a brzy po obědě hrozí ještě i bouřky a teploty dnes 20 až 25 na jihu Moravy až 28. A teď už Vinohradská 12.
25: Namazat, zapnout, poslouchat.
26: Že jim bytláci zabili slona.
27: Vražda Jana Martiny.
28: Juščenko prohlásil, byl jsem otráven.
2: Kořist, Kuciak, Jedy. Letní speciály Vinohradské 12. Od 27. července do 14. srpna. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Vejce, krunýře i maso po tom všem touží lovci mořských želv, přestože jim za to může hrozit několikaleté vězení. Posvítíme si na ně v letním speciálu s názvem Kořist. V první epizodě mluvím s Hanou Vašinou Svobodovou, to je bioložka a zakladatelka projektu Chráníme mořské želvy. Dnes je pondělí 27. července. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
7: Dobrý den.
2: Rád vás tady vidím. Začnu příběhem. Minimálně tři muži z batohy patrně při západu slunce dřepí v písku mezi želvami a prochrabávají se k vajíčkům. Mají sebou i takové velké pytle, nezdráhají se vzít jednu z těch želv a odhodit ji někam dál od jejího

0: Nám se třeba stalo, že na Srí Lance teďko jeden z našich rangerů byl nemocný, takže normálně monitoruje tu pláž celou noc, odešel o půlnoci, že si jde prostě lehnout, že mu fakt nebylo dobře. Do rána se ukradlo 8 hnízd želv.
1: Aha, takže desítky vajec, která
0: no, tam byla. To nejsou desítky, to jsou stovky.
1: Stovky vajíček.
0: Protože v každém tom hnízdě je zhruba 100 vajec, takže třeba 800 vajíček zmařených životů. Nebo na jižním Borneu, tam vlastně máme dlouhodobě zprávy o tom, že z ostrova Pamalikan se prostě vykrádají ty snůšky ve velkém a my jsme v roce 23 na konci v prosinci měli s vládou připraveno, že všechna povolení, že můžeme ten ostrov začít chránit a když tam ochranáři přijeli se dřevem, že udělají chráněnou část pláže, tak vlastně se stalo to, že ty místní obyvatelé to nedovolili, že a tímto ta vláda přijde říct sama, proč je to nutný a tak vysvětlit. A od té doby vláda nepřijela, protože bohužel je to tam 10 hodin autem, nočním trajektem a pak ještě jako lodí speciálně vypravenou na ty ostrovy a to se vládě samozřejmě až tolik nechce. Takže tam to vykrádání probíhá doteďka a bohužel tam ta vláda nedovolila ani fotopasti, který jsme tam loni chtěli umístit. Takže ono je to vždycky kombinace těch pytláků a toho, že chtějí nějaký výdělek, ale samozřejmě toho, že nejsou vymáhány zákony, protože ty zákony
1: zemích,
0: jsou.
1: Ano, přitom v mnoha zemích za to vykrádání přece hrozí velké mnohaleté tresty i vězení.
0: V Indonésii je to 5 let vězení a 200 tisíc korun pokuta, což ve chvíli, kdy máte 5 000 korun průměrnou výplatu měsíční, tak je jako obrovská částka.
1: Právě.
0: Ale bohužel jako nikdo tam takovouhle částku ještě neplatil a nikdo na tak dlouho do vězení nešel. My když chytíme nějakého pytláka, tak to většinou vypadá tak, že s ním jako jedem na tu policejní stanici a pak tam ty ochranáři s ním 2 dny sedí před tou stanicí, než přijede nějaký policajt z provincie, z většího okresku.
1: O to začal zajímat.
0: No, protože ty místní policisti by ho nejčastěji jako pustili. Jo? Že ta Indonésie má 17 000 ostrovů. Většina těch ostrovků jsou fakt malý, jsou tam třeba 3-4 vesnice, takže policista je nejčastěji bratranec nebo kamarád ze školy pytláka, jo? Takže tam je to jako velmi složité a nějaká želva, prostě jenom želva.
1: A řekněte, takže a i v té Indonésii, ke které máte pochopitelně i profesně blíž, protože tam víc působíte asi než v Mexiku, tak tam ta situace je stejná, když porovnáme třeba ty dvě země v otázce toho, kolik za to ti pytláci dostanou, protože pro ně prostě ta motivace toho vykradu to hnízdo musí být vyšší, než to strávím za to x let ve vězení.
0: Ten postih je podobný, já jsem v Mexiku byla už je 22 let, když mi bylo 18 a byla jsem přesně na téhle pláži.
1: Jo?
0: On je tam totiž ještě jeden problém a to je, že někdy ty ochranáři nejsou, vlastně se jim nechce tolik pracovat, že jsou třeba vládní ochranáři a dostanou tu výplatu, i když pracují dostatečně, když pracují jako míň. A já jsem tam třeba narazila na to, já jsem v těch 18 byla taková asi, moje sestra by řekla, dost naivní. A buď jsem si myslela, že ochrana probíhá nebo neprobíhá. Ale tady jako probíhala, ale když nás tam vzali, tak ochranáři seděli a hráli karty mezi pavučinama a vlastně pak nás teda po velkém prošení vzali na pláž a takhle se rozhlídli a řekli, že přemístili do bezpečí 25 snůšek těch ohrožených želv, ale oni nic z toho neudělali. A pro mě ale možná to bylo dobře, protože pro mě přesně tenhle ten zážitek byl taková jako facka a velká motivace, že to chci dělat a chci to dělat líp. No.
1: A pardon, a k té otázce, ty vajíčka teda prodají potom ti pytláci za cenu,
0: jako
1: která
0: vlastně za směšnou cenu, ty pytláci, to je fakt jako třeba 25 korun za vajíčko v Indonésii, ale když se to dostane přes ty překupníky třeba do Číny, tak tam ho koupíte třeba za 600. Jo, takže samozřejmě ta cena narůstá, ale ty pytláci z toho za stolik nemají.

0: Ten příběh z Mexika se velmi pravděpodobně týkal karety zelenavé, jak jsem se dočetl.
1: Je to tak, no. Tam je totiž ještě jedna věc, že právě ty karety zelenavé v Mexiku a taky v Indii dělají zajímavou věc a to se jmenuje arribadas, takové jako hromadné příchody. Tyhle želvy to vymysleli.
0: To jsou ty nálety.
1: Přesně. Že oni to udělají kvůli tomu, že vlastně, když přijdou všechny najednou, tak se nestačí ty predátoři namnožit a nemůžou sežrat tolik vajec najednou. Jenomže na lidi to neplatí, že jo? Lidi vezmou auta a prostě přijedou klidně zdaleka a vykradou všechno, co tam je. A to je obrovský problém, protože želvy už jsou tady 110 milionů let, mořské želvy, ale tím, že oni chodí klást vajíčka na tu samou pláž, kde se narodili, kde se vylíhli, tak vlastně, když my na té pláži budeme brát úplně všechny vajíčka, tak vlastně se tam jednou nebude mít co vrátit. Mm. Až oni dospějí, takže za těch třeba 25-35 let, tak už jako nebudou, protože se nenarodilo nic z těch vajíček, tak vlastně nemá co přijít klást vajíčka. Takže když, jako nikdy se nestane, že asi ukradnou lidi všechno úplně, ale stejně jsou místa, kde ta populace od druhé světové války klesla třeba o 92%.
0: Jsou taková místa třeba v té Indonésii?
1: Jo, třeba na tom Borneu. No.
0: Třeba na tom Borneu. Mm-hmm. A to už nejsou karety zelenavé na Borneu?
1: To jsou karety obrovské, nejčastěji.
0: Obrovské. A pak ještě jsou karety pravé.
1: To jsou ty, z kterých se dělá želvovina a tyhle ty předměty a to jsou také architektky korálových útesů, hrozně důležitý zvíře právě pro ekosystém těch korálů. A jsou taky kožatky velké, největší mořská želva, velká 2 metry 800 kilo.
0: Wow.
1: To je zvíře, který žere jenom meduzy.
0: To je neuvěřitelné. No tam je hrozně pozoruhodné a vy už jste to zmínila, že ty želvy se potom, mořské želvy se vracejí na ta místa, kde se vylíhly z těch vajíček a tam vlastně zakládají svoji rodinu a tam do těch hnízdišť umístují svá vajíčka. To je neuvěřitelný příběh. Oni žijí jenom teda poblíž toho místa nebo se pak vracejí
1: do těch
0: vůbec.
1: Míst? Oni jako migrují tisíce kilometrů. Já když jsem dělala diplomovou práci, tak jsem viděla na jižním Irsku na ostrovku a připlouvaly tam kožatky z francouzské Guajány. Takže ze severu Jižní Ameriky, přes celý Atlantik vlastně. A tohle, doteď to mnoho věcí úplně nechápe, je tam těch faktorů víc, oni dokáží sledovat magnetické pole Země, takže něco jako taková přírodní GPSka, ale zároveň potřebují se projít kousek po té pláži. Kdyby jsme je dali rovnou z hnízda do vody, tak je to taky špatně. Potřebujeme pustit aspoň 5 metrů od moře, aby si prostě prošli a čichli si toho písku a tak nějak si to jako zafixovali. Mořské proudy jim pomáhají v té navigaci, že si uvědomují kudy a samozřejmě i nějak jako sklon pobřeží, ale je to pro ně dneska těžké, protože to pobřeží třeba se hrozně rychle mění, ať už jako zástavbou, nebo tím, že dneska klimatická změna, takže to pobřeží mizí, eroze probíhá, takže ty pláže se vlastně zmenšují.
0: No taky se zmenšují proto, protože, nebo to množství míst na plážích, kde můžou být želvy, se zmenšuje, protože na zbylých částích pláže jsou lidé na ručnících a sluní se na nich.
1: Ano, i to je velký problém a samozřejmě já úplně rozumím tomu, že turista taky by chtěl nejenom ležet na pláži, ale třeba i potkat želvu a mít krásnou fotku, ale je hrozně důležité, když chceme spíš pomoct, než ublížit, aby jsme hledali, kam vlastně jít se na ty želvy podívat, protože existují místa, které jsou spíš turistické pasti, než nějaká skutečná ochrana. A to je třeba to, že drží ty mláďata v bazéncích, třeba jak na Bali v Indonésii, tak na Srí Lance to probíhá tak, že pytlák sebere na pláži vajíčka, doveze je na motorce do toho ochranářského centra, tam je od nich koupí. Takže za vaše peníze dají vlastně pytlákovi, čímž pořád podporují to pytlačení dál a dál. No jenomže jak je veze na té motorce, tak potom se jich nevylíhne skoro 100, ale prostě třeba 30, takže už se to hodně sníží. A teď místo, aby je hned potom vylíhnutí ty ochranáři v uvozovkách pustili, tak oni je dají do bazénku a čekají, až přijde turista, zaplatí si za tu želvu a půjde si ji pustit. Jenomže po 2 dnech v tom bazénu ty želvy ztrácejí instinkt, kam teda plavat a jak se za těch 30 let vrátit. Zároveň v bazéncích nejsou vlny, takže jim oslabují svaly, nedokážou se pořádně potápět, protože to není hluboký, není tam správná ochrana. Já jsem viděla, že je třeba krmili a koukala jsem, co to jako je, a to byly kuřecí játra, jo? Tak ještě. Kde pak budou želvy hledat moři kuřecí játra, když se na to naučí v tom bazéně, nebo čínský zelí, jo? Že to jsou prostě, co najdou, to jim dají, ale tohle fakt není správně. No a pak je otázka ještě toho, kdy chodí ty turisti. Jo, že želvy se mají vypouštět buď brzo ráno nebo večer, když je ten písek chladný. Ale nejčastější turista v 10 se nasnídá, pak jde někam na vejlet nebo po obědě a dojde tam třeba ve 3. A to je fakt hodně horká pláž. Určitě se vám někdy stalo, že jste si stoupili na horký písek a nebylo to nejpříjemnější. A
0: ty želvy, jak na ohni skákat.
1: No, přesně. A ty želvy vlastně na té spodní straně krunýře mají místo, kde byly připojeny ke žloutku, něco jako náš pupík. Prostě jasně. Citlivý, ještě to nemají úplně do uzavřen a když běží po tom horkém písku, tak se prostě přehřejou a popálí. Když to bude na 35 stupňů, tak tam vlastně ani jako nedojdou do toho moře.
0: Ta teplota toho písku, to je taky hrozně zajímavá věc. Ona totiž ovlivňuje to, jestli se z těch vajíček vylíhne samička nebo sameček. Že jo? My, kteří známe Jurský park od prvního dílu po ten poslední, tak to samozřejmě víme, ale funguje to tak, ne?
1: Funguje to tak. A právě kvůli klimatické změně se dneska na mnoha místech líhnou jenom samice. Což jako
0: a to je problém.
1: Holky jsou fajn, ale kluci jsou taky potřeba.
0: No, to je problém,
1: a ještě horší je, že vlastně někdy se stane, že už je ta teplota tak vysoká, že se nevylíhne nic. Že 29 stupňů je taková jako pivotní teplota, kde je to půl na půl, samci a samice. Když je to nižší teplota, tak jsou to samci, když je vyšší, tak samice, ale když je na 35, tak se nevylíhne nic. A to se třeba děje, máme jeden projekt s univerzitou na Papui a tam jsme dělali výzkum před 2 lety a vyšlo, že když je to hnízdo nezastíněné, když ho fakt necháme jako na pláži, tak se vylíhne jenom 13% z těch vajec, což je obrovsky málo. Takže vlastně ty vajíčka pak přenášíme někam jako pod strom nebo do chráněné části pláže, kterou máme zastíněnou a tu teplotu hodně řešíme. A řešíme třeba na Sulawesi je problém zase vlhkost, protože zase klimatická změna způsobuje to, že prší někdy jindy, než jako pršelo. Dneska už v Indonésii a v těchto zemích obecně není období dešťů a období sucha, jak bývávalo, ale prostě míchá se to dost, takže se řeší ta teplota.
0: Vy jste zmiňovala jeden z těch druhů mořské želvy, který je loven kvůli
1: krunýřům. Kareta pravá, ano.
0: Kareta pravá, tam už nejde teda nutně o vajíčka, ale protože z těch krunýřů se dělá něco, nějaké předměty, které jsou pak uctívané někde, nebo kvůli čemu?
1: Hlavně jsou to náramky, různé přívěšky.
0: Jako šperky, že se
1: šperky,
0: z toho dělají.
1: No, hlavně. Ono se to používalo prostě i za doby Kolumba, jo? Prostě to je jako dlouhodobá věc, ale samozřejmě v té době právě ta rychlost, jak se to někam dopraví a kolik se toho převeze a jaká je poptávka třeba právě v Číně, nebyla taková, jako je to dneska. Ale hrozný je, jak se to z těch želv dostává. Oni se prostě chytnou, dají nad oheň 2 hodiny vlastně jako pečou a když má ten krunýř horký, tak nožem můžete sloupnout ty želvovinové pláty, které pak prostě nařežete na plátky a uděláte z nich ty náramky. Oni to dělají zaživa. A
0: teď jsem se na to chtěl zeptat, opravdu, jo?
1: Jo. Fakt tu želvu pak hodí zpátky. Já už jsem jich takhle několik potkala v moři jako bez toho krunýře. Takže to mají tam jenom tu kostěnou část, protože ta želvovina, to je vlastně úplně to samé jako naše nehty. Je to rohovina. Není to fakt žádný jako vzácná věc, která by měla nějaký účinky.
0: Hlavně je to ale součást jejich těla, to není jako domeček pro hlemíždě,
1: ne,
0: že jo?
1: Ne, ne. No. Je to, oni samozřejmě, želva z krunýře nemůže vylíst, má tam páteř a všechno, ale když oni tohle sloupnou, tak vlastně zbyde jenom ta kostěná část a skrvavená a teď vám na to chrstá ta slaná voda.
0: No to
1: musí jako být neskutečná bolest. A žádnou z nich jsem neviděla živou. Všecky prostě, myslím, že den, dva ve strašných bolestech a ta želva zemře. A pak záleží, kde se to prodává. Na trhu to může stát 30 korun, takovýhle náramek.
0: A to jde do Ázie, jako tohleto na trhy do Ázie?
1: No, hlavně, no. Několik let jsme to řešili třeba i na mezinárodním letišti v Balikpapanu, že tam prostě na jednom ze stánků máte kafe, prodávají všecko možný suvenýry, nějakou jako stojánek, kde jsou všechny možné plastové cetky a mezi tím tohle. A oni to tam indonésky mají klidně napsaný, Glang Penyu, že to je prostě náramek ze želvoviny, ale žádný turista si to samozřejmě nedokáže přeložit, přečíst. A na tom letišti to stálo na přepočet třeba 120 korun, tak to vás ani jako nenapadne, že to není další plastová cetka, co tam prostě leží. No.
0: Na maso nejsou loveni, nebo kvůli masu nejsou?
1: Taky let, kde třeba na Kapverdách, a nebo i v té Indonésii, ale to je většinou, oni totiž muslimové nesmějí jíst zvířata, které žijou i ve vodě, i na souši, což želvy jsou. Ale když je Silvestr, nebo když je Lebaran, což je ten týden oslav po měsíci Ramadánu, tak se to tak jako neřeší, takže ano, je spoustu ulovených želv i na maso. Ale zase to není, varovala bych před tím, není to lahůdka, kterou bych doporučovala, protože dneska
0: to
1: moře...
0: Může být i toxické to maso, jsem
1: no právě, četl. Dneska to moře není tak čisté, jak jako bývávalo a ty želvy, jak jsou dlouhožijící organismy, tak do sebe prostě vstřebávají i všechny ty škodliviny, takže těžké kovy, odpady, všecko možné. A vlastně mají fibropapilomy, takové jako nemoce, takový nádory. Třeba v roce 2024 si myslím, že to bylo, v Zanzibaru zemřelo 9 lidí po snědení želvího masa a dalších 75 bylo hospitalizováno. Jo. A to se třeba dostalo i do našich médií. A mě zarazilo, že v těch článcích vůbec nepsali o tom, že by se ty želvy ale neměly jíst, že jsou to chráněný druhy. Jo. Že prostě no, bohužel.
0: Taky můžou v sobě mít plasty, že jo, želvy, protože prostě v mořích, v oceánech, tam je plastu habaděj, bohužel je to tak. A jak jste zmiňovala, tak jeden z těch druhů té karety, myslím, která pojídá meduzy.
1: Že pojídá, no ale to právě není kareta a to je kožatka velká.
0: Kožatka
1: ta největší
0: velká.
1: Mořská želva a ona jich, představte si, sní i 200 kilo za den.
0: No a splete si taky tu a tam nějaký igelitový pytlík za meduzu, to se stává?
1: To se stává. A samozřejmě ve chvíli, kdy tohle máte v trávicím traktu, tak to není dobrá věc.

0: Co dělat pro to, aby se tyhle ty věci nestávaly, kromě toho, že teda nemáme vyhazovat pytlíky tam, kam nepatří a nemáme lovit želvy a nemáme je jíst a nemáme jim krást vajíčka, tak jak zajistit, když si to my tady řekneme, to je jedna hezká věc, ale jak zajistit, aby se to v těch zemích, ve kterých se to děje, ať už je to Mexiko, nebo Indonésie, nebo Bali, aby se to tam nedělo?
1: Já myslím, že máme jako velkou moc a že záleží na našich každodenních rozhodnutích, že největší problém pro želvy dneska, a o tom jsme ještě vůbec nemluvili, je vlastně rybářský průmysl, vlečné sítě. A
0: že se do nich zachytávají.
1: No. Ty sítě jsou třeba 10 kilometrů dlouhé, že jo? A prostě delfíni vedli by želvy, zvířata, které dýchají plícema tak jako my, tak ve chvíli, kdy se tam zaseknou a včas je nevyndají, což jako rozhodně do třeba 40 minut nevyndají, tak vlastně jako zahynou.
0: No,
1: a tohle je největší problém.
0: Takže protože morská želva je sice morská, ale dýchat musí jako vzduch na souši, že jo? Jen zadržuje dech, že jo?
1: Přesně tak.
0: Když je ve vodě.
1: Musí se vynořit, aby se právě nadechla. A ona vydrží relativně dlouho, když je v klidu, tak někde u korálů spíš 40 minut a vůbec jí to nevadí. Ale ve chvíli, kdy se fakt jako zamotá do té sítě a samozřejmě sebou mele a snaží se dostat ven, tak vydrží prostě třeba 20 minut a je to. A my si můžeme jako spotřebitelé prostě vybírat, od koho si kupujeme ty ryby, jestli už mají sítě, které oni existují sítě, které vlastně tam mají také jako unikový tunel právě pro ty delfíny a želvy a jako nezachytnou se, nebo mají kruhový háčky, které vlastně jako nelákají ty želvy a mají 50% víc šanci na přežití, i když se vlastně to snaží do toho nabrat. Takže možnosti jsou, a to je to samé jako s těma, když jsme zmiňovali ty bazénky. Když člověk jede na dovolenou a chce vidět želvu, je hrozně jednoduchý dneska kouknout na internet a zjistit, aha, tohle centrum, kam jsem chtěl jít, tam vidím malý želvy v bazénech, tak tam nejdu prostě. Nebo když jste zmiňoval ten odpad. Já mám hrozně ráda, když jdu tam někde, tady už věřím, leckdo jako třídí a snažíme se třeba minimalizovat odpad a tak. Ale když jste na ty dovolen, tak je to jako fakt jiný. A když jdete nakoupit a teď vám tam spoutu plastovou tašku a vy jako dostatečně nahlas před celou tu frontou lidí řeknete, že jako plastu už je na světě dost a že máte vlastní batoh a že tu tašku nechcete, tak dáváte možnost těm lidem o tom prostě přemýšlet. A
0: děláte takovou dovolenkovou osvětu, to je hezké.
1: To může dělat každý.
0: Ne, já jsem se chtěl hlavně zeptat ale na ty záchranné stanice, které existují různě ve světě. Vy z několika z nich spolupracujete?
1: My teďko vlastně máme svoje projekty na 9 místech, 6 v Indonésii a 3 na Srí Lance a to je dohromady 16 ochranářů, kterým posílám každý měsíc výplatu a který prostě jako...
0: Takže jsou to vaše stanice.
1: Takže jsou to naše stanice.
0: A tam se děje co?
1: Celou noc monitorují to pláž a přenášejí ty želví vajíčka do bezpečí, do chráněné části pláže, aby právě nepřišli ty pytláci a nesebrali je. A uklízí ty pláže. Druhá velká věc je vzdělávání, protože to jako těžko vysvětlíte někomu, kdo se 30 let živí kradením želvých vajec, že to má přestat dělat.
0: Ale když taky už takový třeba... jsou a pak se stanou ochranáři.
1: Ano,
0: žel.
1: Máme i takový případ.
0: Máte
1: i v Indonésii máme i takovýhle případ. No.
0: To je hezký.
1: Ale jakoby byl, znám taky lidi, kteří už dvakrát byli ve vězení a vlastně těžko je přesvědčíte.
0: Recidivistím želví.
1: Ale prostě ve chvíli, kdy přivezu z Čech želvího plyšáka a hraju si tam s dětma a starším vysvětlím, proč jsou želvy důležitý v moři, tak se mě pak ptají, co mají teda říct tátovi, až jim přinese želví vajíčka k večeři. A to trošku tápete, ale vlastně, když je necháte přemýšlet, tak oni řeknou, tak já řeknu, že už je jíst nechci. Jo, a myslím si, že tohle je přesně to, kde se to láme, kde se ta situace změní. A já to vzdělávání považuji za úplně to nejdůležitější. Když jsem jednou byla ve školce a všechny pomalu děti měly maličkatý náramky z té želvoviny, jsem si pak o tom povídala s těma učitelkama a oni to řekli těm rodičům a příště už to prostě neměli. Jo, takže
0: to bylo kde?
1: To bylo taky na Borneu.
0: Na Borneu to bylo.
1: Ta změna je možná, ale prostě je fakt pomalá. A je spojená s tou změnou myšlení.
0: Další věc, to je laxnost těch úřadů, o tom jste mluvila už úplně na začátku, že ne všichni, i když ty zákony třeba existují v té zemi, tak je pak skalopevně dodržují.
1: Právě, no, je to jako spojený, musí být ten zákon, ochranáři, ta přímá ochrana, co děláme na plážích, to vzdělávání. A třetí věc, co děláme, je nějaký jako rozvoj těch místních obyvatel, aby pak měli nějakou alternativu a mohli získat nějakou jinou práci. Takže třeba v Indonésii děláme hodně věci z kokosu, protože právě tam měli ty výrobky z želvoviny, tak aby to jako nahradili jiným materiálem, který ho je tam všude dost. Takže je potřeba jim dát nějakou alternativu.
0: Rozumím tomu. Jak moc želvy, mořské želvy, těch několik druhů, o kterých jsme se tady bavili, jsou teď.
1: Sedm.
0: z těch 7 je ohrožených?
1: Celosvětově se tvrdí, že je to lepší, ta situace těch želv. Jo? Že IUCN, Mezinárodní unie pro ochranu přírody, tak říká, že dneska má 40% populací želv jakoby nízké riziko ohrožení. Mm-hmm. V roce 2011 to bylo jenom 23%. Mm-hmm. Takže vlastně se ta situace podle nich zlepšila. Dokonce loni v říjnu karetu obrovskou, o který jsme mluvili, tak přeřadili z kategorie ohrožený do jakoby málo zranitelný druh. Což je dobrý. Akorát, že když jsem na to šla jako blíž se dívala, tak vlastně většina těch studií, které oni k těmhle závěrům používají, jsou z Atlantiku. A v Atlantiku prostě ta ochrana začala už před 30-40 lety a jsou tam jako dost ochranářů, vymáhají tam ty zákony, mají tam dokonce nějaký regulace třeba právě na ty sítě, jaký používají a tak. Horší situace je v Tichém oceánu a nejhorší v tom Indickém, o kterém
0: jsme mluvili. Ta mexická pláž, o které jsme mluvili úplně na začátku, ta je v Tichém oceánu, vlastně to je na druhé straně Mexika pobřeží než toho Atlantského oceánu. Dobře, no tak jo, budeme doufat, že ta situace nejenom mořských želv se bude čím dál tím více zlepšovat. Moc díky, že jste přišla, že jsme o tom společně mohli mluvit.
1: Děkuju za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska bioložka a zakladatelka projektu Chráníme mořské želvy Hana Vašina Svobodová. Mluvili jsme spolu o lovcích mořských želv. Tahle epizoda je vůbec první z letního speciálu Vinohradské 12, který jsme pojmenovali Kořist. Je o zvířatech, která jsou ohrožena lidmi. Kromě želv se zaměříme třeba i na pašeráky luskounů nebo obchodníky s tygry. Naslyšenou zítra.

0: Pěkné dopoledne, je 10:30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: České ministerstvo zahraničí varovalo před cestami do francouzského regionu Gironde. Čechy v oblasti úřad vyzval k odjezdu kvůli rozsáhlým požárům. Rozeslal jim zprávu prostřednictvím dobrovolného registračního systému pro cestovatele Drost. Plameny na jihozápadě Francie spálily asi 42 tisíc hektarů lesa. Podle francouzských úřadů oheň zničil taky desítky domů. Kvůli lesním požárům na jihu země v Paříži zasedla krizová mezirezortní skupina svolaná prezident Emmanuelem Macronem. Plameny postupují k městu Bordeaux. Situaci navíc komplikuje silný vítr. Ministry čeká poslední jednání vlády před prázdninovou přestávkou. Sejdou se už za půl hodiny a pak až v polovině srpna. Kabinet má dnes na programu například zavedení nové pracovní pozice peer pracovníků ve veřejném sektoru. Ti mají pomáhat lidem s duševním onemocněním, závislostmi nebo v krizových situacích. Cena ropy klesla. Podle agentury Reuters reaguje na přerušení úderů na Irán a obnovení naděje na diplomatické řešení konfliktu. Americká televize CBS s odkazem na své zdroje píše, že v Teheránu jednala o otevření Hormuzského průlivu ománská delegace. Americký prezident Donald Trump mezitím popřel, že by útoky zastavil kvůli ubývajícím zásobám munice. Hromadné žaloby zatím Češi můžou využívat jen výjimečně. Za 2 roky od zavedení této možnosti podali specializované organizace 2 žaloby. Stát přitom očekával zhruba 5 až 10 ročně. Podle zástupců organizací se totiž jejich podávání často nevyplatí kvůli vysokým nákladům. Hromadné žaloby mají pomáhat hlavně v případech, kdy škoda vznikla většímu počtu lidí, typicky třeba u nedodání zboží. Ebolou se v Demokratické republice Kongo nakazilo už asi 3200 lidí. Nemoci od května podlehlo více než 1400 nakažených, informovali o tom tamní úřady. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad epidemie až 4násobný. Agentura Reuters napsala, že jde o historicky nejrychleji se šířící epidemii eboly. Léčbu komplikuje nedostatek finančních prostředků i ozbrojené konflikty v Kongu. Na ústředním hřbitově v Brně vznikne nový pomník obětí komunistického útlaku. Město hledá firmu, která pro něj vytvoří pamětní desku. Pietní místo má přiblížit příběhy pohřbených lidí. Teď informace pro řidiče. Na dálnici D1 z Prahy na Brno je omezení za velkým meziříčím. Na 147. kilometru projíždí se jen jedním pruhem a v koloně ze 143. kilometru se zdržíte asi 25 minut. Na D8 z Drážďan na Prahu je omezení za sjezdem na Litoměřice. Z 41. kilometru se jede jen jedním pruhem až na 18. Kolona začíná na 43. kilometru. Celkově se zdržíte až 45 minut. A v Praze před omezením Vekbel ulice čekejte kolonu v celé Novopatské od dálnice D10 a pomalu se jede už z okruhu od sjezdu na Běchovice. Celkové zdržení až 30 minut. Všem za volantem šťastnou cestu. 27. červenec bude místy provázený přeháňkami. Hlavně na východě republiky se teď ještě můžou ojediněle objevit i bouřky. Bude foukat čerstvý a místy i silnější nárazový vítr a teploty dnes vystoupí maximálně na 20 až 25, na jižní Moravě až na 28 stupňů. Tolik zprávy. Teď už je tu Barbora Tachecí a Osobnost Plus.
2: Mimořádně zostra začal nový maďarský premiér Péter Maďar. Mění ústavu, odstavuje Orbánovi lidi, ruší jeho instituce a sahá i na veřejnoprávní média. Je to demokratická revoluce nebo jen nový muž přebírá staré mocenské nástroje? A stane Viktor Orbán před soudem? Začíná Osobnost Plus, mým hostem je hungarista Petr Bala. Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
1: Osobnost Plus.
2: Řekněte, měl by být Viktor Orbán hodně nervózní? A já samozřejmě narážím na tu eventualitu, že půjde před soud.
3: No ale zatím není žádná konkrétní kauza a není vlastně jako důvod se Znepokojovat, protože jako vláda nemá páky na to rozjet nějaká vyšetřování. Vyšetřovat mohou, vyšetřuje policie, vyšetřuje státní zastupitelství a v tomhle směru...
2: Máte pravdu, ale Peter Maďar dělá k tomu docela, nebo dělal docela silná prohlášení, jako kdyby vláda s tím něco mohla dělat. On oznámil, že vyšetřování možného zneužívání moci a korupce za Orbánových vlád se chystá. Tak proto se na to ptám.
3: Ta očekávání maďarské veřejnosti jsou poměrně značná. S tímhle programem strana TISA i zvítězila. Navíc to téma, to jest korupce a potrestání kohokoliv, kdo s tím měl cokoliv společného, tak je to, co straně TISA dodnes jako drží ty preference velmi vysoko. A já se, je tam i trochu strach, že v momentě, když TISA začne dělat ty politické rozhodnutí, kompromisy a další věci, tak ta podpora se bude drolit. A tohle je prostě téma, které, s kterým jednoznačně prostě vevodí.
2: No, znamená to, co říkáte, že případné vyšetřování Orbána a rozhodnutí soudu, co s ním dál, bude nějaká priorita té nové vlády? Já neříkám, a to by bylo jistě protizákonné, aby vláda něco takového iniciovala, ale dojde k tomu za této vlády?
3: Tak Priorita to je, už vznikl úřad, který se tím má zaobírat. Když z politických anekdot víme, že když je potřeba, aby se něco neřešilo, tak
2: se k tomu udělá úřad.
3: Tak se k tomu udělá úřad nebo výbor. Ale vlastně to, co je tomu předchozímu systému nejvíc vytýkáno, je korupce a především bohatnutí lidí z bezprostředního okolí Fidesu a nebo samotného Viktora Orbána, a tam asi těžko budou hledat nějaký, jako myslím trestně právně, nějaký dokument, kde by Viktor Orbán rozhodl, že nevím, jeho otec získá něco, většinou jsou to rozhodnutí jiných lidí a Orbána za to nemohou, tak říkajíc, chytnout za ruku.
2: Předpokládáte, že když se někdo zařídil 16-letou vládu nad Maďarskem, tak pravděpodobně taky zamete veškeré případné stopy po nekalé činnosti, je to tak?
3: Ano, ale zároveň, jak říkám, sám Orbán je člověk, kterého asi úplně nezajímala, nebo jeho nezajímají peníze nebo nějaké takovéhle věci, jeho vždycky zajímala politika, politická moc a podobné věci, a tudíž by ho mohli stíhat výhradně za jako politická rozhodnutí, což je vždycky velmi problematické.
2: Mimochodem, čteme teď ty nejrůznější zkazky o tom, jak Peter Maďar vyhazuje lidi vlastně jako napříč státním aparátem. Chystá se taky, ptám se, na justici a vyšetřovací orgány, protože je možné, že nechce začít tenhle příběh s Orbánem právě proto, že justice je ještě v rukou Orbánových lidí?
3: No, justice, respektive některé justiční orgány jsou vlastně to jediné, co jako je mimo kontrolu vlády, protože i ten systém, který se v Maďarsku po roce 2010 vytvořil za Orbána, tak Orbán po roce 2010 vlastně jediná instance, proti které skutečně se vytvářely i speciální zákony, tak to byl ústavní soud, který jako vlastně jediný mohl nějakým způsobem bránit krokům vlády. Ale žádné další jako instituce nemohou
2: zajímá
3: v Maďarsku bránit té, když máte dvoutřetinovou většinu, tudíž jako z hlediska fungování nebo vyšetřování si nemyslím, že by tam byly nějaké jako překážky, které by bylo potřeba odhrnovat, zvláště po té, co
2: ale ty tomu nejvyšší... nerozumím. Řekněte jenom, justice tedy a ústavní soud nechme stranou, ale justice jako taková tedy byla Orbánová nebo ne?
3: Já si to nemyslím. Za předchozí 16 let bylo spoustu rozhodnutí soudů, s kterými vláda velmi prudce nesouhlasila, a ten Orbánovský tábor mluvil o tom, že takováto rozhodnutí by ty soudy vůbec neměly dělat. Myslím takový ti jako komentátoři a tak, ale jako nedělo se s tím nic.
2: Víte,
3: takže...
2: není vlastně zajímavé, se ptám, že Viktor Orbán sahal jako po... Ta moc bylo to, co ho bavilo, a sahal po jakékoliv moci, která vlastně byla k dispozici nebo se dala získat v jakémkoliv segmentu. A že by zrovna justici nechal ladem?
3: Ale on to jako nepotřeboval k realizaci ekonomického programu, zahraničně politických otázek. Tohle je vlastně jako něco, co v tom státě nějakým způsobem funguje a do velké míry jako nemá vliv na vládu, jak se řeší spory u soudů třeba.
2: Řekněte mi, jaká je podle vás nejdůležitější ústavní změna, kterou zatím nový premiér Maďar protlačil?
3: No, podle mě jsou asi velmi, jak to říct, až jako děsivé ty paragrafy v té změně ústavě o tom, že kterým se omezuje možnost vlastně kandidatury, a to tak, že poslancům na 12 let, to znamená, že můžou být maximálně 12 let v parlamentu, a předsedům vlády na maximálně dvě funkční období.
2: Ale bude to retrospektivní, to je na tomto šílené.
3: A to jsem teď chtěl říct, je tam vlastně retroaktivita. To znamená, že máme příklady třeba z Francie, kdy se třeba omezala možnost kandidovat na prezidenta maximálně na dvě funkční období, ale od momentu, kdy se to zavedlo.
2: Jasně.
3: A tady se vlastně říká, že se to počítá od května roku 90, kdy se teda sešel ten první demokraticky zvolený parlament, tak od té doby se to počítá.
2: Znamená to, že Orbán už by nikdy nemohl být zvolen a že zastoupení jeho hnutí v parlamentu by zmizelo?
3: No, co vím, tak v současné době asi polovina poslanců Fidesu už v těch příštích volbách bude naplňovat těch 12 let a nebude moct znovu kandidovat.
2: Tak a teď mi řekněte, dělá třeba tímto nejdůležitějším rozhodnutím ústavním, jak jste řekl, dělá na vás dobrý dojem nový premiér?
3: No, je potřeba říct, že jako omezení funkce předsedy vlády, pokud já vím, tak na světě jsou asi tři země, které něco takového mají a žádná z nich není v Evropě. Je to jako velmi nestandardní a je to vlastně snaha neumožnit politickým oponentům vlastně kandidovat.
2: Čili zbavit se konkurence, říkáte.
3: Neporazit je v demokratické soutěži, kde rozhodují voliči, ale vlastně postavit takovéto překážky.
2: Právě v té souvislosti se ptám, co si o něm myslíte. Právě proto, že to nevypadá jako přímo jako vzor demokracie tohle.
3: No, tyhle kroky by měly vyvolávat poměrně značné rozpaky třeba u evropských institucí, které vlastně léta bíjí na poplach, co se týče právního státu.
2: Za Orbána.
3: A zatím žádné takovéto výtky neslyšíme.
2: No, čím si to vysvětlujete? Tohle prostě Evropská unie se snaží, nebo to tak vypadá, vycházet Maďarovi velmi vstříc, dokonce pouští částečně peníze a zároveň sleduje, jaké se tam dějí věci pod vedením Petera Maďara, které by pravděpodobně, kdyby je dělal někdo jiný, tak by po něm skočili. Takže se ptám jenom, kam to myslíte, že celé to jde tímhle způsobem?
3: No, tam je taky otázka, jestli se to tady jako zastaví ve smyslu, jestli Peter Maďar vlastně řekne, že teď jsme se vypořádali s tím, co bylo před námi a teď začínáme s čistým listem něco dělat.
2: Jenom zničíme Orbána a jeho poslance, ano.
3: A nebo jestli tohle vlastně jako zůstane tím hlavním politickým tématem po další 4 roky, protože jak jsem říkal, ono je to skvělé politické téma, které stále nebo nejvíce sjednocuje voliče Tisy.
2: Když srovnáte vlastně razanci a hloubku změn toho nového premiéra Maďara s razancí změn Orbána, když nastupoval do funkce, tak jak to srovnání vypadá?
3: No ta, řekněme, že ta změna je jako výrazně prudčí. Vlastně za Orbán v tom roce 2010 sliboval spoustu věcí, hlavně ta země v tom roce 2010 řešila úplně jiné problémy. Maďarsko bylo na pokraji bankrotu, ta vláda jako skutečně musela řešit vůbec základní chod té země. Teď Maďarsko vlastně je v nějaké ekonomické stagnaci, ale rozhodně jakoby není nic, co by tu zemi nějakým výrazným způsobem ohrožoval, tak jako to bylo v tom roce 2010. Tudíž vlastně Peter Maďar si tyhle ty věci může i určitým způsobem jako dovolit. To znamená, že veřejnost tohle bude zajímat, to vypořádání se s minulostí a bude, řekněme, tolerantnější i v tom, že ta vláda, té vlády nebude očekávat ty okamžité ekonomické kroky.
2: Víte, když tady ve Vinohradské 12 minulý týden byl váš kolega Jan Blažek, tak mimo jiné taky říkal, že Maďarsko není plnohodnotnou liberální demokracií tak, jak ji známe z ostatních zemí Evropské unie. A já se ptám, jestli nevypadá ten Peter Maďar takže vlastně v tom nebytí klasické liberální demokracie chce pokračovat.
3: No, ono to, já si myslím, že ono to vychází i z toho, jak funguje maďarská společnost, která je velmi silně polarizovaná. Prostě v Maďarsku máte několik skupin lidí, které takové ty bubliny sociální, které spolu jako vůbec nekomunikují. Prostě ten svět, ten liberální svět a ten konzervativní svět v Maďarsku byl vždycky jako velmi, velmi silně oddělen a ty lidi spolu skoro jako vůbec nemluvili. A do toho vlastně teď vlítl ten Peter Maďar, pro kterého hlasovali vlastně všichni ti liberálové, kteří doufali, že ukončí tu vládu Orbána. No ale zároveň on pochází z toho konzervativního tábora, spoustu těch konzervativních lidí ho volilo. A teď je otázka, co jako bude, protože teď teda budou odstaveni ti konzervativní lidé z těch všech možných institucí a otázka je jako, kdo je nahradí a je docela zajímavé sledovat ty komentátory, respektive ty bývalé politiky z těch liberálních řad, kteří vlastně jako nejvíce křičí. Jo? Z mých oblíbených takových myslitelů je András Schiffer, což je zakladatel strany Zelených. A ten vlastně nejvíce, je to ústavní právník, a ten nejvíce kritizuje to, že to, co se v Maďarsku děje těmi ústavními změnami, jako absolutně nezapadá do jakékoliv definice liberální demokracie.
2: No to by mě zajímalo, ti liberálové, kteří volili prostě ze svého pohledu menší zlo, to znamená Petra Maďara, tak jestli už si nezačínají rvát vlasy trochu.
3: Myslím, že ještě ne. Říkám, dokud je hlavním bodem politické odstavení všech těch zlých Orbánových lidí, tak Peter Maďar tu podporu má, ale v momentě přesně, když dojde na ty skutečně jako politické kroky, tak to bude velmi zajímavé.
2: Ne, takže jako byste co nejupřímněji odpověděl na otázku, jestli Maďarsko prožívá demokratickou obnovu nebo jen výměnu jednoho uzurpátora moci za druhého uzurpátora moci?
3: No, v současné době dochází jako k demontáži toho předchozího systému, ale zatím stále jako které jako nejsou ústavně konformní, to si jako přiznejme, ale zatím vlastně furt nevíme, co přijde místo toho.
2: No dobře, ale není velkým náznakem to, jak se vládce chová i při demontáži starého systému?
3: To samozřejmě ano. Když se třeba podíváme do Polska, jak Donald Tusk vlastně demontoval tu předchozí vládu Jaroslava Kaczyńského, tak tam byly podobné kroky, které jako byly mimo nějaký zákonný nebo ústavní rámec. Tam to samozřejmě bylo kvůli tomu, že Tusk neměl tu možnost to schválit z parlamentu, protože tam je to prezidentské veto, takže to takhle musel udělat, ale tady vlastně ten Peter Maďar má všechny ústavní prostředky k tomu dělat ty změny, řekněme, nějakou civilizovanější cestou, a přesto se tam dějí takovéhle věci.
2: A můžete říct s jistotou, nebo řekněme s pravděpodobností hraničící s jistotou, že nový maďarský premiér bude chtít jako klasickou liberální demokracii, a nebo opravdu spíš to na vás dělá dojem, že prostě pojede v těchto kolejích, možná asi nebude tak do nebe volající vláda jako Viktora Orbána, ale v podstatě pojede v těch vyjetých kolejích.
3: Těžko říct. Podle mě jako zásadní, abyste mohli v zemi vládnout, potřebujete na to mít lidi. Nedá se to dělat jako v jednom. A stále vlastně člověk jako netuší moc, kdo budou ti lidé, kteří se dostanou do funkce prezidenta, na všechny ty význačné funkce, které jsou nutné k tomu, aby ten stát nějakým způsobem fungoval. Je docela zajímavé, že většina těch akceschopných lidí z vlády Petera Maďara jsou lidé, kteří byli náměstky ministra, byli velmi aktivní za té Orbánovy vlády 2010 až 2014. Jedna z takových jako hvězd, u které jako opravdu vidět, že jako dělá a že jako rozumí tomu, co dělá, tak je ministr dopravy, což byl vlastně člověk, který kandidoval na primátora Budapešti, kterého podpořil Fides v předchozích volbách. On teda a jsou tam vlastně takový paní Anita Orbán, což je ministryně zahraničních věcí. Ta vlastně byla náměstkyní ministra zahraničních věcí mezi lety 2010-2014. Takže ale jako jací další lidé jako nastoupí, protože ta síla Fidesu spočívala v tom, že měl opravdu jako hodně lidí, kterými mohl obsadit až poslední místečka v té státní struktuře a samosprávě, tak vlastně Peter Maďar jako nemá tu mocenskou základnu.
2: Ale když se zmínil za minulé vlády ministryní zahraničí, tak připomeňme ten případ ministra Orbánova, ministra zahraničí, který hned po volbách byl zaměstnán v čínské automobilce. A není to prostě úplně přesný popis střetu zájmu. On v té vládě, když tam seděl, tak tam hrozně jako se snažil vztahy s Čínou pěstovat A teď najednou je v čínské automobilce?
3: Tak já myslím, že nikde ve střední Evropě moc neumíme pracovat s tím, že když nějaký politik jako skončí ve funkci, tak co pak s ním, co by mohl a nemohl dělat. Peter Szijjártó byl skutečně jako velmi důležitým člověkem a v tom fungování té předchozí vlády a nebojím si říct, že mohl být i tím, kdo případně mohl Viktora Orbána nahradit. A během kampaně ale, jak vlastně jedna z jako nejúspěšnějších témat kampaně bylo, že vláda Viktora Orbána chce Maďarsko přivést do náruče Ruska a Szijjártó se právě stal tím maskotem tady tohoto, takže on už není použitelný politicky a proto je potřeba ho někam odložit. A nezapomeňme, že firma BID staví v Budapešti právě díky Szijjártovi svoji největší automobilku.
2: Ale tohle by mě zajímalo, protože Orbán vlastně pro vznik čínských investic v Maďarsku dělal strašně moc, to partnerství se mu líbilo, na rozdíl od Maďara, který naopak naznačil, že by chtěl vycouvat z těch čínských projektů v Maďarsku, jenomže ty jsou zasmlouvané, že jo. Takže otázka je, jestli Maďar půjde do právnického střetu a řekne Číňanům, tak co jsme si, to jsme si, vemte si tohle, ale my končíme. A nebo jestli je tam dál léta bude mít, jako je měl ten Orbán.
3: No, otázka je, jako co jsou reálně Číňani ve smyslu, jsou tam nějaké vazby, politické instituty a tak, ale ta investice firmy BID, ta je opravdu jako masivní a nevím, jestli jako je Peter Maďar připraven se jako připravit o toto. Ta idea té předchozí vlády byla, že vlastně ty čínské automobilky budou v Maďarsku spolupracovat s těmi německými, protože Maďarsko je snad jediná země v Evropě, která má všechny podstatné německé automobilky na svém území a vlastně ten příchod těch čínských výrobců elektromobilů jako zapadá do té infrastruktury, takže to není jako, že Číňani tam přichází, ale je to součástí nějaké širší strategie.
2: Jasně, ale takže
3: strategie.
2: Říkáte, že Maďar už rozhodně nebude Čína fuj.
3: No tak Čína fuj být může, ale říkám, ta investice BID v Maďarsku je natolik velká, že by to byl jako velký politický krok, kdyby se rozhodl tady tohoto investora jako z Maďarska vyhnat. A myslím si, že do takového rizika asi nepůjde.
2: Tak a úplně na závěr, pane Balo, řekněte mi, když sám premiér Maďar rozhodl o tom, že se vypne zpravodajství veřejnoprávních médií v Maďarsku, tak kdo rozhodne o tom, že se zapne?
3: No, teď je tam nějaký nucený správce, ti předchozí redaktoři, tak některým ani nebylo umožněno si odnést své osobní věci, takže ta čistka, řekněme, v té televizi byla skutečně velmi tvrdá. Na druhou stranu tohle Maďarsko zažívá po všech těch změnách. Plně stejně v roce 2002 vyhazovali novináře ze státní televize zase jako liberálové. V roce 2010 Orbánovi lidé. Maďarská televize si vlastně nikdy nevybudovala ten status té veřejnoprávnosti a vždycky máte problém, když ta televize...
2: Kdy se zapne, mi řekněte.
3: Až seženou ty správné lidi, kteří... Začnou nějakým způsobem vysílat, ale problém je, že nemůžete budovat veřejnoprávnost, když se vyhýbáte názoru poloviny voličů.
2: Hungarista Peter Balá byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuju moc.
3: Děkuji.
2: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
0: Dobré dopoledne, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Registrace vozidel by se mohla vyřizovat online, návrh dnes projedná vláda. Prezident Pavel odsoudil sobotní útok na pochod za práva sexuálních menšin v Berlíně. Ukrajina už údajně disponuje drony schopnými doletět více než 3000 kilometrů. Příjemný poslech zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Registrační značky vozidel by si lidé mohli vyřizovat online a vyzvedávat je ve výdejních boxech. Počítá s tím návrh zákona ministerstva dopravy. Projedná ho vláda, která se právě teď schází. Nově si podle něj bude možné i ponechat svou registrační značku při koupi jiného auta. Novou agendu by lidé mohli zařizovat přes portál dopravy, říká mluvčí rezortu František Jemelka.
4: Novela má také přinést automatizaci vyřizování žádostí o registraci vozidel, takže občanům i podnikatelům odpadne nutnost návštěvy úřadu. Převod vozidla je jednou z nejčastějších věcí, kterou lidé z úřady řeší, a je to poslední větší agenda, kterou máme ještě zdigitalizovat.
0: Činy jako sobotní útok na festival hrdosti sexuálních menšin v Berlíně jsou podle prezidenta Petra Pavla útokem na hodnoty svobody, lidské důstojnosti a vzájemného respektu. Napsal to v kondolenci, kterou poslal německému prezidentovi Franku-Walteru Steinmeierovi. Odhodlání chránit tyto hodnoty zůstane podle Pavla silnější než snaha zasít strach a nenávist. V sobotu večer najel útočník do davu lidí v centru německé metropole. Jedna žena zemřela, 29 lidí bylo zraněných. Podezřelého 21-letého muže policie včera večer vypátrala a při potyčce zastřelila.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Ukrajinské nepilotované letouny prodlužují svůj dolet. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jsou už teď schopné překonat vzdálenost více než 3000 kilometrů. Minulý týden ukrajinské drony zasáhly rafinérii v sibirské Tjumeni, vzdálenou od ukrajinské hranice 2000 kilometrů.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský svolal poradu k takzvaným dálkovým úderům na cíle v Rusku. Na sociálních sítích pak napsal, že potenciál ukrajinských dronů se neustále zvyšuje a díky tomu se strategická hloubka ruského týlu, která byla dlouho jeho výhodou, stala teď pro ruské politické a vojenské vedení problémem. Většinu protivzdušné obrany totiž Rusko soustředilo kolem Moskvy, státních rezidencí, Krymského mostu a Petrohradu, napsal Zelenský, který před několika dny oznámil, že dolet ukrajinských dronů by už v příštím roce mohl dosáhnout 5 až 10 000 kilometrů. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Jihokorejský soud uložil další trest už dřív doživotně odsouzenému ex-prezidentu Yoon Suk-yeolovi. Ten si nově vyslechl verdikt 18 měsíců vězení s podmíněným odkladem na 3 roky, informovala o tom agentura Reuters. Bývalý prezident podle soudu porušil volební zákon nepravdivými výroky v prezidentské kampani v roce 2022. Hrozí, že jeho strana lidové moci bude muset vrátit v přepočtu přes 570 milionů korun, které jí vyplatila volební komise po vítězství ve volbách. Yoon Suk-yeol se proti rozsudku může odvolat. Ještě pohled na dopravu. Na D1 z Prahy do Brna je omezení za velkým meziříčím na 147. kilometru. Projíždí se jen jedním pruhem. V koloně ze 143. se zdržíte až půl hodiny. Na D8 z Drážďan na Prahu je omezení za sjezdem na Litoměřice. Od 21. až kilometru se jede pouze jedním pruhem až na 26. Kolona začíná na 43. kilometru. Pomalu se jede až do konce omezení. Celkové zdržení až 40 minut. A v Praze na Štěrboholské spojce směrem na Černý most vjedete do kolony u sjezdu na Dolní Počernice. Pomalu se jede následně přes Pražský okruh a celou Novopatskou až ke sjezdu do Kbelské. Celkové zdržení více než půl hodiny. Dobře dojeďte. Po celý den máme čekat proměnlivou oblačnost, místy přehánky, teď ještě hlavně na Moravě a ve Slezsku i možnou bouřku. Později odpoledne má pak oblačnosti i srážek začít ubývat a teploty vystoupí na 20 až 25 na jižní Moravě až na 28 stupňů. Tolik zprávy a teď už jsou pro nás připravené bruselské chlebíčky.
6: díky za to, že nás Evropská komise vyslyšela. Děkuji všem zemím, které s námi táhly tu káru a přidali se na stranu České republiky, ale musím říct, že já bych byl ještě tvrdší.
1: Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
7: Evropská komise představila návrh revize systému emisních povolenek ETS 1. Jde o ústupek průmyslu a nastoupení na cestu pomalejší dekarbonizace, nebo je to celé součástí dřívějšího plánu? Jakou bude mít návrh budoucnost a proč se o něm mluví hodně i v Česku? Poslouchejte dnešní bruselské chlebíčky. Mé jméno je Vojtěch Dvořáček a ve studiu se mnou vítám Ondráše Přibylu, zakladatele a ředitele think tanku Fakta o klimatu. Děkuji, že jste vážil cestu k nám na Vinohradskou i navzdory všem těm rekonstrukcím okolo, co tady máme.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Já bych chtěl na úvod vymezit, co vlastně emisní povolenky jsou, protože je to téma, které do české politiky v poslední době proniká relativně pravidelně. My se ale teď scházíme kvůli konkrétnímu návrhu Evropské komise. Před týdnem a kousek představila návrh revize toho systému. Ten je známý pod zkratkou ETS, ale to, o čem se teďka v Česku nejvíc mluví, je spíš ETS 2, můžeme to nějak klasifikovat, jaký je v tom rozdíl?
8: Jo, pojďme si vyjasnit, co to ETS znamená. ETS znamená Emission Trading System a je to spoplatnění emisí oxidu uhličitého a některých dalších skleníkových plynů. A zejména jde o oxid uhličitý. A ten základní princip je, že kdo vypouští, s většinou je to spalováním fosilních paliv, spalováním ropy, uhlí, zemního plynu. Kdokoliv, kdo vypouští emise skleníkových plynů, tak za ně má zaplatit. To je ta logika základní. A v současné době ta cena emisní povolenky je 80, dneska to bylo 83 euro za tunu, to znamená za tunu oxidu uhličitého by se mělo zaplatit 83 euro. Zatím to takzvané ETS 1 zahrnuje pouze průmyslové podniky a velké elektrárny a teplárny. A pár dalších odvětví, ale je to zhruba toto. Pokrývá to 40% emisí v Evropě. Zatím jen ti největší průmysloví nebo energetičtí znečišťovatele musí platit. A tento systém je tady od roku 2005. Tady to ETS 1, tady pro ty největší znečišťovatele.
7: A to je tedy to, čeho se týká návrh Evropské komise z předminulého týdne ETS 1. Zatímco ta dvojka přesune odpovědnost nebo ten nárok platit jakési odpustky za tunu vypuštěného oxidu uhličitého do ovzduší i na menší subjekty, domácnosti, silniční dopravu a tak dále. Rozumím tomu správně?
8: Ano. A myslím, že by bylo vlastně dobrý

0: a bude vytápět tepelným čerpadlem a pak nebude platit žádný ETS 2. A nebo mohou investovat tím, že přestanou produkovat. Což se může týkat například zavírání uhelných elektráren, protože prostě když ta cena povolenky se zvýší natolik, že ta elektrárna už není schopna vydělávat, no tak ta elektrárna prostě zavře. A nebo se transformuje, to je tam volba, která tam je. A součástí toho mechanismu, a to je důležité říct, je, že jsme si v Evropě uvědomili, že nechceme zavírat všechny průmysly, všechny elektrárny, protože...
1: Asi si to nemůžeme dovolit, předpokládám.
0: Tak když by se transformovali, tak ano, akorát firma nemá povinnost se transformovat. Firma může říct, já vám na to kašlu, já prostě odejdu jinam. A tuto svobodu firmám na jednu stranu chceme dávat a na druhou stranu ale si chceme zachovat nějaké strategické průmysly, jo, nebo prostě stabilitu sítě. A to znamená, že proto, aby nedocházelo tady k tomuto zavírání, no, kvůli konkurenci a tak, Evropská unie dávala povolenky zdarma. A vlastně obrovské množství. Jo? V současné době je to tak, že 57% povolenek se draží na trhu a 43%, to znamená skoro polovina, se dává zdarma. A to množství, které se dává zdarma, se liší v různých sektorech. V některých sektorech se dává zdarma více, třeba v ocelářství. V některých sektorech, třeba v výrobě elektřiny, už se dává zdarma jen velmi málo. Ta druhá věc, kterou si myslím, že je potřeba říci, je, proč se vůbec ty povolenky zavedly, proč takový trh existuje. Ten historický důvod je vlastně uvědomění si v Evropě, že nebržděná klimatická změna jaksi vytvoří podmínky, které destabilizují celou civilizaci. A protože to nechceme, tak je dobré snižovat emise a ekonomové říkají, že jako efektivní, ekonomicky efektivní nástroj snižování emisí je spoplatnit je nějakým způsobem. Takže ten jeden důvod byl vlastně zabránit neadaptovatelné klimatické změně. A ten druhý důvod, který bych řekl ještě před 10 lety nebyl zřetelný, ale teď začíná být vlastně možná dokonce hlavní důvod pro energetickou transformaci, je energetická bezpečnost. Protože v Evropě máme energetiku, tím myslím nejenom výrobu elektřiny, ale i dopravu a teplo v domácnostech, průmysly, závislé na dovozech ropy a zemního plynu. A to je v současné době nebezpečný. Zažili jsme to, jo, tu weaponizaci, to jako použití této závislosti k vydírání jsme zažili v roce 22, když Rusko dělalo invazi na Ukrajinu, kdy se zvedly ceny extrémně. Zažíváme to teď znovu, kdy Amerika zaútočila na Irán a uzavřel se Hormuz. Jo, zvedá to ceny ropy, zemního plynu. No a to je docela podstatný, protože třeba Česko platí za dovoz ropy a zemního plynu asi 2% HDP ročně.
2: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
1: Pojďme tedy teď k tomu návrhu Evropské komise. Vy jste říkal, že aspoň jak jsem to z vašeho vysvětlení pochopil, tak ETS 1 je relativně úspěšná. Podařilo se snížit uhlíkové emise o 40% od jeho zavedení. A my jsme teď v něčem, čemu Evropská unie říká čtvrtá fáze ETS a ta trvá do roku 2030, jestli jsem to správně pochopil, a v porovnání s tím rokem 2005 chce snížit uhlíkové emise o 62%. To zní vlastně všechno celkem dobře. Proč tedy teď komise přichází s tou revizí? To byla iniciativa členských států?
0: Ne, ta revize je plánovaná a to je vlastně to, co jste uváděl jako ty jednotlivé fáze nebo období. Vlastně Evropská unie do celého toho mechanismu emisního obchodování vložila to, že se jednou za čas, a teď nevím, jak přesně dlouhá doba to je, přehodnotí to, jak ten systém funguje a naplánuje se navazující období. To znamená, měli jsme to teď naplánováno zhruba do toho roku 2030 a jaké přesně budou parametry pro to období další, se očekávalo, že budou víceméně podobné, ale že tam můžou nastat změny a ty změny můžou nastat, no například protože se vyvíjejí technologie a může se něco ukázat, že je složitější nebo naopak jednodušší dekarbonizovat a tím pádem je potřeba jako jít s dobou. Jo? Takže je to vlastně plánovaná revize. A ten tlak z různých států je vlastně obrazem toho, co tady máme vlastně po celou dobu diskuze o klimatické změně. Na jedné straně proto, aby civilizace měla stabilní podmínky a nebyla významně ohrožena, potřebujeme zastavit klimatickou změnu a tím pádem snížit vypouštění emisí drasticky, Jo, říkajme klidně přímo na nulu. Ale na druhou stranu tady máme zájmy, které říkají, my jsme na tom závislí a to my může znamenat firmy, které těží a spalují fosilní paliva, mají na tom závislé zisky a svůj biznis. Jsme na tom závislí jako společnost, protože v současné době nemáme hotový, postavený celý ten přechod. A tyhle ty dva tlaky jdou proti sobě, takže biznesy říkají, jo, zejména ty těžařské, říkají, ne, nic se měnit nemůže, protože my jsme na tom závislí. A z druhé strany klimatologové, ale v zásadě jako uvědomělí občané, 80% české společnosti říká, Česko má snižovat emise. Takže je jasné, že ty emise snižovat potřebujeme. A celé to, co se děje, je dialog mezi těmi zájmy a mezi tou, řekněme, snahou o to udržet podmínky pro fungování civilizace.
1: Když jsem koukal na ty návrhy té Evropské komise, tak to skutečně působí jako ústupek spíše tomu průmyslu, anebo tedy těm silám v Evropské unii, mezi kterými bylo i Česko a vláda Andreje Babiše, hnutí ANO, které chtěli, aby to rozvolňování a ta dekarbonizace byla pomalejší. Je to tedy tak, že teď Evropská komise navrhuje pomalejší dekarbonizaci?
0: Ano, ale vlastně drobně oproti tomu, co zaznívalo v tom českém prostoru, kde se říkalo, že se bude jednat o zrušení celého toho systému, tak to je vlastně jenom drobná parametrická úprava.
1: Pojďme tady teď už představit, co ta Evropská komise navrhla. Já jsem zaznamenal, jak už jste říkal, že ty bezplatné emisní povolenky se budou přidělovat průmyslu i po roce 2030, ale bavili jsme se o tom, že ty průmysly budou mít povinnost více prokazovat, že investují do nějakých dekarbonizačních mechanismů.
0: Já bych tu změnu rozdělil do nějakých čtyř hlavních bodů. Ten první se týká skutečně volných povolenek. Volné povolenky měly končit v roce 2034, jsou prodlouženy do roku 2038. A s tím souvisí, že i CBAM bude najíždět mírně pomalej, to je jenom vzájemná závislost. To, co je u volných povolenek zásadní, je, že ta změna, která je zásadní, je to, že nově pro to, aby podniky mohly získat volné povolenky, budou muset prokázat, že jsou připraveny investovat do transformace.
1: Což si můžu představit v praxi třeba tak, že nějaká továrna místo uhelné PC si koupí elektrickou.
0: Ano, a ty technologická opatření jsou různá, ale jde to rozdělit do úspor elektrifikace a potom velká část je výroba čisté elektřiny nebo čistého tepla. No, tak to jsou technologicky ty věci, o které jde. A pak v různých průmyslech jsou ty technologie různé. Jo. V potravinářském průmyslu většinu těch teplot jste schopni dosáhnout pomocí tepelných čerpadel. A když vypalujete cihly, tak tepelné čerpadlo je nesmysl, potřebujete elektrickou pec. Takže ta konkrétní technologická implementace závisí na průmyslech, ale ve většině případů jde o elektrifikaci nebo úsporu energie. Takže to jsou ty investice, které jsou požadovány a ta úprava Evropské unie říká, že ty firmy, které chtějí dostat povolenky zdarma, mohou dostat 80% ceny dopředu, ale 20% až po realizaci toho opatření. No, takže tam je to vlastně, tento bod se týká toho závazku, že to povede k transformaci a že to není jenom nějaké prodlužování statu quo. Ten druhý velký bod se týká tempa snižování emisí. Zatím se emise snižovaly o 4,3% ročně, teď se to tempo zvýší na 4,4% ročně. Je to trochu matoucí, protože ve skutečnosti je to lineární pokles, nikoli exponenciální, to znamená na grafu to vypadá jako rovná čára, protože jsou to 4,4% z průměru období okolo roku 2012. Tak ať nemateme posluchače tím udáním v procentech. No a pro ty další období se vlastně řeklo, že to snižování, takhle rychlé snižování nechceme. To je často interpretováno jako ústupek průmyslu a že pro roky 2031 až 2035 to bude 3,1% a po 2036 už to bude jenom 1,7%. Takže se zpomalí to tempo snižování emisí.
1: To znamená, že ty společnosti budou mít více času na to se přizpůsobit té zelené ekonomice?
0: Znamená to více času a vlastně je to, ono je to trošku komplikovanější v tom, že to znamená více času nebo pomalejší snižování počtu povolenek na trhu, což znamená pomalejší nárůst jejich ceny. No. A to je to, co způsobuje, že ty společnosti budou mít více času a že vlastně ten tlak nebude tak velký.
1: Já se omlouvám, že zůstávám ještě u té odbočky, ale není ta kritika ze strany některých zástupců průmyslu legitimní, když tedy byli zvyklí na nějakou cenu, počítali s nějakými investicemi do budoucna, třeba i dekarbonizačními, ale potom najednou ty povolenky prudce narostou na trhu.
0: To nebylo najednou.
1: Tak jak potom můžu plánovat podnikání do budoucna?
0: Ne, samozřejmě, že průmysl potřebuje předvídatelné prostředí. Právě proto má Evropa to obchodování nastavené tak, že má být dlouhodobě předvídatelné, to znamená, že teď víme, jak bude fungovat do roku 2030, očekáváme, že potom v roce 2030 budou ty parametry podobné, což víceméně jsou. No a pro jako období, které jsou vzdálenější, se ty parametry můžou více změnit. Ale je jasný, kolik povolenek se má vypustit. A samozřejmě, že průmysl může říkat, v našem zájmu je zejména nízká cena povolenky, jo. Průmysl by nejradši žádnou změnu nedělal, ale zároveň se dá říkat, no ale to tady víme od 80. let, že máme klimatickou změnu, že vypouštění emisí jaksi vytváří situaci, která je globálně neudržitelná a tím pádem jako to, že ta transformace je potřeba, je naprosto předvídatelná věc. A to, že se snažíme tady jako ladit parametry tak, aby to vyvažovalo zájmy jaksi společnosti jako celku a zájmy těch jednotlivých průmyslů, které tvrdí, že potřebují spalovat fosilní paliva, to je ten mechanismus demokracie, že se ty zájmy snažíme vyvažovat, ale to, že tu transformaci budeme potřebovat udělat, víme od 80. let a minimálně teď, řekněme, posledních 15 let, jsou dostupné technologie pro to, aby se ta transformace mohla udělat. A ty technologie jsou konkurenceschopné v energetice zcela, to znamená ve výrobě čisté elektřiny, tam jsme schopni obnovitelné zdroje, případně jaderné zdroje, jaksi použít. No a čím dál tím více se ukazuje, že ty technologie jsou jako dostupné a konkurenceschopné i v těch dalších odvětvích. Takže ten tlak na průmysly, aby tu změnu realizovali, je také legitimní. A je to o tom vyvažování zájmu a o tom, že prostě průmysly se budou snažit říkat, my změnu nechceme a společnost bude říkat, ne na náš úkor. Jo. To je součástí té dlouhodobé diskuze.
1: Ještě mě napadá jedna, uznávám, asi velmi laická otázka, ale proč potřebujeme vůbec takhle striktní pravidla pro tu dekarbonizaci? A neměly by ty obnovitelné zdroje, když mluvíte o konkurenceschopnosti, být jako tržně konkurenceschopné sami o sobě, že by prostě ty společnosti přešly sami pod tlakem trhu?
0: To má dvě roviny. Ta základní rovina argumentu je, že ta současná energetika je výhodná, protože je hotová a postavená. To znamená, vy nemusíte jako znovu investovat do nějaké uhelné elektrárny a akorát potřebujete nějak investovat do oprav. Jo, kdežto do nově stavěných zdrojů potřebujete investovat. A to by se dalo říct podobně, jako když máte silnice, tak jako nejlevnější je neopravovat. Nerozvíjet. Ale pokud chcete nějaký rozvoj, například stavět dálnice, no tak to stojí nějaké investice a ty musíte nějak vytvořit ten tlak na ně. A ukazuje se, že státy, které nešly cestou, jo, třeba africké státy, které nešly cestou, že by stavěly velkou energetiku skrz fosilní paliva, tak mají teďka levnější variantu stavět energetiku skrz soláry a baterie. Je to levnější cesta, ale je to levnější cesta tam, kde ta energetika ještě není postavena. Jo? Takže to je ta jako základní rovina argumentu. A trošku komplikovanější argument spočívá v tom, že když máte novou technologii, tak ta nová technologie je drahá, protože to neumíte. Takže je potřeba se to naučit. Takže dotace obecně, státní dotace, a to se týká nejenom obnovitelných zdrojů, to se týká prakticky všech nových technologií, jsou často potřeba k tomu, aby se ta technologie rozjela. Aby se nastartoval její rozvoj. A v okamžiku, kdy se nastartuje, tak se zlevňuje. Jo? Například výroba solárů se za posledních 40 let, jako energie ze solárů se za posledních 40 let zlevnila o 99%. Jo? Ta učící křivka je tam skutečně významná. Hmm. Takže ty dotace mají svou roli v tom, že jako stát nebo jako společnost si chcete říct, My se chceme ubírat tímto směrem a proto se rozhodujeme nastavit si pravidla takto. No to se týká konec konců všech ostatních věcí typu daně na cigarety, daně na alkohol. Když někam jít nechceme, tak to zdaníme. Když někam jít chceme, tak tam uděláme daňovou úlevu nebo nějakým způsobem umožníme, aby ta cesta tam byla výhodnější. Ale zároveň že ve většině případů jako společnost necháváme na trhu, aby tu cestu přímo hledal. Neříkáme, tento podnik má vyrábět a tento podnik má odebírat. To by bylo už úplně organizované hospodářství.
1: Tam je asi nutné dodat, když zmiňujete dotace, že ty výnosy z emisních povolenek proudí do nějakých fondů, konkrétně modernizační fond, inovační fond. Z toho modernizačního fondu Česko těží významně. Nějaká poslední zpráva, tuším z letošního jara, byla, že Česko dostane 500 miliardy eur z toho fondu, protože ještě nepřekročilo ten limit 75% HDP unijního, které pak může investovat ty finance tedy do nějakých dekarbonizačních projektů u sebe doma?
0: Tím hlavním zdrojem v rámci EU by měly být přímé platby státům. A ty přímé platby státům dosud měly podmínku, že musí být využity na velmi obecně řečeno klimatická a dekarbonizační opatření. Česká republika většina těchto plateb použila pro nějakou modernizaci železnic, což je určitě prohlásitelné za modernizační opatření, ale vlastně to není pomoc těm průmyslům, které z většiny platí ty povolenky. A to je ta změna, to je ta poslední velká změna, kterou bych říkal, že Evropská unie navrhuje. A ta se týká toho, že nově 50% peněz, které ty státy dostanou, bude muset jít na dekarbonizaci těch odvětví, které ty povolenky nejvíce platí. To znamená, v Česku by to bylo jednak energetika, tedy výroba elektřiny a tepla, a jednak výroba oceli, výroba cementu, tak tam by měly být nejvíce transformace nebo investice do těchto odvětví, tam by měly být nejvíce směřovány. A to
1: znamená, že
0: ta
1: myšlenka je, aby když uvedu nějaký konkrétní hypotetický příklad, třinecké ocelárny zaplatí na emisních povolenkách miliardy, Česko z toho modernizačního fondu potom dostane nějaký podíl a z toho
0: část
1: podílu...
0: dostane z modernizačního fondu, to upravují pouze, to jak je použije, upravují pouze pravidla modernizačního fondu, ale pak část dostane nezávisle na modernizačním fondu jaksi přímým tokem a to je to, co je ten nový návrh Evropské unie, kde by mělo být řečeno, že už to nemůže používat na ty železnice. Ale
1: ano, tedy myšlenka je, aby Česko nebo jakýkoliv jiný členský stát nemohl používat tyhle výnosy na nějaké své vlastní vnitrostátní investice, ale aby se ty peníze vracely těm společnostem, které potom budou investovat do své zelené výroby nebo zelené
0: transformace. Ten detail, ve kterém bych se snažil být precizní, je nenutně těm společnostem, ale tomu sektoru. Jo. A vlastně všechny tyhle ty opatření jsou nějakým způsobem směřovány k tomu, aby lépe naplňovaly ten smysl, proč ty ETS, proč to obchodování s povolenkami vlastně v Evropské unii bylo zavedeno. To je ta energetická transformace, nebo obecně snižování emisí. A dosud docházelo k tomu, že právě třeba peníze šly do něčeho, co nemělo efekt na snížení emisí. A tady je vlastně snaha více si pohlídat, aby ten příjem, který povolenky vytvářejí, byl skutečně použit efektivně.
1: A ještě se zeptám, když říkáte sektoru nejenom těm společnostem, tak netvoří nějaký sektor jenom ty společnosti, které v něm podnikají?
0: To je asi dobrá připomínka, protože pokud vím, tak třinecké železárny teď zůstávají jedinými ocelárnami v Česku.
1: Je to tak?
0: Nevím, jaké jsou teďka detaily toho návrhu, jakým způsobem se staví tady k těmhle situacím.
1: V pořádku, to klidně nechme být. Napadá vás ještě něco významného z toho návrhu Evropské komise, co bychom měli dodat? Protože jestli ne, tak já bych se rád posunul k postoji České republiky, protože Andrej Babiš z hnutí ANO o ty změny, které komise teď představovala, tak usiloval, alespoň to tak vypadalo, psal, snažil se najít nějakou koalici mezi členskými státy, které budou lobovat a budou prosazovat nějakou pomalejší dekarbonizační cestu a psal dopis Evropské komisi a vicepremiér Karel Havlíček za ANO řekl, že v těch nadcházejících jednání, které nás čekají, protože je nutné dodat, že to je stále pouze návrh a členské státy a Evropský parlament ho budou muset schválit, tak čeští zástupci české vlády v těch jednáních se pokusí ten návrh posunout na hranici možného, tedy co nejpomalejší. Nevím, jestli mám říct co nejpomalejší dekarbonizaci, jestli to není trošku zavádějící.
0: No, asi ano, co nejpomalejší dekarbonizaci, ale v tom českém prostoru zaznívaly i výroky typu zrušíme celý systém obchodování s emisními povolenkami.
1: Ale tak to asi není reálné, že?
0: No to není reálné a proto si myslím, že je potřeba jak si se na celou tuhle komunikaci současné vlády dívat. Takže je asi z části, a otázka z jak velké části, určena pro domácí publikum, aby se vlastně nějakým způsobem jaksi zalíbili tomu sentimentu, který tu je, který může být proti Evropské unii nebo proti tomu obchodování s povolenkami. Ale zároveň, pokud Babiš je jaksi rozumný politik, tak si spočítal, že jako není možné v Evropě vytvořit dostatečnou koalici pro to, aby se ten systém zrušil nebo nějak významněji změnil. Proto nakonec ten návrh jsou jako relativně drobné parametrické změny. Ten důvod, proč to není možné vytvořit, je, že spousta států investovala a proměnila tu svou energetiku docela podstatně. A není důvod, aby tyhle ty státy teďka řekly, tak my jsme tu energetiku proměnili, a vy už nemusíte. Jo? Nebo vy už můžete jako jít mnohem pomaleji. A ty státy to udělali s předpokladem, že ten směr je nastavený a zůstane zachován. A oni chtějí, jo? A týká se to Španělska, Dánska, obecně severský zemí. Oni chtějí, aby ten systém, ten směr byl zachován. A proto nebudou chtít přistoupit na nějaké významné oslabení toho systému. No a to, že Evropská komise přišla s tímto návrhem, je zase vyvažování zájmů států, tak aby se nějaké úpravy udělaly a asi legitimní, jo, dá se argumentovat, že prostě pro některé podniky je to potřeba snížit to tempo dekarbonizace, ale zároveň, aby ten systém jako takový zůstal zachován.
1: No tak jo, já vám mockrát děkuju. Ondráš Přibyla, zakladatel a ředitel Faktů o klimatu. Děkuju, že jste si našel čas na bruselské chlebíčky.
0: Děkuju za pozvání a přeju krásné letní dny.
1: A to je z dnešních bruselských chlebíčků už vše. Děkujeme, že nás posloucháte a budeme se těšit s dalším tématem zase za týden.
3: Pěkné dopoledne, bylo 11:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Policie od rána prověřuje výhrušku o nastražení bomby ve 400 objektů, úřadů, obchodních center a v dalších budovách po celé zemi. Závažnost považuje za nízkou. Podle mluvčího policejního prezidia Jakuba Vinčálka teď policisté kontaktují provozovatele a objekty kontrolují za běžného provozu. Španělé zažívají nejničivější požár v moderní historii země. Oheň už v provincii Ávila spálil téměř 50 000 hektarů plochy. Hašení dál komplikuje silný vítr. Kouř z požárů ve středním Španělsku se dostává stovky kilometrů daleko. Kromě oblastí poblíž hlavního města Madridu hoří také na východě země, nedaleko města Valencie. Oblast dnes navštíví španělský premiér Pedro Sánchez. Irán znovu pohrozil Ukrajině raketovým úderem kvůli útoku na iránskou loď v Kaspickém moři. Tu Ukrajinci zasáhli před 2 dny. Podle Kyjeva byla loď legitimním cílem, protože vezla vojenský náklad do Ruska. Teherán to označil za flagrantní porušení mezinárodního práva. 3 mrtvé a 4 zraněné si v americkém Seattlu vyžádala střelba na gastronomickém festivalu. S odvoláním na místní úřady o tom informovala americká média. Starostka města Katie Wilsonová oznámila, že policie po střelbě zadržela jednoho člověka a po dalším podezřelém pátrá. Česko čeká mimořádně horký týden. Od zítřka by teploty měly stoupat nad tropickou 30. Od čtvrtka se pak maxima budou blížit až ke 40 stupňům. Meteorologové proto varují před extrémní zátěží teplem a také rizikem vzniku požárů. V pátek a o víkendu se ojediněle objeví přehánky a bouřky. Ještě pohled na dopravu. Na dálnici D1 z Prahy na Brno je omezení za velkým meziříčím na 147. kilometru. Projíždí se jen jedním pruhem v koloně ze 142. se zdržíte 25 až 30 minut. Na D1 je omezení také u Hvězdonic mezi 26. a 27. kilometrem. Je v obou směrech uzavřený levý pruh. Zdržíte se hlavně ve směru na Brno, kde má kolona více než kilometr, zdržení do 10 minut. A v Praze na Štěrboholské spojce směrem na Černý most popojíždí kolona od Průmyslové. Pomalu se jede taky přes Pražský okruh a celou Novopatskou až ke sjezdu Dokbelské, celkové zdržení přes půl hodiny. Dobře, dojeďte. Hlavně na Moravě a ve Slezsku teď ještě hrozí ojediněle bouřky, místy se objevují přehánky, od odpoledne má srážek i mraků ubývat, čerstvý a místy i silnější nárazový vítr má slábnout až večer a teploty dnes vystoupí na 20 až 25, na jihu Moravy až na 28 stupňů. Ze zprávy to vše, začíná Interview Plus.
4: Ministerstvo vnitra ve výroční zprávě o extremismu za loňský rok neuvedlo stranu SPD, která se přitom předtím ve zprávě objevovala opakovaně. Znamená to, že SPD v loňském roce vystupovala umírněněji než dříve, nebo je extremismus politicky přijatelnější než v minulosti? Začíná Interview Plus. Při jeho poslechu vás vítá Petr Vizina.
2: Interview Plus.
4: Hostem Interview Plus je odborník na extremismus z Fakulty sociálních věd Aleš Michal. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Zprávu o extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky za loňský rok vydává Ministerstvo vnitra. Vláda zprávu schválila minulý týden. Řekl byste, že strana SPD v téhle zprávě není, na rozdíl od minulosti, jmenována, protože SPD je součást této vlády?
5: To je pro mě velmi těžká otázka, protože bychom museli znát to politické zákulisí, ale vypadá to tak na první pohled. Vzhledem k tomu, že z mého pohledu SPD do té zprávy nadále patří, tak se obávám, že je to jedno z možných vysvětlení.
4: Strana SPD se proti zařazení mezi extremisty v minulosti, konkrétně ve zprávě za rok 2022, bránila u soudu a ten jí dal letos v červnu za pravdu. Obvodní soud pro Prahu 7 uznal, že ministerstvo vnitra tehdy porušilo práva hnutí SPD. S výrokem soudu souhlasíte ve světle toho, co jsme si řekli na začátku?
5: Já s tím výrokem soudu neúplně souhlasím, protože si myslím, že SPD by tedy, jak už jsem zmínil, měla být součástí těch zpráv o extremismu. A vy jste na začátku správně zmínil celý název té zprávy Ministerstva vnitra, tedy zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti. Ono to znamená, že součástí té zprávy nejsou jenom ty subjekty, které my z politologického pohledu považujeme za extremistické. Ono i samo Ministerstvo vnitra pracuje s poměrně extenzivní definicí toho extremismu, ale jsou tam taky zmíněné subjekty, nebo by měly být zmíněné všechny subjekty, které pracují s tou takzvanou předsudečnou nenávistí. To znamená s nějakým vymezováním se často velmi vulgárním, často násilným v tom verbálním slova smyslu, vymezováním se proti nějakým skupinám obyvatel. A tam SPD i v té poslední době určitě patří.
4: A když se ještě vrátím k výroku soudu pro Prahu 7 z minulého měsíce. Nepotvrzuje tento výrok nepřímo, co tvrdí předseda hnutí Tomio Okamura, že ze strany ministerstva vnitra šlo tehdy o boj proti politickým oponentům SPD?
5: Já si myslím, že to není ničím doloženo, že by šlo o politický boj. Ta zpráva na základě rozhodnutí odborníků nebo na základě odborných stanovisek tak je sestavována s přihlédnutím k tomu, jak daní političtí aktéři komunikují, jakou prosazují politiku. To je popis reality, není to politický boj.
4: No a neplatí tedy podle stejné logiky, že je ministerstvo vnitra ve svých výrocích opatrnější, protože hnutí SPD v nynější vládě?
5: Já se obávám, že je to možné, protože vzhledem k tomu, i jaké ostatní aktéry nyní najdeme v té zprávě, včetně těch, kteří tedy pracují s tou předsudečnou nenávistí a taky bychom je nemuseli označovat nutně za extremistické, tak je tam určitě důvodné podezření nebo důvod si myslet, že SPD tam není účelově.
4: No, máte alespoň já nevím, dojem třeba, že ta zpráva tedy odráží momentální politickou konstelaci, laicky řečeno, jde na ruku tomu, kdo je právě u moci?
5: Obávám se, že se tomu nedá úplně vyhnout vzhledem k tomu, že ta zpráva prochází standardním nejen mezirezortním, ale i standardním tím velkým připomínkovým řízením. Je skutečně mnoho aktérů, kteří se k ní můžou vyjádřit. V minulosti to činil třeba Pražský hrad, kterému se za vlády Miloše Zemana, tedy když byl prezidentem, nelíbilo také, že SPD součástí té zprávy. Tehdy se ale mu nepovedlo prosadit to, aby tam SPD součástí nebyla. Dnes se obávám, že ty tlaky můžou být docela podobné.
4: A my můžeme dovozovat, že pokud by SPD v té zprávě byla, tak by potom ta zpráva neprošla vládou, je to tak?
5: Může se to stát, nebo mohlo se to stát, protože si skutečně neumím příliš představit, že by ministři nominovaní za SPD souhlasili nebo vzali na vědomí tedy v tom kolečku, kdy o tom rozhodovala vláda, vzali na vědomí tu zprávu, která by SPD obsahovala. Tam skutečně je možné zamyslet se nad tou alternativní situací a nezdá se mi příliš pravděpodobné, že by to prošlo bez problému.
4: Hostem Interview Plus je odborník na extremismus z Fakulty sociálních věd Aleš Michal.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
4: Přednedávnem jste na Plusu řekl, že SPD je biznisový projekt, který pracuje se strachem, ale neoznačil byste jej za extremistický. Vykládám si to tak, že podle vás SPD svými voliči sice manipuluje, ale zároveň nechce rušit systém, ze kterého vlastně těží. Rozumím vám správně?
5: Ano, rozumíte tomu správně. Ono to vychází, to, co jsem řekl, zejména z toho, jak politologicky tradičně chápeme ten pojem extremismus. Ten je spojen s nějakým tradičně, tedy politickým násilím, s nějakou inklinací k terorismu, s tím, že ten daný subjekt skutečně je nějak ideologicky vyprofilovaný, má třeba menší počet příznivců, kteří ale brojí a snaží se aktivně vystupovat proti tomu celému demokratickému řádu. Snaží se ho prakticky od základu zničit. To si myslím, že SPD nesplňuje tuto definici. Na druhou stranu samozřejmě některé prvky, které jsou historicky spojené, zejména s tou extremistickou pravicí, ty prvky nenávisti vůči migrantům, vůči cizincům, které se pak v té rétorice můžou projevovat, tak určitě přítomné jsou. Ale jako celek bych SPD neoznačil za extremistickou stranu.
4: No, a není to tedy protimluv s tím, co říkáte, nebo co jsme si řekli na začátku, že by tam SPD měla patřit do té zprávy?
5: Já si myslím, že SPD by měla patřit do té zprávy o extremismu a předsudečné nenávisti, ale ne nutně proto, že by naplňovala ty znaky toho tradičního extremismu, ale právě proto, že ta její politika odpovídá tomu šíření té předsudečné nenávisti. Což je z mého pohledu ta druhá důležitá část té zprávy ministerstva vnitra. Když to řeknu trochu jinak, myslím si, že ten extremismus i v tom extenzivním slova smyslu, tak jak ho ministerstvo vnitra se snaží definovat, tak je pouze jednou součástí té celé zprávy, která by potom měla zahrnovat i ty nenávistné projevy, ale třeba výčet trestných činů, u kterých je často ta klasifikace třeba i odlišná. Jedná se třeba o ty takzvané verbální trestné činy, které se ta zpráva také snaží nějakým způsobem mapovat. Takže myslím si, že ta zpráva dlouhodobě slouží jako nějaký nástroj mapování té scény, která zkrátka není přátelská k tomu systému liberální demokracie, tak jak ho známe, ale nemusí to nutně znamenat, že se politologicky budeme opírat o ten pojem extremismus.
4: A jak to podle vás SPD myslí s Evropskou unií? Také na ní útočí, ale doopravdy ve skutečnosti tedy nechce z EU odejít?
5: Tak my můžeme SPD vidět dlouhodobě jako euroskeptickou stranu, ale třeba v té odborné debatě se odděluje takzvaný tvrdý a měkký euroskepticismus. Ten tvrdý prakticky znamená, že ta strana nebo ten politický aktér prosazuje vystoupení z Evropské unie a prosazuje vlastně nějakou kritiku té evropské integrace jako samotné myšlenky. My jsme v minulosti byli svědky toho, kdy SPD zejména ze začátku svého fungování prosazovala to, ten odchod z Evropské unie, respektive možná si někteří posluchači vzpomenou na ty plakáty odejdeme po Anglicku v důsledku Brexitu, tak s tím SPD pracovala skutečně před nějakými těmi 8-9 lety, ale to se v čase proměnilo. SPD ten postoj k Evropské unii v tomto slova smyslu zmírnila. Dnes vidí Brusel jako nějaký byrokratický komplex, ale posunula se směrem od odmítnutí toho členství přes referendum o členství v Evropské unii, přes takovou obecnější, více rozmělněnou kritiku, která odpovídá spíše tomu měkkému euroskepticismu.
4: A vidíte tu změnu rétoriky jako skutečnou změnu postoju, nebo je to jenom změna nástroje, že se prostě musí mluvit jiným, řekněme, civilizovanějším jazykem?
5: Já si myslím, že v případě té Evropské unie je to asi skutečně i změna toho postoje, která souvisí s tím, jakým způsobem narůstal v čase vliv SPD na té politické scéně. Dnes je tedy SPD součástí koaliční vlády, ale dřív taky poslanci SPD podporovali některá opatření v těch dřívějších vládách Andreje Babiše, ale celkově to samozřejmě souvisí s tou takzvanou mainstreamizací radikální pravice. To znamená, některé výroky, některá politika se musí účelově zmírňovat tak, aby byla přijatelná pro širší spektra té společnosti. S tím si myslím, že SPD pracuje minimálně od doby koronavirové pandemie.
4: No a když říkáte, že radikální pravice se stává součástí mainstreamu, tak to taky ale proměňuje ten mainstream. Naše vnímání toho, co je přijatelné.
5: Ano, určitě to proměňuje ten mainstream a takovým asi nejzávažnějším důsledkem toho všeho je, jakým způsobem se ta rétorika nebo minimálně ty myšlenky spojené dříve s tou radikální pravicí stávají součástí politiky i těch, řekněme, umírněnějších nebo centristických stran. A myslím si, že Česká republika v tomto i v tom evropském kontextu slouží jako dobrý příklad, kdy skutečně i ty strany, které jsou blíž politickému středu, tak se snaží velmi kriticky pracovat s migrací. Během té takzvané migrační krize, která tady v České republice v těch letech 2015-16 neměla nějaký reálný dopad, tak spousta těch stran prostě pochopila, že je tady velká společenská poptávka po kritice té migrace a snažila se na to naskočit. A velká část těch stran, například i Hnutí ANO dnes, tak čerpá z toho, co dřív bylo vyhrazeno spíš pro tu radikální pravici.
4: On by se jako reálný dopad strachu z migrace dal považovat ten případ, který je starý, jestli dobře počítám, 9 let. Případ seniora Jaroslava Baldy, který se kvůli strachu z islámu před 9 lety sám stal teroristou a chtěl vykolejit vlak. Máte dojem, že SPD se ve zprávě o extremismu objevovala v minulosti hlavně nebo právě kvůli případu tohoto seniora?
5: Myslím si, že to byl určitě jeden z podstatných důvodů, protože to je samozřejmě ten projev nenávisti, který už se potom zmotní v nějaký konkrétní čin. Je to vlastně prostě konkrétní osoba souzená navíc v rámci toho justičního systému. Takže je to určitě jeden z těch důvodů, proč se tam SPD objevila, proč dává smysl, aby se tam objevila, ale určitě to byly i ty aktivity právě kolem té migrační krize rétorické, kdy tehdy SPD stála bok po boku s těmi menšími, skutečně extremistickými subjekty, které se tedy potom tak trochu rozplynuly v tom prostoru. Ale SPD zůstala a nicméně pokračovala dál v prosazování té své politiky, ale našli bychom tam určitě i spoustu těch rétorických vyjádření. Ostatně například tu kampaň, tolik diskutovanou před krajskými volbami v roce 2024, to všechno jsou věci, které si myslím, že opravňují ten argument, aby SPD byla součástí té zprávy o extremismu.
4: Kdybych vám ale namítl, že islamismus, před kterým SPD dlouhodobě varuje, je reálná hrozba, jak se nejspíš znovu potvrdilo o víkendu v Berlíně, kde vjel autem do davu extremista patrně spojený s islamisty. Dá se varování SPD před islamismem stále brát jako strašení?
5: Islamismus určitě hrozba je, to si myslím, že se nedá popřít. A mimochodem i v té zprávě zmíněné za rok 2025 je zmíněn případ rozbití sítě pachatelů, kteří se inspirovali islamismem i v České republice, takže to rozhodně hrozba je. A nelze to z toho prostoru nijak vyčlenit. Na druhou stranu, a to je ten podstatný rozdíl, a to je to, čeho bychom si měli u SPD všímat, je rozdíl mezi kritikou islamismu jako radikálního náboženského fundamentalismu a kritikou islámu jako celku. Kritikou muslimů jako jedné složky té společnosti, případně různých etnických skupin z arabského světa. A myslím si, že právě té generalizace toho propojování každého muslima s tím terorismem nebo minimálně s tím nebezpečím se právě SPD dopouští. Ale určitě to není tak, že by islamismus nebyl v té současné Evropě hrozbou. Je a ten berlínský útok to znovu připomněl.
4: Spojené státy i Evropská unie v poslední době přitvrzují ve svém postoji k migraci. Řekl byste, že v tomto smyslu je celkově přijatelnější slovník ještě nedávno připisovaný politickému extremismu?
5: Obávám se, že ano, že se skutečně někdy i od těch mainstreamových politiků můžeme dočkat výroků, které bychom spíš dřív připsali té radikální nebo extrémní pravici. Na druhou stranu rozhodně taky nelze podceňovat tu bezpečnostní výzvu, která s tou migrací je nějakým způsobem spojena, ale právě proto potřebujeme odpovědné politiky, kteří dají na odborná stanoviska a nebudou naskakovat na ty vlny strachu, které se snaží vyvolat právě ta radikálně extrémní pravice. Ono je problém a je to problém ve Spojených státech i v Evropě, že s vidinou nějakého lepšího volebního zisku, protože ta radikální pravice sílí všude po Evropě, tak mají někteří politici, zejména té centristické pravice nebo pravého středu, pocit, že ta rétorika radikálnější jim v něčem pomůže odehnat ty voliče od radikální pravice a přilákat na svou stranu. Neexistují prakticky žádné empirické důkazy o tom, že by ten proces takhle fungoval, že by ta změna té retoriky měla nějaké valnější, mohutnější důsledky pro to, že by se ti voliči vraceli k centrismu.
4: No a jak si to, co popisujete, sám vykládáte, to, že se slovník, který býval doménou radikální pravice, stává mainstreamem? Není to vítězství radikální pravice v mainstreamové politice?
5: Určitě v tom dlouhodobém slova smyslu to vítězství radikální pravice je, ale já si to opravdu vykládám tak, že většina nebo velká část těch politických stran v Evropě je dnes už třeba víc než na nějaké masové členství v těch politických stranách nebo napojení na společnost orientovaná spíš na velké volební výsledky. Prostě když chcete vládnout, když chcete mít moc, tak potřebujete nějaký dobrý volební výsledek ideálně pro tu svoji umírněnou stranu v tomto případě a prostě spousta těch politiků tu zjednodušenou rétoriku, je to samozřejmě dané i sociálními sítěmi a tím, jakým způsobem dnes funguje mediální trh, kdy spousta těch konzumentů médií, potenciálních voličů pracuje nebo konzumuje skutečně zjednodušené zprávy a ty se pak rychleji šíří, tak tohle s tím samozřejmě souvisí jako důležitý jev. Prostě spousta těch politiků má pocit, že ta jednoduchá rétorika funguje, tak se toho snaží nějakým způsobem využít. Ale já jsem přesvědčen o tom, že jednoduše se dá komunikovat spravedlivě, bez xenofobie, bez nenávisti.
4: No ale když tedy domyslíme, co říkáte, tak je možné, že i mainstreamové strany, tuzemské politické strany by se v té zprávě o extremismu a předsudečné nenávisti mohly v budoucnosti objevit, pakliže se tedy mění jejich slovník směrem k radikální pravici.
5: Tam určitě jako v některých konkrétních případech, když by to došlo skutečně tak daleko, že by byl přijat ten slovník a ta generalizace v této podobě, tak by to takhle daleko asi mohlo dojít, ale zase nemyslím si, že zrovna v České republice se o té radikalizaci v tomto slova smyslu dá mluvit, že by se rozšířila po celé té politické scéně. Já si myslím a Doufám v to i u některých vládních politiků, byť spolupracují s SPD nebo i s motoristy, kde některé ty výroky jsou skutečně taky za hranou toho, co by ta liberální demokracie měla snášet, tak si myslím, že skutečně mnoho těch politiků je stále zodpovědných a stále se snaží pracovat s těmi problémy spíš věcně než emocionálně.
4: Hostem Interview Plus je odborník na extremismus z Fakulty sociálních věd Aleš Michal. Dva mladí zastánci strany motoristé sobě Adam Šejna a František Kubásek jsou zaměstnanci ministerstva životního prostředí vedeného ministrem Červeným ze stejné strany. Podle tisku se oba mladíci účastnili v Bruselu demonstrace krajně pravicové protiimigrační iniciativy Save Europe Act. Bez ohledu na jejich kvalifikaci k práci, kterou zastávají, nepřekročili svou účastí další hranici toho, co je, řekněme, eticky přípustné, státní zaměstnanci demonstrující na mítinku extremistů?
5: Zcela jednoznačně. Já si vůbec neumím představit, že by státní zaměstnanci byť i na nižších úrovních, než jsou tito dva influenceři, kteří jsou tady spojeni poměrně těsně s motoristy sobě, takže by na nižších úrovních se někdo dopustil takové podpory takových skupin. Myslím si, že to je skutečně za hranou a že to je už za hranou toho, co je akceptovatelné z pozice státního úředníka.
4: Když jenom připomeneme obsah té iniciativy Save Europe Act. Vy sám byste ho považoval za extremistický?
5: Určitě ano. Ta skupina Save Europe Act pracuje s tou myšlenkou, která se v tom prostředí evropské radikální pravice prosazuje čím dál silněji, a to je myšlenka takzvané remigrace. To znamená prakticky násilného vystěhování milionů obyvatel z Evropy, kteří mají nějaké migrační pozadí, kteří jsou cizinci, kteří jsou třeba spojeni s tím muslimským světem, a právě ta myšlenka remigrace v Evropě asi primárně spojená s tím takzvaným identitářským hnutím, které stojí za touto iniciativou, respektive také se Stranou svobodných v Rakousku nebo s AfD v Německu, když bychom zůstali v tom našem okruhu nejbližších hranic, tak je spojena s touto myšlenkou a to skutečně extremistické je.
4: Když jsme u těch nejbližších sousedů, můžeme jako členská země Evropské unie zaměstnávat na ministerstvu osoby, které ostře napadají základní evropské principy? Evropská komise koncem týdna tuto iniciativu odmítla. Mohli by lidé jako Šejna nebo Kubásek pracovat na ministerstvu třeba v Německu?
5: Ne, v žádném případě. To si vůbec nemůžu představit.
4: V minulosti byli ve zprávách ministerstva vnitra často zmiňováni jako extremisté ti, kdo opakují to, co zní z Kremlu, tedy vyprávění o tom, jak slabá a zhýrala Evropa, nebo že Rusko je ve válce na Ukrajině v právu. Tenhle důraz, zdá se mi, ve zprávě za loňský rok chybí. Nepletu se?
5: Chybí a je tedy otázkou samozřejmě, jestli se jedná spíš o oslabení těch aktivit v tom veřejném prostoru. My vlastně tím, že jsme odkázáni na ten text té zprávy a nevíme to pozadí úplně té přípravy toho, z jakých všech argumentů tohle vycházelo, tak musíme věřit tomu, že i v tom veřejném prostoru prostě tyto projevy oslabily. Na druhou stranu určitě varovné je to, že se ty proruské postoje nebo jednoznačná podpora té ruské války, ruské agrese proti Ukrajině v tom veřejném prostoru objevuje. To vidíme z výroků některých představitelů, ale skutečně ve srovnání s tím začátkem té války, respektive těmi prvními roky, si myslím, že se dá mluvit o jistém oslabení, že se to spíš tak přelilo postupně v tu takzvanou promírovou iniciativu, kdy mnoho těch, kteří viděli spíš Ukrajinu jako původce té války, tak dnes mluví o potřebě nějakého jednání a nějakého míru. V jejich pojetí to ale znamená spíše ruský mír, ruskem nadiktovaný mír.
4: No, ona ta zpráva se zmiňuje o prokremelských hackerech, ale nezmiňuje třeba rozdmíchávání nenávisti proti Ukrajincům žijícím v Česku, jak je známe například ze sociálních sítí, například poslance Jindřicha Reichla a několika dalších politiků ze stran vládní koalice. Asi je naivní ptát se, proč pan Reichl ve zprávě chybí. Je to tak?
5: No, obávám se, že ano, protože to souvisí s tím, co jsme zmínili na začátku. Jindřich Reichl je poslancem z poslaneckého klubu hnutí SPD. SPD prostě v té zprávě není zmíněná, ale samozřejmě Jindřich Reichl je spojen s tou předsudečnou nenávistí, rozmícháváním xenofobních postojů vůči Ukrajincům. Myslím si, že jste vybral právě dobrý příklad politika, který skutečně s těmi rétorickými útoky pracuje poměrně pravidelně. A myslím si, že by bylo správné, aby tyto aktivity byly v té zprávě zmíněné. A určitě ty útoky proti Ukrajincům jako celku by měly být mapovány taky v tomto kontextu. Nicméně ta zpráva ministerstva vnitra taky není úplně jediným zdrojem v tomto ohledu. Také máme zprávy například Bezpečnostní informační služby, které už s těmi útoky nebo ty útoky zmiňují trochu víc dopodrobna. Takže tam skutečně je možné hledat to těžiště toho, kde se bavíme o tom proruském postoji, protože často je to spojeno i s tou hrozbou Ruska, které představuje pro evropskou bezpečnost.
4: No a když jste zmínil i tu možnost, že v té zprávě chybí ta kritika toho ruského vyprávění, jak se objevuje v tom českém prostoru. Vy jste říkal, že je možné, že už to není tak četné. Jinak řečeno, že Moskva nemá takový zájem, abychom opakovali to, co ona říká. Myslíte si, že to tak je, že to osláblo?
5: Já si myslím, že to právě změnilo trochu formu, že to není jednoznačně prostě v tom veřejném prostoru přítomné, tak že chválíme Vladimíra Putina, chválíme Rusko za to, jakým způsobem se na Ukrajině počíná, ale že tyto výroky jsou skutečně častěji schované za ten mír, za to, že by mělo dojít k uklidnění zbraní, za to, že by si ty strany měly sednout k jednacímu stolu, za to, že by se Ukrajina měla vzdát část území ve prospěch Ruska a potom to ten konflikt vyřeší. Myslím si, že tohle je v tom veřejném prostoru přece jen i z těch extrémních kruhů o něco hlasitější.
4: Hostem Interview Plus byl odborník na extremismus z Fakulty sociálních věd Aleš Michal. Já vám za to mnohokrát děkuji.
5: Děkuji a hezký den.
4: Loučí se s vámi Petr Vizina.
2: Právě jste slyšeli Interview Plus, které si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Dvanáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Obří požár dál ohrožuje francouzské město Bordeaux. Evakuovaných už je přes 200 tisíc lidí.
6: Jsme v bezprecedentní situaci. Od začátku sezóny schořelo mnohem víc hektarů než kdykoliv v minulosti.
3: V Česku už týden neplatí regulace cen pohonných hmot. Podle petrolejářů zdražení odpovídá situaci na trhu.
7: Není potřeba nyní sahat k regulaci, ani okolní státy s tím nepočítají.
3: Fotbalový Artis Brno se poprvé představí v nejvyšší ligové soutěži. Doma přivítá Mladou Boleslav. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna brzdí provoz omezení u Velkého Meziříčí. A počasí bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky, ojediněle i bouřky. Později se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů. Je pondělí 27. července. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Francouzským hasičům se stále nedaří uhasit obří požár na jihozápadě Francie. Oheň vyhnal z domovů přes 200 tisíc lidí. Plameny už spálily přes 40 tisíc hektarů a přiblížily se k městu Bordeaux. Evakuace města Bordeaux zatím není v plánu svou silou a rozsahem, ale jde o naprosto výjimečný požár.
8: Popsala ve francouzské televizi mluvčí vlády Maud Brežnová. Prezident Emmanuel Macron svolal kvůli požárům krizový štáb. Oheň spálil v oblasti Giron přes 200 domů a podle francouzského rozhlasu komplikuje práci zhruba 15 tisíc společností. Jsou zavřené některé silnice, dálnice a omezený provoz je taky na železnici mezi městy Bordeaux a Tarbes. S ohněm bojují tisícovky hasičů, policisté a taky vojáci, kteří v evakuovaných oblastech brání krádežím a rabování. Čeští hasiči se zapojili do hašení u obce Temple, kterou obklíčili plameny. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
9: Jeden z nejničivějších požárů v historii země zažívají také Španělé. Hašení dál komplikuje silný vítr, oheň se ale ve srovnání s předchozími dny šíří pomaleji. Kromě oblastí poblíž hlavního města Madridu hoří i na východě země, nedaleko města Valencie. Německé úřady propustili muže podezřelého z účasti na sobotním útoku na shromáždění queer komunity v Berlíně. Jednoho podezřelého už včera zastřelila policie na okraji německé metropole. Sobotní útok nedaleko Braniborské brány nepřežila jedna žena a 29 lidí je zraněných. Případ sleduje náš berlínský zpravodaj Tomáš Havlín.
10: V péči lékařů zůstávají 4 lidé, mají zlomeniny po srážce s autem, ale taky bodné rány po útoku zbraní podobnou mačetě, informovala o tom berlínská univerzitní klinika Charité. Svaz německých muslimů se od sobotního útoku distancoval. Mnoho politiků teď požaduje zpřísnění trestního zákona a říkají, že nechápou, jak mohl být pravděpodobný pachatel a úřadům známý islamista na svobodě. Queer organizace upozorňují, že útokům náboženských fundamentalistů a příznivců krajní pravice čelí čím dál častěji a taky, že ztrácejí oporu u konzervativní vlády. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
9: V Česku už týden neplatí cenové stropy pohonných hmot na čerpacích stanicích. Od konce regulace ceny rostou. Benzín podle společnosti CCS v uplynulém týdnu zdražil o 1,80 Kč, nafta o víc než 4 koruny. Podle petroliářů odpovídá zvýšení cen situaci na trhu.
11: Cena ropy Brent se sice dnes snížila na zhruba $91 za barel, v uplynulém týdnu ale překročila i hranici $100. Podle Václava Louly z České asociace petroliářského průmyslu a obchodu navíc nafta zdražila o 2 koruny a 35 haléřů kvůli návratu spotřební daně na původní výši. Loula očekává, že nafta by mohla o desítky haléřů zdražovat i tento týden.
7: U benzínu by jsme se mohli dočkat i určité stagnace nebo i mírného poklesu v řádu 10 haléřů.
11: Ministerstvo financí sleduje ceny a marže na čerpacích stanicích i po skončení regulace. O jejím obnovení ale zatím neuvažuje. Vít Andrle, Radiožurnál.
9: Řidiči by si mohli od příštího roku registrovat svá auta online. Počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který teď projednává vláda. A ve Strakově akademii je taky reportérka Adéla Burešová.
12: Registrační značky by lidem chodily přímo do výdejních boxů. Novela počítá taky s jejich přenositelností při koupi jiného auta. Pokud by auto někdo ukradl, automaticky by se pak vyřadilo z provozu. Veškerou agendu by lidé vyřizovali přes portál dopravy, jak říká ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
13: Portál dopravy nahradí hodně práce a hodně čekání na úřadech s řešením odhlášení vozidla, přihlášení vozidla.
12: Na programu dnes ministři mají třeba taky návrh nařízení, který zavádí oficiální pracovní pozici peer pracovníků ve veřejném sektoru. Po dnešním jednání začnou 2-týdenní vládní prázdniny. Do Strakovy akademie by se měl kabinet vrátit v polovině srpna. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
9: Ministerstvo dopravy by mělo prověřit minulá rozhodnutí odboru pozemních komunikací pražského magistrátu. Požadují to zastupitelé kontrolního výboru hlavního města. Sešli se poté, co policie minulý týden zadržela 2 úředníky magistrátu. Na Mariánském náměstí v Praze je teď reportér Petr Kastner.
14: Zastupitelé kontrolního výboru dopoledne vyslechli zprávu ředitele magistrátu Tomáše Havla, který na vyšetřování spolupracuje s policií. Pověřili ho taky, aby požádal ministerstvo dopravy, pod které odbor pozemních komunikací a drah spadá, o přezkum rozhodnutí. Minulé úterý zadržený ředitel odboru Aleš Krejča například ve své pozici schvaloval dokumenty firmě Dopravní inženýring Praha, která patří jeho příbuzným. Policie obvinila ze zneužití úřední pravomoci přijetí úplatku a legalizace výnosu z trestné činnosti celkem 6 lidí a 2 soukromé firmy. Vyšetřuje je jako organizovanou skupinu. Dnes odpoledne kvůli kauze bude jednat taky koaliční rada. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
9: Vedení města Brna upozorňuje na falešné SMS zprávy o neuhrazeném parkování. Ty tvrdí, že příjemce nezaplatil parkování přes provozovatele Easy Park. Zpráva nabádá ke kliknutí na odkaz kvůli uhrazení dlužné částky. Je to ale podvod s cílem získat osobní nebo platební údaje.
15: Oficiální provozovatelé parkovacích systémů výzvy k platbě pomocí SMS zpráv podle zástupců Brna nevyužívají. Lidé by na ně vůbec neměli reagovat a na odkazy v nich neklikat. Stav plateb za parkování si řidiči můžou ověřit v aplikaci Easy Park, případně na stejnojmenném internetovém portálu. Šimon Franz, Radiožurnál.
9: Letní filmová škola v Uherském Hradišti dnes kromě filmových projekcí nabídne i program Českého rozhlasu. Návštěvníci se můžou těšit na debaty, podcasty i živé natáčení pořadů. V Uhersko-Hradištských Smetanových sadech je reportérka Michála Kočendová.
16: Tady ve velkém bílém stanu s kapacitou 100 lidí už sedí prvních asi 50 návštěvníků, kteří poslouchají debatu pořadu pro a proti Českého rozhlasu plus o tom, jestli se mění politická kultura. Ve 13 hodin na ní naváže beseda ke stému výročí narození spisovatele a autora manifestu 2000 slov Ludvíka Vaculíka. Od 17:30 budou moderátorky Rádia Wave rozebírat aktuální děti na sociálních sítích a večer mimo jiné nabídne živé natáčení podcastu Casablanca věnované lehké cykloturistice. Dnešní program uzavře noční poslech s Vltavou. Program Českého rozhlasu bude tady ve Smetanových sadech pokračovat do středy. Z Uherského Hradiště Michaela Kočendová, Radiožurnál.
15: Fotbalisté Artisu Brno přivítají v úvodním kole šance ligy Mladou Boleslav. Pro brněnský klub půjde o historickou premiéru v nejvyšší soutěži. Artis v lize nahradil vyloučenou Karvinou, a to 3 týdny před startem sezony. Trenér Roman Nádvorník proto říká, že by potřeboval na zapracování nových hráčů víc času.
17: Pro nás je největší problém, že nemáme ten časový prostor, třeba ještě 14 dnů, aby jsme si mohli trénovat a aby ten systém a to, co chceme hrát, aby si zažilo. Ale já věřím, že ty hráči mají tak velkou kvalitu, že i tenhle ten krátký časový úsek, co jsme pohromadě, tak věřím, že ty hráči to zvládnou navnímat a že budeme podávat dobrý výkony.
15: Zápas Artis Brno Mladá Boleslav začne v 18 hodin. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Na Radiožurnálu budou pravidelné vstupy.

0: Česka. A na silnici 7 na obchvatu Slaného čekejte kolony v obou směrech. Delší ve směru z Prahy asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami hlavně na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. Později začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Tomáš Pancíř.
3: Jak bude v praxi fungovat možnost žádat si o registrační značku bez návštěvy úřadů a nechat si stejnou SPZ-ku i na nové auto? Jak nebezpečný je takzvaný ohnivý mrak, který se vytvořil při lesních požárech na jihozápadě Francie? A jak zvládnul cyklista Tadej Pogačar zvítězit už po páté v Tour de France? Zjednodušení převodu aut i možnost nechat si po změně auta svou starou registrační značku. To má přinést novela zákona, kterou se dnes zabývá vláda. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za hnutí SPD mají změny lidem ušetřit čas, administrativu i zbytečné návštěvy úřadů. Podle ministerstva vloni lidé řešili skoro 1,25 milionu koupí a prodejů aut. Detaily navrhovaných změn teď proberu s mluvčím ministerstva dopravy Františkem Jemelkou. Dobré odpoledne.
4: Pěkné popoledne.
3: Novela má umožnit převod vozidel bez návštěvy úřadů nebo možnost doručení registračních značek a technických průkazů do výdejních boxů. Jak to má fungovat v praxi?
4: Prakticky celou tu žádost, převod vozidla, všechno potřebné mezi prodávajícím a kupujícím řeším na portálu dopravy. To znamená doprava.gov.cz se stane tím jednotným místem, kde proběhne celý ten převod, zaplatí se tam i registrační poplatky, které s tím jsou spojené, a dojde i k tomu, že si následně vyřeším i tu záležitost, která si týká registrační značky. To znamená, všechno řeším online na portálu dopravy. V momentě, kdy prodávám auto, tak ho prodávám buď se značkou nebo bez značky. Pokud si tu značku nechám, tak si mohu dát potom na nějaké jiné vozidlo, které si zakoupím. Stejně tak ten kupující toho mého vozidla, buď si na to bývalé mé vozidlo dá svoji značku, kterou má z jiného auta, anebo si klasicky zažádá o registrační značku na úřad.
3: Když to vezmu postupně, když říkáte, že tedy nebude potřeba chodit na úřad, oba dva jsme říkali, že registrační značky bude možné získat z výdejních boxů. Bude tohle bezpečné? Bude bezpečné, pokud ve výdejních boxech budou pravé registrační značky nebo originální technické průkazy?
4: Bude to bezpečné, my už to vlastně máme vyzkoušené teď, kdy rok je možné si do boxu nechat zasílat nové řidičské průkazy. Tuto možnost již využívají desítky tisíc lidí, takže máme to vyzkoušené a ten systém funguje. Není důvod, proč v případě registračních značek by to mělo být jinak.
3: Jak budete řešit zničení nebo odevzdání starých technických průkazů, když člověk převádí auto na někoho jiného?
4: Co se týče starých dokladů, starých značek v momentě, kdy dochází k převodu a ta značka, doklady již nejsou používány, nebo auto je zlikvidované, tak bude stačit to, kdy já si tu značku zlikviduji doma. Značky jdou typicky přestřihnout například zahradnickými nůžkami. Takže pokud já tu značku sám znehodnotím doma, nemusím ji nikam odevzdávat.
3: A jak to doložím, že jsem ji opravdu zlikvidoval?
4: Je to otázka případného nějakého prokazování, když by byl problém, to znamená, já ji zlikviduji a ten zákon počítá s tím, že ta značka je zlikvidovaná.
3: Vy už jste mluvil o přenositelnosti registračních značek, tedy to, že si na nové auto budu moci nechat poznávací značku ze starého auta. Jak to bude v případě, kdy si koupím nové auto, ale teprve po koupi toho nového auta budu prodávat to staré? Tam asi mám smůlu.
4: Je to tak, že tam nějakým způsobem ty procesy musí proběhnout, ale v momentě, kdy já tu značku mám, mohu si ji dát na jiné vozidlo. Záleží to samozřejmě, jakou možnost využiju, protože když já to auto prodávám, mohu ho prodat se značkou nebo bez značky, jak jsme se o tom bavili.
3: Už v minulých měsících se vedly debaty ještě o jedné novince, kterou ta novela měla zavést, a sice o zrušení nálepek s koncem platnosti STK na zadních poznávacích značkách, taková ta červená.

0: a samolepka má z registračních značek zmizet. To stále platí?
1: Platí, my jsme vycházeli v tom návrhu s tím, že ano, pokud se to značka přenáší na jiné vozidlo, už není pevně spjatá s tím vozidlem. Ta známka STK ukazovala přibližnou orientační hodnotu, kdy na to STK mám znovu jít, byl tam zaznačený měsíc, ne přesné datum. My říkáme, že jsou i jiné způsoby, jak mohou ty STK informovat své zákazníky o tom, že se jim blíží to datum, kdyby na novou STK měli jít, buď to můžou nalepit na vozidle, jako je to třeba v případě klimatizace či jiných věcí, anebo mohou aktivně komunikovat se svými zákazníky a připomenout jim, že už se blíží čas na další STK. Notabene známe to v jiných případech, když jdeme k zubaři, tak nám někdy zubař pošle SMS-ku a upozorní nás, že se blíží ten datum návštěvy. To znamená, podobně to může fungovat i v případě těch STK v momentě, kdy už ta značka není vázána na to konkrétní vozidlo a nebude tam ta známka, o které jste mluvil.
0: Rozumím tomu, co říkáte. Na druhé straně z praktického pohledu asi ne každý z nás si pamatuje, kdy naposledy byl na té technické kontrole. Není opravdu praktické a jednoduché, že se podívám na to auto a hned vidím, který měsíc to bude? Proč tohle rušit?
1: Víte, tím, že tu značku můžu použít na jiné auto, tak už nám tady tahle návaznost...
0: Pardon, tomu rozumím, ale pokud to je z jiného auta, tak potom asi vím, že se na to nemohu spolehnout, ale pokud je to stále na stejném autě, tak je to něco, co prakticky fungovalo.
1: Jak říkám, běžně posluchači znají to, že mají v autě na tom bočním sloupku, když otvírají dveře, nalepené různé údaje, které jim servisy dávají. Může tam být zaznačené přesné datum, což na té známce STK na registrační značce není. Jak jsem již říkal, můžete dostat od svého autoservisu e-mail, komunikace může probíhat různými způsoby a nemusí být vázána na to registrační značku a na to přibližné datum, které je tam uvedené.
0: Praktická otázka, od kdy ty změny mají platit?
1: Předpokládáme, že tuto změnu bychom nabídli všem posluchačům v polovině příštího roku, to znamená od července 2027.
0: Mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka, díky, naslyšenou.
1: Díky za pozvání, naslyšenou.
0: Ministerstvo zahraničí varovalo před cestami do departementu Gironde na jihozápadě Francie, který zasáhly nebývalé velké lesní požáry. České občany, kteří tam teď jsou, vyzvalo ministerstvo k odjezdu. Oheň se v okolí města Bordeaux začal šířit v polovině minulého týdne a o víkendu se k tomuto přístavnímu městu dostal na 15 kilometrů. Podle dnešního prohlášení prefektury se ale plameny už dál nerozšířily. Evakuovaní lidé, kterých je přes 200 tisíc, se ovšem domů zatím vrátit nesmějí. S požáry bojují hasiči také v sousedním Španělsku, kde hoří velké plochy u Madridu a Valencie, a hoří také v Řecku, Itálii a v severní Africe. My jsme teď ve spojení s Martinem Legnerem, ředitelem odboru integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany hasičského záchranného sboru, který mimo jiné velel zásahu při požáru v Národním parku České Švýcarsko. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Ty požáry u města Bordeaux se tedy podle místních úřadů přes noc nerozšířily, pomohl také déšť. Zároveň se ale čeká další vlna veder. Co bude v těch následujících hodinách nejdůležitější pro to, aby se požáry dostaly definitivně pod kontrolu?
2: Tak celá určitě nejdůležitější je nepodcenit tu situaci a mít na místě dostatečný počet sila prostředků, tak aby se šlo naproti tomu nejenom té likvidaci, ale hlavně té lokalizaci, aby opravdu bylo jisté, že už se ty plameny nebudou dál šířit. To znamená jak nějakou požární obranu, tak samozřejmě i ta komunikace s těma občanami, aby věděli, že ty hasiči na místě dělají maximum.
0: Ten požár u Bordeaux je tak rozsáhlý, že se uvnitř něj vytvořil nebezpečný ohnivý mrak, který bývá třeba při sopečných erupcích. Jak nebezpečný je tenhle ten jev?
2: Tak samozřejmě, my tady s tím úplně zkušenosti u nás v České republice nemáme, ale na druhou stranu je potřeba říct, že to nebezpečí tam plyne z jednoho zásadní důvodu, a to je ten tepelný výkon toho požáru. Tam je potřeba teď samozřejmě maximálně narušit ty tepelné podmínky, což v daný okamžik nelze řešit pozemními moduly. Ta teplota, ty rizika tam jsou obrovské. Právě proto je tam to masivní nasazení letecké techniky, která má za úkol ochladit to okolní prostředí, rozbít ten mrak, tak jak říkáte, tak aby se snížil ten tepelný výkon a pak už můžou nastoupit ty pozemní týmy a začít řešit tu činnost, která povede k likvidaci toho samotného požáru.
0: Vy jste se s tímhle jevem v Česku nesetkali?
2: V takovémto rozsahu vůbec ne. U nás ty požáry samozřejmě nemají takový teplný výkon, i když je potřeba zmínit, že i letošní požár v Národním parku České Švýcarsko, ten náběh, řekněme, až do nějakého extrémně výkonného požáru měl. Nám se naštěstí podařilo včas nasadit právě vrtulníky a pomocí těch bambivaků relativně rychle vychladit ten prostor, takže k tomu to nedošlo.
0: Podle francouzského ministra vnitra je souhrnná plocha, kterou lesní požáry letos zasáhly, bezprecedentně rozsáhlá, schořilo na 42 tisíce hektarů půdy. Francouzským hasičům pomáhají také čeští kolegové, pracují ve formaci se slovenskými hasiči. Kolik českých hasičů na místě je, kde přesně působíte?
2: Tak my teďka působíme v té oblasti toho Bordo, my tam máme vlastně tři hasiče, je to v rámci posádky letecké hasičské služby na tom vrtulníku Black Hawk. Máme tam vlastně jednoho jakoby velitele, toho styčního důstojníka a dva letecký záchranáře, kteří nějakým způsobem fungují s tou posádkou toho vrtulníku, pomáhají s navigací, pomáhají s plněním těch bambivaků. Takže za nás teď momentálně tam operují tři hasiči.
0: Plánujete nebo řešíte možnost, že by do Francie vyrazili další čeští hasiči?
2: Tak samozřejmě, pokud přijde nějaký požadavek, stát se to může, ale my teď momentálně operujeme ještě v Řecku, kde máme 22 hasičů a naší prioritou je, aby byla zajištěná požární ochrana na území České republiky. Takže primárně teď s tím to nepočítáme, ale pokud přijde požadavek, tak nějakým způsobem budeme řešit, zda jsme schopní a případně co jsme schopní Francii nabídnout.
0: České ministerstvo zahraničí, jak už jsem říkal, vyzvalo české občany, aby oblast Gironde opustili. Pokud se někdo ocitne na místě v sousedství takto rozsáhlých požárů, co především byste mu doporučil?
2: Tak já samozřejmě doporučuji vůbec se k tomu místu nepřibližovat. Pokud člověk ví, a tohle to nejde přehlídnout, že zde panují takovéto podmínky, tak rozsáhlý požár, tak ideální stav je okamžitě si zjistit, kde je nějaká bezpečná lokalita, případně se nechat opravdu odevakuovat někam úplně mimo toto místo, kde ty rizika jsou, protože to šíření toho požáru ještě tam v tom území, kde fouká poměrně silný vítr, ta země je vyprahlá, je tam různá dřevěná skladba a opravdu to šíření je velmi rychlé, tak vůbec bych na nic nečekal a postupoval bych zejména dle pokynu místních samospráv.
0: Od zítřka se ve Francii čekají další vedra. Jak moc to může další hašení komplikovat?
2: Tak samozřejmě dost významně. Ono nejenom to vedro, které podporuje to samotné tepelné hoření, ale vysouší zase ten materiál okolo, tím ho připravuje k tomu, aby lépe hořel. Tak celá určitě je potřeba říct, že i ta voda, která se tam nějakým způsobem doposud dodala, tak se bude daleko rychleji odpařovat. Otázkou je samozřejmě, jak se na tom ještě podepíše vítr, který je dost významným činitelem, který může ovlivnit ten proces toho samotného hoření.
0: O aktuální situaci s lesními požáry ve Francii jsme mluvili s Martinem Legnerem, ředitelem odboru integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany hasičského záchranného sboru České republiky, který mimo jiné velel zásahu při požáru v Národním parku České Švýcarsko. Panu Martinu Legnerovi díky za rozhovor. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Nejslavnější a nejsledovanější cyklistický závod roku Tour de France skončil podle očekávání. Žlutý trikot získal už po páté v historii Slovinec Tadej Pogačar, který tak vyrovnal historický rekord.
3: I'm speechless. It's an incredible day, incredible atmosphere.
0: Tadej Pogačar po skončení poslední etapy si pochvaloval skvělou atmosféru závodu. Radoval se tedy z pátého vítězství na Tour, což je úspěch, kterého kromě něho zatím dosáhli jen čtyři další jezdci. Na letošní Tour se představili také tři Češi, nejlepší z nich Matyáš Vacek byl v konečném pořadí 49. A také letošní ročník Tour de France provázel obrovský zájem diváků. Dojezd páteční etapy na Alpe d'Huez sledovalo na místě 500 000 lidí a kvůli neukázněným divákům se vážně zranil kolumbijský cyklista Einer Rubio. A to všechno teď detailněji probereme s cyklistickým expertem Radiožurnálu Sport, šestinásobným cyklistickým paralympijským vítězem Jiřím Ješkem. Dobrý den.
4: Krásný den z Versailles.
0: Tadej Pogačar tedy vyhrál po páté v řadě, tím vyrovnal historický rekord. On sám v cíli řekl, že neví, jak to dokázal, že je zatím hodně věcí. Kterou byste vyzdvihl vy? V čem je tak mimořádný?
4: Já si myslím, že to je kombinace neskutečného talentu, samozřejmě tvrdé práce, protože ten talent sám o sebe Tour de France nikomu nevyhraje. A pak dvou věcí, které jsou mimo ty fyzické výkony sportovní, a ta jedna je, že Tadej Pogačar si cyklistiku neustále užívá jako malý kluk, který rád jezdí na kole. A ta druhá věc je nálada v týmu, skvělá pozitivní nálada v týmu a neskutečná podpora všech lidí kolem něj. A on to říká vlastně v každé etapě, po každé etapě při rozhovorech, že děkuje svému týmu a také nejenom o tom mluví, ale je schopný, přestože je takový šampion, tak je schopný pomáhat svému mladšímu parťákovi, protože ta práce, kterou on sám, aniž by musel, dělal v posledních etapách pro mladého Mexičana Isaaca del Tora, který naopak měl pracovat pro Tadeje Pogačara, tak se to častokrát stalo tak, že Tadej Pogačar se cítil natolik silný, že kromě hájení svého žlutého trikotu pomáhal Isaacovi del Torovi a tento mladík s ním nakonec díky jeho pomoci stál na stupních vítězů na konci Tour de France na třetím místě.
0: Když člověk vidí, co Tadej Pogačar, ale i další cyklisté za ty 3 týdny ve Francii zvládnou, opravdu to jde bez dopingu?
4: Já tomu věřím. Samozřejmě jako logicky dávám ruku do ohně, protože jsem součástí toho sportu a věřím, že ten sport už je úplně jinde, než byl za doby Lance Armstronga. Protože ty výkony nakonec díky nejmodernějším poznatkům vědy lze posouvat v rámci pravidel cyklistiky, v rámci pravidel čistého sportu. Je to tím, že vědci přišli na to, jak v takhle náročném sportu vytrvalostním, jako je cyklistika, vlastně podpořit ten výkon zvýšenou dávkou jídla, zvýšenou dávkou vitaminů, zvýšenou dávkou vlastně všeho potřebného, co to tělo zvládne. A závodníci si uvědomují, na rozdíl od třeba cyklistiky v době, kdy jsem závodil já, že to není jen o tom být co nejlehčí na tom kole, ale že naopak, že to tělo potřebuje, tak jako motor potřebuje elektřinu nebo benzín, tak oni potřebují sacharidy, takže jsou schopní do sebe a trénují to v tréninku dlouhodobě dostat téměř dvojnásobnou, někdy až trojnásobnou dávku sacharidů, to znamená toho nejjednoduššího paliva pro ten výkon. Takže já věřím, že změnou toho stravování, samozřejmě vývojem technologií, kol, oblečení, přilby, všechno to je podmíněné aerodynamice, která také hraje v cyklistice roli. Takže díky tomu a díky samozřejmě i tomu nadšení a aktivnímu závodění, které z těch dnešních hvězd cyklistiky cítím, tak věřím, že právě proto jsme letos zaznamenali vlastně nejrychlejší Tour de France v historii.
0: Úspěchu se letos dočkal také český jezdec Matyáš Vacek, jeho stáj Lidl Trek ovládla hodnocení týmu. Na druhé straně při formě, jakou Matyáš Vacek na letošní tour měl, není to celkové individuální 49. místo málo a není vlastně vůči němu kruté, že nemohl jet na svůj výsledek, že musel plnit úkoly týmu?
4: No, přesně tak to je, to 40. místo nebo 49. místo je v podstatě úplně minimální cíl pro ten tým. Tam vlastně nikdo neřešil, koliká tým Matyáš Vacek dojede v tom celkovém pořadí a proto ani u těch cyklistů, kteří jsou v roli pomocníků, vůbec nemá smysl zmiňovat nějaké celkové umístění.
0: Pardon, není to kruté vůči těmto cyklistům? No. Neměl navíc, když jsme viděli, co předváděl?
4: Samozřejmě, že měl navíc a já jsem to několikrát zkoušel zjišťovat u ředitele týmu Lidl Trek, kterým se od letošního roku stává Andy Schleck, vítěz Tour de France, tak jsem trošku loboval za to, aby Matyáše Vacka nechali vyhrát aspoň etapu, ale vždycky ta odpověď byla stejná. Ta současná skvělá forma Matyáše Vacka je to nejlepší, co může dát na oltář tomu týmu. A tomu týmu se podařilo vyhrát prestižní týmovou soutěž a zároveň, což byl největší úkol Matyáše Vacka, udržet jeho týmového parťáka a lídra vlastně na té letošní tour pro ty sprinterské dojezdy Matse Pedersena v zeleném trikotu. A Mats Pedersen ten zelený trikot do cíle dovezl do Paříže a je to z velké části, opravdu z velké části zásluhu Matyáše Vacka. Matyáš Vacek si tady udělal neskutečné jméno, zase o něco větší jméno, než měl už před tou letošní Tour de France. Jeho cena se zvyšuje a věřím, že právě díky tomuhle, teď je to možná investice do budoucného kariéry, protože on jednou, myslím si, že v brzké době tak tu šanci dostane a budeme mít určitě dalšího etapového vítěze po Zdeňkovi Štybarovi, budeme mít dalšího etapového vítěze na Tour de France, já v to věřím a dokonce věřím, že jednou i ten třeba zelený trikot může Matyáš Facek přivést.
0: A tolik rozhovor o letošním ročníku Tour de France. Mluvili jsme s Jiřím Ješkem, naším cyklistickým expertem Radiožurnálu Sport. A tímto rozhovorem končí polední publicistika, polední součást hlavních zpráv Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu vám hezké odpoledne přeje Tomáš Pancíř.
5: Dobrý den, půl jedné.
6: Český rozhlas Plus.
5: Irán znovu pohrozil Ukrajině raketovým úderem kvůli útoku na iránskou loď v Kaspickém moři. Tu Ukrajinci zasáhli před 2 dny. Podle Kyjeva byla loď legitimním cílem, protože vezla vojenský náklad do Ruska. Teherán to označil za flagrantní porušení mezinárodního práva. Činy jako sobotní útok na Festival hrdosti sexuálních menšin v Berlíně jsou podle prezidenta Petra Pavla útokem na hodnoty svobody, lidské důstojnosti a vzájemného respektu. Pavel to napsal v kondolenci německému prezidentovi Franku-Walteru Steinmeierovi. V sobotu večer najel útočník do davu lidí v centru německé metropole. Jedna žena zemřela, 29 lidí bylo zraněných. Podezřelého 21-letého muže policie včera večer vypátrala a při potyčce zastřelila. V Česku už týden neplatí cenové stropy pro paliva na čerpacích stanicích. Data společnosti CCS ukazují, že nafta i benzín po konci regulace zdražily. Podle petrolejářů to ale odpovídá tržním podmínkám.
7: Litr benzínu v uplynulém týdnu zdražil v průměru o 1 korunu a 80 haléřů a nafta o víc než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu teď kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě zdražuje ropa na světových trzích. U nafty se navíc po konci regulace vrátila na původní výši spotřební daň, což podle Louly zvýšilo cenu o 2 koruny a 35 haléřů. Nafta by podle Louly mohla zdražovat o desítky haléřů i v tomto týdnu, zatímco ceny benzínu by měly stagnovat. Loula zároveň vyloučil, že čerpací stanice uměle navyšují své marže. Ministerstvo financí je spolu s cenami sleduje. O obnovení regulace ale zatím neuvažuje. Vít Andrle, Český rozhlas.
5: Francouzským hasičům se stále nedaří uhasit obří požár na jihozápadě Francie. Oheň vyhnal z domovů přes 200 tisíc lidí. Plameny už spálily přes 40 tisíc hektarů a přiblížily se k městu Bordeaux. Dělníci začínají s rekonstrukcí svatojánského mostu v Litovli. Stavba patří k nejstarším mostům v republice. Řidiči přes něj během oprav neprojedou. Pro chodce a cyklisty, kteří se sednou z kola, zůstane přístupný. Tady jsou čerstvé dopravní informace na Plusu a začínáme na D1. Tam počítejte s omezením u Hvězdonic na 26. a 27. kilometru. V obou směrech je uzavřený levý pruh, zdržíte se hlavně ve směru na Brno, tam se popojíždí od 21. kilometru, zdržení teď do 20 minut. Na D1 směrem z Prahy na Brno je omezení za Velkým Meziříčím na 147. kilometru. Projíždí se jenom jedním pruhem v koloně ze 141. kilometru. Se zdržíte bezmála hodinu. Na Pražském okruhu ve směru na D1 dejte pozor, v Lochkovském tunelu stál tam porouchaný karavan v pravém pruhu, ten se před malou chvilkou povedlo odklidit, počítejte s kolonou od 21. kilometru, zdržení teď asi na 20 minut. V opačném směru, tedy na letiště, počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem, mezi 15. a 19. kilometrem regulují stále vjezdy do tunelů, nárazově tak postojíte před nimi. Před omezením v Kbelské ulici v Praze směrem do Letňan postojíte už u Štěrboholské spojky přes východní část okruhu až do Novopatské. A na magistrále směrem na Pankrác je plná Vilznova od Florence přes Sokolovskou k náměstí IP Pavlova. Dobře dojeďte. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy se přidají přihánky, zejména na Moravě a ve Slezsku ojediněle i možnost bouřky. Později odpoledne a večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty 20 až 25, na jižní Moravě až 28 stupňů, na horách většinou kolem 16 stupňů Celsia. To byly zprávy a tady jsou na Plusu názory a argumenty.
6: Koalice uvažuje o privatizaci pražského letiště a také o zrušení 9. třídy základní školy. Předseda sněmovny se podíval do Číny a zachrání nový velitel armády Ukrajinu před politickou krizí. Tak zní témata vybraných příspěvků pondělního právě začínajícího vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
8: Názory a argumenty.
6: Už delší dobu se, byť nekonkrétně, hovoří o možnosti privatizovat letiště Praha. A poté, co byl čerstvě jmenován novým generálním ředitelem letiště Radomír Lašák, za jehož působení de facto zanikly před zhruba 20 lety české aerolinie, vyhlásili letištní odbory stávkovou pohotovost. Ministryně financí Schillerová je ale v úterý ujišťovala, že stát nemá nic takového v současnosti v úmyslu, jenomže ve středu premiér Babiš naopak prohlásil, že by 40% akcí letiště mohlo jít roku 2028 na burzu. No a k tématu je se mnou ve studiu komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Buď zdrav.
9: Dobrý den.
6: Jaký by to mělo smysl pro stát?
9: Letiště je strategická firma, když to takto řeknu, je to firma, která prosperuje, která získává ročně zisk ve výši miliard korun a tak dále. Takže je samozřejmě sporné, jak dál naložit s touto firmou a jedna z možností je částečná privatizace, ale v tuto chvíli je to úvaha pouze teoretická, protože tím, že letiště je strategická firma, tak existuje příslušný zákon a ten zákon de facto zakazuje jakoukoliv možnost privatizace. Takže první krok by musel být učiněn ten, že by zákon byl změněn a umožnil tu částečnou privatizaci. Pak samozřejmě otázka, jaký strategický partner případně by do letiště vstoupil, kdo by tedy ty akcie koupil a jaké by měl záměry, zda by přispíval k rozvoji letiště Praha, protože je všeobecně známo, že letiště se potřebuje rozvíjet, aby zůstalo konkurenceschopné ostatním takovýmto letištím v Evropě, především ve střední Evropě a tak dále.
6: Když a ono se také v podstatě rozvíjí, pořád tam vznikají ty nová parkoviště docela ve velkém okruhu od toho letiště a tak dále.
9: Přesně tak, a má se stavět nová dráha, startovací, přistávací a tak dále, což vyžaduje nemalé peníze. A pak je otázka, zda tedy stát se chce o tyto investice s novým menšinovým akcionářem podělit, anebo zda ta motivace je v tom, že v poslední době se může jevit, že vláda chce sehnat peníze do státního rozpočtu, který je značně deficitní a jak například vyplývá z úst ministryně financí, taky minimálně v příštím roce velmi deficitní bude a pak zjednodušeně řečeno se státu může hodit každá koruna, což by byl samozřejmě ten přístup neúplně správný, optimální. Když jsme u diskuse o případné částečné privatizaci letiště, tak tam je také zajímavý argument, který pronesl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který hovořil o tom, že tam je rozdíl naproti ČEZu, kde minoritní akcionáři myslí jenom na sebe a na svůj zisk, kdežto tady by to bylo něco jiného. Tak samozřejmě, když někde investujete nebo držíte akcie, tak vždy máte stejný zájem. A to zájem ten, aby se váš majetek, vaše investice zhodnocovala. Takže tam bych úplně velký rozdíl neviděl a možná, když se podíváme právě na minoritní akcionáře ČEZu, tak tam to může působit tak, že v určitých věcech právě hlídají to, aby ČEZ byla prosperující firma a tím de facto určitým způsobem komplikují vládě život. Takže na druhou stranu v případě privatizace letiště Praha by to mohlo mít tento pozitivní efekt.
6: Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
9: Naslyšenou.
6: Vláda náhle uvažuje o akci typu odstraníme 9. patro ze 16-patrového domu, aniž by se udělalo dalších 1000 nutných kroků, které by zabránily katastrofě. A to ještě za plného provozu. Řeč je ovšem o školství a u mikrofonu šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
10: Premiér Andrej Babiš si myslí, že na základní škole by stačilo 8 tříd. Je to podle něj velké téma, které chce řešit. Ve skutečnosti to žádné reálné téma není. Jen nápad koaličního partnera Tomia Okamury ani motoristé nejsou proti. Nesouhlasí lidé ze školství, ekonomové, co se vzdělávání dlouhodobě věnují, a v první řadě ministr Robert Plaga, který na rozdíl od jiných koaličních politiků o celém systému hodně ví. Okamura tvrdí, že zrušení 9. třídy by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně, více lidí na pracovním trhu, a to bez snížení kvality vzdělání. Plaga reagoval. Tomio Okamura je předsedou sněmovny, nikoli členem vlády. Je krátkozraké dívat se na už tak podfinancované školství optikou úspor. A dodal, že se nebrání věcné diskuzi o úpravách základního či středního školství, zkrácení vysokoškolského studia a podobně. Ano, to je ta hlavní výtka. Na rozdíl třeba od zákazu mobilů, není možné bez dalšího vytrhnout ze soustavy vzdělávání jednu část, aniž by někdo promyslel důsledky. A logicky změnil celou základní školu, návaznou školu střední a tak dál. To ale nemá vláda Andreje Babiše v programu, stejně jako tam nemá změny od boku typu rušení 9. třídy. Naopak, dopady vyvolané rušením poslední třídy by popřely většinu vládního programu, kde se mluví především o vyšších penězích do vzdělávání, protože ty nejsou pouhým výdajem, ale klíčovou investicí do budoucnosti České republiky. Programové prohlášení je přitom pro Babiše a ministry u jiných témat zaklínadlem a často i jediným zdůvodněním jejich kroků. A teď vláda najednou uvažuje o akci typu odstraníme 9. patro ze 16-patrového domu, aniž by se udělalo dalších 1000 nutných kroků, které by zabránily katastrofě. A ještě za plného provozu. Odborníci upozorňují, že by se muselo učivo vtěsnat do už tak nabitých 8 let, že děti by museli rozhodovat o budoucnosti ještě o rok dříve, nastal by chaos při přechodu na střední školy. A úspory? Velmi nejisté. Žádných Okamurových 50 miliard. Náměstek ministryně financí za SPD Petr Mach, který vypracoval k tématu jakousi studii, logicky připouští, že úspory by nabíhaly postupně až 9 let od změny. Dopady na pracovní trh? Z části příznivé, ale také sporné. Děti z 8 lety základní školy by těžko hledali uplatnění a zhoršil by se už tak vážný problém, jimž je vysoké procento mladých lidí, kteří nedokončí střední školy. Hospodářská strategie Karla Havlíčka, která má velmi dobře propracovanou část o vzdělávání v návaznosti na pracovní trh, s rušením 9. či jiné třídy nepočítá. Vzdělávací systém má úplně jiné vady, o nich vládní program a Havlíčkova koncepce rozumně hovoří. A aktuálně se krok po kroku řeší podle strategie vzdělávání 2030+, kterou už za minulé Babišovy vlády prosadil právě Plaga a získal pro ní širokou veřejnou i odbornou podporu. Celé to vypadá jako útok na ministra před finálním jednáním o rozpočtu. Plaga už řekl, že pro plnění programu by měl dostat školský rozpočet už na příští rok desítky miliard navíc. To bude pro napjaté státní finance problém. A proč vlastně Plaga natahuje ruku, když může v rezortu ušetřit 50 miliard?
6: To byl Petr Šabata. Předseda dolní komory českého parlamentu Tomio Okamura se podíval do Číny, což je, aspoň podle komentátorky Hospodářských novin Julie Hrstkové, asi všechno, co se dá o této zahraniční cestě říci.
11: Politika vzájemného respektu a porozumění, a to pokud možno na věčné časy. Parafráze někdejšího komunistického hesla platí v souvislosti s návštěvou předsedy sněmovny Tomia Okamury v Číně. Jednoduše řečeno, mnoho klišé, hezká slova, praktický dopad sporný. Cesta se konala v době, kdy tamní režim zadrželi českého podnikatele a obvinili ho z ohrožení státní bezpečnosti. V jejím závěru se pak česká společnost Tatra Trucks, vyrábějící těžké nákladní vojenské a speciální automobily, dostala na čínský exportní sankční seznam. Původním cílem cesty bylo rozšířit příležitosti pro české podnikatele obnovit leteckou linku Praha-Šangaj a zrušit vízovou povinnost. Čínská média vyzdvihovala návštěvu, co by obrat na české politické scéně. Ta česká spíš upozorňuje na politiku Číny, která si bere zahraniční podnikatele jako rukojmí. Co se týká ekonomiky, je Česko pro Čínu okrajovým partnerem. Čínské investice do českých podniků za stovky miliard, naslibované někdejším prezidentem Milošem Zemanem, se nikdy neuskutečnily. Namísto příchodu čínských peněz do České republiky postupem času vyhasly aktivity českých firem na čínském trhu. Obchodní bilance s Čínou je dlouhodobě záporná. Nedaří se ani návrat čínských turistů. Těch ročně před pandemií koronaviru do Česka přijelo kolem 600 tisíc. Loni jich podle údajů Českého statistického úřadu přijelo jen lehce přes 200 tisíc. Vzhledem k tomu, že Praha, Český Krumlov a další oblíbené destinace bojují s overturismem, v kombinaci s tím, že pověst čínských turistů u českých hoteliérů kvůli odlišným kulturním zvyklostem není úplně nejlepší, je vůbec otázkou, zda je návrat k minulým číslům žádoucí. Země samotná samozřejmě představuje obrovský trh a láká na obrovské příležitosti. Šanci využila ale především Čína sama pro sebe. Ať už jde o podmínky pro společné firmy, transfer technologií, lokalizaci subdodávek přímo v místě čínského výrobce a tak dále. Výsledkem je, že Čína ovládla výrobu baterií do elektromobilů, vede ve vývoji softwaru a digitálních funkcích. Čínské firmy jsou pak v první desítce světových v řadě dalších odvětví. Zpracováním odpadu počíná přes výrobu dronů, telekomunikační infrastruktury, výrobu lodí až po digitální platformy. Kombinace průmyslové politiky státu, obrovského domácího trhu, kontroly dodavatelského řetězce a tvrdé konkurence mezi výrobci udělala z Číny velmoc elektromobilů, před kterou evropské automobilky, včetně českých značek, jen těžko chrání dovozová cla Evropské unie. Evropa jako celek ztrácí v Číně výsadní postavení, které měla ještě kolem roku 2000 až 2015. Evropské firmy už nejsou automaticky technologickým lídrem, musí soutěžit s čínskými konkurenty na jejich domácím hřišti. Evropa si zatím udržuje silnou pozici v luxusu. Už ale i slavným módním značkám roste domácí konkurence. V ostatních oborech je situace výrazně horší. Existuje pár evropských firm, které si svoji pozici drží. Jejich počet ale ubývá. Čína samozřejmě zůstává obrovským a zajímavým trhem. Její pozice obchodního partnera ale občas připomíná soužití se žralokem. Otevření přímé linky Praha-Šangaj neuškodí. Vízová povinnost pro návštěvu Číny je pro Čechy přísnější než pro obyvatele některých jiných evropských států. Nicméně na 10 dní v rámci výletu po dalších zemích Asie se lze podívat bez víza i tak. Návštěva Tomia Okamury z hlediska budoucnosti česko-čínského obchodu je marginální. Otázkou je, nakolik zafunguje jako ukázka změny vztahu vlády Andreje Babiše k čínské politice. To by nejlépe ukázalo propuštění zadržovaného českého podnikatele. I tady by šlo ale pouze o reklamu čínské politiky, než o snahu zrovnoprávnit vzájemné vztahy. Rozhodně to platí z čínské strany.
6: To byla komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
8: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jmenoval vrchním velitelem armády Michaela Drapatého, který se dostal do veřejného povědomí roku 2014, kdy bojoval proti ruským koordinovaným separatistickým silám v Mariupolu. Nejasný zatím zůstává osud bývalého ministra obrany Michaela Fedorova a více už specialista na tak řečený postsovětský prostor Libor Dvořák.
12: Generála Drapatého do čela armády bezesporu vynesla vlna pouličních protestů, která zejména v Kyjevě, sice v menší míře, ale přece jen pokračuje už druhý týden a původně cílila hlavně na restauraci Michaila Fedorova do čela ministerstva obrany. Nespornou výhodou nového teprve 43-letého vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil je to, že patří k nové vlně v armádním velitelském sboru. Tehdejší major Drapatý se poprvé proslavil už 9. května 2014, kdy se svou motostřeleckou jednotkou prorazil separatistickou barikádu v Mariupolu. Příznačné je, že právě za tento čin ho současná ruská propaganda označuje za řezníka a zabijáka, který údajně neváhal a vjel se svým transportérem do davu lidí. Dnes neustále opakované televizní záběry dokazují, že je to čistá ruská lež. Poté s vynikajícím prospěchem absolvoval Národní univerzitu obrany A na jeho další kariéře se podepsala otevřená ruská agrese proti Ukrajině v únoru 2022. Podílel se na obraně Krivého Rihu, později pak na operacích na jihu armády. Tady na sebe upozornil jako jeden ze čtyř vysokých velitelů, kteří se zasloužili o osvobození Chersonu a pravobřežní části Chersonské oblasti. V roce 2024 pak byl jmenován vrchním velitelem ukrajinských pozemních vojsk. Odvolanému ministrovi obrany Fedorovovi vyhovoval jistě proto, že je velkým zastáncem moderní armády, opírající se o sílu dronů a další soudobé technologické systémy. Jeho předchůdce, generál Syrský, byl totiž příznivcem spíše tradiční výzbroje, kladoucí důraz hlavně na tanky a dělostřelectvo. Samotný exministr Michailo Fedorov asi momentálně čeká na to, jak dopadnou ony kartonové protesty v ukrajinských ulicích, o jejichž název se zasloužila nesčetná hesla napsaná na kusech krabic. Na těch si ku příkladu přečteme požadavek "Vyměňujte zajatce a ne ministry". Míč se tedy ocitl na straně Volodymyra Zelenského. Ten by samozřejmě mohl své původní rozhodnutí změnit a odvolaného ministra v jeho úřadu reinstalovat. Což by ovšem znamenalo uznání vlastní chyby a bez tak klesající popularitu a autoritu hlavy státu dále oslabit. Už brzy tak uvidíme, co je pro Zelenského důležitější.
6: Říká Libor Dvořák. Urychlovačem nefunkčnosti demokracie je zhysterizovaný morální kýč, vylučující diskuzi. To říká ve své úvaze mimo jiné komentátor týdeníku Euro Petr Fischer.
13: Demokracie, jak jsme ji znali, se hroutí, tuší všichni. Přitom jedni tvrdí, že je to dobře, protože konečně přichází ta opravdová demokracie, respektu k hlasu lidu, zatímco ti druzí mluví o rozpadu demokratických hodnot a vzniku lidového autoritářství. Interpretace, jak jinak, velmi různé, symptomy ale stejné. Tím hlavním je rozpad veřejné debaty, která se sice zdánlivě množí a hutní v nové proliferaci mediálních zdrojů, ve skutečnosti ale neprobíhá. A protože demokracie je diskuze o důležitých věcech samosprávy, v níž dochází k tříbení rozporů a minimální shodě, není divu, že se demokracie rozpadá. Znemožnění veřejné věcné diskuze je základem strategie rozložení západních demokratických systémů, zdaleka nejen strategii ruskou, nýbrž dnes už dávno i americkou. Jednou z metod, jak to udělat, je totální hysterizace veřejných politických výměn. V Česku to sledujeme už delší dobu. Stačí si zapnout jakýkoliv politický podcast či televizní debatu, které už debatami dávno nejsou, neboť nabízí jen sérii více či méně hysterických monologů sebepotvrzujících se pravd, které divácké týmy očekávají. Hysterizace debaty je zaručeným receptem na vymizení diskuzí o tom, jak se věci mají, abychom s nimi mohli společně něco dělat. A tak se i z věcí běžných v politickém provozu stávají mimořádné krizové události existenčního významu, otřásající životními jistotami lidí, o něž přece v demokracii všem jde. Veto prezidenta, kterému se nelíbí riskantní uvolnění pravidel pro zadlužování státu, vláda interpretuje jako ohrožení všech služeb státu od obrany přes zdravotnictví po sociální služby. Zhysterizované veto zákona je téměř apokalyptickou hrozbou, tak jako hlava státu vůbec, jejíž názory na evropské dění nebo společnou měnu se dokonce inscenují jako vlastizrada. Co na tom, že v otázce zákona o rozvolnění dluhových pravidel se vzácně shodne jindy kriticky roztříštěná komunita ekonomických odborníků? Podstatné je udržet ve veřejném prostoru hysterický tón černého zabarvení. Můžeme se bavit, ale ne o podstatě věcí, nýbrž jen a jen o našich pocitech z nich. Pocity ovládají politickou debatu, nikoli praktická, natožpak odborná racionalita. Hysterizace veřejné rozpravy je přímo propojena s fenoménem politického morálního kýče. Hysterizuje se pro mravní efekt. Vždyť považte, prezident ohrožuje naše bytí, nemyslí na lidi, chybí mu empatie, neboť si na rozdíl od zbytku národa chudáků žije za naše peníze v blahobytu. Faktický stav věci v oblasti rostoucích dluhů či dluhová logika vysokých úroků nikoho nezajímá. Je třeba se morálně pohoršit nad chováním vybraných politiků, kteří snad ani nejsou lidmi. Zhysterizovaný morální kýč vylučující diskuzi se tak stává urychlovačem dysfunkčnosti demokracie. Problém je v tom, že všechny strany od sebe tuto hysterizaci navzájem přijímají, protože na hrubý pytel reagují stejně hrubou záplatou. Veřejná rozprava se tak koupe v přemíře citů a citečků mravního rozhořčení, jež blokují rozum a nakonec znemožňují politiku jako takovou. Politika možná vyrůstá z morálního rozhořčení, které je jejím prvním impulzem, to ale potřebuje racionální zpracování, aby přineslo politický společenský užitek. Demokracie se ztrácejí, protože v hypertrofované mediální době přicházejí o tuto klíčovou schopnost racionálního zpracování a rozvrhu, stručně o myšlení. Vždyť mohutné hysterické vlně je problémem i rozum sám, natož jeho pravidla. Zastavit tuto tsunami morální hysterie se jen tak nedá, ale jako vždy můžeme všichni začít u sebe. Dehysterizovat vlastní vnímání politiky, to můžeme praktikovat každý i hned. Chce to v úvozovkách jen odstup od sebe potvrzujících pravd, s nimiž se příliš snadno identifikujeme jako sami se sebou. Demokracie může být zase diskuze, ale jen když se osvobodíme od její hysterizace, která znemožňuje svobodné hledání toho, jak věci jsou či dokonce mají být. Hysterizace je obranný mechanismus před rizikovým zjištěním, že nemám vždy pravdu. Demokratická diskuse potom vědomým přijetím rizika, že v racionální rozpravě už nebudu tím, kým jsem byl předtím. Až lid pozná, že je to v jeho nejvlastnějším zájmu, začne se demokracie dnešního hysterického prokletí postupně opět zbavovat. Utopie, jistě, ale jednou se jí přece můžeme dožít.
6: Doufá aspoň Petr Fischer z týdeníku Euro. No a zcela na závěr, jako v pondělí obvykle, je připravena glosa spisovatele a žurnalisty Ondřeje Nefa, tentokrát k nedávno zřícené plastice z Barandovského mostu.
14: To jsem zase jednou střelil vedle. Minule jsem se tu zmínil o plastice sochaře Josefa Klimeše. 35 let zdobil pravobřežní část Barandovského mostu 15 metrů široký kolos, nazvaný Rovnováha, až se rozlomil a zbyl z něho betonový pahýl, ze kterého čouhají armovací železa. To už se v Praze stává zavedeným pravidlem. Za zmatené asistence institucí padá Libeňský most, totéž čeká železniční most a teď Rovnováha ztratila rovnováhu tak důsledně, že je z ní cosi jako suť. Co následovalo? Vyhlásil snad někdo sbírku na obnovu, jako když vyhořelo Národní divadlo? Replika je přece už přichystaná, ale kde pak? Nikdo nic nerozhodl, to je samozřejmé. Nikdo nic nerozhodne, a když rozhodne, přijde někdo jiný a rozhodne jinak. Sledoval jsem takzvané veřejné mínění, pokud to jde podle ohlasů v médiích a na sítích. Obnovit Klemešovu rovnováhu? Ani nápad. Jaké je nejlepší řešení? Nic. Zbourat torzo a nechat místo prázdné. Asi to není tak, že lidé sochám nepřejí. Spíš nevěří, že rovnováha byla socha. Pořád asi platí, že socha musí mít hlavu a ruce, že to musí být panák. Bylo mi z toho všelijak. Nemám potřebu vždycky sdílet většinový názor, ale být s názorem takhle absolutně mimo, to je přece jen nepříjemný pocit, jako kdybych se najednou ocitl v trnýrkách na nástupním ostrůvku tramvaje. Jo, jiné národy se jinak dívají na nefigurální plastiky. Vzpomínal jsem si na Asahi Flame v Tokiu. Tu je dílo francouzského umělce Filipa Starka. 350 tun těžký zlatý plamen. Je umístěn na střeše mrakodrapu výrobce piva Asahi. Zlatě svítí a vidíte ho i od chrámu Senzōji na Asakuse. To je, jako kdyby rovnováha stála na Letné a viděli jste ji od Pražského hradu. No jo, jiná kultura, jiná tradice, kam se na Japonce hrabem. Nicméně mi nedalo a trochu zapátral, jak se Japonci na Golden Flame opravdu dívají. No jo, posmívají se mu a říkají mu zlatého vínko tedy hovínko. Jistě si představíte ten skutečně používaný výraz. A Sahibír ho má na střeše jako svoji píchu, ale mrakodrap si tím vysloužil přezdívku, dalo by se říct, podělaný barák. Takže ono je to asi ve vztahu k nefigurální plastice všude podobné. Rozdíl je v tom, že se Golden Flame nezhroutil. Je kovový, dutý a zatím se od roku 1989 nerozpadla, nejeví k tomu snahu. Asi to bude dané taky tím, že ho postavili v loděnici a použili technologie používané při stavbě válečných ponorek. To dávám v úvahu, pokud by se k obnově rovnováhy přece jen mělo opravdu vážně uvažovat.
6: Glosa Ondřeje Nefa završila nabídku pondělních názorů a argumentů a ze studia se za všechny autory a také samozřejmě redakční kolegy loučí Ondřej Konrád.
5: Tady je Plus ve 13 hodin.
8: Český rozhlas Plus.
5: Registrace vozidel by se mohla vyřizovat online, návrh dnes projedná vláda. Obří požár dál ohrožuje francouzské město Bordeaux, evakuovaných už je přes 200 000 lidí. Ukrajina už údajně disponuje drony schopnými doletět více než 3000 kilometrů. Hezké pondělí u Zpráv Plusu s Ondřejem Látelem. Registrační značky vozidel by si lidé mohli vyřizovat online a vyzvedávat je ve výdejních boxech. Počítá s tím návrh zákona ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Nově si podle něj bude možné i ponechat svou registrační značku při koupi jiného auta. Novou agendu by lidé mohli zařizovat přes portál dopravy, říká mluvčí rezortu František Jemelka.
15: Novela má také přinést automatizaci vyřizování žádostí o registraci vozidel, takže občanům i podnikatelům odpadne nutnost návštěvy úřadu. Převod vozidla je jednou z nejčastějších věcí, kterou lidé z úřady řeší a je to poslední větší agenda, kterou máme ještě zdigitalizovat.
5: Francouzským hasičům se stále nedaří uhasit obří požár na jihozápadě Francie. Oheň vyhnal z domovů přes 200 000 lidí. Plameny už spálily přes 40 000 hektarů a přiblížily se k městu Bordeaux.
16: Evakuace města Bordeaux zatím není v plánu. Svou silou a rozsahem ale jde o naprosto výjimečný požár.
17: Popsala ve francouzské televizi mluvčí vlády Maud Brežonová. Prezident Emmanuel Macron svolal kvůli požárům krizový štáb. Oheň spálil v oblasti Gironde přes 200 domů a podle francouzského rozhlasu komplikuje práci zhruba 15 000 společností. Jsou zavřené některé silnice, dálnice a omezený provoz je taky na železnici mezi městy Bordeaux a Tarbes. S ohněm bojují tisícovky hasičů, policisté a taky vojáci, kteří v evakuovaných oblastech brání krádežím a rabování. Čeští hasiči se zapojili do hašení u obce Temple, kterou obklíčili plameny. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
5: Ukrajinské nepilotované letouny prodlužují svůj dolet. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jsou už teď schopné překonat vzdálenost více než 3000 kilometrů. Minulý týden ukrajinské drony zasáhly rafinérii v sibiřské Tjumeni, vzdálenou od ukrajinské hranice 2000 kilometrů.
18: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský svolal poradu k takzvaným dálkovým úderům na cíle v Rusku. Na sociálních sítích pak napsal, že potenciál ukrajinských dronů se neustále zvyšuje a díky tomu se strategická hloubka ruského týlu, která byla dlouho jeho výhodou, stala teď pro ruské politické a vojenské vedení problémem. Většinu protivzdušné obrany totiž Rusko soustředilo kolem Moskvy, státních rezidencí, Krymského mostu a Petrohradu, napsal Zelenský, který před několik dny oznámil, že dolet ukrajinských dronů by už v příštím roce mohl dosáhnout 5 až 10 000 kilometrů. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: Doprava na Plusu na D1 z Prahy ve směru do Brna velmi opatrně za sjezdem na chodce Rady. Na 30. kilometru stojí porouchaný kamion ve stoupacím pruhu, musí se tam vybočovat. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte u sjezdu na Velké Meziříčí západ. Na 141. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 147. kilometr. Na Pražském okruhu ve směru na letiště se táhne fronta kamionů. Od sjezdu na Jesenici pokračuje nesouvisle až na 19. kilometr. Regulují vjezdy do obou tunelů. Nárazově se tak zastavuje i v osobních autech před nimi. Ve směru na D1 se rozjíždí kolona od sjezdu na Stodůlky k Klochovskému tunelu. Před omezením v Grbelské ulici směrem do Letňan v Praze se sune kolona už z východní části okruhu před Novopatskou ulicí. Zdržení 20 minut. A na příjezdu do metropole po D7 od Slaného počítejte s kolonou od 3. kilometru, pokračuje až k omezení u letiště. Dobře dojďte. Čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, teploty 20 až 25, na jižní Moravě až 28 stupňů. To byly zprávy, posloucháte Plus.
19: Dobrý den a celý nový týden. V pravidelném čase je tady prostor pro názory našich hostů. Tím dnešním je Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Já vás vítám. Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: Pozornost zaostříme pochopitelně na neutichající napětí mezi vládními lídry a prezidentem. Jak chápat ten nejnovější vývoj a kde se rýsují případné další třecí plochy? Měla by vládní koalice i opozice přijít už s vlastními kandidáty do boje o hrad? A co přinesla cesta šéfa sněmovny Tomia Okamury do Číny? Zita Senková přeje nerušený poslech.
21: Jak to vidí?
19: Napětí mezi premiérem Andrejem Babišem a prezidentem Petrem Pavlem nepolevuje. Naopak, před týdnem Babišova vláda ostře zkritizovala ústavní soud, který má na stole prezidentovu kompetenční žalobu kvůli blokování Pavlovy účasti na summitu Severoatlantické aliance, a o dva dny později pak Petr Pavel vůbec poprvé vetoval zákon současné vlády, což premiér Andrej Babiš označil za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Ten vetovaný zákon se týká veřejných rozpočtů, respektive rozvolňování pravidel. Tak co se týče samotného veta, Petře, překvapilo vás to, že prezident vetoval zákon, který se týká právě ekonomické oblasti?
20: Je pravda, že zrovna tato oblast nepatří mezi oblíbené prezidenta republiky. On se velmi dobře orientuje v zahraniční a bezpečnostní politice, ale k tomu, aby se orientoval v ekonomice, tak má dostatek svých poradců, a je pravda, že on už i v minulosti se právě k té novele zákona o rozpočtové odpovědnosti kriticky vyjadřoval, nebyl sám, a nejde pouze o výroky z úst představitelů opozice, kde se to očekává, ale také z úst různých ekonomů, z představitelů Národní rozpočtové rady a tak dále. Takže není úplně překvapením, že prezident ten zákon vetoval. Je to jedna z pravomocí prezidenta. Prezident si musí být dobře vědom, když to veto dává, jaké je rozložení sil v Poslanecké sněmovně, a vzhledem k tomu, že ohledně tohoto zákona nebyly nějaké zásadní rozpory uvnitř vládního tábora, tak si musí být dobře vědom, že to gesto je pouze symbolické, že zkrátka ta vládní většina to veto přehlasuje a prosadí svou. Je to i logické, protože k tomu slouží také mimo jiné volby do Poslanecké sněmovny, aby se sformovala nějaká většina a prosazovala svůj program. Takže prezident de facto nemá šanci té většině v prosazování toho programu bránit, a podle mého názoru je to správné, ale zároveň, když prezident toto symbolické gesto dělá, tak ho dělá většinou s tím cílem, že chce na ten problém upozornit, chce, aby se o tom veřejně diskutovalo, a myslím si, že i bez veta prezidenta se zrovna o tomto problému velmi diskutovalo, takže pak je to otázka na zvážení prezidenta a jeho okolí, zda zrovna v tomto případě to veto využít, nebo zda tedy s výhradami ten zákon podepsat.
19: Když i vy říkáte, Petře, že vlastně sněmovna, která se mimochodem k té vetované novele rozpočtových zákonů má sejít 25. srpna, to veto přehlasuje, tak proč to tak vadí, že prezident ten zákon vetoval, tu novelu?
20: Podle mého názoru to vadí ani ne tak z toho důvodu, že znovu o tom budou muset jednat, ale vadí z toho důvodu, že znovu se na to upře pozornost a znovu se o tom povede diskuse, nakolik ta nová pravidla jsou nebo nejsou prospěšná. A když sledujeme tu diskusi kolem veta prezidenta, tak tam samozřejmě padají různé argumenty a ty argumenty ne vždy úplně odpovídají realitě, protože na jednu stranu je pravda, co říká Andrej Babiš, Alena Schillerová a tak dále, že současná podoba zákona o rozpočtové odpovědnosti, to, jak vysoký by měl být deficit státního rozpočtu pro příští rok, tak toho dosáhnout je nereálné. Mají pravdu v tom, že předchozí vláda také nečinila kroky k tomu, aby ten zákon bylo možné dlouhodobě naplňovat. Na druhou stranu současná vláda toho využívá nebo spíše zneužívá k tomu, aby ten deficit dále nafukovala až na, dá se říci, únosnou míru, aby mohla plnit své předvolební sliby, a právě k tomu má sloužit i ta novela toho zákona o rozpočtové odpovědnosti. A když jsme u těch výtek a různé kritiky kroku prezidenta, tak tam zaznívalo to, že prezident ohrožuje financování zdravotnictví a tak dále, ale to přece není pravda, protože to veto bude přehlasováno na konci srpna. Vláda do konce září musí předložit návrh

0: že pro tento rozpočet se ta, nebo na tento rozpočet se ta pravidla nevztahují. Takže to je další, dá se říci, argument, který padá z úst představitelů vlády a není úplně pravdivý nebo úplně neodpovídá té realitě. A samozřejmě tak by se ještě dalo pokračovat dalšími argumenty, které zaznívají v této souvislosti. A znovu opakuji, je otázkou prezidenta, aby zvažoval, kdy veto využije, aby jich nebylo příliš, protože pak, když je inflace vet, tak už veřejnost nevěnuje těm vetům takovou pozornost, jako když k tomu prezident sáhne ve zcela ojedinělých případech. A dá se říci, že zatím je to první veto Petra Pavla v době, kdy u moci je Babišova vláda. Uvidíme, zda těch vet bude přibývat, nebo zda s nimi bude prezident zacházet obezřetně a střídně.
1: Mimochodem, co se týče financí nebo hospodaření rozpočtu, rozpočtové odpovědnosti, tak výhrady měl Petr Pavel už i k předchozí vládě Petra Fialy. Tam tak radikální, řekněme, nebyl.
0: No, on jednak si zval na hrad ministra financí a upozorňoval ho na různé věci, že skutečně ten návrh rozpočtu neodpovídal úplně té realitě. Kritizovali to rovněž ekonomové i představitelé tehdejší opozice, takže pouze role se prohodily a myslím si, že ten postoj prezidenta republiky je velmi podobný. A co se týče toho, že měl výhrady a nevetoval návrh zákona o státním rozpočtu, tak to je přece jenom trošku něco jiného než novela pravidel rozpočtové odpovědnosti, protože skutečně za hospodaření státu zodpovídá vláda, ta se zodpovídá poslanecké sněmovně a také voličům, kteří pak mohou její výkony ohodnotit třeba v dalších volbách, a nebylo by dobré, aby prezident vetoval zákon o státním rozpočtu. Tak tomu v minulosti nebylo, s jednou jedinou výjimkou, kterou tvořil Miloš Zeman, a to bylo v době, ne kdy se připravoval normální zákon o státním rozpočtu, ale kdy bylo potřeba ten zákon o státním rozpočtu novelizovat. Miloš Zeman tehdy tvrdil, že tehdejší vládní představitelé nesplnili určitý slib týkající se určitých daňových výjimek a proto ten zákon vetoval, ale myslím si, že ten důvod byl spíše v tom, že tehdy vztahy mezi prezidentem a vládou byly napjaté a projevily se mimo jiné v tom, že tam došlo ke snížení rozpočtu kanceláře prezidenta republiky, ale i v tomto případě to veto bylo velmi rychle přehlasováno. Takže si myslím, že je logické, že prezident Petr Pavel nevetoval například návrh státního rozpočtu jak Fialově vládě, tak ale ani současné vládě, protože mohl to též učinit i pro letošní rok, kdy znovu vakují ten návrh zákona o státním rozpočtu, jak byl přijat, tak je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti.
1: Hlava státu vyzývá k dialogu. Andrej Babiš se scházet nechce, nebude-li to nezbytně nutné. Tak do jakého stavu, do jaké situace se Petře Hrad a Strakova akademie dostali? Nehovořili spolu, pokud se nepletu, mimochodem ani o tom vetu, aby si své pozice, své důvody předem vysvětlili?
0: No, dostali se do situace, kdy spolu nekomunikují a kdy dlouhodobě je tato situace neudržitelná, a myslím si, že pokud vnímají dění v této zemi, tak jim by to nemělo příliš dlouho vydržet, protože i když se podíváme například do průzkumu veřejného mínění, tak většina společnosti neoceňuje tento konflikt, naopak si myslí, že by tento konflikt být neměl, že nepřináší příliš pozitivního pro tuto zemi, takže si myslím, že by obě strany měly začít brzdit a měly by se snažit navázat nějaký dialog, i když třeba na prezident republiky k tomu opakovaně vyzýval, premiér tvrdil, že po tom dění kolem summitu, ale i předtím neměl příliš zájem s prezidentem komunikovat a tvrdil, že když tedy bude nějaký zásadní problém, tak pochopitelně se spolu budou bavit. Takže si myslím, že právě větší komunikace například mezi prezidentem a premiérem by mohla přispět uklidnění situace a že by k tomu mělo v dohledné době dojít. Pokud k tomu nedojde, tak obě strany spíše z toho konfliktu budou poškozeny, než aby vyšly posíleny.
1: Kde by mohly nastat další nové třecí plochy?
0: No, já si myslím, že zase ta emoce se rozjitří v momentu, kdy ústavní soud bude probírat tu ústavní stížnost prezidenta republiky týkající se výkladu pravomoci prezidenta, že zastupuje stát navenek, tak jakým způsobem tak činit má, protože prezident tedy se obrátil na ústavní soud, vláda asi tehdy nepočítala s tím, že dá předběžné opatření, takže si myslela, že prezident na summit na to do Turecka nepojede, nakonec tam odcestoval za velmi zvláštní

0: zvláštních podmínek, které spíše dělali České republice špatné jméno, než aby dělali pozitivní reklamu v zahraničí, a vzhledem k tomu, že tedy účastníci toho sporu nebyli schopni spolu komunikovat a nějak se dohodnout, takže ten spor se vyostřil, takže o tom musí rozhodovat ústavní soud, tomu de facto nic jiného nezbývá, takže není pravda, že to je nějaký aktivistický soud, který se za každou cenu vlamuje do vztahu mezi prezidentem a vládou. A je logické, že vláda musela podat nějaké své vyjádření k ústavnímu soudu k té žalobě, že to vyjádření bylo postaveno takovým způsobem, že se ostře vymezilo vůči prezidentovi a že zazněla i kritická slova na to předběžné opatření ústavního soudu. Takže si myslím, že tady se dají očekávat různé spory. Pak uvidíme, jak se dál bude vyvíjet česká zahraniční politika, například směrem k Ukrajině, kdy jsme svědky toho, že vláda činí některé kroky a pak je jinak prezentuje v České republice, a některé kroky i v zahraničí jsou takového rázu, že to spíše poškozuje Českou republiku, než aby jí to pomáhlo. Je to otázka právě toho, jakým způsobem Česká republika chce nadále se zapojit do pomoci k Ukrajině, tak jako to dělají jiné evropské země a tak dále. Takže tam ty třecí plochy mohou nastat. No a dá se očekávat, že třecí plochy mohou nastat opět kolem toho, jakým způsobem vláda připraví návrh státního rozpočtu na příští rok, pokud to bude nějaký návrh, kdy ten schodek bude zase dramaticky narůstat, tak se dá očekávat, že prezident to asi nepřejde mlčením a že se k tomu bude nějak vyjadřovat. No a také bude zajímavé, jak se bude vyvíjet situace po senátních a komunálních volbách, kdy dojde k nějakému přeskupení sil podle mého názoru v horní parlamentní komoře, a to se může promítnout do fungování české politiky, do atmosféry na české politické scéně a následně i do vztahu mezi Hradem a vládou.
1: Pohled Petra Hartmana, komentátora Českého rozhlasu.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
1: Zástupci vládní koalice opakují, že prezident Petr Pavel je lídrem opozice. Tak co si o tom myslíte?
0: No, problém prezidenta je v tom, že současná opozice úplně dobře nefunguje a že Andrej Babiš potřebuje určitým způsobem nějakého soupeře. On se potřebuje vůči někomu vymezovat a když se vymezuje vůči opozici, tak to má velmi snadné, takže to vypadá, že si nyní vybral soupeře prezidenta republiky a prezident republiky je ve složité situaci, protože on by měl dělat svoji autonomní politiku, ne v tom, že by nějakým výrazným způsobem ovlivňoval politické dění v České republice, ale že bude plnit roli prezidenta.
1: A kam jsme se to ale dostali, když vlastně z podstaty i z toho postavení v ústavním systému je vláda někde jinde a prezident někde jinde. Oni přece spolu nemohou soupeřit ve volbách o Pražský hrad.
0: No, úplně soupeřit spolu nemohou, ale vzhledem k tomu, že máme přímo volbu prezidenta republiky, tak je logické, že se očekává, že bude více kandidátů a jeden z těch kandidátů bude buď to kandidát hnutí ANO nebo kandidát vládní koalice. To záleží na tom, jak ty koaliční strany budou schopny a ochotny se na nějakém kandidátovi dohodnout, a skutečně prezidentské volby se blíží. Není to tedy otázka měsíců, ale není to zas tak daleko a je potřeba, pokud někdo chce soupeřit se stávajícím prezidentem, byť on ještě nepotvrdil, že bude kandidovat, ale všeobecně se tak počítá s tím, že se tak stane, tak by se nějaký ten soupeř měl začít profilovat. A možná, že i to, co nyní sledujeme, takže je také
1: zahřívací kolo,
0: taktika, jak připravit tu půdu pro toho kandidáta, ať už vládní koalice nebo hnutí ANO, aby měl trošku snazší nástup, protože prezident, pokud bude obhajovat svůj mandát, tak má samozřejmě velkou výhodu a možná, že ta taktika spočívá v tom, že když někoho nejste schopni porazit, nebo myslíte si, že asi ho neporazíte, tak pak je dobré ho co nejvíce zranit nebo poškodit. Takže možná to s tím také souvisí. A když se právě hovoří o tom vypjatém vztahu mezi hradem a vládou, tak možná ten horizont není až tak pozdní, to znamená prezidentské volby někdy na začátku roku 28, ale právě blížící se senátní volby, kdy možná i to, co Andrej Babiš dělá, takže to značí to, podívejte se, vy, kteří mě podporujete, kteří chcete, aby země fungovala takovýmto způsobem, stojím proti opozici, mám proti sobě prezidenta, mám proti sobě také senát, kde má většinu současná opozice, tak mobilizujme se, pojďme k volbám do senátu a změňme senát tak, aby v senátu současná opozice ztratila většinu a pak uvidíme, pak si to rozdáme v boji o hrad s prezidentem.
1: Kdyby byl podle vašeho názoru, řekněme, optimální okamžik načasování, kdyby vláda nebo samostatně hnutí ANO měla přijít nebo mohla přijít se svým vlastním kandidátem, ostatně i opozice?
0: No tak ono záleží na tom, jakého kandidáta chcete, zda máte někoho připraveného, protože pokud by to měl být člověk, který není úplně všeobecně známý nebo se dostatečně neprofiluje, ať už v politice nebo svými názory na různé problémy této země a tohoto světa, tak už téměř je pozdě, protože vy byste potřeboval dostat toho člověka do všeobecného povědomí, aby byl nejenom známý tím, že když uslyšíte jeho jméno nebo uvidíte jeho tvář, tak víte, o koho jde, ale že také s ním si spojíte určité postoje, určité hodnoty, pohled na svět a tak dále. A pokud by to měl být člověk, o kterém tyto věci nejsou příliš dostatečně známy, třeba je znám z hlediska té tváře a toho jména, tak si myslím, že je nejvyšší čas, ale je otázka, zda právě současná vládní koalice nebo hnutí ANO někoho takového má připraveného, nebo zda to odsouvá a čeká na poslední chvíli.
1: Kdybychom teď trochu spekulovali, Petře, tak mohlo by to naznačovat, že ten potenciální příští kandidát, ať už celé vlády nebo jenom hnutí ANO, je někdo, koho už známe, že budou vlastně tyto strany trojkoalice lovit, tak říkajíc, ve vlastních vodách?
0: No tam je problém v tom, že když chcete takovéto jméno, tak specifikum prezidentské volby je to, že většinou tedy se konají dvě kola a v tom druhém kole jsou dva proti sobě a ten jeden, kdo chce zvítězit, musí získat většinu a k tomu vám často nestačí to, že budete mít podporu jedné části politického spektra. To znamená, že voliči, dejme tomu vládní koalice nebo opozice, podpoří toho kandidáta a že to zaručí vítězství v prezidentské volbě. Vy musíte mít určitý přesah a pokud jste člověk, který je velmi vyhraněný, tak ten přesah se hledá a získává obtížně. Takže si myslím, že pokud by to byl někdo ze současných nejvyšších představitelů vládní koalice, takže by to měl v boji s prezidentem republiky velmi složité. Ono se dost často spekuluje o tom, že by se do toho mohl znovu pustit Andrej Babiš. Pokud by se do toho pustil, tak byl by to zdatný soupeř Petra Pavla, ale je otázka, zda se do toho pustí, protože už jednou prohrál a Andrej Babiš nerad prohrává a navíc on velmi dobře pracuje s veřejným míněním a s výzkumy veřejného mínění, takže pokud by mu data ukázala, že nemá šanci, tak nevěřím, že by se do toho znovu pustil. Pokud by tam nějaká naděje na úspěch byla, tak můžeme spekulovat, že to nelze úplně vyloučit, ale uvidíme.
1: Bylo by to pro vás třeba osobně překvapení, pokud by Andrej Babiš kandidoval opět?
0: Pro mě by to bylo překvapení, ale já jsem překvapován každou chvíli, byť politiku sleduji již desítky let a vždy si říkám, že už mě snad nic nepřekvapí a že něco není možné, tak se přesvědčuji, že nic není nemožné.
2: Jak to vidí?
1: Ve studiu Českého rozhlasu zůstává náš komentátor Petr Hartmann. Jak hodnotíte návštěvu šéfa poslanecké sněmovny a lídra SPD Tomia Okamury v Číně? Co přinesla?
0: Tak s nadsázkou řečeno ukázala, že zahraniční politika na parlamentní úrovni je vyvážená, protože předseda Senátu Miloš Vystrčil navštívil Tajvan a předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura navštívil Čínu. Ta jeho návštěva názorně ukázala, že ten rozruch kolem návštěvy Miloše Vystrčila byl až přehnaný, že to byla de facto zbytečná hysterie, že to nijak zásadně vztahy s Čínou neovlivnilo a pokud něčemu přispěla návštěva Tomia Okamury v Číně, tak čínským médiím, čínské propagandě v tom, že mohli poukazovat na to, je u nás vysoký ústavní činitel České republiky, takže Česká republika určitě přehodnocuje svůj vztah k Číně a Tchajvanu a podobně. Jinak, co se týče té úrovně dejme tomu ekonomické, tak Tomio Okamura tam letěl s určitými představami, že by mohl pomoci oživit česko-čínské ekonomické vztahy, ale jak jsme se přesvědčili v minulosti, kdy vláda, včetně prezidenta, byly velmi vstřícní vůči Číně, tak potom ty různé přísliby se nepromítly do reálných čísel investic v České republice. Zkrátka Čína je velmoc, která zvažuje své zájmy a samozřejmě pokud by si vyhodnotila, že Česká republika je pro ní zajímavá, tak by asi tady investovala, ale zatím tomu tak není a v té obchodní bilanci jsme velmi pasivní, protože samozřejmě masivně dovážíme různé věci z Číny, než abychom tam vyváželi a je pravda, že návštěvy typu Tomia Okamury teoreticky mohou alespoň trochu usnadnit průnik českých podnikatelů do Číny, protože přece jenom Čína je specifická země, kde to propojení politiky s biznesem je velmi silné a bez politické podpory tam podnikatelé těžko uspívají, ale když se například podíváme na osud mladoboleslavské Škodovky, tak české firmy to nemají v Číně úplně jednoduché a nedá se očekávat, že by po návštěvě Tomia Okamury v Číně se něco zásadního změnilo.
1: Přinesla ta návštěva, pokud vůbec mohla, nějaký posun v případě zadrženého českého občana?
0: To my nevíme, ani vědět nemůžeme a je to dobře, protože tyto věci se řeší v zákulisí a neměly by žádné informace pronikat na veřejnost, takže uvidíme, až ta situace se nějak vyřeší, zda dojde k nějakým krokům, které jsou očekávány nebo o kterých se spekuluje o té výměně se zadrženým čínským špionem a podobně, ale samozřejmě to vůbec nemůžeme vědět a dá se očekávat, že pokud Tomio Okamura měl nějaké úkoly v této oblasti, tak lze počítat s tím, že se třeba pokusil je splnit, ale nakolik byl úspěšný, to my nevíme a ono tomu podle mě by ani neměl a nemůže mluvit veřejně.
1: Jistě. Dnes se kabinet Andreje Babiše sejde naposledy před vládními prázdninami, tak které agendy, rozpracované úkoly zůstávají na stole, jaké priority čekají pak kabinet po návratu?
0: No, když se podíváme právě na ten harmonogram, tak asi nejdůležitější prioritou je připravit státní rozpočet na příští rok, připravit ho takovým způsobem, aby byl ufinancovatelný, aby nespůsobil nějaký zase další dramatický nárůst deficitu státního rozpočtu a aby pokud skutečně budou ty peníze nějak vynakládány, tak aby byly vynakládány takovým způsobem, aby do budoucna přispěly k tomu, že ten deficit se bude snižovat a že česká ekonomika poroste, ale je to samozřejmě otázka, je to sporné a uvidíme, jak si s tím současná vláda poradí.
1: Vychladnou během srpna horké hlavy na české politické scéně?
0: No tak vzhledem k tomu, že máme předpovědi, že mají být tropické teploty, tak se obávám, že úplně nevychladnou a nevychladnou i z toho důvodu, že po prázdninách najednou nastane spíše horká fáze předvolební kampaně před komunálními a senátními volbami a i když se to nezdá, tak ty senátní volby budou velmi důležité, protože současná opozice tam, pokud se takhle z hlavy nepletu, tak z těch 27 křesel připadá na ně asi 26, takže hnutí ANO, které už se naučilo senát a bere volby vážně, tak má velkou šanci posílit a naopak současná opozice má velkou pravděpodobnost toho, že oslabí a pak je otázka, jak moc silně oslabí a skutečně to pak může mít vliv, ten výsledek senátních voleb na fungování české politiky v následujících měsících a letech.
1: Co bude podle vás hlavní motiv těch nadcházejících podzimních voleb?
0: No, komunální volby jsou samozřejmě specifické, protože tam to sjednocující téma se těžko hledá, ale u těch senátních si myslím, že opozice vsadí na to, že podívejte, Andrej Babiš posiluje, tak zabraňme mu v posilování a hnutí ANO naopak bude podle mě poukazovat na to, že potřebuje k tomu, aby mohlo plnit předvolební sliby přece jenom jinak složený senát a proto by ho lidé měli jejich kandidáty podpořit.
1: Odhaduje Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Já vám děkuji za vaše názory a přeji vše dobré. Mějte se hezky.
0: Den.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
3: Dobré odpoledne, je přesně 1:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Průměrná cena nafty v Česku týden po konci vládních regulací stoupla o 3 koruny. Za 1 litr teď řidiči v Česku průměrně zaplatí 43 korun a 77 haléřů. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena za litr benzínu od minulého pondělí do neděle stoupla o 67 haléřů na průměrných 42 korun a 32 haléře. Ministerstvo financí teď cenové stropy u pohonných hmot obnovit neplánuje. V Rumunsku dnes znovu zasahovaly letouny F-16 kvůli ruskému dronu. Vzlétly ze základny na jihovýchodě země. Bezpilotní letoun, který později přelétl hranici na Ukrajinu, ale letadla nezničila. Informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany. Od pátku do neděle rumunská letadla zneškodnila 3 drony. Ebolou se v Demokratické republice Kongo nakazilo už asi 3200 lidí. Nemoci od května podlehlo více než 1400 nakažených. Informovali o tom tamní úřady. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad epidemie až 4násobný. Pražské letiště Václava Havla za letošní první pololetí odbavilo přes 8 milionů cestujících. Meziročně je to skoro 6% nárůst. Vyplývá to ze statistik na webu letiště. V červnu z něj nejvíc lidí letělo do Velké Británie, následovala Itálie, Španělsko a nebo Řecko. Soud zatím v Česku rozhodl o jediné hromadné žalobě. K jedné další se poškození můžou hlásit. Tyto žaloby je přitom možné podávat už 2 roky. Pomáhat mají v případech, ve kterých je hodně poškozených. Třeba když nějaká firma podvede své zákazníky. Nachystaná je čerstvá doprava na Plusu. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Velké Meziříčí západ. Na 141. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 174. kilometr. Tam pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh, zdržení asi 40 minut. D1 ještě jednou, počítejte s obousměrným omezením na 26. kilometru. Kolona ve směru do Brna se táhne už od 18. kilometru. Navíc na 24. kilometru stojí porouchané osobní auto v omezení v levém pruhu. Zdržení teď asi 20 minut. Na okruhu v Praze ve směru na letiště se sune nesouvislá fronta hlavně kamionů od sjezdu na Jesenici na 19. kilometr. Regulují vjezdy do obou tunelů, postojíte taky v osobních autech v levém pruhu. Plná je i ulice k Barandově. Pomaleji se v Praze jede taky v opačném směru od 21. kilometru za Lochkovský tunel. Na východní části okruhu směrem na Černý most se zastavuje u sjezdu na Hradeckou D11. Kolona pokračuje do Novopatské až k omezení v Kbelské ulici. Zdržení asi 20 minut. Dobře dojeďte. Čekáme proměnlivou oblačnost, místy, přeháníky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty 20 až 25, na jižní Moravě naměří až 28 stupňů, na horách to bude nejčastěji kolem 16 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
4: Na Českém rozhlase Plus už začíná další vydání pořadu Věda Plus a jakým tématům se dnes budeme věnovat. Významný fyzikální chemik Pavel Jungwirth nečekaně zemřel. Připomeneme jeho hlavní úspěchy a výzkumy, kterým se věnoval. Na Olomoucké univerzitě Palackého probíhá letní škola slovanských studií. Jak vypadá takový intenzivní kurz českého jazyka? A brněnští vědci se zabývají tím, jak snížit počty nehod motorkářů. Jednu motorku proto proměnili v pojízdnou laboratoř, co přesně díky ní sledují. I o tom budeme mluvit. Začíná Věda Plus dnes s Lenkou Vahalovou.
2: Věda Plus.
4: Začneme zprávou, která včera v podvečer zasáhla nejen český vědecký svět. V 60 letech zemřel uznávaný fyzikální chemik Pavel Jungwirth, držitel ceny Neuron za přínos vědě se v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd věnoval molekulové simulaci jontů. Jeho práce ale pomohla například i neslyšícím. Rád vědu i popularizoval a tak byl často také hostem vysílání Českého rozhlasu. A ve studiu už je kolegyně z vědecké redakce Eva Ké. Zrová, hezký den.
5: Dobré odpoledne.
4: Ty jsi s Pavlem Jungwirthem často natáčela a říkala jsi mi, že to bylo natáčení, na které jsi se vždycky těšila víc než na jiné. Proč?
5: Jednoduše, protože Pavel Jungwirth patřil k lidem, u kterých byste nikdy neřekli, že je to vědec, natož pak světově uznávaný vědec. On chodil nejraději v džínách, s batůškem, rozevlátými vlasy. Dalo se s ním povídat opravdu o různých věcech, nejenom o té jeho vědě. A takže já, když jsem před pár lety připravovala příspěvek výročí vzniku periodické tabulky prvku, tak jsem potřebovala názor nějakého vědce a okamžitě mě na první dobrou napadl právě Pavel Jungwirth. No a když jsem pak slyšela tu jeho odpověď, tak jsem pochopila, že jsem nemohla vybrat lépe.
6: Když vejdu do katolického kostela, tak tam někde bude kříž. A když půjdu k evangelíkům, tak tam bude kalich. A stejně tak, když člověk vejde do laborky k chemikovi anebo ke mně do pracovny, tak se tam najde periodická tabulka. Je to takový symbol pro nás chemiky, že v tom chaosu existuje řád, že ty věci mají smysl. A my samozřejmě hledáme různé mezery a díry v tom řádu. Můžeme s některými věcmi nesouhlasit, můžeme se proti tomu bouřit, ale co se týče ty tabulky periodické, ta je tak krásná, že je to asi tak všechno, co se s tím dá dělat.
4: Ale Pavel Jungwirth nebyl chemik, pokud vím. Vystudoval matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, podobně právě jako otec i bratr.
5: To je pravda, oni tu fyziku měli skutečně v rodině. Otec Karel byl odborníkem na plazmovou fyziku a i díky němu vzniklo v Dolních Břežanech špičkové laserové centrum. Mladší bratr Tomáš se zase úspěšně věnuje fyzice pevných látek a stál u objevu třetí skupiny magnetických látek, takzvaných altermagnetů. No a Pavel Jungwirth, tak ten si vybral chemickou fyziku a zaměřoval se na to, jak fungují jonty s biomolekulami v roztocích. A jako první na světě třeba jeho tým dokázal například připravit takzvanou kovovou vodu. Ale právě vzhledem k těm rodinným vazbám byl ten jeho výzkum trošku složitější, protože když byl Tomáš několik let členem Vědecké rady Evropské výzkumné rady, tak si u ní Pavel nemohl požádat o prestižní grant.
6: Bratr byl velmi férový, on než to vzal, tak se mě zeptal, jestli jako je to OK. A já jsem v té době měl jiný granty, takže jsem řekl fajn. A 8 let to byla skvělá výmluva, že jsem nemusel ten ERC grant psát, protože je docela dost práce. No a loni skončil a mě skončila výmluva a jemu taky, no tak jsme to napsali. No.
5: Říkal mi se svým typickým nadhledem Pavel Jungwirth v březnu roku 2023, ale já myslím, že tenkrát nikoho asi ani nepřekvapilo, že uspěli oba dva bratři a jako první česká bratrská dvojice získali ve stejném roce prestižní ERC grant, byť každý v jiné oblasti na výzkum za 2 miliony eur. Ten Pavlu se zaměřoval na nové metody poznání biologických procesů, toužil namodelovat například lidský tep, ale bohužel už to nedokončí.
4: Pavel Jungwirth před 2 lety získal cenu Neuron za celoživotní přínos vědě v oblasti fyzikální chemie. Jenže na kontě jeho vědeckých úspěchů je také model ucha pro neslyšící, a to přeci není fyzikální chemie.
5: No, já jsem se ho tenkrát na to taky ptala, protože se mi to zdálo hodně vzdálené od toho, co dělal. Ale tehdy mi táta 4 dětí vysvětlil, že je to provázané víc, než si vůbec umíme představit, i když připustil, že roli v tomto výzkumu se hrál i důvod ryze soukromí.
6: Vůbec ten princip slyšení, to, jak se tam ve vnitřním uchu šíří ta informace a jak je to kódováno, je založeno na vlastně elektrických proudech jontů. Jsou to hlavně vápenaté a draselné jonty a tím pohybem jontů my se zabýváme v té naší skupině. Hodně vlastně studujeme jonty. Tak to by bylo takový ten oslý můstek, ale ve skutečnosti je to tak, že můj mladší syn velmi špatně slyší a vlastně už odmala jsme se snažili pochopit, co mu tam nefunguje a tak. A tak se zrodil nápad, jestli bychom neudělali nějaký model toho ucha.
5: A to se po 12-letém výzkumu skutečně povedlo. Model ucha lépe ukazuje, jak fungují sluchové buňky u konkrétních lidí a dá se díky tomu vyrobit, řekla bych, individuální kochleární implantát lépe než doposud.
4: I to byla práce Pavla Jungwirtha. Ve studiu nejen jeho práci připomněla vědecká reportérka Eva Kézrová. Moc děkujeme. Naslyšenou.
5: Naslyšenou.
4: Stále posloucháte Vědu Plus a čeká nás další téma. Vzácné mince a medaile vystavené v muzeích jsou někdy ve skutečnosti kopie. Na první pohled by to skoro nikdo neřekl, kdybyste se ale mince dotkli, hned rozdíl poznáte. Vědci stále vylepšují postupy, aby byla kopie navenek co nejvěrnější. Vyzkoušel si to i náš reportér v přenosné laboratoři vědců z Vysoké školy chemicko-technologické.
7: Je to medaile, pamětní medaile Národního divadla. Originál máme v kanceláři.
8: Je to k nerozeznání na pohled, ale v ruce je měkké gumovité.
7: V podstatě vyrobíte lukoprenovou kopii.
8: Šárka Msalamová z Vysoké školy chemicko-technologické mi ukazuje kopii medaile. Vyrobená je ze silikonové hmoty potažené vrstvičkou lesklého kovu.
7: To třeba používají, když muzea dělají nějaké výstavy, které jsou interaktivní. Chtějí ukázat nějaké třeba cennější věci, aby si na to lidi mohli šáhnout. Na originál sahat nesmíte, že jo? Ten by byl určitě ve vitríně hlídán a tak dále. Když budete mít kopii, tak tam může projít lidem rukama.
9: Můžu si sáhnout na ten tvar, i když ano, to nebude zrovna ten materiál, jaký to měl.
7: To se tady potom dá vyplnit třeba nějakou pryskyřicí. Můžu si ji opravdu prohlídnout zblízka, vzít si do ruky, osahat si, když to originál nikdo do ruky nepůjčí.
8: Základem takové kopie je odlitek, původní mince nebo medaile. Nemusí být jenom ze silikonu, ale třeba i ze sádry nebo jiné tvrdé hmoty. Kovovou vrstvičku odborníci nanesou elektrochemicky.
7: Pak se to natře grafitovým práškem, ponoříte do roztoku.
9: Kádinka s sítě modrou kapalinou.
7: To je roztok modré skalice neboli síranu měďnatého pentahydrátu.
9: A v ní je ponořená měděná destička.
7: Ano,
9: to je
7: jako anoda.
9: A druhý pol je ta grafitová vrstva na umělohmotném vzorku.
7: Ano, no, při správném nastavení proudové hustoty a spojení obvodu dojde k vyloučení mědi na tu kopii.
8: Postup se přesně jmenuje galvanoplastika. Na čest italského badatele Luigiho Galvaniho. Jeho pokračovatelé ulehčili život zlatníkům, usmívá se Šárka Salamová.
7: Místo, abyste si vyráběl zlaté věci, tak jste si je dokázal pokovit.
9: Nemusí to být úplně celé zlaté, ale stačí, ano, když je to pozlacené.
7: Pozlacené. Předtím se používala taková metoda srtutí, která zlatníka otrávila, když to tento objev vedl k tomu, že zlatník žije delší dobu.
8: I když je to skoro 200 let stará metoda, pořád je na ní co zkoumat a vylepšovat. Třeba jak nanést kovovou vrstvu co nejvíc rovnoměrně a s co nejlepším povrchem.
7: Obrovská otázka jsou takzvané leskotvorné přísady. Vy chcete úplně perfektní povrch, hladký a lesklý hlavně. Yes. Když se podíváte tady na ty neumělý, tak tady to jsou zbytky grafitu.
9: To je,
7: a je
9: takové
7: to
9: zašedlé, matné, to je jako ohmataná mince, bych řekl.
7: V tomto případě to splňuje účel. Třeba nějaké leskotvorné přísady tady máme, ale každá firma se to tají docela. Pod komerčním názvem, nevíme, co to je.
8: Kromě výstav se kopie uměleckých předmětů používají také při výzkumu. Třeba když se nějakého díla dochoval jen malý kousek a jeho potřeba doplnit, ukazuje Mária Kolářová z Vysoké školy chemicko-technologické.
10: Archeologický nález dlaždic reliefních keramických rotundy v Dolních Chabrech.
9: Sice má barvu červeno-hnědou, ale je to z plastu. Ono je šrafované na okrajích a uprostřed
10: vlastně
9: takový ornament.
10: Linkový rostlinný motiv. Díky tomu skenování jsme si ho mohli domodelovat.
9: Z tohohle toho kousku, který je asi třetina té původní dlaždice.
10: Tak jsme si vlastně domodelovali přenášením té kopie v programu.
8: Některé chybějící tvary je potřeba vyrobit úplně znovu. A v poslední době v tom pomáhá 3D tisk. Většinou není nutné, aby dodělávaná část přesně odpovídala originálu.
10: Pro archeology nebo kunsthistoriky z toho malého původního fragmentu si třeba nedokážeme úplně představit tu robustnost těch dlaždic a tím, že si ji dotiskneme v té reálné podobě, můžeme i dál se tímhle zabývat.
8: Pokud má ovšem kopie dlaždic, fasády a dalších částí skutečně nahradit chybějící části památky, tak se také hodí, aby se lišila od dochovaných zbytků.
10: Z pohledu restaurátorské etiky, aby vlastně ten doplněk byl rozpoznatelný od toho původního originálu.
8: Když tedy na hradech a zámcích uvidíte vyspravované části, které na první pohled působí nově, není to jenom tím, že by je odborníci neuměli udělat stejně. Martin Srb, Český rozhlas.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Stále posloucháte Vědu Plus s Lenkou Vahlovou a my už se budeme věnovat českému jazyku. Výlet do Luhačovic nebo na zámek Šternberg, mezinárodní piknik či lingvistickou procházku už mají za sebou účastníci letošní letní školy slovanských studií Univerzity Palackého v Olomouci. Letní kurz výuky češtiny pro cizince se přehoupl do své druhé poloviny. A více nám teď řekne Tereza Šmigurová-Koudelíková, tajemnice Olomoucké letní školy. Já vás zdravím, hezký den.
11: Dobrý den, také zdravím.
4: Jak hodnotíte dosavadní průběh?
11: Já myslím, že to probíhá velice krásně. Studenti chodí do výuky, jezdíme na výlety, na exkurze, takže za mě je to perfektní a doufáme, že to tak dopadne i v té druhé polovině do konce naší letní školy.
4: A řekněte nám, co taková letní škola slovanských studií v sobě všechno zahrnuje, protože to nebudou jen kurzy češtiny pro cizince.
11: To ne, vlastně naše celá letní škola je určena všem zájemcům o český jazyk, českou kulturu. Přijíždí k nám studenti bohemistiky, překladatelé, učitelé, vědci, nebo třeba jenom lidé, kteří se učí češtinu jednoduše, protože mají vztah k České republice, nebo tady mají třeba rodinu, pracovní vazby. Je toho hodně. Každý rok k nám přijíždějí studenti z desítek zemí světa a máme tady studenty úplně začátečníky i pokročilé studenty. No a vlastně můžou se zúčastnit jak stipendisté, tak si kurzy platí sami. A ještě bych chtěla vypíchnout, že letos se těšíme opravdu mimořádnému zájmu, nejenom, že se vlastně vzhledem k počtu studentů řadíme v České republice k úplné špičce, ale zároveň bych chtěla vypíchnout to, že samoplátci, ti, co si zaplatí ty kurzy, převažují nad stipendisty, což nám tak nějak ukazuje, že sem přijíždí studovat češtinu rádi z vlastní iniciativy.
4: Řekněte nám, pro koho je škola vlastně určená? Jaký je průměrný věk účastníků?
11: Ten je velice široký. Máme studenty, kteří mají 18 roků, ale potom třeba i 80-tníky, takže to byl náš loňský strop 80-letého pána jsme tady měli, takže je to opravdu velmi pestré a každý rok to probíhá vlastně úplně jinak, záleží, kdo se k nám přihlásí, ale může prakticky kdokoliv z těch dospělých.
4: A jakou předpokládáte jazykovou úroveň? Musí už něco umět, anebo může začít úplně od nuly?
11: Můžu začít úplně od nuly. Máme tady úplně začátečníky až po velmi pokročilé studenty, takže záleží vlastně na, spíš na tom, kdo se chce učit tu češtinu. Otevřené dveře tady máme pro úplně všechny.
4: Můžete nám říct, jaké trendy se teď uplatňují ve výuce češtiny jako cizího jazyka? Co funguje?
11: Tak my vlastně tady nabízíme doprovodný program, máme intenzivní kurzy češtiny, kombinujeme vlastně obojí. Dopoledne vlastně probíhá intenzivní kurz, kdy se učí v malých skupinkách, rozdělených podle jazykové úrovně, věnují se gramatice, slovní zásobě, konverzaci, poslechu, psaní, ale naším hlavním cílem je, aby češtinu opravdu aktivně používali, takže výuka je velmi komunikativní a zaměřená spíše na praktické situace. A na tohle odpoledne navazují odborné přednášky, semináře, kulturní program, takže studenti nejsou celý den v jedné učebně, ale mají možnost jazyk používat přirozeně i mimo ní.
4: A o co se studenti nejčastěji říkají? Co jim ve výuce češtiny pomáhá?
11: Ve výuce češtiny, tak já si myslím, že je to hlavně o tom, že mají zkušeného lektora. Ten lektor je vlastně vede a byť je spousta nástrojů, které jim mohou pomoci, tak to stejně nikdy nedoplní nebo nenahradí toho zkušeného lektora. Takže bych chtěla opravdu pochválit náš tým, který se stává z velmi kvalitních vyučujících. Ale to, co jim asi nejvíce pomáhá, tak to nejsem schopna já ze své pozice úplně říct. Nicméně mám tady sebou studenta Francouze, který se k nám přijel učit češtinu už po 6. Míla Soniera, takže kdybyste měli zájem o to, aby vám sdělil, co mu nejvíce pomáhá, nebo třeba co bývá nejnáročnější, tak určitě můžu předat.
4: A řekne nám to v češtině?
11: V češtině, je to náš velmi šikovný student.
4: Tak určitě.
12: Dobrý den, zdravím.
4: Dobrý den, tak můžeme se zeptat, co vám ve výuce češtiny nejvíce pomáhá?
12: Pomáhá jako kulturní věci, jako písničky nebo filmový klub. To pomáhá?
4: To vám pomáhá. A vy už jste na kurzu po 6. Máte už pocit, že umíte dobře česky?
12: Trochu, ale je komplikovaný jazyk, víte. Není jednoduchý jazyk.
4: Rozumím a možná ještě budu mít dotaz na paní Koudelíkovou, jestli můžete zpět předat mikrofon.
12: Jo, opravdu.
4: A moc vám děkujeme. Naslyšenou, ať se vám daří.
11: Tak už jsem tady.
4: Můžeme se ještě zeptat, jestli opravdu čeština patří k těm nejnáročnějším jazykům?
11: Určitě to není ten nejjednodušší jazyk. Myslím si, že tam je spousta jevů, které jsou takové komplikovanější, například české pády nebo slovesný vid, nebo například výslovnost hláskaře je taková trošku problematičtější. Na to tady máme specialistku, která se věnuje výslovnosti, paní doktorku Kopečkovou, která se studenty vede jak hromadné, tak individuální lekce a zaměřují se vždy třeba na konkrétní jazykový jev, takže to naši studenti opravdu velmi oceňují. A kromě toho teda nám oceňují právě i ten individuální a přátelský přístup, díky čemuž si sem pěstují takový silnější vztah k Olomouci a k České republice.
4: Také nás zajímá, jestli se odrazil nějak ve výuce českého jazyka ten příliv většího množství ukrajinských uprchlíků po začátku války na Ukrajině.
11: Měli jsme tady ročníky, které byly opravdu silné, byly tady i různé programy, které se právě zaměřovaly na podporu, na zařazení, takže ano, ročníky byly silnější, ale řekla bych, že dnes už se to vrátilo do normálu a ten takový ten velký příliv jenom jedné skupiny už neodráží letošní ročník, už tady máme opravdu zástupce spíše z dalších zemí, není to jenom jedna dominantní skupina.
4: Na co se zaměřujete v rámci doprovodného programu letní slovanské školy?
11: Doprovodný program je pro nás poměrně stálá a bohatá záležitost. Máme spoustu kulturních a společenských akcí. Jak už tady pan Sonier zmínil, jsou to filmové večery, máme tady folklorní workshopy, máme tady přednášky o české historii, literatuře, nebo i třeba současné společnosti, pochopitelně i komentované prohlídky Olomouce a velmi oblíbené jsou víkendové výlety za krásami Moravy.
4: A můžete nám ještě víc konkrétně přiblížit, co vás v následujících dnech čeká?
11: V následujících dnech nás čeká například pěvecký sbor, budeme tady vlastně se učit zpívat české a moravské písničky, máme tady folklorní workshopy, které vrcholí folklorním večerem, to je velmi oblíbená akce, folklorní večer s cymbálovou muzikou, kde se koná tradiční soutěž v polce. Takže to studenty velmi baví, že se to, co se naučí, můžou i aktivně vyzkoušet. Chystáme se na výlet do Litomyšle, tam už máme také přihlášenou nadpoloviční většinu studentů, no a nebo třeba různé prohlídky v Olomouci, po Olomouci.
4: Pan Sonier z Francie je u vás po šesté. Je běžné, že se k vám vrací studenti už po několikáté nebo zkrátka opakovaně, že je to baví tahle letní škola?
11: Já nechci to zakřiknout, ale mám hroznou radost z toho, že se k nám naopak studenti vracejí. Například i ti, kteří sem přijedou jako stipendisté, se k nám potom vrací, když už nedostanou stipendium jako samopláci, takže nám to tak jako krásně ukazuje, že náš program se jim líbí, má dobré jméno i v mezinárodním prostředí a velmi mě těší, že studenti si vzájemně i dávají doporučení, když se třeba potkají někde jinde, že vlastně v Olomouci se jim líbilo, takže nalákají nám takhle hezky i další studenty, takže je to normální, že se k nám vrací a my jsme za to moc rádi a po každé je rádi vidíme.
4: Tereza Šmigurová, Koudelíková, tajemnice letní školy slovanských studií Univerzity Palackého v Olomouci. Moc vás zdravíme i Soniera z Francie. Mějte se hezky.
11: Děkujeme.
4: Naslyšenou.
12: Děkujeme.
11: Naslyšenou.
4: Stále posloucháte Vědu Plus a nás už čeká další téma. Motorku, kterou nazývají vědci pojízdnou laboratoří. Na první pohled vypadá obyčejně, co je na ní ale zajímavého, že nezbírá jen kilometry, ale i cenná data o svém jezdci. Výzkumníci z Vysokého učení technického v Brně na speciálně upraveném stroji sledují, jak motorkáři vnímají okolí a reagují na různé situace. Získaná data chtějí využít k lepšímu pochopení příčin nehod i k bezpečnější výuce v autoškolách.
13: Tak tu stojíme při naší testovací Ducati Multistrada V2S, která sbírá data o chování jazdců.
14: Michal Belák z Ústavu soudního inženýrství VUT právě nasedá na speciálně upravenou červenou motorku. Testovací jezdci na ní absolvují jízdu a výzkumníci přitom sledují, jak motorku ovládají i reagují na situace v provozu. Doplňuje ho kolega Marek Semela.
15: Motorku jsme pořizovali, abychom dokázali lépe popsat chování a možnosti motocyklistů při posuzování možností odvrácení střetu.
14: Zatímco Michal Belák vyráží na testovací jízdu, Marek Semela vysvětluje, co všechno dokáže motorka o svém jezdci zaznamenat.
15: Sleduje zejména tedy trajektorie, náklony, průjezdy, práce s brzdou, s plynem a v budoucnu bychom chtěli se věnovat i tomu, kam se dívá jezdec, protože podle toho se taky rozhoduje, jak ovládat tu motorku.
14: Michal Belák se mezi tím vrací z jízdy, parkuje motorku zpět do garáže a ukazuje mi, kde se skrývá technika, díky které se z obyčejného stroje stává pojízdná výzkumná laboratoř.
16: Veškerá ta elektronika je schovaná buď tu pod sedlom, alebo potom ještě tu v podstatě okolo té spínací skrinky.
14: Když sundáte sedadlo jezdce, tak pod ním se nachází spoustu elektroniky, kabelů, různých řídicích krabiček.
16: Hlavní mozek je dataloger, který je tu pod tím výčkom nádrže.
14: A stejně tak je to, když odděláte krytku v místech, kde je běžně zapalování.
16: To jsou dvě strojovny toho motocyklu, kde se skrývá veškerá ta alchymie.
14: Pokud k této červené motorce přijdu já jako naprostý laik, tak vůbec ne.
17: nepoznám, že je nějak specifická.
16: Bez toho odkrytování si člověk i všimne možná nějaké drobné detaily, že tu je nějaký snímač, který snímá tlak.
17: A na řidítkách.
14: Palubní technika zaznamenává například rychlost, náklony, brždění nebo práci jezdce s plynem. Klíčové měřící zařízení ale není přímo na motorce.
16: Celý tento systém se dá spojit s eye trackingem.
17: Jsou to takové masivní černé brýle, které se dají pod helmu.
16: Vypadá to jak normální brýle, je to vybavené kamerami, které snímá pohyb očí a tu scénu před tím jezdcem.
17: Vy třeba zjišťujete, jak reaguje na chodce, na značení nebo na křižovatku.
16: Může to být v zásadě jakýkoliv podnět. Může to být chodec, jiné vozidlo, nějaká dopravná značka, může to být nějaký signál na semafore.
14: Nazbíraná data chtějí výzkumníci využít při výuce v autoškolách, tvorbě metodik bezpečné jízdy i dalším výzkumu lidského chování za řídítky. Hledají proto na testy dobrovolníky různého věku i zkušeností.
16: Kdo má zájem, máme sběrný formulář, kde nám zájemce může napísat o sobě pár základních informací, buď to najde na našich stránkách, alebo na našem Instagrame.
14: Dodává Michal Belák z Ústavu soudního inženýrství VUT. Jen za první pololetí letošního roku zemřelo podle ministerstva dopravy na českých silnicích 31 motocyklistů. O 11 více než ve stejném období loni. Právě lepší porozumění tomu, jak motorkáři v kritických situacích vnímají a reagují, by mohlo podle vědců pomoct podobným nehodám předcházet. Z Brna Marek Hensl, Český rozhlas.
4: Výzkumná motorka z Brna sbírá data, která mohou jednou zlepšit bezpečnost. Podobné technologie ale už dnes fungují v moderních autech, dokážou rozpoznat únavu nebo ztrátu pozornosti řidiče a pomáhají předcházet nehodám.
14: Moderní auta nesbírají obrovské množství dat. Co všechno dokážou sledovat na samotném řidiči?
12: Celou řadu informací, konkrétně sledují vlastně práci s tím volantem, nějakou plynulost řízení, držení se v jízdním pruhu nebo nějakou reakci na dopravní situace.
14: Když mluvíme o lidském faktoru, které fyziologické vlivy mají na bezpečnost jízdy největší vliv?
12: Ten lidský faktor je jednou z oblastí, která má dominantní vliv na nějakou nehodovost nebo na nějakou bezpečnost. Je to z důvodu, že vlastně ty technologie se vyvíjí, ale moc se nevěnujeme tolik tomu vzdělávání řidičů nebo práci s řidiči. Velký vliv na to má samozřejmě únava, která výrazně prodlužuje reakční dobu toho řidiče.
14: A co třeba nálada nebo stres?
12: Ve chvíli, kdy jsme pod nějakým tlakem, tak samozřejmě se to projevuje na tom řízení v podobě třeba nějaké naší větší agresivity při tom řízení. Samozřejmě i to, jací jsme, to znamená nějaká naše osobnost se promítá do toho řidičského stylu.
14: Jak člověk pozná, že už není schopný řídit bezpečně? Existují nějaké varovné signály?
12: Ve chvíli, kdy schopnost soustředění klesá, tak ono současně také vlastně klesá nějaké naše sebeuvědomění. To znamená, řada řidičů si řekne, já to zvládnu, já to ještě dojedu. Můžeme si u některých řidičů všimnout toho, že prostě právě třeba začínají mrkat, začínají zívat, přehlíží nějaké dopravní značky.
14: Lze nepozornost nebo ztrátu koncentrace objektivně měřit?
12: I tu nepozornost lze například měřit pomocí takzvaného eye trackeru, což je vlastně zařízení, které monitoruje pohled toho řidiče, je možné také měřit reakční dobu. To znamená, když jsme rozptýlení, když se věnujeme něčemu jinému.
14: Dokážou už dnešní auta nebo motocykly poznat, že řidič je unavený nebo ztrácí pozornost? Na jakém principu to funguje?
12: Současně se vlastně používá jednak ten monitoring té jízdy, to znamená, jak třeba ten řidič trhá nebo netrhá tím volantem, jak je plynulý na brždění, jak reaguje na ty dopravní situace. To se propojuje například s tím monitoringem očních pohybů, to znamená frekvenci mrkání, že odvrací ty oči, to znamená nevěnuje pozornost tomu řízení.
14: Jsou tyto systémy už běžnou součástí nových vozidel nebo jde zatím spíše o výbavu dražších modelů?
12: Jsou poměrně běžné u těch nových vozidel. Současně ten vývoj jde dál a zaměřuje se i na nějaký monitoring takzvaných biometrických funkcí, to znamená informací například o kožním galvanickém odporu toho řidiče, to znamená, že třeba na volantu jsou senzory, které vlastně monitorují biometrické funkce toho řidiče.
14: Jaké bezpečnostní technologie podle vás můžeme očekávat v příštích letech?
12: On ten vývoj je poměrně rychlý, ale myslím si, že ten vývoj se bude směřovat právě v tom smyslu propojení nějakých poznatků ze strany toho vozidla, ze strany nějaké chytré infrastruktury a ze strany informací o tom řidiči skrze vyhodnocení nějakou umělou inteligencí a zpětné využití pro nějakou přípravu na případnou kolizi.
14: Říká Pavel Řezáč, ředitel divize dopravních technologií a lidského faktoru z Centra dopravního výzkumu. Marek Jensl, Český rozhlas.
4: A to už je z dnešní Vědy plus vše. Za pozornost vám děkuje Lenka Vahalová a samozřejmě budeme rádi, pokud nás budete poslouchat i na našem webu plus.rozhlas.cz a nebo v aplikaci Můj rozhlas. Hodin s vámi už je pondělní odpolední plus dnes s Lenkou Vahalovou.
2: Český rozhlas plus.
4: Jaká témata podrobně probereme hned po zprávách? Letiště Praha čeká změna ve vedení a plánuje se i prodej minoritního podílu. Má vláda jasnou vizi, které klíčové firmy si ponechat a které prodat? Po třetí za jediný měsíc udeřil tajfun na pobřeží Číny. Úřady hlásí desítky mrtvých a pohřešovaných. Jak profesionální jsou zásahy záchranářů? A více než 220 tisíc evakuovaných lidí a 42 tisíc sežehnutých hektarů půdy. To jsou rozsáhlé lesní požáry na jihozápadě Francie. Pomohl hasičům alespoň noční déšť. I o tom budeme mluvit. Nejprve ale zprávy a Ondřej Látal.
3: Přeju dobré pondělní odpoledne. Cena ropy klesla. Podle agentury Reuters reaguje na přerušení úderů na Irán a obnovení naděje na diplomatické řešení konfliktu. Americká televize CBS s odkazem na své zdroje píše, že v Teheránu jednala o otevření Hormuzského průlivu ománská delegace. Americký prezident Donald Trump mezitím popřel, že by útoky zastavil kvůli ubývajícím zásobám munice.
18: Provoz na klíčové tepně pro vývoz ropy ze zálivu zůstává nízký, poznamenává agentura Reuters na základě dat o lodní dopravě. Přes víkend také klesl počet lodí, které proplouvají průlivem Bab al-Mandab z Rudého moře. V neděli se přes úžinu dostalo 11 komoditních plavidel, což je podle Reuters nejméně za poslední měsíce. Jemenští povstalci Husijové podporovaní Iránem o víkendu útočili na ropnou infrastrukturu Saudské Arábie právě na rudomořském pobřeží. Z Blízkého východu Jana Karasová. Český rozhlas.
3: Španělé zažívají nejničivější požár v moderní historii země. Oheň už v provincii Ávila spálil téměř 50 tisíc hektarů plochy. Hašení dál komplikuje silný vítr. Oheň se ale ve srovnání s předchozími dny šíří pomaleji. Kouř z požárů ve středním Španělsku se podle deníku El País dostává stovky kilometrů daleko. Kromě oblastí poblíž hlavního města Madridu hoří taky na východě země, nedaleko města Valencie. Oblast dnes navštíví španělský premiér Pedro Sanchez. A hoří taky ve Francii, na to se v odpoledním plusu zaměříme chvíli po zprávách. Policie od rána prověřuje výhrušku o nastražení bomby ve 400 objektů v Česku, úřadů, obchodních center a v dalších budovách po celé zemi. Závažnost považuje za nízkou. Českému rozhlasu to řekl mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Policisté teď podle něj kontaktují provozovatele a objekty kontrolují za běžného provozu.
19: Pokud nějaká instituce takové oznámení také obdržela, je dobré, aby se ozvala a kontaktovala přímo tísňovou linku 158.
3: Už 2 roky Češi můžou využívat hromadné žaloby, a zatím se ale k soudu dostaly jenom 2. Ministerstvo spravedlnosti přitom očekávalo 5 až 10 takových žalob ročně. Sloužit mají hlavně v případech s desítkami nebo stovkami poškozených, třeba kvůli nedodanému zboží. Organizace s oprávněním k podávání hromadných žalob vysvětlují nízký počet problémy s jejich financováním. Minister spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO to označil za nenaplněný potenciál.
20: Pokud byla dosud podána v průměru 1 hromadná žaloba ročně, je možné říci, že očekáváním jejich předchůdců se nenaplnila a potenciál hromadných žalob v české justici není ještě plně využit.
3: K přehodnocení fungování zákona je ale podle ministra Tejce příliš brzy.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
3: Litva chce znemožnit Rusům a Bělorusům s povolením k pobytu nákup nemovitostí v blízkosti strategických objektů. Chce taky zabránit vstupu do země například uskupením umělcům a sportovcům, kteří podporují ruskou válku proti Ukrajině. Píše o tom tisková agentura Baltic News Science Service. Zákaz by se týkal těch, kteří podkopávají územní celistvost a suverenitu Ukrajiny.
0: Osobnosti kultury a sportu z Ruska a Běloruska by například při příjezdu do Litvy museli podepsat prohlášení odsuzující ruskou agresi proti Ukrajině a vyjadřující podporu nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny. Litevské ministerstvo zahraničí chce zabránit tomu, aby kultura, sport a další druhy zábavy byly využívané k propagandě, zkreslování historie nebo formování narrativů. Úřad se totiž obává, že by takové metody mohly sloužit jako politický nástroj a mohly by vést k ovlivňování obyvatele Litvy. Ministerstvo chce, aby takové předpisy začaly platit od ledna příštího roku. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Nejméně 3 lidé jsou zraněni po útoku nožem v Paříži. Francouzské televizi to potvrdila policejní prefektura. Policie zadržela jednoho podezřelého člověka. Útok se odehrál kolem 11:30 na severním okraji Paříže. Policisté zatím čin neklasifikují jako terorismus. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na ústředním hřbitově v Brně vznikne nový pomník obětí komunistického útlaku. Město hledá firmu, která pro něj vytvoří pamětní desku. Pětní místo má přiblížit příběhy pohřbených lidí, jak doplňuje mluvčí magistrátu Klára Opálková.
21: Pomník má vytvořit důstojné pětní místo věnované památce 1107 osob, které spojuje skutečnost, že nebyli pohřbeni individuálně. Má tedy proměnit dosavadní hromadné pohřebiště v prostor tichého zastavení, rozjímání či modlitby.
3: Do českých kin zatím letos chodí méně lidí než loni. Vyplývá to z údajů Unie filmových distributorů. Během první poloviny letošního roku zaznamenala kina přes 5 milionů 700 tisíc diváků. Za celý minulý rok to bylo asi 12 milionů 600 tisíc lidí. Pokud bude trend pokračovat, celková návštěvnost letos bude nižší než loni. Nejvíc diváků tento rok přišlo na americký snímek Ďábel nosí Prádu 2, který vidělo skoro 333 tisíc lidí. Teď dopravní informace na Plusu. Na D1 mezi Prahou a Brnem počítejte s obousměrným omezením na 26. kilometru. Ve směru do Brna se popojíždí od 17. kilometru, zdržení asi 30 minut. D1 ještě jednou z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Velké Meziříčí západ. Na 141. kilometru se zastavuje fronta pokračuje až na 147. kilometr. Celé je to asi na 40 minut. Na okruhu v Praze směrem na letiště se sunou nesouvisle kamiony pravým pruhem od sjezdu na Jesenici až k Ořechu na 19. kilometr. Regulují proto vjezdy do obou tunelů. Ve směru na D1 se popojíždí od 21. kilometru až za Lochkovský tunel. Celé je to tam asi na 20 minut. V Liberecké ulici z centra Prahy se jede pomalu od sjezdu na Prosek k nájezdu z Kbelské ulice. V Bělohorské se sune fronta směrem z centra od Břevnovského kláštera k Vypichu. Ve Vyloznově směrem do Holešovic se sune fronta od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě. V opačném směru postojíte od Florence k muzeu. Ucpaný je taky Nuselský most od Kongresového centra do Legerovy ulice. Dobře dojeďte. Čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přehánkami, později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě dnes kolem 28, na horách většinou kolem 16 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
4: Odpolední Plus dnes s Lenkou Vahalovou máme 8 minut po 14. Do čela letiště Praha má nastoupit Radomír Lešák, jehož výběr kritizují odbory i opozice. Obavy o další směřování letiště zesílily i kvůli úvahám premiéra Andreje Babiše za ANO o možném prodeji až 40% akcí letiště v roce 2028. Stát by za to podle ekonomů mohl získat zhruba 25 miliard korun, ale přišel by o část budoucích dividend z výdělečného podniku. Debata je součástí širších plánů vlády se státními firmami. Zatímco u letiště nebo výrobce výbušnin Explosia připouští vstup soukromého kapitálu, ČEZ chce naopak posílit plnou státní kontrolu. Má vláda jasnou strategii, které firmy chce vlastnit a proč, nebo chce prodejem spíše zalepit díry ve státním rozpočtu? Vše probereme teď momentálně s hlavním ekonomem společnosti Deloitte Davidem Markem. Hezký den.
22: Dobrý den.
4: Ministryně financí Schillerová sice tvrdí, že se privatizace letiště nyní nepřipravuje. Podle motoristů se o ní nejednalo ani ve vládě, ani na koaliční radě, ale jak pravděpodobné je, že k tomu skutečně dojde?
1: Tak je to ve fázi úvah několika posledních dnů. Je to jedna z variant, která je na stole. Otázka je samozřejmě, jak rychle a jakým způsobem by případná transakce proběhla. Každopádně to, že se o tom vlastně diskutuje, svědčí, že jsme na začátku nějakých podobných úvah. To znamená, že jsme asi ještě daleko od rozhodnutí takovou transakci realizovat, ale už víme, že taková možnost existuje.
4: Proč by stát měl do letiště Praha pouštět soukromé investory? Jaké jsou podle vás ty hlavní argumenty?
1: Tak tím hlavním argumentem by mohla být větší transparence, protože každá firma, která je obchodovaná na burze, tak samozřejmě musí podléhat poměrně

0: A to může být otázkou právě v tohoto případu.
1: A nestratí právě stát prodejem části podniku možnost ovlivňovat budoucí rozvoj strategické infrastruktury?
0: To je otázka, zda letiště Praha, do jaké míry je to firma normálního komerčního charakteru, do jaké provozuje strategickou infrastrukturu, protože ono tady v tomto případě se to mísí oba dva ty aspekty dohromady. Ta komerční část letiště, jako jsou pronájmy, parkování, služby poskytované aerolinkám, jsou v podstatě standardním, řekněme, prvkem podnikání. Ale potom vlastně vlastnictví v těch letišních drah nebo v vlastně ten zajištění mezinárodního přeshraničního styku. To už jsou věci, které mají určitý strategický charakter a možnosti krizového využití a letiště případně nějakého válečného konfliktu nebo nějakých katastrof a podobně. Takže tady je to o tom, buď si stát bude muset ponechat nějaký rozhodující podíl, aby mohl ovlivňovat i tento strategický aspekt, nebo nastavit nějaká pravidla stanovená speciálně pro tuto firmu, aby měl stát vždy zajištěnou kontrolu, že bude moci o těchto aspektech rozhodovat, ať už formou regulace nebo nějakých konkrétních omezení daných zákonem pro konkrétně tuto společnost.
1: Už jsem to zmínila v úvodu, za 40% podíl by stát mohl podle odhadu získat přibližně 25 miliard korun. Je to atraktivní nabídka podle vás?
0: Tady si myslím, že bude potřeba počkat na profesionálně provedenou valuaci. Ano, odhadovat na základě výsledků za poslední jeden nebo dva, tři roky je sice možné takovéto rychlé odhady pomocí tržních násobků, kdy se vezme zisk EBITDA a pronásobí se to nějakým přiměřeným násobkem obvyklým pro dané, pro podobné společnosti, sice možné je, ale tady bude potřeba provést v důkladnou valuaci na základě očekávaných budoucích zisku této společnosti a také očekávaných investic, které bude muset tato společnost realizovat, takže já bych si nedokázal teď odůvodnit, že bych vám řekl, jestli je to správné, nebo to není správné číslo. Tady je profesionální počkat si na dobře provedenou odbornou valuaci.
1: Teď to trošku rozšíříme. Pro částečný prodej letiště se vyslovili motoristé a nebrání se mu ani Alexandr Vondra z ODS, který by otevřel také vlastnictví dalších firm, například budějovického Budvaru. Podle jakých kritérií by měl takový seznam vzniknout podle vás?
0: Tak měl by vzniknout, rozhodně by na jednom z posledních míst měly být případné příjmy do státního rozpočtu nebo do veřejných rozpočtů. A naopak vepředu by měl být kritéria, která naplňují nějaký strategický význam, ať už je to právě energetika, nebo je to nějaký, řekněme, přístup k aktivům využitelných v krizových situacích. To by mělo být určitě v popředí takovýchto kritérií. A potom také, řekněme, realizovatelnost správního hlediska toho zmíněného Budvaru. Je to právě komplikace v tom, že taková společnost by musela být nejdříve transformovaná ze státního podniku na akciovou společnost, takže teď je to nerealizovatelné, dokud neprojde třeba takovouhle transakcí. Takže ta právní hlediska by měla být určitě zohledněna. No a to by asi mělo být na těch prvních příčkách.
1: A ještě na závěr, u Explosie vláda zvažuje prodej nebo příchod strategického partnera, zatímco u výroby elektřiny v ČEZu chce naopak získat plnou kontrolu. Tak je mezi těmito kroky konzistentní ekonomická logika?
0: Ono to nejde úplně porovnávat. To jsou dost rozdílné případy. V případě v společnosti ČEZ jde o to, že ty nezbytné investice, které bude muset společnost realizovat do nových výrobních zdrojů, mají tak dlouhodobý investiční horizont, že jsou nejspíše nerealizovatelné soukromým sektorem. Proto se stát snaží o ten postup, o který se snaží. V případě společnosti Explosia, tak tam je samozřejmě důležitý ten řekněme strategický záměr, zejména v situaci, kdy jsou akutní geopolitické konflikty ve světě. Takže tady si myslím, že asi bude muset být zhodnoceno to, aby si stát minimálně ponechal nějakou formu kontroly na touto společnosti, i kdyby došlo k prodeji částečného podílu.
1: Říká hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek. Moc děkujeme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: V odpoledním plusu přesně ve 14:15 míříme do Číny. Na Čínu udeřil třetí tajfun za poslední měsíc, dostal jméno Noul a největší škody způsobil v noci na dnešek v pobřežní provincii Kuangtung. Silný vítr a vysoká oblačnost postupují dál do čínského vnitrozemí a úřady tam hlásí masivní sesuvy půdy v horských oblastech, hlavně v provinciích Sichuan a Gansu. A my už jsme teď ve spojení se zpravodajem v Ázii Davidem Jakšem. Hezký den.
2: Přeji hezké odpoledne.
1: Co všechno už má do této chvíle tajfun Noul na svědomí?
2: Ty zprávy o počtu obětí se zatím dost rozcházejí. Zatím se zdá, že čínské úřady do počtu obětí zahrnují i pohřešované a těch jsou opravdu desítky, ale přesná čísla ukáží až další hodiny a dny. Každopádně potvrzen je téměř milion evakuovaných lidí. Nejnebezpečnější jsou momentálně rozvodněné řeky, také půdní sesuvy a nebezpečí číhá i na silnicích, hlavně v horách. Tajfun nad pevninou zeslábl, ale ty srážky nad ní popisuje čínská televize jako extrémně silné. Horské oblasti v provinciích, které jste jmenovali, tak ve velkém evakuují turisty i místní obyvatelé. Právě ta provincie Sichuan je smutně proslulá katastrofickými půdními sesuvy. Jinak v Číně se používají 4 stupnice civilního ohrožení, nejvyšší je červená a právě červená je teď vyhlášena už na desítkách míst v centrální a jihozápadní Číně. No a co se týká dopravy, tak lety zrušily hlavně mezinárodní letiště v Hongkongu, v Kantonu, také v Shenzhenu. Řádově šlo o stovky letů a dnes ráno zrušili v čínském vnitrozemí také státní čínské železnice desítky dálkových spojů, hlavně mezi provinciemi.
1: A jak profesionální jsou zásahy záchranářů?
2: Velice profesionální. Čína má jeden z nejpropracovanějších záchranných systémů na podobné akce na světě a ukazuje se to i teď. Meteorologická služba je propojena s vedením měst i provincií, také se záchranáři, ti mají dostatek lidí i kvalitní techniku. No a co je důležité, i když smutné zároveň tedy, že několikrát do roka si všechny tyhle položky záchranáři otestují přímo v ostrém nasazení. A platí to speciálně i pro takzvaný deštivý pás, což je právě ta oblast od jižního pobřeží směrem do centrálních provincií, kudy tedy ty tajfuny často putují.
1: A ještě na závěr, jaká je předpověď meteorologů pro nejbližší hodiny? Zlepší se počasí?
2: No tak předpověď nevypadá na nejbližší hodiny úplně nejlépe. Slábne sice rychlost větru, ale té vody v mracích je pořád extrémně hodně a zasahuje čím dál tím větší území. Déšť už se dostal i dál do vnitrozemí nad provincie Shenzhen, Hebei, nad autonomní oblast Xinjiang. Naopak uklízecí a odklízecí práce ty už začaly v Hongkongu, také v Shenzhenu nebo v Kantonu. To jsou ta velká pobřežní města, kde tedy tajfun řádil už včera. No a úplně na závěr ještě poznámka, asi nejvíce znepokojující je fakt, že čínská média už citují klimatology a meteorology, kteří poukazují na naprostou výjimečnost toho, že tři takhle silné tajfuny přišly během necelého měsíce. Jsme teprve v půlce léta a tahle část Asie už vlastně může být brzy zasažena dalšími tajfuny. To je podle odborníků tedy jasný důkaz toho, že globální změny klimatu sledujeme v přímém přenosu.
1: Říká náš zpravodaj v Asii David Jakš. Moc děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: 14 hodin, 19 minut k tomu. Na řadě už jsou zprávy ze světa ekonomiky a biznesu. Bankovní identitu využívalo na konci prvního pololetí 5,3 milionu Čechů, což bylo o 200 tisíc více než v roce 2025. Lidé bankovní identitu nejčastěji používají pro komunikaci se státem, zejména k přihlašování do datových schránek. Největší nárůst byl v nahlížení do dat katastru nemovitostí pomocí bankovní identity, které využilo za první pololetí přes 630 tisíc lidí. ČTK o tom informoval ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička. Tuzemská síť lékáren Dr. Max loni vydělala 1,15 miliardy korun. Její čistý zisk tak meziročně klesl zhruba o 13%. Tržby podniků naopak vzrostly o 9,6% na 32,6 miliardy korun. Z toho 3,71 miliardy připadlo na tržby z e-shopu. Vyplývá to z výroční zprávy provozující společnosti Česká lékárenská holding, kterou ovládá investiční skupina Penta. Internetový prodej celevné módy Shein se v prvním čtvrtletí fiskálního roku propadl do ztráty. Mohly za to slabší tržby poté, co americký prezident Donald Trump zrušil osvobození malých balíčků od dovozního cla. Ztráta za duben až červen činila 99 milionů dolarů ve srovnání s čistým ziskem 395 milionů dolarů ve stejném období předchozího roku. Společnost výsledky hospodaření zveřejnila v rámci příprav vstupu na burzu v Hongkongu, napsal to server BBC. V době, kdy mateřský koncert Volkswagen řeší prudký propad zisku a chystá se zavírat továrny v Německu, jeho česká značka Škoda Auto je ve zcela opačné situaci. V prvním pololetí letošního roku dodala zákazníkům po celém světě rekordních 555 700 nových aut, což je o 9% víc než loni ve stejném období. Tržby i provozní zisk zvýšila o 6,3% a rentabilitu tržeb drží na 8,5%. Jak je možné, že se zrovna Škodovce tak daří a může to vydržet? O tom teď budeme mluvit se šéfredaktorem serveru Autovík Vladimírem Rybeckým. Hezké odpoledne.
3: Dobrý den si.
1: Čím to je, že má Škoda Auto nejen letos, ale už několik posledních let tak dramaticky odlišné hospodářské výsledky?
3: Tak je to dáno především dvěma okolnostma. Jednak tím, že se podařilo v době covidu výrazně zefektivnit výrobu a veškerou činnost společnosti Škoda Auto, což byl první věc, kterou ostatní značky v rámci koncernu, ale nejenom v rámci koncernu, ale vůbec evropský automobilový průmysl realizuje až dodatečně a s daleko většími problémy. A druhá významná okolnost je ta, že Škoda Auto nabízí přesně ta auta, která zákazníci nejvíc požadují. Přeci jenom se nevrhla tak bezhlavě do elektromobility jako jiné značky, ať už v rámci koncernu nebo i z jiných společností. A i v rámci elektromobility nabízí taková auta, která zákazníci skutečně chtějí. Takže ta její nabídka je velmi široká a je velmi pestrá a opravdu vychází vstříc požadavkům většiny zákazníků, zejména v Evropě.
1: V Evropě je Škoda letos druhou nejprodávanější značkou po Volkswagenu. Může si to postavení dlouhodobě udržet?
3: Nevím, jestli dlouhodobě, ale určitě ještě nějakou dobu ano. Bude záležet na tom, jak se podaří udržet současný výrobní program. Samozřejmě má i zaděláno na další úspěch, především s tím malým elektromobilem Epic, takže předpoklady na to, aby v nejbližší době se tyto velmi dobré jak prodejní, tak i hospodářské výsledky udržely, tak stále ještě jsou.
1: Volkswagen musí kvůli poklesu zisků hodně šetřit. Omezí se dopady jenom na Německo a nebo to odnese i Škodovka?
3: Tak samozřejmě se to projeví a nejenom projeví se to i na našem hospodářství a nejenom v rámci Škody Auto, protože samozřejmě šetření, ono prvoplánově se mluví o tom, že se budou propouštět zaměstnanci a budou se uzavírat některé výrobní podniky, ale ono je důležité si uvědomit, že bude také méně peněz na další vývoj, na další technický vývoj, což v současné době takového toho překotného vývoje při příchodu nových technologií tak je velký problém a to se pochopitelně dotkne i Škody Auto. Ale především bych chtěl připomenout to, jakékoliv omezování výroby v Německu se především dotkne českých dodavatelů pro německé podniky, takže pro český automobilový průmysl to bude samozřejmě velký problém.
1: Velkým tématem je příchod čínských značek. Dokáže jim Škodovka do budoucna se svými modely konkurovat?
3: Zatím se jí to velmi dobře daří na evropském trhu, takže je předpoklad, že by se jí to mohlo dařit. Uvidíme i, jak dál to bude, protože přeci jenom to postavení čínských značek vůči evropským není úplně férové. Evropská unie zavedla vysoká cla na elektromobily, ale čínské automobilky to obcházejí tím, že nabízejí plug-in hybridy za ceny, které v podstatě nejsou pro evropské výrobce dosažitelné, protože oni těží z toho, že mají významné dotace výroby i z surovin důležitých materiálů v Číně, takže ty podmínky nejsou úplně vyrovnané a bude hodně záležet na tom, jak se Evropská unie jako celek postaví tomu přílivu čínských, jak říkám, v současné době především plug-in hybridů, jak se tomu postaví, jestli zavede nějaká cla nebo nějaká další omezení.
1: Škoda přidává další a další elektromobily. Už teď tvoří víc než čtvrtinu jejich prodaných aut. Je to ta cesta, kterou Škodovka půjde, nebo bude spíš těžit z toho, že nabízí v úzovkách všechno?
3: V současné době samozřejmě těží to z toho, že nabízí jak elektromobily, tak i auta se spalovacími motory. Jak dlouho s tím bude moc vydržet, to bude záležet na evropských předpisech. Zatím ta možnost zde je, ale pokud zůstanou v platnosti ty předpisy, které jsou připraveny, tak ta výroba aut se spalovacími motory se bude muset omezovat. To se bude týkat opět v podstatě všech evropských výrobců. Takže uvidíme, jak dalece Evropská unie poněkud sleví z těch emisních požadavků, které jsou v platnosti už do roku 2030, a zda vůbec bude možnost, aby Škoda Auto, ale i další značky vůbec vyráběly auta se spalovacími motory a v takovém množství, jak je zákazníci požadují.
1: Šéfredaktor serveru Autovík Vladimír Rybecký, moc vám děkujeme. Naslyšenou.
3: Přeji hezký den a nashledanou.
1: V odpoledním plusu už míříme do Francie. Jihozápad Francie nadále pustoší rozsáhlé požáry. Po nočním dešti se sice situace stabilizovala, ale v okolí Bordeaux zůstává evakuovaných 220 tisíc lidí. Požár tam od středy sežehl okolo 42 tisíc hektarů půdy. Detaily nám řekne Marcel Faltis ze zahraniční redakce. Hezké odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
1: Kde je ta situace ve Francii v tuhle chvíli nejvážnější?
4: Nejrozsáhlejší jsou požáry v departmánu Gironde na jihozápadě země, kde leží i město Bordeaux. Z více než 42 tisíci spálených hektarů půdy je to jeden z nejničivějších lesních požárů ve Francii od konce druhé světové války. Podle prvotních závěrů vyšetřování mohl požár způsobit kácení dřevin. Z více než 20 měst a obcí muselo odejít 220 tisíc lidí, někteří z nich odešli třeba k příbuzným nebo známým. Další zase spí ve sportovních halách a na výstavištích. Mezi nimi i Jean-Philippe.
5: Byly asi 2 hodiny ráno. Usínal jsem, když mi najednou začal vibrovat mobil. Lidé začali panikařit a sousedé běželi do aut. Rychle jsme s rodiči popadli nejnutnější věci a utekli jsme.
4: Asi 240 domů zničil požár. Ministerstvo zahraničí proto vyzvalo české občany, aby opustili departmán Gironde. V neděli se navíc požár přiblížil k jihozápadnímu předměstí Bordeaux.
1: A jak to vypadá v samotném Bordeaux, oblíbeném turistickém cíli?
4: Z města teď nejezdí vlaky TGV do Toulouse a uzavřená je taky dálnice A63 mezi Bordeaux a Bayonne. Na záběrech ze sociálních sítí je Bordeaux zahalené kouřem a někteří jeho obyvatelé si chrání dýchací cesty rouškami. Podle starosty města Tomase Kazenavého, ale v tuto chvíli zatím úřady nepočítají s evakuací celého města, v jehož aglomeraci žije asi 900 tisíc lidí. O situaci teď jedná s vládou i prezident Emmanuel Macron.
1: A jaká je prognóza do dalších dní?
4: Vzhledem k lehkému dešti v noci a taky příznivým povětrnostním podmínkám se oheň od neděle výrazně nerozšířil a situace se stabilizovala. Požár v Gironde má teď podle hasičů méně aktivních ložisek než o víkendu, ale stále se ho nepodařilo dostat pod kontrolu. A jeho úplné uhašení může taky podle Národní federace hasičů trvat i několik týdnů. Na Francii se navíc podle meteorologů žene další vlna veder, už čtvrtá od začátku léta. Zítra by mělo být v Bordeaux přes 30 stupňů, ve středu dokonce téměř 40. V kombinaci se suchým větrem a taky vyprahlou půdou kvůli extrémně vysokým teplotám jsou to ideální podmínky pro další šíření požárů. Ministr vnitra Laurent Nunez označil v neděli intenzitu letošních požárů v zemi za bezprecedentní a vývoj ohně sužujícího Gironde za nepředvídatelný. Evropa je taky podle vědců nejrychleji se oteplující kontinent a člověkem způsobená klimatická změna, která vede k horkům a suchu, způsobuje, že se požáry šíří rychleji a jsou taky pravděpodobnější.
1: Tolik tedy k Francii. Hoří ale i ve Španělsku nebo Itálii. Jaká je situace tam?
4: Lesní požáry propukly v okolí Madridu, kde úřady evakuovaly asi 60 tisíc lidí. První obyvatelé by se ale mohli díky zlepšení situace vrátit do svých domovů v následujících dnech. Úřady v madridském regionu uvedly, že plameny přes noc zpomalily svůj postup a požár je ale podle nich stále aktivní. Celková situace kolem ohňů však podle španělských bezpečnostních složek zůstává složitá a hasičům bude nadále komplikovat komplikovat práci taky vítr. Nový oheň propukl taky třeba v okolí Valencie. V Itálii muselo do bezpečí odejít asi 400 lidí, hoří například v regionu Puglia a nedaleko Torety na Sicílii.
1: Požáry v Evropě a Marcel Faltis ze zahraniční redakce. Moc děkujeme, naslyšenou.
4: Díky, hezký den.
1: Bylo 14 hodin 30 minut, teď už jsou na řadě zprávy s Ondřejem Látalem.
6: Český rozhlas Plus.
7: Řidiči v Česku by si mohli od příštího roku registrovat svá auta online. Počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který dnes schválila vláda. Registrační značky by nově lidem chodily přímo do výdejních boxů. Novela počítá taky s jejich přenositelností při koupi jiného vozu. Pokud by auto někdo ukradl, automaticky by se pak vyřadilo z provozu. Veškerou agendu by lidé vyřizovali přes portál dopravy, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
8: Přes portál dopravy úplně nově budeme moci vyřídit zápis nebo převod vozidla, třetí registrační značku na nosič kol, novou registrační značku a doklady při jejich ztrátě nebo cizení, dočasné vyřazení vozidla z provozu nebo třeba vývoz vozidla.
7: Novela bude fungovat postupně, většina změn nabyde účinnosti v polovině příštího roku, zbylá ustanovení pak od roku 2028. Cena ropy na světových trzích klesá. Severomorský Brent zlevnil skoro o 6% na $91 za barel. Důvodem je podle agentury Reuters přerušení amerických vzdušných úderů na Irán a naděje na diplomatické řešení konfliktu na Blízkém východě. Obětí sobotního teroristického útoku v Berlíně byla žena z Polska. Oznámil to dnes berlínský primátor Kai Wegner. Mluvčí polského ministerstva zahraničí Maciej Webiur to na síti X potvrdil a vyjádřil soustrast pozůstalým. Žena zemřela při účasti na berlínském pochodu za práva sexuálních menšin. Do davu tam bylo auto, které dalších 29 lidí zranilo. Podezřelého útočníka později německá policie zastřelila. Tady jsou dopravní informace v odpoledním plusu. Na D1 z Prahy směrem do Brna skončilo omezení na 26. kilometru. Kolona z 18. kilometru se tak bude dávat pomalu do pohybu. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Velké Meziříčí západ. Na 141. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje na konec omezení na 147. kilometru. Projíždí se tam pouze levým pruhem, celé je to teď asi na 40 minut. Na D11 z Jaroměře ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Smiřice. Konkrétně na 107. kilometru teď řeší hromadnou dopravní nehodu, projíždí se pouze levým pruhem, je to zatím bez výraznějšího zdržení. V Praze na okruhu ve směru na D1 se zastavíte na 19. kilometru, kolona pokračuje až k Lochkovskému tunelu, tam se projíždí pouze levým pruhem, nakládají tam po nehodě karavan, zdržení asi 20 minut. Ve směru na letiště v Praze se sune fronta hlavně kamionů pravým pruhem od sjezdu na Bestec, pokračuje dál k tunelům. Je to kvůli regulaci vjezdu do tunelů a následnému silnému provozu za nimi. Před omezením v Kbelské ulici v Praze směrem do Letňan se sune kolona už z východní části okruhu přes Novopatskou, zdržení i tam 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem od Běchovic k Europarku a taky v opačném směru na jižní spojce od sjezdu na Záběhlice. Dobře dojeďte. Dnešní noc bude jasná až polojasná, místy až oblačná. Na severu a severovýchodě s možností přehánky, teploty klesnou na 14 až 10 stupňů Celsia. Zítra ráno bude polojasno až jasno, během odpoledne přechodně až oblačno, večer se bude většinou vyjasňovat. Teploty zítra 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě většinou kolem 23, na horách naměří nejčastěji kolem 19 stupňů Celsia. To byly zprávy a na plusu teď začíná reparát.
9: Je pondělí 27. července, já jsem Daniela Vrbová a tohle je reparát. O škole a školství jinak a lépe.
10: Zkroucené špagety nebo cestující plameny. Pětice Čechů uspěla v mezinárodním kole soutěže.
11: To, co dává největší smysl, je, když mladý učí mladý, že jezdí právě ti studenti vysokých škol, jezdí na ty základní školy nebo střední školy a oni se baví s těmi žáky.
12: Zkoušíme si věci, které bych jinde prostě neviděl.
13: A nebo to předají dál rodičům. To znamená, ten můj přesah není jenom na úrovni 30 dětí.
14: Je to věda, zkoumání přírody a zkoumání přírodních jevů, biologie, chemie, fyziky.
9: baňky a skumavky, mikroskopy a elektrické obvody, 3D tiskárna a tablet. Jak tyto pomůcky lákají dnešní žáky v hodinách chemie, biologie, fyziky a matematiky? Chtějí si ještě na pokusy sáhnout nebo se na ně radši dívají na videích z internetu? A jak jim kouzlo objevování a vědeckého poznání mají vyučující zprostředkovat v 45 minutách? O tom, jak poutavě vyučovat přírodovědné a technické předměty s praktickým přesahem do života, budou následující minuty.
15: Tak a teď už je čas na
16: veselou vědu.
17: Zapneme si mozečky. Nádech. Výdech.
9: Celé léto pořádá spolek Veselá věda příměstské a pobytové tábory pro malé a hlavně zvídavé vědce. Děti si na nich můžou vyzkoušet zábavné biologické a chemické pokusy nebo se dozvědět víc o nositelích Nobelových cen. A koho zlákají přírodní vědy o prázdninách, může pokračovat na kroužcích Veselé vědy i během školního roku. Víc už si řekneme se zakladatelkou tohoto projektu, Martinou Fialovou. Dobrý den.
18: Dobrý den.
9: Co nabízejí vaše letní příměstské a pobytové tábory? Co tam děti můžou zažít?
18: Naše příměstské a pobytové tábory jsou zaměřené na hlavně prázdninový zážitek, aby děti měly krásný prázdniny, krásné léto, a snažíme se ho propojit s nějakou smysluplnou aktivitou a v našem případě je to věda, zkoumání přírody a zkoumání přírodních jevů, biologie, chemie, fyziky, ale taky rozhlížení se po přírodě a i takové vnímání celkově těch propojení toho, co náš svět okolo ovlivňuje.
9: U zrodu Veselé vědy stal váš zájem o biologii a také vaše tři zvídavé děti. Můžete se do té doby vrátit? Jak jste vlastně s Veselou vědou začínala a jak se postupně rozrostla na tolik škol, kde dnes působí?
18: Měla jsem tři děti, jedno úplně maličké a dvě na základní škole, a já sama na základní škole a potom i na střední jsem milovala biologii, chemii, fyziku, ale ne úplně tolik tu teorie, ty výpočty, ale mě strašně bavily ty laboratorní práce, to jsem úplně milovala. To bylo dobrodružství, dostat se do školní laboratoře, jenomže těch hodin tam bylo hrozně málo. A když potom moje děti začaly chodit do školy, tak jsem zjistila, že se to osekává ještě daleko víc a že vlastně ty laboratoře často zůstávají úplně zavřené, úplně nevyužité. Takže jsem si říkala, no možná mezi těmi dnešními dětmi jsou taky takový děti, jako jsem byla já, a taky by třeba do té laboratoře chtěli. Takže jsem pro svoje děti a pro jejich kamarády ze základky vymyslela tenhle ten koncept, a potom za mnou přišel pan ředitel a říkal, je to je opravdu moc pěkný nápad, to běž ještě tady do vedlejší školy a ještě do vedlejší školy, tak jsem oslovila další ředitele a začalo se to šířit, ukázalo se, že je spousta dětí, jako jsem byla já a jako jsou moje děti, které tyhle ty věci baví, které v tom vidí to dobrodružství, stejně jako jsem viděla já. A taky, že děti chtějí v něčem vyniknout a spoustu dětí nemá sportovní talent a nebudou mistry světa v gymnastice a vlastně ani nechtějí trénovat pětkrát týdně. Spoustu dětí nemá trpělivost na hraní na housle, ale chtějí mít něco, kde se můžou realizovat, a takové děti chodí do Veselé vědy.
9: Vy působíte nejen přes prázdniny, ale kroužky probíhají u vás nebo ve vaší péči po celý rok. Jste vázáni striktně na školní prostředí?
18: Snažíme se působit hlavně ve školách. Je to i z toho důvodu, že víme, nebo moje mateřská zkušenost byla, že jsem strávila spoustu let v autě přejížděním z místa na místo a převážením dětí z místa na místo. A přišlo mi jako dobrý nápad pořádat to přímo ve školách, vyzvednout si děti v družině, potom je do družiny zase vrátit a rodiče nezatěžovat tím, aby museli s dětmi někam jezdit. Děti si to užijí, jsou ve známém prostředí, potkají se tam vlastně i se spolužáky, takže i ten kolektiv se tam potom tvoří snadněji.
9: Takže potřebujete školy, které mají nějakou přírodovědnou laboratoř, chemickou, biologickou, fyzikální?
18: Kroužky jsou určené pro děti z prvního stupně a tam nám stačí učebna, kde je podlaha, na kterou můžeme třeba občas omylem něco vylít, a kohoutek s vodou a školní lavice. Ale když nám to škola umožní, je to ve školní laboratoři, má to samozřejmě mnohem krásnější atmosféru, ale nepodaří se to vždycky, některé školy ani nemají. Ale naše lektoři mají obrovskou sadu pomůcek, se kterou do té školy přicházejí, takže děti pracují se skumavkami, kádinkami, pipetami, mají spoustu chemického vybavení, takže my dokážeme v laboratoř proměnit vlastně jakoukoliv místnost.
9: A kdo jsou vaši lektoři a lektorky? Jak jsem si všimla, tak už se zapojili i vaše vlastní děti.
18: Je to pravda. A naši lektoři jsou veliká a různorodá skupina lidí. Částečně jsou to učitelé, což je vždycky příjemné, když můžeme v té škole rovnou navázat spolupráci i s pedagogem, ale často pracujeme se studenty pedagogických fakult, s Univerzitou v Hradci Králové máme přímo navázanou spolupráci, kdy často jsou to třeba učitelé v důchodu, maminky na mateřské nebo rodiče dětí z kroužku, které to baví, protože myslím, že by se nám dokonce fungoval i kroužek pro rodiče s dětmi, protože často rodiče jsou stejně nadšený jako jejich děti. Takže někdy jsou to třeba i rodiče dětí z kroužku, kteří mají třeba nějaké lékařské nebo přírodovědné zaměření ve své práci a tohle ve volném čase dělají. No vlastně jako já.
19: A na kolika školách tedy působíte?
18: Nepamatuju si přesné číslo, ale vím, že tento rok jsme měli v kroužcích 13 000 dětí po celé České republice na příměstských táborech je letos asi 8 000 dětí, takže ten záběr je opravdu veliký. Vlastně to je náš cíl, nabídnout to úplně všem dětem. Snažíme se dostat hodně do regionů, do co nejmenších měst, i když tam samozřejmě je potom složité najít vhodného lektora, ale snažíme se být i v malých obcích, kde ta nabídka těch volnočasových aktivit je úzká, a rozšířit to tak, aby děti měly možnost zažít i něco jiného.
19: I když se děti nerozhodnou pro vědeckou kariéru v oblasti přírodních věd, tak co byste si přála, aby si z těch vašich kroužků, táborů a akcí odnesli a udrželi i po mnoha letech?
18: Moje největší přání, aby veselá věda přinesla dětem prodloužení doby, kdy jsou přirozeně zvídavé, aby se nebáli experimentovat, aby věděli, že věda je dobrodružství a aby až nutně narazí během studia na takovou tu složitější část těch přírodních věd, různé rovnice, výpočty, které někdy se mohou zdát strašidelné nebo nudné, tak já bych si moc přála, aby ten jejich zážitek z veselé vědy byl. Zatím lepším je ale ta radost z toho objevování a z toho experimentování. Je tam obrovská svoboda, obrovská kreativita a něco zkoumat je prostě radost. Tak to bych si přála, aby si odnesli.
19: Naším hostem byla Martina Fialová, zakladatelka Veselé vědy. Děkujeme.
18: Já taky moc děkuju.
19: Hostem reparátu je teď Adéla Maršalová-Rumlerová, profesorka chemie na gymnáziu Josefa Jungmana v Litoměřicích. Dobrý den.
20: Dobrý den, Daniel.
19: Kdy dostáváte nejlepší nápady na chemické pokusy, které byste mohla se svými studenty dělat ve vašich hodinách?
20: Při cvičení.
19: Při cvičení
20: čeho? Při cvičení, když chodím do posilovny, anebo když jedu na kole, tak v hlavě mi běží nové a nové možnosti, jak udělat daný pokus. Nebo když už znám ten pokus, tak mi napadne, jak ho jako vytunit, anebo vylepšit.
19: A co je pro vás kritériem dobrého pokusu? Musí to tam explodovat barvy?
20: Ne, musí to být pokus, který má nějaký přesah do běžného života. To znamená, ba naopak, aby to nebylo jenom wow, ale aby ty děti si odnesly něco do běžného života. To znamená nějakou poučku pro sebe, kterou využijí při každodenním rozhodování, kdy chemii potřebujete.
19: Vy jste asi věděla vždycky, že se chcete věnovat chemii a učit jí, nebo ne?
20: Ne, já jsem byla i na základce trošku odrazená způsobem výuky chemie, protože to bylo striktně jenom o vzorečkách a vzorcích, ale už od malička jsem se zajímala o přírodní vědy. Akorát jsem neměla nikoho k sobě, kdo by mi to vysvětlil. Takže jsem byla takové to typické dítě, které se ptá stále, proč to tak je, a potřebovala jsem něco vysvětlit. Ale většina pedagogů mě bralo jako ADHD dítě. Teda v té době to nebyla diagnoza ještě. Ale takové to dítě, co pořád ruší, furt se na něco ptá. Takže ještě v 5. třídě mi řekli, že jsem nestudijní typ a že nevystuduji ani učiliště. Takže
19: a nakonec jste vystudovala.
20: Vystudovala jsem vysokou školu, přesně tak. Ale strašně mě to bavilo a učit chemii nebo věnovat se chemii bylo vlastně moje potom poslání a rozhodnutí kolem 16. roku. No.
19: A tahle zkušenost vás ovlivnila v tom, jak k tomu dnes přistupujete, že ty vaše hodiny jsou opravdu plné pokusů, chcete to demonstrovat těm studentům, zapojit je do těch hodin, vysvětlujete jim právě tu chemii v každodenním životě vedle takových těch pokusů, které jste tady zmínila, nebo které říkáte, jak o nich přemýšlíte, ale tak třeba jsem si všimla, že se s nimi bavíte o skladbě výživy například.
20: Jo, to je strašně důležitý. Jo, já totiž nemám ráda, když se bavíte o něčem a nedokážete si to představit, a většina věcí v chemii je velmi abstraktních a nedokážete si to představit. Takže já jsem chtěla učit jinak, než ta moje paní učitelka na základní škole, i když byla úplně báječná, strašně ji mám ráda. Vlastně i díky ní jsem na tu chemii pak šla, abych to líp pochopila. Tak jsem vlastně ke každému tématu vytvořila nějaký soubor pokusů, aby ty děti se učily zážitkově a prožitkově. Takže všechno osahat, taková smyslová chemie, tomu říkám.
19: A na to jste si přišla sama, nebo k tomu už dnes existují nějaké metodické příručky, učebnice?
20: Ale já učím intuitivně, já nejsem učitel, já jsem vlastně vystudovaný vědec, toxikolog. A což mi dává neuvěřitelný přesah právě do toho učitelství té chemie, že můžu říkat ty zážitky, co se mi staly třeba na pitvě a tak, to strašně děti baví, protože jsem studovala a učila ještě na lékařské fakultě. A vlastně postupem času já učím přes 20 let. A začínala jsem na základní škole, nebo na vysoké škole jsem učila, pak na základní škole a pak jsem se dostala i k 3letým dětem do školky a tam to vzniklo. Tam to vzniklo, že vlastně ty děti to potřebují osahat a vysvětlit, takže i to, co je hodně složité, jsem tak zjednodušila, aby to pochopili i 3letáci, což mimochodem vypovídá o tom, jak rozumíte danému oboru, když dokážete vysvětlit složité téma i 3letému dítěti.
19: Co je podle vás to gro chemického vědění pro dnešní studenty, případně absolventy mateřské školky, co by si z ní tedy měli pamatovat i mnoho let po opuštění školy?
20: Já bych strašně ráda, kdyby si z toho odnesli něco, co využijí v běžném životě. Třeba ten den, co se to dozví, anebo ten týden, anebo to předají dál rodičům. To znamená, ten můj přesah není jenom na úrovni 30 dětí, ale rozhodně to je i tak, že poučí rodiče, že by měli tankovat třeba v rukavicích, nebo jak je důležitý při splachování dávat ten ochranný dekl dolů, nebo proč nemít kartáčky, zubní kartáčky tam, kde máte toaletu. A takový věc.
19: S tím ochranným deklem na té toaletě?
20: No, protože vy, když se vyčuráte a spláchnete s otevřenou toaletou, tak vlastně ten aerosol, který obsahuje i vaší moč a fekálie, tak má dostřih až 3 metry. Což zase těm dětem můžete ukázat, aby vám věřili, že vezmete nějakou fluorescenční látku, kterou nalijete do toho záchodu, protože mimochodem moč svítí pod UV, zvířecí i lidská moč. Nalijete do toho záchoda, spláchnete a vezmete baterku, zhasnete a všude se tou baterkou UV podíváte, kam ten aerosol doletěl, abyste se divila, kde všude vlastně lidská moč může na té toaletě být.
19: No a jakou zpětnou vazbu dostáváte od svých studentů? Chtějí si opravdu na ty pokusy sáhnout, nebo už jsou dnes tak přetížení a jednou nohou stále v online světě, že vlastně radši chtějí, abyste jim to demonstrovala vy, případně pouštěla videa z YouTube, nebo jste s tím nikdy?
20: Tak videa rozhodně nepouštím, protože to mi přijde takový. Všechno, co je na tom YouTube, dokážu udělat já, dokážu to udělat i tak, že ty děti si to vyzkouší za mým odborným dohledem, takže tak, aby se jim nic nestalo, ale spíš se snažím, aby si to všechno osahali. To znamená, že je to bezpečný, tak opravdu jedeme tak, že si to osahají, očuchají, vidí to, slyší to, ideálním způsobem i ochutnají, když v chemii se nedá moc jako říct, že všechno ochutnáváme, ale i tak třeba s tím kapalným dusíkem můžete udělat skvělou zmrzlinu.
19: Tady bych chtěla udělat takovou odbočku, která se do toho rozhodu možná nevyjde, ale ochutnávání bílé lepící pasty. To je takové to lepidlo. Myslím, že to také lidé nad 30 plus mají jako svoji školní životní zkušenost. Nedoporučujete.
20: No, spousta věcí se dáváte do vašeho těla, bychom o tom měli trošku víc přemýšlet. A to je právě to, co chci od těch dětí. Oni stráví strašně moc času na výběrem mobilního telefonu, nebo když si kupují nové boty. A oni stráví třeba hodinu, 2-3 hodiny, než si koupí nové hodinky. A když potom dávají do svého těla, ať už jsou to energetické nápoje, jídlo nebo cokoliv, nějaké difuzéry, aroma, lampičky, tak oni o tom vůbec nepřemýšlí. Je mi to strašně mrzí, takže já jim vždycky řeknu, jaká jsou třeba rizika tetování nebo toho, že si děláte umělé nehty. A je pak na nich, jestli ty rizika, když já jim řeknu, tak nějak aplikují do svého života. A mě pak vždycky potěší, když právě ty mý studenti nebo žáci nebo ty dětičky přijdou a řeknou, já tak jsem se vyměnil plastovou láhev za skleněnou láhev. No ale koukejte, jaký mám kouzelný boxík. Už je nerezový, už není plastový. Takže já neučím chemii, ale vlastně učím science, což je vlastně všechno, fyzika, biologie. A tím, jak jsem právě studovala na té lékařské fakultě a mám tam ten přesah i do toho zdraví toho člověka, jak mi to přijde jako dobrý. No.
19: Jakou podporu jste dostala od vedení gymnázia Josefa Jungmana v Litoměřicích? Je to hodně důležité, je to o dobrých vztazích mezi chemikáři a vedením, aby takovéhle pokusy se mohly provádět v takové četnosti?
20: Tak rozhodně je to o vedení, protože já jsem byla na jedné škole, kde jsem měla zakázané dělat pokusy a tady mám vlastně povolený všechno, což je fajn, protože já jsem ten odborník na tu chemii, takže vím, co si můžu dovolit. Máme paní ředitelku, která je akční, ve všem vlastně k nám skovívává, cokoliv potřebuju, to mi koupí, takže mám neuvěřitelnou podporu od nadace Orlen Unipetrol, která vlastně podporuje vzdělávání v rámci chemie, podporuje žáky, podporuje učitele i školy, to mi přijde super. A pak mám i pár kolegů, kteří se mnou spolupracují třeba v rámci tandemu, takže si sdílíme i ty své nápady a pak nám ještě vlastně chodí spousta pedagogů se inspirovat, takže jako je to taková komunita.
19: A co jim říkáte, když se vás třeba ptají, jak začít, jak rozpohybovat, rozhýbat ty hodiny chemie na své škole, tak co je ten krok jedna?
20: Ale já moc neříkám, Danielu, já spíš ukazuju. To znamená, že mám vždycky nějaký téma a řeknu, jak to já těm dětem předávám. Já si říkám, že neučím a nevychovávám ty děti. Já jim ukazuju a předávám jenom to, co umím, a formuju je nějak, protože vychovat 30 dětí úplně jako neumím. Stačí mi ty dvě doma, co mám. Je to docela náročný. Ale je důležitý právě to ukázat, aby to prožili jako ty děti a aby se nebáli už i ty dospělí zeptat se, hele, a proč to tak je, nebo proč to tak udělala, nebo hele, mě by zajímalo tohle a tohle. Ty dospělí už se bojí zeptat a bojí se chybovat. U těch dětí ve školce je to právě báječný. Oni se vás zeptají na takové věci, které ani vás nenapadnou. Takže vlastně oni mi i ten můj pokus dokážou vytunit tak, že bych si řekla, tyjo, tak takhle bych to nikdy neudělala, tuhle cestu.
19: Udělají vám takzvané peer review.
20: No, že jsou ty předškoláci úplně báječní. Protože každá drogérie a nebo potraviny obsahují to, co se dá využít. Ať už je to jedlá soda nebo ocet, to jsou ty dětský pokusy, když YouTube a Five Minecraft a všechno tady ty TikToky jsou teď plný pokusů. Ale je důležité mě ten pokus znovu ukázat a říct jim to do hloubky, jak to funguje, aby to nebylo zase jenom vizuálně, uděláme sopku, bublá to nebo raketu vyletí, ale aby jim to právě vysvětlili, což na YouTube to úplně moc vysvětlené není. A aby jim řekli hlavně ta rizika, co se může stát, když to třeba doma uděláte a uděláte to špatně, takže můžete třeba při lihové raketě, kterou děláte, zapálit závěs, který je blízko u vás a tak. To mi takhle jeden žák po roce, co jsem měla chemii, donesl takový bílej prášek a ten se mu zabavila a v době, kdy jsem měla hodinu, tak mi buchl kabinet. To bylo taky zajímavý.
19: A co to bylo za prášek?
20: Byl vyrobený z peroxidu vodíku a PEPA, což je tuhý podpalovač a je strašně nestabilní. A pak stačí jenom zvýšená teplota nebo se ho dotknout. To je to vlastně taková rozbuška. Takže hodně, hodně nebezpečný. Pak ještě kilo toho prášku našli u něho doma hasiči. Úžasný. Takže...
19: A jak jste reagovala tehdy?
20: Byla jsem vyděšena. Protože to byla taková rána, že naštěstí, že byly zavřený dveře, rozbily se tam skleněný válce, kádinky a ty střepy se zabouchly do dveří a ty dveře, kdyby byly vlastně otevřený, tak to schytí žáci v první lavici. Takže pro mě to bylo strašný. A ten prášek, který já nevěděla, co to je za prášek, byl úplně všude a jak to zlikvidovat.
19: A to byl tehdy jako jeho záměr nějak vás poškodit nebo
20: ne,
19: se předvést, co dokázal?
20: On právě se chtěl předvést, to znamená, on byl nadšenec ještě dřív, než mě poznal, takže byl nadšenec do chemie, vyráběl spoustu věcí doma a já jsem byla půl roku na té škole a on právě mi to donesl a chtěl mi to ukázat, ale já v té době už neměla čas a měla jsem hodinu a on tak, co s tím, říkám, hele, tak mi to dej, ať to nedáváš pod lavici. A pak když si jako vezmete zpětně, co se všechno mohlo stát, kdyby to měl pod tou lavicí, tak já jsem mrtvej. Takže i to je chemie.
19: Naším hostem byla Adéla Maršalová-Rumlerová, profesorka chemie na gymnáziu Josefa Jungmana v Litoměřicích, finalista letošní Global Teacher Prize. Moc děkuji, že jste přišla do studia reparátu.
20: Děkuji za pozvání, Daniel. Mějte se hezky, naslyšenou.
19: Nejen probudit zvídavost, ale také více podpořit žáky a studenty v rozhodnutí věnovat se studiu technických předmětů. To je cílem iniciativy Tech Republic. Ve studiu už je její zakladatel Tadeáš Salaba. Vítejte.
0: Dobrý den vám i posluchačům.
19: Co to je Tech Republic?
0: Tech Republic je iniciativa, která reaguje na krizi technického vzdělávání v České republice, kterou máme. Myslíme, že dobrý už to řešit teď a ne pak později.
19: Takže co je cílem?
0: Cílem je navrátit mladé generaci rozměr toho, že technika je super, je cool, je sexy a že by bylo možná super se jí třeba i rozhodnout studovat a nadále se jí věnovat.
19: Jak to celé začalo? Dívala jsem se, že u zrodu stálo několik spolužáků z fakulty elektrotechnické v Praze, tak můžete popsat ty začátky, vy jste byl u nich?
0: Je to tak, to vzniklo jako školní projekt mé partnerky, teďka už teda manželky, která v tu dobu reagovala na to, že když se rozhodla studovat energetiku na fakultě elektrotechnické tady v Praze na ČVUT, tak vlastně najednou si začala říkat, jak je možný, že ty věci, které my se učíme a jsou naprosto jakoby jasný pro ty odborníky, tak jak je možný, že to nezná široká veřejnost, potažmo žáci, děti. A ona se rozhodla s naším spolužákem vytvořit takovou jednoduchou prezentaci a objet pár škol a vlastně ty žáky, ty studenty 8. 9. tříd tu chvíli seznámit s tou energetikou, s tou problematikou té energetiky, protože v té době se hodně řešilo a hodně se spolehalo na to, že v podstatě ta budoucnost té energetiky je v obnovitelných zdrojích, ale my jsme věděli, že to tak není možný, protože tady existuje něco jako energetický mix a to říká, že ta soustava měla být vyvážená právě napříč všemi různými zdroji. A tady to jsme těm studentům chtěli zábavnou a popularizační formou představit. Takže to vytvořilo nějaké, myslím si, dobré základy, na kterých jsme pak začali stavět další aktivity, jako třeba energetická olympiáda a pak už v následujících několika letech i technologická gramotnost a technologická olympiáda a potom i teďka projekt stavební gramotnost.
19: Jak tedy potom ty hodiny vypadají? Kdo jsou vlastně vaši lektoři a jak pružně se umějí přizpůsobovat věku těch dětí, kterým právě přednášejí nebo s kterými tráví ten čas v rámci těch workshopů?
0: Nám se osvědčilo, že to, co dává největší smysl, je, když mladý učí mladý. Proto my naše všechny programy máme postavené na tom, že jezdí právě ti studenti vysokých škol, těch technických směrů, jezdí na ty základní školy nebo střední školy a oni se baví s těmi žáky. To znamená, že v podstatě ti žáci jsou jen o pár let mladší, než jsou sami lektoři. My to máme postavené tak, protože naši lektoři nejsou žádní profesionálové lektoři, ani to nejsou pedagogičtí pracovníci budoucí, jsou to opravdu technici, takže my máme připravenou prezentaci, která má spousty slajdů, například v té stavební gramotnosti to má přes 200 slajdů. Když to někomu říkám, tak všichni jako padají do mdlob, ale zároveň podotýkám, že v té prezentaci nejsou žádná slova ani žádné texty, že to jsou opravdu obrázky, karikatury nakreslené. A ten lektor je provází příběhem. No a v podstatě v tu chvíli pro ty žáky to je jako když koukají na Netflix, akorát tam mají toho lektora, který jim pokládá různé otázky a vedou spolu diskuze a dialogy. No a najednou i ti, co sedí vzadu ve třídě a jsou takový většinou znudění, tak i v tu chvíli oni dávají pozor, protože je to něco úplně nového, na co nejsou zvyklí v těch školách a tam jsme schopni vlastně jakoby získat tu jejich pozornost.
19: Jakou zpětnou vazbu tedy máte od školy? Oni si vás mohou objednat, respektive tu buď technologickou, energetickou gramotnost nebo tu stavební. Ukazuje se, že si vás právě často objednávají učitelé matematiky, fyziky, chemikáři, nebo tam není taková souvislost?
0: Možná na začátek se sluší říct, že naše programy jsou zdarma. Jakákoliv střední nebo základní škola z celé České republiky se nás může zcela zdarma objednat. Máme na našich webových stránkách rezervační portál, kde si učitel vybere z dostupných termínů a náš systém přiřadí daného lektora a ten tam přijede. S čím máme problém, je ale se do těch škol dostat, protože v dnešní době ti učitelé nemají vůbec jednoduchou roli, že to mají opravdu velmi náročné i z pohledu té byrokracie a toho, co se všechno na ně chrlí ze všech směrů. Takže nabídnout to těm pedagogům tak, aby se otevřely té možnosti se nás objednat, není úplně jednoduché. Proto my máme holky, které opravdu sepisují a chodí na stránky daných škol a obvolávají a píšou matikářům, fyzikářům napřímo s nabídkou toho, ať se nás objednají, ať se nás rezervují. Ale schválně si zkuste tipnout, kolik z 10 oslovených škol si nás opravdu rezervuje.
19: Podle mě tak 2.
0: To jste trefila naprosto přesně, jsou to 2. Takže my tady to chápem, to jsou karty, které jsou v podstatě rozdaný, my s tím musíme umět pracovat, no a těm dvou školám pak to v podstatě nabízíme i třeba opakovaně, protože ty učitelé jsou s tím natolik spokojení, že si objednají třeba i další programy, nebo i pak v dalších letech se jim snažíme zase znovu nabídnout, protože tam jsou noví žáci.
19: A teď, když jste spustili tu iniciativu Tech Republic, tak jaké s ní máte plány? Jak byste to chtěli posunout dál?
0: Tech Republic je iniciativa, která má zastřešovat jak naše aktivity, tak i ty ostatní aktivity, které se na trhu objevují. Protože pro učitele je velký problém si vybrat z těch dostupných různých nabídek. A my jsme si říkali, že by bylo fajn vytvořit jednotnou střechu, kde se všechno sleje. A bylo by super, aby i pod tu jednotnou střechu se v podstatě na tu loď s námi nalodil i stát, aby i stát v podstatě říkal, že je to problém, který se s náma snaží společně řešit, že to není jenom otázka biznesu. Protože ten biznis byť nás podporuje a i oni by velmi rádi viděli, že je to problém, který tady řešíme společně s tím státem.
19: Tak ať se vám daří. Naším hostem byl Tadeáš Salaba, zakladatel iniciativy Tech Republic.
0: Děkuji za pozvání.
19: Jak se ukazuje, k zatraktivňování přírodovědných a technických předmětů hodně přispívají rodiče žáků a studentů. A to skrze svůj vlastní zájem a své vzpomínky na zvídavost, kterou v nich tyto předměty probouzely. Jak toho školy můžou využít ještě dál? Jako vždy budeme rádi za vaše postřehy k tomuto tématu a nejen k němu. Posílejte nám je na adresu reparat@rozhlas.cz. A v příští epizodě budeme mluvit o tom, jak lépe bránit sexuálnímu obtěžování ve školství a na letních akcích pro děti a mládež. Tak si nás zase nalaďte. Editorkou dnešního dílu byla Markéta Vosková, zvukový design měl Jaroslav Pokorný. Naslyšenou se těší Daniela Vrbová.
1: 15 hodin posloucháte Odpolední plus, je pondělí 27. července a od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová.
6: Český rozhlas plus.
1: Jaká témata podrobně probereme hned po zprávách? Nákup auta je spojený s papírováním a také čekáním na úřadech. To by se teď mohlo změnit. Jaká budou nová pravidla pro převod vozidel? 4 lidé zůstávají v péči lékařů po sobotním útoku na shromáždění queer komunity v Berlíně. Policie zastřelila hlavního podezřelého, dalšího podezřelého ale propustila. Jaké jsou posuny ve vyšetřování? A Irán dnes potvrdil jednání s Ománem o Hormuzském průlivu. Proč do těchto rozhovorů nejsou zapojeny Spojené státy? I o tom budeme mluvit. Nejprve ale zprávy s Ondřejem Látalem.
7: Dobré odpoledne. Vláda schválila výrazné omezení takzvaných akceleračních zón pro obnovitelné zdroje energie. Oblasti, kde by mělo být jednodušší a rychlejší povolovat větrné a solární elektrárny, zmenšila na 297 km čtverečních. Je to asi desetina původně navrhované rozlohy. Ekologické organizace varují, že změna může zpomalit rozvoj obnovitelných zdrojů. Řidiči v Česku by si mohli od příštího roku registrovat svá auta online. Počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který schválila vláda. Registrační značky by nově lidem chodily přímo do výdejních boxů. Novela počítá taky s jejich přenositelností při koupi nového vozu. Pokud by auto někdo ukradl, automaticky by se pak vyřadilo z provozu. Veškerou agendu by lidé vyřizovali přes portál dopravy, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
8: Přes portál dopravy úplně nově budeme moci vyřídit zápis nebo převod vozidla, třetí registrační značku na nosič kol, novou registrační značku a doklady při jejich ztrátě nebo cizení, dočasné vyřazení vozidla z provozu nebo třeba vývoz vozidla.
7: Další detaily k tomu v Odpoledním plusu přidáme hned po zprávách. Irán znovu pohrozil Ukrajině raketovým úderem kvůli útoku na iránskou loď v Kaspickém moři. Tu Ukrajinci zasáhli před 2 dny. Podle Kyjeva byla loď legitimním cílem, protože vezla vojenský náklad do Ruska. Teherán to označil za flagrantní porušení mezinárodního práva.
2: Ukrajinský generál Mykola Malumuš v televizi 24. kanál nevyloučil iránskou raketovou odvetu. Podle něj ale nejde o strategickou hrozbu. Teherán může v ukrajinském směru vystřelit nejvýše několik balistických raket, protože jimi šetří kvůli konfliktu se Spojenými státy, Izraelem a některými arabskými zeměmi. Ukrajina může v reakci vyslat do Iránu své drony a některé typy raket, upozornil generál Malumuš. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský k tomu řekl, že Irán už dávno na Ukrajinu útočí, protože Rusku dodává zbraně, především dronové technologie. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
7: Francouzským hasičům se stále nedaří uhasit obří požár na jihozápadě Francie. Oheň vyhnal z domovů přes 200 tisíc lidí. Plameny už spálily přes 40 tisíc hektarů a přiblížily se k městu Bordeaux.
21: Evakuace města Bordeaux zatím není v plánu svou silou a rozsahem, ale jde o naprosto výjimečný požár.
22: Popsala ve francouzské televizi mluvčí vlády Maud Brežonová. Prezident Emmanuel Macron svolal kvůli požárům krizový štáb. Oheň spálil v oblasti Giron přes 200 domů a podle francouzského rozhlasu komplikuje práci zhruba 15 tisíc společností. Jsou zavřené některé silnice, dálnice a omezený provoz je taky na železnici mezi městy Bordeaux a Tarbes. S ohněm bojují tisícovky hasičů, policisté a taky vojáci, kteří v evakuovaných oblastech brání krádežím a rabování. Čeští hasiči se zapojili do hašení u obce Temple, kterou obklíčili plameny. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
6: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
7: Dnes je to týden, co čerpací stanice v Česku už nemusí se řídit cenovými stropy. Podle dat společnosti CCS z uplynulého týdne zdražil litr benzínu v průměru o korunu a 80 haléřů. Nafta o více než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petroliářského průmyslu a obchodu ceny odpovídají tržním podmínkám. Ropa zdražuje kvůli další eskalaci konfliktu na Blízkém východě a u nafty se po konci regulace zvýšila spotřební daň. Podle Louly jsou teď paliva dražší, hlavně na dálnicích nebo ve velkých městech.
23: Jsou tady vysoké nájmy pozemku na dálničních stanicích. Je tady vysoká obslužnost.
3: vysoká spotřeba energií. Takže tady jsou oprávněné náklady, které mohou přesáhnout maximální marži, která byla 3 koruny, tak se můžou dostat třeba o 50 haléřů o korunu výš. Ale to je v souladu s ekonomikou.
7: Loula proto nevidí důvod k obnovení regulace. Ministerstvo v pátek uvedlo, že ji zatím nechystá. Bankovní identitu v Česku používá stále více lidí. Na konci prvního pololetí mělo 5 milionů 300 tisíc Čechů, tedy o 200 tisíc víc než loni. Informoval o tom ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička. Lidé službu nejčastěji používají při komunikaci se státem, hlavně pro přihlášení do datových schránek. Roste ale taky zájem o nahlížení do katastru nemovitostí. A bankovní identita funguje v Česku od roku 2021 a kromě státu ji využívají i banky, pojišťovny a další firmy. Vedení pražské koalice se dnes schází kvůli korupční kauze na magistrátu hlavního města. Primátor Bohuslav Svoboda z ODS koaliční radu svolala po zásahu policie z minulého úterý. Kriminalisté při něm ve Škodově paláci zatkli 2 pracovníky magistrátu.
4: Jedním ze zatčených pracovníků byl podle informací i rozhlasu ředitel odboru pozemních komunikací a drah Aleš Krejča. Ten ve své pozici schvaloval potřebné dokumenty firmě Dopravní inženýring Praha, která patří jeho příbuzným. Primátor Svoboda napsal na sociální síti X, že na koaliční radě bude požadovat vysvětlení od svého náměstka pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů, pod kterého podle primátora odbor spadá. Pražští Piráti reagovali, že kauza se týká úředníků státní správy, kteří nejsou podřízeni politikům. Oba v úterý zatčení zaměstnanci úřadu jsou postaveni mimo pracovní poměr. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
7: Skoro 7 minut po 15. hodině na Plusu vysíláme dopravu. Na D1 z Prahy ve směru do Brna teď zpomalte za sjezdem na Velké Meziříčí západ. Na 141. kilometru se brzdí do zastavení. Kolona pokračuje až na 174. kilometr. Pracují tam silničáři v pravém pruhu zdržení asi půl hodiny. Na D5 z Prahy ve směru do Plzně opatrně před sjezdem na Žebrák na 33. a půltém kilometru. Zasahují tam u požáru kamionu. Dálnice je momentálně neprůjezdná. Můžete sjíždět na Zdice na 28. kilometru. Zpátky se pak napojíte na 34. Na okruhu v Praze ve směru na letiště se táhne fronta hlavně nákladních aut pravým pruhem od sjezdu na Jesenici až na 19. kilometr k Ořechu. Regulují proto vjezdy do obou tunelů. Postojíte tak nárazově před nimi. Ve směru na dálnici D1 už se podařilo odtáhnout karavan z Lochovského tunelu, tím se tak projíždí bez komplikací a kolona se dává do pohybu. A v Liberecké ulici směrem z centra Prahy se táhne kolona směrem z centra města. Dobře, dojeďte. Zítra ráno bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se většinou bude vyjasňovat, teploty 25 až 30 stupňů na severu a severovýchodě kolem 23. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
6: Posloucháte Odpolední Plus.
1: Krásné odpoledne, teď máme 8 minut po 15. S vámi je stále Odpolední Plus s Lenkou Vahalovou. Loučení s registrační značkou může někdy být stejně těžké jako se samotným autem. V Česku jsou teď tabulky vázané na konkrétní vozidlo. S prodejem auta tak prodáváte i svoji značku. Při likvidaci se ruší i vaše staré číslo, to by se ale teď mělo změnit. Vláda totiž schválila novelu, která má zjednodušit převod aut a zavést přenositelnost značek. Podrobnosti nám teď řekne Jan Duchoslav z domácí redakce. Hezký den.
5: Dobré odpoledne.
1: Jak by to teď mělo s registračními značkami fungovat?
5: Nově by měla být konkrétní SPZka svázaná nikoli s vozidlem, ale přímo s vlastníkem, potažmo provozovatelem. To znamená, že ve chvíli, kdy se dohodnete na prodeji, značku sundáte a můžete ji přiřadit k novému autu, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
23: Takzvaná přenositelnost registračních značek mezi vozidly bude plně platná, jinými slovy, kdo bude chtít, bude si moci svoji značku ponechat i při změně auta. Přitom současně budeme automatizovat další procesy, pokud stát tu konkrétní informaci už má, nemá důvod ji znovu požadovat po občanovi.
5: Znovu použitelné budou podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky všechny značky, a to i ty staré, na kterých ještě není modrý proužek s vlajkou EU a zkratkou CZ. Jediná výjimka bude platit pro elektromobily, říká Jemelka.
24: EL značky budou dál použitelné pouze na elektromobilech. Je to identifikační znak, který potřebujeme v rámci systému zpoplatnění.
5: Značku začínající na EL, tedy na dieselové nebo benzínové auto, použít nepůjde.
1: Funguje už tohle v jiných zemích?
5: Funguje, v Evropě je to teď zhruba půl na půl. Ten systém cestujících SPZ-ek mají třeba v Rakousku, Švýcarsku nebo na Slovensku. V Polsku tahle možnost existuje 4 roky, má ale přísnější pravidla než v Česku. Lidi můžou použít jen ty značky, které splňují současnou legislativu. Tahle novinka má taky ekologický dopad. Míň vyměněných značek totiž znamená míň odpadu. Navíc se taky ušetří kombinace, které v nejlidnatějších krajích Česka už několikrát došly. Slovensko v minulosti přenositelnost SPZ-ek spojilo i s tím, že už se přidělují náhodně, bez příslušnosti k místu vydání. To se u nás nechystá a zůstává 14 známých písmenek. Třeba Praha si uchová Ačko, Jižní Morava Bčko, Ostrava a okolí Téčko. To vítá i Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
10: Je to určitá tradice, máme to v Rakousku, v Německu, ve Švýcarsku, ve Francii. A myslím si, že je to takové nepřirozené.

0: tedy v případě, že o to budou mít zájem. Jinak zůstává vše při starém a jednodušší bude i zrušení auta, pokračuje Jemelka.
1: V momentě, kdy budu mít v příslušných systémech zaznačeno, že jsem nechal ekologicky zlikvidovat staré vozidlo, které již nechci používat, tak tu značku, která byla na tomto zlikvidovaném vozidle, už nemusím nosit na úřad, ale budu moci stejně jako s tím techničákem sám zlikvidovat.
0: Likvidací se myslí třeba přestřižení průkazu nebo zničení značky.
2: Jan Duchoslav z domácí redakce. Moc děkujeme. Naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
2: A v odpolední plusu přesně 12 minut po 15. nás čeká další téma. Nejen podpora vrcholového sportu, ale i jeho větší propojení se zdravotnictvím, vzdělávání trenérů i podpora pravidelného pohybu u dětí. Vláda dnes měla na programu také akční plán podpory sportu na příští rok, který každoročně určuje priority státní sportovní politiky. Cílem je přivést k pravidelnému pohybu více lidí napříč všemi věkovými skupinami. Velký důraz klade plán na děti a mládež. Řešit má například negativní trend odlivu mládeže ze sportu. K němuž dle dat dochází nejvíce u dětí mezi 13 až 16 lety při přechodu na střední školu. Součástí plánu tedy má být i analýza pohybových návyků středoškoláků. Téma teď probereme s předsedou České společnosti tělovýchovného lékařství, také s obezitologem a endokrinologem Martinem Matoulkem z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Přejeme vám krásný den.
3: Dobrý den.
2: Plán se soustředí na podporu pravidelného pohybu dětí do 12 let. Je právě tohle období rozhodující?
3: No, jsou asi tři období rozhodující a kolem toho 10. roku ty děti fixujou pohyb, fyzickou námahu, hru, sport jako s příjemnými prožitky. A když se nám toto povede, tak máme velkou šanci, že v dospělosti, když třeba dlouho nic nedělali, se na to rozpomenou a nemáme takový problém udržet je u nějakého našeho doporučení. Ale u těch, který to nevznikne, což je třeba problém bude covidové generace, tak bude možná problém budoucnosti.
2: Dokument se zaměřuje také na sportování středoškoláků, chce analyzovat jejich sportovní návyky a také vytvořit určitý národní rámec, který má sjednotit principy práce s dětmi napříč sporty. Tak znamená to, že ty stávající programy nefungují?
3: No, my třeba vidíme na těch středních školách poměrně hodně dětí osvobozených z tělesní výchovy, což samozřejmě není úplně dobře, protože v téhle adolescenci je to prakticky poslední období, kdy fixujou ty zážitky.
2: Pardon, a jaký je nejčastější důvod toho osvobození?
3: Ty důvody jsou různý. Od toho, kdy dokonce dostane omluvenku, že má celkovou svalovou insuficienci, což je takový rekord, který jsme viděli, až po různý zdravotní alergie a někdy tělocvikáři mi říkají, že i když nepřinese ten sportovní úbor, tak vlastně nemá žádnou šanci ho donutit nějak cvičit. Jo? Je to velmi složité, ale říká se, že dokonce v některých středních školách je to až skoro 20% dívek, zvláště dívek, které se takhle někdy vyhýbají té tělesné výchově. Takže to může být problém, ale pak, když to přineseme do toho sportu, tak samozřejmě je důležité i tomu tělocviku dát význam a ne mít to jako zbytný předmět, který se dá nejvíce ošidit.
2: Mluví se také o větším propojení podpory pohybu se zdravotnictvím. Mezi připomínkami toto vznesla například Hospodářská komora, která navrhuje například možnost předepisovat pohyb jako součást prevence nebo léčby, včetně spolupráce se zdravotními pojišťovnami a odbornými společnostmi. To je něco, co dnes nefunguje. Jak to hodnotíte z praxe?
3: Já si myslím, že to opravdu nefunguje, protože co se týče prevenci, tak si troufám, že to je trošku i mimo ty pojišťovny, že to je musí být prostě celospolečenská poptávka od školství po sociální systém a tak dále, aby třeba nebyly diskvalifikovaný děti ze slabších sociálních vrstev od pohybu a možnosti sportu. Je jasné, že každý nemůže dělat každý sport. Nicméně, co se týče toho preskripce toho pohybu už těch nemocných, tak tam my vnímáme velký problém, že my horko těžko získáme třeba možnost toho člověka vyšetřit, ale máme-li už polymorbidního pacienta nebo nějakého kardiaka, diabetika, kde už máme limity, tak nemáme kapacitu nejenom jim to pořádně vysvětlit s ohledem na třeba hybný systém, většinou toho mají víc dohromady, tak někde realizovat pod odborným dohledem třeba prvních pár hodin, aby pak už mohli jít mimo zdravotnictví, protože naším cílem nás tělovýchovných lékařů je vlastně ty lidi rychle vracet mimo zdravotnictví, aby nám nezůstávali dlouho v péči.
2: Vláda chce, aby se sport stal jedním z hlavních nástrojů prevence, ale o tom se mluví už roky. Tak takzvaně jak rozhýbat ten náš národ?
3: Tak ta diskuze běží. My jsme velmi fixovaní na ty výsledky a soutěže. Jo? Takže podporujeme všechny děti, které jsou zapojené do soutěží a úplně úzkostně trváme, aby měli tolik a tolik tréninku a tolik zápasů a byli na oficiálních soupiskách, a trošku zapomínáme, že ten pohyb může být i turistika, a Česká republika se svými turistickými trasami je unikát skoro v Evropě. Jo. Takže myslím si, že důležité je těm lidem vysvětlovat, že fyzická zdatnost je nejlepší investice do budoucnosti. A pak jít samozřejmě příkladem. To znamená, oni ty děti to ovlivní relativně méně, je potřeba apelovat na celé na rodiče a rodinu. Jo, ale není to věcí čistě zdravotnictví, je to celé společnosti.
2: A do jaké míry jsou tyto plány konzultovány s vámi jako Českou společností tělovýchovného lékařství? A popřípadě další navazující otázka, jestli vám vláda naslouchá?
3: Tak v tuhle chvíli se dá říct, že nám naslouchá, protože jsme v různých pracovních skupinách pro řešení této problematiky. Je otázka, co se povede zrealizovat a aby se to posunulo do dalšího kroku, ale v zásadě v tuto chvíli si troufám říct, že máme relativně přístup k informacím a je to samozřejmě otázka peněz, ale taky získání dat o tom, že ta naše doporučení dochází k nějakému zlepšení, což může být třeba to, že se nám bude snižovat počet dětí osvobozených tělesné výchovy a počet sportovců, což bude narůstat, registrovaných, což je asi ale problém s trenérama, že je to takový začarovaný kruh, ale všichni bychom se měli snažit, aby ty děti od těch sociálních sítí a od těch internetových věcí šly mimo a aby ten stres kompenzovali fyzickou námahou, nikoli hrou na počítači.
2: Na závěr klidně už jen stručně, protože velký vliv na děti mají rodiče, tak jak je edukovat?
3: Já myslím, že rodiče jsou vzor, i když to často ty děti nechtějí být jako svoje rodiče, naopak se chtějí odlišovat, tak v okamžiku, kdy ten rodič dá příklad a sám bude aktivní, tak vidíme to u dětí bývalých sportovců a sportovců, že ty jsou aktivnější a mají mnohem lepší prognózu. Tak někdy svým pacientům říkám, že je už ten pohyb bavit nebude, ale když udělají srandu pro to svoje vnouče, tak vedlejším efektem, že dítě bude aktivnější a vedlejší efekt je, že budou hubnout s ním, když se s ním budou hejbat.
2: Téma jsme probrali s předsedou České společnosti tělovýchovného lékařství, také s obezitologem a endokrinologem Martinem Matoulkem z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Moc vám děkujeme, naslyšenou.
3: Já děkuji taky a přeji hezký den.
2: V odpoledním plusu už míříme do Německa. 4 lidé zůstávají v péči lékařů po sobotním útoku na shromáždění queer komunity v Berlíně. Policie dnes propustila jednoho muže, kterého podezřívala, že se útoku zúčastnil. Politici v návaznosti na teroristický útok požadují zpřísnění trestního zákona a více nám teď řekne zpravodaj v Berlíně Tomáš Havlín. Hezké odpoledne.
4: Dobrý den, pěkné odpoledne.
2: Jedna žena v sobotu večer nepřežila útok na pochod hrdosti v centru Berlína nedaleko Braniborské brány. V jakém stavu jsou ti, kteří byli v úzovkách jen zranění?
4: Já bych možná začal u té ženy samotné, která, jak jste řekla, ten útok nepřežila. O ní se objevily první informace. Primátor Berlína Kai Wegner informoval, že se jednalo o ženu polské národnosti, která do Berlína na ten pochod hrdosti přijela se svojí dcerou. Momentálně jsou německé polské úřady v kontaktu a polská vláda vlastně kondolovala pozůstalým a rodině té ženy, která v sobotu přišla v Berlíně o život. Naštěstí dalo by se říct, jako jediná, kromě ní bylo necelých 30, asi 29 zraněných, z toho 4 zůstávají v péči lékařů, to potvrdila univerzitní klinika Charité v Berlíně. Možná tak zajímavé je, že oni, nebo několik z nich má kombinovaná poranění, to znamená, kromě zlomenin, která jim způsobil pachatel toho útoku v dodávce, když projížděl parkem Tiergarten nedaleko Braniborské brány a porážel lidi, tak mají také bodná poranění, což potvrzuje ty předchozí zprávy o tom, že útočník poté, co naboural do stromu, tak vystoupil z dodávky a zároveň útočil na některé lidi nějakým ostrým nástrojem, možná mačetou.
2: Policie včera zastřelila v zahrádkářské kolonii na kraji Berlína hlavního podezřelého 21-letého Abdulla Baluta, který z místa činu uprchl. Dnes ale dalšího podezřelého propustila. Tak jaké jsou posuny ve vyšetřování?
4: Tím propuštěným byl muž původem z Iránu. O něm už včera ministr vnitra Alexander Dobrindt říkal, že ta podezření, která vůči němu byla nebo mohla být, se nepotvrdila. Dnes byl tedy propuštěn, ale celkově těch zadržovaných může být víc, ať už z doby, kdy policie ze soboty na neděli ještě pátrala po tom zmíněném Abdullovi Balutovi, anebo i poté, co zasahovala v té zahrádkářské kolonii ve Špandau na okraji Berlína, kde byl tedy Abdul Baluta zastřelen. Dnes televize ARD informovala o tom, že při tom zásahu policie tam v té zahrádkářské kolonii objevila, našla, nebo se tam prostě vyskytovali další 3 lidé, kteří jsou teď zadrženi a zjišťuje se, jestli s tím útokem mohli mít něco společného. Čili to samotné zadržení je i vlastně nějaká taktika policie na to, k tomu, aby získala nebo mohla získat potenciálně další informace o tom činu, přičemž policie má 48 hodin na to, aby se rozhodla, jestli vůči těm lidem, které zadržela, bude nějakým způsobem dál postupovat nebo je propustí.
2: Primátor Berlína Kai Wagner, ale i další politici křesťanské demokracie se diví, že Abdul Balut vůbec mohl být na svobodě a spáchat tento čin. Požadují zpřísnění trestního zákoníku. Z jakého důvodu?
4: Ten důvod je takový, že tam prostě bylo hodně takových těch červených vlaječek, dalo by se říct, teď dodatečně vyplývají informace o tom, že Abdul Balut byl na přelomu roku na Blízkém východě, nejspíš v Libanonu, odkud pocházela jeho rodina, snažil se tam vytvořit neúspěšně nějaký kontakt s takzvaným Islámským státem a následně byl snad skoro půl roku v Libanonu ve vazbě, následně v Německu byl odsouzen k ročnímu trestu vězení za jiné trestné činy, ale částečně politicky motivované. Ten trest byl změněn na podmínku, možná i v souvislosti s tím, že ačkoliv mu bylo 21 let, tak byl z hlediska soudu posuzovaný jako nezletilý, a to kvůli takzvanému opožděnému vývoji. Berlínský úřad na ochranu ústavy ho považoval za jednoho z 800 islamistů na území Berlína, kteří mohou mít blízko k násilí. Čili byly tam takové indicie, které by mohly naznačovat, že třeba je podobného činu schopen, ale zároveň se tam neobjevilo nic, co by mu zabránilo, to znamená, mohlo provést. Takže teď se mluví o tom, že by například i mladiství mohli být posuzováni jako dospělí, pokud se dopustí nějakého teroristického činu a podobně, ale například kancléř Friedrich Merz dnes řekl, že na vyvozování nějakých politických konsekvencí i v tomto smyslu je zatím poměrně brzo, a třeba queer organizace, které jsou samozřejmě queer komunita, která je nejvíc postižená, tak v tuto chvíli varuje před tím, aby v Německu vznikala nebo se posilovala nějaká vlna islamofobie. A naopak poukazuje třeba i na odpovědnost politiků, kteří v posledních měsících krátili financování queer organizacím, nebo už loni se mluvilo o tom, že na Bundestagu se nebude vyvěšovat duhová vlajka, takže queer organizace i vládu konzervativní kritizují z toho, že vlastně neposkytuje dostatečnou ochranu, nevytváří bezpečný prostor pro lidi z queer komunity, kteří stále častěji čelí nějakým útokům, ať už ze strany náboženských fundamentalistů, anebo a to asi hlavně krajní pravice.
2: Mluvili jsme s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Moc děkujeme. Naslyšenou.
4: Díky, hezký den.
5: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
2: odpoledním plusu přesně 5 minut před 15:30 probereme jednání Íránu a Ománu. Írán dnes potvrdil jednání s Ománem o Hormuzském průlivu. Spojené státy do rozhovorů zapojeny nejsou. Mluvčí íránské diplomacie oznámil, že Hormuzský průliv je pro plavbu uzavřený. USA ale tvrdí opak. Námořní doprava na trase globálního významu pro přepravu ropy a plynu zůstává minulý týden silně utlumená, i když obnova volné plavby Hormuzem byla jedním z hlavních bodů červnového memoranda a porozumění. Jednání mezi íránskými a ománskými zástupci vedla podle médií k zastavení amerických úderů na Írán a také íránské odvety na okolní země. Vše teď probereme s naším zahraničně politickým analytikem Milanem Slezákem. Hezký den.
5: Dobrý den přeji.
2: Proč v této fázi Írán jedná jen s Ománem a tvrdí, že tyto rozhovory jsou čistě bilaterální záležitostí a USA tedy nebo s USA nějakým způsobem nesouvisí?
5: Protože Íránu tahle prezentace vyhovuje, ale bude to tak, že zaprvé sice Írán má zájem na to, aby jednal pouze s Ománem a s nikým jiným, protože Írán, jak známo, chce kontrolovat provoz v Hormuzském průlivu jenom on a eventuálně za to vybírat poplatky, za to, že je ochoten dovolit lodím, aby tímto průlivem proplouvali, ale protože část toho průlivu patří také do ománských vod, tak by byl ochoten dohodnout se s Ománem o tom, že by si ty zisky rozdělili na druhou stranu. Podle toho, co víme, i na tomto jednání se jednalo také nejenom o těch bilaterálních záležitostech, které se nicméně dotýkají celého světa, ale také o iránsko-americké válce a podle všeho tam opravdu bylo dohodnuto, že se v chvilku s těmi útoky přestane, aby dostala šanci diplomacie.
2: Panují největší neschody stále o Hormuz, protože podle Íránu je uzavřený, podle Spojených států tam plují obchodní lodě, tak jaký je skutečný stav?
5: Těch neschod je povíce a to, co se děje v Hormuzu, je věc, která se týká nejenom Íránu a Spojených států, ale také samozřejmě celého světa, protože dobře víme, co blokace Hormuzského průlivu udělala s cenami ropy. A to je záležitost celosvětová. Na druhou stranu těch sporných momentů je více. Týkají se třeba budoucnosti iránského jaderného programu, iránského raketového programu, anebo podpory Íránu jednotlivým regionálním hnutím, které jednají v iránském zájmu, teď myslím Hezbollah, Hamas nebo jemenské Husie.
2: Jak velkým problémem jsou útoky jemenských Husijů v Rudém moři, kteří rozšířili tlak i na saudskou lodní dopravu?
5: No, je to velký problém, potenciálně velký problém, protože jestliže víme, že Hormuzem proudí zhruba 20% exportované ropy celosvětově vzato, tak tím průlivem mezi Rudým mořem a Indickým oceánem, který jsou Husijové schopni kontrolovat tak efektivně, jako to Írán převedl s Hormuzským průlivem, protéká obrazně řečeno, tedy je převáženo na tankerech 7% exportované ropy. Takže kdyby byl tento průliv zablokován, tak zejména ropa, která se ze saudských přístavů v Rudém moři vozí do Asie právě přes tento průliv, by se musela dostávat do Asie velkou oklikou kolem Afriky, přes Suez, přes Středozemní moře a kolem celé Afriky. A to by znamenalo delší cestu, zdražení a menší efektivitu, protože Suezem by mohly proplovat menší tankery, to znamená, bylo by to nákladnější. A to všechno by se neodrazilo jenom na ceně ropy v Asii, ale samozřejmě také například v Evropě.
2: Mluvili jsme s analytikem Milanem Slezákem. Moc děkujeme. Naslyšenou.
5: Také děkuji. Hezký den.
2: Bylo 15 hodin 30 minut, teď už jsou na řadě zprávy s Ondřejem Látalem.
6: Český rozhlas Plus.
7: Průměrná cena nafty v Česku týden po konci vládních regulací stoupla o 3 koruny za 1 litr. Teď řidiči v Česku průměrně zaplatí 43 korun a 77 haléřů. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena za litr benzínu od minulého pondělí do neděle stoupla o 67 haléřů na průměrných 2,40 korun a 32 haléře. Ministerstvo financí teď cenové stropy u pohonných hmot obnovit neplánuje. Vládní delegace by mohla do Číny zamířit na jaře. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vztahy s Pekingem se podle něj mají vrátit na úroveň ostatních spojenců. Vládní delegace by podle Babiše měla dojednat mimo jiné třeba zrušení vízové povinnosti anebo přímou leteckou linku do Šanghaje. V Rumunsku dnes znovu zasahovaly letouny F-16 kvůli ruskému dronu. Vzlétly ze základny na jihovýchodě země. Bezpilotní letoun, který později přelétl hranici na Ukrajinu, ale letadla nezničila. Informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany. Od pátku do neděle rumunská letadla zneškodnila 3 drony. Africká republika Čad už nebude uznávat pravomoc Mezinárodního trestního soudu v Hágu. Země to uvedla s tím, že efektivita instituce je omezená a nerovnoměrná. Čad je už 5. zemí, která se tak v posledních měsících rozhodla. Římský statut o zřízení soudu vypověděli také Venezuela, Mali nebo Niger. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami, pokud s tím bude souhlasit jeho rodina. Schválila to vláda. Podle prvního místopředsedy kabinetu Karla Havlíčka z hnutí ANO by šlo o podobný pohřeb, jako měla třeba herečka a disidentka Věra Chramostová před 7 lety. Milan Knížák zemřel včera, bylo mu 680 let. Tady jsou dopravní informace v odpoledním plusu. D5 z Prahy ve směru do Plzně za sjezdem na Zdice neprůjezdná. Na 33. a 5. kilometru zasahují u požáru kamionu. Můžete sjíždět na Zdice na 28. kilometru a potom pokračovat po souběžné silnici. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Velké Meziříčí západ. Na 141. kilometru se zastavíte, kolona pak pokračuje na konec omezení na 147. kilometru. Projíždí se tam pouze levým pruhem, celé je to asi na půl hodiny. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Černý most se zastavuje za Europarkem. Pomaleji pak pojedete přes východní část okruhu až do Novopatské ulice před omezení v Kbelské. Celé je to tam na 45 minut. Na Štěrboholské spojce ve směru na Lanový most se sune fronta z konce východní části okruhu až k Europarku. Postojíte asi 15 minut. A na okruhu ve směru na letiště se táhne nesouvislá fronta kamionů pravým pruhem. Od sjezdu na Jesenici k Ořechu až na 19. kilometr postojíte 15 minut. Dobře, dojeďte. Zítra ráno bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se většinou vyjasní, teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě většinou kolem 23, na horách nejčastěji kolem 19 stupňů Celsia. To byly zprávy a tady je repríza Interview Plus.
6: Ministerstvo vnitra ve výroční zprávě o extremismu za loňský rok neuvedlo stranu SPD, která se přitom předtím ve zprávě objevovala opakovaně. Znamená to, že SPD v loňském roce vystupovala umírněněji než dříve, nebo je extremismus politicky přijatelnější než v minulosti? Začíná Interview Plus. Při jeho poslechu vás vítá Petr Vizina.
8: Interview Plus.
6: Hostem Interview Plus je odborník na extremismus z Fakulty sociálních věd Aleš Michal. Dobrý den.
9: Dobrý den.
6: Zprávu o extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky za loňský rok vydává Ministerstvo vnitra. Vláda zprávu schválila minulý týden. Řekl byste, že strana SPD v téhle zprávě není na rozdíl od minulosti jmenována, protože SPD je součást této vlády?
9: To je pro mě velmi těžká otázka, protože bychom museli znát to politické zákulisí, ale vypadá to tak na první pohled. Vzhledem k tomu, že z mého pohledu SPD do té zprávy nadále patří, tak se obávám, že je to jedno z možných vysvětlení.
6: Strana SPD se proti zařazení mezi extremisty v minulosti, konkrétně ve zprávě za rok 2022, bránila u soudu a ten jí dal letos v červnu za pravdu. Obvodní soud pro Prahu 7 uznal, že ministerstvo vnitra tehdy porušilo práva hnutí SPD. S výrokem soudu souhlasíte ve světle toho, co jsme si řekli na začátku?
9: Já s tím výrokem soudu neúplně souhlasím, protože si myslím, že SPD by tedy, jak už jsem zmínil, měla být součástí těch zpráv o extremismu. A vy jste na začátku správně zmínil celý název té zprávy Ministerstva vnitra, tedy zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti. Ono to znamená, že součástí té zprávy nejsou jenom ty subjekty, které my z politologického pohledu považujeme za extremistické. Ono i samo Ministerstvo vnitra pracuje s poměrně extenzivní definicí toho extremismu, ale jsou tam taky zmíněné subjekty, nebo by měly být zmíněné všechny subjekty, které pracují s tou takzvanou předsudečnou nenávistí. To znamená s nějakým vymezováním se často velmi vulgárním, často násilným v tom verbálním slova smyslu, vymezováním se proti nějakým skupinám obyvatel. A tam SPD i v té poslední době určitě patří.
6: A když se ještě vrátím k výroku soudu pro Prahu 7 z minulého měsíce. Nepotvrzuje tento výrok nepřímo, co tvrdí předseda hnutí Tomio Okamura, že ze strany ministerstva vnitra šlo tehdy o boj proti politickým oponentům SPD?
9: Já si myslím, že to není ničím doloženo, že by šlo o politický boj. Ta zpráva na základě rozhodnutí odborníků nebo na základě odborných stanovisek tak je sestavována s přihlédnutím k tomu, jak daní političtí aktéři komunikují, jakou prosazují politiku. To je popis reality, není to politický boj.
6: No a neplatí tedy podle stejné logiky, že je ministerstvo vnitra ve svých výrocích opatrnější, protože je hnutí SPD v nynější vládě?
9: Já se obávám, že je to možné, protože vzhledem k tomu i jaké ostatní aktéry nyní najdeme v té zprávě, včetně těch, kteří tedy pracují s tou předsudečnou nenávistí a taky bychom je nemuseli označovat nutně za extremistické, tak je tam určitě důvodné podezření nebo důvod si myslet, že SPD tam není účelově.
6: No, máte alespoň dojem třeba, že ta zpráva tedy odráží momentální politickou konstelaci, laicky řečeno, jde na ruku tomu, kdo je právě u moci?
9: Obávám se, že se tomu nedá úplně vyhnout vzhledem k tomu, že ta zpráva prochází standardním, nejen mezirezortním, ale i standardním tím velkým připomínkovým řízením. Je skutečně mnoho aktérů, kteří se k ní můžou vyjádřit. V minulosti to činil třeba Pražský hrad, kterému se za vlády Miloše Zemana, tedy když byl prezidentem, nelíbilo také, že SPD součástí té zprávy. Tehdy se ale mu nepovedlo prosadit to, aby tam SPD součástí nebyla. Dnes se obávám, že ty tlaky můžou být docela podobné.
6: A my můžeme dovozovat, že pokud by SPD v té zprávě byla, tak by potom ta zpráva neprošla vládou, je to tak?
9: Může se to stát, nebo mohlo se to stát, protože si skutečně neumím příliš představit, že by ministři nominovaní za SPD souhlasili nebo vzali na vědomí, tedy v tom kolečku, kdy o tom rozhodovala vláda, vzali na vědomí tu zprávu, která by SPD obsahovala. Tam skutečně je možné zamyslet se nad tou alternativní situací a nezdá se mi příliš pravděpodobné, že by to prošlo bez problému.
6: Hostem Interview Plus je odborník na extremismus z Fakulty sociálních věd Aleš Michal.
8: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
6: Přednedávnem jste na PUSu řekl, že SPD je biznisový projekt, který pracuje se strachem, ale neoznačil byste je za extremistický. Vykládám si to tak, že podle vás SPD svými voliči sice manipuluje, ale zároveň nechce rušit systém, ze kterého vlastně těží. Rozumím vám správně?
9: Ano, rozumíte tomu správně. Ono to vychází, to, co jsem řekl, zejména z toho, jak politologicky tradičně chápeme ten pojem extremismus. Ten je spojen s nějakým tradičně, tedy politickým násilím, s nějakou inklinací k terorismu, s tím, že ten daný subjekt skutečně je nějak ideologicky vyprofilovaný, má třeba menší počet příznivců, kteří ale brojí a snaží se aktivně vystupovat proti tomu celé bývalému demokratickému řádu. Snaží se ho prakticky od základů zničit. To si myslím, že SPD nesplňuje tuto definici. Na druhou stranu samozřejmě některé prvky, které jsou historicky spojené, zejména s tou extremistickou pravicí, ty prvky nenávisti vůči migrantům, vůči cizincům, které se pak v té retorice můžou projevovat, tak určitě přítomné jsou. Ale jako celek bych SPD neoznačil za extremistickou stranu.
6: No, a není to tedy protimluv s tím, co říkáte, nebo co jsme si řekli na začátku, že by tam SPD měla patřit? Do té zprávy?
9: Já si myslím, že SPD by měla patřit do té zprávy o extremismu a předsudečné nenávisti, mm-hmm. ale ne nutně proto, že by naplňovala ty znaky toho tradičního extremismu, mm-hmm. ale právě proto, že ta její politika odpovídá tomu šíření té předsudečné nenávisti. Což je z mého pohledu ta druhá důležitá část té zprávy ministerstva vnitra. Když to řeknu trochu jinak, myslím si, že ten extremismus i v tom extenzivním slova smyslu, tak jak ho ministerstvo vnitra se snaží definovat, tak je pouze jednou součástí té celé zprávy, která by potom měla zahrnovat i ty nenávistné projevy, ale třeba výčet trestných činů, u kterých je často ta klasifikace třeba i odlišná. Jedná se třeba o ty takzvané verbální trestné činy, které se ta zpráva také snaží nějakým způsobem mapovat. Takže myslím si, že ta zpráva dlouhodobě slouží jako nějaký nástroj mapování té scény, která zkrátka není přátelská k tomu systému liberální demokracie, tak jak ho známe, ale nemusí to nutně znamenat, že se politologicky budeme opírat o ten pojem extremismus.
6: A jak to podle vás SPD myslí s Evropskou unií? Také na ní útočí, ale doopravdy ve skutečnosti tedy nechce z EU odejít?
9: Tak my můžeme SPD vidět dlouhodobě jako euroskeptickou stranu, ale třeba v té odborné debatě se odděluje takzvaný tvrdý a měkký euroskepticismus. Ten tvrdý prakticky znamená, že ta strana nebo ten politický aktér prosazuje vystoupení z Evropské unie a prosazuje vlastně nějakou kritiku té evropské integrace jako samotné myšlenky. My jsme v minulosti byli svědky toho, kdy SPD zejména ze začátku svého fungování prosazovala ten odchod z Evropské unie, respektive možná si někteří posluchači vzpomenou na ty plakáty odejdeme po Anglicku v důsledku Brexitu, tak s tím SPD pracovala skutečně před nějakými těmi 8-9 lety, ale to se v čase proměnilo. SPD ten postoj k Evropské unii v tomto slova smyslu zmírnila. Dnes vidí Brusel jako nějaký byrokratický komplex, ale posunula se směrem od odmítnutí toho členství přes referendum o členství v Evropské unii, přes takovou obecnější, více rozmělněnou kritiku, která odpovídá spíše tomu měkkému euroskepticismu.
6: A vidíte tu změnu rétoriky jako skutečnou změnu postoju, nebo je to jenom změna nástroje, že se prostě musí mluvit jiným, řekněme, civilizovanějším jazykem?
9: Já si myslím, že v případě té Evropské unie je to asi skutečně i změna toho postoje, která souvisí s tím, jakým způsobem narůstal v čase vliv SPD na té politické scéně. Dnes je tedy SPD součástí koaliční vlády, ale dřív taky poslanci SPD podporovali některá opatření v těch dřívějších vládách Andreje Babiše, ale celkově to samozřejmě souvisí s tou takzvanou mainstreamizací radikální pravice. To znamená, některé výroky, některá politika se musí účelově zmírňovat tak, aby byla přijatelná pro širší spektra té společnosti. S tím si myslím, že SPD pracuje minimálně od doby koronavirové pandemie.
6: No a když říkáte, že radikální pravice se stává součástí mainstreamu, tak to taky ale proměňuje ten mainstream. Naše vnímání toho, co je přijatelné.
9: Ano, určitě to proměňuje ten mainstream a takovým asi nejzávažnějším důsledkem toho všeho je, jakým způsobem se ta rétorika nebo minimálně ty myšlenky spojené dříve s tou radikální pravicí stávají součástí politiky i těch, řekněme, umírněnějších nebo centristických stran. A myslím si, že Česká republika v tomto i v tom evropském kontextu slouží jako dobrý příklad, kdy skutečně i ty strany, které jsou blíž politickému středu, tak se snaží velmi kriticky pracovat s migrací. Během té takzvané migrační krize, která tady v České republice v těch letech 2015-16 neměla nějaký reálný dopad, tak spousta těch stran prostě pochopila, že je tady velká společenská poptávka po kritice té migrace a snažila se na to naskočit. A velká část těch stran, například i Hnutí ANO dnes, tak čerpá z toho, co dřív bylo vyhrazeno spíš pro tu radikální pravici.
6: On by se jako reálný dopad strachu z migrace dal považovat ten případ, který je starý, jestli dobře počítám, 9 let. Případ seniora Jaroslava Baldy, který se kvůli strachu z islámu před 9 lety sám stal teroristou a chtěl vykolejit vlak. Máte dojem, že SPD se ve zprávě o extremismu objevovala v minulosti hlavně nebo právě kvůli případu tohoto seniora?
9: Myslím si, že to byl určitě jeden z podstatných důvodů, protože to je samozřejmě ten projev nenávisti, který už se potom zmotní v nějaký konkrétní čin. Je to vlastně prostě konkrétní osoba souzená navíc v rámci toho justičního systému. Takže je to určitě jeden z těch důvodů, proč se tam SPD objevila, proč dává smysl, aby se tam objevila, ale určitě to byly i ty aktivity právě kolem té migrační krize rétorické, kdy tehdy SPD stála bok po boku s těmi menšími, skutečně extremistickými subjekty, které se tedy potom tak trochu rozplynuly v tom prostoru. Ale SPD zůstala a nicméně pokračovala dál v prosazování té své politiky, ale našli bychom tam určitě i spoustu těch rétorických vyjádření. Ostatně například tu kampaň, tolik diskutovanou před krajskými volbami v roce 2024, to všechno jsou věci, které si myslím, že opravňují ten argument, aby SPD byla součástí té zprávy o extremismu.
6: Kdybych vám ale namítl, že islamismus, před kterým SPD dlouhodobě varuje, je reálná hrozba, jak se nejspíš znovu potvrdilo o víkendu v Berlíně, kde vjel autem do davu extremista patrně spojený s islamisty. Dá se varování SPD před islamismem stále brát jako strašení?
9: Islamismus určitě hrozba je, to si myslím, že se nedá popřít a mimochodem i v té zprávě zmíněné za rok 2025 je zmíněn případ rozbití sítě pachatelů, kteří se inspirovali islamismem i v České republice, takže to rozhodně hrozba je a nelze to z toho prostoru nijak vyčlenit. Na druhou stranu, a to je ten podstatný rozdíl a to je to, čeho bychom si měli u SPD všímat, je rozdíl mezi kritikou islamismu jako radikálního náboženského fundamentalismu a kritikou islámu jako celku. Kritikou muslimů jako jedné složky té společnosti, případně různých etnických skupin z arabského světa. A myslím si, že právě té generalizace toho propojování každého muslima s tím terorismem nebo minimálně s tím nebezpečím se právě SPD dopouští. Ale určitě to není tak, že by islamismus nebyl v té současné Evropě hrozbou. Je a ten berlínský útok to znovu připomněl.
6: Spojené státy i Evropská unie v poslední době přitvrzují ve svém postoji k migraci. Řekl byste, že v tomto smyslu je celkově přijatelnější slovník ještě nedávno připisovaný politickému extremismu?
9: Obávám se, že ano, že se skutečně někdy i od těch mainstreamových politiků můžeme dočkat výroků, které bychom spíš dřív připsali té radikální nebo extrémní pravici. Na druhou stranu rozhodně taky nelze podceňovat tu bezpečnostní výzvu, která s tou migrací je nějakým způsobem spojena, ale právě proto potřebujeme odpovědné politiky, kteří dají na odborná stanoviska a nebudou naskakovat na ty vlny strachu, které se snaží vyvolat právě ta radikální extrémní pravice. Ono je problém a je to problém ve Spojených státech i v Evropě, že s vidinou nějakého lepšího volebního zisku, protože ta radikální pravice sílí všude po Evropě, tak mají někteří politici, zejména té centristické pravice nebo pravého středu, pocit, že ta rétorika radikálnější jim v něčem pomůže odehnat ty voliče od radikální pravice a přilákat na svou stranu. Neexistují prakticky žádné empirické důkazy o tom, že by ten proces takhle fungoval, že by ta změna změna té retoriky měla nějaké valnější, mohutnější důsledky pro to, že by se ti voliči vraceli k centrismu.
6: No a jak si to, co popisujete, sám vykládáte to, že se slovník, který býval doménou radikální pravice, stává mainstreamem? Není to vítězství radikální pravice v mainstreamové politice?
9: Určitě v tom dlouhodobém slova smyslu to vítězství radikální pravice je, ale já si to opravdu vykládám tak, že většina nebo velká část těch politických stran v Evropě je dnes už třeba víc než na nějaké masové členství v těch politických stranách nebo napojení na společnost orientovaná spíš na velké volební výsledky. Prostě když chcete vládnout, když chcete mít moc, tak potřebujete nějaký dobrý volební výsledek ideálně pro tu svoji umírněnou stranu v tomto případě a prostě spousta těch politiků tu zjednodušenou rétoriku, je to samozřejmě dané i sociálními sítěmi a tím, jakým způsobem dnes funguje mediální trh, kdy spousta těch konzumentů médií, potenciálních voličů pracuje nebo konzumuje skutečně zjednodušené zprávy a ty se pak rychleji šíří, tak tohle s tím samozřejmě souvisí jako důležitý jev. Prostě spousta těch politiků má pocit, že ta jednoduchá rétorika funguje, tak se toho snaží nějakým způsobem využít. Ale já jsem přesvědčen o tom, že jednoduše se dá komunikovat spravedlivě, bez xenofobie, bez nenávisti.
6: No ale když tedy domyslíme, co říkáte, tak je možné, že i mainstreamové strany, tuzemské politické strany by se v té zprávě o extremismu a předsudečné nenávisti mohly v budoucnosti objevit, pakliže se tedy mění jejich slovník směrem k radikální pravici.
9: Tam určitě jako v některých konkrétních případech, když by to došlo skutečně tak daleko, že by byl přijat ten slovník a ta generalizace v této podobě, tak by to takhle daleko asi mohlo dojít, ale zase nemyslím si, že zrovna v České republice se o té radikalizaci v tomto slova smyslu dá mluvit, že by se rozšířila po celé té politické scéně. Já si myslím a doufám v to i u některých vládních politiků, byť spolupracují s SPD nebo i s motoristy, kde některé ty výroky jsou skutečně taky za hranou toho, co by ta liberální demokracie měla snášet, tak si myslím, že skutečně mnoho těch politiků je stále zodpovědných a stále se snaží pracovat s těmi problémy spíš věcně než emocionálně.
6: Hostem Interview Plus je odborník na extremismus z Fakulty sociálních věd Aleš Michal. Dva mladí zastánci strany motoristé sobě Adam Šejna a František Kubásek jsou zaměstnanci ministerstva životního prostředí vedeného ministrem Červeným ze stejné strany. Podle tisku se oba mladíci účastnili v Bruselu demonstrace krajně pravicové protiimigrační iniciativy Save Europe Act. Bez ohledu na jejich kvalifikaci k práci, kterou zastávají, nepřekročili svou účastí další hranici toho, co je, řekněme, eticky přípustné, státní zaměstnanci demonstrující na mítinku extremistů?
9: Zcela jednoznačně. Já si vůbec neumím představit, že by státní zaměstnanci byť i na nižších úrovních, než jsou tito dva influenceři, kteří jsou tady spojeni poměrně těsně s motoristy sobě, takže by na nižších úrovních se někdo dopustil takové podpory takových skupin. Myslím si, že to je skutečně za hranou a že to je už za hranou toho, co je akceptovatelné v pozice státního úředníka.
6: Když jenom připomeneme obsah té iniciativy Save Europe Act. Vy sám byste ho považoval za extremistický?
9: Určitě ano. Ta skupina Save Europe Act pracuje s tou myšlenkou, která se v tom prostředí evropské radikální pravice prosazuje čím dál silněji, a to je myšlenka takzvané remigrace. To znamená prakticky násilného vystěhování milionů obyvatel z Evropy, kteří mají nějaké migrační pozadí, kteří jsou cizinci, kteří jsou třeba spojeni s tím muslimským světem, a právě ta myšlenka remigrace v Evropě asi primárně spojená s tím takzvaným identitářským hnutím, které stojí za touto iniciativou, respektive také se stranou svobodných v Rakousku nebo s AfD v Německu, když bychom zůstali v tom našem okruhu nejbližších hranic, tak je spojena s touto myšlenkou a to skutečně extremistické je.
6: Když jsme u těch nejbližších sousedů, můžeme jako členská země Evropské unie zaměstnávat na ministerstvu osoby, které ostře napadají základní evropské principy. Evropská komise koncem týdna tuto iniciativu odmítla. Mohli by lidé jako Šejna nebo Kubásek pracovat na ministerstvu třeba v Německu?
9: Ne, v žádném případě, to si vůbec nemůžu představit.
6: V minulosti byli ve zprávách ministerstva vnitra často zmiňováni jako extremisté, ti, kdo opakují to, co zní z Kremlu, tedy vyprávění o tom, jak slabá a zhýralá je Evropa, nebo že Rusko je ve válce na Ukrajině v právu. Tenhle důraz, zdá se mi, ve zprávě za loňský rok chybí, nepletu se?
9: Chybí a je tedy otázkou samozřejmě, jestli se jedná spíš o oslabení těch aktivit v tom veřejném prostoru. My vlastně tím, že jsme odkázáni na ten text té zprávy a nevíme to pozadí úplně té přípravy toho, z jakých všech argumentů tohle vycházelo, tak musíme věřit tomu, že i v tom veřejném prostoru prostě tyto projevy oslabily. Na druhou stranu určitě varovné je to, že se ty proruské postoje nebo jednoznačná podpora té ruské války, ruské agrese proti Ukrajině v tom veřejném prostoru objevuje. To vidíme z výroků některých představitelů, ale skutečně ve srovnání s tím začátkem té války, respektive těmi prvními roky, si myslím, že se dá mluvit o jistém oslabení, že se to spíš tak přelilo postupně v tu takzvanou promírovou iniciativu, kdy mnoho těch, kteří viděli spíš Ukrajinu jako původce té války, tak dnes mluví o potřebě nějakého jednání a nějakého míru. V jejich pojetí to ale znamená spíše ruský mír, ruskem nadiktovaný mír.
6: No, ona ta zpráva se zmiňuje o prokremelských hackerech, ale nezmiňuje třeba rozdmíchávání nenávisti proti Ukrajincům žijícím v Česku, jak je známe například ze sociálních sítí, například poslance Jindřicha Reichla a několika dalších politiků ze stran vládní koalice. Asi je naivní ptát se, proč pan Reichl ve zprávě chybí, je to tak?
9: No, obávám se, že ano, protože to souvisí s tím, co jsme zmínili na začátku. Jindřich Reichl je poslancem z poslaneckého klubu hnutí SPD. SPD prostě v té zprávě není zmíněná, ale samozřejmě Jindřich Reichl je spojen s tou předsudečnou nenávistí, rozmícháváním xenofobních postojů vůči Ukrajincům. Myslím si, že jste vybral právě dobrý příklad politika, který skutečně s těmi rétorickými útoky pracuje poměrně pravidelně. A myslím si, že by bylo správné, aby tyto aktivity byly v té zprávě zmíněné. A určitě ty útoky proti Ukrajincům jako celku by měly být mapovány taky v tomto kontextu. Nicméně ta zpráva ministerstva vnitra taky není úplně jediným zdrojem v tomto ohledu. Také máme zprávy například Bezpečnostní informační služby, které už s těmi útoky nebo ty útoky zmiňují trochu víc dopodrobna. Takže tam skutečně je možné hledat to těžiště toho, kde se bavíme o tom proruském postoji, protože často je to spojeno i s tou hrozbou Ruska, které představuje pro evropskou bezpečnost.
6: No a když jste zmínil i tu možnost, že v té zprávě chybí ta kritika toho ruského vyprávění, jak se objevuje v tom českém prostoru. Vy jste říkal, že je možné, že už to není tak četné. Jinak řečeno, že Moskva nemá takový zájem, abychom opakovali to, co ona říká. Myslíte si, že to tak je, že to osláblo?
9: Já si myslím, že to právě změnilo trochu formu, že to není jednoznačně prostě v tom veřejném prostoru přítomné tak, že chválíme Vladimíra Putina, chválíme Rusko za to, jakým způsobem se na Ukrajině počíná, ale že tyto výroky jsou skutečně častěji schované za ten mír, za to, že by mělo dojít k uklidnění zbraní, za to, že by si ty strany měly sednout k jednacímu stolu, za to, že by se Ukrajina měla vzdát část území ve prospěch Ruska a potom to ten konflikt vyřeší. Myslím si, že tohle je v tom veřejném prostoru přece jen i z těch extrémních kruhů o něco hlasitější.
6: Hostem Interview Plus byl odborník na extremismus z Fakulty sociálních věd Aleš Michal. Já vám za to mnohokrát děkuji.
9: Děkuji a hezký den.
6: Loučí se s vámi Petr Vizina.
10: Radioservis představuje
11: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
12: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
11: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
13: Luis, Už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
14: Dej mi pokoj.
15: Tohle neskončí dobře.
14: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: V 16 hodin je pondělí 27. července, jste ve společnosti Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová.
16: Český rozhlas Plus.
2: Co nás v odpoledním plusu čeká až do 17. hodiny? Mezi Spojenými státy a Kanadou poprvé po 60 letech vyrostl nový most. Místo symbolu spolupráce se stal zrcadlem napjatých vztahů. Proč? Ministerstvo zdravotnictví chce zavést možnost očkování proti chřipce i v lékárnách. Bude tahle novinka pro pacienty bezpečná? A britský premiér Andy Burnham se setká s prezidentem Ukrajiny Zelenským. O čem budou jednat? I o tom budeme mluvit. Nejprve ale zprávy a Ondřej Látal.
7: Přeju dobré odpoledne. Vláda vymezila plochu pro výstavbu případných větrných a solárních elektráren na 297 km čtverečních. Takzvané akcelerační zóny tak kabinet zmenšil na zhruba 11% původně navržené plochy. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Na zbylých 12 místech pak můžou stát fotovoltaické elektrárny. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL návrh výrazně omezí výstavbu elektráren pro obnovitelné zdroje.
17: To rozhodnutí fakticky stanovuje celé řady omezení, které dle odborníků znemožní vlastně faktickou výstavbu obnovitelných zdrojů. Dokonce experti mluví o tom, že teď vlastně bude možné stavět rychleji mimo ty akcelerační zóny než v nich.
7: Vládní delegace by mohla do Číny zamířit na jaře. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vztahy s Pekingem se podle něj mají vrátit na úroveň ostatních spojenců. Vládní delegace by podle Babiše měla dojednat mimo jiné třeba zrušení vízové povinnosti anebo přímou leteckou linku do Šanghaje. Zájem je podle něj velký i mezi podnikatelskými firmami.
18: Myslím si, že je důležité pro naše firmy, aby jsme Čínu navštívili na naší úrovni vlády a jsem přesvědčen, že to může přinést velice konkrétní ekonomické prospěšné výsledky.
7: Z Číny se minulý týden vrátil předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jako jeden z nejvyšších českých ústavních činitelů zemi navštívil po 7 letech. Prezident Petr Pavel na návrh ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO jmenoval 15 nových soudců a také novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě. Stala se jí dosavadní místopředsedkyně soudu Daniela Teterová, která se funkce ujme od srpna. V minulosti prezident obvykle jmenoval 50 i víc soudců najednou. Tejc ale už po nástupu do funkce oznámil, že chce počet kandidátů snížit. Důvodem je podle něj to, že soudy v posledních letech řeší méně případů.
16: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Cena ropy klesla, podle agentury Reuters reaguje na přerušení úderu na Irán a obnovení naděje na diplomatické řešení konfliktu. Americká televize CBS s odkazem na své zdroje píše, že v Teheránu jednala o otevření Hormuzského průlivu ománská delegace. Americký prezident Donald Trump mezitím popřel, že by útoky zastavil kvůli ubývajícím zásobám munice.
19: Provoz na klíčové tepně pro vývoz ropy ze zálivu zůstává nízký, poznamenává agentura Reuters na základě dat o lodní dopravě. Přes víkend také klesl počet lodí, které proplouvají průlivem Bab al-Mandab z Rudého moře. V neděli se přes úžinu dostalo 11 komoditních plavidel, což je podle Reuters nejméně za poslední měsíce. Jemenští povstalci Husijové podporovaní Iránem o víkendu útočili na ropnou infrastrukturu Saudské Arábie právě na rudomořském pobřeží. Z Blízkého východu Jana Karasová. Český rozhlas.
7: Teherán pohrozil odvetou za víkendový ukrajinský útok na iránskou loď v Kaspickém moři. Uvedl to mluvčí ministerstva zahraničí Esmail Baghaji, který to označil za nelegální a neopodstatněný čin. Ukrajina podle Iránu zasáhla obchodní loď a zabila jednoho námořníka. Kyjev ale mluví o válečném plavidle. Tvrzení odmítl ukrajinský ministr zahraničí Andriy Sybiha. Irán, který spolupracuje s Ruskem, je podle něj spolupachatelem agrese proti Ukrajině. Teherán Moskvě poskytuje třeba drony nebo balistické střely. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Hasiči zasahují u požáru v centru Ivančic na Brněnsku. Hoří tam část budovy s byty a poštou a střecha vedlejšího přístavku. Vedení města vyzývá lidi, aby do lokality nevyjížděli a nekomplikovali tak hašení. Kromě toho by obyvatelé domů v okolí neměli větrat. Situaci popisuje mluvčí hasičů Filip Venclovský.
20: Proti plamenu jsme nasadili celkem 3 vodní proudy a do péče zdravotnické záchranné služby jsme předali celkem 18 osob. V tuto chvíli je požár lokalizován a probíhá nucené odvětrání.
7: Hasiči dnes odpoledne předali vyhořelé a zřícené torzo budovy 34 ve Zlíně majiteli společnosti Krým. Informovala o tom mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková. Z místa už odjela i poslední hasičská jednotka a svou činnost ukončila i dronová služba. Požár vypukl 9. července, část budovy se ještě ten den zřítila. Společnost Krým musí do 15. prosince zajistit demolici budovy. Nejpozkoženější části budovy musí odstranit do 6 týdnů. Na ústředním hřbitově v Brně vznikne nový pomník obětí komunistického útlaku. Město hledá firmu, která pro něj vytvoří pamětní desku. Pětní místo má přiblížit příběhy pohřbených lidí, jak doplňuje mluvčí magistrátu Klára Opálková.
21: Pomník má vytvořit důstojné pětní místo věnované památce 1107 osob, které spojuje skutečnost, že nebyli pohřbeni individuálně. Má tedy proměnit dosavadní hromadné pohřebiště v prostor tichého zastavení, rozjímání či modlitby.
7: Tady jsou čerstvé dopravní informace v odpoledním plusu. Na D1 z Prahy do Brna stále opatrně za sjezdem na Velké Meziříčí západ. Na 141. kilometru se zastavuje, fronta pak pokračuje až na 147. kilometr. Celé je to teď asi na půl hodiny. Dálnice D5 z Prahy ve směru do Plzně je za sjezdem na Zdice neprůjezdná. Na 33. kilometru likvidují následky požáru kamionu. Provoz odklánějí na 28. kilometru na Zdice. Můžete pokračovat po souběžné silnici a vrátit se zpátky na 34. kilometru u Žebráku. V Praze na jižní spojce směrem na Černý most se zastavuje před Lanovým mostem, pomalu se pak pokračuje dál přes Štěrboholskou spojku a východní část okruhu až na konec Novopatské ulice. Celé je to teď asi na 45 minut. Na Štěrboholské spojce ve směru na Lanový most se popojíždí od Běchovic k Europarku. Na okruhu směrem na letiště se sunou nesouvisle kamiony pravým pruhem od sjezdu na Jesenici až k Ořechu na 19. kilometr. Regulují proto vjezdy do obou tunelů. V Bělohorské z centra Prahy postojíte u Břevnovského kláštera k Vypichu. V Dobříšské trvá silný provoz před Mrázovkou. Plná je taky Radlická ulice. Dobře dojeďte. Zítra ráno bude polojasno až jasno, během odpoledne přechodně až oblačno a večer se většinou vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, v tisíce metrech na horách kolem 19 stupňů Celsia. Slabý, přes den mírný, severozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, večer opět zeslábne a bude se měnit na severní. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
22: Posloucháte Odpolední plus.
2: Máme 8 minut po 16. a od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová. 60 let čekali Američané a Kanaďané na most, který se dnes otevírá mezi státem Michigan a kanadskou provincií Ontario. Jeho spuštění ale provází napětí, které mezi oběma zeměmi vyvolalo nedávné zavedení nových cel vůči Kanadě. Kanaďané si slavnostní ceremonii uspořádali už v pátek a Američany na ni nepozvali. Donald Trump bude mít proslov opodál, ale na otevření se podle dosavadních informací nechystá. Více nám teď řekne naše americká zpravodajka Jana Cíglerová. Hezký den.
23: Dobrý den.
2: Proč se z oslavy otevření mostu stala nakonec taková kontroverzní událost?
23: Kvůli tomu načasování. Ten most se stavěl 10 let, stál v přepočtu 130 miliard korun. Měla to být zkrátka velká sláva, spojení těch dvou zemí Kanady a Spojených států, nejen symbolické, ale i fyzické. Velká taková boost, taková podpora pro ten obchod. Jenže jenom pár dní před touhle tuhle plánovanou ceremonii oznámil Donald Trump, že zavádí nová 50% cla na část kanadského zboží. A 50% to je, Lenko, prostě strašně moc. Kanadu to nepříjemně zaskočilo a vláda na to zareagovala tím, že by teď v této době nebylo vhodné slavit nějakou spolupráci se Spojenými státy zrovna v momentě, kdy Washington vlastně přitvrzuje v té obchodní válce. Takže zrušili tu společnou ceremonii, udělali si takovou neformální vlastní už v pátek a teď asi za 2 hodiny se ten most otevře pro veřejnost, kdy už na něj bude vpuštěna teda doprava.
2: Mm-hmm. A připomeň, co je to za most a proč je tak důležitý?
23: To je most, je to mezinárodní most, jmenuje se Mezinárodní most Gordieho Howa, to je podle slavného kanadského hokejisty, který celý svůj život hrál za Detroit, to znamená za Američany, takže on spojuje ten i symbolicky ty Spojené státy Ameriku a Kanadu. Je to první nový hraniční přechod mezi těmito dvěma zeměmi za posledních 60 let. Propojuje ve městě Windsor v provincii Ontario a ve městě Detroit ve státě Michigan. Má nejdelší hlavní pole ze všech zavěšených mostů v Americe, takže v Severní Americe, takže je i takový výjimečný tou architekturou. No a důležitý je hlavně proto, že tím koridorem mezi těmito dvěma oblastmi projde denně zboží za více než 20 miliard korun v přepočtu.
2: A jak Bílý dům reagoval na to, že Kanada zrušila společné oslavy?
23: Oficiálně Bílý dům nereagoval, ale Donald Trump si to vzal osobně. Mm-hmm. Zareagoval sám na svém sociálním účtu, napsal, že ho takový naštvaný příspěvek, že Kanada ho z toho otevření mostu vyloučila a označil to za další příklad toho, jak se Amerika chová nefér vůči Kanadě. Nicméně on dneska shodou okolností je v Michiganu, jen 45 minut jízdy autem, jeho autem by to bylo možná i 30 minut a má tam proslov, ale na to otevření mostu se nechystá, bude mluvit v továrně General Motors.
2: Trump tvrdí, že původní dohoda už neplatí a že Spojené státy mají nárok na polovinu.

0: Inicial?
1: Tak je to taková symbolická rovina zatím ovšem, protože most jako stavba je hotový, otvírá se bez ohledu na to, jak ta cla dopadnou nebo nedopadnou, ale samozřejmě dlouhodobě to roli hraje, protože ta 50% cla se mají týkat zboží asi za 20 miliard dolarů, to je zase obrovské číslo a jestli ta cla zůstanou v platnosti, tak se prostě dřív nebo později můžou promítnout i do toho reálného objemu zboží.
0: Říká americká zpravodajka Jana Cíglerová, která je teď momentálně v České republice a tím pádem i u nás ve studiu. Moc děkujeme, Jani. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: Stále posloucháte Odpolední plus. Teď máme 12 minut po 16. a budeme se věnovat očkování. Vakcína na chřipku v lékárně namísto u lékaře. Tuhle možnost by mohli mít lidé už od této podzimní sezóny. Ministerstvo zdravotnictví má hotový návrh, který by to měl umožnit. K jeho podpoře se připojila i Česká vakcinologická společnost, která v principu souhlasí, ale současně upozorňuje na to, že musí být splněny jasné bezpečnostní podmínky. Rezort si od změny slibuje vyšší proočkovanost. Vakcinologové ve svém stanovisku zdůrazňují například potřebu odpovídajících vzdělání očkujících lékárníků, vhodného zázemí a připravenost řešit případné nežádoucí reakce. Podrobnosti teď probereme s předsedou České vakcinologické společnosti Romanem Chlípkem. Přejeme vám krásný den.
2: Dobrý den.
0: Ministerstvo zdravotnictví tedy chce, aby se lidé mohli nechat očkovat proti chřipce i v lékárnách. Nese tahle novinka nějaká rizika?
2: Tak nese sebou případně rizika taková, že pokud by došlo k nějaké závažnější reakce po očkování a ty lékárníci by nebyli proškoleni, jak na to reagovat, tak samozřejmě pak by to do jisté míry teoretické riziko bylo, ale pokládám, že pokud by se toto spustilo, tak my jsme to podmiňovali tím, že lékárníci musí mít dostatečné projít školením, nejenom teoretickým, ale i praktickým, aby věděli, jak tyto reakce zvládat. A pak samozřejmě můžeme říci, že lékárna je zdravotnické zařízení, takže by se prakticky očkovalo ve zdravotnických zařízení. Rozhodně to není očkování někde na ulici nebo v nějakých nákupních centrech.
0: Vy jako Česká vakcinologická společnost tedy návrh podporujete za určitých podmínek. Můžete ještě doplnit za jakých?
2: Tak kromě toho příslušného certifikovaného kurzu nebo vzdělání, který se musí v určitých pravidelných intervalech opakovat, je to určitě i technické zázemí, to znamená minimálně stejné podmínky, jako mají praktičtí nebo jakýkoliv jiný očkující lékaři ve svých ordinacích, to znamená, aby tam bylo dostatečné místo pro soukromí toho pacienta, kde bude prováděno to očkování, aby po očkování tam měl možnost setrvat těch minimálně 15 minut. A to samozřejmě sebou přináší to samé, když to zjednoduším, ty samé podmínky, aby dodrželi ten samý standard, který musí mít každý lékař, který ve své ordinaci očkuje.
0: Představme si, že přijdu do lékárny a budu se chtít nechat očkovat. Jak by měl celý proces podle vás vypadat? Co by měl lékárník ověřit, na co se třeba zeptat toho pacienta?
2: Tak určitě to znamená tolik, že by si toho pacienta měl vzít nebo zájemce někde stranou, zeptat se ho, jestli v tuto chvíli se cítí zdráv, jestli netrpí nějakým horečnatým onemocněním, případně mít možnost mu přeměřit i třeba teplotu, zeptat se ho, jak je na tom zdravotně, jestli nemá nějaké kontraindikace, jestli v minulosti třeba neměl reakci po očkování proti chřipce, jestli není alergický na tento typ očkovací látky. Pokud ten pacient mu řekne, že ne, že loni byl očkován, snáší to dobře, letos by chtěl znova a očkován ještě nebyl, tak po tomto prvotním, dá se říct, takovém dotazu anamnéze by určitě mělo následovat aplikace vakcíny, což je do svalu nejčastěji poučení pacienta, že se může objevit reakce po očkování, jaká, aby 15 minut se trval v té lékárně a teprve potom by odešel. A lékárník by samozřejmě bude povinen zapsat do elektronické evidence toto očkování, tak aby třeba i jeho praktický lékař tohoto pacienta se mohl do této evidence podívat a zjistit, zda ten pacient byl či nebyl a případně který den a jakou očkovací látkou byl očkován.
0: To jsem se právě chtěla zeptat, takže lékárny a lékaři budou propojeni a lékaři budou o tom očkování vědět?
2: Právě ano, je to dáno díky té centrální elektronické evidence očkování, takže by navzájem o sobě měli všichni vědět.
0: A může právě možnost nechat se očkovat při běžné návštěvě lékárny, tedy přivést k vakcinaci lidi, kteří dnes odkládají, a nebo na ní vůbec nechodí, nebo hlavní problém je někde jinde? Jak to vnímáte?

0: Tak my to vnímáme, že to je jakoby další místo navíc, které zvyšuje běžnou dostupnost tohoto očkování. Ono to není očkování na místo praktických lékařů, určitě nenahrazuje, ale rozšiřuje to ty možnosti, kdy zejména třeba lidé v produktivním věku, kteří nechodí k lékaři téměř vůbec na preventivní očkování, vůbec nemají čas třeba v běžné ordinační době, tak přece jenom mohou přijdou-li do lékárny třeba i zakoupit nějaké přípravky na podzimní chystající se sezónu chřipkovou. Bude-li mu nabídnuto očkování, tak ví, že s tím stráví jenom pár minut navíc a možná takový člověk neodmítá očkování z principu, ale prostě si nenašel v tom uspěchané době pracovním vytížení čas se objednat, domluvit, dojít za svým praktickým lékařem a tady to má rychlejší. A pak není úplně malá skupina lidí, může jich být, dejme tomu 500 tisíc lidí se uvádí dokonce, kteří nemají, nejsou registrovaní u žádného praktického lékaře a ty samozřejmě pak si pro to očkování nikam nepřijdou a ta lékárna by jim nabídla tu možnost. Takže to je to, proč by to mohlo zvýšit případně řádově jednotkách procent pro očkovanost, ale každé procento navíc se určitě počítá.
1: A ještě na závěr ve svém stanovisku upozorňujete i na situace, kdy očkování v lékárně vhodné není. A to jsou jaké případy?
0: Tak v tuto chvíli určitě není důvod a nepočítá se ani s očkováním třeba dětí, to zcela nepochybně ano. Určitě třeba očkování, které je potřeba více dávek a jsou tam větší možné kontraindikace, nebo je-li to třeba pacient, který je v nějaké imunosupresi a je potřeba tam, nebo nějaké závažné chronické diagnoze, kdy ten lékárník třeba by nebyl schopen rozhodnout, jestli očkování ano, či nikoliv, tak to vhodné třeba není. Za mě to ani není úplně vhodné třeba očkování před cestou do zahraničí, protože na to jsou speciální centra, která znají epidemiologickou situaci té které země a to při vší úctě ten lékárník takto orientován není. Čili že proto tuto chvíli to sezónní očkování se jeví jako nejsnadnější.
1: Ano. Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou a děkuji.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: Stále posloucháte Odpolední plus, teď máme 19 minut po 16. Měl by Island znovu zahájit přístupová jednání s Evropskou unií? Na tuhle otázku už dnes odpovídají v předčasném hlasování Islanďané, kteří se v oficiálním termínu referenda na konci srpna nebudou moci dostavit k volebním urnám. Přístupová jednání ostrovní stát přerušil v roce 2013 kvůli ostrým sporům s Evropskou unií o rybolovná práva. Téma teď probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Hezký den.
3: Dobrý den.
1: O čem přesně tedy Islanďané v referendu rozhodují?
3: Tak není to referendum o vstupu do Evropské unie, ale o obnovení přístupových jednání. Islanďané tak budou mít na hlasovacím lístku dvě možnosti, ano nebo ne. Pokud v referendu převáží ty souhlasné odpovědi, tak Island tedy opět začne s Bruselem vyjednávat o přístupových kapitolách. Neznamená to ale, že do Evropské unie automaticky vstoupí. Islandská vláda avizovala, že v případě úspěšných přístupových rozhovorů by se konalo další referendum o samotném vstupu země do Evropské unie. Pokud by v tom referendu, které se koná tedy ode dneška a potom hlavně i na konci srpna, zvítězila ta záporná odpověď, tak to znamená, že přístupové rozhovory obnovené vůbec nebudou, nebo alespoň ne teď.
1: A jaká je aktuální atmosféra v zemi? Převažují spíše odpůrci anebo příznivci?
3: Podle různých islandských průzkumů z poslední doby to vypadá, že společnost je opravdu rozdělená přesně skoro přesně půl na půl. Ve většině šetření, například u posledního průzkumu společnosti Gallup, mírně vedou zastánci obnovení těch přístupových rozhovorů. Ovšem ten rozdíl je opravdu v řádu několika málo procentních bodů.
1: A jaká témata v předvolební debatě před referendem na Islandu nejvíce rezonují?
3: Zdaleka nejcitlivější zůstává pro Islanďany otázka rybolovu. Island se obává, že by po vstupu do Evropské unie musel plně převzít společnou rybářskou politiku. Tím pádem by ztratil kontrolu nad tímto odvětvím, které je pro něj ekonomicky, ale i symbolicky velmi důležité. Musel by respektovat unijní kvóty, pravděpodobně i umožnit zahraničním flotilám lovit v islandských vodách. No a sporná je také otázka lovu velryb, který Island stále umožňuje, ale Evropská unie už ne. Právě tyto obavy ohledně rybolovu byly také jedním z hlavních důvodů, proč ty přístupové rozhovory v roce 2013 nedopadly, zastavily se tehdy. V Bruselu se proto nyní diskutuje o možné výjimce či nějakém zvláštním přechodném uspořádání, které by Islandu umožnilo zachovat si větší kontrolu nad svými vodami a nad těmi rybími kvótami. Zatím ale nejde o žádnou hotovou nabídku ani dohodnutou výjimku. Konkrétní podoba této případné výjimky by se musela vyjednat právě v těch přístupových rozhovorech a následně by ji museli schválit všechny členské státy.
1: A proč na Islandu po tolika letech znovu ožila debata o možném vstupu do Evropské unie?
3: Ono to téma tak trochu stále viselo ve vzduchu a islandská premiérka Kristún Frostadóttirová oznámila začátkem tohoto roku konání toho referenda s tím, že jde o snahu urovnat debatu, která visí nad islandským národem. Průzkumy veřejného mínění také ukazují, že ta debata se obnovila mimo jiné proto a oživila se mimo jiné proto, že na Islandu rostou životní náklady. Dalším důvodem je ruská válka proti Ukrajině, ale také i hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa v souvislosti s Grónskem. Já připomínám, že Trump se v lednu ve svém projevu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu opakovaně přeřekl a místo Grónska zmínil právě Island, takže i to mohlo obyvatele Islanděnů mírně znervóznit. Dnes tedy začíná to předčasné hlasování pro lidi, kteří se nemohou na konci srpna dostavit k volebním urnám a 29. srpna se koná oficiální referendum.
1: Zpravodajka při institucích Evropské unie Zdenka Trachtová. Moc děkujeme. Naslyšenou. Naděje, paměť a rozhodnutí, která utvářejí naše životy a také recepty plné exotických vůní, vztahy mezi generacemi i různými kulturami, to všechno zahrnul do svého románu úspěšný izraelský režisér Shemi Zahrin. Jeho román Jednoho krásného dne v překladu Alžběty Glancové vydalo nakladatelství Garamond. Při Zahrinově návštěvě Česka s ním natáčela naše redaktorka a také editorka Plusu Kateřina Svátková.
4: V románu Jednoho krásného dne hrají hlavní roli děti. Jejich prostřednictvím vyprávíte i úplný začátek příběhu. Jak důležitou roli hrají dětské postavy, myslím jako zdroj inspirace při psaní.
5: Děti jsou součást našich životů a jsou vážně důležité. Obvykle nepíšu podle nějakého pevně daného scénáře nebo plánu. Zajímají mě lidské typy. Děti jsou postavy, které automaticky bereme jako nevinné. A my to vnímáme tak, že třeba můžou udělat i něco špatného, ale není v tom ten původní zlý úmysl. Vyprávím o dětech a snažím se tak uchopit jejich přemýšlení. Jsou pro mě spíš metaforou, která má oporu v realitě. Děti při špatných prožitcích trpí víc než dospělí. Mám pocit, a je to samozřejmě i můj osobní pohled, že dětství není nutně až tak šťastné období lidského života.
4: Postavy ve vaší knize nejsou ani extra šťastné, ani tak docela milé, děti ani dospělí. Všichni ale zároveň probouzejí čtenářů v soucit. Jak při psaní jednotlivých postav postupujete? Nakolik čerpáte ze skutečně žijících lidí?
5: To, co říkáte pro mě jako pro autora, zní jako velký kompliment. Já jsem vlastně spíš filmař než spisovatel. A u filmu je to možná ještě bezprostřednější. Nemám rád prvoplánovou tvorbu, nechci se psaním zalíbit. A o to větší radost mám, když pak za mnou přijdou diváci, čtenáři a řeknou, že k mým postavám něco cítí. Pro mě to znamená, že umím tvorbou vytvořit pouto, lásku k jiným lidem. Svoje postavy umím psát jen tak, že k ním sám něco cítím. Empatii, lásku a pokud jsou mi nepříjemní a cítím nenávist, tak se snažím najít způsob, jak na ně změnit názor. Pak teprve podle mě vznikají plastické postavy. Občas za mnou přijdou lidi a ptají se, jestli Šlomi je moje alter ego. A když se ptám, proč si to myslím, často řeknou, no přece Šlomi je strašně podobné s tvým jménem Shemi. Na to mám oblíbenou odpověď. Jo, jasně, jenže já ho tak pojmenoval, protože jsem líný a nic jiného se mi nechtělo vymýšlet. Ale je to spíš tak, že když jsem začal svoji knihu psát, potřeboval jsem najít jméno. Čistě proto, abych se s tou postavou ztotožnil. Abych ji líp porozuměl. Teď vám trochu utíkám z té otázky. Prostě je možné, že se v mých příbězích poznáte. A můžete i přijít a říct mi, hele, ty máš ale drzost, teď to jsem já. A já vlastně nemůžu říct ani ano, ani ne. Protože moje tvorba vychází primárně z mého přemýšlení, z mojí fantazie. Takže odpověď na inspiraci reálnými lidmi zní ne. Ale kdo z nás umí ovládat svou představivost tak, aby nečerpala ze vzpomínek?
4: Vzpomínky jsou další velkou otázkou. Skrze vaše postavy se díváme na některá období historie. Je to tak, že vaše postavy můžou měnit pohled na to, jak některé události vnímáme?
5: Ano i ne, protože moje příběhy nejsou dokumenty, já nezaznamenávám realitu. Je to prostě něco, co odráží moji představivost. Moje láska, empatie či smutek vycházející z postav, to jsem vlastně já. Mám v knize ale konkrétní místa, ta existují. V téhle knize je to město Tiberias. Tam jsem se narodil, vyrostl a moje rodina tam dodnes žije. Je tu historie, paměť, představivost. Pro mě právě tyhle vrstvy tvoří literaturu. Jako autor i jako čtenář si pak najdete způsob, jak se s každou jednotlivou vrstvou vypořádáte. Realita vytváří děj. Vyprávění příběhů o lidech je pro mě způsob, jak zůstat svobodný. Osvobozený od toho, jak by věci měly být ve skutečném řádu světa. Jsem rád, že jste zmínila vzpomínky, protože vzpomínka je přece vždy interpretace. Je to způsob, jak vyjádřit věci, které se staly. A zároveň je tu často i ta část, která se nestala, ale stát se třeba měla. My se nevypořádáváme jen se vzpomínkami, ale i s očekáváním, s tím, co chceme vymazat z paměti. Nevím, jestli je to úplně srozumitelné, ale teď jsem tu pojmenoval to, co dělá podle mě román románem a film filmem. Rozhodující jsou nápady.
4: Vy jste se proslavil tím, že k těm těžkým tématům přistupujete i dalšími smysly, chutěmi, vůněmi, vnímáním krajiny. Říkal jste mi ale, že k románu vedla docela zvláštní cesta.
5: Nejlepší na tom úspěchu je, že jsem vlastně vůbec nechtěl psát knihu. Stalo se to takhle. Měl jsem nápad, ten úvod, o kterém jste mluvila, asi 8 stránek a říkal jsem si, no tak je to taková povídka, uvidíme, jestli z toho něco může být. A poslal jsem to svojí dobré kamarádce, která je výbornou knižní redaktorkou. Svoje věci i scénáře jí posílám vždycky. A ona má k tomu poznámky typu, to je docela dobré, nebo jo, ale dej si pozor, na tomhle místě je slepá ulička. A když jsem jí poslal těhle 8 stránek, ona vyhrkla, tak tady cítím román. A já na to, no neblázni, co pak jsem spisovatel. A najednou mi přišla smlouva, opravdu dobrá smlouva. A ona se smála, že z 8 stránek a mého jména by to mohlo vyjít. Věděl jsem, že mě čeká dobrodružství. A chtěl jsem napsat takovou knihu, kterou bych si sám chtěl přečíst. Abych jejím prostřednictvím uměl vidět, cítit nebo ochutnávat. V recenzích jsem si pak přečetl věci jako dílo, které působí na celé tělo. To považuji za vůbec největší kompliment.
1: S izraelským spisovatelem a režisérem Šemem Zarinem natáčela Kateřina Svátková. A co budeme řešit po zprávách? Třeba to, že malý technický průkaz asi budou moci lidé vyzvednout ve výdejním boxu či na výdejním místě. Vláda dnes řešila novelu zákona o podmínkách provozu vozidel. Teď už zprávy s Ondřejem Látalem.
2: Český rozhlas Plus.
6: Vláda nesouhlasí s návrhem poslanců hnutí STAN na změny v doplňkovém penzijním spoření. Starostové chtěli mimo jiné zvýšit státní podporu v prvním roce spoření pro mladé lidi a zavést povinný příspěvek zaměstnavatele, pokud si zaměstnanec na důchod spoří sám. Podle vlády podobné změny už připravuje ministerstvo financí v novele zákona a není proto potřeba je řešit samostatně. Cena ropy na světových trzích klesá. Severomořský Brent zlevnil skoro o 6% na $91 za barel. Důvodem je podle agentury Reuters přerušení amerických vzdušných úderů na Irán a naděje na diplomatické řešení konfliktu na Blízkém východě. Obětí sobotního teroristického útoku v Berlíně byla žena z Polska. Oznámil to dnes berlínský primátor Kai Wegner. Mluvčí polského ministerstva zahraničí Maciej Bewiór to na síti X potvrdil a vyjádřil soustrast pozůstalým. Žena zemřela při účasti na berlínském pochodu za práva sexuálních menšin. Do davu tam bylo auto, které dalších 29 lidí zranilo. Podezřelého útočníka později německá policie zastřelila. Pražské letiště Václava Havla za letošní první pololetí odbavilo přes 8 milionů cestujících. Meziročně je to skoro 6% nárůst. Vyplývá to ze statistik na webu letiště. V červnu z něj nejvíc lidí letělo do Velké Británie. Následovala Itálie, Španělsko anebo Řecko. Do čela letiště by měl už za několik dní nastoupit Radomír Lašák. Tamní odbory kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost. Informace ze silnic a dálnic na plusu. D5 z Prahy ve směru do Plzně zůstává za sjezdem na Zdice neprůjezdná na 33. a půltém kilometru, odklízí následky požáru kamionu, na 28. kilometru odklání provoz na Zdice. Můžete pokračovat po souběžné silnici a zpátky se vrátit na 34. kilometru. Do Kolony se dojíždí za sjezdem na Beroun na 18. kilometru. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Velké Meziříčí západ. Na 141. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje na konec omezení na 147. kilometr. Projíždí se tam pouze levým pruhem, celé je to teď asi na 30 minut. Na jižní spojce v Praze ve směru na Černý most se zastavuje před Lanovým mostem. Pomalej se jede dál po Štěrbohlovské spojce a taky východní částí okruhu až na konec Novopatské. Na okruhu ve směru na letiště v Praze počítejte s kolonou hlavně kamionů v pravém pruhu od sjezdu na Bestec až k Ořechu na 19. kilometr. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, místy se tak zastavují i osobní auta, plná je taky ulice k Barandovu už od koupaliště. Na jižní spojce směrem na Smíchov počítejte se silným provozem od sjezdu na Krč až do Dobřížské před Mrázovku. V Liberecké směrem z centra Prahy se táhne kolona od Bulovky až k nájezdu z Kapelské ulice. Dobře dojeďte. Zítra ráno bude polojasno až jasno, během odpoledne přechodně až oblačno, na večer se většinou vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách kolem 19 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
1: A máme 3 minuty po 4:30. Británie poskytne Ukrajině licenci na výrobu systému elektronických rušiček. Smlouvu podepíše nový předseda britské vlády Andy Burnham s ukrajinským prezidentem Volodymyr Zelenským. Ten je první zahraniční návštěvou, kterou nový britský premiér přijme. S prezidentem Ukrajiny si už Andy Burnham telefonoval minulé pondělí hned po nástupu do své funkce. Téma teď probereme s Jaromírem Markem ze zahraniční redakce. Hezký den.
7: Pěkné odpoledne.
1: Co přesně bude nová smlouva mezi Británií a Ukrajinou zahrnovat?
7: Především se jedná o tu licenci na prostředky elektronické ochrany, které jste zmínila. Jedná se o systém, který se jmenuje Stone Cloak, což je v podstatě rušička, která je velká jako tablet a která se přimontuje na dron a brání tomu, aby ten dron byl detekován ze země nějakou protivzdušnou ochranou. Premiér Burnham o tom systému Stone Cloak mluvil včera jako o jedné z nejlepších britských inovací. Už ministerstvo obrany britské tady ten systém poskytlo v několika stovkách nebo tisících kusů ukrajinské armádě, takže už se využívá, ale teď nově získá Ukrajina možnost si je vyrábět na svém území. Ale na druhou stranu zase Británie získá od Ukrajiny zkušenost s tou dronovou válkou nebo s využitím dronů v současném konfliktu, protože s tím, jak víme, má Ukrajina velké zkušenosti a potom by tady ten systém měla Británie také zakomponovávat do těch svých dronů.
1: Připomněli jsme tedy, že Británie má nového premiéra. Jak se staví k podpoře Ukrajiny?
7: To samozřejmě bylo předmětem, řekněme, nějakých spekulací, otázek, protože, jak známo, Andy Burnham byl roky starostou Manchesteru a k těm mezinárodním otázkám se vlastně příliš neměl důvod vyjadřovat, ale před tou Zelenského návštěvou včera řekl Andy Burnham BBC, že jeho podpora Ukrajině je neochvějná, že je stoprocentní. My si vzpomínáme na Keira Starmera, předchozího předsedu britské vlády, který velmi silně Ukrajinu podporoval a nakonec jeho poslední zahraniční cesta v roli předsedy britské vlády vedla do Kyjeva. Poté, co se stal minulé pondělí Burnham premiérem Spojeného království, tak jeden z jeho prvních telefonátů byl také s ukrajinským prezidentem společně s americkým prezidentem. No a teď tedy Andy Burnham jako vlastně první zahraniční návštěva je ve Spojeném království.
1: Ukrajinský prezident se dnes v Británii setká i se 200 stovkami svých vojáků. Ví se kde?
7: To úplně se neví, nebo se mi to nepodařilo zjistit. Jediná informace, která k tomu je k dispozici, je to, že to bude na jedné z námořních základen Spojeného království. Ono v tuto chvíli jsou asi 200 ukrajinských vojáků, se účastní společného cvičení a právě tam se má setkat Andy Bannon s ukrajinským prezidentem, takže to nebude v Londýně, nebude to v Downing Street, ale bude to na jedné nejmenované, aspoň v tuto chvíli vojenské nebo respektive námořní základně. Víme to, že ukrajinský prezident už asi před 2,5 hodinami přistál v Británii a teď nejspíše na cestě, anebo už se ta schůzka odhrává, ale to se dozvíme nejspíš, až bude po ní.
1: Setkání britského premiéra a ukrajinského prezidenta sleduje Jaromír Marek ze zahraniční redakce. Děkujeme, naslyšenou.
7: Naslyšenou.
1: A v Odpoledním plusu další téma. Vláda schválila novelu zákona o podmínkách provozu vozidel, která má přinést zásadní posun v digitalizaci agendy aut. Převod auta už bude možný bez osobní návštěvy úřadu a registrační značky nebo osvědčení o registru si lidé budou moci vyzvedávat ve výdejních boxech. Registrační značky by také měly být přenositelné a také se chystá automatické vyřazení z provozu třeba ukradených aut. Ve stejné době však světový automobilový trh prochází největší proměnou za poslední desetiletí. Čínské značky v Evropě poprvé prodejně překonávají ty japonské a lídři oboru mluví o nutnosti nových aliancí. Vše teď probereme s redaktorem Hospodářských novin Janem Beránkem. Hezký den. Tak slyšíme se, pane Beránku. Tak určitě budeme řešit tu novelu. Tak už bychom se měli slyšet. Pane Beránku, slyšíme se?
8: Dobrý den, slyšíme, ano.
1: Tak jsme rádi, že jsme ve spojení. Co říkáte na změny v registru vozidel?
8: Tak zatím, to nejsou žádné změny, je to vlastně pořád ještě docela daleká cesta pro zákonodárce, ale myslím, že ten koncept je skutečně velmi pozitivní pro řidiče, protože když se na to díváme, tak vlastně tohle, ty návštěvy registru vozidel, vlastně je taková asi největší agenda, která ještě zbyla na těch kamenných pobočkách a skutečně ty řidiče zatěžuje asi nejvíc.
1: Malý technický průkaz, jenom ať jsme konkrétní, si budou moci do budoucna lidé vyzvednout ve výdejním boxu nebo na výdejním místě. Jak to bude fungovat a bude tam nějaký poplatek za tuhle novou službu?
8: Přiznám se, že jsem ještě na tohle úplně nedíval. Nicméně zaujala mě tam poznámka o tom, že budete muset zaručit zničení starého dokladu. Pravděpodobně asi odeslání někam ten správní úřad. Já bych zmínil jednu věc. Ty správní poplatky tady zůstanou s námi. On je to poměrně velký příjem pro obce s rozšířenou působností. Nicméně zmizí takové to mikroklima těch registrů vozidel. Já bych uvedl příklad. Tak třeba v Praze na Bohdalci, když někdo registroval auto v Praze, tak asi ví, jak to vypadá. Velký registr, kde stojí velké fronty, je dost často problém s tím objednat třeba na příštích několik dnů. Já jsem zažil kdysi pár let zpátky příklad, kdy manželce někdo a z auta utrhl značku a bylo to před Velikonocemi a vlastně byli jsme bez jednoho auta v podstatě asi na 10 dnů, protože prostě ten registr je skutečně tak vytížený a tak, řekněme, těžké se objednat, že to člověku může zkomplikovat život. Dokonce jsme se dostali v téhle době do situace, kdy spousta velkých firm, třeba leasingovek, nebo dokonce jedna rozvozová služba, nejmenovaná, která rozváží potraviny, tak cíleně registruje své auta mimo Prahu, mimo střední Čechy, vyhlášené tím třeba Roudnice, protože třeba ta auta té rozvozové služby mývají registrační značku s účkem, jako Ústecký kraj, protože prostě tam čekají mnohem méně, protože ty úřady svoje schopné nabídnout výhodnější podmínky pro tu registraci. A tenhle, řekněme, mikrosvět těch registrů a šíbrů, kteří tam prostě jezdí registrovat spousty vozidel, asi postupně začne zanikat.
1: A můžu se ještě zeptat, jestli ty novinky přeci jen mohou přinést nějaké komplikace pro řidiče?
8: Těžko teď dovozovat, přiznáte. Myslím si, že ten náběh bude daleko pozvolnější, než si myslíme, protože když se podíváte na tu komunitu, která se okolo aut, přeprodávání aut, bazarů, opravářů aut pohybuje, tak vlastně velká část z nich jsou lidé, kteří nežijí úplně digitálně. To znamená, myslím si, že ty registry tady pořád se nebudou, pořád se nechtějí takzvaní šíbři a prodejci budou točit, budou se motat, ale postupně začne té agendy asi ubývat. To si myslím, že asi skutečně nastane. Jestli tam vystanou nějaké problémy, neumím říct, myslím, že kdybych to neuměl říct, tak už tady biju na poplach a měl by to hlavně vidět zákonodárce. Asi taky nic takového si úplně nelze představit.
3: Budou i novinky v registračních značkách. Řidiči si budou moci v určitých ohledech své registrační značky přenášet takzvaně z auta na auto, ale těch registračních značek není neomezené množství. Problém je hlavně v Praze, kde už jsou vydávány značky se třemi písmeny. Největší rezervu teď má Karlovarský kraj. Myslíte, že nastane doba, kdy bude nedostatek těch značek, anebo se úplně vyčerpají?
8: Já myslím, že tohle debatu jsme si odbyli vlastně v době, kdy se právě v Praze nevědělo, co nastane potom, kdy bude to 9AZ a bude se tři na třetí písmeno, jak vlastně ty značky budou vypadat. Víme z historie, že za totality se to řešilo druhou řadou, že by Praha mohla mít jiné písmeno, ale to, jakým způsobem vlastně stát vyřešil předtím asi třemi nebo čtyřmi lety právě tím zavedením třetího písmene, ten systém, tak vlastně nabízí se takové množství kombinací, že tahle věc nebude akutuální a akutní ještě minimálně 10 let. Pokud tady začneme opravdu se registrovat vozidla každý půl rok nějaké jiné. A tohle přenášení značek, ono už tady trochu funguje. Ono by si může přenést značku, ale pouze značku na přání.
3: Ano,
8: protože taky vlastně dneska funguje ten systém docela často, že lidé, spekulanti, skoupí značky na přání, třeba Ferrari 1, a prodávají to pak na nějakém levném autu za pár tisíc, ale to auto vlastně stojí 100 tisíc třeba, ale 5 tisíc je hodnota toho auta a 95 tisíc je hodnota té značky na přání. To skutečně se děje dneska. Myslím si, že tohle by mohlo ten tlak na tu značku na přání trochu snížit a zároveň asi trochu snížit tlak na ty další a neustále nové kombinace. Ale spíš to chápu tak, že to je taková příjemná možnost pro výměnu kus za kus auta, kterou využije jenom malá část populace nakonec.
3: A ještě s vámi chceme probrat další téma. Vedle tuzemských legislativních změn řeší automobilový průmysl dramatický posun v globální konkurenci. Čínské automobilky poprvé prodaly v Evropě více aut než japonské značky. Jak se podle vás proměňuje ten globální trh s auty a může ta změna přinést nějaká rizika například pro spotřebitele?
8: Jemene, to je extrémně složitá otázka. Ale takhle, my v Slunečíleji, a teď budu se opírat o své zkušenosti z toho oboru, který mi ještě o trošku bližší, a to je železniční doprava. Nevíme, nakolik je vlastně ten přísun aut z Číny skutečně jakoby ekonomicky racionální a nakolik je to nějaká jejich politická motivace, protože třeba na železnici skutečně funguje tak, že čínská vláda přes čínskou státní lokomotivku se snaží dostat do Evropy k železničním zakázkám a vlastně subvencovaně se jako posílá výrazně levnější vozidla, než by stála vyrobená v Evropě. A je to právě díky té podpoře. My v tuhle chvíli asi nejsme schopni říct, nakolik je ten ekonomický model čínských automobilek udržitelný a třeba i podporovaný nějakými jako vládními granty právě na to, aby se dostali k té evropské tržní pozici. Nevíme, jak dlouho tohle vydrží, ta situace na trhu. Je pravda, že ten automobilový trh v Číně je teď velmi dynamický, velmi progresivní a tohle je velké riziko pro evropský automobilový průmysl, se kterým se budou muset vypořádat. Druhá věc je to, jak se s tím ten evropský průmysl vypořádá. A tady vidíme, že zatím tápe. Že zatím není schopný ze sociálních, řekněme, pohnutek nějak
3: přesunout
8: výrobu po Evropě. A zároveň vidíme, a to bych možná zmínil, že evropští výrobci tady i pod tlakem té přísné evropské regulace najeli v podstatě na výrobu velmi omezené typové palety a řekněme polovina nových typů nebo většina jsou SUVčka. Což je motiv, má motivaci.
3: Pane Beránku, bohužel už se nachylil čas, už máme dalšího hosta, i tak vám moc děkujeme za váš čas. To byl redaktor Hospodářských novin Jan Beránek. Děkujeme, mějte se hezky. Naslyšenou. Nejen podpora vrcholového sportu, ale i jeho větší propojení se zdravotnictvím, vzdělávání trenérů i podpora pravidelného pohybu u dětí. Vláda dnes měla na programu také akční plán podpory sportu na příští rok a ve vysílání už je ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Hezký den.
9: Hezké odpoledne.
3: Pane ministře, jaké jsou tedy ty hlavní úkoly akčního plánu podpory sportu na rok 2027 po dnešním jednání vlády?
9: Akční plán podpory sportu je dokument, který vychází ze zákona o podpoře sportu a vlastně představuje soubor konkrétních opatření a projektů realizovaných ministrem pro sport, ale i třeba Národní sportovní agenturou. My naplňujeme programové prohlášení vlády a naším cílem tohoto akčního plánu je tedy podpora sportu pohybových aktivit, zvyšování účasti dětí, mládeže i dospělé populace na sportu, podpora zdravého životního stylu i posilování prevence prostřednictvím pohybu a rozvoje moderního, transparentního a datově řízeného systému sportovní politiky. Celkově ten plán zahrnuje 18 úkolů.
1: V plánu se řeší například podpora pohybu u dětí do 12 let, analýza pohybových návyků středoškoláků, také regionální sportoviště. Jaké praktické kroky z toho vyplývají třeba pro podporu škol a obcí?
9: Ano, v rámci toho plánu také vzniká Národní rámec sportovního rozvoje dětí do 12 let jako protiváha takzvané rané specializaci. My dobře víme, že těch 12 let je takový kritický věk, kdy my potřebujeme, aby děti zůstaly u sportu a od sportu neodešly, protože když u něj zůstanou, tak potom sportují třeba i celý život. Máme několik cest, jak to dosáhnout. Určitě je to rozvoj infrastruktury. My investujeme mnohem více peněz do sportovní infrastruktury. Celkově letos bude postaveno nebo zrekonstruováno až 4x více sportovišť a hřišť, které samozřejmě slouží zejména děti a mládeži a dětem a mládeži. A pak velmi důležití jsou také trenéři. To znamená, my budeme posilovat kvalifikace trenérů, připravujeme dostupnější a kvalitnější systém jejich vzdělávání, ale i třeba finančního hodnocení.
1: O propojení podpory sportu a pohybu se zdravotnictvím jsme v dnešním odpoledním plusu také mluvili s předsedou České společnosti tělovýchovného lékařství Martinem Matoukem. Ten poukázal na to, že se v praxi nedaří příliš docílit například předepisování pohybu jako součást léčby. Jak tohle řeší akční plán a spolupracujete s ministerstvem zdravotnictví na nějakém systémovějším řešení?
9: Ano, já sám jsem se podílel za společnost Všeobecného lékařství na recenzi toho dokumentu, o kterém vy hovoříte. To je velice důležitý dokument, který směřuje k praktickým lékařům, kde právě preskripce, předpis té pohybové aktivity každému člověku v rámci jeho zdravotního vyšetření u praktika může napomoci samozřejmě zlepšení jeho zdravotního stavu a prevenci. Další důležitou věcí jsou data. My nemáme pořádná data a tam spolupracujeme daleko více právě s ministerstvem zdravotnictví, spouštíme Národní registr sportu, propojíme vlastně sportovní data i s daty zdravotními a ono to umožní vlastně vidět regionální rozdíly mezi těmi jednotlivými městy a časem třeba se i podaří anonymně dostat data i po školách. To znamená, bude možné třeba soustředit tu podporu přímo do toho konkrétního regionu, který takto chceme podpořit.
1: A to propojení dat nastane už tedy příští rok? Bude to tak rychlé?
9: Ano, my teď budujeme skutečně velmi robustní datovou infrastrukturu v rámci nových registrů a současně paralelně s tím existují vlastně národní zdravotní registry vlastně ústavem pro zdravotnická data a statistiku. A to propojení, které novela zákona o podpoře sportu, která byla přijata v červnu tohoto roku a čeká na schválení Senátu a podpis pana prezidenta umožní, bude právě možnost spolupráce těchto datových center a cílenější podpora právě do míst, kde je potřeba co nejvíce se zaměřit právě na děti a mládež.
1: A ještě další věc, kterou zmiňoval v odpoledním plusu Martin Matoulek, je to, že se podle něj na jednu stranu podporuje hodně soutěžní sport dětí, ale už se tolik nemyslí na podporu jiných běžných pohybových aktivit, řekněme rekreačního sportu. Tak jak s tímto ve strategii pracujete a chystáte kroky i v tomto ohledu?
9: Pan doktor Matoulek má naprostou pravdu. U nás v České republice je ve sportu příliš kladen důraz na takový ten výkon od dětských let. Naproti tomu třeba teď ty úspěchy španělské fotbalové reprezentace jsou dány tím, že tam není tak velký tlak na výkon a na sílu, ale daleko více na širší rozvoj třeba i školního sportu. A samozřejmě na to pamatujeme a pamatuju na to i změny jednotlivých zákonů, kdy doposud Národní sportovní agentura nemohla vůbec podporovat školy a školská zařízení. To spadalo pod ministerstvo školství, mládeže a tělochylovy. A tím, že sjednotíme tuto věc pod právě Národní sportovní agenturu, tak budeme schopni posílit dotačními programy právě školy a školní sport. A škola vůbec nejenom hodiny tělesné výchovy, ale v podstatě i přestávky. A takový ten program aktivní školy je základem pro
1: ale
9: to,
1: pardon,
9: co právě
1: to jsme
9: jste říkala.
1: Také řešili, že děti v poslední době na tělovýchovu moc chodit nechtějí a mají různé omluvenky. Ale to už nestihneme probrat. Mým hostem byl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z Motoristé sobě. Moc vám děkujeme, naslyšenou.
9: Děkuji a hezký večer.
1: V odpoledním plusu už míříme do Polska. Polsko má nový zápis na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Výbor pro světové dědictví ocenil modernistické centrum města Gdyně u Baltského moře. Jeho dominantou je například Jižní molo, u kterého nestál kotví jedna z nejvýznamnějších lodí polského námořnictva a nejstarší torpédoborec na světě ORP Bliskavica. A téma teď probereme se zpravodajkou Kateřinou Havlíkovou. Hezké odpoledne, Kateřino.
10: Dobrý den.
1: Co je na centru Gdyně tak výjimečného, že se stalo památkou pod ochranou UNESCO?
10: Ono ještě na počátku minulého století byla Gdyně vlastně rybářskou vesnicí, ale ve 20. letech tam začala výstavba přístavu, což právě znamenalo výraznou změnu podoby Gdyně. Gdyně získala železniční spojení, což pomohlo třeba i rekreaci, měla lodní spojení s New Yorkem. No a ten rozvoj od 20. let 20. století se projevil jak v architektuře, tak v urbanistickém plánování. Výbor pro světové dědictví právě toto všechno ocenil, včetně třeba i propojení města s přístavem. Skvělou ukázkou toho je už to vámi zmíněné Jižní molo, které je mohutné, jeho středem prochází pěší třída s parkovou úpravou, po levé straně kotví lodě a po pravé straně se nachází několik institucí, jako je třeba jedna z fakult námořní univerzity, jsou tam muzea, jsou tam sochy. Mimochodem nedaleko od toho mola je jedna z mála oficiálních pláží v Trojměstí, písčitá, velmi pěkná, střežená. Na to molo potom navazují zelené plochy, jako jsou parky, což je další věc, kterou Výbor pro světové dědictví UNESCO ocenil. No a kromě parků také Koščuškovo náměstí, což je to úplné centrum města, které je navíc směrem k moři a k tomu přístavu otevřené. Typickým znakem Gdyně jsou taky zachované činžovní domy z 30. let. No a oceněnými památkami jsou kromě nich třeba také námořní nádraží nebo budova okresního soudu nebo kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova.
1: A jak dlouho trvalo Gdyni, než se dostala na seznam světového dědictví?
10: Ten proces vlastně začal před 20 lety. Nejdřív město muselo vytipovat ty nejcennější stavby a urbanistické projekty a zajistit je a zrenovovat. V roce 2007 se pak historická urbanistická zástavba Gdyně stala památkou a v roce 2015 historickou památkou, což už byla vlastně cesta k zápisu na seznam UNESCO. Mimochodem Gdyně letos slaví 100 let města, takže ten zápis na seznam je takovým příjemným dárkem.
1: Jaké další památky v Polsku jsou na seznamu světového dědictví UNESCO?
10: Tak dnes jich má Polsko celkem 18. Kromě čerstvě vepsané Gdyně je to třeba Staré město v Krakově nebo Solné doly nedaleko od Krakova, Vělička a Bocheň, kde se nachází třeba i kaple, nebo Křižácký hrad v Malborku, malopolské dřevěné kostely. Zajímavý je příběh Starého města ve Varšavě, protože to bylo za druhé světové války prakticky kompletně srovnané se zemí. A díky architektům, jako byl třeba Jan Zachvitovič, který má dnes na té takzvané starůvce sochu, tak to historické centrum kompletně zrekonstruovali podle fotek, obrazů, kreseb, ale těm budovám je dnes popravdě nějakých 70 let a přesto jsou na seznamu UNESCO. Mezi památky UNESCO patří také třeba bývalý německý koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau nebo třeba bělověžský prales, kde taky žije největší populace zubra evropského na světě a tak dále.
1: A už jen stručně, v Polsku jsou místa, která o památkovou ochranu nestojí. proč.
10: Ano, to je teď velmi čerstvý případ obce Ostašův v Dolním Slezsku. Konzervátoři totiž rozhodli o tom, že se celá ta obec stane historickou památkou kvůli venkovské zástavbě, protože domy si tam dodnes uchovaly hrázděné zdivo velmi pěkně. Místní jsou ale proti, protože to podle nich úplně zastaví investice do obce a znemožní to jakékoliv stavební a rekonstrukční práce, takže chtějí vyškrtnutí z toho registru.
1: Říká zpravodajka Kateřina Havlíková. Moc děkujeme. Naslyšenou.
10: Hezký den.
1: A v odpoledním plusu už do kina. Moře, bouře, nestvůry a cesta, která se zdá být nekonečná. Odysea Christophera Nolana zve diváky na dobrodružnou výpravu po stopách antického hrdiny. Díky obřímu plátnu v IMAX na pražské Flóře a 70mm filmovému pásu můžete mít pocit, jako byste byli přímo na lodi. Zájem o tenhle zážitek je tak velký, že na projekce do Prahy míří diváci i ze zahraničí.
11: Na první poslech by podle zvuku mohla promítací kabina IMAXu připomínat autodílnu. Místo motorů a součástek tu ale mezi kovovými válečky visí lehce napnutý 3hodinový film Odyssea Christophera Nolana. Pás leží navinutý na obřím ocelovém talíři, na který jednou rukou sahá promítač Tomáš Višinský.
12: Ta IMAXová filmová kopie je specifická tím, že tím filmovým projektorem prochází horizontálně. Standardní film, ať už to byla klasická 70 nebo 35mm film, má orientaci políčka vždycky kolmo ke směru pohybu té filmové kopie. IMAX právě je specifický tím, že to políčko je otočeno o 90 stupňů a tím pádem to obrazové políčko není omezeno ze stran, ale na výšku, takže ta jeho velikost může být potom takhle ohromná.
11: A velikost filmového políčka není jediné unikum. Celá kopie Odyssey má zhruba 18 kilometrů. Životnost kotouče je díky šetrné technologii téměř neomezená. Přehrát se tak může klidně 500krát. Promítači se ale musí starat o velkou promítačku na kolejnici skoro jako o závodní stroj, který se pravidelně čistí od prachu.
12: To, co je tady slyšet v pozadí, tak to je kompresor, to znamená stlačený vzduch, kterým ofukujeme jednotlivé mechanické části a optické části toho projektoru. Při projekci se každé políčko přisaje na takovou malou čočku zakřivenou, která jinak stabilizuje jeho pohyb, aby se filmové políčko nehýbalo v průběhu projekce a zároveň i pomáhá té ostrosti v průběhu projekce. Takže to zakřivení vlastně pomáhá tomu, aby se ten obrázek jevil na promítací ploše jako ostrý. Help me go home.
11: Zájem o projekce Odyssey ze 70mm pásu v IMAXu na pražské Flóře je obrovský. Rezervace mizí v řádech minut. Promítá se tak od rána do večera.
12: Tady je to koncipováno vlastně na dvě směny. Ty projekce jsou teďka celodenní, promítá se 4x až 5x, tak jsme tady vlastně na 2 10hodinové směny. Jsme tady vždycky ve dvou, jeden hlavní promítač, druhý vždycky nějaký support. Je to hlavně z toho důvodu, že u toho média, u té projekce pořád někdo musí být fyzicky přítomen i pro nějaké případy, kdyby se cokoliv dělo. Směna začíná v 8 a ta poslední končí někde ve 4 ráno.
11: Jak dlouho se bude filmový pás v promítačce točit, záleží na návštěvnosti. Například drama Oppenheimer režiséra Christophera Nolana promítali v pražském IMAXu ze 70mm filmového pásu ještě několik týdnů po premiéře. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Po zprávách v 17 hodin už vás čeká 20 minut radiožurnálu a hostem tentokrát bude Matěj Ondřej Havel, předseda TOP 09, poslanec a pedagog. 8 tříd základní školní docházky stačí, řekl premiér Andrej Babiš. Má pravdu, na to se bude ptát Tomáš Pancíř krátce po 17. hodině.
6: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Vláda zmenšila zamýšlenou plochu pro akcelerační zóny na výstavbu větrných a solárních elektráren. Ukrajina nevylučuje možný raketový úder ze strany Íránu. Hasiči předali majiteli Torozo požárem zničené 34. budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Tady je Plus a zprávy. Zdraví vás Ondřej Látal. Vláda výrazně omezila rozlohu plánovaných akceleračních zón. Jde o oblasti, kde by mělo být možné snadněji a rychleji povolovat stavbu větrných a solárních elektráren. Kabinet schválil, že rozsah těchto zón bude 297 km čtverečních. Je to zhruba desetina rozlohy, kterou původně navrhoval předchozí kabinet. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z ANO současná vláda zohlednila připomínky obcí a krajů.
13: A to, co je zcela zásadní, obce a občané zůstávají účastníkem stavebního řízení. Jinými slovy, přeloženo češtiny, postaveny budou jen tam větrníky, fotovoltaiky, kde na tom bude shoda.
6: Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL k tomu řekl, že vládní představitelé bojují proti obnovitelným zdrojům. Návrh podle něj výrazně omezí výstavbu. Z původně vytipovaných 110 lokalit zůstalo 61 větrné elektrárny, bude možné nově postavit na 49 místech. Ve zbylých 12 lokalitách pak můžou vzniknout fotovoltaické elektrárny. Irán znovu pohrozil Ukrajině raketovým úderem kvůli útoku na iránskou loď v Kaspickém moři. Tu Ukrajinci zasáhli před dvěma dny. Podle Kyjeva byla loď legitimním cílem, protože vezla vojenský náklad do Ruska. Teherán to označil za flagrantní porušení mezinárodního práva.
14: Ukrajinský generál Mykola Malumuš v televizi 24. kanál nevyloučil iránskou raketovou odvetu. Podle něj ale nejde o strategickou hrozbu. Teherán může v ukrajinském směru vystřelit nejvýše několik balistických raket, protože jimi šetří kvůli konfliktu se Spojenými státy, Izraelem a některými arabskými zeměmi. Ukrajina může v reakci vyslat do Iránu své drony a některé typy raket, upozornil generál Malumuš. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský k tomu řekl, že Irán už dávno na Ukrajinu útočí, protože Rusku dodává zbraně, především dronové technologie. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
6: Francouzským hasičům se stále nedaří uhasit obří požár na jihozápadě Francie. Oheň vyhnal z domovů přes 200 tisíc lidí. Plameny už spálily přes 40 tisíc hektarů a přiblížily se k městu Bordeaux.
15: Evakuace města Bordeaux zatím není v plánu. Svou silou a rozsahem ale jde o naprosto výjimečný požár.
16: Popsala ve francouzské televizi mluvčí vlády Maud Brežonová. Prezident Emmanuel Macron svolal kvůli požárům krizový štáb. Oheň spálil v oblasti Giron přes 200 domů a podle francouzského rozhlasu komplikuje práci zhruba 15 tisíc společností. Jsou zavřené některé silnice, dálnice a omezený provoz je taky na železnici mezi městy Bordeaux a Tarbes. S ohněm bojují tisícovky hasičů, policisté a taky vojáci, kteří v evakuovaných oblastech brání krádežím a rabování. Čeští hasiči se zapojili do hašení u obce Temple, kterou obklíčili plameny. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Hasiči dnes předali společnosti Cream zničenou budovu 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Vyšetřování příčin požáru potrvá ještě několik měsíců. Podrobnosti k ukončení zásahu dodává mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
17: Současně se z místa mimořádné události vrátila na svou stanici ve Zlíně i poslední profesionální jednotka hasičů, která zde až do dnešního dne zajišťovala dohled nad požářištěm. Svou činnost ukončila také dronová služba hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
6: Budova začala hořet 9. července, likvidaci požáru hasiči oznámili po 15 dnech. Pražská doprava na plusu po 17. hodině. Na jižní spojce směrem na Černý most se zastavují kamiony za sjezdem na Vršovice. Kolona pokračuje přes Štěrboholskou spojku a východní část okruhu až do Novopatské komezení v Kbelské ulici. Osobní auta jedou pomaleji nesouvisle. Na jižní spojce směrem na Smíchov se táhne fronta od sjezdu do Vídeňské a do Dobřížské před Mrázovku. Celé je to tam na 20 minut. Na okruhu ve směru na letiště počítejte s kolonou hlavně kamionů v pravém pruhu od sjezdu na Vestec až k Ořechu na 19. kilometr. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, místy se tak zastavují i osobní auta, plná je taky ulice k Barandovu už od Koupaliště. A Vilznova je plná směrem do Holešovic, od Holešovic do Holešovic od muzea k omezení na Hlávkově mostě a taky v opačném směru od Florence k náměstí IP Pavlova. Dobře dojďte. Zítra ráno má být polojasno až jasno, během odpoledne přechodně až oblačno, večer se většinou vyjasní, teploty zítra 25 až 30, na severovýchodě kolem 23 stupňů Celsia. To byly zprávy a tady už je 20 minut radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře.
18: Bylo by rozumné zrušit 9. třídy základních škol, jak navrhují předsedové hnutí SPD a ANO? Jak se k tomu staví sněmovní opozice? Kolik by se zrušením 9. tříd dalo ušetřit a jaká by to mělo úskalí? A co očekává šéf TOP 09 od zítřejší schůzky s prezidentem Petrem Pavlem? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda TOP 09, předseda sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, mládež a sport a také bývalý učitel a ředitel gymnázia Matěj Ondřej Havel. Dobrý den, vítejte v našem vysílání.
19: Dobrý den, děkuji za pozvání.
18: Předsedové hnutí SPD a ANO, Tomio Okamura a Andrej Babiš, se v minulých dnech veřejně vyslovili pro zrušení 9. tříd základních škol. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury by k tomu mohlo dojít od roku 2029. Považujete to za rozumný nápad?
19: V žádném případě ne a já si navíc myslím, že to je jen taková populistická věc, protože to není promyšlené. Konec konců i samotný ministr školství Robert Plaga je proti tomu. Není možné jenom takhle vystřelit a ta čísla, ty úspory 50 miliard, tak to jsou trošku hausnumera vystřelit zrušení 9. tříd bez nějaké širší diskuze a skutečné reformy vzdělávání. Já neříkám, že naše školství nemá před sebou výzvy a nemá nějaké problémy. Jednoznačně ano, asi se k tomu dostaneme. Nicméně nevyřešíte to tím, že škrtnete jeden ročník vzdělávání, prostě uberete na tom vzdělávání.
18: Vy říkáte, že v žádném případě zrušení 9. tříd není rozumný nápad. Na druhé straně, vy jste v posledních sněmovních volbách kandidovali jako TOP 09 s Lidovci a ODS v koalici Spolu. Expertka ODS na školství Renata Zajíčková zrušení 9. tříd navrhovala už předloni. Řešili jste to, debatovali jste o tom v rámci sestavování volebního programu koalice Spolu?
19: Samozřejmě jsme o tom debatovali. To je dlouhodobá politika kolegyně Zajíčkové, ale tam se nejedná jenom o to, že by šlo o zrušení jedné třídy, tedy o ubrání vzdělávání. Ona operuje s tím, že by zároveň chtěla 2 roky středního vzdělávání jako povinné. Nicméně, když se podíváte na volební program Spolu, tak to tam nebylo obsaženo. Ani my, ani KDU ČSL jsme nebyli pro. Prostě si představujeme reformu vzdělávání v České republice, tak aby byla proveditelná, aby byla evolucí, nikoli v nějakou zbrklou revolucí, tak si představujeme jinak. A měli jsme v tom programu spoustu užitečných a prospěšných kroků, které by k tomu vedly.
18: To znamená, že stejně proti tomu jste byli, když to navrhovala poslankyně ODS, jako když teď to navrhují poslanci současné koalice, chápu to dobře?
19: Chápete to dobře, je to přesně tak.
18: Vy jste předsedou školského výboru poslanecké sněmovny. Debatoval jste s kolegy? Tušíte, jakou podporu by zrušení 9. tříd mohlo mít ve sněmovně?
19: Školský výbor nezasedal od té chvíle, co to bylo tak jako vystřeleno ven, tenhle ten nápad, takže neměl jsem příliš příležitosti, ale samozřejmě, že jsem debatoval se svými stranickými kolegy v TOP 09. My se na to díváme tak, že školství opravdu trpí jinými problémy. Já uvedu příklad. Třeba v matematice. V roce 2022 dosáhlo alespoň základní úrovně dovedností v matematice 74% českých deváťáků, 15letých žáků. Před 20 lety, v roce 2003, to bylo 83%. To znamená, tady máte v podstatě 10% pokles. A takhle to platí u řady dovedností a řady těch kompetencí, jak tomu ve vzdělávání říkáme. A nedává přece v tuhle chvíli smysl ubírat to vzdělávání. Má být vedena velmi vážná debata nad tím, co chceme, aby naše děti povinně na základní škole uměly. Že to mají být jazyky, že nejlepší prevencí exekučních pastí je finanční gramotnost, že potřebujeme mít žáky odolné vůči dezinformacím, že potřebujeme, aby uměli používat umělou inteligenci, aby se uměli vyjadřovat, aby uměli formulovat svoje myšlenky. To jsou velké výzvy pro české školství a my se nemáme bavit o tom, jestli budeme zkracovat tu povinnou školní docházku. My se máme bavit o tom, jak využijeme smysluplně těch 9 let, které teďka máme k dispozici, protože, a vyplývá to z šetření České školní inspekce, je to můj velmi naléhavý názor. My to teďka prostě dobře neumíme.
18: Když jste uváděl to srovnání, tak jste z něj došel k závěru, že není možné zkracovat školní výuku. Na druhé straně, jestli jsem dobře poslouchal ta vaše data, vy jste to srovnával s rokem 93. Tehdy to bylo to období, kdy tady 9. třída nebyla, to znamená, že se končila základní škola v 8. třídě a přesto, tak jak jste ta čísla citoval, tak na tom ti osmáci tehdy byli lépe, než jsou současní deváťáci. Není tohle tohle argument vlastně proto, že nezáleží na tom, jak dlouhá ta výuka je, že vlastně to, kdy byla osmiletá školní docházka na základní škole, takže to nevadilo?
19: To jsme si neporozuměli, pane redaktore, já jsem se možná přeřekl, nevím, říkal jsem 20 let zpátky, byl to rok 2003.
18: Aha, tak to se omlouvám, já jsem vám rozuměl 93. Tak...
19: Ne, 2003, takhle by to bylo v pořádku.
18: Dobře, přesto ale tu otázku nechám a položím ji možná trochu jinak. Jste přesvědčen, že ta devátá třída v tom současném modelu má zásadní dopad na to, kolik toho žáci umí? Protože já jsem v těch posledních dnech slyšel, četl řadu názorů, že vlastně ta devátá třída je trochu navíc, že jediným smyslem deváté třídy mnohdy je, aby se připravili děti nebo studenti na přijímací zkoušky na střední školu a jinak se moc víc nenaučí. Není na tom něco?
19: Já znovu říkám, my máme teď před sebou reformu vzdělávání na základní škole. Nějaká byla provedena už v tom minulém volebním období, je to ta reforma rámcových vzdělávacích programů, tak to asi veřejnost zná, to je ten standard. To, co chceme, aby povinně děti na základní škole uměly, došlo tam teďka k určitému odložení asi o rok. Já to jsem schopen pochopit, to odložení, pokud to povede k tomu, že budou moci se školy lépe připravit na tu implementaci. Ale my musíme fakt přehodnotit

0: se chystat děti, naše budoucí dospělé na budoucí život. Ne je učit to, co bylo potřeba v minulosti a způsoby a tak dlouho, jak bylo potřeba v minulosti. Je to jenom takové nostalgické, populistické plásnutí. Já se omlouvám, já v tom nic jiného nevidím.
1: Předseda sněmovního školského výboru, předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste se zmínil o praktických dopadech, o úsporách. Předseda poslanecké sněmovny, předseda hnutí SPD Tomio Okamura řekl, že by zrušení devátých tříd mělo obrovský ekonomický efekt, že by se dostalo na pracovní trh víc mladých lidí. Není to při stárnutí české populace přece jenom rozumný důvod?
0: Mohlo by to působit na první pohled lákavě a rozumně, ale pojďme trošku počítat. Když si vezmeme třeba data z roku 2024, ta už jsou uzavřená, očištěná, tak tehdy veškeré veřejné výdaje na vzdělávání činily téměř 332 miliard korun. To jsou obrovské peníze na základní vzdělávání. Z toho ale připadá méně než polovina, asi 42%, takže asi 138 miliard. A teď si vidělte těch 138 miliard 9 ročníky základní školy. A máte 15 miliard na jeden ročník. Jistě, že kdybychom teďka ustřihli jeden ročník základní školy, tak ušetříme, já bych odhadoval, něco mezi 10 a 12 miliardami korun prostě na platy těch učitelů. Nicméně nebylo by to těch 15, protože stejně školní jídelny a tak dále, to všechno běží. A potom pozor, kde by se vzalo těch 50 miliard? To je jenom řetězec velmi odvážných předpokladů a muselo by dojít ke splnění opravdu řady podmínek, aby všichni dokončili střední i vysokou školu o rok dříve. Nevznikly žádné dodatečné náklady na středních školách. Museli by skutečně nastoupit ti žáci o rok dříve do zaměstnání. Prostě kratší vzdělání nijak nesníží jejich produktivitu a jejich budoucí výdělky. To by byl další předpoklad. To znamená, já opravdu mám vážné pochybnosti o tom, že by to tu úsporu 50 miliard přineslo. A když se na ta čísla podívám z nadhledu, vzdělávání je jednou ze zásadních věcí, které stát nám všem zajišťuje. Měla by to být jedna z priorit. Já dlouhodobě říkám, že výdaje do vzdělávání mají být samozřejmě efektivně vynaloženy a máme vědět, na co je dáváme, mají to být smysluplně utracené peníze. Nicméně je to investice. Investice do budoucnosti. A my taky víme z dat OECD, nikoli jenom těch českých, ale vlastně celosvětových, že každý člověk, který se vzdělává delší dobu, nebo třeba i nastoupí do předškolního vzdělávání dříve, tak má mnohem větší šanci využít svůj potenciál. Není tolik ohrožený nezaměstnaností, to znamená tomu systému, on se potom i vyplácí.
1: Na druhé straně, pokud z těch odhadů vezmeme třeba jenom těch 12 miliard, které i vy připouštíte, že by se dalo ušetřit na platech učitelů, pokud by tedy jeden ročník základní škol nebyl, nemohlo už to by pomoci kvalitě školství, kdyby se těch 12 miliard dalo na něco jiného?
0: 12 miliard v tom součtu téměř 350 miliard není tak moc, viděno takhle.
1: Pardon, nicméně z těch 138 miliard pro nebo základní takhle, školství, ano, už je to víc. Školy.
0: Dobře, tam je to pravda. Nicméně já prostě si myslím, že ta péče státu o vzdělávání žáků se odráží také v tom, jak do toho stát investuje. Když se podíváte na to, jaký je trend v celém světě, v Evropě, tak je trend spíše prodlužovat tu základní docházku, tu povinnou docházku a třeba se vykročit i směrem do mateřských škol. A to prostě z toho důvodu, že víme, že lidé, už jsem to říkal, kteří se takhle vzdělávají delší dobu, tak jsou v budoucnosti méně ohroženi nezaměstnaností, využijí více svůj potenciál a postarají se jednoduše řečeno sami o sebe. Jsou mnohem méně závislí na státu. A je tam ještě jeden důležitý aspekt. Nám se v posledních asi 5 letech dvakrát zhoršila úspěšnost u žáků, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni. Jsou z horšího socioekonomického prostředí a tak podobně. Jsou z rodin, kde vzdělávání není hodnotou. Když jim o rok snížíme povinnou školní docházku, tak je znevýhodníme ještě víc. A tohle to je přesně proti tomu trendu, se kterým my, nebo jaký jsme nastavili a jak bojujeme v České republice se znevýhodněním některých žáků. Zavedli jsme v minulém volebním období třeba sociálního pedagoga, který tam přesně má suplovat rodinu, že má těm žákům ukázat, že vzdělání je hodnotou, vzdělání je bránou k úspěšné budoucnosti, kdy sám sebe uživím, postarám se a můžu vyčerpat eventuálně.

0: volně svoje talenty. Takže když tady zrušíme jeden ročník základní školy, tak na ty děti, které jsou nějakým způsobem znevýhodněné, jakýmkoliv, tak to ještě dopadne. A my u nich ten problém opravdu řešíme, protože to jejich znevýhodnění se prohlubuje.
1: Vy jste před chvílí použil i výraz povinná školní docházka a její zkrácení a dopad na ty znevýhodněné žáky nebo studenty. Na druhé straně to přece nemusí jít ruku v ruce. Konec konců poslankyně ODS Renata Zajíčková navrhovala zkrátit základní školu, ale prodloužit povinnou školní docházku tak, aby povinný byl minimálně jeden ročník střední školy. Tohle není řešení.
0: Ona tomu říká 8+2, tomu svému konceptu, tam je vlastně to, ta školní docházka není v té povinné části zkráceném, se realizuje na střední škole, konec konců to je model, který je v řadě evropských států, to najdeme v některých spolkových zemích v Německu, to najdeme třeba i v Maďarsku, na které se právě často odkazuje Tomio Okamura, že tam je 8 let základní školy, dobře, to je pravda, nicméně to vzdělávání na střední škole tam povinné do 16 let, takže to není snížení nebo zkrácení povinné školní docházky, to je jenom jako restrukturalizace. Já si myslím, že české školství
1: pardon, že do toho skáču, ale tak jak jsem slyšel, četl vyjádření Tomia Okamury i Andreje Babiše, tak oni nemluvili o povinné školní docházce, oni mluvili opravdu o tom, jestli základní škola má mít 8 nebo 9 let, proto se ptám, jestli není řešení něco ve stylu toho, co tedy už předloni navrhovala Renata Zajíčková, to znamená zkrátit základní školu, ale prodloužit povinnou školní docházku, aby její součástí byla část střední školy.
0: Ano, já to shrnu. To, co navrhuje Andrej Babiš a Tomio Okamura, to je prostě zkrácení vzdělávání. To není restrukturalizace. To, o čem mluví Renata Zajíčková, je restrukturalizace, přesunutí vlastně části povinného vzdělávání na střední školu. Já se domnívám, že české školství má jinou tradici. My jsme tady v minulosti 9. třídu neměli, teď ji máme, tak jako zase, že bychom ji zrušili. Myslím, že ne. Myslím, že české školství se má efektivizovat, modernizovat v tom, co žáky učí a jak je to učí, ale v tom prostoru, který máme teď nastavený. Já si myslím, že to je nejlepší, nejjednodušší cesta k modernímu školství, neměnit tu strukturu, tedy tu délku, jak povinné docházky, tak třeba toho, co se odehraje na základní a na střední škole, ale skutečně se podívat velmi kriticky i s nějakým přihlédnutím k zahraničním zkušenostem, co učíme děti na základních školách a jaká je třeba struktura oboru na školách středních. Tam jsme opravdu velmi pozadu, ale to je asi ještě na jinou debatu.
1: Určitě se k ní vrátíme. Ještě jedna praktická věc k tomu aktuálnímu návrhu zrušení 9. tříd. Nepomohlo by to vyřešit nedostatek učitelů, hlavně některých aprobací, a to i ve spojení s tím, že řada stávajících učitelů a učitelek půjde v příštích letech do důchodu?
0: Asi by to pomohlo krátkodobě, protože kdybychom na základní škole ten ročník zrušili, prostě zkrátili to vzdělávání, tak by nám nějací učitelé na chvíli jako v tom systému zůstali, přebyli, to je jenom záplatování tekoucího hrnce. Já si myslím navíc, že když bychom, vezměme si třeba toho matikáře, jak jsem na začátku říkal, příklad s matematikou, měli volné matikáře, tak se nám z nich nestanou. Kvalifikovaní a dobří učitelé odborného výcviku na středních školách, což je třeba právě to penzum učitelů, kteří nám velmi naléhavě chybí. Takže ani tento argument v tom vlastně neobstojí a ten jako tabulkový nárůst počtu učitelů, tak by se byl kvalifikovaných učitelů, tak by byl jako skutečně jenom dočasný, protože, jak sám říkáte, ty odchody do penze pak přirozeně nastanou.
1: Předseda sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, mládež a sport, předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pojďme k politice. Zítra odpoledne máte naplánovanou schůzku s prezidentem Petrem Pavlem. O tu schůzku jste požádal vy, nebo to byla iniciativa pana prezidenta?
0: Pan prezident deklaroval a vlastně vyzval k tomu, že je připraven a že se chce setkávat s lídry parlamentních stran, a to ne jenom opozičních, ale napříč politickým spektrem. A na to konto já jsem, řekněme tu obrazně hozenou rukavici, zvedl, kontaktoval jsem Pražský hrad a jaksi dostal jsem ten termín a rád se s panem prezidentem potkám.
1: Co od té schůzky čekáte, s čím na hrad půjdete?
0: Já tam jdu s řadou témat. V první řadě chci panu prezidentovi poděkovat za to, že také velmi rozumně popularizuje euro v České republice a poukazuje na ty věcné argumenty, že Česká republika na tom tratí a my všichni, že euro nemáme, je to odvážný krok přijmout euro a je to správný krok, zodpovědný pro Českou republiku. Já tam jdu také s tématem voleb od 16 let nebo volebního práva od 16 let pro komunální volby, což je věc, kterou TOP 09 teďka v současnosti navrhla nebo v minulých měsících a pan prezident to teďka veřejně podpořil, to znamená, to jistě bude tématem našeho rozhovoru, určitě bude tématem našeho rozhovoru zahraniční politika. Je strašně špatně, že se současná vláda odmítá zapojit do koalice států, které založily ten takzvaný antibalistický pakt. O tom budeme určitě také hovořit. Určitě se dotkneme nezávislosti médií veřejné služby a já bych taky rád panu prezidentovi představil, jak si TOP 09 představuje do budoucna daňovou reformu a reformu veřejných financí, protože my už se teďka začínáme chystat na post-babišovskou dobu. Ono to jednou přijde a doufám, že už to bude za 3 roky, kdy se obrátí karta a my chceme být připraveni. My nechceme být ti, kteří pak přijdou do vlády a budou vlastně až v tu chvíli vymýšlet, co se má dělat. My chceme na to mít už skutečně baterii řešení a já bych o tom s panem prezidentem také rád řešil. A když jsme teďka...
1: Pardon, že do toho skáču, a když konkrétně o tomhle mluvíte, tak to od pana prezidenta budete chtít posvěcení vašich nápadů, nebo z něj budete tahat, jak on se k tomu staví, nějaké jeho návrhy, nebo co v tomhle směru, když říkáte, že se chcete připravovat na to, co bude po dalších volbách, tak co v tomto směru zítra od pana prezidenta chcete slyšet?
0: Já myslím, že ta schůzka má několik rovin a několik smyslů. Jedním je vyslechnout si pana prezidenta třeba jeho pohled na zahraniční politiku, na témata, o kterých jsem hovořil. Druhá věc je představit mu, to já budu chtít, uvidíme, jestli bude mít slechu, co my tedy budeme nabízet v České republice do budoucna. Myslím si, že debata mezi ústavními činiteli v tomhletom dává smysl a i zpětná vazba od pana prezidenta je pro mě v takovém soukromém rozhovoru v každém případě přínosná. A ještě poslední věc zmíním, o které jistě budeme hovořit a bude to ten nápad na zrušení 9. tříd, protože já jsem se před asi rokem a půl zúčastnil na Pražském hradě kulatého stolu, který uspořádal prezident republiky a týkalo se to hlavně vyloučených lokalit a znevýhodněných žáků ve vzdělávání. Bylo to velmi tedy jako důkladná debata zasvěcená a je jako na tom jasně vidět, že pan prezident má zájem o znevýhodněné lidi v naší společnosti, o vyloučené lokality a budu chtít znát jeho názor taky na to zrušení 8. 9. třídy na tento nápad. Já si myslím, že bude kritický, ale nepředjímejme, to uvidíme. Bude to jistě jedním z témat naší zítřejší debaty.
1: Jenom 9., vy jste říkal zrušení 8. a 9., tak
0: promiňte,
1: že by se rušila 8. třída, jsem alespoň zatím nezaznamenal. Já se na ta očekávání směrem k zítřejší schůzce s panem prezidentem ptám i proto, že premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš a další koaliční poslanci a politici mluví dlouho o panu prezidentovi jako o lídrovi opozice. Nemohou schůzky, jako je ta zítřejší, s tím vším, co jste o ní před chvílí říkal, vlastně takový dojem potvrdit?
0: Prezident republiky, jak už jsem říkal, vyzval k tomu, že se chce setkávat s lídry z parlamentních stran, ať v koalici nebo v opozici. Já tu výzvu vyslyším, já se na Pražský hrad vydám, rád s ním budu hovořit o těch politických tématech. A jestli někdo říká, že prezident je lídrem opozice, tak já to vnímám spíš jako takovou dělostřeleckou přípravu před prezidentskými volbami, které prostě v dohledné době nastanou. Hnutí ANO, SPD i motoristé nechtějí Petra Pavla na hradě a myslím si, že to je prostředkem k tomu, jak ho už nyní jaksi zatahovat do sněmovní politiky a udělat z něj toho sněmovního hráče, což prezidentu republiky vůbec nepřísluší.
1: Já se omlouvám, že vám do toho skáču. Právě proto, že jsem předpokládal, že tohle budete říkat, proto se na to ptám, jestli tím, kdy požádáte o schůzku s panem prezidentem, kdy tam jdete s těmi tématy, o kterých jste před chvílí mluvil, kdy se dá předpokládat, že na řadě těch témat se shodnete, tak jestli to, co říkají koaliční politici, vlastně nepotvrzujete.
0: Kdyby byl prezidentem republiky Miloš Zeman a požádal nebo vyzval ke schůzkám s lídry sněmovních stran, tak já na tu schůzku půjdu také. Já tam nejdu za prezidentem, který je mým názorovým souputníkem, a věřte, že na řadu věcí máme asi jiný názor, to se jistě taky ukáže, ale jdu tam jako za prezidentem republiky, jako za vrcholným ústavním činitelem, abych ho informoval, abych si vyslechl eventuálně jeho názory. Není lídr opozice, není vůbec členem opozice, teď to přece není ani prezident, kterého nominovala nějaká politická strana, která je v parlamentu teď zastoupená. Je to jenom označení, které zcela účelově používá současná parlamentní koalice. Já jdu na Pražský hrad za prezidentem, od kterého očekávám, že bude svůj mandát vykonávat na 100%. A to, co prezident dělá, že se chce setkávat s lídry parlamentních stran, je podle mého názoru tím výkonem mandátu. My děláme jako opozice, co můžeme, jistě máme vždycky prostor někde přidat. Já jsem třeba spokojený s tím, jak se dokážeme koordinovat. Myslím si, že to v minulosti vůbec nebývalo zvykem, že by se pět opozičních stran dokázalo vzájemně domluvit a na řadě věcí se skoordinovat. Na některé věci máme názor jiný. Já připomenu jednu věc, třeba co se týká chystaného útoku na veřejnoprávní média, na nezávislost médií veřejné služby, tak to bude věc, která podle mého názoru, ta mediální novela, bude načtená už na podzim. Počkalo si to na změnu jednacího řádu a byl to jediný důvod, proč TOP 09 nepodpořila změnu jednacího řádu poslanecké sněmovny právě v tuto chvíli, protože ona omezuje možnost obstrukcí ve sněmovně. Tady máme třeba trošku jiný postoj než hnutí STAN nebo ODS.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Moc vám děkuji, mějte se hezky, naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
2: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Posloucháte Plus v 17:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vládní delegace by mohla do Číny zamířit na jaře. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vztahy s Pekingem se podle něj mají vrátit na úroveň ostatních spojenců. Vládní delegace by podle Babiše měla dojednat mimo jiné třeba zrušení vízové povinnosti anebo přímou leteckou linku do Šanghaje. Průměrná cena nafty v Česku týden po konci vládních regulací stoupla o 3 koruny. Za 1 litr teď řidiči v Česku průměrně zaplatí 43 korun a 77 haléřů. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena za litr benzínu od minulého pondělí do neděle stoupla o 67 haléřů na průměrných 42 korun a 32 haléřů. Ministerstvo financí teď cenové stropy u pohonných hmot obnovit neplánuje. Africká republika Čad už nebude uznávat pravomoc Mezinárodního trestního soudu v Hágu. Země to uvedla s tím, že efektivita instituce je omezená a nerovnoměrná. Čad je už pátou zemí, která se tak v posledních měsících rozhodla. Římský statut o zřízení soudu vypověděli taky Venezuela, Mali anebo Niger. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami, pokud s tím bude souhlasit jeho rodina. Schválila to vláda. Podle prvního místopředsedy kabinetu Karla Havlíčka z hnutí ANO by šlo o podobný pohřeb, jako měla třeba herečka a disidentka Věra Chramostová před 7 lety. Milan Knížák zemřel včera, bylo mu 680 let. Na dálnici D5 z Prahy ve směru do Plzně už se podařilo obnovit provoz alespoň v levém pruhu za sjezdem na Zdice na 33. a 5. kilometru. Čekají na těžkou techniku, kolona se táhne od 28. kilometru, zdržíte se asi 30 minut. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Velké Meziříčí západ. Na 142. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 147. kilometr. Tam pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh, zdržíte se asi půl hodiny. Na výjezdu z metropole po magistrále směrem do Brna opatrně za křížením s jižní spojkou stojí tam kamion s defektem pneumatiky v pravém pruhu. Na jižní spojce v Praze ve směru na Černý most se zastavuje před Lanovým mostem. Fronta nesouvisle pokračuje dál před Štěrboholskou spojku a východní část okruhu až na konec Novopatské ulice. Na okruhu se stále suné nesouvislá fronta kamionů pravým pruhem za sjezdem na Jesenici až k Ořechu na 19. kilometr. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, místy se tak zastavuje i v levém pruhu. Ucpaný je taky příjezd ulicí k Barandovu. A na magistrále je ucpaná Vilznova směrem do Holešovic od hlavního nádraží k Hlávkovu mostu. Tam je to na 20 minut. Dobře dojďte. Zítra ráno má být polojasno až jasno, během odpoledne přechodně až oblačno, večer se většinou vyjasní, teploty 25 až 30, na severu a severovýchodě kolem 23 stupňů Celsia. A na horách většinou kolem 19. To byly zprávy a tady už je repríza Osobnosti plus.
4: Mimořádně zostra začal nový maďarský premiér Péter Maďar. Mění ústavu, odstavuje Orbánovi lidi, ruší jeho instituce a sahá i na veřejnoprávní média. Je to demokratická revoluce nebo jen nový muž přebírá staré mocenské nástroje? A stane Viktor Orbán před soudem? Začíná Osobnost plus, mým hostem je hungarista Petr Bala. Vítejte, dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: A hezký den z plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Osobnost plus.
4: Řekněte, měl by být Viktor Orbán hodně nervózní? A já samozřejmě narážím na tu eventualitu, že půjde před soud.
5: No ale zatím není žádná konkrétní kauza a není vlastně jako důvod se
4: znepokojovat,
5: protože jako vláda nemá páky na to rozjet nějaká vyšetřování. Vyšetřovat mohou, vyšetřuje policie, vyšetřuje státní zastupitelství a v tomhle směru...
4: Máte pravdu, ale Petr Maďar dělá k tomu docela, nebo dělal docela silná prohlášení, jako kdyby vláda s tím něco mohla dělat. On oznámil, že vyšetřování možného zneužívání moci a korupce za Orbánových vlád se chystá. Tak proto se na to ptám.
5: Ta očekávání maďarské veřejnosti jsou... poměrně značná. S tímhle programem strana TISA i zvítězila. Navíc to téma, to jest korupce a potrestání kohokoliv, kdo s tím měl cokoliv společného, tak je to, co straně TISA dodnes jako drží ty preference velmi vysoko. A já se... Je tam i trochu strach, že v momentě, když ty se začne dělat ty politické rozhodnutí, kompromisy a další věci, tak ta podpora se bude drolit a tohle je prostě téma, které, s kterým jednoznačně prostě vévodí.
4: No, znamená to, co říkáte, že případné vyšetřování Orbána a rozhodnutí soudu, co s ním dál, bude nějaká priorita té nové vlády? Já neříkám, a to by bylo jistě protizákonné, aby vláda něco takového iniciovala, ale dojde k tomu za této vlády?
5: Tak priorita to je, už vznikl úřad, který se tím má zaobírat. Když z politických anekdot víme, že když je potřeba, aby se něco neřešilo, tak se k tomu udělá úřad nebo výbor. Ale vlastně to, co je tomu předchozímu systému nejvíc vytýkáno, je korupce a především bohatnutí lidí z bezprostředního okolí Fidesu a nebo samotného Viktora Orbána. A tam asi těžko budou hledat nějaký, jako myslím trestně právně, nějaký dokument, kde by Viktor Orbán rozhodl, že nevím, jeho otec získá něco, většinou jsou to rozhodnutí jiných lidí. Orbána za to nemohou tak říkajíc chytnout za ruku.
6: Předpokládáte, že když se někdo zařídil 16-letou vládu na Maďarském, tak pravděpodobně taky zamete veškeré případné stopy po nekalé činnosti, je to tak?
5: Ano, ale zároveň, jak říkám, sám Orbán je člověk, kterého asi úplně nezajímala, nebo jeho nezajímají peníze, nebo nějaké takovéhle věci, jeho vždycky zajímala politika, politická moc a podobné věci a tudíž by ho mohli stíhat výhradně za jako politická rozhodnutí, což je vždycky velmi problematické.
6: Mimochodem, čteme teď ty nejrůznější zkazky o tom, jak Peter Maďar vyhazuje lidi vlastně jako napříč státním aparátem. Chystá se taky, ptám se, na justici a vyšetřovací orgány, protože je možné, že nechce začít tenhle příběh s Orbánem právě proto, že justice je ještě v rukou Orbánových lidí.
5: No, justice, respektive některé justiční orgány jsou vlastně to jediné, co jako je mimo kontrolu vlády, protože i ten systém, který se v Maďarsku po roce 2010 vytvořil za Orbána, tak Orbán po roce 2010 vlastně jediná instance, proti které skutečně se vytvářely i speciální zákony, tak to byl ústavní soud, který jako vlastně jediný mohl nějakým způsobem bránit krokům vlády. Ale žádné další jako instituce nemohou
6: zajímá
5: v Maďarsku bránit té, když máte dvoutřetinovou většinu, tudíž jako z hlediska fungování nebo vyšetřování si nemyslím, že by tam byly nějaké jako překážky, které by bylo potřeba odhrnovat, zvláště po té, co
6: ale ty tomu nerozumím. Řekněte jenom justice tedy a ústavní soud nechme stranou, ale justice jako taková tedy byla Orbánová nebo ne?
5: Já si to nemyslím. Za předchozí 16 let bylo spoustu rozhodnutí soudů, s kterými vláda velmi prudce nesouhlasila a ten Orbánovský tábor mluvil o tom, že takováto rozhodnutí by ty soudy vůbec neměly dělat. Myslím takový ti jako komentátoři a tak, ale jako nedělo se s tím nic.
6: Víte,
5: takže
6: není vlastně zajímavé, se ptám, že Viktor Orbán sahal jako po ta moc bylo to, co ho bavilo a sahal po jakékoliv moci, která vlastně byla k dispozici nebo se dala získat v jakémkoliv segmentu a že by zrovna justici nechal ladem?
5: Ale on to jako nepotřeboval k realizaci ekonomického programu, zahraničně politických otázek. Tohle je vlastně jako něco, co v tom státě nějakým způsobem funguje a do velké míry jako nemá vliv na vládu, jak se řeší spory u soudů třeba.
6: Řekněte mi, jaká je podle vás nejdůležitější ústavní změna, kterou zatím nový premiér Maďar protlačil?
5: No, podle mě jsou asi velmi, co říct, až jako děsivé ty paragrafy v té změně ústavě o tom, že kterým se omezuje možnost vlastně kandidatury a to tak, že poslancům na 12 let, to znamená, že můžou být maximálně 12 let v parlamentu, a předsedům vlády na maximálně dvě funkční období.
6: Ale bude to retrospektivní, to je na tomto šílené.
5: A to jsem teď chtěl říct, je tam vlastně retroaktivita. To znamená, že máme příklady třeba z Francie, kdy se třeba omezala možnost kandidovat na prezidenta maximálně na dvě funkční období, ale od momentu, kdy se to zavedlo.
6: Jasně.
5: A tady se vlastně říká, že se to počítá od května roku 90, kdy se teda sešel ten první demokraticky zvolený parlament, tak od té doby se to počítá.
6: Znamená to, že Orbán už by nikdy nemohl být zvolen a že zastoupení jeho hnutí v parlamentu by zmizelo.
5: No, co vím, tak v současné době asi polovina poslanců Fidesu už v těch příštích volbách bude naplňovat těch 12 let a nebude moct znovu kandidovat.
6: Tak a teď mi řekněte, dělá třeba tímto nejdůležitějším rozhodnutím ústavním, jak jste řekl, dělá na vás dobrý dojem nový premiér?
5: No, je potřeba říct, že jako omezení funkce předsedy vlády, pokud já vím, tak na světě jsou asi tři země, které něco takového mají a žádná z nich není v Evropě. Je to jako velmi nestandardní a je to vlastně snaha neumožnit politickým oponentům vlastně kandidovat.
6: Čili zbavit se konkurence, říkáte.
5: Neporazit je v demokratické soutěži, kde rozhodují voliči, ale vlastně postavit takovéto překážky.
6: Právě v té souvislosti se ptám, co si o něm myslíte. Právě proto, že to nevypadá jako přímo jako vzor demokracie tohle. Co
5: no, tyhle ty kroky by měly vyvolávat poměrně značné rozpaky třeba u evropských institucí, které vlastně léta bíjí na poplach, co se týče právního státu.
6: Za Orbána
5: a zatím žádné takovéto výtky neslyšíme.
6: No, čím si to vysvětlujete? Tohle prostě Evropská unie se snaží, nebo to tak vypadá, vycházet Maďarovi velmi vstříc, dokonce pouští částečně peníze a zároveň sleduje, jaké se tam dějí věci pod vedením Petera Maďara, které by pravděpodobně, kdyby je dělal někdo jiný, tak by po něm skočili. Takže se ptám jenom, kam to myslíte, že celé to jde? Tímhle způsobem.
5: No, tam je taky otázka, jestli se to tady jako zastaví ve smyslu, jestli Peter Maďar vlastně řekne, že teď jsme se vypořádali s tím, co bylo před námi a teď začínáme s čistým listem něco dělat.
6: Jenom zničíme Orbána a jeho poslance, ano.
5: A nebo jestli tohle vlastně jako zůstane tím hlavním politickým tématem po další 4 roky, protože, jak jsem říkal, ono je to skvělé politické téma, které stále nebo nejvíce sjednocuje voliče Tysy.
6: Když srovnáte vlastně razanci a hloubku změn toho nového premiéra Maďara s razancí změn Orbána, když nastupoval do funkce, tak jak to srovnání vypadá?
5: No ta, řekněme, že ta změna je jako výrazně prudčí. Vlastně Orbán v tom roce 2010 sliboval spoustu věcí, hlavně ta země v tom roce 2010 řešila úplně jiné problémy. Maďarsko bylo na pokraji bankrotu, ta vláda jako skutečně musela řešit vůbec základní chod té země. Teď Maďarsko vlastně je v nějaké ekonomické stagnaci, ale rozhodně jakoby není nic, co by tu zemi nějakým výrazným způsobem ohrožoval, tak jako to bylo v tom roce 2010. Tudíž vlastně Peter Maďar si tyhle ty věci může i určitým způsobem jako dovolit. To znamená, že veřejnost tohle bude zajímat, to vypořádání se s minulostí a bude, řekněme, tolerantnější i v tom, že ta vláda, té vlády nebude očekávat ty okamžité ekonomické kroky.
6: Víte, když tady ve Vinohradské 12 minulý týden byl váš kolega Jan Blažek, tak mimo jiné taky říkal, že Maďarsko není plnohodnotnou liberální demokracií tak, jak ji známe z ostatních zemí Evropské unie. A já se ptám, jestli nevypadá ten Peter Maďar tak, že vlastně v tom nebytí klasické liberální demokracie chce pokračovat.
5: No, ono to, já si myslím, že ono to vychází i z toho, jak funguje maďarská společnost, která je velmi silně polarizovaná. Prostě v Maďarsku máte několik skupin lidí, které takové ty bubliny sociální, které spolu jako vůbec nekomunikují. Prostě ten svět, ten liberální svět a ten konzervativní svět v Maďarsku byl vždycky jako velmi, velmi silně oddělen a ty lidi spolu skoro jako vůbec nemluvili. A do toho vlastně teď vlítl ten Péter Maďar, který, pro kterého hlasovali vlastně všichni ti liberálové, kteří doufali, že ukončí tu vládu Orbána. No ale zároveň on pochází z toho konzervativního tábora, spoustu těch konzervativních lidí ho volilo. A teď je otázka, co jako bude, protože teď teda budou odstaveni ti konzervativní lidé z těch všech možných institucí a otázka je jako, kdo je nahradí a je docela zajímavé sledovat ty komentátory, respektive ty bývalé politiky z těch liberálních řad, kteří vlastně jako nejvíce křičí. Jo? Z mých oblíbených takových myslitelů je András Schiffer, což je zakladatel strany Zelených. A ten vlastně nejvíce, je to ústavní právník, a ten nejvíce kritizuje to, že to, co se v Maďarsku děje těmi ústavními změnami, jako absolutně nezapadá do jakékoliv definice liberální demokracie.
6: No to by mě zajímalo, ti liberálové, kteří volili prostě ze svého pohledu menší zlo, to znamená Petra Maďara, tak jestli už si nezačínají rvát vlasy trochu.
5: Myslím, že ještě ne. Říkám, dokud je hlavním bodem politické odstavení všech těch zlých Orbánových lidí, tak Peter Maďar tu podporu má, ale v momentě přesně, když dojde na ty skutečně jako politické kroky, tak to bude velmi zajímavé.
6: Ne, takže jako byste co nejupřímněji odpověděl na otázku, jestli Maďarsko prožívá demokratickou obnovu nebo jen výměnu jednoho uzurpátora moci za druhého uzurpátora moci.
5: No, v současné době dochází jako k demontáži toho předchozího systému, ale zatím stále jako prostředky, které jako nejsou ústavně konformní, to si jako přiznejme, ale zatím vlastně furt nevíme, co přijde místo toho.
6: No dobře, ale není velkým náznakem to, jak se vládce chová i při demontáži starého systému?
5: To samozřejmě ano. Když se třeba podíváme do Polska, jak Donald Tusk vlastně demontoval tu předchozí vládu Jaroslava Kaczyńského, tak tam byly podobné kroky, které jako byly mimo nějaký zákonný nebo ústavní rámec. Tam to samozřejmě bylo kvůli tomu, že Tusk neměl tu možnost to schválit v parlamentu, protože tam je to prezidentské veto, takže to takhle musel udělat, ale tady vlastně ten Peter Maďar má všechny ústavní prostředky k tomu dělat ty změny, řekněme, nějakou civilizovanější cestou a přesto se tam dějí takovéhle věci.
6: A můžete říct s jistotou, nebo řekněme s pravděpodobností hraničící s jistotou, že nový maďarský premiér bude chtít jako klasickou liberální demokracii, a nebo opravdu spíš to na vás dělá dojem, že prostě pojede v těchto kolejích, možná asi nebude tak do nebe volající vláda jako Viktora Orbána, ale v podstatě pojede v těch vyjetých kolejích.
5: Těžko říct. Podle mě jako zásadní, abyste mohli v zemi vládnout, potřebujete na to mít lidi. Nedá se to dělat jako v jednom. A stále vlastně člověk jako netuší moc, kdo budou ti lidé, kteří se dostanou do funkce prezidenta, na všechny ty význačné funkce, které jsou nutné k tomu, aby ten stát nějakým způsobem fungoval. Je docela zajímavé, že většina těch akceschopných lidí z vlády Pétera Maďara jsou lidé, kteří byli náměstky ministra, byli velmi aktivní za té Orbánovy vlády 2010 až 2014. Jedna z takových jako hvězd, u které jako opravdu vidět, že jako dělá a že jako rozumí tomu, co dělá, tak je ministr dopravy, což byl vlastně člověk, který kandidoval na primátora Budapešti, kterého podpořil Fidesz v předchozích volbách. On teda a jsou tam vlastně takový paní Anita Orbán, což je ministryně zahraničních věcí. Ta vlastně byla náměstkyní ministra zahraničních věcí mezi lety 2010-2014. Takže ale jako jací další lidé jako nastoupí, protože ta síla Fidesu spočívala v tom, že měl opravdu jako hodně lidí, kterými mohl obsadit až poslední místečka v té státní struktuře a samosprávě, tak vlastně Péter Maďar jako nemá tu mocenskou základnu.
6: Ale když se zmínil za minulé vlády ministryní zahraničí, tak připomeňme ten případ ministra Orbánova, ministra zahraničí, který hned po volbách byl zaměstnán v čínské automobilce. A není to úplně přesný popis střetu zájmu. On v té vládě, když tam seděl, tak tam hrozně jako se snažil vztahy s Čínou pěstovat a teď najednou je v čínské automobilce.
5: Tak já myslím, že nikde ve střední Evropě moc neumíme pracovat s tím, že když nějaký politik jako skončí ve funkci, tak co pak s ním, co by mohl a nemohl dělat. Peter Szijjártó byl skutečně jako velmi důležitým člověkem a v tom fungování té předchozí vlády a nebojím si říct, že mohl být i tím, kdo případně mohl Viktora Orbána nahradit. A během kampaně ale, jak vlastně jedna z jako nejúspěšnějších témat kampaně bylo, že vláda Viktora Orbána chce Maďarsko přivést do náruče Ruska a Szijjártó se právě stal tím maskotem tady tohoto, takže on už není použitelný politicky a proto je potřeba ho někam odložit a nezapomeňme, že firma BID staví v Budapešti právě díky Szijjártovi svoji největší automobilku.
6: Ale tohle by mě zajímalo, protože Orbán vlastně pro vznik čínských investic v Maďarsku dělal strašně moc, to partnerství se mu líbilo, na rozdíl od Maďara, který naopak naznačil, že by chtěl vycouvat z těch čínských projektů v Maďarsku, jenomže ty jsou zasmlouvané, že jo. Takže otázka je, jestli Maďar půjde do právnického střetu, řekne Číňanům, tak co jsme si, to jsme si, vemte si tohle, ale my končíme. A nebo jestli je tam dál léta bude mít, jako je měl ten Orbán.
5: No, otázka je, jako, co jsou reálně Číňani, ve smyslu, jsou tam nějaké vazby, politické instituty a tak, ale ta investice firmy BID, ta je opravdu jako masivní a nevím, jestli jako je Péter Maďar připraven se jako připravit o toto. Ta idea té předchozí vlády byla, že vlastně ty čínské automobilky budou v Maďarsku spolupracovat s těmi německými, protože Maďarsko je snad jediná země v Evropě, která má všechny podstatné německé automobilky na svém území. A vlastně ten příchod těch čínských výrobců elektromobilů jako zapadá do té infrastruktury, takže to není jako, že Číně tam přichází, ale je to součástí nějaké širší strategie.
6: Jasně, ale takže
5: strategie.
6: Říkáte, že Maďar už rozhodně nebude Čína fuj.
5: No tak Čína fuj být může, ale říkám, ta investice BID v Maďarsku je natolik velká, že by to byl jako velký politický krok, kdyby se rozhodl tady tohoto investora jako z Maďarska vyhnat, a myslím si, že do takového rizika asi nepůjde.
6: Tak a úplně na závěr, pane Balo, řekněte mi, když sám premiér Maďar rozhodl o tom, že se vypne zpravodajství veřejnoprávních médií v Maďarsku, tak kdo rozhodne o tom, že se zapne?
5: No, teď je tam nějaký nucený správce. Ti předchozí redaktoři, tak některým ani nebylo umožněno si odnést své osobní věci, takže ta čistka, řekněme, v té televizi byla skutečně velmi tvrdá. Na druhou stranu, tohle Maďarsko zažívá po všech těch změnách. Úplně stejně v roce 2002 vyhazovali novináře ze státní televize zase jako liberálové. V roce 2010 Orbánovi lidé. Maďarská televize si vlastně nikdy nevybudovala ten status té veřejnoprávnosti a vždycky máte problém, když ta televize...
6: Kdy se zapne, mi řekněte.
5: Až seženou ty správné lidi, kteří... Začnou nějakým způsobem vysílat, ale problém je, že nemůžete budovat veřejnoprávnost, když se vyhýbáte názoru poloviny voličů.
6: Hungarista Petr Bala byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuju moc.
5: Děkuji.
6: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
7: Český rozhlas Plus míří na letní filmovou školu v Uherském Hradišti a přiváží témata, která rezonují současnou společností. O tom, jak se mění politická kultura a jaký vliv mají politici na atmosféru a vztahy mezi lidmi, bude názorový pořad Pro a proti. Nad současnou rolí mužů ve společnosti a krizí maskulinity se zamyslí hosté Chyby systému. A vliv fašistické propagandy na kulturu rozebere debata Estetika fašismu. Taky na letní filmové škole v Uherském Hradišti je tu pro vás Český rozhlas Plus, který vám samozřejmě všechny debaty nabídne i ve vysílání.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Vláda výrazně zmenšila plochu pro možnou výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren.
9: Jednali jsme tedy s ohledem na požadavky občanů, obcí, krajů a tak dále minimalistickou variantu.
8: Jihozápad Francie dál bojuje s rozsáhlým lesním požárem. Nejhorší situace je v okolí Bordeaux.
10: Už zhořelo přes 40 000 hektarů porostu. Požár se nepodařilo uhasit.
8: Fotbalisté Artisu Brno hostí v ligové dohrávce Mladou Boleslav. Kolona popojíždí na D5 Uzdic směrem do Plzně. A počasí zítra bude nejdřív až jasno, postupně přechodně i oblačno, ale bez deště a teploměry ukážou až 30 stupňů. Jsou tu hlavní zprávy a na Horáčkova vám přeje dobrý večer.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Vláda výrazně omezila rozsah akceleračních zón pro obnovitelné zdroje. Po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Území pro výstavbu větrných nebo fotovoltaických elektráren kabinet zmenšil na zhruba 11% původně navržené plochy.
11: Rozsah akceleračních zón bude nově 297 km čtverečních, asi desetina z původního návrhu. Každý projekt bude podle ministra Havlíčka i nadále procházet standardním povolovacím řízením. Účastnit se ho budou i obce.
9: Postaveny budou jen tam, větrníky, fotovoltaiky, kde na tom bude shoda.
11: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL návrh výrazně omezí výstavbu.
12: To rozhodnutí fakticky znemožní vlastně faktickou výstavbu obnovitelných zdrojů.
11: Z původně vytipovaných 110 lokalit se bude smět stavět na 61. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Na zbylých 12 pak můžou stát fotovoltaické elektrárny. Adéla Burešová, Radiožurnál.
13: A o stavbě větrných elektráren budeme podrobněji mluvit v publicistické části zpráv. Na jihozápadě Francie stále zuří rozsáhlý lesní požár. Jak se situace vyvine, ovlivní hlavně rychlost a taky směr větru, řekl to ministr vnitra Laurent Nunez. Podle hasičů by mohlo trvat týdny, než se požár podaří úplně uhasit. Kvůli požáru musel domov opustit už přes 200 000 lidí.
14: Ministr vnitra Laurent Nunez řekl, že se požár šíří všemi směry a je obtížné ho dostat pod kontrolu. Plameny už sežehly přes 40 000 hektarů půdy. Nejhorší je situace v departmánu Gironde, kde leží město Bordeaux. Požár se dostal až na jeho předměstí. Podle Radky Hradcové z města Gujan-Mestras nedaleko Bordeaux jsou v oblasti uzavřené silnice.
15: Momentálně sem nedostanou ani zásobování nic, takže krámy prázdný, regály prázdný. Nafta tady s benzínem dochází.
14: Z Bordeaux do Toulouse nejezdí vlaky TGV a zavřená je i dálnice do Bayonne. Ministerstvo zahraničí vyzvalo české občany, aby se vyhnuli cestám do regionu. Marcel Faltis, Radiožurnál.
13: Velká Británie poskytne Ukrajině licenci na výrobu mobilních rušiček pro elektronický boj. Britská technologie dokáže paralyzovat systémy ruské protivzdušné obrany. To má Ukrajině usnadnit útoky v ruském vnitrozemí. Kyjev tam cílí na ruskou ropnou infrastrukturu.
16: Smlouvu o poskytnutí licence dnes podepíší ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a nový britský premiér Andy Burnham. Nový šéf britské vlády se už po svém nástupu do funkce minulý týden zavázal k další podpoře Ukrajiny. Prezident Zelenský je první zahraniční návštěva, kterou Burnham v premiérské pozici přijal. Politici se setkali na blíže nespecifikované námořní základně, kde se cvičí přes 200 ukrajinských vojáků. Zelenský v úterý zamíří také do Spojených států. V Bílém domě bude jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Dorazí i na pohřeb někdejšího senátora a podporovatele Ukrajiny Lindseyho Grahama. Matěj Kolář, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
13: Převod auta nejspíš bude možné vyřídit online, a to přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který dnes schválila vláda.
17: Nově si taky zájemci budou moct třeba při prodeji nebo vyřazení vozu ponechat svoji SPZ-ku pro jiné auto, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
18: Fakticky by to znamenalo, že ta značka nebude spojená pevně s tím vozidlem, ale bude spojená s majitelem, respektive provozovatelem.
17: V Česku se SPZ-ky stále budou přidělovat podle místa vydání. Třeba Praha si tak uchová Ačko nebo Ostrava a okolí Téčko. To vítá Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
19: Je to určitá tradice a i u nás je to oblíbené.
17: Registrační značku nebo takzvaný malý technický průkaz by si taky lidé nově mohli objednat třeba do doručovacích boxů. Změny teď projedná sněmovna. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
13: V centru Ivančic na Brněnsku hořela přístavba bytového domu. Hasiči z budovy, kde je i pobočka České pošty, evakuovali desítky lidí. Záchranáři 19 z nich ošetřili poté, co se nadýchali kouře. A na místě máme reportérku Alenu Hesovou.
20: Bytový dům má ze zadní strany ze dvora ohořelou fasádu a pár oken, některá z nich jsou rozbitá a obyvatelé domu stále postávají na chodníku a dávají své údaje policistům, prochází s nimi své byty a kontrolují jejich stav. Zasažené je podle vedení města hlavně schodiště, to je potřeba uklidit a zabezpečit a pak se budou moct téměř všechny rodiny vrátit. Náhradní ubytování ve středisku volného času nakonec bude potřebovat jen jedna z nich. 10 lidí skončilo po prvotním ošetření záchranářů v nemocnicích. Pobočka České pošty poničená nebyla a měla by fungovat bez omezení. Příčinu požáru policie vyšetřuje. Z Ivančic Alena Hesová, Radiožurnál.
0: Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Schválila to vláda a se záměrem už souhlasila i umělcová rodina. Podle prvního místopředsedy kabinetu Karla Havlíčka z hnutí ANO půjde o podobný pohřeb, jako měla například herečka a disidentka Vlasta Chramostová před 7 lety. Milan Knížák zemřel včera ve věku 86 let. Byl výraznou osobností moderního umění, stál u zrodu českého undergroundu a po roce 1989 vedl Akademii výtvarných umění i Národní galerii. Letní filmová škola v Uherském Hradišti dnes vedle filmových projekcí zahájila i doprovodný program Českého rozhlasu. Ve stanu ve Smetanových sadech se až do středy představí některé stanice nebo server i rozhlas.cz. A návštěvníci se taky můžou zapojit do natáčení pořadu.
21: Máme třeba série, jako je Polštář, Filtr, Kapesník.
22: Do stanu Českého rozhlasu během dneška přišly desítky návštěvníků. Mezi nimi byli Filip i Vojtěch.
23: Nejvíc teda poslouchám Radio Wave a potom Můj rozhlas.
24: Poslouchám asi Český rozhlas, Radiožurnál plus Vltavu, někdy Wave.
22: Jednou z debat, kterou dnes návštěvníci sledovali, byla diskuze o vztahu veřejnoprávních médií a kultury. Hostem byla také šéf dramaturgině digitálního audio obsahu Anna Vošalíková.
25: Je super setkávat se s našimi posluchači, protože zpětná vazba je pro nás hrozně důležitá.
22: Program Českého rozhlasu bude pokračovat do středy. Návštěvníky ještě čeká například beseda o forenzní psychologii nebo živé natáčení filmového magazínu Čelisti. Z Uherského Hradiště Michaela Kočendová, Radiožurnál.
3: Fotbalisté Artisu Brno poprvé v historii nastoupili v nejvyšší domácí soutěži. V dohrávce prvního kola šance ligy přivítali před svými fanoušky Mladou Boleslav a je u toho David Nekvinda.
26: V 7. minutě zápasu už vede Mladá Boleslav v Brně 1-0, když se trefil Daniel Langhammer. Bylo to před okamžikem po dlouhém míči za obranu, kterou ji dokázal zpracovat a pak propálil domácího golmana Stopena. Artis Brno předtím měl svou první slušnou šanci, tu ale využít nedokázal. Takže v 7. minutě doma prohrává 0-1 z Brna. David Nekvinda, Radiožurnál.
3: Vedení Artisu jen pár hodin před výkopem představilo dvě nové posily z pražské Slávie. Na roční hostování přichází obránci Neil Glossois z Francie a Emmanuel Fuli z Libé. A fleretistka Michala Ileková na mistrovství světa v Hongkongu vypadla ve vyřazovacích bojích v prvním kole a byla 38. 21-letá šermířka tak nenavázala na úspěšnou kvalifikaci, kde neprohrála ani jeden ze 6 soubojů.
27: Kolona na D5 Uzdic a nehoda na pražském okruhu u Ořechu. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Králův dvůr hlásíte kolonu.
28: Kolony kamionů jsou v podstatě až na nějaký 22. kilometr. Mírně přerušovaný, ale od 24. kilometru ty kamiony stojí.
27: Osobní auta zpomalují na 29., na 33. a pultem se po požáru kamionu jede levým pruhem zdržení 20 minut v osobních autech. Na pražském okruhu směrem na D1 za sjezdem na Ořech na 18. a pultem kilometru šetří nehodu v odstavném pruhu, ovšem v levém pruhu zůstal trojúhelník a také střepy, zpoždění od dálnice D5 25 minut. A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí z kilometru 143,5 se popojí kvůli omezení půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci se ochladí na 14 až 10 stupňů Celsia, zítra pak čekáme ráno ještě polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou vyjasní, pršet by ale zítra nemělo. Nejvyšší teploty v úterý 25 až 30 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 23 a na horách se ta maxima udrží většinou kolem 19. Tolik zprávy. Teď už nabízíme publicistiku, moderuje Tomáš Pancíř.
1: Bude teď složitější plánovat stavby větrných elektráren, když vláda výrazně omezila takzvané akcelerační zóny? Co si o návrhu zrušit 9. třídu myslí ředitelé základních škol? A budou muset obyvatelé francouzského Bordeaux opustit kvůli nebývale velkému lesnímu požáru své domovy? Vláda dnes schválila vymezení takzvaných akceleračních zón, ve kterých má být jednodušší povolování větrných a solárních elektráren. Výsledný rozsah je přitom podstatně menší, než jaký plánovala minulá vláda Petra Fialy. Z původních 110 lokalit zůstalo 61 a celková rozloha akceleračních zón klesla na 11% původního návrhu. Minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO to vysvětloval mimo jiné podmínkami v Česku.
4: Česká republika není na to ideálním prostředím, to víme dlouhodobě, nejsme u moře a ty povětrnostní podmínky u nás nejsou ideální pro výstavbu větrníků, také proto jsme nebyli spokojeni s tím, co ta minulá vláda připravila, protože to bylo pouze zelené vidění a přání otce myšlenky. Na druhou stranu nemůžeme to přistupovat tak, že prostě budeme bránit někomu, pokud někdo má seriózní podnikatelský záměr a místní občané s tím budou souhlasit.
1: To jsou dnešní slova vicepremiéra z hnutí ANO Karla Havlíčka. Naším hostem je Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie. Dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Akcelerační zóny neznamenají automatické povolení větrných nebo solárních elektráren. Každý konkrétní projekt bude muset projít příslušným řízením. Navíc v tom návrhu akceleračních zón jsou další omezující podmínky. Jaký efekt tedy od takto vymezených zón očekáváte?
5: No, napadají mi dvě věci, že zatím vlastně tady ten úkol, který jsme si v rámci zjednodušování povolování obnovitelných zdrojů a větrných elektráren je to potřeba dvakrát tolik za tu dlouhou historii, tak jsme se dostali do situace, že zatím to dělá víc škody než užitku. A to, co druhé vlastně zapadá, dělá to víc škody než užitku nejenom v těch samotných akceleračních oblastech, ale i mimo ně, kde samozřejmě my povolovat počítáme, že budeme také. A spousta těch projektů je již rozpracována na delší dobu a jsou mimo akcelerační oblasti. Ale vlastně ta nezvládnutá příprava, a teď nemířím jenom na tu současnou vládu, ale na tu minulou, třeba v tom, že vlastně je to do jisté míry netransparentní. Vůbec nevíme vlastně, jak byly vybírány ty jednotlivé akcelerační zóny už v tom předešlém minulém zúžení v rámci té přípravy za té minulé vlády, tak teďka také vlastně nerozumím tomu, jak nějaká oblast byla vybrána, že bude ponechána a jiná ne. A například víme o akceleračních zónách, kde vlastně s tím nebyl problém v tom místě a naopak, že zůstávají tam, kde nějaký problém.

0: výstavbu, ale stát vlastně říká tím nastavením, jak to nastavit, my to kritizujeme, to nastavení takhle tvrdých podmínek, které nejdou překročit například individuálním posouzením, takže tam nelze instalovat ta nejmodernější technologie, která vyrobí mnohdy dvakrát, dva a půlkrát víc elektřiny, než nějaká ta standardní dnes již nějaká dosluhující technologie.
1: O jaké výšce se bavíme? Kolik je potřeba na ty nejmodernější větrné elektrárny?
0: No, když vezmeme ty hlavní čtyři výrobce západní větrných turbín, tak vlastně ty jejich nejefektivnější typy, které vyrobí nejvíce elektřiny, tak měří zhruba od 260 do 280 metrů. A my máme vlastně různé výškové limity napříč těmi zónami a ta nejvyšší, ten nejvyšší možný limit je 250 metrů. Takže tohle je opravdu absurdní a i s poznámkou, že v těch podmínkách se dočteme, že máme instalovat nejmodernější technologie dostupné, tak tohle nám znemožňuje.
1: Vadí vám i nějaká další omezení v těch akceleračních zónách?
0: Ano, ty další podmínky, vlastně když, abych to shrnul, zjednodušil, tak vlastně v těch zónách jsou na základě plošného vlastně vyhodnocení ne konkrétních těch větrných elektráren, tak jsou navrženy vlastně omezující podmínky v maximálním rozsahu. Dám dva příklady, například instalování radarových vlastně detektorů, aby se mohly větrné elektrárny vypínat, anebo plašiček ptáků. Ale toto jsou technická opatření, která jsou velmi nákladná, prodražují tu výrobu elektřiny, ale využívají se v praxi, se využívá jenom v lokalitách, kde je právě nějaký zvýšený výskyt toho ptactva a ověří se to až třeba při monitoringu po uvedení do provozu. A tady vlastně máme vybrané lokality, což deklaroval ten stát, nebo celou dobu přípravy deklaruje, že jsou vybrané lokality, které jsou vhodné a tam by takováto opatření neměla být potřeba. A tady to diktujeme již vlastně dopředu jako podmínku vůbec toho povolení stavby.
1: Vy jste se v úvodu zmínil o tom, že samozřejmě i dál bude možné stavět elektrárny i mimo ty akcelerační zóny. Z toho, co teď říkáte o těch podmínkách, nebude vlastně pro investory paradoxně jednodušší stavět ty elektrárny mimo akcelerační zóny?
0: No, je otázka, jestli jednodušší, ale pokud vlastně se nedojdeme k nějaké změně toho nastavení, protože my máme pocit, máme dojem a diskutujeme i směrem k Bruselu i k ministerstvu průmyslu, že toto nastavení, že vlastně nelze v těch akceleračních zónách postupovat běžným standardním procesem a třeba odůvodnit, že tady ta konkrétní větrná elektrárna může mít 260 metrů, tak je v rozporu se směrnicí. Takže věříme, že se tady ty tvrdé podmínky ještě upraví, ale uvidíme. Ale pokud ne, na co se ptáte, tak ano, myslím si, že tam, kde to bude možné, kde to půjde, tak vlastně to bude motivovat vlastně spíše ke stavbě mimo ty akcelerační zóny, protože například vlastně místo třech menších nebo dneska průměrných větrných elektráren mě bude stačit postavit ta jedna nejmodernější, tak půjdu radši vedle akcelerační zóny.
1: Česko je, pokud jde o využití větrné energie, na posledním místě v rámci Evropské unie. Slyšeli jsme před chvílí část vyjádření vicepremiéra z hnutí ANO Karla Havlíčka, který říkal, že nejsme u moře, že tady přírodní podmínky větrníkům, jak on říkal, nesvědčí. Oponoval byste?
0: Pane ministře, si vážím, ale v tom dobu bych nesouhlasil a oponoval a stačí se kouknout opravdu jednak na ten žebříček. My jsme opravdu suverénně poslední v té větrné energetice, nebo předposlední. A když se koukneme ne na pobřežní oblasti těch států evropských, ale ty opravdu podobné, co nám jsou, takže například vnitrozemské spolkové země, Rakouska, Německa, nebo ta vnitrozemská část Polska, tak tam vidíme samozřejmě, že ta větrná energetika se využívá někde mezi 10-20%, takže podílu na té celkové spotřebě. My podle studie Akademie věd také tady máme potenciál zhruba třeba někde až na třetinu pokrytí současné spotřeby elektřiny České republiky. Takže to, že nefouká, s tím bych si troufal nesouhlasit. A opravdu právě dneska už jsme zmiňovali ty moderní technologie. Oni umějí využívat velmi efektivně i ty lokality, kde není tak silný vítr, nebo tak silná průměrná rychlost větru celoročně.
1: Říká Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie. Díky, naslyšenou.
0: Taky děkuji, naslyšenou.
1: Případné rozhodnutí o změně délky povinné školní docházky musí být výsledkem odborné analýzy, diskuse a následné široké společenské shody. Nesmí být realizováno na základě izolovaných výroků z politických debat. V tiskové zprávě to dnes uvedla Asociace ředitelů základních škol. Reagovala tak na návrh předsedy poslanecké sněmovny a hnutí SPD Tomia Okamury, podle kterého by zrušení devátých tříd přineslo do státního rozpočtu 50 miliard korun ročně bez prokazatelného snížení kvality vzdělání. A prezident Asociace ředitelů základních škol České republiky a ředitel základní školy Pečky Luboš Zajíc je teď hostem našeho vysílání. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: V té tiskové zprávě voláte po odborné analýze. Existuje nějaký takový materiál, protože o možnosti zrušit deváté třídy se nedebatuje poprvé?
2: Ono vůbec tohleto téma se nedebatuje poprvé, protože z historie víme, kolikrát se měnil rozsah základního vzdělání. Jednou to bylo 9 tříd, jednou 8 tříd, pak zase 9 tříd. Čili ty změny tady probíhají. Otázka je, do jaké míry to má vliv nebo nemá vliv na kvalitu vzdělávání, a rozhodně pokud k takovéto úpravě by mělo dojít, tak je třeba, aby tomu opravdu předcházela důsledná analýza, která bude zohledňovat nejenom ty ekonomické aspekty, ale i další aspekty související jak s pedagogickými, psychologickými, socioekonomickými, legislativními věcmi a dalšími, protože ten dopad může být mnohem dalekosáhlejší než jenom těch zmiňovaných 50 miliard, což je částka, která si nemyslím, že by byla za současného stavu zcela reálná.
1: V čem vidíte největší úskalí toho nápadu?
2: Největší úskalí podle mě spočívá v tom, že to je jednorázová operace, která by byla provedena bez návaznosti na cokoliv dalšího. Takže pak bychom se dostávali do situací, kdy ze středních škol by nám vycházely děti v 17 letech, čili v podstatě prakticky za současného stavu nezaměstnatelní. Dostávali bychom se do stavu, kdy by byly problémy s středními školami, které už teď jsou někde přetížené, a ještě by tam přibyl další ročník, pokud by se řešily pak v návaznosti další věci související třeba s prodloužením školní docházky a podobně. Čili je to záležitost, která skutečně může mít dalekosáhlý dopad, a nemůže to být pouze tento jeden krok, který by to řešil.
1: To znamená, jestli dobře chápu vaše slova, tak vy byste požadovali, aby to bylo provázáno třeba s tím, aby bylo možné zaměstnávat mladší zaměstnance nebo v návaznosti na střední školy?
2: Je to skutečně záležitost mnohem, mnohem rozsáhlejší diskuse. Ono se to netýká jenom základních a středních škol, ale ono už se to týká i předškolního vzdělání a vlastně celé délky toho povinného vzdělání jako takového. Protože zkrátit povinné vzdělání je záležitost, která si rozhodně nemyslím, že by neměla vliv na kvalitu toho vzdělání jako takového.
1: Jedna věc je, kolik tříd má mít nebo nemá mít základní škola, druhá věc, povinná školní docházka, to v minulosti nebylo stejné, teď v současné době to stejné je, ale v minulosti pamatujeme časy, kdy byla desetiletá povinná školní docházka. Máte v rámci Asociace ředitelů základních škol nějaký názor silný, nějaký konsenzus, jak dlouhá by měla být povinná školní docházka, jestli by měla třeba automaticky zahrnovat nějakou část středoškolské studia?
2: Rozhodně si myslíme, že by se neměla zkracovat. To je první věc, protože skutečně pokud se zkrátí ta povinná školní docházka, může to mít dopad na celou řadu dětí, především třeba nejenom těch sociálně slabších rodin, ale i dětí, kde není vzdělávání považováno za prioritu, a tam pak skutečně může dojít k velkému propadu, kdy se sníží kvalita vzdělání docela velké skupiny dětí. Co se týče názoru na to, kolik let by ta povinná školní docházka měla být, tak se vracím zase zpátky k tomu, co jsem říkal. Nelze to řešit jako jednu skupinu, jednu část toho vzdělávacího systému, ale je třeba to řešit jako celý systém jako takový. Čili v žádném případě nesnižovat o možnosti prodloužení lze nějakým způsobem diskutovat. Ať už směrem teďkonímu nebo středoškolskému vzdělávání.
1: Když se vrátím k pragmatickému pohledu na to, že by se zrušily deváté třídy základních škol, logicky by se dalo ušetřit na platech učitelů. Slyšeli jsme, četli jsme odhady, že by to mohlo být 10 až 12 miliard ročně. To by nebylo plus pro základní školy a nepomohlo by to zrušení devátých tříd třeba i v tom, že často máte problém sehnat aprobované učitele například matematiky?
2: Tak samozřejmě na první pohled to vypadá velice, velice nadějně, že by to vyřešilo celou řadu dalších věcí, ale nemyslím si, že v tomto případě je hlavním cílem snížit počet učitelů nebo nějakým způsobem tuhletu otázku řešit přes rušení jednoho ročníku jako takového. Ono tamto přechodné období by bylo podstatně delší, takže stejně by se to okamžitě nevyřešilo. Spíš říkám, je to otázka nějaké dlouhodobější schody na tom, jak by celá ta soustava měla vypadat, protože ono to vypadá tak, že se změnou politické garnitury, se změnou ministra dochází dost často ke změnám systémovým nebo k návrhům na systémové změny, které mají ale dopad do celého vzdělávacího, do celé vzdělávací oblasti. Takže tam my zdůrazňujeme jednu věc a to je to, že by měla existovat nějaká závazná národní vzdělávací koncepce, které by se držely všichni bez rozdílu a která by jasně řekla, kam chceme školství směřovat. Máme sice různé strategie, třeba 2030+, což je skvělé, ale to tu dlouhodobou koncepci podle mého názoru nenahradí.
1: Říká prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc. Díky, naslyšenou.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Ten oheň žije vlastním životem, prohlásil francouzský ministr vnitra Laurent Nunez o rozsáhlém lesním požáru, který se dostal nějakých 14,5 kilometrů k jeho francouzskému přístavnímu městu Bordeaux. To je teď zahalené v hustém kouři, obyvatelé vycházejí ven jen v respirátorech. Oblast muselo od minulého týdne opustit přes 200 tisíc lidí, místních obyvatel i turistů a francouzská vláda řešila další postup, včetně možné evakuace samotného Bordeaux. U telefonu je velvyslanec České republiky ve Francii Jaroslav Kurf. First, dobrý den.
3: Dobrý podvečer.
1: Vy jste teď aktuálně v Česku, ale určitě máte aktuální informace o tom, jak se situace v okolí Bordeaux vyvíjí. Mají hasiči požár pod kontrolou?
3: Tak já jsem ve Francii, ale samozřejmě to, co se nejsem v Bordeaux, ale situaci sledujeme velice pečlivě. Ty informace, které jsou ze dneška, je, že ten oheň se mírně stabilizoval, ale ještě je to zdaleka do té situace, abychom mohli říkat, že oheň je pod kontrolou. Pořád probíhá urputný boj, opravdu několika tisíc lidí z ozbrojených složek, především hasičů s tím živlem.
1: Francouzská média přinášejí záběry z těch postižených oblastí, situaci popisují jako krajinu po válce. Jak vážné ty škody jsou?
3: Tak je to největší podobná událost, největší podobná katastrofa způsobená požárem snad v dějinách a těch hektarů jenom v Gironde, což je největší francouzský departement, spáleno bylo 42 000 hektarů. Těch požárů je mnoho po celé Francii, ale samozřejmě tenhle je největší. Celkově se uvádí až 115 000 hektarů, které lehly popelem. Takže je to opravdu velmi závažné. Byly tam zasaženy i obytné domy lidí, evakuováno 220 tisíc obyvatel, přerušen dopravní provoz, jak železniční, tak silniční, a zasáhlo to prostě do života všech těch regionů velmi silně.
1: České ministerstvo zahraničí varovalo lidi před cestou do těch postižených oblastí, vyzvalo ty, kteří tam jsou, aby odjeli. Máte informace o českých občanech, kteří potřebovali pomoc v souvislosti s těmi požáry?
3: Tak my jsme byli v kontaktu s osmičlennou skupinou českých občanů, kteří byli právě v té postižené oblasti. A oni vlastně už v pátek nás kontaktovali a všichni v tuhle chvíli, kdy je pondělí teda, tak všichni už opustili území Francie. A tak, jak jsme s nima byli v kontaktu, tak spíš si pochvalovali dobrou organizaci z francouzské strany. Takže to bylo těch 8 lidí a jinak samozřejmě jsme k dispozici, dali jsme varování přes ten systém dobrovolná registrace českých občanů. Tam registrujeme 159 těch hlavních cestovatelů a celkem 326 registrovaných osob, které jsou tam zapsány. Všichni na nás mají kontakty, máme samozřejmě kontakty na francouzské, na orgány francouzského krizového řízení. Zatím nás nikdo další nekontaktoval, jsme připraveni, naše konzulární služba je opravdu v pozoru, sleduje to, všichni se tomu věnujeme a samozřejmě jsme v kontaktu s českými hasiči, kterým bych chtěl velmi poděkovat, protože odvádí naprosto skvělou práci.
1: Pokud i přes ta varování by se někdo z českých občanů chtěl do té oblasti vydat, s čím musí počítat?
3: Tak my bychom opravdu varovali před tím vydávat se do té oblasti Gironde. Takhle jsme tu oblasti vymezili, že tam nedoporučujeme cesty a naopak doporučujeme, aby občané, kteří tam jsou za turistickými účely, aby zvážili návrat. A to udělali i francouzské orgány. V každém případě tak je zřejmé, že tam je jednak zamořené ovzduší, ale hlavně teda to přerušení dopravy. To si myslím, že je zásadní, když tam někdo cestuje a části dálnice jsou naprosto uzavřeny, nefunguje v některých částech železniční doprava.
1: Tak to by asi každého už mělo definitivně odradit. Rozumím tomu. Velvyslanec ve Francii Jaroslav Kurfürst. Díky, naslyšenou.
3: Díky, mějte se hezky, naschledanou.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Průměrná cena nafty týden po konci vládních regulací stoupla o 3 koruny. Za 1 litr teď řidiči v Česku průměrně zaplatí 43 korun a 77 haléřů. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena za litr benzínu od minulého pondělí do neděle stoupla o 67 haléřů na průměrných 42 korun a 32 haléřů. Ministerstvo financí teď cenové stropy u pohonných hmot obnovit neplánuje. Sleduje ale ceny a marže čerpacích stanic. Německá policie podle agentury DPA propustila muže, kterého zadržela kvůli sobotnímu teroristickému útoku v Berlíně. Podezření proti němu se nepotvrdilo. Úřady ho vyšetřovaly v souvislosti s útokem na berlínský pochod za práva sexuálních menšin. Do davu autem najel jiný podezřelý, kterého policisté později při zásahu zastřelili. Jedna žena útok nepřežila, zraněných je 29 lidí. Podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta byl motivem činu nejspíš islamistický terorismus. Premiér Andrej Babiš a první místopředseda vlády Karel Havlíček, oba z hnutí ANO, by mohli příští rok na jaře navštívit Čínu. Po dnešním jednání vlády to řekl premiér. Vztahy s Pekingem se podle něj mají vrátit na úroveň ostatních spojenců. Vládní delegace by podle Babiše měla dojednat mimo jiné třeba zrušení vízové povinnosti nebo přímou leteckou linku do Šanghaje. Zájem je podle něj velký i mezi českými podnikateli. A obyvatelé španělské Malorky protestovali proti nadměrné turistice. Podle odhadů policie se na nedělní demonstraci v hlavním městě Palma sešlo asi 25 tisíc lidí. Akci svolala iniciativa Méně turismu, více života. Protestující si podle agentury DPA v souvislosti s nadměrnou turistikou stěžují na nedostatek bytů, dopravní zácpy, špínu a hluk. Úvodního kola nového ročníku fotbalové šance ligy už neznáme jen jediný výsledek, a to ten z dohrávky mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. Jak se utkání teď vyvíjí, doplní David Nekvinda.
6: 31. minuta zápasu, už jsme viděli 3 góly, 1-2 z pohledu Artisu Brno. Teď navíc další šance domácích, ale střela Aligiho zblokovaná. Mladá Boleslav vedla od 5. minuty, to se trefil Langhammer. V 19. minutě srovnal domácí Adediran, ale hned o 2 minuty později zase vrátil Mladé Boleslavi vedení klíma. Takže 2-1 pro hosty ve 32. minutě. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
7: Překážky na D11 u Nového Města a na D1 u Hvězdonic. Na dálnici D11 z Prahy z Hradce Králové do Prahy spozorněte za sjezdem na Nové Město. Na 64. a 5. kilometru leží nějaký předmět. Podle policie je mezi pruhy. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Chocerady. Na 32. kilometru stojí porouchané vozidlo, blokuje stoupací pruh a musí se vybočovat. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí z kilometru 144 pojedete pomalu. Na 47. kilometru se kvůli opravě jede jen levým pruhem, zpoždění půl hodiny. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice počítejte s kolonou kamionů, zastavují se na 10. kilometru, osobní auta projedou rychleji. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Králův dvůr na 25. kilometru zpomalují kamiony, osobní auta na 29. Je to po požáru kamionu, který schořel na 33. a půltém kilometru, zpoždění přes 20 minut v osobních autech. Na Pražském okruhu zůstává v obou směrech silný provoz před Ořechem, popojíždí se od Lochkova ve směru na D1 od dálnice D5. Na 18. a půltém kilometru šetří nehodu už jen v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Koalice uvažuje o privatizaci pražského letiště a také o zrušení 9. třídy základní školy. Předseda sněmovny se podíval do Číny a zachrání nový velitel armády Ukrajinu před politickou krizí. Tak zní témata vybraných příspěvků pondělního právě začínajícího vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
4: Názory a argumenty.
8: Už delší dobu se, byť nekonkrétně, hovoří o možnosti privatizovat letiště Praha. A poté, co byl čerstvě jmenován novým generálním ředitelem letiště Radomír Lašák, za jehož působení de facto zanikly před zhruba 20 lety české aerolinie, vyhlásili letištní odbory stávkovou pohotovost. Ministryně financí Schillerová je ale v úterý ujišťovala, že stát nemá nic takového v současnosti v úmyslu, jenomže ve středu premiér Babiš naopak prohlásil, že by 40% akcí letiště mohlo jít v roku 2028 na burzu. No a k tématu je se mnou ve studiu komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Buď zdrav.
9: Dobrý den.
8: Jaký by to mělo smysl pro stát?
9: Letiště je strategická firma, když to takto řeknu, je to firma, která prosperuje, která získává ročně zisk ve výši miliard korun a tak dále. Takže je samozřejmě sporné, jak dál naložit s touto firmou a jedna z možností je částečná privatizace, ale v tuto chvíli je to úvaha pouze teoretická, protože tím, že letiště je strategická firma, tak existuje příslušný zákon a ten zákon de facto zakazuje jakoukoliv možnost privatizace. Takže první krok by musel být učiněn ten, že by zákon byl změněn a umožnil tu částečnou privatizaci. Pak samozřejmě otázka, jaký strategický partner případně by do letiště vstoupil, kdo by tedy ty akcie koupil a jaké by měl záměry, zda by přispíval k rozvoji letiště Praha, protože je všeobecně známo, že letiště se potřebuje rozvíjet, aby zůstalo konkurenceschopné ostatním takovýmto letištím v Evropě, především ve střední Evropě a tak dále.
8: A ono se také v podstatě rozvíjí, pořád tam vznikají ty nová parkoviště docela ve velkém okruhu od toho letiště a tak dále.
9: Přesně tak a má se stavět nová dráha, startovací, přistávací a tak dále, což vyžaduje nemalé peníze a pak je otázka, zda tedy stát se chce o tyto investice s novým menšinovým akcionářem podělit, anebo zda ta motivace je v tom, že v poslední době se může jevit, že vláda chce sehnat peníze do státního rozpočtu, který je značně deficitní a jak například vyplývá z úst ministryně financí, taky minimálně v příštím roce velmi deficitní bude a pak zjednodušeně řečeno se státu může hodit každá koruna, což by byl samozřejmě ten přístup neúplně správný, optimální. Když jsme u diskuse o případné částečné privatizaci letiště, tak tam je také zajímavý argument, který pronesl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který hovořil o tom, že tam je rozdíl naproti ČEZu, kde minoritní akcionáři myslí jenom na sebe a na svůj zisk, kdežto tady by to bylo něco jiného. Tak samozřejmě, když někde investujete nebo držíte akcie, tak vždy máte stejný zájem. A to zájem ten, aby se váš majetek, vaše investice zhodnocovala. Takže tam bych úplně velký rozdíl neviděl a možná, když se podíváme právě na minoritní minoritní akcionáře ČEZu, tak tam to může působit tak, že v určitých věcech právě hlídají to, aby ČEZ byla prosperující firma a tím de facto určitým způsobem komplikují vládě život. Takže na druhou stranu v případě privatizace letiště Praha by to mohlo mít tento pozitivní efekt.
8: Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
9: Naslyšenou.
8: Vláda náhle uvažuje o akci typu odstraníme 9. patro ze 16-patrového domu, aniž by se udělalo dalších 1000 nutných kroků, které by zabránily katastrofě. A to ještě za plného provozu. Řeč je ovšem o školství a u mikrofonu šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
10: Premiér Andrej Babiš si myslí, že na základní škole by stačilo 8 tříd. Je to podle něj velké téma, které chce řešit. Ve skutečnosti to žádné reálné téma není. Jen nápad koaličního partnera Tomia Okamury, ani motoristé nejsou proti. Nesouhlasí lidé ze školství, ekonomové, co se vzdělávání dlouhodobě věnují, a v první řadě ministr Robert Plaga, který na rozdíl od jiných koaličních politiků o celém systému hodně ví. Okamura tvrdí, že zrušení 9. třídy by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně, více lidí na pracovním trhu, a to bez snížení kvality vzdělání. Plaga reagoval. Tomio Okamura je předsedou sněmovny, nikoli členem vlády. Je krátkozraké dívat se na už tak podfinancované školství optikou úspor. A dodal, že se nebrání věcné diskuzi o úpravách základního či středního školství, zkrácení vysokoškolského studia a podobně. Ano, to je ta hlavní výtka. Na rozdíl třeba od zákazu mobilů, není možné bez dalšího vytrhnout ze soustavy vzdělávání jednu část, aniž by někdo promyslel důsledky. A logicky změnil celou základní školu, návaznou školu střední a tak dál. To ale nemá vláda Andreje Babiše v programu, stejně jako tam nemá změny od boku typu rušení 9. třídy. Naopak, dopady vyvolané rušením poslední třídy by popřely většinu vládního programu, kde se mluví především o vyšších penězích do vzdělávání, protože ty nejsou pouhým výdajem, ale klíčovou investicí do budoucnosti České republiky. Programové prohlášení je přitom pro Babiše a ministry u jiných témat zaklínadlem a často i jediným zdůvodněním jejich kroků. A teď vláda najednou uvažuje o akci typu odstraníme 9. patro ze 16-patrového domu, aniž by se udělalo dalších 1000 nutných kroků, které by zabránily katastrofě. A ještě za plného provozu. Odborníci upozorňují, že by se muselo učivo vtěsnat do už tak nabitých 8 let, že děti by museli rozhodovat o budoucnosti ještě o rok dříve, nastal by chaos při přechodu na střední školy. A úspory? Velmi nejisté, žádných Okamurových 50 miliard. Náměstek ministryně financí za SPD Petr Mach, který vypracoval k tématu jakousi studii, logicky připouští, že úspory by nabíhaly postupně až 9 let od změny. Dopady na pracovní trh, z části příznivé, ale také sporné. Děti z 8 lety základní školy by těžko hledali uplatnění a zhoršil by se už tak vážný problém, jímž je vysoké procento mladých lidí, kteří nedokončí střední školy. Hospodářská strategie Karla Havlíčka, která má velmi dobře propracovanou část o vzdělávání v návaznosti na pracovní trh, s rušením 9. či jiné třídy nepočítá. Vzdělávací systém má úplně jiné vady, o nich vládní program a Havlíčkova koncepce rozumně hovoří. A aktuálně se krok po kroku řeší podle strategie vzdělávání 2030+, kterou už za minulé Babišovy vlády prosadil právě Plaga a získal pro ní širokou veřejnou i odbornou podporu. Celé to vypadá jako útok na ministra před finálním jednáním o rozpočtu. Plaga už řekl, že pro plnění programu by měl dostat školský rozpočet už na příští rok desítky miliard navíc. To bude pro napjaté státní finance problém. A proč vlastně Plaga natahuje ruku, když může v rezortu ušetřit 50 miliard?
8: To byl Petr Šabata. Předseda dolní komory českého parlamentu Tomio Okamura se podíval do Číny, což je, aspoň podle komentátorky Hospodářských novin Julie Hrstkové, asi všechno, co se dá o této zahraniční cestě říci.
11: Politika vzájemného respektu a porozumění, a to pokud možno na věčné časy. Parafráze někdejšího komunistického hesla platí v souvislosti s návštěvou předsedy sněmovny Tomia Okamury v Číně. Jednoduše řečeno, mnoho klišé, hezká slova, praktický dopad sporný. Cesta se konala v době, kdy tamní režim zadrželi českého podnikatele a obvinili ho z ohrožení státní bezpečnosti. V jejím závěru se pak česká společnost Tatra Trucks, vyrábějící těžké nákladní vojenské a speciální automobily, dostala na čínský exportní sankční seznam. Původním cílem cesty bylo rozšířit příležitosti pro české podnikatele obnovit leteckou linku Praha-Šangaj a zrušit vízovou povinnost. Čínská média vyzdvihovala návštěvu, co by obrat na české politické scéně. Ta česká spíš upozorňuje na politiku Číny, která si bere zahraniční podnikatele jako rukojmí. Co se týká ekonomiky, je Česko pro Čínu okrajovým partnerem. Čínské investice do českých podniků za stovky miliard, naslibované někdejším prezidentem Milošem Zemanem, se nikdy neuskutečnily. Namísto příchodu čínských peněz do České republiky postupem času vyhasly aktivity českých firem na čínském trhu. Obchodní bilance s Čínou je dlouhodobě záporná. Nedaří se ani návrat čínských turistů. Těch ročně před pandemií koronaviru do Česka přijelo kolem 600 tisíc. Loni jich podle údajů Českého statistického úřadu přijelo jen lehce přes 200 tisíc. Vzhledem k tomu, že Praha, Český Krumlov a další oblíbené destinace bojují s overturismem, v kombinaci s tím, že pověst čínských turistů u českých hoteliérů kvůli odlišným kulturním zvyklostem není úplně nejlepší, je vůbec otázkou, zda je návrat k minulým číslům žádoucí. Země samotná samozřejmě představuje obrovský trh a láká na obrovské příležitosti. Šanci využila ale především Čína sama pro sebe. Ať už jde o podmínky pro společné firmy, transfer technologií, lokalizaci subdodávek přímo v místě čínského výrobce a tak dále. Výsledkem je, že Čína ovládla výrobu baterií do elektromobilů, vede ve vývoji softwaru a digitálních funkcích. Čínské firmy jsou pak v první desítce světových v řadě dalších odvětví. Zpracováním odpadu počínaje přes výrobu dronů, telekomunikační infrastruktury, výrobu lodí až po digitální platformy. Kombinace průmyslové politiky státu, obrovského domácího trhu, kontroly dodavatelského řetězce a tvrdé konkurence mezi výrobci udělala z Číny velmoc elektromobilů, před kterou evropské automobilky, včetně českých značek, jen těžko chrání dovozová cla Evropské unie. Evropa jako celek ztrácí v Číně výsadní postavení, které měla ještě kolem roku 2000 až 2015. Evropské firmy už nejsou automaticky technologickým lídrem, musí soutěžit s čínskými konkurenty na jejich domácím hřišti. Evropa si zatím udržuje silnou pozici v luxusu, už ale i slavným módním značkám roste domácí konkurence. V ostatních oborech je situace výrazně horší, existuje pár evropských firm, které si svoji pozici drží, jejich počet ale ubývá. Čína samozřejmě zůstává obrovským a zajímavým trhem. Její pozice obchodního partnera ale občas připomíná soužití se žralokem. Otevření přímé linky Praha-Šangaj neuškodí. Vízová povinnost pro návštěvu Číny je pro Čechy přísnější než pro obyvatele některých jiných evropských států. Nicméně na 10 dní v rámci výletu po dalších zemích Asie se lze podívat bez víza i tak. Návštěva Tomia Okamury z hlediska budoucnosti česko-čínského obchodu je marginální. Otázkou je, nakolik zafunguje jako ukázka změny vztahu vlády Andreje Babiše k čínské politice. To by nejlépe ukázalo propuštění zadržovaného českého podnikatele. I tady by šlo ale pouze o reklamu čínské politiky, než o snahu zrovnoprávnit vzájemné vztahy. Rozhodně to platí z čínské strany.
8: To byla komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jmenoval vrchním velitelem armády Michaela Drapatého, který se dostal do veřejného povědomí roku 2014, kdy bojoval proti ruským koordinovaným separatistickým silám v Mariupolu. Nejasný zatím zůstává osud bývalého ministra obrany Michaela Fedorova a více už specialista na tak řečený postsovětský prostor Libor Dvořák.
12: Generála Drapatého do čela armády bezesporu vynesla vlna pouličních protestů, která zejména v Kyjevě, sice v menší míře, ale přece jen pokračuje už druhý týden a původně cílila hlavně na restauraci Michaila Fedorova do čela ministerstva obrany. Nespornou výhodou nového, teprve 43-letého vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil je to, že patří k nové vlně v armádním velitelském sboru. Tehdejší major Drapatý se poprvé proslavil už 9. května 2014, kdy se svou motostřeleckou jednotkou prorazil separatistickou barikádu v Mariupolu. Příznačné je, že právě za tento čin ho současná ruská propaganda označuje za řezníka a zabijáka, který údajně neváhal a vjel se svým transportérem do davu lidí. Dnes neustále opakované televizní záběry dokazují, že je to čistá ruská lež. Poté s vynikajícím prospěchem absolvoval Národní univerzitu obrany a na jeho další kariéře se podepsala otevřená ruská agrese proti Ukrajině v únoru 2022. Podílel se na obraně Krivého Rihu, později pak na operacích na jihu armády. Tady na sebe upozornil jako jeden ze čtyř vysokých velitelů, kteří se zasloužili o osvobození Chersonu a pravobřežní části Chersonské oblasti. V roce 2024 pak byl jmenován vrchním velitelem ukrajinských pozemních vojsk. Odvolanému ministrovi obrany Fedorovovi vyhovoval jistě proto, že je velkým zastáncem moderní armády, opírající se o sílu dronů a další soudobé technologické systémy. Jeho předchůdce, generál Syrský, byl totiž příznivcem spíše tradiční výzbroje, kladoucí důraz hlavně na tanky a dělostřelectvo. Samotný exministr Michailo Fedorov asi momentálně čeká na to, jak dopadnou ony kartonové protesty v ukrajinských ulicích, o jejichž název se zasloužila nesčetná hesla napsaná na kusech krabic. Na těch si ku příkladu přečteme požadavek "Vyměňujte zajatce a ne ministry". Míč se tedy ocitl na straně Volodymyra Zelenského. Ten by samozřejmě mohl své původní rozhodnutí změnit a odvolaného ministra v jeho úřadu reinstalovat. Což by ovšem znamenalo uznání vlastní chyby a bez tak klesající popularitu a autoritu hlavy státu dále oslabit. Už brzy tak uvidíme, co je pro Zelenského důležitější.
13: Říká Libor Dvořák. Urychlovačem nefunkčnosti demokracie je zhysterizovaný morální kýč, vylučující diskuzi. To říká ve své úvaze mimo jiné komentátor týdeníku Euro Petr Fischer.
14: Demokracie, jak jsme ji znali, se hroutí, tuší všichni. Přitom jedni tvrdí, že je to dobře, protože konečně přichází ta opravdová demokracie, respektu k hlasu lidu, zatímco ti druzí mluví o rozpadu demokratických hodnot a vzniku lidového autoritářství. Interpretace, jak jinak, velmi různé, symptomy ale stejné. Tím hlavním je rozpad veřejné debaty, která se sice zdánlivě množí a hutní v nové proliferaci mediálních zdrojů, ve skutečnosti ale neprobíhá. A protože demokracie je diskuze o důležitých věcech samosprávy, v níž dochází k tříbení rozporů a minimální shodě, není divu, že se demokracie rozpadá. Znemožnění veřejné věcné diskuze je základem strategie rozložení západních demokratických systémů, zdaleka nejen strategii ruskou, nýbrž dnes už dávno i americkou. Jednou z metod, jak to udělat, je totální hysterizace veřejných politických výměn. V Česku to sledujeme už delší dobu. Stačí si zapnout jakýkoliv politický podcast či televizní debatu, které už debatami dávno nejsou, neboť nabízí jen sérii více či méně hysterických monologů, sebepotvrzujících se pravd, které divácké týmy očekávají. Hysterizace debaty je zaručeným receptem na vymizení diskuzí o tom, jak se věci mají, abychom s nimi mohli společně něco dělat. A tak se i z věcí běžných v politickém provozu stávají mimořádné krizové události existenčního významu, otřásající životními jistotami lidí, o něž přece v demokracii všem jde. Veto prezidenta, kterému se nelíbí riskantní uvolnění pravidel pro zadlužování státu, vláda interpretuje jako ohrožení všech služeb státu od obrany přes zdravotnictví po sociální služby. Zhysterizované veto zákona je téměř apokalyptickou hrozbou, tak jako hlava státu vůbec, jejíž názory na evropské dění nebo společnou měnu se dokonce inscenují jako vlastizrada. Co na tom, že v otázce zákona o rozvolnění dluhových pravidel se vzácně shodne jindy kriticky roztříštěná komunita ekonomických odborníků? Podstatné je udržet ve veřejném prostoru hysterický tón černého zabarvení. Můžeme se bavit, ale ne o podstatě věcí, nýbrž jen a jen o našich pocitech z nich. Pocity ovládají politickou debatu, nikoli praktická, natož pak odborná racionalita. Hysterizace veřejné rozpravy je přímo propojena s fenoménem politického morálního kýče. Hysterizuje se pro mravní efekt. Vždyť považte, prezident ohrožuje naše bytí, nemyslí na lidi, chybí mu empatie, neboť si na rozdíl od zbytku národa chudáků žije za naše peníze v blahobytu. Faktický stav věci v oblasti rostoucích dluhů či dluhová logika vysokých úroků nikoho nezajímá. Je třeba se morálně pohoršit nad chováním vybraných politiků, kteří snad ani nejsou lidmi. Zhysterizovaný morální kýč vylučující diskuzi se tak stává urychlovačem dysfunkčnosti demokracie. Problém je v tom, že všechny strany od sebe tuto hysterizaci navzájem přijímají, protože na hrubý pytel reagují stejně hrubou záplatou. Veřejná rozprava se tak koupe v přemíře citů a citečků mravního rozhořčení, jež blokují rozum a nakonec znemožňují politiku jako takovou. Politika možná vyrůstá z morálního rozhořčení, které je jejím prvním impulzem, to ale potřebuje racionální zpracování, aby přineslo politický společenský užitek. Demokracie se ztrácejí, protože v hypertrofované mediální době přicházejí o tuto klíčovou schopnost racionálního zpracování a rozvrhu, stručně o myšlení. Vždyť mohutné hysterické vlně je problémem i rozum sám, natož jeho pravidla. Zastavit tuto tsunami morální hysterie se jen tak nedá, ale jako vždy můžeme všichni začít u sebe. Dehysterizovat vlastní vnímání politiky, to můžeme praktikovat každý i hned. Chce to v uvozovkách jen odstup od sebe potvrzujících pravd, s nimiž se příliš snadno identifikujeme jako sami se sebou. Demokracie může být zase diskuze, ale jen když se osvobodíme od její hysterizace, která znemožňuje svobodné hledání toho, jak věci jsou či dokonce mají být. Hysterizace je obranný mechanismus před rizikovým zjištěním, že nemám vždy pravdu. Demokratická diskuse potom vědomým přijetím rizika, že v racionální rozpravě už nebudu tím, kým jsem byl předtím. Až lid pozná, že je to v jeho nejvlastnějším zájmu, začne se demokracie dnešního hysterického prokletí postupně opět zbavovat. Utopie, jistě. Ale jednou se jí přece můžeme dožít.
13: Doufá aspoň Petr Fischer z týdeníku Euro. No a zcela na závěr, jako v pondělí obvykle, je připravena glosa spisovatele a žurnalisty Ondřeje Nefa, tentokrát k nedávno zřícené plastice z Barandovského mostu.
15: To jsem zase jednou střelil vedle. Minule jsem se tu zmínil o plastice sochaře Josefa Klimeše. 35 let zdobil pravobřežní část Barandovského mostu 15 metrů široký kolos, nazvaný Rovnováha, až se rozlomil a zbyl z něho betonový pahýl, ze kterého čouhají armovací železa. To už se v Praze stává zavedeným pravidlem. Za zmatené asistence institucí padá Libeňský most, totéž čeká železniční most a teď Rovnováha ztratila rovnováhu tak důsledně, že je z ní cosi jako suť. Co následovalo? Vyhlásil snad někdo sbírku na obnovu, jako když vyhořelo Národní divadlo? Replika je přece už přichystaná, ale kde pak? Nikdo nic nerozhodl, to je samozřejmé. Nikdo nic nerozhodne, a když rozhodne, přijde někdo jiný a rozhodne jinak. Sledoval jsem takzvané veřejné mínění, pokud to jde podle ohlasů v médiích a na sítích. Obnovit Klemešovu rovnováhu? Ani nápad. Jaké je nejlepší řešení? Nic. Zbourat torzo a nechat místo prázdné. Asi to není tak, že lidé sochám nepřejí. Spíš nevěří, že rovnováha byla socha. Pořád asi platí, že socha musí mít hlavu a ruce, že to musí být panák. Bylo mi z toho všelijak. Nemám potřebu vždycky sdílet většinový názor, ale být s názorem takhle absolutně mimo, to je přece jen nepříjemný pocit, jako kdybych se najednou ocitl v trnýrkách na nástupním ostrůvku tramvaje. Jo, jiné národy se jinak dívají na nefigurální plastiky. Vzpomínal jsem si na Asahi Flame v Tokiu. To je dílo francouzského umělce Filipa Starka. 350 tun těžký zlatý plamen. Je umístěn na střeše mrakodrapu výrobce piva Asahi. Zlatě svítí a vidíte ho i od chrámu Senzōji na Asakuse. To je, jako kdyby rovnováha stála na Letné a viděli jste ji od Pražského hradu. No jo, jiná kultura, jiná tradice, kam se na Japonce hrabem. Nicméně mi nedalo a trochu zapátral, jak se Japonci na Golden Flame opravdu dívají. No jo, posmívají se mu a říkají mu zlaté hovínko, tedy hovínko. Jistě si představíte ten skutečně používaný výraz. Asahi Beer ho má na střeše jako svoji píchu, ale mrakodrap si tím vysloužil přezdívku, dalo by se říct, podělaný barák. Takže ono je to asi ve vztahu k nefigurální plastice všude podobné. Rozdíl je v tom, že se Golden Flame nezhroutil. Je kovový, dutý a zatím se od roku 1989 nerozpadla, nejeví k tomu snahu. Asi to bude dané taky tím, že ho postavili v loděnici a použili technologie používané při stavbě válečných ponorek. To dávám v úvahu, pokud by se k obnově rovnováhy přece jen mělo opravdu vážně uvažovat.
8: Glosa Ondřeje Nefa završila nabídku pondělních názorů a argumentů a ze studia se za všechny autory a také samozřejmě redakční kolegy loučí Ondřej Konrád.

0: 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Vláda schválila možnost zaregistrovat auto kompletně online. Rusko a Ukrajina hlásí další vzájemné útoky. Fotbalisté Mladé Boleslavy vedou v šancelize na hřišti Artisu Brno v poločase 2-1. Schořelý kamion zpomaluje provoz na D5 na 33,5 kilometru směrem do Plzně. A počasí zítra bude nejdřív až jasno, postupně přechodně i oblačno, ale bez deště a teploměry ukážou až 30 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Řidiči by si mohli už od příštího roku registrovat svá auta kompletně online. Počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který dnes schválila vláda. Registrační značky by nově lidem chodily přímo do výdejních boxů. Novela počítá taky s jejich přenositelností při koupi jiného auta. A pokud by auto někdo ukradl, automaticky by se pak vyřadilo z provozu. Veškerou agendu by lidé vyřazovali přes portál dopravy, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
2: Přes portál dopravy úplně nově budeme moci vyřídit zápis nebo převod vozidla, třetí registrační značku na nosič kol, novou registrační značku a doklady při jejich ztrátě nebo cizení, dočasné vyřazení vozidla z provozu nebo třeba vývoz vozidla.
1: Novelu teď projedná sněmovna. Fungovat by měla postupně. Většina změn nabyde účinnosti v polovině příštího roku. Rusko dnes zaútočilo na přístavy v Mykolajivské oblasti na jihu Ukrajiny. Údery dronů tam jeden člověk nepřežil. Podle ukrajinských úřadů jsou poškozené 3 civilní lodě. Napsala to agentura Reuters. Moskva tvrdí, že zasáhla 2 lodě s vojenským nákladem. 2 mrtvé a 13 zraněných po ruských vzdušných úderech hlásí taky sousední Záporožská oblast. Zranění jsou i v Sumském regionu a v Dnipru. Naopak v Rusku jsou po ukrajinských útocích 2 mrtví v Rostově na Donu a 12 zraněných v Belgorodské oblasti. Ukrajinské nepilotované letouny prodlužují svůj dolet. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jsou už teď schopné překonat vzdálenost více než 3000 kilometrů. Minulý týden ukrajinské drony zasáhly rafinérii v sibiřské Tjumeni, vzdálenou od ukrajinské hranice 2000 kilometrů.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský svolal poradu k takzvaným dálkovým úderům na cíle v Rusku. Na sociálních sítích pak napsal, že potenciál ukrajinských dronů se neustále zvyšuje a díky tomu se strategická hloubka ruského týlu, která byla dlouho jeho výhodou, stala teď pro ruské politické a vojenské vedení problémem. Většinu protivzdušné obrany totiž Rusko soustředilo kolem Moskvy, státních rezidencí, Krymského mostu a Petrohradu, napsal Zelenský, který před několika dny oznámil, že dolet ukrajinských dronů by už v příštím roce mohl dosáhnout 5 až 10 000 kilometrů. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Hasiči dnes odpoledne předali společnosti Krýma zničenou budovu 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Vyšetřování příčin požáru ale potrvá ještě několik měsíců. Podrobnosti k ukončení zásahu dodává mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
4: Současně se z místa mimořádné události vrátila na svou stanici ve Zlíně i poslední profesionální jednotka hasičů, která zde až do dnešního dne zajišťovala dohled nad požářištěm. Svou činnost ukončila také dronová služba hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
1: Budova začala hořet 9. července. Hasiči likvidovali požár 15 dní.
5: Nováček fotbalové šanceligy Artis Brno přivítal v dohrávce prvního kola Mladou Boleslav. Premiérové utkání tohoto brněnského celku v nejvyšší domácí soutěži na Radiožurnálu Sport komentuje David Nekvinda.
6: Boleslav rozehrává. 47. minuta zápasu 1-2 z pohledu Artisu Brno, který tak prohrává s Mladou Boleslaví. Ta se dostala do vedení v 5. minutě trefou Langhamra. V 19. minutě srovnal Adediran, ale ve 21. minutě zase vrátil Mladé Boleslavi vedení Klíma. Teď hned v úvodu druhého poločasu střílel zajímavě spoza 16. domácí. Kapitán Pospíšil těsně, ale minul bránu. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
5: Na start 18. ročníku cyklistické Czech Tour, která se letos poprvé pojede jako závod druhé nejvyšší kategorie UCI Pro Series, by se měl postavit i Jan Hirt. Organizátoři dnes uvedli, že mezi účastníky figurují také Francouz Turgis, Australan Haig nebo Brit Swift.
7: kolony na D5 u Zdic a na D1 u Velkého Meziříčí. Na D5 z Prahy směrem do Plzně za sjezdem na Zdice odpoledne schořel kamion. Na 33. a půltém kilometru se projíždí jen levým pruhem, kolona z 29. kilometru je na 15 až 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ je na kilometru 147 uzavřený levý pruh a bude to tak až do zítra. Je to kvůli opravě vozovky. Kolona před omezením se zkracuje, brzdí se na kilometru 145 zpoždění necelých 15 minut. Na D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy se zkracuje fronta kamionů, zastavují se na 5. kilometru. Na Pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem, delší je fronta směrem na letiště, popojíždí se od Lohkova z 15. kilometru, zdržení přes 10 minut. A na východní části okruhu směrem na dálnici D10 se jede pomalu od sjezdu na Běchovice, pokračuje se přes Novopatskou až do omezení Vegbelské, levý pruh jede o něco rychleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Namazat, zapnout, poslouchat.
9: Že jim pytláci zabili slona.
10: Vražda Jana Martiny.
11: Juščenko prohlásil, byl jsem otráven.
8: Kořist, Kuciak, jedy. Letní speciály Vinohradské 12. Od 27. července do 14. srpna. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Vejce, krunýře i maso po tom všem touží lovci mořských želv, přestože jim za to může hrozit několikaleté vězení. Posvítíme si na ně v letním speciálu s názvem Kořist. V první epizodě mluvím s Hanou Vašinou Svobodovou, to je bioložka a zakladatelka projektu Chráníme mořské želvy. Dnes je pondělí 27. července. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
12: Dobrý den.
8: Rád vás tady vidím. Začnu příběhem. Minimálně tři muži z batohy patrně při západu slunce dřepí v písku mezi želvami a prohrabávají se k vajíčkům. Mají sebou i takové velké pytle, nezdráhají se vzít jednu z těch želv a odhodit ji někam dál od jejího hnízdiště, aby se dostali do jejího hnízda pro vajíčka, pro želví vajíčka. Tohleto se na jaře 2026 odehrávalo na jedné z pláží Escobia ve státě Oaxaca v Mexiku, která je poměrně známá jako jedno z velkých hnízdišť mořské želvy. To video na sociálních sítích nejenom v Mexiku vzbudilo velký rozruch a mě zajímá, jak často k něčemu takovému, třeba i mimo záběry kamer, dochází.
12: Bohužel docela často. A je to tím, že mořské želvy hlavně kladou vajíčka v chudých zemích, takže ty pytláci to považují za snadný zdroj financí. Nám se třeba stalo, že na Srí Lance teďko jeden z našich rangerů byl nemocný, takže normálně monitoruje tu pláž celou noc, odešel o půlnoci, že si jde prostě lehnout, že mu fakt nebylo dobře. Do rána se ukradlo 8 hnízd želv.
8: Aha, takže desítky vajec, která
12: tam byla. To nejsou desítky, to jsou stovky
8: vajíček.
12: Protože v každém tom hnízdě je zhruba 100 vajec, takže třeba 800 vajíček zmařených životů. Nebo na jižním Borneu, tam vlastně máme dlouhodobě zprávy o tom, že z ostrova Pamalikan se prostě vykrádají ty snůšky ve velkém a my jsme v roce 23 na konci v prosinci měli s vládou připraveno, že všechna povolení, že můžeme ten ostrov začít chránit. A když tam ochranáři přijeli se dřevem, že udělají chráněnou část pláže, tak vlastně se stalo to, že ty místní obyvatelé to nedovolili. Že a tím to ta vláda přijde říct sama, proč je to nutný a tak vysvětlit. A od té doby vláda nepřijela, protože bohužel je to tam 10 hodin autem, nočním trajektem a pak ještě jako lodí speciálně vypravenou na ty ostrovy. A to se vládě samozřejmě až tolik nechce. Takže tam to vykrádání probíhá doteďka a bohužel tam ta vláda nedovolila ani fotopasti, který jsme tam loni chtěli umístit. Takže ona je to vždycky kombinace těch pytláků a toho, že chtějí nějaký výdělek, ale samozřejmě toho, že nejsou vymáhány zákony, protože
8: přitom ale v mnoha
12: ty zákony
8: zemích,
12: jsou.
8: Ano, přitom v mnoha zemích za to vykrádání přece hrozí velké mnohaleté tresty i vězení.
12: V Indonésii je to 5 let vězení a 200 tisíc korun pokuta, což ve chvíli, kdy máte 5 000 korun průměrnou výplatu měsíční, tak je jako obrovská částka.
8: Právě.
12: Ale bohužel jako nikdo tam takovouhle částku ještě neplatil a nikdo na tak dlouho do vězení nešel. My když chytíme nějakého pytláka, tak to většinou vypadá tak, že s ním jako jedem na tu policejní stanici a pak tam ty ochranáři s ním 2 dny sedí před tou stanicí, než přijede nějaký policajt z provincie, z většího okresku.
8: O to začal zajímat.
12: No, protože ty místní policisti by ho nejčastěji jako pustili. Jo? Že ta Indonésie má 17 000 ostrovů. Většina těch ostrovků jsou fakt malý, jsou tam třeba 3-4 vesnice, takže policista je nejčastěji bratranec nebo kamarád ze školy pytláka, jo? Takže tam je to jako velmi složité a nějaká želva, prostě jenom želva.
8: A řekněte, takže... a i v té Indonésii, ke které máte pochopitelně i profesně blíž, protože tam víc působíte asi než v Mexiku, tak tam ta situace je stejná, když porovnáme třeba ty dvě země v otázce toho, kolik za to ti pytláci dostanou, protože pro ně prostě ta motivace toho vykradu to hnízdo musí být vyšší, než to strávím za to x let ve vězení.
12: Ten postih je podobný, já jsem v Mexiku byla... to už je 22 let, když mi bylo 18 a byla jsem přesně na téhle pláži.
8: Jo?
12: On je tam totiž ještě jeden problém a to je, že někdy ty ochranáři nejsou, vlastně se jim nechce tolik pracovat, že jsou třeba vládní ochranáři a dostanou tu výplatu, i když pracují dostatečně, když pracují jako míň. A já jsem tam třeba narazila na to, já jsem v těch 18 byla taková asi... moje sestra by řekla dost naivní. A buď jsem si myslela, že ochrana probíhá nebo neprobíhá. Ale tady jako probíhala, ale když nás tam vzali, tak ochranáři seděli a hráli karty mezi pavučinama a vlastně pak nás teda po velkém prošení vzali na pláž a takhle se rozhlídli a řekli, že přemístili do bezpečí 25 snůšek těch ohrožených želv, ale oni nic z toho neudělali. A pro mě ale možná to bylo dobře, protože pro mě přesně tenhle ten zážitek byl taková jako facka a velká motivace, že to chci dělat a chci to dělat líp. No.
8: A pardon, a k té otázce, ty vajíčka teda prodají potom ti pytláci za cenu,
12: jako
8: která...
12: vlastně za směšnou cenu, ty pytláci, to je fakt jako třeba 25 korun za vajíčko v Indonésii, ale když se to dostane přes ty překupníky třeba do Číny, tak tam ho koupíte třeba za 600. Jo, takže samozřejmě ta cena narůstá, ale ty pytláci z toho za stolik nemají.

0: Ten příběh z Mexika se velmi pravděpodobně týkal karety zelenavé, jak jsem se dočetl.
1: Je to tak, no. Tam je totiž ještě jedna věc, že právě ty karety zelenavé v Mexiku a taky v Indii dělají zajímavou věc a to se jmenuje arribadas, takové jako hromadné příchody. Tyhle želvy to vymysleli.
0: To jsou ty nálety.
1: Přesně, oni to udělají kvůli tomu, že vlastně, když přijdou všechny najednou, tak se nestačí ty predátoři namnožit a nemůžou sežrat tolik vajec najednou. Jenomže na lidi to neplatí, že jo? Lidi vezmou auta, prostě přijedou klidně zdaleka a vykradou všechno, co tam je. A to je obrovský problém, protože želvy už jsou tady 110 milionů let, mořské želvy, ale tím, že oni chodí klást vajíčka na tu samou pláž, kde se narodili, kde se vylíhli, tak vlastně, když my na té pláži budeme brát úplně všechny vajíčka, tak vlastně se tam jednou nebude mít co vrátit. Mm-hmm. Až oni dospějí, takže za těch třeba 25-35 let, tak už jako nebudou, protože se nenarodilo nic z těch vajíček, tak vlastně nemá co přijít klást vajíčka. Takže když, jako nikdy se nestane, že asi ukradnou lidi všechno úplně, ale stejně jsou místa, kde ta populace od druhé světové války klesla třeba o 92%.
0: Jsou taková místa třeba v té Indonésii?
1: Jo, třeba na tom Borneu. No.
0: Třeba na tom Borneu. Mm-hmm. A to už nejsou karety zelenavé na Borneu?
1: To jsou karety obrovské.
0: Obrovské. A pak ještě jsou karety pravé.
1: To jsou ty, z kterých se dělá želvovina a tyhle ty předměty. A to jsou také architektky koralových útesů, hrozně důležitý zvíře právě pro ekosystém těch korálů. A jsou taky kožatky velké, největší mořská želva, velká 2 metry 800 kilo. To je zvíře, který žere jenom meduzy.
0: To je neuvěřitelné. No tam je hrozně pozoruhodné, a vy už jste to zmínila, že ty želvy se potom, mořské želvy se

0: magnetické pole Země, takže něco jako taková přírodní GPSka, ale zároveň potřebují se projít kousek po té pláži. Kdyby jsme je dali rovnou z hnízda do vody, tak je to taky špatně. Potřebujeme pustit aspoň 5 metrů od moře, aby si prostě prošli a čichli si toho písku a tak nějak si to jako zafixovali. Mořské proudy jim pomáhají v té navigaci, že si uvědomují kudy a samozřejmě i nějak jako sklon pobřeží, ale je to pro ně dneska těžké, protože to pobřeží třeba se hrozně rychle mění, ať už jako zástavbou, nebo tím, že dneska klimatická změna, takže to pobřeží mizí, eroze probíhá, takže ty pláže se vlastně zmenšují.
1: No taky se zmenšují proto, protože nebo to množství míst na plážích, kde můžou být želvy, se zmenšuje, protože na zbylých částích pláže jsou lidé na ručnících a sluní se na nich.
0: Ano, i to je velký problém a samozřejmě já úplně rozumím tomu, že turista taky by chtěl nejenom ležet na pláži, ale třeba i potkat želvu a mít krásnou fotku, ale je hrozně důležité, když chceme spíš pomoct, než ublížit, aby jsme hledali, kam vlastně jít se na ty želvy podívat, protože existují místa, které jsou spíš turistické pasti, než nějaká skutečná ochrana. A to je třeba to, že drží ty mláďata v bazéncích, třeba jak na Bali v Indonésii, tak na Srí Lance to probíhá tak, že pytlák sebere na pláži vajíčka, doveze je na motorce do toho ochranářského centra, tam je od nich koupí. Takže za vaše peníze dají vlastně pytlákovi, čímž pořád podporují to pytlačení dál a dál. No jenomže jak je veze na té motorce, tak potom se jich nevylíhne skoro 100, ale prostě třeba 30, takže už se to hodně sníží. A teď místo, aby je hned potom vylíhnutí ty ochranáři v uvozovkách pustili, tak oni je dají do bazénku a čekají, až přijde turista, zaplatí si za tu želvu a půjde si ji pustit. Jenomže po 2 dnech v tom bazénu ty želvy ztrácejí instinkt, kam teda plavat a jak se za těch 30 let vrátit. Zároveň v bazéncích nejsou vlny, takže jim oslabují svaly, nedokážou se pořádně potápět, protože to není hluboký, není tam správná ochrana. Já jsem viděla, že je třeba krmili a koukala jsem, co to jako je, a to byly kuřecí játra, jo? Tak ještě. Kde pak budou želvy hledat v moři kuřecí játra, když se na to naučí v tom bazéně, nebo čínský zelí, jo? Že to jsou prostě, co najdou, to jim dají, ale tohle fakt není správně. No a pak je otázka ještě toho, kdy chodí ty turisti, jo? Že želvy se mají vypouštět buď brzo ráno, nebo večer, když je ten písek chladný. Ale nejčastější turista v 10 se nasnídá, pak jde někam na vejleta nebo po obědě a dojde tam třeba ve 3 a to je fakt hodně horká pláž. Určitě se vám někdy stalo, že jste si stoupili na horký písek a nebylo to nejpříjemnější. A
1: ty želvy, jak na ohni skákat.
0: No, přesně. A ty želvy vlastně na té spodní straně krunýře mají místo, kde byly připojeny ke žloutku, něco jako náš pupík. Prostě je citlivý, ještě to nemají úplně douzavřen a když běží po tom horkém písku, tak se prostě přehřejou a popálí. Když to bude na 35 stupňů, tak tam vlastně ani jako nedojdou do toho moře.
1: Ta teplota toho písku, to je taky hrozně zajímavá věc. Ona totiž ovlivňuje to, jestli se z těch vajíček líhne samička nebo sameček, že jo? My, kteří známe Jurský park od prvního dílu po ten poslední, tak to samozřejmě víme, ale funguje to tak, ne?
0: Funguje to tak a právě kvůli klimatické změně se dneska na mnoha místech líhnou jenom samice, což jako
1: to je problém.
0: Holky jsou fajn, ale kluci jsou taky potřeba.
1: No, to je problém,
0: a ještě horší je, že vlastně někdy se stane, že už je ta teplota tak vysoká, že se nevylíhne nic. Že 29 stupňů je taková jako pivotní teplota, kde je to půl na půl, samci a samice. Když je to nižší teplota, tak jsou to samci, když je vyšší, tak samice, ale když je na 35, tak se nevylíhne nic. A to se třeba děje, máme jeden projekt s univerzitou na Papui a tam jsme dělali výzkum před 2 lety a vyšlo, že když je to hnízdo nezastíněné, když ho fakt necháme jako na pláži, tak se vylíhne jenom 13% z těch vajec, což je obrovsky málo. Takže vlastně ty vajíčka pak přenášíme někam jako pod strom nebo do chráněné části pláže, kterou máme zastíněnou a tu teplotu hodně řešíme. A řešíme třeba na Sulawesi je problém zase vlhkost, protože zase klimatická změna způsobuje to, že prší někdy jindy, než jako pršelo. Dneska už v Indonésii a v těchto zemích obecně není období dešťů a období sucha, jak bývávalo, ale prostě míchá se to dost, takže se řeší ta teplota.
1: Vy jste zmiňovala jeden z těch druhů mořské želvy, který je loven kvůli
0: krunýřům. Kareta pravá, ano.
1: Kareta pravá. Tam už nejde teda nutně o vajíčka, ale protože z těch krunýřů se dělá něco, nějaké předměty, které jsou pak uctívané někde, nebo kvůli čemu?
0: Hlavně jsou to náramky, různé přívěšky.
1: Jako šperky, že se
0: šperky,
1: z toho dělají.
0: No, hlavně. Ono se to používalo prostě i za doby Kolumba. Jo? Prostě to je jako dlouhodobá věc, ale samozřejmě v té době právě ta rychlost, jak se to někam dopraví a kolik se toho převeze a

0: jaká je poptávka třeba právě v Číně, nebyla taková, jako je to dneska. Ale hrozný je, jak se to z těch želv dostává. Oni se prostě chytnou, dají nad oheň 2 hodiny vlastně jako pečou a když má ten krunýř horký, tak nožem můžete sloupnout ty želvovinové pláty, které pak prostě nařežete na plátky a uděláte z nich ty náramky. Oni to dělají zaživa. A
1: teď jsem se na to chtěl zeptat, opravdu, jo?
0: Jo. Fakt tu želvu pak hodí zpátky. Já už jsem jich takhle několik potkala v moři jako bez toho krunýře. Takže to mají tam jenom tu kostěnou část, protože ta želvovina, to je vlastně úplně to samé jako naše nehty. Je to rohovina. Není to fakt žádný jako vzácná věc, která by měla nějaký účinky.
1: Hlavně je to ale součást jejich těla, to není jako domeček pro hlemýždě,
0: že
1: jo?
0: Ne. No. Je to, oni samozřejmě, želva z krunýře nemůže vylíst, má tam páteř a všechno, ale když oni tohle sloupnou, tak vlastně zbyde jenom ta kostěná část a skrvavená. A teď vám na to chrstá ta slaná voda.
1: No to
0: musí jako být neskutečná bolest. A žádnou z nich jsem neviděla živou. Všecky prostě, myslím, že den, dva ve strašných bolestech a ta želva zemře. A pak záleží, kde se to prodává. Na trhu to může stát 30 korun, takovýhle náramek.
1: A to jde do Ázie, jako tohle to na trhy do Ázie?
0: No, hlavně, no. Několik let jsme to řešili třeba i na mezinárodním letišti v Balikpapanu, že tam prostě na jednom ze stánků máte kafe, prodávají všecko možný suvenýry, nějakou jako stojánek, kde jsou všechny možné plastové cetky a mezi tím tohle. A oni to tam indonésky mají klidně napsaný, na Glang Penyu, že to je prostě náramek ze želvoviny, ale žádný turista si to samozřejmě nedokáže přeložit, přečíst. A na tom letišti to stálo na přepočet třeba 120 korun, tak to vás ani jako nenapadne, že to není další plastová cetka, co tam prostě leží. No.
1: Na maso nejsou loveni, nebo kvůli masu nejsou?
0: Taky let, kde třeba na Kapverdách, a nebo v té Indonésii, ale to je většinou, oni totiž muslimové nesmějí jíst zvířata, které žijou i ve vodě, i na souši, což želvy jsou. Ale když je Silvestr, nebo když je Lebaran, což je ten týden oslav po měsíci Ramadánu, tak se to tak jako neřeší, takže ano, je spoustu ulovených želv i na maso. Ale zase to není, varovala bych před tím. Není to lahůdka, kterou bych doporučovala, protože dneska
1: může být
0: to
1: toxické
0: moře,
1: to maso sem.
0: No právě, dneska to moře není tak čisté, jak jako bývávalo. A ty želvy, jak jsou dlouhožijící organismy, tak do sebe prostě střebávají i všechny ty škodliviny, takže těžké kovy, odpady, všecko možné. A vlastně mají fibropapilomy, takové jako nemoce, takový nádory. Třeba v roce 2024 si myslím, že to bylo, v Zanzibaru zemřelo 9 lidí po snědení želvího masa a dalších 75 bylo hospitalizováno. Jo. A to se třeba dostalo i do našich médií. A mě zarazilo, že v těch článcích vůbec nepsali o tom, že by se ty želvy ale neměly jíst, že jsou to chráněný druhy. Jo. Že prostě, no, bohužel.
1: Taky můžou v sobě mít plasty, že jo, želvy, protože prostě v mořích, v oceánech, tam je plastu habaděj, bohužel je to tak. A jak jste zmiňovala, tak jeden z těch druhů té karety, myslím, která pojídá medúzy.
0: Že pojídá, no, ale to právě není kareta, a to je kožatka velká.
1: Kožatka
0: ta největší
1: velká
0: mořská želva, a ona jich, představte si, sní i 200 kilo za den.
1: No a splete si taky tu a tam nějaký igelitový pytlík za medúzu, to se stává?
0: To se stává. A samozřejmě ve chvíli, kdy tohle máte v trávicím traktu, tak to není dobrá věc.

0: Co dělat pro to, aby se tyhle ty věci nestávaly, kromě toho, že teda nemáme vyhazovat pytlíky tam, kam nepatří a nemáme lovit želvy, nemáme je jíst a nemáme jim krást vajíčka, tak jak zajistit, když si to my tady řekneme, to je jedna hezká věc, ale jak zajistit, aby se to v těch zemích, ve kterých se to děje, ať už je to Mexiko, nebo Indonésie, nebo Bali, aby se to tam nedělo?
1: Já myslím, že máme jako velkou moc a že záleží na našich každodenních rozhodnutích, že největší problém pro želvy dneska, a o tom jsme ještě vůbec nemluvili, je vlastně rybářský průmysl a vlečné sítě. A
0: že se do nich zachytávají.
1: No, ty sítě jsou třeba 10 kilometrů dlouhé, že jo? A prostě delfíni vedli by želvy, zvířata, které dýchají plícema tak jako my, tak ve chvíli, kdy se tam zaseknou a včas je nevyndají, což jako rozhodně do třeba 40 minut nevyndají, tak vlastně jako zahynou.
0: No,
1: tohle je největší problém.
0: Takže protože my morská želva je sice morská, ale dýchat musí jako vzduch na souši, že jo? Jen zadržuje dech, že jo?
1: Přesně tak.
0: Když je ve vodě.
1: Musí se vynořit, aby se právě nadechla. A ona vydrží relativně dlouho, když je v klidu, tak někde u korálů spí 40 minut a vůbec jí to nevadí. Ale ve chvíli, kdy se fakt jako zamotá do té sítě a samozřejmě sebou mele a snaží se dostat ven, tak vydrží prostě třeba 20 minut a je to. A my si můžeme jako spotřebitelé prostě vybírat, od koho si kupujeme ty ryby, jestli už mají sítě, které oni existují sítě, které vlastně tam mají taky jako unikový tunel právě pro ty delfíny a želvy a jako nezachytnou se, nebo mají kruhový háčky, které vlastně jako nelákají ty želvy a mají 50% víc šanci na přežití, i když se vlastně to snaží do toho nabrat. Takže možnosti jsou, a to je to samé jako s těma, když jsme zmiňovali ty bazénky. Když člověk jede na dovolenou a chce vidět želvu, je hrozně jednoduchý dneska kouknout na internet a zjistit, aha, tohle centrum, kam jsem chtěl jít, tam vidím malý želvy v bazénech, tak tam nejdu prostě. Nebo když jste zmiňoval ten odpad. Já mám hrozně ráda, když jdu tam někde, tady už věřím, leckdo jako třídí a snažíme se třeba minimalizovat odpad a tak. Ale když jste na ty dovolen, tak je to jako fakt jiný. A když jdete nakoupit a teď vám tam spoutu plastovou tašku a vy jako dostatečně nahlas před celou tou frontou lidí řeknete, že jako plastu už je na světě dost a že máte vlastní batoh a že tu tašku nechcete, tak dáváte možnost těm lidem o tom prostě přemýšlet. A
0: děláte takovou dovolenkovou osvětu, to je hezké.
1: To může dělat každý.
0: Ne, já jsem se chtěl hlavně zeptat ale na ty záchranné stanice, které existují různě ve světě. Vy z několika z nich spolupracujete?
1: My teďko vlastně máme svoje projekty na 9 místech, 6 v Indonésii a 3 na Srí Lance a to je dohromady 16 ochranářů, kterým posílám každý měsíc výplatu a který prostě jako...
0: Takže jsou to vaše stanice.
1: Takže jsou to naše stanice.
0: A tam se děje co?
1: Celou noc monitorují to pláž a přenášejí ty želví vajíčka do bezpečí, do chráněné části pláže, aby právě nepřišli ty pytláci a nesebrali je. A uklízí ty pláže. Druhá velká věc je vzdělávání, protože to jako těžko vysvětlíte někomu, kdo se 30 let živí kradením želvých vajec, že to má přestat dělat.
0: Ale taky takový třeba jsou a pak se stanou ochranáři.
1: Ano,
0: že?
1: Máme i takový případ. I v Indonésii máme i takovýhle případ. No.
0: To je hezký.
1: Ale jakoby, znám taky lidi, kteří už dvakrát byli ve vězení a vlastně těžko je přesvědčíte.
0: Recidivy s tím želví.
1: Ale prostě ve chvíli, kdy přivezu z Čech želvího plyšáka a hraju si tam s dětma a starším, vysvětlím, proč jsou želvy důležitý v moři, tak se mě pak ptají, co mají teda říct tátovi, až jim přinese želví vajíčka k večeři. A to trošku zápete, ale vlastně, když je necháte přemýšlet, tak oni řeknou, tak já řeknu, že už je jíst nechci. Jo? A myslím si, že tohle je přesně to, kde se to láme, kde se ta situace změní. A já to vzdělávání považuji za úplně to nejdůležitější. Když jsem jednou byla ve školce a všechny pomalu děti měly maličkatý náramky z té želvoviny, jsem si pak o tom povídala s těma učitelkama a oni to řekli těm rodičům a příště už to prostě neměli. Mm-hmm. Jo, takže
0: to bylo kde?
1: To bylo taky na Borneu.
0: Na Borneu to bylo.
1: Ta změna je možná, ale prostě je fakt pomalá. A je spojená s tou změnou myšlení.
0: Další věc, to je laxnost těch úřadů, o tom jste mluvila už úplně na začátku, že ne všichni, i když ty zákony třeba existují v té zemi, tak je pak skalopevně dodržují.
1: Právě, no, je to jako spojený, musí být ten zákon, ochranáři, ta přímá ochrana, co děláme na plážích, to vzdělávání. A třetí věc, co děláme, je nějaký jako rozvoj těch místních obyvatel, aby pak měli nějakou alternativu a mohli získat nějakou jinou práci. Takže třeba v Indonésii děláme hodně věci z kokosu, protože právě tam měli ty výrobky z želvoviny, tak aby to jako nahradili jiným materiálem, který ho tam všude dost. Takže je potřeba jim dát nějakou alternativu.
0: Rozumím tomu. Jak moc želvy, mořské želvy, těch několik druhů, o kterých jsme se tady bavili, jsou teď z těch 7 je ohrožených.
1: Celosvětově se tvrdí, že je to lepší, ta situace těch želv. Jo? Že IUCN, Mezinárodní unie pro ochranu přírody, tak říká, že dneska má 40% populací želv jakoby nízké riziko ohrožení. Mm-hmm. V roce 2011 to bylo jenom 23%. Mm-hmm. Takže vlastně se ta situace podle nich zlepšila. Dokonce loni v říjnu karetu obrovskou, o který jsme mluvili, tak přeřadili z kategorie ohrožený do jakoby málo zranitelný druh. Což je dobrý, akorát, že když jsem na to šla jako blíž se dívala, tak vlastně většina těch studií, které oni k těmhle závěrům používají, jsou z Atlantiku. A v Atlantiku prostě ta ochrana začala už před 30-40 lety a jsou tam jako dost ochranářů, vymáhají tam ty zákony, mají tam dokonce nějaký regulace třeba právě na ty sítě, jaký používají a tak. Horší situace je v Tichém oceánu a nejhorší v tom Indickém, o kterém
0: jsme mluvili. Ta mexická pláž, o které jsme mluvili úplně na začátku, ta je v Tichém oceánu, vlastně to je na druhé straně Mexika, pobřeží než toho Atlantského oceánu. Dobře, no tak jo, budeme doufat, že ta situace nejenom mořských želv se bude čím dál tím více zlepšovat. Moc díky, že jste přišla, že jsme o tom společně mohli mluvit.
1: Děkuju za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska bioložka a zakladatelka projektu Chráníme mořské želvy Hana Vašina Svobodová. Mluvili jsme spolu o lovcích mořských želv. Tahle epizoda je vůbec první z letního speciálu Vinohradské 12, který jsme pojmenovali Kořist. Je o zvířatech, která jsou ohrožena lidmi. Kromě želv se zaměříme třeba i na pašeráky luskounů nebo obchodníky s tygry. Naslyšenou zítra.

0: 19.30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Vláda omezila plochu pro výstavbu případných větrných elektráren. Po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Takzvané akcelerační zóny kabinet zmenšil na zhruba 11% původně navržené plochy. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech, na zbylých 12 místech pak můžou stát fotovoltaické elektrárny. Akcelerační zóny podle ministra Havlíčka neznamenají automatickou výstavbu, ale pouze umožňují rychlejší povolovací proces. Česko čeká mimořádně horký týden. Už od zítřka by měly teploty stoupat nad tropickou třicítku. Vyplývá to z předpovědi meteorologů. Od čtvrtka se pak maxima budou blížit až ke 40 stupňům. Meteorologové proto varují lidi před extrémní zátěží teplem a taky rizikem vzniku požárů. V pátek a o víkendu přijdou do Česka přehánky a bouřky. Irán potvrdil jednání s Ománem o zprávě Hormuzského průlivu. Mluvčí iránské diplomacie Esmail Baghaji to řekl s tím, že Spojené státy se rozhovoru neúčastní. Informace si strany konfliktu prý předávají skrze prostředníky. Podle agentury Reuters Baghaji taky zopakoval tvrzení Teheránu, že Hormuzský průliv zůstává dál uzavřený námořní dopravě. Washington to opakovaně vyvrací. Právě trasa v úžině je klíčová pro přepravu ropy z Blízkého východu. Ceny suroviny díky přerušení a amerických vzdušných úderů na Irán tento týden znovu klesají. A nový film Christophera Nolana Odyssea o víkendu unikl na sociální síť X. Za zhruba 2,5 hodiny, než se podařilo účty pozastavit, viděli snímek víc než 2 miliony lidí, píše o tom server britské BBC. Celý film studia Universal, natočený na motivy Homerovy Odysseji, je dlouhý skoro 3 hodiny a k vidění byl ve vysokém rozlišení. Mladé boleslavští fotbalisté přijeli k zápasu prvního kola šance ligy do Brna, kde je hostí Artis. Aktuality z duelu připojí David Nekvinda.
3: 75. minuta zápasu, Artis Brno prohrává s Mladou Boleslaví 2-4. V poločase to bylo 1-2. Z pohledu domácího týmu pak sice srovnal svým druhým gólem v zápase Adediran, ale druhý gól v utkání dal taky mladoboleslavský Klíma, to pak tedy bylo 3-2 pro hosty, no a v 72. minutě přidal čtvrtý gól Mladé Boleslavi Kozel, takže o 2 branky. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
4: Kolona na D5 Uzdic a překážka na D46 v Prostějově. Na D5 z Prahy směrem do Plzně za sjezdem na Zdice odpoledne schořel kamion. Na 33,5 kilometru se projíždí levým pruhem, kolona z 30. kilometru je na 15 minut a pomalu se zkracuje. Až přijede těžká technika dálnici, kvůli odklízení uzavřou, zatím se projíždí. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ na kilometru 147 pokračuje dopravní omezení, provoz slábne, zpomalíte na kilometru 146, výrazněji se už nezdržíte. Na D46 z Olomouce do Vyškova opatrně na průjezdu Prostějovem na 24,5 kilometru stojí porouchaný autojeřáb, musí se vybočovat, kolona se netvoří. Na východní části Pražského okruhu směrem na Novopatskou se zpomaluje u dálnice D11 na 60. kilometru, kolona pokračuje přes Novopatskou do omezení Vekbelské, stojí hlavně kamiony v pravém pruhu. A v Praze v Liberecké směrem do centra v okolí čerpací stanice MOL dejte pozor, podle policie tam běhá pes. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Na Českém rozhlase Plus už začíná další vydání pořadu Věda Plus a jakým tématům se dnes budeme věnovat. Významný fyzikální chemik Pavel Jungwirth nečekaně zemřel. Připomeneme jeho hlavní úspěchy a výzkumy, kterým se věnoval. Na Olomoucké univerzitě Palackého probíhá letní škola slovanských studií. Jak vypadá takový intenzivní kurz českého jazyka? A brněnští vědci se zabývají tím, jak snížit počty nehod motorkářů. Jednu motorku proto proměnili v pojízdnou laboratoř, co přesně díky ní sledují, i o tom budeme mluvit. Začíná Věda Plus dnes s Lenkou Vahalovou.
1: Věda Plus.
2: Z Začneme zprávou, která včera v podvečer zasáhla nejen český vědecký svět. V 60 letech zemřel uznávaný fyzikální chemik Pavel Jungwirth, držitel ceny Neuron za přínos vědě, se v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd věnoval molekulové simulaci jontů. Jeho práce ale pomohla například i neslyšícím. Rád vědu i popularizoval a tak byl často také hostem vysílání Českého rozhlasu. A ve studiu už je kolegyně z vědecké redakce Eva Kézrová, hezký den.
0: Dobré odpoledne.
2: Ty jsi s Pavlem Jungwirthem často natáčela a říkala si mi, že to bylo natáčení, na které jsi se vždycky těšila víc než na jiné. Proč?
0: Jednoduše proto, že Pavel Jungwirth patřil k lidem, u kterých byste nikdy neřekli, že je to vědec, natož pak světově uznávaný vědec. On chodil nejraději v džínách, s batůškem, rozevlátými vlasy. Dalo se s ním povídat opravdu o různých věcech, nejenom o té jeho vědě. A takže já, když jsem před pár lety připravovala příspěvek k výročí vzniku periodické tabulky prvků, tak jsem potřebovala názor nějakého vědce a okamžitě mě na první dobrou napadl právě Pavel Jungwirth. No a když jsem pak slyšela tu jeho odpověď, tak jsem pochopila, že jsem nemohla vybrat lépe.
5: Když vejdu do katolického kostela, tak tam někde bude kříž. A když půjdu k evangelíkům, tak tam bude kalich. A stejně tak, když člověk vejde do laborky k chemikovi anebo ke mně do pracovny, tak se tam najde periodická tabulka. Je to takový symbol pro nás chemiky, že v tom chaosu existuje řád, že ty věci mají smysl. A my samozřejmě hledáme různé mezery a díry v tom řádu. Můžeme s některými věcmi nesouhlasit, můžeme se proti tomu bouřit, ale co se týče ty tabulky periodické, ta je tak krásná, že je to asi tak všechno, co se s tím dá dělat.
2: Ale Pavel Jungwirth nebyl chemik, pokud vím. Vystudoval matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, podobně právě jako otec i bratr.
0: To je pravda, oni tu fyziku měli skutečně v rodině. Otec Karel byl odborníkem na plazmovou fyziku a i díky němu vzniklo v Dolních Břežanech špičkové laserové centrum. Mladší bratr Tomáš se zase úspěšně věnuje fyzice pevných látek a stál u objevu třetí skupiny magnetických látek, takzvaných altermagnetů. No a Pavel Jungwirth, tak ten si vybral chemickou fyziku a zaměřoval se na to, jak fungují jonty s biomolekulami v roztocích. A jako první na světě třeba jeho tým dokázal například připravit takzvanou kovovou vodu. Ale právě vzhledem k těm rodinným vazbám byl ten jeho výzkum trošku složitější, protože když byl Tomáš několik let členem Vědecké rady Evropské výzkumné rady, tak si u ní Pavel nemohl požádat o prestižní grant.
5: Bratr byl velmi férový, on než to vzal, tak se mě zeptal, jestli jako je to OK. A já jsem v té době měl jiný granty, takže jsem řekl fajn. A 8 let to byla skvělá výmluva, že jsem nemusel ten ERC grant psát, protože je docela dost práce. No a loni skončil a mě skončila výmluva a jemu taky, no tak jsme to napsali. No.
0: Říkal mi se svým typickým nadhledem Pavel Jungwirth v březnu roku 2023, ale já myslím, že tenkrát nikoho asi ani nepřekvapilo, že uspěli oba dva bratři a jako první česká bratrská dvojice získali ve stejném roce prestižní ERC grant, byť každý v jiné oblasti, na výzkum za 2 miliony eur. Ten Pavlu se zaměřoval na nové metody poznání biologických procesů, toužil namodelovat například lidský tep, ale bohužel už to nedokončí.
2: Pavel Jungwirth před 2 lety získal cenu Neuron za celoživotní přínos vědě v oblasti fyzikální chemie, jenže na kontě jeho vědeckých úspěchů je také model ucha pro neslyšící, ale to přeci není fyzikální chemie.
0: To já jsem se ho tenkrát na to taky ptala, protože se mi to zdálo hodně vzdálené od toho, co dělá. Ale tehdy mi táta 4 děti vysvětlil, že je to provázané víc, než si vůbec umíme představit, i když připustil, že roli v tomto výzkumu sehrál i důvod ryze soukromí.
5: Vůbec ten princip slyšení, to, jak se tam ve vnitřním uchu šíří ta informace a jak je to kódováno, je založeno na vlastně elektrických proudech jontů. Jsou to hlavně vápenaté a draselné jonty a tím pohybem jontů my se zabýváme v té naší skupině. Hodně vlastně studujeme jonty. Tak to by bylo takový ten oslý můstek, ale ve skutečnosti je to tak, že můj mladší syn velmi špatně slyší a vlastně už odmala jsme se snažili pochopit, co mu tam nefunguje a tak se zrodil nápad, jestli bychom neudělali nějaký model toho ucha.
0: A to se po 12 letem výzkumu skutečně povedlo. Model ucha lépe ukazuje, jak fungují sluchové buňky u konkrétních lidí a dá se díky tomu vyrobit, řekla bych, individuální kochleární implantát lépe než doposud.
2: I to byla práce Pavla Jungwirtha. Ve studiu nejen jeho práci připomněla vědecká reportérka Eva Kézrová. Moc děkujeme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Stále posloucháte Vědu Plus a čeká nás další téma. Vzácné mince a medaile vystavené v muzeích jsou někdy ve skutečnosti kopie. Na první pohled by to skoro nikdo neřekl, kdybyste se ale mince dotkli, hned rozdíl poznáte. Vědci stále vylepšují postupy, aby byla kopie navenek co nejvěrnější. Vyzkoušel si to i náš reportér v přenosné laboratoři vědců z Vysoké školy chemicko-technologické.
6: Je to medaile, pamětní medaile Národního divadla. Originál máme v kanceláři.
7: Je to k nerozeznání na pohled, ale v ruce je měkké gumovité.
6: V podstatě vyrobíte lukoprenovou kopii.
7: Šárka Msalamová z Vysoké školy chemicko-technologické mi ukazuje kopii medaile. Vyrobená je ze silikonové hmoty, potažené vrstvičkou lesklého kovu.
6: To třeba používají, když muzea dělají nějaké výstavy, které jsou interaktivní. Chtějí ukázat nějaké třeba cennější věci, aby si na to lidi mohli šáhnout. Na originál sahat nesmíte, že jo? Ten by byl určitě ve vitríně hlídán a tak dále. Když budete mít kopii, tak tam může projít lidem rukama.
7: Můžu si sáhnout na ten tvar, i když ano. To nebude zrovna ten materiál, jaký to měl.
6: To se tady potom dá vyplnit třeba nějakou pryskyřicí. Můžu si ji opravdu prohlídnout zblízka, vzít si do ruky, osahat si, když to originál nikdo do ruky nepůjčí.
7: Základem takové kopie je odlitek původní mince nebo medaile. Nemusí být jenom ze silikonu, ale třeba i ze sádry nebo jiné tvrdé hmoty. Kovovou vrstvičku odborníci nanesou elektrochemicky.
6: Pak se to natře grafitovým práškem, ponoříte do roztoku.
7: Kádinka s sítě modrou kapalinou.
6: To je roztok modré skalice neboli síranu měďnatého pentahydrátu.
7: A v ní je ponořená měděná destička.
6: Ano, to je jako anoda.
7: A druhý pol je ta grafitová vrstva na umělohmotném vzorku.
6: Ano, no, při správném nastavení proudové hustoty a spojení obvodu dojde k vyloučení mědi na tu kopii.
7: Postup se přesně jmenuje galvanoplastika. Na počet italského badatele Luigiho Galvaniho. Jeho pokračovatelé ulehčili život zlatníkům, usmívá se Šárka Msalamová.
6: Místo, abyste si vyráběl zlaté věci, tak jste si je dokázal pokovit.
7: Nemusí to být úplně celé zlaté, ale ano. Stačí, když je to pozlacené.
6: Pozlacené. Předtím se používala taková metoda srtutí, která zlatníka otrávila, když to tento objev vedl k tomu, že zlatník žije delší dobu.
7: I když je to skoro 200 let stará metoda, pořád je na ní co zkoumat a vylepšovat. Třeba jak nanést kovovou vrstvu co nejvíc rovnoměrně a s co nejlepším povrchem.
6: Obrovská otázka jsou takzvané leskotvorné přísady. Vy chcete úplně perfektní povrch, hladký a lesklý hlavně. Yes. Když se podíváte tady na ty neumělý, tak tady to jsou zbytky grafitu.
7: To je,
6: a je
7: takové
6: to matný,
7: zašedlé, matné, to je věc. Jako ohmataná mince, bych řekl.
6: V tomhle případě to splňuje účel. Třeba nějaké leskotvorné přísady tady máme, ale každá firma se to tají docela. Pod komerčním názvem, nevíme, co to je.
7: Kromě výstav se kopie uměleckých předmětů používají také při výzkumu. Třeba když se nějakého díla dochoval jen malý kousek a jeho potřeba doplnit, ukazuje Mária Kolářová z Vysoké školy chemicko-technologické.
8: Archeologický nález dlaždic reliefních keramických rotundy v Dolních Chabrech.
7: Sice má barvu červeno-hnědou, ale je to z plastu. Ono je šrafované na okrajích a uprostřed
8: vlastně
7: takový ornament.
8: Linkový rostlinný motiv. Díky tomu skenování jsme si ho mohli domodelovat.
7: Z tohohle toho kousku, který je asi třetina té původní dlaždice.
8: Tak jsme si vlastně domodelovali přenášením té kopie v programu.
7: Některé chybějící tvary je potřeba vyrobit úplně znovu. A v poslední době v tom pomáhá 3D tisk. Většinou není nutné, aby dodělávaná část přesně odpovídala originálu.
8: Pro archeology nebo kunsthistoriky z toho malého původního fragmentu si třeba nedokážeme úplně představit tu robustnost těch dlaždic a tím, že si ji dotiskneme v té reálné podobě, můžeme i dál se tímhle zabývat.
7: Pokud má ovšem kopie dlaždic, fasády a dalších částí skutečně nahradit chybějící části památky, tak se také hodí, aby se lišila od dochovaných zbytků.
8: Z pohledu restaurátorské etiky, aby vlastně ten doplněk byl rozpoznatelný od toho původního originálu.
7: Když tedy na hradech a zámcích uvidíte vyspravované části, které na první pohled působí nově, není to jenom tím, že by je odborníci neuměli udělat stejně. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Stále posloucháte Vědu Plus s Lenkou Vahlovou a my už se budeme věnovat českému jazyku. Výlet do Luhačovic nebo na zámek Šternberg, mezinárodní piknik či lingvistickou procházku už mají za sebou účastníci letošní letní školy slovanských studií Univerzity Palackého v Olomouci. Letní kurz výuky češtiny pro cizince se přehoupl do své druhé poloviny. A více nám teď řekne Tereza Šmigurová-Koudelíková, tajemnice Olomoucké letní školy. Já vás zdravím, hezký den.
9: Dobrý den, také zdravím.
2: Jak hodnotíte dosavadní průběh?
9: Já myslím, že to probíhá velice krásně. Studenti chodí do výuky, jezdíme na výlety, na exkurze, takže za mě je to perfektní a doufáme, že to tak dopadne i v té druhé polovině do konce naší letní školy.
10: A řekněte nám, co taková letní škola slovanských studií v sobě všechno zahrnuje, protože to nebudou jen kurzy češtiny pro cizince.
9: To ne, vlastně naše celá letní škola je určená všem zájemcům o český jazyk, českou kulturu. Přijíždí k nám studenti bohemistiky, překladatelé, učitelé, vědci, nebo třeba jenom lidé, kteří se učí češtinu jednoduše, protože mají vztah k České republice, nebo tady mají třeba rodinu, pracovní vazby. Je toho hodně. Každý rok k nám přijíždějí studenti z desítek zemí světa a máme tady studenty úplně začátečníky i pokročilé studenty. No a vlastně můžou se zúčastnit jak stipendisté, tak si kurzy platí sami. A ještě bych chtěla vypíchnout, že letos se těšíme opravdu mimořádnému zájmu, nejenom, že se vlastně vzhledem k počtu studentů řadíme v České republice k úplné špičce, ale zároveň bych chtěla vypíchnout to, že samoplátci, ti, co si zaplatí ty kurzy, převažují nad stipendisty, což nám tak nějak ukazuje, že sem přijíždí studovat češtinu rádi z vlastní iniciativy.
10: Řekněte nám, pro koho je škola vlastně určená? Jaký je průměrný věk účastníků?
9: Ten je velice široký. Mm-hmm. Máme studenty, kteří mají 18 roků, ale potom třeba i 80-tníky, takže to byl náš loňský strop 80-letého pána jsme tady měli, takže je to opravdu velmi pestré a každý rok to probíhá vlastně úplně jinak, záleží, kdo se k nám přihlásí, ale může prakticky kdokoliv z těch dospělých.
10: A jakou předpokládáte jazykovou úroveň? Musí už něco umět a nebo může začít úplně od nuly?
9: Můžu začít úplně od nuly. Máme tady úplně začátečníky až po velmi pokročilé studenty, takže záleží vlastně spíš na tom, kdo se chce učit tu češtinu. Otevřené dveře tady máme pro úplně všechny.
10: Můžete nám říct, jaké trendy se teď uplatňují ve výuce češtiny jako cizího jazyka? Co funguje?
9: Tak my vlastně tady nabízíme doprovodný program, máme intenzivní kurzy češtiny, kombinujeme vlastně obojí. Dopoledne vlastně probíhá intenzivní kurz, kdy se učí v malých skupinkách, rozdělených podle jazykové úrovně, věnují se gramatice, slovní zásobě, konverzaci, poslechu, psaní, ale naším hlavním cílem je, aby češtinu opravdu aktivně používali, takže výuka je velmi komunikativní a zaměřená spíše na praktické situace. A na tohle odpoledne navazují odborné přednášky, semináře, kulturní program, takže studenti nejsou celý den v jedné učebně, ale mají možnost jazyk používat přirozeně i mimo ní.
10: A o co se studenti nejčastěji říkají? Co jim ve výuce češtiny pomáhá?
9: Ve výuce češtiny, tak já si myslím, že je to hlavně o tom, že mají zkušeného lektora. Ten lektor je vlastně vede a byť je spousta nástrojů, které jim mohou pomoci, tak to stejně nikdy nedoplní nebo nenahradí toho zkušeného lektora. Takže bych chtěla opravdu pochválit náš tým, který se stává z velmi kvalitních vyučujících. Ale to, co jim asi nejvíce pomáhá, tak to nejsem schopna já ze své pozice úplně říct. Nicméně mám tady sebou studenta Francouze, který se k nám přijel učit češtinu už po 6. Nila Soniera, takže kdybyste měli zájem o to, aby vám sdělil, co mu nejvíce pomáhá, nebo třeba co bývá nejnáročnější, tak určitě můžu předat.
10: A řekne nám to v češtině?
9: V češtině, je to náš velmi šikovný student.
10: Tak určitě.
11: Dobrý den, zdravím.
10: Dobrý den, tak můžeme se zeptat, co vám ve výuce češtiny nejvíce pomáhá?
11: Pomáhá jako kulturní věci, jako písničky nebo filmový klub. To pomáhá?
10: To vám pomáhá. A vy už jste na kurzu po 6. Máte už pocit, že umíte dobře česky?
11: No tak... Trochu, ale je komplikovaný jazyk, víte. Není jednoduchý jazyk.
10: Rozumím a možná ještě budu mít dotaz na paní Koudelíkovou, jestli můžete zpět předat mikrofon.
11: Jo, opravdu.
10: A moc vám děkujeme. Naslyšenou, ať se vám daří.
9: Tak už jsem tady.
10: Můžeme se ještě zeptat, jestli opravdu čeština patří k těm nejnáročnějším jazykům?
9: No, určitě to není ten nejjednodušší jazyk. Myslím si, že tam je spousta jevů, které jsou takové komplikovanější, například české pády nebo slovesný vid, nebo například výslovnost hláskaře je taková trošku problematičtější. Na to tady máme specialistku, která se věnuje výslovnosti, paní doktorku Kopečkovou, která se studenty vede jak hromadné, tak individuální lekce a zaměřují se vždy třeba na konkrétní jazykový jev, takže to naši studenti opravdu velmi oceňují. No a kromě toho teda nám oceňují právě i ten individuální a přátelský přístup, díky čemuž si sem pěstují takový silnější vztah k Olomouci a k České republice.
10: Také nás zajímá, jestli se odrazil nějak ve výuce českého jazyka ten příliv většího množství ukrajinských uprchlíků po začátku války na Ukrajině.
9: Měli jsme tady ročníky, které byly opravdu silné, byly tady i různé programy, které se právě zaměřovaly na podporu, na zařazení, takže ano, ročníky byly silnější, ale řekla bych, že dnes už se to vrátilo do normálu a ten takový ten velký příliv jenom jedné skupiny už neodráží letošní ročník, už tady máme opravdu zástupce spíše z dalších zemí, není to jenom jedna dominantní skupina.
10: Na co se zaměřujete v rámci doprovodného programu letní slovanské školy?
9: Doprovodný program je pro nás poměrně stálá a bohatá záležitost. Máme spoustu kulturních a společenských akcí. Jak už tady pan Sonier zmínil, jsou to filmové večery, máme tady folklorní workshopy, máme tady přednášky o české historii, literatuře, nebo i třeba současné společnosti, pochopitelně i komentované prohlídky Olomouce a velmi oblíbené jsou víkendové výlety za krásami Moravy.
10: A můžete nám ještě víc konkrétně přiblížit, co vás v následujících dnech čeká?
9: V následujících dnech nás čeká například pěvecký sbor, budeme tady vlastně se učit zpívat české a moravské písničky, máme tady folklorní workshopy, které vrcholí folklorním večerem, to je velmi oblíbená akce, folklorní večer s cymbálovou muzikou, kde se koná tradiční soutěž v polce. Takže to studenty velmi baví, že se to, co se naučí, můžou i aktivně vyzkoušet. Chystáme se na výlet do Litomyšle, tam už máme také přihlášenou nadpoloviční většinu studentů, no a nebo třeba různé prohlídky v Olomouci, po Olomouci.
10: Pan Sonier z Francie je u vás po šesté. Je běžné, že se k vám vrací studenti už po několikáté nebo zkrátka opakovaně, že je to baví tahle letní škola?
9: Já nechci to zakřiknout, ale mám hroznou radost z toho, že se k nám naopak studenti vracejí. Například i ti, kteří sem přijedou jako stipendisté, se k nám potom vrací, když už nedostanou stipendium jako samopláci, takže nám to tak jako krásně ukazuje, že náš program se jim líbí, má dobré jméno i v mezinárodním prostředí a velmi mě těší, že studenti si vzájemně i dávají doporučení, když se třeba potkají někde jinde, že vlastně v Olomouci se jim líbilo, takže nalákají nám takhle hezky i další studenty, takže je to normální, že se k nám vrací a my jsme za to moc rádi a pokaždé je rádi vidíme.
10: Tereza Šmigurová, Koudelíková, tajemnice letní školy slovanských studií Univerzity Palackého v Olomouci. Moc vás zdravíme i Soniera z Francie. Mějte se hezky.
9: Děkujeme.
10: Naslyšenou.
12: Děkujeme.
9: Naslyšenou.
10: Stále posloucháte Vědu Plus a nás už čeká další téma. Motorku, kterou nazývají vědci pojízdnou laboratoří. Na první pohled vypadá obyčejně, co je na ní ale zajímavého, že nezbírá jen kilometry, ale i cenná data o svém jezdci. Výzkumníci z Vysokého učení technického v Brně na speciálně upraveném stroji sledují, jak motorkáři vnímají okolí a reagují na různé situace. Získaná data chtějí využít k lepšímu pochopení příčin nehod i k bezpečnější výuce v autoškolách.
13: Tak tu stojíme pri našej testovacej Ducati Multistrada V2S, ktorá zbiera data o chování jazdcov.
14: Michal Belák z Ústavu soudního inženýrství VUT práve nasedá na speciálne upravenú červenú motorku. Testovací jezdci na ní absolvují jízdu a výskumníci přitom sledují, jak motorku ovládají i reagují na situace v provozu. Doplňuje ho kolega Marek Semela.
15: Motorku sme pořizovali, abychom dokázali lépe popsat chování a možnosti motocyklistů při posuzování možností odvrácení střetu.
14: Zatímco Michal Belák vyráží na testovací jízdu, Marek Semela vysvětluje, co všechno dokáže motorka o svém jezdci zaznamenat.
15: Sleduje zejména tedy trajektorie, náklony, průjezdy, práce s brzdou, s plynem a v budoucnu bychom chtěli se věnovat i tomu, kam se dívá jezdec, protože podle toho se taky rozhoduje, jak ovládat tu motorku.
14: Michal Belák se mezi tím vrací z jízdy, parkuje motorku zpět do garáže a ukazuje mi, kde se skrývá technika, díky které se z obyčejného stroje stává pojízdná výzkumná laboratoř.
12: Veškerá ta elektronika je schovaná buď tu pod sedlom, alebo potom ještě tu v podstatě okolo té spínací skrinky.
14: Když sundáte sedadlo jezdce, tak pod ním se nachází spoustu elektroniky, kabelů, různých řídicích krabiček.
12: Hlavní mozek je dataloger, který je tu pod tím víčkom nádrže.
14: A stejně tak je to, když odděláte krytku v místech, kde je běžně zapalování.
12: To jsou dvě strojovny toho motocyklu, kde se skrývá veškerá ta alchymia.
14: Pokud k této červené motorce přijdu já jako naprostý like, tak vůbec nepoznám, že je nějak specifická.
12: Bez toho odkrytování si člověk všimne možná nějaké drobné detaily, že tu je nějaký snímač, který snímá tlak.
14: A na řidítkách. Palubní technika zaznamenává například rychlost, náklony, brždění nebo práci jezdce s plynem. Klíčové měřící zařízení ale není přímo na motorce.
12: Celý tento systém se dá spojit s eye trackingem.
14: Jsou to takové masivní černé brýle, které se dají pod helmu.
12: Vypadá to jak normální brýle, to vybavené kamerami, které snímá pohyb očí a tu scénu před tím jezdcem.
14: Vy třeba zjišťujete, jak reaguje na chodce, na značení nebo na křižovatku.
12: Může to být v zásadě jakýkoliv podnět. Může to být chodec, jiné vozidlo, nějaká dopravná značka, může to být nějaký signál na semafore.
14: Nazbíraná data chtějí výzkumníci využít při výuce v autoškolách, tvorbě metodik bezpečné jízdy i dalším výzkumu lidského chování za řídítky. Hledají proto na testy dobrovolníky různého věku i zkušeností.
12: Kdo má zájem, máme sběrný formulář, tam zájemce může napísat o sobě pár základních informací, buď to najde na našich stránkách, alebo na našem Instagrame.
14: Dodává Michal Belák z Ústavu soudního inženýrství VUT. Jen za první pololetí letošního roku zemřelo podle ministerstva dopravy na českých silnicích 31 motocyklistů. O 11 více než ve stejném období loni. Právě lepší porozumění tomu, jak motorkáři v kritických situacích vnímají a reagují, by mohlo podle vědců pomoct podobným nehodám předcházet. Z Brna Marek Gensl, Český rozhlas.
10: Výzkumná motorka z Brna sbírá data, která mohou jednou zlepšit bezpečnost. Podobné technologie ale už dnes fungují v moderních autech. Dokážou rozpoznat únavu nebo ztrátu pozornosti řidiče a pomáhají předcházet nehodám.
14: Moderní auta nesbírají obrovské množství dat, co všechno dokážou sledovat na samotném řidiči.
16: Celou řadu informací, konkrétně sledují vlastně práci s tím volantem, nějakou plynulost řízení, držení se v jízdním pruhu nebo nějakou reakci na dopravní situace.
14: Když mluvíme o lidském faktoru, které fyziologické vlivy mají na bezpečnost jízdy největší vliv?
16: Ten lidský faktor je jednou z oblastí, která má dominantní vliv na nějakou nehodovost nebo na nějakou bezpečnost. Je to i důvodu, že vlastně ty technologie se vyvíjí, ale moc se nevěnujeme tolik tomu vzdělávání řidičů nebo práci s řidiči. Velký vliv na to má samozřejmě únava, která výrazně prodlužuje reakční dobu toho řidiče.
14: A co třeba nálada nebo stres?
16: Ve chvíli, kdy jsme pod nějakým tlakem, tak samozřejmě se to projevuje na tom řízení v podobě třeba nějaké naší větší agresivity při tom řízení. Samozřejmě i to, jaký jsme, to znamená nějaká naše osobnost se promítá do toho řidičského stylu.
14: Jak člověk pozná, že už není schopný řídit bezpečně? Existují nějaké varovné signály?
16: Ve chvíli, kdy schopnost soustředění klesá, tak ono současně také vlastně klesá nějaké naše sebeuvědomění. To znamená, řada řidičů si řekne, já to zvládnu, já to ještě dojedu. Můžeme si u některých řidičů všimnout toho, že prostě právě třeba začínají mrkat, začínají zívat, přehlíží nějaké dopravní značky.
14: Lze nepozornost nebo ztrátu koncentrace objektivně měřit?
16: I tu nepozornost lze například měřit pomocí takzvaného eye trackeru, což je vlastně zařízení, které monitoruje pohled toho řidiče, je možné také měřit reakční dobu. To znamená, když jsme rozptýlení, když se věnujeme něčemu jinému.
14: Dokážou už dnešní auta nebo motocykly poznat, že řidič je unavený nebo ztrácí pozornost? Na jakém principu to funguje?
16: Současně se vlastně používá jednak ten monitoring té jízdy, to znamená, jak třeba ten řidič trhá nebo netrhá tím volantem, jak je plynulý na brždění, jak reaguje na ty dopravní situace. To se propojuje například s tím monitoringem monitoringem očních pohybů, to znamená frekvenci mrkání, že odvrací ty oči, to znamená nevěnuje pozornost tomu řízení.
14: Jsou tyto systémy už běžnou součástí nových vozidel nebo jde zatím spíše o výbavu dražších modelů?
16: Jsou poměrně běžné u těch nových vozidel. Současně ten vývoj jde dál a zaměřuje se i na nějaký monitoring takzvaných biometrických funkcí, to znamená informací například o kožním galvanickém odporu toho řidiče, to znamená, že třeba na volantu jsou senzory, které vlastně monitorují biometrické funkce toho řidiče.
14: Jaké bezpečnostní technologie podle vás můžeme očekávat v příštích letech?
16: On ten vývoj je poměrně rychlý, ale myslím si, že ten vývoj se bude směřovat právě v tom smyslu propojení nějakých poznatků ze strany toho vozidla, ze strany nějaké chytré infrastruktury a ze strany informací o tom řidiči skrze vyhodnocení nějakou umělou inteligencí a zpětné využití pro nějakou přípravu na případnou kolizi.
14: Říká Pavel Řezáč, ředitel divize dopravních technologií a lidského faktoru z Centra dopravního výzkumu. Marek Jensl, Český rozhlas.
10: A to už je z dnešní Vědy plus.

0: Česku už týden neplatí regulace cen pohonných hmot. Benzín i nafta zdražují, podle petrolejářů to odpovídá trhu. Obří požár dál ohrožuje francouzské město Bordeaux. Evakuovaných už je přes 200 tisíc. Fotbalisté Mladé Boleslavy vyhráli ligovou dohrávku na hřišti Artisu Brno 4-2. A počasí zítra čekejte zpočátku jasno, postupně přechodně oblačno a teploty až 30 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Dnes je to přesně týden, co v Česku neplatí cenové stropy pohonných hmot na čerpacích stanicích. Od konce regulace ceny rostou. Benzín podle společnosti CCS v uplynulém týdnu zdražil o 1,80 Kč, nafta o víc než 4 koruny. Podle petrolejářů odpovídá zvýšení cen situaci na trhu.
2: Cena ropy Brent se sice dnes snížila na zhruba $91 za barel, v uplynulém týdnu ale překročila i hranici $100. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu navíc nafta zdražila o 2 koruny a 35 haléřů kvůli návratu spotřební daně na původní výši. Loula očekává, že nafta by mohla o desítky haléřů zdražovat i tento týden.
3: U benzínu bychom se mohli dočkat i určité stagnace nebo i mírného poklesu v řádu 10 haléřů.
2: Ministerstvo financí sleduje ceny a marže na čerpacích stanicích i po skončení regulace. O jejím obnovení ale zatím neuvažuje. Vít Andrle, Radiožurnál.
0: České ministerstvo zahraničí varuje před cestami do francouzského regionu Žiron. Čechy v oblasti už úřad vyzval k odjezdu kvůli rozsáhlým požárům. Rozeslal jim zprávu prostřednictvím dobrovolného registračního systému pro cestovatele Drost. Plameny na jihozápadě Francie spálily už asi 42 tisíc hektarů lesa. Podle francouzských úřadů oheň zničil taky desítky domů. Plameny postupují k městu Bordeaux. Kvůli lesním požárům na jihu země v Paříži zasedla krizová meziresortní skupina svolaná prezidentem Emmanuelem Macronem. Ten dnes řekl, že následující týdny budou nejen pro hasiče těžké. Zástupci pražské koalice se dohodli na společném postupu kvůli korupční kauze na odboru pozemních komunikací a drah. Budou například požadovat prověření problematických zakázek spojených s dopravou a taky zavedení protikorupčních pravidel na magistrátu. Policie vyšetřuje korupci spojenou se schvalováním dokumentů ředitelem odboru Alešem Krejčou.
4: Zástupci koalice budou spolupracovat s ředitelem magistrátu Tomášem Havlem například na vzniku etického kodexu, říká předseda zastupitelského klubu ODS Tomáš Portlík.
5: Aby zrovna v tomto případě ten úředník měl povinnost takovýto střet zájmu, když to řeknu, hlásit.
4: Ještě před jednáním zástupci koalice spolu avizovali, že budou chtít vysvětlení po náměstkovi pro dopravu Jaromírovi Beránkovi z Pirátů. Ten po jednání řekl, že si s koaličními partnery situaci ujasnili.
6: Už nikdo nevznášel nějaká nařčení nebo obvinění, že já bych byl zodpovědný za konání pana ředitele Krejči na odboru pozemních komunikací a drah.
4: Ředitele odboru Aleše Krejču jsme se pokoušeli kontaktovat. Měl vypnutý telefon. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisté Artisu Brno v historicky prvním utkání v nejvyšší domácí soutěži body nezískali. Nováček šance ligy v dohrávce prvního kola před svými fanoušky prohrál s Mladou Boleslaví 2-4. Basketbalisté Slavie budou hrát své zápasy v Lize mistrů s největší pravděpodobností v Pardubicích. Nový klub, který vznikl sloučením pražského celku s posledními ligovými šampiony z Nymburka, totiž pro letošní sezónu nedostal výjimku pro působení na pražské Královce. Radiožurnálu Sport to potvrdil spolumajitel klubu Tomáš Petera s odkazem na Mezinárodní basketbalovou federaci FIBA.
8: Pardubice jsou zatím jediná varianta, kterou nám FIBA schválila. Vlastně od letošního roku nepovoluje vůbec žádnou výjimku a my, když jsme hráli nad Královkou poslední sezóny, tak to bylo právě na ty výjimky a ty už neexistují, takže kapacita hlediště na Královce nevyhovuje. Proto musíme hledat halu bohužel někde mimo Prahu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D5 za Zdicemi a překážka na D1 za Měřínem. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozor před odbočkou na Žebrák, překáží tam následky požáru kamionu. Na kilometru 33,5 se jede pouze levým pruhem a čeká se na těžkou techniku. Kolona od 30. kilometru je na 20 minut. Na východní části Pražského okruhu směrem od Hradecké dálnice budete brzdit před sjezdem na D10 do Mladé Boleslavi. Kolona hlavně kamionů v pravém pruhu pokračuje pak přes Novopatskou až k omezení ve Kbelské ulici. Na D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za Měřínem. Na kilometru 124 stojí porouchaná dodávka. Je v odstavném pruhu, zatím bez výrazného označení. Na D2 z Brna do Bratislavy podobná situace za odbočkou na Modřice. Na 5. kilometru stojí osobní auto a pozor na pohyb lidí okolo. A v Praze opatrně v Evropské ulici ve směru do centra. V křižovatce se Starodejvickou vyšetřují kolizi dvou osobních aut. Je to ale průjezdné bez zásadního zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 14 až 10 stupňů Celsia, zítra čekejte ráno ještě polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, pršet by ale zítra nemělo. Nejvyšší teploty většinou 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?

0: 18. března 1848. V Berlíně stavějí barikády, v milánských ulicích se bojuje. 19. března ve Vídni musí vojáci do kasáren, v Berlíně ven z města. Měšťanské gardy zaujímají jejich místo. 20. března bavorský král Ludvík I. se vzdává trůnu. 21. března propuká povstání v Benátkách. 22. března Radecký vyklízí Milán. 23. března Daniele Manin se stává prezidentem Benátské republiky. 24. března Sardinské království vyhlašuje Rakousku válku. 25. března vojsko papeže Pia IX. Se vydává na pochod proti apoštolskému veličenstvu Ferdinandovi I. 26. března před Hofburgem ve Vídni se objevuje vojsko. Rozčilení, falešný poplach. Dne 2. dubna zavlála z věže svatoštěpánského domu černo-červeno-zlatá vlajka, symbol německé jednoty. Německy se mluvilo ve velké části monarchie a německé národní hnutí nyní žádalo, aby se německy mluvící Rakušané připojili k německé říši, kterou se právě chystali ustavit ve Frankfurtu.
1: Tímto výčtem, který popisuje rychlý sled jarních událostí roku 1848, německý historik a publicista Franz Herre ve své knize Císař František Josef I. Jeho život a doba nás uvádí do tématu otázky dnešního pořadu, jak to bylo doopravdy. Rok 1848 byl výhrou pro Čechy. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Slyšeli jsme výčet jednotlivých míst a překotných událostí. Mohlo by se zdát, jako by to někdo někde z dálky celé koordinoval. Bylo tomu tak? Otázka pro hosta pořadu, historika, profesora Jana Rychlíka.
2: Nebylo tomu tak. My se nemůžeme dívat jenom na události v Německu, jako to udělal profesor Herre. Protože ta revoluce začala v podstatě už koncem roku 1847, občanskou válkou ve Švýcarsku. Ta revoluce tam měla úspěch, protože zvítězily ty síly, které chtěly z toho volného svazku kantonů vytvořit moderní stát, což se povedlo. A dále důležitá byla revoluce ve Francii 22. února, která svrhla monarchii Ludvíka Filipa a vyhlásila druhou francouzskou republiku. Odtamtud teprve se šíří revoluce do Německa, ale ještě před tím 18. březnem v Berlíně, což je jistě důležité datum, dochází 15. března k revoluci v Pešti. Sándor Petőfi citoval svou slavnou báseň Nemzeti dal, čili národní báseň. Je přijat tedy požadavek vytvoření vlastně jakéhosi polosamostatného Uherska, což také tehdy bylo realizováno.
3: K nespokojenosti s politickými poměry přistoupila řada dalších činitelů. Několik katastrofických sklizní, nedostatek, v Irsku dokonce hladomor, epidemie, pokles obchodní výměny, bída, nezaměstnanost. Podmínky vedoucí k výbuchu se různily podle specifik té, které země. Většinou stály v čele revolučního hnutí liberální intelektuálové středostavovského původu, vyznávající ideály velké francouzské revoluce.
1: Konstatovalo 12 historiků, autorů knihy Dějiny Evropy. Slyšeli jsme v daném textu, že do vedoucích pozic se dostávali liberální intelektuálové, kteří vyznávali ideály velké francouzské revoluce. To bylo tedy to okřídlené rovnost, volnost, bratrství? To bylo leitmotivem, který by mohl být spojovatelem všech těchto událostí?
2: Ideály volnost, rovnost, bratrství a ideály francouzské revoluce sice uznávali všichni, ale ne každý je chápal tak, jak jim asi rozumíme my. Ti liberálové rozhodně si nepředstavovali vytvoření nějakého demokratického systému, jaký známe dnes. Musíme to chápat v dobovém kontextu. Pouze ve Francii a ve Švýcarsku bylo uzákoněno všeobecné volební právo, samozřejmě pouze pro muže, ale jinak ti liberálové vycházeli z toho, že spolu rozhodovat o osudu státu mají ti, kteří platí daně a přispívají tedy do státní pokladny. To znamená, měla být určitá práva dostupná všem, ale politická práva jenom některým, především zámožným. Bylo to namířeno proti stavovským výsadám, že není vůbec důležité, jestli je někdo šlechtic nebo nebo není šlechtic. A to je druhá stránka věci. Například hovořil jsem o revoluci v Uhrách, tak jeden z prvních zákonů bylo všeobecné zdanění. Šlechta musela platit daně jako každý jiný. Tak ten má mít politická práva, má mít volební právo a má mít možnost zúčastnit se aktivně politického života.
1: Pokud zůstaneme ve státě, jehož součástí byly země koruny české, bylo to Rakouské císařství, tak můžeme říci zhruba 40 národů a národností, které tam žily. A nejenom silné Uhry, sám jste zmiňoval, pane profesore, dění v Pešti, dnešní Budapešti, ale také počet německy mluvících Rakušanů. A to se týkalo samozřejmě i území, na kterém žijeme. V úvodním textu německého historika France Hreho jsme slyšeli, že německy mluvící Rakušané byli vyzývání, aby se připojili k německé říši, která se měla ustavit ve Frankfurtu.
2: Ale musíme si uvědomit, že ta myšlenka sjednocení Němců do jedné německé říše byla zcela logická a byla legitimní. Totiž v tom německém diskursu to vycházelo tak, že vlastně někdejší svatá říše římská, která zanikla roku 1806, je jakýmsi prototypem příštího sjednoceného Německa. A do té svaté říše římské, jak známo, patřily i české země. A podobně do německého spolku, což byla volná konfederace německých států pod předsednictvím Rakouska, jak vznikly na Vídeňském kongresu 1814-1815, také patřily české země. Rakousko tam patřilo právě jenom tou částí, která dříve patřila k svaté říši římské. Čili by bylo logické, že do toho sjednoceného Německa budou patřit i české země. Nebylo to namířeno nějak výslovně proti Čechům, protože z německého pohledu Čechy byli stejně takovou německou zemí jako třeba Bavorsko, Sasko, Prusko nebo kdokoliv jiný.
1: Do Frankfurtu byl také pozván historik František Palacký. Jeho postoj k danému dění vyjadřuje následující text.
4: Pravá životní žíla tohoto potřebného svazku národů jest Dunaj. Ústřední jeho moc nesmí se od řeky této nikdy daleko uchylovati, má-li skutečně vůbec platna býti a zůstati. Zajisté, kdyby státu rakouského nebylo již oddávna, museli bychom v interesu Evropy, ba humanity samé, přičinit se co nejdříve, aby se utvořil.
2: V českém intelektuálním prostředí tento postoj byl jednoznačný právě proto, že už česká šlechta v období předbřeznovém a taky čeští liberálové vycházeli z té myšlenky svébytnosti českých zemí, nikoliv jako součástí německého spolku nebo jako součástí svaté říše římské, ale naopak zdůrazňovali, že i v té svaté říši český stát od počátku 13. století měl zvláštní postavení a že je to tedy

Když bude sjednoceno Německo, kdo v něm bude vládnout? Bude to rakouský císař, když v té době už hlavní prim hraje Prusko a pruský král? Byť je pravda, že Vídeň nakonec souhlasila s tím, aby na území Rakouska, tedy i českých zemí, té západní části Rakouska, se uskutečnily volby do toho ústavodárného sněmu ve Frankfurtu.

0: Shromáždění se konalo na večer v sobotu dne 11. března. Tento pamětihodný den uzavírá pražskou idylu před Březnovou a je datem narození novočeské politiky. První vlivy a dojmy na Úsvitu individuálního života mají ražený účinek. To jest vtisknou dalšímu konání poměrně trvalou pečeť. Nikdo nežádal o povolení, nikdo také nic nezakazoval. Nejistota panovala na všech stranách. Prezident zemského gubernia, tedy nejvyšší představitel civilní moci v zemi, si vyžádal vojenskou pohotovost, zásahu však nebylo třeba. Přišlo prý na 3000 lidí. Ve smluvený čas byla svatováclavská lázeň, v níž se měla schůze konat, temná a uzamčená. Pořadatelé byli značně nedochvilní a pak i museli teprve přemlouvat majitele budovy, aby otevřel. Sál pojal asi 800 lidí, mnoho dalších vytrvalo venku. Vše proběhlo v klidu a pohodě, v duchu optimistického očekávání a loajální důvěry.
1: Textem z knihy Češi v dějinách nové doby autorů Petra Pidharta, Petra Příhody a Milana Otáhala združených pod pojmenováním Podiven jsme se ocitli v březnu roku 1848 přímo v Praze. O jaké shromáždění, které tak klopotně se scházelo, se jednalo a co bylo jeho předmětem?
2: Bylo to shromáždění pražských občanů, kde byl zvolen výbor, byla přijata rezoluce, nebo spíše petice, je známá jako první pražská petice k císaři. Na prvním místě sice původně byly sociální požadavky, ale pak se na prvním místě dostaly požadavky národnostní, hlavně zrovnoprávnění Čechů a Němců. Mezitím ve Vídni vypukla také revoluce a byla vyhlášena ústava, říká se Pilsdorfova, podle ministra vnitra France Pilsdorfa, který ji připravil. Ale chtěl bych hlavně říci, že vyhlášení té Pilsdorfovy ústavy v dubnu znamenalo, že činnost toho výboru, kterému se pak říkalo svatováclavský, byla zpětně legalizována. Nyní tedy občané dělají jen to, co jim ústava dovoluje, čili už to nebylo ilegální.
1: Přesto 17. červen byl v Praze tehdy velmi napjatý. Došlo totiž ke střetu neozbrojeného davu demonstrantů s granátníky Windischgrätzovými, a to na rohu Celetné ulice a Ovocného trhu, právě tam, kde bylo zemské velitelství. Průvody, které procházely Prahou, tak se dostali do střetu s vojáky a ti vyzbrojení proti nim zasahovali. Další dění popisuje publicista Petr Hořejš ve svých toulkách Českou minulostí takto.
3: Vojáci se snažili stísněný prostor vyklidit. Děti a ženy se v nastalé tlačenici začaly dusit. Kontakt tělo na tělo se neobešel bez rvaček. Pak třeskly první výstřely, možná nechtěné. Zděšení a chaos ovládly celé město. Zvony kostelů začaly bít na poplach. Aniž to kdokoliv plánoval či organizoval, Pražané se pustili do chaotické stavby barikád. Někdy kolem 4:30, to už bylo okolí komandatury vyklizeno, zabila kulka vystřelená kýmsi neznámým a nikdy nezjištěným manželku knížete Windischgrätze Eleonoru. Smrt ji zastihla, když stála u okna v prvním patře domu, kde bydleli.
1: Co se odehrálo od toho dubna, kdy se situace zdála být v klidu, až do tohoto 17. června?
2: Odehrálo se mnoho věcí. Především připravovaly se volby do zemského sněmu a také volby do ústavodárného sněmu, protože ta Pilsdorfova ústava především mezi německým obyvatelstvem ve Vídni nebyla populární a vyvolala druhé povstání ve Vídni. Ale hlavně do Prahy byl svolán slovanský sjezd, který měl být jakousi odpovědí nebo reakcí na ten všeněmecký sjezd ve Frankfurtu. A právě o to svatodušní pondělí

0: se konala mše na Koňském trhu, čili dnešním Václavském náměstí. A odtamtud po té mši ty davy se vydali na Staré Město, kde došlo k té srážce s vojskem, která vyvolala potom několikadenní boje na barikádách.
1: Mezi důsledky byly samozřejmě oběti na životech, také řada lidí byla zatčena, následně proběhla soudní jednání, vzbouřenci kapitulovali a Praha se stala městem s vyhlášeným stanným právem. Ale jaké byly důsledky politické?
0: Český sněm nebyl vůbec svolán, na Moravě sněm už předtím zasedal, čili ten pokračoval. A v podmínkách staného práva se konaly volby do ústavodárného sněmu, který se měl sejít ve Vídni. Ten se skutečně ve Vídni sešel. Paradoxní je, že na tom ústavodárném sněmu ve Vídni, tak naopak Češi stojí na konzervativním křídle. Nejradikálnější byli právě němečtí poslanci, ti, kteří dělali druhé povstání ve Vídni a potom třetí povstání ve Vídni, které přišlo na podzim. A když to třetí povstání vypuklo, tak to byli právě čeští poslanci, kteří řekli, že v podmínkách revoluce nebudou zasedat, odjeli do Brna a potom, podobně jako císařský dvůr, do Olomouce. A protože v Olomouci nebylo kde zasedat, tak olomoucký arcibiskup jim dal zámek v Kroměříži, kde potom to jednání sněmu, který měl vypracovat ústavu, pokračovalo.
1: Jaké výsledky těch několik měsíců přinesly pro ty, kteří žili na území zemí koruny české?
0: 7. září 1848 německý poslanec ze Slezska, radikální Hans Kudlich, podal pilný návrh na schválení zákona, kterým se zrušilo poddanství. To je obrovský krok vpřed a je to něco, co už nešlo vzít zpět. Od té doby také venkov je celkem v klidu, už se nepodílí na žádných revolučních akcích. Co se týče toho zasedání sněmu v Kroměříži, ten měl vypracovat ústavu a tam samozřejmě, což se dalo předpokládat, na sebe narazilo několik koncepcí, jaká má být vnitřní struktura Rakouska. Jinak sněm měl kompetence jednat pouze o západní části monarchie. O postavení Uher se nejednalo, tam v té době zuří válka, protože Uhry v podstatě vyhlásili úplnou nezávislost a bojují s regulérním rakouským vojskem až do jara 1849. Ta ústava, které se říká kroměřížská, byla dovedena do paragrafovaného znění, ale nakonec se o ní nehlasovalo, protože 4. března byl novým císařem Františkem Josefem I., který po abdikaci svého strýce 2. prosince 1848 sněm rozpustil. Místo toho ministr vnitra Franz von Stadion vydává vlastní ústavu, říká se jí Stadionova nebo oktrojovaná, protože byla nařízena zhora. Je to ústava centralistická s omezeným volebním právem, ale ani ta vlastně nikdy nevešla v život, protože roku 1851 byla odvolána a byl obnoven absolutismus.

0: Revoluce 1848 byla nutná. Absolutismus musel padnout. Pro české země byl vídeňský absolutismus protireformačním režimem a je proto přirozené, že u nás měl rok 1848 ráz důrazněji náboženský než jinde. Orgán palackého strany Havlíčkovy Národní noviny požadovali nejen politickou, ale i církevní reformu. Sociální a politické požadavky byly však tehdy naléhavější a přímější. Také u nás a hlavně v Praze byla revoluce pokračováním revoluce francouzské.
1: Těmito slovy hodnotil o 50 let později dění roku 1848 Tomáš Garrigue Masaryk. Tak si pojďme říci, byl tam prvek českého národa ve smyslu jakéhosi rovnoprávného postavení jako klíčový, nebo to byl prvek zrušení stavů a rovnosti lidí před zákonem, a nebo to byly požadavky, řekněme, sociálního charakteru?
2: Já myslím, že všechno dohromady asi se nedá říci, co převažovalo. To u různých částí společnosti bylo různé, ale jinak nemůžu souhlasit s Masarykem, že by tam byla otázka církevní, ta nehrála žádnou roli. Reforma církve se týkala záležitostí určité liberalizace církevních předpisů.
1: Každá historická událost si posléze žije svým vlastním životem, nejen ohlédnutím historiků či badatelů zpět a interpretací tehdejšího dění, ale také vysvětlováním z určitých, řekněme, ideových či ideologických pozic. Také o tom píší autoři ve své knize Češi v dějinách nové doby, sdružení pod společným názvem Podiven.
3: Pražské červnové bouře, zvané též svatodušní, se nadlouho staly mýtem předpojaté historiografie. Ať německé, respektive sudeto německé, ať česky vlastenecké, či posléze marxistické. Působivé obrazy jako barikáda v Mostecké věži, dělové salvy z hradčanských svahů a požár staroměstských mlýnů měly dokumentovat vlastenecké odhodlání potomků husitů a bělohorských odbojníků. Případně revoluční elán plebejského národa, v němž se konečně ozvalo jeho třídní vědomí. Skutečná situace však byla složitější a nijak neskýtala důvody k pozdějším heroizacím.
1: Můžeme říci, že pak to vypadalo, že to byly téměř zcela odlišné události, když to hodnotili z takto protichůdných pozic, jak jsme slyšeli?
2: Samozřejmě z roku 1848 si každý může vzít to, co se mu tam líbí, a taky to historici i politici, to bych zdůraznil, vždycky dělali. Ale nepochybně ty svatodušní bouře byly v podstatě epizodou. V zásadě venkov se od toho distancoval a většina pražských měšťanů také. Takže já bych to nepřeceňoval, jistě je to hezký symbol, ale to je asi tak všechno.
1: Byla to vůbec revoluce?
2: Určitě to revoluce byla, protože měnila společenský a politický systém. Že se to nepovedlo, to je záležitost jiná, ale situace v Rakousku a nikde v Evropě, konec konců, když pomineme Rusko a Osmanskou říši, po revoluci už nebyla taková, jako byla před revolucí.
4: Na sklonku roku 1849 poměr v Evropě vypadaly stejně jako před 2 lety. A přece ideje národní, demokratické a liberální urazily notný kus cesty. Absolutní monarchie ztrácely půdu pod nohama a moc pozemkové aristokracie ochabovala. Evropští rolníci výma Ruska se na dobro zbavili feudálního jarma. Cesta k vítěznému nástupu národních hnutí byla volná.
1: Konstatuje 12 historiků autorů společné publikace Dějiny Evropy. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: byl rok 1848 výhrou pro Čechy? A stejná otázka pro hosta dnešního pořadu, historika profesora Jana Rychlíka.
2: Já si myslím, že ano. Češi sice nezískali to, co chtěli, ale to nezískali Němci také a nezískal to vlastně žádný národ v Rakousku.
1: A mysleli si tehdy představitelé těchto hnutí, českých hnutí, že vyhráli, anebo to považovali, když nezískali všechno, jako prohru či zklamání?
2: Nepochybně to považovali za prohru a zklamání. Jenomže právě ta revoluce dala základ těm pozdějším hnutím, ze kterých mimochodem většina evropských národů čerpá i dnes. Vidí svoje kořeny právě v té revoluci 1848.
1: Můžeme tedy říci, že to je dědictví právě tohoto roku?
2: Já si myslím, že to říct můžeme s plnou odpovědností.
1: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii pořadu měl Michal Bureš. A ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: 2030.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel jmenoval na návrh ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO 15 nových soudců a novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě. Stala se jí dosavadní místo předsedkyně soudu Daniela Teterová, která se funkce ujme od srpna. V minulosti prezident obvykle jmenoval 50 i víc soudců najednou. Tejc ale už po nástupu do funkce oznámil, že chce počet kandidátů snížit. Důvodem je podle něj to, že soudy v posledních letech řeší méně případů. Tejcův záměr omezit počet kandidátů kritizovala už dřív soudce. Soudcovská unie má za to, že skokové a jednorázové omezení jmenování soudců může negativně ovlivnit rychlost a plynulost soudních řízení. Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra plánují na 13. srpna veřejný zátěžový test aplikace e-doklady před podzimními komunálními volbami. Agentura to uvedla v tiskové zprávě s tím, že do testování chce zapojit několik desítek tisíc dobrovolníků. Loni totiž systém e-dokladů při sněmovních volbách kolaboval. Kdo se bude chtít do zátěžového testu v srpnu zapojit, má ve stanovený čas otevřít aplikaci e-doklady. Takový krok zabere jen pár vteřin. Víc informací je na webu Digitální a informační agentury. V libýském hlavním městě Tripolisu se po celý den protestovalo proti opakovaným výpadkům elektřiny. Demonstranti zablokovali silnice i vstupy do institucí. Na záběrech, které ověřila zpravodajská stanice Al Jazeera, lidé zapalují pneumatiky. Protestující taky před sídlem ministerstva zahraničí vyložili nákladní vůz s hlínou. Akce pořádá hnutí Páteční trh. To od loňského jara vystupuje proti vládě Národní jednoty premiéra Hamida Dbajíby. Tu viní mimo jiné z korupce a usiluje o rozpuštění stávajících politických institucí. A rekonstrukce hlavního tahu do Německa směrem na Strážný na Prachaticku od dneška omezuje dopravu na silnici 1/4. Silničáři v úseku mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí opraví poškozenou vozovku. Ředitelství silnic a dálnic nechá navíc silnici v některých místech rozšířit. Řidiči osobních aut a linkových autobusů projedou místem až do půlky října Kyvadlově. Větší auta musí využít objížďku přes Prachatice a Volary. Mladoboleslavští fotbalisté vstoupili do nového ročníku šance ligy vítězně. V dohrávce prvního kola uspěli na hřišti Nováčka Artisu Brno a odvezli si triumf 4-2. Dva góly dali domácí Adediran a hostující Klíma.
3: Kolona na D5 před Žebrákem a taky na dvě dvojce nehoda před Brnem. Na D5 z Prahy do Plzně za odbočkou na Zdice odklízejí následky požáru kamionu. Na kilometru 33,5 už je těžká technika. Zavírat to zatím nebudou, projíždí se levým pruhem. Kolona od 30. kilometru je na přibližně 20 minut. Na D2 před Brnem ve směru z Bratislavy máme hlášenou nehodu na prvním kilometru. U sjezdu na Brnojich a k obchodní zóně se střetlo osobní auto s nákladním a provozu ale zatím výrazně nepřekážejí. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy opatrně za Tuřicemi. Na 24. kilometru se na vozovce pohybují lidé. Na D1 z Brna do Prahy stojí za Měřínem na kilometru 124 porouchaná dodávka. V odstavném pruhu už na ní upozorňuje světelná šipka. A na D1 z Brna do Přerova opatrně, pokud budete sjíždět na kilometru 258 na Kroměříž západ. A hned za exitem v křižovatce na Kroměříž havarovala dvě osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, pršet by ale zítra vůbec nemělo. Nejvyšší teploty v úterý 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 23. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Je pondělí 27. července, já jsem Daniela Vrbová a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe.
5: Zkroucené špagety nebo cestující plameny. Pětice Čechů uspěla v mezinárodním kole soutěže.
6: To, co dává největší smysl, je, když mladý učí mladý, že jezdí právě ti studenti vysokých škol, jezdí na ty základní školy nebo střední školy a oni se baví s těmi žáky.
7: Zkoušíme si věci, které bych jinde prostě neviděl.
8: A nebo to předají dál rodičům. To znamená, ten můj přesah není jenom na úrovni 30 dětí.
9: Je to věda, zkoumání přírody a zkoumání přírodních jevů, biologie, chemie, fyziky.
4: Baňky a zkumavky, mikroskopy a elektrické obvody, 3D tiskárna a tablet. Jak tyto pomůcky lákají dnešní žáky v hodinách chemie, biologie, fyziky a matematiky? Chtějí si ještě na pokusy sáhnout nebo se na ně radši dívají na videích z internetu? A jak jim kouzlo objevování a vědeckého poznání mají vyučující zprostředkovat v 45 minutách? O tom, jak poutavě vyučovat přírodovědné a technické předměty s praktickým přesahem do života, budou následující minuty.
5: Tak a teď už je čas na...
0: veselou vědu!
10: Zapneme si mozečky. Nádech. Výdech.
4: Celé léto pořádá spolek Veselá věda příměstské a pobytové tábory pro malé a hlavně zvídavé vědce. Děti si na nich můžou vyzkoušet zábavné biologické a chemické pokusy nebo se dozvědět víc o nositelích Nobelových cen. A koho zlákají přírodní vědy o prázdninách, může pokračovat na kroužcích Veselé vědy i během školního roku. Víc už si řekneme se zakladatelkou tohoto projektu, Martinou Fialovou. Dobrý den.
11: Dobrý den.
4: Co nabízejí vaše letní příměstské a pobytové tábory? Co tam děti můžou zažít?
11: Naše příměstské a pobytové tábory jsou zaměřené na hlavně prázdninový zážitek, aby děti měly krásný prázdniny, krásné léto, a snažíme se ho propojit s nějakou smysluplnou aktivitou a v našem případě je to věda, zkoumání přírody a zkoumání přírodních jevů, biologie, chemie, fyziky, ale taky rozhlížení se po přírodě a i takové vnímání celkově těch propojení toho, co náš svět okolo ovlivňuje.
4: U zrodu Veselé vědy stál váš zájem o biologii a také vaše tři zvídavé děti. Můžete se do té doby, jak jste vlastně s Veselou vědou začínala a jak se postupně rozrostla na tolik škol, kde dnes působí?
11: Měla jsem tři děti, jednou úplně maličké a dvě na základní škole, a já sama na základní škole a potom i na střední jsem milovala biologii, chemii, fyziku, ale ne úplně tolik tu teorie, ty výpočty, ale mě strašně bavily ty laboratorní práce, to jsem úplně milovala. To bylo dobrodružství, dostat se do školní laboratoře, jenomže těch hodin tam bylo hrozně málo. A když potom moje děti začaly chodit do školy, tak jsem zjistila, že se to osekává ještě daleko víc a že vlastně ty laboratoře často zůstávají úplně zavřené, úplně nevyužité. Takže jsem si říkala, no možná mezi těmi dnešními dětmi jsou taky takový děti, jako jsem byla já, a taky by třeba do té laboratoře chtěli. Takže jsem pro svoje děti a pro jejich kamarády ze základky vymyslela tenhle ten koncept, a potom za mnou přišel pan ředitel a říkal, je to je opravdu moc pěkný nápad, to běž ještě tady do vedlejší školy, ještě do vedlejší školy, tak jsem oslovila další ředitele a začalo se to šířit, ukázalo se, že je spousta dětí, jako jsem byla já a jako jsou moje děti, které tyhle ty věci baví, které v tom vidí to dobrodružství, stejně jako jsem viděla já. A taky, že děti chtějí v něčem vyniknout a spoustu dětí nemá sportovní talent a nebudou mistry světa v gymnastice a vlastně ani nechtějí trénovat pětkrát týdně. Spoustu dětí nemá trpělivost na hraní na housle, ale chtějí mít něco, kde se můžou realizovat, a takové děti chodí do Veselé vědy.
4: Vy působíte nejen přes prázdniny, ale kroužky probíhají u vás nebo ve vaší péči po celý rok. Jste vázáni striktně na školní prostředí?
11: Snažíme se působit hlavně ve školách. Je to i z toho důvodu, že víme, nebo moje mateřská zkušenost byla, že jsem strávila spoustu let v autě přejížděním z místa na místo a převážením dětí z místa na místo, a přišlo mi jako dobrý nápad pořádat to přímo ve školách, vyzvednout si děti v družině, potom je do družiny zase vrátit a rodiče nezatěžovat tím, aby museli s dětmi někam jezdit. Děti si to užijí, jsou ve známém prostředí, potkají se tam vlastně i se spolužáky, takže i ten kolektiv se tam potom tvoří snadněji.
4: Takže potřebujete školy, které mají nějakou přírodovědnou laboratoř, chemickou, biologickou, fyzikální?
11: Kroužky jsou určené pro děti z prvního stupně a tam nám stačí učebna, kde je podlaha, na kterou můžeme třeba občas omylem něco vylít, a kohoutek s vodou a školní lavice. Ale když nám to škola umožní, je to ve školní laboratoři, má to samozřejmě mnohem krásnější atmosféru, ale nepodaří se to vždycky, některé školy ani nemají. Ale naše lektoři mají obrovskou sadu pomůcek, se kterou do té školy přicházejí, takže děti pracují se zkumavkami, kádinkami, pipetami, a mají spoustu chemického vybavení, takže my dokážeme v laboratoř proměnit vlastně jakoukoliv místnost.
4: A kdo jsou vaši lektoři a lektorky? Jak jsem si všimla, tak už se zapojili i vaše vlastní děti.
11: Je to pravda. A naši lektoři jsou veliká a různorodá skupina lidí. Částečně jsou to učitelé, což je vždycky příjemné, když můžeme v té škole rovnou navázat spolupráci i s pedagogem, ale často pracujeme se studenty pedagogických fakult, s univerzitou v Hradci Králové máme přímo navázanou spolupráci, kdy často jsou to třeba učitelé v důchodu, maminky na mateřské nebo rodiče dětí z kroužku, které to baví, protože myslím, že by se nám dokonce fungoval i kroužek pro rodiče s dětmi, protože často rodiče jsou stejně nadšený jako jejich děti. Takže někdy jsou to třeba i rodiče dětí z kroužku, kteří mají třeba nějaké lékařské nebo přírodovědné zaměření ve své práci a tohle ve volném čase dělají. No vlastně jako já.
4: A na kolika školách tedy působíte?
11: Nepamatuju si přesné číslo, ale vím, že tento rok jsme měli v kroužcích 13 000 dětí po celé České republice na příměstských táborech je letos asi 8 000 dětí, takže ten záběr je opravdu veliký. Vlastně to je náš cíl, nabídnout to úplně všem dětem. Snažíme se dostat hodně do regionů, do co nejmenších měst, i když tam samozřejmě je potom složité najít vhodného lektora, ale snažíme se být i v malých obcích, kde ta nabídka těch volnočasových aktivit je úzká, a rozšířit to tak, aby děti měly možnost zažít i něco jiného.
4: I když se děti nerozhodnou pro vědeckou kariéru v oblasti přírodních věd, tak co byste si přála, aby si z těch vašich kroužků, táborů a akcí odnesli a udrželi i po mnoha letech?
11: Moje největší přání, aby veselá věda přinesla dětem prodloužení doby, kdy jsou přirozeně zvídavé, aby se nebáli experimentovat, aby věděli, že věda je dobrodružství a aby až nutně narazí během studia na takovou tu složitější část těch přírodních věd, různé rovnice, výpočty, které někdy se mohou zdát strašidelné nebo nudné, tak já bych si moc přála, aby ten jejich zážitek z veselé vědy byl. Zatímhle vším je ale ta radost z toho objevování a z toho experimentování. Je tam obrovská svoboda, obrovská kreativita a něco zkoumat je prostě radost. Tak to bych si přála, aby si odnesli.
4: Naším hostem byla Martina Fialová, zakladatelka Veselé vědy. Děkujeme.
11: Já taky moc děkuji.
4: Hostem reparátu je teď Adéla Maršalová-Rumlerová, profesorka chemie na gymnáziu Josefa Jungmana v Litoměřicích. Dobrý den.
12: Dobrý den, Daniel.
4: Kdy dostáváte nejlepší nápady na chemické pokusy, které byste mohla se svými studenty dělat ve vašich hodinách?
12: Při cvičení.
4: Při cvičení čeho?
12: Při cvičení, když chodím do posilovny, anebo když jedu na kole, tak v hlavě mi běží nové a nové možnosti, jak udělat daný pokus. Nebo když už znám ten pokus, tak mi napadne, jak ho jako vytunit, anebo vylepšit.
4: A co je pro vás kritériem dobrého pokusu? Musí to tam explodovat barvy?
12: Ne, musí to být pokus, který má nějaký přesah do běžného života. To znamená, ba naopak, aby to nebylo jenom wow, ale aby ty děti si odnesly něco do běžného života. To je nějakou poučku pro sebe, kterou využijí při každodenním rozhodování, kdy chemii potřebujete.
4: Vy jste asi věděla vždycky, že se chcete věnovat chemii a učit jí, nebo ne?
12: Ne, já jsem byla i na základce trošku odrazená způsobem výuky chemie, protože to bylo striktně jenom o vzorečkách a vzorcích, ale už od malička jsem se zajímala o přírodní vědy. Akorát jsem neměla nikoho k sobě, kdo by mi to vysvětlil. Takže jsem byla takové to typické dítě, které se ptá stále, proč to tak je, a potřebovala jsem něco vysvětlit. Ale většina pedagogů mě bralo jako ADHD dítě. Teda v té době to nebyla diagnoza ještě. Ale takové to dítě, co pořád ruší, furt se na něco ptá. Takže ještě v páté třídě mi řekli, že jsem nestudijní typ a že nevystuduji ani učiliště. Takže
4: a nakonec jste vystudovala.
12: Vystudovala jsem vysokou školu, přesně tak. Ale strašně mě to bavilo a učit chemii nebo věnovat se chemii bylo vlastně moje potom poslání a rozhodnutí kolem 16. roku. No.
4: A tahle zkušenost vás ovlivnila v tom, jak k tomu dnes přistupujete, že ty vaše hodiny jsou opravdu plné pokusů, chcete to demonstrovat těm studentům, zapojit je do těch hodin, vysvětlujete jim právě tu chemii v každodenním životě vedle takových těch pokusů, které jste tady zmínila, nebo které říkáte, jak o nich přemýšlíte, ale tak třeba jsem si všimla, že se s nimi bavíte o skladbě výživy například.
12: Jo, to je strašně důležitý. Jo, já totiž nemám ráda, když se bavíte o něčem a nedokážete si to představit, a většina věcí v chemii je velmi abstraktních a nedokážete si to představit. Takže já jsem chtěla učit jinak, než ta moje paní učitelka na základní škole, i když byla úplně báječná, strašně ji mám ráda. Vlastně i díky ní jsem na tu chemii pak šla, abych to líp pochopila. Tak jsem vlastně ke každému tématu vytvořila nějaký soubor pokusů, aby ty děti se učily zážitkově a prožitkově. Takže všechno osahat, taková smyslová chemie, tomu říkám.
13: A na to jste si přišla sama, nebo k tomu už dnes existují nějaké metodické příručky, učebnice?
12: Ale já učím intuitivně, já nejsem učitel, já jsem vlastně vystudovaný vědec, toxikolog. A což mi dává neuvěřitelný přesah právě do toho učitelství té chemie, že můžu říkat ty zážitky, co se mi staly třeba na pitvě a tak, to strašně děti baví, protože jsem studovala a učila ještě na lékařské fakultě. A vlastně postupem času já učím přes 20 let. A začínala jsem na základní škole, nebo na vysoké škole jsem učila, pak na základní škole a pak jsem se dostala i k 3letým dětem do školky a tam to vzniklo. Tam to vzniklo, že vlastně ty děti to potřebují osahat a vysvětlit, takže i to, co je hodně složité, jsem tak zjednodušila, aby to pochopili i 3letáci, což mimochodem vypovídá o tom, jak rozumíte danému oboru, když dokážete vysvětlit složité téma i 3letému dítěti.
13: Co je podle vás to gro chemického vědění pro dnešní studenty, případně absolventy mateřské školky, co by si z ní tedy měli pamatovat i mnoho let po opuštění školy?
12: Já bych strašně ráda, kdyby si z toho odnesli něco, co využijí v běžném životě. Třeba ten den, co se to dozví, anebo ten týden, anebo to předají dál rodičům. To znamená, ten můj přesah není jenom na úrovni 30 dětí, ale rozhodně to je i tak, že poučí rodiče, že by měli tankovat třeba v rukavicích, nebo jak je důležitý při splachování dávat ten ochranný dekl dolů, nebo proč nemít kartáčky, zubní kartáčky tam, kde máte toaletu. A takový věc.
13: S tím ochranným deklem na té toaletě?
12: No, protože vy, když se vyčůráte a spláchnete s otevřenou toaletou, tak vlastně ten aerosol, který obsahuje i vaší moč a fekálie, tak má dostřih až 3 metry. Což zase těm dětem můžete ukázat, aby vám věřili, že vezmete nějakou fluorescenční látku, kterou nalijete do toho záchodu, protože mimochodem moč svítí pod UV, zvířecí i lidská moč. Nalijete do toho záchoda, spláchnete a vezmete baterku, zhasnete a všude se tou baterkou UV podíváte, kam ten aerosol doletěl, abyste se divila, kde všude vlastně lidská moč může na té toaletě být.
13: No a jakou zpětnou vazbu dostáváte od svých studentů? Chtějí si opravdu na ty pokusy sáhnout, nebo už jsou dnes tak přetížení a jednou nohou stále v online světě, že vlastně radši chtějí, abyste jim to demonstrovala vy, případně pouštěla videa z YouTube, nebojovala jste s tím nikdy?
12: Tak videa rozhodně nepouštím, protože to mi přijde takový. Všechno, co je na tom YouTube, dokážu udělat já, dokážu to udělat i tak, že ty děti si to vyzkouší za mým odborným dohledem, takže tak, aby se jim nic nestalo, ale spíš se snažím, aby si to všechno osahali. To znamená, že je to bezpečný, tak opravdu jedeme tak, že si to osahají, očuchají, vidí to, slyší to, ideálním způsobem i ochutnají, když v chemii se nedá moc jako říct, že všechno ochutnáváme, ale i tak třeba s tím kapalným dusíkem můžete udělat skvělou zmrzlinu.
13: Tady bych chtěla udělat takovou odbočku, která se na to rozhodu možná nevyjde, ale ochutnávání bílé lepící pasty. To je takové to lepidlo. Myslím, že to také lidé nad 30 plus mají jako svoji školní životní zkušenost. Nedoporučujete.
12: Bylo spousta věcí, co dáváte do vašeho těla, aby jsme o tom měli trošku víc přemýšlet. A to je právě to, co chci od těch dětí. Oni stráví strašně moc času na výběrem mobilního telefonu, nebo když si kupují nové boty. A oni stráví třeba hodinu, 2-3 hodiny, než si koupí nové hodinky. A když potom dávají do svého těla, ať už jsou to energetické nápoje, jídlo nebo cokoliv, nějaké difuzéry, aroma, lampičky, tak oni o tom vůbec nepřemýšlí. Je mi to strašně mrzí, takže já jim vždycky řeknu, jaká jsou třeba rizika tetování nebo toho, že si děláte umělé nehty. A je pak na nich, jestli ty rizika, když já jim řeknu, tak nějak aplikují do svého života. A mě pak vždycky potěší, když právě ty mý studenti nebo žáci nebo ty dětičky přijdou a řeknou, já tak jsem si vyměnil plastovou láhev za skleněnou láhev, nebo hele, koukejte, jaký mám kouzelný boxík. Už je nerezový, už není plastový. Takže já neučím chemii, ale vlastně učím science, což je vlastně všechno, fyzika, biologie. A tím, jak jsem právě studovala na té lékařské fakultě a mám tam ten přesah i do toho zdraví toho člověka, jak mi to přijde jako dobrý. No.
13: Jakou podporu jste dostala od vedení gymnázia Josefa Jungmana v Litoměřicích? Je to hodně důležité, je to o dobrých vztazích mezi chemikáři a vedením, aby takovéhle pokusy se mohly provádět v takové četnosti?
12: Tak rozhodně je to o vedení, protože já jsem byla na jedné škole, kde jsem měla zakázané dělat pokusy a tady mám vlastně povolený všechno, což je fajn, protože já jsem ten odborník na tu chemii, takže vím, co si můžu dovolit. Máme paní ředitelku, která je akční, ve všem vlastně k nám skovívává, cokoliv potřebuju, to mi koupí, takže mám neuvěřitelnou podporu od nadace Orlen Unipetrol, která vlastně podporuje vzdělávání v rámci chemie, podporuje žáky, podporuje učitele i školy, to mi přijde super. A pak mám i pár kolegů, kteří se mnou spolupracují třeba v rámci tandemu, takže si sdílíme i ty své nápady a pak nám ještě vlastně chodí spousta pedagogů se inspirovat, takže jako je to taková komunita.
13: A co jim říkáte, když se vás třeba ptají, jak začít, jak rozpohybovat, rozhýbat ty hodiny chemie na své škole, tak co je ten krok jedna?
12: Ale já moc neříkám, Danielu, já spíš ukazuju. To znamená, my jsme vždycky nějaký téma a řeknu, jak to já těm dětem předávám. Já si říkám, že neučím a nevychovávám ty děti. Já jim ukazuju a předávám jenom to, co umím, a formuju je nějak, protože vychovat 30 dětí úplně jako neumím. Stačí mi ty dvě doma, co mám. Je to docela náročný. Ale je důležitý právě to ukázat, aby to prožili jako ty děti, aby se nebáli už i ty dospělí zeptat se, hele, a proč to tak je, nebo proč to tak udělala, nebo hele, mě by zajímalo tohle a tohle. Ty dospělí už se bojí zeptat a bojí se chybovat. U těch dětí ve školce je to právě báječný. Oni se vás zeptají na takové věci, které ani vás nenapadnou. Takže vlastně oni mi i ten můj pokus dokážou vytunit tak, že bych si řekla, tyjo, tak takhle bych to nikdy neudělala, tuhle cestu.
13: Udělají vám takzvané peer review.
12: No, že jsou ty předškoláci úplně báječní. Protože každá drogérie a nebo potraviny obsahují to, co se dá využít. Ať už je to jedlá soda nebo ocet, to jsou dětský pokusy, když YouTube a Five Minecraft a všechno tady ty TikToky jsou teď plný pokusů. Ale je důležité mě ten pokus znovu ukázat a říct jim to do hloubky, jak to funguje, aby to nebylo zase jenom vizuálně, uděláme sopku, bublá to nebo raketu vyletí, ale aby jim to právě vysvětlili, což na YouTube to úplně moc vysvětlené není. A aby jim řekli hlavně ta rizika, co se může stát, když to třeba doma uděláte a uděláte to špatně, takže můžete třeba při lihové raketě, kterou děláte, zapálit závěs, který je blízko u vás a tak. To mi takhle jeden žák po roce, co jsem měla chemii, donesl takový bílej prášek a ten se mu zabavila a v době, kdy jsem měla hodinu, tak mi buchnul kabinet. To bylo taky zajímavý.
13: A co to bylo za prášek?
12: Byl vyrobený z peroxidu vodíku a PEPA, což je tuhý podpalovač a je strašně nestabilní. A pak stačí jenom zvýšená teplota nebo se ho dotknout. To je to vlastně taková rozbuška. Takže hodně, hodně nebezpečný. Pak ještě kilo toho prášku našli u něho doma hasiči. Úžasný. Takže...
13: A jak jste reagovala tehdy?
12: Byla jsem vyděšená. Protože to byla taková rána, že naštěstí, že byly zavřené dveře, rozbily se tam skleněné válce, kádinky a ty střepy se zabouchly do dveří a ty dveře, kdyby byly vlastně otevřené, tak to schytí žáci v první lavici. Takže pro mě to bylo strašný. A ten prášek, který já nevěděla, co to je za prášek, byl úplně všude a jak to zlikvidovat.
13: A to byl tehdy jako jeho záměr nějak vás poškodit nebo
12: ne,
13: se předvést, co dokázal?
12: On právě se chtěl předvést, to znamená, on byl nadšenec ještě dřív, než mě poznal, takže byl nadšenec do chemie, vyráběl spoustu věcí doma a já jsem byla půl roku na té škole a on právě mi to donesl a chtěl mi to ukázat, ale já v té době už neměla čas a měla jsem hodinu a on tak co s tím říkám, hele, tak mi to dej, ať to nedáváš pod lavici. A pak když si jako vezmete zpětně, co se všechno mohlo stát, kdyby to měl pod tou lavicí, tak já jsem mrtvej. Takže i to je chemie.
13: Naším hostem byla Adéla Maršalová-Rumlerová, profesorka chemie na gymnáziu Josefa Jungmana v Litoměřicích, finalista letošní Global Teacher Prize. Moc děkuji, že jste přišla do studia reparátu.
12: Děkuji za pozvání, Daniel. Mějte se hezky, naslyšenou.
13: Nejen probudit zvídavost, ale také více podpořit žáky a studenty v rozhodnutí věnovat se studiu technických předmětů. To je cílem iniciativy Tech Republic. Ve studiu už je její zakladatel Tadeáš Salaba. Vítejte.
14: Dobrý den vám i posluchačům.
13: Co to je Tech Republic?
14: Tech Republic je iniciativa, která reaguje na krizi technického vzdělávání v České republice, kterou máme. Myslíme, že dobrý už to řešit teď a ne pak později.
13: Takže co je cílem?
14: Cílem je navrátit mladé generaci rozměr toho, že technika je super, je cool, je sexy a že by bylo možná super se jí třeba i rozhodnout studovat a nadále se jí věnovat.
13: Jak to celé začalo? Dívala jsem se, že u zrodu stálo několik spolužáků z fakulty elektrotechnické v Praze, tak můžete popsat ty začátky, vy jste byl u nich?
14: Je to tak, to vzniklo jako školní projekt mé partnerky, teďka už teda manželky, která v tu dobu reagovala na to, že když se rozhodla studovat energetiku na fakultě elektrotechnické tady v Praze na ČVUT, tak vlastně najednou si začala říkat, jak je možný, že ty věci, které my se učíme a jsou naprosto jakoby jasný pro ty odborníky, tak jak je možný, že to nezná široká veřejnost, potažmo žáci, děti. A ona se rozhodla s naším spolužákem vytvořit takovou jednoduchou prezentaci a objet pár škol a vlastně ty žáky, ty studenty 8. 9. tříd tu chvíli seznámit s tou energetikou, s tou problematikou té energetiky, protože v té době se hodně řešilo a hodně se spolehalo na to, že v podstatě ta budoucnost té energetiky je v obnovitelných zdrojích, ale my jsme věděli, že to tak není možný, protože tady existuje něco jako energetický mix a to říká, že ta soustava měla být vyvážená právě napříč všemi různými zdroji. A tady to jsme těm studentům chtěli zábavnou a popularizační formou představit. Takže to vytvořilo nějaké, myslím si, dobré základy, na kterých jsme pak začali stavět další aktivity, jako třeba energetická olympiáda a pak už v následujících několika letech i technologická gramotnost a technologická olympiáda a potom i teďka projekt stavební gramotnost.
13: Jak tedy potom ty hodiny vypadají, kdo jsou vlastně vaši lektoři a jak pružně se umějí přizpůsobovat věku těch dětí, kterým právě přednášejí nebo s kterými tráví ten čas v rámci těch workshopů?
14: Nám se osvědčilo, že to, co dává největší smysl, je, když mladý učí mladý. Proto my naše všechny programy máme postavené na tom, že jezdí právě ti studenti vysokých škol, těch technických směrů, jezdí na ty základní školy nebo střední školy a oni se baví s těmi žáky. To znamená, že v podstatě ti žáci jsou jen o pár let mladší, než jsou sami lektoři. My to máme postavené tak, protože naši lektoři nejsou žádní profesionálové lektoři, ani to nejsou pedagogičtí pracovníci budoucí, jsou to opravdu technici, takže my máme připravenou prezentaci, která má spousty slajdů, například té stavební gramotnosti, to má přes 200 slajdů. Když to někomu říkám, tak všichni jako padají do mdlob, ale zároveň podotýkám, že v té prezentaci nejsou žádná slova, ani žádné texty, že to jsou opravdu obrázky, karikatury nakreslené. A ten lektor je provází příběhem. No a v podstatě v tu chvíli pro ty žáky to je jako když koukají na Netflix, akorát tam mají toho lektora, který jim pokládá různé otázky a vedou spolu diskuze a dialogy. No a najednou i ti, co sedí vzadu ve třídě a jsou takový většinou znudění, tak i v tu chvíli oni dávají pozor, protože je to něco úplně nového, na co nejsou zvyklí v těch školách a tam jsme schopni vlastně jakoby získat tu jejich pozornost.
13: Jakou zpětnou vazbu tady máte od školy? Oni si vás mohou objednat, respektive tu buď technologickou, energetickou gramotnost nebo tu stavební. Ukazuje se, že si vás právě často objednávají učitelé matematiky, fyziky, chemikáři, nebo tam není taková souvislost?
14: Možná na začátek se sluší říct, že naše programy jsou zdarma. Jakákoliv střední nebo základní škola z celé České republiky se nás může zcela zdarma objednat. Máme na našich webových stránkách rezervační portál, kde si učitel vybere z dostupných termínů a náš systém mu přiřadí daného lektora a ten tam přijede. S čím máme problém, je ale se do těch škol dostat, protože v dnešní době ti učitelé nemají vůbec jednoduchou roli, že to mají opravdu velmi náročné i z pohledu té byrokracie a toho, co se všechno na ně chrlí ze všech směrů. Takže nabídnout to těm pedagogům tak, aby se otevřely té možnosti se nás objednat, není úplně jednoduché. Proto my máme holky, které opravdu sepisují a chodí na stránky daných škol a obvolávají a píšou matikářům, fyzikářům napřímo s nabídkou toho, ať se nás objednají, ať se nás rezervují. Ale schválně si zkuste tipnout, kolik z 10 oslovených škol se nás opravdu rezervuje.
13: Podle mě tak 2.
14: To jste trefila naprosto přesně, jsou to 2. Takže my tady to chápeme, to jsou karty, které jsou v podstatě rozdaný, my s tím musíme umět pracovat, no a těm dvou školám pak to v podstatě nabízíme i třeba opakovaně, protože ty učitelé jsou s tím natolik spokojení, že si objednají třeba i další programy, nebo i pak v dalších letech se jim snažíme zase znovu nabídnout, kde tam jsou noví žáci.
13: A teď, když jste spustili tu iniciativu Tech Republic, tak jaké s ní máte plány? Jak byste to chtěli posunout dál?
14: Tech Republic je iniciativa, která má zastřešovat jak naše aktivity, tak i ty ostatní aktivity, které se na trhu objevují. Protože pro učitele je velký problém si vybrat z těch dostupných různých nabídek. A my jsme si říkali, že by bylo fajn vytvořit jednotnou střechu, kde se všechno sleje. A bylo by super, aby i pod tu jednotnou střechu se v podstatě na tu loď s námi nalodil i stát, aby i stát v podstatě říkal, že je to problém, který se s náma snaží společně řešit, že to není jenom otázka biznesu. Protože ten biznis, byť nás podporuje, i oni by velmi rádi viděli, že je to problém, který tady řešíme společně s tím státem.
13: Tak ať se vám daří. Naším hostem byl Tadeáš Salaba, zakladatel iniciativy Tech Republic.
14: Děkuji za pozvání.
13: Jak se ukazuje, k zatraktivňování přírodovědných a technických předmětů hodně přispívají rodiče žáků a studentů. A to skrze svůj vlastní zájem a své vzpomínky na zvídavost, kterou v nich tyto předměty probouzely. Jak toho školy můžou využít ještě dál? Jako vždy budeme rádi za vaše postřehy k tomuto tématu a nejen k němu. Posílejte nám je na adresu reparat@rozhlas.cz. A v příští epizodě budeme mluvit o tom, jak lépe bránit sexuálnímu obtěžování ve školství a na letních akcích pro děti a mládež. Tak si nás zase nalaďte. Editorkou dnešního dílu byla Markéta Vosková, zvukový design měl Jaroslav Pokorný. Naslyšenou se těší Daniela Vrbová.
1: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Řidiči si budou moct při změně auta ponechat svou SPZ-ku, rozhodla o tom vláda. Ukrajina nevylučuje možný raketový úder ze strany Íránu. Fotbalisté Mladé Boleslavy začali sezónu výhrou na hřišti Artisu Brno. A počasí zítra čekejte zpočátku i jasno, postupně přechodně oblačno a teploty až 30 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Převod auta budou moct řidiči v Česku nejspíš vyřídit kompletně online. Místo chození na úřad by mělo nově být možné vyřešit žádosti i oznámení přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který dnes schválila vláda.
15: Nově si taky zájemci budou moct třeba při prodeji nebo vyřazení vozu ponechat svůj SPZ-ku pro jiné auto, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
16: Fakticky by to znamenalo, že ta značka nebude spojená pevně s tím vozidlem, ale bude spojená s majitelem, respektive provozovatelem.
15: V Česku se SPZky stále budou přidělovat podle místa vydání. Třeba Praha si tak uchová Ačko nebo Ostrava a okolí Téčko. To vítá Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
17: Je to určitá tradice a i u nás je to oblíbené.
15: Registrační značku nebo takzvaný malý technický průkaz by si taky lidé nově mohli objednat třeba do doručovacích boxů. Změny teď projedná sněmovna. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
2: Irán znovu pohrozil Ukrajině raketovým úderem kvůli útoku na iránskou loď v Kaspickém moři. Tu Ukrajinci zasáhli před dvěma dny. Podle Kyjeva byla loď legitimním cílem, protože vezla vojenský náklad do Ruska. Teherán to označil za vážné porušení mezinárodního práva.
18: Ukrajinský generál Mykola Malumuš v televizi 24. kanál nevyloučil iránskou raketovou odvetu. Podle něj ale nejde o strategickou hrozbu. Teherán může v ukrajinském směru vystřelit nejvýše několik balistických raket, protože jimi šetří kvůli konfliktu se Spojenými státy, Izraelem a některými arabskými zeměmi. Ukrajina může v reakci vyslat do Íránu své drony a některé typy raket, upozornil generál Malomuš. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský k tomu řekl, že Írán už dávno na Ukrajinu útočí, protože Rusku dodává zbraně, především dronové technologie. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Přebytek mléka na evropském trhu tlačí jeho cenu dolů. V některých obchodech se teď dá koupit litr mléka i za 6 korun. Taková částka ale neodpovídá ceně, za kterou ho od farmářů vykupují zpracovatelé. Pohybuje se stále okolo 10 korun za litr. Ve vysílání Českého rozhlasu to dnes řekl místopředseda Českomoravského svazu mlékárenského a jednatel mlékárny Polná Miloš Kvasnička.
19: My čeští mlékaři se bojíme a možná asi se budou bát i zemědělci, kdo teda bude snižovat ten stav do nic to sníží produkci mléka, protože ono se to určitě srovná. Předpokládám, že již někdy září, říjen, ta cena bude minimálně se stabilizovat.
20: Fotbalisté Mladé Boleslavy v úvodním kole šance ligy vyhráli na hřišti Artisu Brno 4-2. Nováček z jihu Moravy v zápase dvakrát srovnal skóre, v obou případech se ale středočeši rychle vrátili do vedení. Mluví o tom mladoboleslavský trenér Aleš Majer.
21: Jsem za to samozřejmě rád, že nás to spíš třeba vždycky nakoplo a hned jsme šli za tím gólem zase ho střelit, protože samozřejmě vždycky potom, když inkasujete gól, tak taky soupeř se může dostat do hry, může ho to dostat na koně a my jsme vlastně dvakrát v tom zápase to Artisu neumožnili, takže to asi pro ten výsledek zápasu bylo klíčový.
20: Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže za ovlivňování výsledků vstoupili do druholigové sezóny porážkou 0-2 ve slezském derby v Opavě. Karvinští dohrávali od 65. minuty bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana.
3: Kolona na D5 před Žebrákem a omezení na pražském okruhu u Barrandova. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice odpoledne schořel kamion. Na kilometru 33,5 uklízejí vozovku pomocí těžké techniky, projíždí se pouze levým pruhem. Kolona z 31. kilometru je na 15 minut. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením mezi sjezdem na Barrandov a nájezdem. Na 16. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vodorovného značení. Zatím se ale projíždí plynule. Na D2 vyšetřují nehodu před Brnem ve směru z Bratislavy. Na prvním kilometru u sjezdu na Brno-jih a k obchodní zóně se střetlo osobní auto s nákladním. S opatrností projedete plynule. A na nehodu pozor na příjezdu do Litoměřic po silnici 15 na úrovni nákupního centra. Na soutoku havarovala dvě osobní auta. Čekejte omezení, opatrně ale projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: V noci bude jasno až polojasno, místy i oblačno a na severovýchodě se můžou objevit přehánky, k tomu se ochladí na 14 až 10 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme ráno ještě polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou vyjasní, pršet by ale zítra nemělo vůbec. Nejvyšší teploty v úterý 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 23. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
6: 90. léta nám přinesla všechny možné svobody, ale také rozpad společného státu. A právě o tom bude dnes řeč. Publicista Pavel Hlavatý připomene za chvíli v repríze pořadu Archiv Plus vznik hnutí za demokratické Slovensko, které se v roce 1992 stalo hlavním aktérem řízeného zániku federace. Ale ještě předtím se politolog Lubomír Kopeček zamyslí nad tím, jaký byl skutečný podíl Václava Klause na zániku Československa. V repríze pořadu Portréty. Ministr financí, místopředseda a později předseda vlády, předseda poslanecké sněmovny a nakonec prezident České republiky. To byl stručný výčet klíčových funkcí Václava Klause. Léto roku 92 jej zastihlo co by českého premiéra v tehdy ještě federální Československé republice. Ve složité době, kdy nebylo jasné, jak to s federací bude dál, zvedl karty, které ležely na stole a sehrál s nimi poměrně úspěšnou hru. Předvedl se jako dobrý krizový manažer, tvrdí profesor Lubomír Kopeček z katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Právě v Brně jsme také natočili dnešní portréty, jejichž dobrý poslech vám přeje David Hertl.
1: Portréty.
6: Profesora Lubomíra Kopečka vítám u mikrofonu. Dobrý den.
7: Krásný den.
6: Václav Klaus, to je samozřejmě velké téma, ale je důležité zmínit alespoň pro tu generaci, která třeba nemá tuto postavu úplně zažitou, jaká byla vůbec jeho cesta do té nejvyšší politiky?
7: Tak Václav Klaus působil před rokem 89 na podřadné místě ve státní bance Československé, což byla tehdejší centrální banka, a pak v posledních letech před listopadem v prognostickém ústavu. Z hlediska toho svého tehdejšího působení je ovšem zajímavější spíš tím, že v danou chvíli fungoval jako jakýsi importér politické a také hlavně ekonomické teorie ze západu. Právě proto byl Klaus tím, kdo se stal ministrem financí ve vládě Mariana Čalfy na konci roku 1989. Byl vypíchnut v podstatě jako někdo, kdo rozumí ekonomické teorii, kdo rozumí, řekněme, tomu, jakým způsobem by se dalo transformovat tehdejší československé plánované hospodářství. Klaus kandiduje za Občanské fórum ve volbách v roce 1990, udělá velmi solidní výsledek pro fórum na severní Moravě a vlastně tohle zázemí, tenhle výsledek on potom použije k cestě do čela Občanského fóra, jehož předsedou se stává na konci roku 1990. Na začátku roku 1991 se pak konflikt, který ve fóru probíhal, vlastně vyřešil rozdělením Občanského fóra a vznikem dvou nových subjektů, přičemž Klaus se stává předsedou Občanské demokratické strany, která potom vyhraje volby v roce 1992.
6: Václav Klaus je určitě symbolem
8: řekněme, těch ekonomických změn. Víme něco o tom, jak on v letech 90, 91 vnímal ty vztahy Čechů a Slováků?
7: On jako ministr financí samozřejmě určitou roli ve fungování tehdejšího federálního státu i v té politické sféře hrál. To je, že třeba při dohadování rozpočtu je to konec konců i politická záležitost s velkým významem, hrál roli někoho, kdo se snažil tady zachovat určitým způsobem vliv federálního centra. On je samozřejmě velmi silná osobnost se silným egem a i v téhle sféře samozřejmě, to je ve sféře státoprávního uspořádání, do určité míry vidět byl. Nicméně ta hlavní role opravdu spadá až do toho období po volbách 1992, které ODS vyhraje.
8: My si pustíme první ukázku, ta je z knížky Karla Hvížďaly První zpráva. Je to vlastně rozhovor s Václavem Klausem, který vznikl na začátku roku 1992.
9: Odtržení Slovenska si nepřeji. Dělám vše proto, aby se to nestalo. Vstup ODS na slovenskou politickou scénu, krok riskantní, těžký, časově i finančně pro nás náročný, to jenom dokumentuje. Nicméně na druhé straně si myslím, že není pravda, že by z ekonomického hlediska nemohly fungovat menší Česká republika a menší Slovenská republika samostatně. Daleko snadněji by fungovala Česká republika než Slovenská republika, o tom není pochyb, ale katastrofický pohled na to, co by to vyvolalo, nezdílím. Nemyslím, že by důsledky byly tak nedozírné, ale strašně nerad o tom spekuluji.
8: Z toho, co jsme teď slyšeli, co Václav Klaus na začátku roku 92 říkal, co vy sám považujete za možná zajímavé, možná podstatné?
7: Tam je vidět snaha o budování celočeskoslovenské, nebo chcete-li federální strany, to jest expandovat Občanskou demokratickou stranu z České republiky na Slovensko. On je to velmi důležité z hlediska toho, že by tu vznikl, pokud by ODS na Slovensku uspěla, nějaký silný celostátní subjekt, což by pro udržení Československa rozhodně bylo pozitivní. Je nutné ovšem zmínit, že ten výsledek ODS v České republice a na Slovensku byl diametrálně odlišný, to je, že v České republice to bylo nějakých 30% hlasů, na Slovensku to byly asi 3-4% a vůbec se nedostala do tehdejšího slovenského parlamentu. Takže i na tomhle je krásně vidět, že to, co působilo v českých zemích, to je tehdejší Klausova vysoká popularita, to, že byl považován za úspěšného politika vedoucí ekonomickou transformaci, tak vůbec nefungovalo na Slovensku, kde ta atmosféra byla úplně jiná. On tam vlastně připouští, že ve chvíli, kdy nebude možné vytvořit fungující federativní uspořádání, to je něco, co on nazýval funkční federací, tak je druhá alternativa pro něho a pro ODS rozdělení. Oni to před volbami ODS a Klaus neříkali nějak zvlášť silně. Přece jenom to hlavní téma, se kterým tehdy ODS vystupovala, byla ekonomická reforma a hlavně kuponová privatizace. Nicméně to tam prostě je. To je, že ta představa, že pokud se Slováky nedohodneme na silném s federálním centru, rozdělíme stát, tady visí ve vzduchu z hlediska ODS už před volbami 92.
8: Vy už jste říkal, že Václav Klaus v České republice nebo v té české části federace volby v roce 92 vyhrál, stává se českým premiérem. Do jakého to najednou vstaví situace?
7: Je to v podstatě klíčový aktér, který v českých poměrech vyjednává s vítězem voleb na Slovensku, to je s hnutím za demokratické Slovensko Vladimíra Mečiara. To, co pro HZDS Mečiara bylo klíčové, byla mezinárodně právní subjektivita, to je vlastně to, aby Slovensko mělo svoje vlastní ambasády, diplomatické styky a tak dále. Z pohledu HZDS tohle ještě stále bylo v rámci představy společného státu, z pohledu ODS Klause, a dá se říct, že i podstatné části dalších českých politiků tohle už bylo úplně mimo hranice společného státu.
8: Možná zajímavé je v téhle souvislosti poslechnout si Václava Klause, jak on chápal nikoli československou, ale českou státnost. Ta následující ukázka pochází z vysílání Radiofóra z července 1992.
0: Já jsem vždycky na těch nadspaných náměstích říkal, že ať je to jak je to, tak když mě někdo ve 2 hodiny v noci nečekaně probudí a položí mi otázku, odkud jsem, tak já řeknu z Československa, ne z České republiky. A to souvisí s tím, že jsme my to nepotřebovali se takto definovat, vymezovat, charakterizovat. Nicméně v této asymetrii a v této nerovnováze už nemůžeme zůstávat, protože ta slovenská strana se cílevědomě, systematicky, sebevědomě.

0: zájmy a na jejich základě definovat sebe sama, definovat v tomto smyslu stát českým a připravit se, aby byl schopen rozvinout všechny své atributy, které k tomu slovíčku stát patří. To znamená, musíme nacházet svůj raison d'être, ale jak si budeme politicky, kam půjdeme, co budeme dělat.
1: Slyšeli jsme Václava Klause. Jak hodnotit teď po mnoha letech tenhle jeho projev, tyhle jeho úvahy?
2: Čeští politici i česká veřejnost byli do roku 92 ztotožněni s Československem, nikoli s Českou republikou. To je z jejich pohledu, říkali-li český, tak mysleli československý a ten výraz český se zase tolik nepoužívá, protože prostě Československo bylo stát, který vnímali Češi jako svůj vlastní. U Slováků to bylo jinak, to je, že máme tu představu, ať už u Mečiara, anebo třeba u šéfa křesťansko-demokratického hnutí Jana Čarnogurského, ale i u dalších slovenských politiků, že vlastně Slovensko je něco, co je na prvním místě a Československo je vlastně něco, co tady nějakým způsobem sice existovalo, ale z hlediska toho, kam my chceme směřovat, to je vlastní státnosti, je to v podstatě jenom přechodová stanice.
1: Nicméně to, co Václav Klaus říkal, bylo důležité to říci nahlas?
2: Myslím si, že on to říkal hlavně v danou chvíli racionálně účelově. Racionálně účelově proto, aby čeští politici a konec konců i veřejnost změnili optiku a začali uvažovat nad tím, co má býti dále.
1: Teď si poslechneme povolební projev Václava Klause ze začátku července 92, poté co tedy vyhrál volby a stal se českým premiérem.
3: Na Slovensku se, a to je třeba zdůraznit, že to bylo demokratickou cestou ve svobodných volbách, prosadila politická reprezentace, která usiluje o urychlenou a důraznou národní emancipaci Slovenska a o to, aby Slovensko získalo vlastní státnost se všemi atributy, které k tomu patří. Díky tomu je forma státu, z níž například vycházela ve svém nástupním prohlášení minulá vláda České republiky už nyní fakticky minulostí. Je na nás, na občanech České republiky, abychom z toho vyvodili všechny potřebné důsledky. Už i proto, že se musíme stát Slovensku rovnocenným partnerem, protože je nemyslitelné, aby o našich vzájemných vztazích jednala emancipující se Slovenská republika s útvarem, který se ze setrvačnosti stále ještě považuje za málo výrazně definovanou součást Československé federace.
4: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
1: Když tak poslouchám Václava Klause, který vlastně se svým způsobem musel ujmout těch dalších jednání se slovenskou stranou, napadá mě otázka, co tehdy dělala vláda federální?
2: Tak máme v situaci, kdy proběhly volby a na jejich základě vlastně končí ta stávající vláda Mariana Čalfy, která je tu od roku 1990. Ta nová federální vláda se potom tvoří až na základě o něch jednání ODS a HZDS po volbách 92, přičemž ta vláda fakticky už vzniká na půdorysu, který odráží tu začínající demontáž společného státu, nebo chceme-li Československa, to jest, že je ve velmi personálně zúženém složení a fakticky už v programovém prohlášení téhle vlády se ono připravování demontáže objevuje jako jeden z klíčových cílů.
1: Poslechněme si teď projev Václava Klause ze 13. července 1992.
5: Emancipační sebeurčovací proces na Slovensku je přirozený a legitimní a neexistuje žádný, navíc český argument, který by ho měl zpochybňovat. Opakované úvahy, že je společný stát lepší a rozumnější a že je jeho odmítání nerozumné, jsou zbytečné a míří nesprávným směrem. Ať se nám to líbí nebo ne, samostatnost Slovenska si přeje drtivá většina slovenských voličů i je reprezentujících politických stran a ty se liší jen v názoru na to, kdy má být samostatnost u

0: uskutečněna. Vítězné politické síly na Slovensku svými prvními kroky naznačují tendence k budování autoritativního politického systému. Výrazný apel na národní jednotu, při níž musí jít dílčí zájmy stranou, příliš rychlá výměna nepohodlných státních úředníků, nevybíravá kritika sdělovacích prostředků, obviňování minulé vlády, dnešní opozice, nikoli z konkrétních chyb, ale ze zapříčinění nevyhnutelného postkomunistického marazmu a tak dále. Takový autoritativní politický systém může být obhajitelný jen za cenu soustavného vytváření nějakého vnějšího nepřítele, kterým v současné době nemůže být nikdo jiný než Češi. A jak vidíme v posledních dnech, hned potom Maďaři.
1: Budování autoritativního politického systému. Byl Václav Klaus tím, který něco takového vnímal jako jediný člověk na té politické scéně, nebo co se to tehdy vůbec na Slovensku dělo?
2: Je dobré vnímat zase atmosféru, ve které HZDS vyhrálo volby 92, kdy skutečně ta představa radikální změny spojené s Vladimírem Mečiarem byla velmi silná. Projevovalo se to někdy až dost agresivním způsobem, to jest, že třeba někteří představitelé veřejnosti proti násilí, kteří se s Mečiarem rozešli na začátku roku 1990, se dostali do situace, kdy nemohli vycházet na ulici. Přece jenom nám už v tu chvíli běží fakticky demontáž státu a Václav Klaus potřebuje nějakým způsobem argumentačně podložit, proč ta demontáž probíhá. A tohle je samozřejmě věc, na kterou se dá docela dobře poukázat a ona není nepravdivá. To je, že pro českou veřejnost to byl argument, na který slyšela.
1: Mnozí z nás možná mají ještě stále v paměti ty snímky Václava Klause a Vladimíra Mečiara jednajících na zahradě brněnské vily Tugendhat, ale to rozdělení státu, tak jak k němu nakonec došlo, byla to pro Václava Klause opravdu jediná alternativa, byla to jediná jeho myšlenka, na kterou se hned od začátku upnul?
2: Tady je opravdu velký střet dvou představ, to je, že Klaus, ODS, razí představu buď funkční federace, pod čím se rozumí federace s poměrně silnými kompetencemi v oblasti zahraniční politiky, hospodářské politiky, ale třeba samozřejmě i obrany, anebo rozdělení. Mečiar, HZDS tady v danou chvíli pořád mají vizi toho, že tu budeme mít něco, co budeme nazývat společným státem, ale fakticky to bude z hlediska společných kompetencí dost vyprázdněné. Oni hovořili například o nějakém ekonomicko-obranném společenství, což z jejich úhlu pohledu bylo zachování nějakého společného hospodářského celku a společné armády, což bylo poměrně důležité především ve vztahu k Maďarsku. Ale nějaké další atributy společné státnosti, nějaké silné spojující momenty by byly v podstatě odstraněny. Ve chvíli, kdy se tyhle dvě vize potkávají, což HZDS samozřejmě doplňuje nejrůznějším žonglováním s termíny, které někdy nejsou moc přehledné, to je, že se tam objevují i takové výrazy, kdy politici HZDS mluví o konfederaci, unii, i o onom zmíněném ekonomicko-obranném společenství, tak se česká strana vedená Klausem vlastně dostává do situace, kdy musí nějakým způsobem tohle prolomit. A ten základní moment je hodně spojen právě s tou představou ODS, že pokud bychom na něco takového přistoupili, to je na tu slovenskou představu, tak tu vznikne slovy Miroslava Macka slovenský stát s českou pojišťovnou. To je, že budeme mít situaci, kdy sice bude vznikat slovenský stát, ale pořád to nějakým způsobem budou chránit a do jisté míry i financovat Češi. Tohle je vlastně půlka června 1992 a tady vlastně se začíná odvíjet onen proces postupného dělení, který z Klausova hlediska měl být co nejrychlejší, což se mu, když se podíváme potom na ten půlroční horizont, v podstatě podařilo naplnit.
1: Z těch jeho vzpomínek, které později vyšly, nebo z rozhovorů, které dával, Jakým partnerem pro něj byl Vladimír Mečiar? Byla ta jednání z Klausova pohledu složitá nebo téměř nekonečná, nemožná? A nebo zkrátka to byl člověk, se kterým se takzvaně dalo jednat?
2: Je dobré říct, že samozřejmě Vladimír Mečiar je velmi emocionální a byl velmi emocionální osobnost. Nicméně ve chvíli, kdy se tady setkal s poměrně tvrdým protihráčem v podobě Václava Klause, tak se dokázal nějakým způsobem dostat na půdu politické racionality. A vlastně ten půdorys dohody, který tady potom vznikl, to je z dohody na rozdělení, vlastně odrážel schopnost obou dvou těchto politiků najít řešení, které samozřejmě pro značnou část české veřejnosti tehdy nebylo zrovna příjemné, nebylo populární. Na druhou stranu je dobré pořád vnímat ten fakt, že tu máme před volbami 92 velmi dlouhý, náročný a z hlediska výsledku vlastně bezvýsledný proces dohadování mezi českou a slovenskou reprezentací a samozřejmě i federálními politiky, jak má vlastně vypadat budoucnost společného státu.
1: Jsme v podzimu 1992, pojďme si poslechnout úryvek z projevu Václava Klause ze 14. září.
0: Není možné se vyhnout zmínce o referendu jako o možném způsobu zániku federace. V posledních dnech slyšíme řadu líbivých argumentů v jeho prospěch. Málo slyšet jsou argumenty opačné. Dnes jsme naštěstí už v situaci, kdy i některé z opozičních stran dospěly k poznání, že dohoda s nynější slovenskou reprezentací o zachování rozumné federace není možná. Bude-li referendum o zachování či zrušení federace, vysloví se v Čechách spousta lidí pro federaci už proto, že jim jejich sentimentální vztah k Československu zcela brání brát v úvahu, co si přejí či nepřejí Slováci. Problém v orientaci ve všech zákrutech státoprávní problematiky existuje i na Slovensku a řada lidí žádá současně společný stát i samostatnost Slovenska. I kdyby snad v referendu zvítězili zastánci dosavadní formy společného státu, není sebemenší naděje, že společný stát zůstane zachován. Výsledkem bude, že se federace bude dál, tentokrát zcela nekontrolovaně, rozkládat.
1: Heslo referendum, věc, která určitě řadu lidí, já myslím zejména v té české části, těch, kteří nostalgicky měli zažité to Československo, takže je oslovovala tahle myšlenka. Pro Václava Klause z toho, co jsme slyšeli, by to bylo jakési vykolejení toho vlaku, který spěl až do té stanice s názvem rozdělení federace. Byla ta možnost, že k referendu opravdu dojde, reálná?
2: Tady byl hlavní problém, jak naformulovat otázku, protože obecně položená otázka jste pro společný stát vlastně nic neřešila, protože ta vize, co je společný stát nebo co má být společný stát, byla v českých a slovenských poměrech dost odlišná. No a další problém, který tady vstupuje potom do hry, je samozřejmě otázka toho, co vlastně by tedy mělo nějakým způsobem proběhnout na konci roku 92. Pokud by totiž přece jenom nějaké referendum proběhlo a výsledek v jedné části republiky byl jiný než v té druhé, tak by byla otázka, co by vlastně nastalo. Takže riziko spojené s referendem, které tady Klaus vidí, je do jisté míry reálné a samozřejmě mohlo to být faktor, který nějakým způsobem schaotizuje celou tu situaci. Na druhou stranu je dobré samozřejmě zmínit, že rozdělení státu není krok, který se dělá každý den, takže nějaké potvrzení by asi bylo rozumné.
1: Jsme v závěru pořadu, napadá mne jednoduchá otázka. Jak se rozdělení Československé federace podepsalo tehdy, řekněme v roce 93 nebo koncem roku 92, jak se podepsalo na popularitě Václava Klause?
2: V průběhu té druhé poloviny roku 92 se většina české veřejnosti smiřuje s rozdělením. Ono do určité míry ten proces začíná už před volbami 92 po neúspěchu těch dosavadních jednání o budoucnosti Československa, kdy třeba prudce začíná narůstat počet stoupenců české státnosti, což předtím byla marginální skupina. V té druhé polovině roku 92, když je vlastně vidět, kdo na Slovensku vládne a jak celý ten proces demontáže probíhá, tak tu máme skutečně víceméně u značné části veřejnosti sice silnou nostalgii, stále ještě poměrně silný citový vztah k Československu, to se prostě nedá v řadu měsíců vymazat. Na druhou stranu je tady ale prostě to vědomí, že to, co se odehrává, zřejmě neústí do žádné katastrofy a je to opravdu ono smíření. A když se dívám na preference ODS po volbách 92, tak tam žádný výkyv není. U popularity Václava Klause také ne. Je dobré říct, že Václav Klaus vystupoval v rámci těch jednání skutečně jako někdo, komu nezůstal v ruce černý Petr toho, že rozbil Československo. On skutečně dokázal tu odpovědnost do jisté míry rozdělit a v tomhle směru on byl vlastně velmi schopný. Je tam ještě další aspekt, který je dobré brát v úvahu. Beru-li vlastně Václava Klause z hlediska jeho celé politické kariéry, tak rozdělení Československa je zřejmě jedním, možná úplně největším jeho politickým úspěchem. Zatímco třeba ekonomická transformace za několik let na to narazí v české veřejnosti na deziluzi, začne období blbé nálady, tak vlastně rozdělení Československa zůstane v té historické paměti jako něco, co sice pro řadu Čechů nebylo příjemné, je tu opravdu ten faktor toho, žili jsme v Československu, měli jsme ho rádi. Na druhou stranu to rozdělení proběhlo úspěšně a neúplně bezbolestně, ale přece jenom nesetkalo se to s nějakým prudkým nesouhlasem veřejnosti.
1: Říká na závěr Lubomír Kopeček. Děkuji, naslyšenou.
2: Já také děkuji a přeji krásný den.
1: A od mikrofonu se loučí také David Hertl.
3: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Na zániku společného československého státu mělo naprosto klíčový a rozhodující podíl hnutí za demokratické Slovensko v čele s Vladimírem Mečiarem, neboť prosazovalo státoprávní požadavky, které byly pro českou politickou reprezentaci neslučitelné s fungováním federace. Jaké zajímavé nahrávky spojené s tímto hnutím lze objevit v rozhlasovém archivu, potom pátral publicista Pavel Hlavatý.
4: Vladimír Mečiar, Fedor Gál, Martin Bútora a jarní měsíce roku 1991, kdy na Slovensku vznikal klíčový politický subjekt 90. let HZDS. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
3: Archiv Plus.
5: Dobrý večer, vážení spoluobčania. Po určitej krátkej časovej odmlke sa k vám znovu prihováram.
4: Posloucháte ukázku z vystoupení slovenského premiéra Vladimíra Mečiara 11. března 1991. Tento projev komentuje vznik jeho platformy nazvané Za demokratické Slovensko. Ta se postupně utvářela uvnitř hnutí Veřejnost proti násilí, VPN, slovenské obdobě občanského fóra. Oba tyto politické subjekty vznikly na počátku listopadové revoluce 1989 jako názorově široce rozkročené a v červnu 90 zvítězili ve svobodných volbách. V dalších měsících pak v obou začalo názorové a koncepční tříbení, které vedlo k jejich rozpadu na více částí. Vladimír Mečiar ve svém projevu komentuje první vystoupení svojí platformy Za demokratické Slovensko, která se svou populistickou rétorikou a zdůrazňováním národnostní otázky výrazně odlišovala od zbytku VPN.
5: Existují různé politické názory a stanoviska i vo vnútri mnohých hnutí, včetně hnutia Verejnosť proti násiliu. Je možné sa politicky líšiť, ale je nutné správať sa tak, aby vláda, Slovenská národná rada, federálne zhromaždenie mohlo plniť tie úlohy, ku ktorým sa všetci zaviazali vo volebných programoch, ktorými prestupovali pred vás, aj v programoch vlád, tak, ako slúbili. Preto si myslíme, že do zahájenia novej volebnej kampane by sa pri rešpektovaní diferencovanosti mal zachovávať určitý stupeň jednoty, tak, aby nedošlo k narušeniu a destabilizácii činnosti týchto orgánov.
4: Zatímco český proces rozpadu Občanského fóra se dá zjednodušeně popsat jako střet politických koncepcí, na Slovensku byla hlavním tématem národnostní emancipace. Tento vývoj komentoval 13. března 1991 Československý rozhlas z Prahy.
6: Na sněmu VPN ještě nikdo důsledky naznačeného rozkolu nedohlížel. Pak přišlo televizní vystoupení Milana Kňažka, kolem premiéra Mečera vznikla platforma Za demokratické Slovensko. Tušený rozkol nastal a s ním největší krize v soužití Čechů a Slováků od dob kompetenčního zákona. Skupina slovenských intelektuálů vystoupila s deklarací o státní suverenitě Slovenské republiky. Ocitujme z ní aspoň úvod. Na základě dlouhodobých zkušeností i současného stavu slovensko-českých vztahů považujeme za nezbytné ustanovení nejvyšší, suverénní, neoddělitelné pravomoci Slovenské národní rady na území Slovenské republiky formou přijetí deklarace o svrchovanosti zákonů Slovenské národní rady nad zákony federálního shromáždění. Stojí za to připomenout, že k deklaraci se připojily i takové osobnosti slovenského kulturního života, jako je Vlado Mináč, Milan Blahinka a Anton Hikiš. V současné době probíhají nátlakové akce, jejichž cílem je přijetí deklarace ve Slovenské národní radě. Ta na to ovšem nemá mandát.
4: Ve stejný den, tedy 13. března 1991, ostře komentoval politický vývoj na Slovensku Josef Bakšaj, v té době československý ministr zahraničního obchodu za VPN.
7: Já jsem v jednom ze svojich rozhovorů vyjadril obavy len z jedného jediného. Aby na Slovensku sa nenastúpilo na cestu nacionálneho socializmu. A moja obava sa začína naplňať. Ale musím sa zamyslieť, čo stojí v pozadí. Ako ekonom viem, že ekonomická cesta, ktorú sme nastúpili prakticky od 1. januára tohto roku, je cesta správna. Od jej začiatku ubehlo sotva 70 dní a vidíme úplne jasné systémové zmeny. Obchody sa pomaly naplňajú tovarom, inflačný pohyb sa výrazne spomalil a tam, kde sa už ukazuje konkurencia, začínajú aj ceny klesať. Väčšina výrobcov sa dostáva pod spotrebiteľský tlak a musí už uvažovať ekonomicky a úsporne. Jedine tento tlak dokáže zlikvidovať starých skorumpovaných komunistických riaditeľov, ktorí zneužili nežnosť našej revolúcie a ostali na svojich miestach. A tu je práve podstata problému. Je evidentné, že už budúci rok by sa výrazne prejavili prvé výrazne pozitívne výsledky radikálnej ekonomickej reformy. A toto komunisti starého razenia samozrejme nechcú. Prosím, pozrime sa, kto podporuje tzv. Platformu Za demokratické Slovensko. Komunistická strana, ktorá ústami súdruha Kanisa okamžite prišla Mečiarovi na pomoc v boji proti tzv. Totalitným manierom koordinačného centra VPN. Práve strana, ktorá roky systematicky ničila ľudské osudy, morálku a ekonomiku štátu, je pripravená stáť po boku pána Mečiara a Kňažka. Ďalej po ich boku stojí separatisticko-nacionálne strany, Slovenská národná strana, Slovenská národná jednota, ktoré pojem ekonomika ani nepoznajú a ktorých jediných cieľom je deštrukcia a získanie osobnej moci. A nezabudnime na tzv. Obrodu, reformných komunistov na čele s Ivanom Laluhom. Títo reformisti sa od začiatku pohybujú v tesnej blízkosti premiéra Mečiara, svojou konšpiratívnou sieťou obsadili najvýznamnejšie posty a nenápadne sledujú svoje politické ciele, ktoré sa im nepodarilo realizovať v 68. roku.
4: Vladimír Mečiar, stále ešte slovenský premiér za VPN, 18. března formuluje otázku slovenské národnostní emancipace, ktorá sa v Československu stále více stává zásadním problémem. K vyhlášení svrchovanosti Slovenska došlo však až po volbách v roce 1992.
8: Musím sa zastaviť pri niektorých momentoch. A to je názor na vyhlásenie svrchovanosti Slovenska. Máme záujem žiť v spoločnom štáte Čechov a Slovákov. Ale musíme dať odpoveď na to, ako tento štát má vyzerať. Ak sa navrhuje vykonať referendum, referendum môže dať iba odpoveď na otázku, či federáciu áno alebo nie, a tá bude kladná, ale ani referendum nedá odpoveď na to, ako má táto federácia vyzerať. Preto by bolo potrebné venovať tejto otázky väčšiu prípravu, zjednotiť stanovisko všetkých politických síl, nenechať to iba na vládne politické strany. Pretože v parlamente treba trojpetinovú väčšinu i v Slovenskej národnej rade na prijatie ústavy. Urobiť s ňou širšiu diskusiu, hľadať, navrhovať východiska, dosiahnuť moment zjednotenia a jednotně vystupovat vo vzťahu k reprezentaci České republiky. Akékoliv ultimáta, podmínky, buď bude tak, alebo nebude nijak, vopred odmětám, to nie je cesta k dohode. V tomto očakávám viac pochopenia i na straně České republiky, i v České národné rade, i v české vláde a bol by som rád, keby sa situácia stabilizovala a vyjasňovala i okolo Moravy.
4: V následující ukázce hovoří o Vladimíru Mečiarovi sociolog Fedor Gál, který v té době stál fakticky v čele VPN. Nahrávka pochází z diskuse s pražskými studenty 5. dubna 1991.
9: Premiér Mečiar nás od prvých chvíl upútal niektorými svojimi vlastnosťami, ktoré sme považovali za veľmi dôležité. Razancia, výdrž, kapacita pamäte, rýchle rozhodovanie a myslenie a tak ďalej, tak ďalej. Ja si dneska dávam dokopy aj iné ohnívka z tejto reťaze. Ja sa pamätám, ako sa stal premiér Mečiar ministrom vnútra na Slovensku. Jedného krásneho dňa prišiel Vlado Ondruš, ktorý bol vtedy podpredsedom vlády a povedal, že mali niekoľko kandidátov na tento post, ale jeden z nich, podnikový právnik z akejsi dedinky, o niekoľko tried premyšľoval všetkých ostatných. On všetko proste vedel. On vedel, ak je organizovaný ten rezort, čo treba spraviť v civilno-správnom úseku, čo treba spraviť v oblasti bezpečnosti. Tak ich ohúril svojimi znalostiami, sa z neho stal minister vnútra. Genéza nášho vzťahu k premiérovi Mečiarovi má svoje míľníky. Ja si myslím, že ten problém, napätie začalo narastať vo chvíli, keď sme si uvedomili, že premiér Mečiar má veľmi osobitý štýl riešenia zásadných politických problémov. Pre mňa boli signifikantné dva momenty. Moment prvý, že riešil tento problém, by som povedal, nie face to face, s druhou politickou reprezentáciou, ale cez televíziu. Taký signál číslo 2 bol ten, že v istom okamihu sa premiér Mečiar prestal podriadovať kolektívnym rozhodnutiam vrcholných politických orgánov. Vo veci ústav a tak ďalej. Bol by som ich menovať viacej, to napätie narastalo a dostalo sa na hladinu únosnosti vtedy, keď premiér Mečiar prestal navštevovať ministerské kluby a koaličné rozhovory. To už bol v podstate odchod z takého toho praktického politického života hnutia. A posledná kvapka do pohára bol snem VPN v Topolčanoch. Tam sa všeobecne čakalo, že sa prevalí navrch túžba mnohých aktivistov a priaznivcov hnutia VPN a na čelo hnutia bude podobne ako v Občianskom fóre postavený silný muž číslo 1, premiér Mečiar. K tomu bolo potrebné urobiť dve veci. Zmeniť stanovy, pretože dovtedy to bolo tak, že Slovenská rada VPN si volí a odvoláva svojho predsedu a priamo voľbou z pléna po zmenených stanovách nanominovať premiéra Mečiara na čelo hnutia. Potom to kulminovalo a skončilo to proste kňažkovým prejavom v televízii. Tam už nebolo o čom rozmýšľať. Tu nás už proste minister vlády a premiér slovenskej vlády postavili proti hnutiu, ktoré ich nominovalo do týchto kresiel. Vo chvíli, keď sme takýmto spôsobom rozpoznali situáciu, tak sme spravili, čo sme spraviť museli. Vyslovili sme im na zasadnutí Slovenskej rady VPN nedôveru. Ďalší osud týchto politikov je v rukách slovenského parlamentu a inú cestu parlamentnej demokracii nepoznám.
4: Zmíněné diskuse s pražskými studenty se zúčastnil i další představitel veřejnosti proti násilí, sociolog a překladatel Martin Bútora.
10: Zdá sa, že v tejto chvíli, a je to pravdepodobne vďaka popularite premiéra, sa pod vážnikom ZDS stretli aj prúdy, hnutia, názory, tendencie, ktoré sú dosť nesúrodé. To znamená, že za určitý prírastok možno pozorovať ľudí, ktorí sa vyznačujú troma charakteristikami. Sú výrazne protireformní, sú protifederálni a sú dokonca aj častočne protiparlamentní. A za ďalšie, a to už je charakteristika nie len ZDS, ale to je charakteristika pravdepodobne Slovenska v tejto chvíli, tá slovenská politická scéna vyzerá ako taká, povedal som, protosocialistická scéna. Ten ústredný moment sociálnych istot je veľmi silný, je veľmi silne obyvateľstvom akoby prežívaný. Ale v každom prípade si myslím, že tá podpora tejto platformy za demokratické Slovensko pravdepodobne prekoná ešte určitý vývin.
4: Fedor Gál pak na besedě se studenty z 5. dubna 1991 přiblížil proces vzniku platformy za demokratické Slovensko. Ta byla v té době stále ještě součástí VPN.
9: Ja tam musím povedať, ja poznám intimne ľudí, ktorí iniciovali zrod platformy za demokratické Slovensko.
11: Trnavská iniciatíva sa pravdepodobne vpíše do histórie slovenskej politiky. Trnavská iniciatíva je zoskupenie ľudí, ktorí boli frustrovaní miestnymi podmienkami, nedotiahnutými personálnymi zmenami, prežívajúcimi starými štruktúrami, jak sa to nazýva, už nerad používam toto klišé slovné, a ktorí túto svoju nespokojnosť premietajú do nejakého imaginárneho ústredného výboru VPN, ktoré ako keby neriešilo ich problémy. Toto bol jeden zdroj nespokojnosti. Druhý zdroj, z ktorého sa zrodila Platforma za demokratické Slovensko, je klub Obroza. My sme sa dočkali potom veľmi takého rýchleho a drsného ataku zo strany Alexandra Dubčeka a Ivana Laluhu, ktorý je poslancom za VPN a je zároveň aktivistom Obrody vo federálnom parlamente, že to nie je pravda, veď na tých špičkách je pár, spočítate to na jednej ruke. Pravda je však taká, že máme signály z okresov, že na miestnej úrovni sú kluby Obroda veľmi čiperné, aktívne, pozostávajú z ľudí, ktorí majú skúsenosti, poviem to drsne, so stranickou prácou a ktorí veľmi rýchlo sa podujali organizovať buniky ZDS v jednotlivých okresoch Slovenska. A tretí zdroj aktivistov Platformy za demokratické Slovensko, poviem to zase veľmi drsne, možno to není celkom tak, som by sa povedal, neukojení revolucionári. To sú ľudia, ktorí v tom novembri a decembri boli v prvej línii a potom prešli mesiace a on ten flek nejako neprichádzal. Toto sú proste tak veľmi pragmaticky pomenované tie zdroje, ktoré vyvolajú túto platformu, ktorá má dneska obrovskú spustu sympatizantov. A ja sa pýtam sám seba, čím to je, že naraz to mohutné plénum VPN sa rozdelilo proste na dve časti, ktorým mohutnejšia časť inklinuje k ZDS, čím to je. A podľa môjho názoru to je zase tromi príčinami. Tá prvá je akcentácia národnej dimenzie v programe VPN, tá druhá je akcentácia sociálnych aspektov, zmekčujúcej ekonomickú reformu a tá tretia je gravitácia k osobnosti Vladimíra Mečiara.
3: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
4: Napjaté československé vztahy se snažil řešit i tehdejší prezident Václav Havel. Zorganizoval schůzku mezi zástupci různých politických proudů na Slovensku. Setkání komentoval v rozhlasovém rozhovoru slovenský premiér Vladimír Mečiar 19. dubna 1991.
12: Ak čakáte, že sa ako nejaká slovenská reprezentácia zblížila, tak vás uistím, že aspoň z mojej strany k tomu nedošlo. Z mojej strany nebol ani pokus. Naopak, po tom jednaní som presvedčený, že rozdiely medzi nami sú ešte hlbšie. Rozdiely medzi nami sú hlbšie i v tom, čo verejne hlásame a ako rokujeme tam, kde nás nikto nevidí. A rozdiely medzi nami sú ešte hlbšie i v tom, že existujú určité programové zásady, ktoré môžeme plniť ako poverení zástupcovia niekoho a nie ako pány krajiny. Pokiaľ ide o pána prezidenta, diskusia s ním bola zaujímavá a bolo vidieť, že má snahu dosiahnuť nejakým spôsobom jednotu štátu, konštituovanie orgánov v zmysle nových ústav. Sám som pánovi prezidentovi povedal, že pokiaľ ide o spôsob, je veľmi priateľný, ale pokiaľ ide o obsah, tak ten nie je žiaden.
4: 23. dubna 1991 byl Vladimír Mečiar sesazen z funkce slovenského premiéra. 27. dubna se Platforma za demokratické Slovensko vydělila z VPN a transformovala se v samostatné hnutí za demokratické Slovensko. Vladimír Mečiar se pak stal jeho prvním a po celou dobu existence tohoto hnutí jediným předsedou. Přibližme si teď, prostřednictvím komentáře Miroslava Krupičky ze 14. května, český pohled na napjatou situaci na Slovensku.
13: V následující minutě nebo dvou se vám pokusím vylíčit názory průměrného Slováka, tak jak jsem je zaregistroval při nedávné návštěvě Slovenska. Průměrný Slovák, a z těch, s kterými jsem se setkal, jich byla drtivá většina, je přesvědčeným stoupencem Mečiarovy platformy za demokratické Slovensko. Rozhovor s ním začínal vždycky přátelským ujištěním. Co my dva proti sobě můžeme mít? Všem nám jde o práci, o výplatu, o to, aby za ní bylo co koupit. Všechno ostatní ať vyřeší ti nahoře, od toho jsou placeni. S tím se nedá nesouhlasit. Tyto obavy jsou nám všem skutku společné, nevšak už způsoby, jak zmíněné problémy řešit. Průměrný Slovák je pesimista. Na otázku, co se po listopadové revoluci změnilo k lepšímu, odpovídá nic. Optimismus mu dodává bývalý premiér Mečiar. Byl rázný, uměl bez papíru promluvit a hlavně rozuměl Slovákům a jejich rozčarování z ekonomické reformy. Mezi žurnalisty se to kvalifikuje jako pochopení pro národní specifika. Důkazem toho jsou Mečiarovy cesty do zahraničí, kde scháněl pracovní příležitosti pro Slováky. Některé jeho útlumové a sociálně šetrné programy se už začínaly realizovat. Prodávám tak, jak jsem koupil. Nový premiér Ján Čarnogurský nemá podle průměrného Slováka šanci tyto problémy vyřešit. Především proto, že nemá podporu národa. Je to spiklenecký farář, který zavádí na školách katechismus, ve společnosti feudalismus a prosazuje názory úzké skupiny lidí. Chce také zpět vyvlastněnou církevní půdu. Není potřeba připomínat, že všechny žebříčky popularity vede Vladimír Mečiar a nejnepopulárnějším je Žid Fedor Gál. Průměrný Slovák nepřipouští, že je antisemita, ovšem připouští, že jednou z příčin našich neúspěchů jsou Židé, ke kterým řadí Václava Havla, Jiřího Dinsbíra, Václava Klause, Petra Millera i Petra Pitharta. O jejich prodloužené ruce Fedoru Gálovi už byla řeč. Průměrný Slovák je znepokojen tím, jaký je obrázek Slovenska ve světovém tisku. I kdyby premiér Mečiar třeba udělal pár chyb, měl zůstat v úřadu. Teď ho odvolali, za chvíli odvolají neschopného Čarnogurského, jak budeme před světem vypadat. Průměrného Slováka znepokojují i útoky na Alexandra Dubčeka, dnes už jediného v uvozovkách pravého Slováka ve federální funkci. Všichni ostatní se zpronevěřili. Čalfovi poslali obyvatelé jeho rodného distriktu petici, že ho nepřijmou zpět, o Bakšajovi ani nemluvě. Průměrný Slovák požaduje předčasné parlamentní volby, protože složení Slovenské národní rady neodpovídá náladě ve společnosti. Marně jsem vysvětloval, že v demokratických zemích se nemění politika a politici podle lidových nálad, ale podle úspěšnosti té, které politické koncepce, kterou zhodnotí volby. A na ty si bude potřeba ještě počkat. Nicméně průměrný Slovák míní, že v příštích volbách, ať už budou řádné nebo mimořádné, zvítězí Vladimír Mečiar a jeho hnutí.
14: Hnutí za demokratické Slovensko bylo zaregistrováno jako samostatný subjekt a krátce na to proběhl 22. června 1991 jeho ustavující sněm.
15: V Banské Bystrici se dnes sešel ustavující sněm Hnutí za demokratické Slovensko. Předseda jeho politického grémia Vladimír Mečiar ve svém vystoupení zdůraznil, že hnutí si klade za cíl zlepšit ekonomickou a sociální situaci na Slovensku a že podpoří státoprávní uspořádání Československa na konfederativních základech. Podle jeho slov konfederativní uspořádání nebo reálná unie neodporují myšlence společného státu. Ke státoprávnímu uspořádání Československa se vyjadřovali i další řečníci. Například bývalý ministr slovenské vlády Augustín Marián Huska prohlásil, že v nynějším uspořádání český národ dominuje nad slovenským a prostředkem této dominace je federace. Ta v nynější podobě poskytuje jednostranné výhody českému a jednostranné nevýhody slovenskému národu. Proto se přimluvil za konfederaci.
14: Ustavující sněm HZDS komentoval telefonicky spolupracovník Československého rozhlasu Ján Bér.
16: Dnes politické podujatie podľa počtu účastníkov. Ak áno, tak prvý celoslovenský snem Hnutia za demokratické Slovensko bol úspešný. Jeho predkrmom bol ešte v piatok meeting s Vladimírom Mečiarom, na ktorom bolo údajne 10 000 ľudí. Na samotnom sneme sa v sobotu zúčastnilo okolo 3,5 stovky delegátov. Vodcov tohto hnutia to iste potešilo, ale keby som bol na ich mieste, skôr by ma zamrazilo. Ako si z pleca na plece totiž prehadzujú, kto na ich mítingy chodí. V uliciach Košíc organizovali prednedávnom mítingy na podporu Vladimíra Mečiara strana demokratickej ľavice, teda bývalí komunisti, spolu so Slovenskou národnou stranou. Zamyslelo sa vedenie Hnutia za demokratické Slovensko prečo? Obávám se, že nie. Naopak považuje tuto otázku za podružnou, namírenou proti hnutiu. Ba čo viac, Vladimír Mečiar chce z pochybně vysokého počtu ťažiť či zastrašovať. V Banskej Bystrici sa vyjadril, že na Slovensku má toto hnutie 350 tisíc prívržencov a že čoskoro bude mať 100 tisíc členov. Pri týchto číslach si už môž byť nie na schvál, nasadil okuliare, ktoré až príliš znásobujú. Jeho slova možno však nazvať aj jednoduchšie. Politickou lžou. V Banskej Bystrici vyšla však už na povrch aj predstava tohto hnutia na budúce štátoprávne usporiadanie Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Malo by ísť o konfederáciu. Takýto obraz nášho štátu možno nazvať začiatkom jeho rozpadu.
14: A na závěr ještě krátká perlička z rozhlasového zpravodajství ze 24. června 1991.
17: Předseda federálního shromáždění Alexander Dubček dnes blahopřál Vladimíru Mečiarovi k jeho zvolení do funkce předsedy Hnutí za demokratické Slovensko. Jemu osobně i novému hnutí popřál úspěch v práci vedoucí k prospěchu a všestrannému rozvoji Slovenska.
14: HZDS volby v roce 1992 na Slovensku skutečně vyhrálo. A Vladimír Mečiar se jako staronový slovenský premiér výrazně podílel na rozdělení Československa. Předsedou slovenské vlády byl s krátkou přestávkou až do roku 1998. Poté bylo HZDS v opozici a do vlády se už jako marginální strana vrátilo ještě v letech 2006 až 10. Pak se již do slovenského parlamentu nedostalo a v roce 2014 zaniklo. V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad, jak vznikalo hnutí za demokratické Slovensko. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
3: Vraťte se do devadesátek s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene devadesátkové léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z devadesátek pamatujete vy.
15: Jak měříme růst a velikost ekonomiky?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
15: Ekonomie má na toto hodnocení jeden zásadní ukazatel, hrubý domácí produkt neboli HDP. Ten ukazuje výkonnost ekonomiky a my podle jeho vývoje dokážeme hodnotit, jestli ekonomika roste, stagnuje anebo padá. Jak se v ekonomické teorii přesně definuje recese, vysvětluje ekonom Michal Skořepa.
18: Ta definice recese, konkrétně ta zajímá vždycky každého nejvíc samozřejmě, tak ta je opřená o čtvrtletní data, nikoli roční. Pokud máme dva kvartály za sebou, v nichž mezikvartální změna HDP je záporná, tak poté se mluví o recesi.
15: A naopak, pokud HDP dvě čtvrtletí za sebou roste, máme potvrzenou konjunkturu, neboli ekonomický růst. V praxi HDP představuje peněžní vyjádření celkové hodnoty veškerého zboží a služeb, které v ekonomice za určité časové období, obvykle za kalendářní rok, vytvoří. V Česku tuto hodnotu měří a pravidelně zveřejňuje Český statistický úřad. Ve vztahu k HDP se pak hodnotí i řada dalších ekonomických ukazatelů, protože jejich hodnota má mnohem větší vypovídací hodnotu, když se vztáhne k velikosti ekonomiky, dodává Michal Skořepa. I proto je HDP tak důležité.
18: Tohle to se děje v řadě oblastí, ať už se třeba to týká zahraničního obchodu, protože samozřejmě zahraniční obchod Spojených států má úplně jiné objemy než náš zahraniční obchod sám o sobě. Může se to týkat třeba finančních ukazatelů, objem úvěrů v ekonomice, objem hypoték, jestli prostě ta ekonomika je hodně jaksi nasáklá dluhem nebo není. To taky potřebujeme k tomu prostě vědět, jak je ta ekonomika veliká, samotné miliardy sami o sobě těch úvěrů prostě nestačí k tomuhle tomu. Samozřejmě se to týká třeba i porovnávání zadlužení států. Prostě americký státní dluh je v úplně jiných řádech než je český, ale ve chvíli, kdy to srovnáme pomocí HDP, tak v Turánu už ta čísla jsou velmi dobře srovnatelná.
15: Každá vláda a každá firma si přeje, aby ekonomika rostla, protože v době konjunktury se všem lépe daří, lidem i firmám. Ekonomika se ale pravidelně pohybuje v hospodářských cyklech, během kterých se střídá konjunktura a recese. Každý stát se ale snaží, aby období ekonomických propadů bylo co nejkratší a abychom co nejdéle těžili z ekonomického růstu. A k tomu napomáhá několik základních věcí, říká Michal Skořepa.
18: Asi úplně nejdůležitější, že všeho je správné vzdělávání, správný vzdělávací systém. systém, ale potom i stabilní soudnictví, dobře fungující státní správa, to jsou ty věci, které pořád slyšíme v těch veřejných debatách, co by stát měl a nedělá to. Takže to si myslím, že už nám mnozí z nás znají na spaměť, ale je to tak, prostě zejména to školství, státní správa, zákonodárství, to jsou ty klíčové věci.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
19: Vláda zmenšila zamýšlenou plochu pro akcelerační zóny na výstavbu větrných a solárních elektráren. Pauza v bojích na Blízkém východě zatím trvá a cena ropy na začátku týdne klesla. Fotbalisté Artisu Brno podlehli v úvodním kole šance ligy Mladé Boleslavy 2-4. A počasí zítra bude nejdřív až jasno, postupně přechodně i oblačno, ale bez deště a teploměry ukážou až 30 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
19: Vláda výrazně omezila rozlohu plánovaných akceleračních zón. Jde o oblasti, kde by mělo být možné snadněji a rychleji povolovat stavbu větrných a solárních elektráren. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Ve zbylých 12 oblastech pak můžou vzniknout fotovoltaické elektrárny. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL návrh výrazně omezí výstavbu elektráren pro obnovitelné zdroje.
20: To rozhodnutí fakticky stanovuje celé řady omezení, které dle odborníků znemožní vlastně faktickou výstavbu obnovitelných zdrojů. Dokonce experti mluví o tom, že teď vlastně bude možné stavět rychleji mimo ty akcelerační zóny, než v nich.
19: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský při setkání s novým britským premiérem Andym Burnhamem uzavřel dohodu o licenci na výrobu speciálních elektronických rušiček. Ty znemožňují protivzdušné obraně sledovat drony. Ukrajině to tak zjednoduší protiúdery v ruském vnitrozemí. Tam útočí například na ropnou infrastrukturu. Politici spolu jednali také o rozvoji výroby bezpilotních letounů nebo posílení ukrajinské protiraketové obrany. Cena ropy klesla. Podle agentury Reuters reaguje na přerušení úderu na Irán a obnovení naděje na diplomatické řešení konfliktu. Americká televize CBS s odkazem na své zdroje píše, že v Tehránu jednala o otevření Hormuzského průlivu ománská delegace. Americký prezident Donald Trump mezitím popřel, že by útoky zastavil kvůli ubývajícím zásobám munice.
21: Provoz na klíčové tepně pro vývoz ropy ze zálivu zůstává nízký, poznamenává agentura Reuters na základě dat o lodní dopravě. Přes víkend také klesl počet lodí, které proplouvají průlivem Bab al-Mandab z Rudého moře. V neděli se přes úžinu dostalo 11 komoditních plavidel, což je podle Reuters nejméně za poslední měsíce. Jemenští povstalci Husijové podporovaní Iránem o víkendu útočili na ropnou infrastrukturu Saudské Arábie právě na Rudomorském pobřeží. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
19: Brno upozorňuje na falešné SMS zprávy o neuhrazeném parkování. V lidech má vzbudit dojem, že nezaplatili parkování přes provozovatele Easy Park. Výzva nabádá k využití odkazu pro zaplacení dlužné částky. Jde ale o podvod s cílem získat osobní nebo platební údaje. Zástupci Brna tak upozorňují, že oficiální provozovatelé parkovacích systémů ve městě takové SMS zprávy vůbec nepoužívají a lidé na ně nemají reagovat. Artis Brno v premiérovém prvoligovém duelu v historii klubu neuspěl. Všechny tři body si odváží z městského stadionu v Srbské ulici po dohrávce prvního kola šance ligy Mladá Boleslav, a to díky triumfu 4-2. A tři čeští cyklisté mají za sebou Tour de France. Tolik jich bylo naposledy v roce 2017. Matyáš Vacek byl součástí týmu Lidl Trek, který ovládl hodnocení stájí. Jakub Otruba se několikrát předvedl v úniku a v závěrečných sportech byl aktivní Pavel Bittner. Právě Bittner svou druhou účast na Tour hodnotí takto.
22: Mám trošku smíšený pocit, samozřejmě dvakrát jsem byl takhle blízko, to bylo hodně. Vždycky mi tam skočila nějaká věc, která mi připravila ten výsledek, jak to bylo dvakrát ten pád, takže nezbývá jen doufat a makat znova do budoucna, připravit se příští rok na Tour.
0: Kolona na D5 před Žebrákem a překážka na D2 za Brnem. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za odbočkou na Zdice odklízejí následky po požáru kamionu. Na kilometru 33,5 zasahuje těžká technika, projíždí se pouze levým pruhem. Zpomaluje se teď už na 32. kilometru, zdržení je do 10 minut. Na D2 z Brna do Bratislavy opatrně za odbočkou do Modřic. Na 5. kilometru se pohybují lidé kolem odstaveného osobního auta. Na D1 z Kroměříže do Brna zvyšte pozornost za odbočkou na Kojetín. Na kilometru 248 stojí porouchaná dodávka, blokuje tam odstavný pruh. A v Praze čekejte překážku ve Strahovském tunelu ve směru od Smíchova na Břevnov. Asi v polovině tunelu má stát nepojízdné vozidlo, i tam dejte pozor na pohyb lidí okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
19: Zítra čekáme ráno ještě polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer už se většinou vyjasní, pršet by zítra ale nemělo vůbec. Nejvyšší teploty v úterý 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 23 a na horách se ta maxima udrží většinou kolem 19 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
1: Někdy stačí změnit zemi, jindy je ale potřeba změnit celý život. Náš dnešní host odešel z Ruska už ve chvíli, kdy cítil, že se země vydává směrem, kterým nechce jít s ní. Dnes pracuje v České republice, vede vlastní divadlo a její inscenace často otevírají právě témata svobody, domova a lidské identity. A právě o tom si budeme povídat. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
3: Hovory.
1: A mým hostem je dnes publicistka, režisérka, dramatička, zakladatelka divadlama Mariana Arzumanová. Vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Mariano, vy říkáte, že jste z Ruska odešla už v době, kdy se Vladimír Putin dostal k moci, protože jste cítila, že se tahle země nevydává úplně bezpečným směrem. Co jste tehdy viděla v Rusku, co ostatní Rusové neviděli?
2: Já jsem se v tu dobu dostala na akademii divadelní a jsem se učila mezi další herci, který často bývají lidi velmi emotivní, ale nemůžu říct, že v porovnání s těmi lidmi, které jsem zažívala na gymnáziu, že by byli tak vyloženě intelektuálové. Na druhou stranu, od mých 18 let jsem začala spolupracovat s Radio Svobodné Evropa v Moskvě ještě, v té pobočce, která se otevřela v 90. letech. A tam naopak, kolem mě byli sami intelektuálové, lidi, kteří kdysi odstěhovali ještě v 70. roky, nebo disidenti, spisovatele, kteří už třeba bydlili, migrovali do New Yorku a pak se vrátili. Takže na pozadí zpráv jsem chápala víc, než chápala spoustu lidí. Jednak jsem byla u zdrojů, na druhou stranu jsem viděla, že lidi, řekněme, emotivněji, neumějí moc přemýšlet, analyzovat a dávat do souvislosti spoustu věcí. Což já jsem mohla ještě i proto, že jsem se učila asi v nejlepším moskevském gymnáziu a ukončila historiko-filologickou třídu. Takže najednou jsem pochopila a začala dávat dohromady nějaké souvislosti z dějin, z toho, co se dělo, z toho, co přicházelo a chápala, že člověk ze spětslužb. Spětslužby potřebuje asi každý stát, ale člověk ze spětslužb nemusí být hlavou tohoto státu.
1: Řekněte mi, Mariano, kdy přichází tedy ten definitivní impuls a říkáte si, teď odletím linkou Moskva-Praha a už v České republice zůstanu.
2: To pamatuju přesně, jsem ležala v posteli a brečala, poté, že už Putin nalezl tu moc, ale první zprávy, které začali jsme vysílat, byly pro spoustu občanů nenapadné. V nějakém vedlejším městě provinciálním třeba postavili zpátky sochu Dzeržinskému, který byl vlastně hlavou KGB. Jsem byla v šoku. Takže pamatuju tu chvilku, když jsem brečala v posteli a říkala si, nechci rodit děti, protože ani půjdu na válku. Když jsem byla mála, byla Afganistán, nevím, potom byla Čečňa, tak jsem si říkala, až porodím děti, tak nějaký, nevím, ještě ani v projektu ty děti nebyly v tu dobu, ani jsem nebyla vdaná, ale měl jsem intuitivní pravdu, protože zrovna když mojemu synovi bylo 18, začala válka v Ukrajině.
5: A to bylo 24. února roku 2022, to začala tedy plnohodnotná invaze na Ukrajinu. Pro vás to asi nebyl šok, bylo to spíš potvrzení těch obav, které už jste v sobě měla mnoho let předtím, nebo?
2: Pro mě byl šok Krym a jak jsem se rozhádala s spoustu svých kamarádů třeba na Facebooku, protože oni opravdu nechápali tu tragédii.
5: Je vůbec možné oddělit Rusko jako zemi, její kulturu a lidi od té samotné politiky Kremlu? A nebo je to nemožné?
2: Já si myslím, že vždycky je nutnost jen pamatovat ohledně těch lidí, kteří vždycky stali proti tomu státu, takzvaní disidenti, kteří jsou proti režimu a kteří přichází o život, kteří jsou neuvěřitelně odvážní a kteří zažili tragédii. Přesně tak, jako Remark a Marlene Dietrich třeba. Nejvíc byl potrestaný Remark. Takže, aby okliku se vrátit zpět na vašu otázku, myslím si, že je to těžké oddělitelné, protože spoustu umělců zrovna podporují ten režim, chtějí nebo nechtějí, podporují, protože samozřejmě režim sype obrovské peníze a vždycky, ještě za Sovětský svaz, dával peníze na kulturu, což dávalo obrovské možnosti a mohlo se tak prezentovat ve celém světě. Hele, podívejte, my máme balet, podívejte, máme fantastické činoherní divadlo, unikátní systém psychologického divadla, což je pravda. V Anglii se vyučuje podle Stanislavského, v Americe my víme taky. Ale nikdo neví, jak dopadnou Stanislavský, co všechno jemu vzal a tak dál. Takže oddělit je to těžce, ale je nutnost podle mě vždycky přemýšlet a podporovat ti lidi, kteří vlastně bojují na straně dobrá. A tam může být samozřejmě i Rusové.
5: Mariano, změnil se v roce 2022 po vpádu Ruska na Ukrajinu nějak váš vztah k ruské literatuře, k divadlu, k hudbě? Dokážete ruské umění vnímat stejně jako dřív?
2: Vztah se nezměnil, protože to je často klasika. A si myslím, že v klasici my neříkáme, že Mozart je rakouský skladatel. Takže nebudeme říkat, že Čechov je ruský spisovatel, protože vyšel na nějaký Olympus, na kterém národnost nemá vůbec
5: nic společného
2: s tím nemá. Ale myslím si, že jsem empatická k tomu, že Ukrajinci nechtějí teďka stavit hry od Bulgakova, který se narodil v Kyjevu. Nechtějí, protože je to ruský spisovatel. Musíme k tomu být jakoby empatický, protože když tebe zavraždí rodinu, jsi v emocích, tak samozřejmě můžeš říkat i ty věci, které možná není úplně správný, ale ani jsou pochopitelné.
5: Obyčejní Rusové nesou za dnešní situaci nějakou odpovědnost, anebo je ten jejich prostor ke svobodnému rozhodování a vyjadřování příliš malý?
2: Za mě 100% nesou tu odpovědnost, jenže ani nesou odpovědnost za to, co provedli před 10 lety, před 20 lety. Protože teď ani už vlastně skoro nic nemůžu. Ani můžu jenom být odvážná a neumím říct, co bych si dělala, kdyby jsem byla v takových podmínkách. Protože podmínky opravdu teď blbé. Ale vím, že já bych snažila se udělat všechno, aby mě dostat do situace, ve kterých mě můžu tím vydírat. Takže proto jsem odjela. Jako možná je to zbabili, jsem tam ani nebojovala, nic nedělala, ale nevím, co by se mnou bylo, kdyby mě vedli do koncentráku a já jsem měla by dceru a syna, Sofiím Volba. Nevím, nechci do takové situace dostat. Vážím těch lidí, kteří bojují, ale chápu, že ten prostor je malý a za sebe si říkám, radši odjet včas, aby nebýt vystavený takové situaci.
5: Co vás tedy možná během těch posledních let bolelo víc? Byla to samotná válka, anebo možná ztráta iluzí o lidech, o přátelích, které jste znala, se kterými jste se stýkala?
2: Já jsem šťastný člověk jenom v tomhle ohledu, že moje bublina celou odstěhovala. Já mám víc přátelů v New Yorku, nevím, v Izraelu a tak dál.
5: A jsou odjeli to Rusové?
2: Jsou to Rusové, ale jakoby odjeli strašně dávno, ze stejných podmínek, vůči stejným daným okolnostem. Takže já jsem v tomhle smyslu, toho, koho ztrácím nebo ztratila, jich je strašně málo. Ale mě bolí nejvíc, a to říkám opravdu upřímně, nejvíc mě bolí, je to to, co zažívají teďka Ukrajinci, tu nespravedlivost. A ještě mě bolí, když Rusové začínají v tu chvilku mluvit o svých neštěstích, které taky jsou. Jak Remark mohl dostat normální doklad a ani mohl cestovat a strašně byl z toho nešťastný a frustrovaný, tak spoustu kamarádů, který třeba, nebo známých, který teďka tohle to řeší, ani mluví o tom, že nemůžu ten doklad sehnat, nemůžu otevřít účet v bance. Mě to občas štve, i když já chápu, že v tuto chvilku jsem vůbec není empatická vůči ním. Ale vůči Ukrajině celkově v životě mě tak lidsky zasahuje pocit nespravedlivosti. A z toho se skládá celý život. Život není spravedlivý. Bolí mě to asi nejvíc.
3: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: A dnes si povídám s publicistkou, režisérkou, dramatičkou, zakladatelkou divadla MA Marianou Arzumanovou. Stalo se někdy po roce 2022, že jste musela vysvětlovat, že jste tady v České republice sice z Ruska, ale že nejste stoupenkyně Putinova Ruska?
2: Většina.

0: co s tím udělat? Nic.
1: Ve vašich hrách, protože sama jste dramatička, píšete hry, se často objevuje téma svobody. Jaké inscenace má aktuálně divadlo MA pro své diváky připravené? Vy teď zvete své diváky na letní festival do pražské Grébovky. Co všechno je k vidění?
0: Premiéra, jak je důležité míti Oscara. Určitě u vás ten název, ten titul evokuje, připomíná název tradiční wildovské hry, jak je důležité míti Filipa. Proč jsem se na něj obrátila a proč pro nás udělala překlad Hana Nováková? Protože jsem zjistila, že tu hru, v které jsem dokonce kdysi i hrála, jsem vůbec nechápala. Zjistila jsem jednak, že překlad, jsem pochopila teda, překlad míti Filipa vůbec neodpovědá originál The Importance of Being Earnest. Earnest má několik významů, hra slov jako jméno, být upřímným a není chytrým či vychytrálem, upřímným, otevřeným. A třetí význam, o kterém jsem ní znala, že v dobu Wilda v nějakých krůzech tak se říkala homosexuálem. A najednou jsem pochopila, že to je příběh, sice je to lehká, briliantní, vtipná, intelektuální komedie, kde holky chtějí se vdát, muže chtějí se oženit, nikdo nikoho nemiluje a není jasně proč. No a když jsem začala s tou analýzou číst to znovu, mně se otevřily velmi zajímavé věci. Na pozadí samozřejmě příběha samotného Oscara Wilda. Takže podle mě se rodí u nás něco zajímavého, protože když jsme vymyslili ten název, jak je důležité míti Oscar, jsme několik rovin dodržali. Míti Oscar, mít úspěch, mít cenu Oscar, a proto ve představení je spoustu odkazů na Hollywood a na hollywoodský díl a každá holka sní o nějaké roli nebo prostě o tom, aby dostat tu cenu, což zase nesouvisí s tím, že ona chce konkrétně od tohoto muže. No i muži mají sen, i holky, o tom, aby být sám sebou. A mně se zdá, že je to určitě ve hře je. Nejde o natlak viktoriánské Anglii, ale jde o natlak buď dospělých a děti v pubertě, nebo o společnost a volbu každého člověka. Takže je to spíš představení zase o vnitřní svobodě a o tom právu, které pro nás svým způsobem vybojoval Oscar Wilde kdysi, ale za to byl potrestan, šel do vězení, jenom aby prostě mít svou identitu. Mít právo mít identitu. Takže vlastně u nás je velmi netradiční výklad a myslím si, že je to zajímavé. A těžce bylo zachovat lehkost na pozadí vlastně dramatického docela příběhu, protože všechno u nás začíná v roku 1896 na premiéře The Importance of Being Earnest v St. James Theatre. Takže ještě jedna zajímavost, že premiéra probíhá v dobu, co bude Prague Pride. To je čistá náhoda, protože Prague Pride normálně probíhá o týden dřív, ale tenhle rok je to jinak.
1: Má divadlo tu sílu měnit něčí názor? Nebo dokáže jenom otevírat otázky?
0: Já jsem přesvědčena, že opravdové umění donucuje člověka se zamyslit. A tím pádem je šance, malá šance, že člověk se zamyslí, něco porovná a hlavně prožije tu katarzi, ty slzy dostane. Není v reálně životní situaci, ale ve vymyšlené životní situaci. Proto tomu se říká slzy očištění, katarze, že ty můžeš prožít spoustu věcí, dramatických, i tragických, ale není v reálném životě, ale ve vymyšleném. A je to šance se zamyslit. Bohužel často člověk se učí jenom na svých chybách, ale proto vedeme i edukativní projekt, protože mně se zdá, že když mládež třeba neví, kdo to je ten muž, který má knírek, tak to je trošku nebezpečný.
1: Ve vašich inscenacích je taky hodně emocí, je tam hodně pohybu. Existují, Mariano, nějaké věci, které slovy vyjádřit nejdou?
0: Já si myslím, že opravdový zase umění musí být založené na jednání, na vnitřním jednání. Jak často člověk mluví a mluví a mluví a pod tím není žádný skutky. Úplně stejně to funguje v dobrém divadle. Musí být čin, musí být jednání. A když jsou jednání, představte si nějakou filmovou scénu, ve které ještě není dialog,

0: Ale my něco vidíme a chápeme, on jde tam, on chce to, on myslí, on sní a tak dál. To je nejzajímavější, protože slovo jenom jako vrchol toho icebergu. Ale jinak samozřejmě je nutnost dělat představení, režírovat tak, aby i v činohře. Protože činohra, tak je zajímavé idiomatické slovo. Nebo v angličtině to act, ano, vychází není ze slova, ale z jednání.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus, dnes hovory s režisérkou, publicistkou, dramatičkou, zakladatelkou divadla MA Marianou Arzumanovou. Kdybyste mohla, Mariano, dnes znovu mluvit sama se sebou ve chvíli, kdy jste před lety opouštěla Moskvu, co byste té mladé ženě tehdy poradila?
0: To je otázka. Nic neodkladať na zítřek. Mít míň strachu a nikdy neotáčet ani na chvílku z té cesty, kterou jsem si vybrala, protože cesta emigranta je složita tím, že všechno, co ty dělal třeba půlku života, všichni své ocenění, školy, všechno prestižně, co jsi měl, tady si vynuluju, tady tebe nikdo nezná a ty musíš být víc než dobrý. A to by asi řekla sobě. Nesmíš tolik času si litovat a si zabývat tím, že to je složitý. Musíš jít dál a vůbec nemyslet na názor ostatních, i když někdo bude pomluvat tvůj přízvuk, který samozřejmě je. Je nutnost uznat sám sebe a prostě v těch daných okolnostech jednat s tím, co všechno to odnáší.
1: Vám se nakonec podařilo uspět, máte úspěšné divadlo MA, spoustu zajímavých inscenací, edukativní projekty, festivaly. Taky jste před několika lety už získala české občanství. Co byste dnes, Mariano, třeba řekla mladému ruskému umělci nebo umělkyni, a nemusí to být zrovna umělec, který cítí, že ve své zemi nemůže svobodně pracovat, že nemůže svobodně tvořit?
0: Já bohužel nevěřím tomu, že něco jde změnit teď. Já mám co říct člověku, který byl před 20 lety, když ještě každý, kdo měl svou nemocnici nebo svoje divadlo nebo svůj orchestr, tak v tu chvilku on mohl místo toho by odkazovat na to, že ale já mám orchestr, ale já mám divadlo, já musím spolupracovat nějakým způsobem a vycházet, místo toho by otevřít pusu a něco říct. A teď já můžu jenom soucítit s těmi, kdo nemůže opustit Rusko, protože má třeba nemocnou maminku, která leží a nemůže ji opustit, tak tím lidem prostě lituju a řeknu, že já vám jako svým způsobem soucítím a ostatním řeknu, utíkejte pryč. Dejte možnost aspoň dětem žít. Bohužel nejsem a optimista v tomhle smyslu. Já nevidím v té zemi ještě x let dopředu žádnou změnu a ona je v středověku, ale využívá všichni mechanismy diktatur a lidi ještě v celku nedospěli. Nemluvíme o disidentech, je to tak malý procent, že nemá cenu o tom mluvit. Ti lidi jenom pokazí svůj život, ani nemůžu to ovlivnit. Takže utíkat pryč, je to zbabele, ale aspoň je to čestný vůči dětem, který v další generaci, v emigraci, mají aspoň nějakou šanci.
1: Myslíte, že po téhle válce bude vůbec možné znovu budovat nějaké kulturní mosty mezi Evropou a Ruskem?
0: Vždycky přichází po období diktatury nějaké oteplování. Já nevěřím, nejsem toho názoru častého, že Bůh ví, co bude, jestli nebude Putin a přijde někdo, bude ještě horší. Horší nebude. My víme, že dějiny ukazují, že bude chvilka, když se nadýchneme. Otázka, kolik on bude žít, on je podle mě nesmrtelný. Takže a dělá všechno pro to, aby...
1: Tady byl dlouho,
0: protože on jezdí z takové... Moderní medicíny je tak dobrá a tak dobře se ze všem bojuje a on pořád má to kolem sebe a prostě bohužel je to fakt na dlouho. A Bůh asi hodně odpočívá, je na velké dovolení. No nicméně, přijde nějaké oteplování a budou zase napojené nějaké vztahy a Západ zase, nezapomeňte na to, že Rusko je tak velký trh ekonomický a dobrý trh, že Západ taky je viněn v tom, že nikdo nechce žít horše, protože musíme odstříhnout zemi, kam my můžeme prodávat, dodávat něco nebo něco kupovat. A to se nestává. Nesmíme na druhou stranu všechno přihazovat z ekonomické otázky na politickou. Je ekonomie a nikdo nechce žít hůř.
1: Mariano, zkuste už jenom velmi krátce, třeba jednou větou. Čím vás Česká republika změnila jako člověka?
0: Je tady větší úcta k lidem. A já si myslím, že já tam také musím se učit. Protože já neumím říct, je někde hluboce v podvědomí lidi z imperských zemí, je taková i ambiciozita na jednu stranu, a na druhou stranu taková, že my to víme lepší než ostatní. A Česká republika je země, které velice respektují, milují, to je víc než respekt. Potkávám tady lidi, které vychovány úplně v jiné kultuře. Vy asi sami nechápete, jak je to jinak.
1: Tak já vám přeju, ať se s takovými lidmi setkáváte i nadále. Vážím si vašeho upřímného rozhovoru. Mým hostem v hovorech dnes byla režisérka, zakladatelka divadla MA, Mariana Arzumanová. Mějte se moc hezky, ať se vám i divadlu daří.
0: Moc děkuju, nasledanou.
1: A Naděžda Hávová se těší zase příště.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
3: Czech Radio, news in English.
4: The Czech Foreign Ministry has strengthened its travel warning for southwest France, urging Czech citizens to leave the Gironde department as major wildfires continue to burn out of control. The ministry said the situation remains critical, with evacuations still underway, and advised people in the affected areas to follow instructions from French emergency services. Czech President Petr Pavel has sent a message of condolence to German President Frank-Walter Steinmeier, following Saturday's deadly attack at a Christopher Street LGBTQ+ event in Berlin. Police across the Czech Republic searched around 400 government offices, shopping centers and other buildings after a mass bomb threat was sent to institutions across the country. Officers said nothing they found suggested the threat was credible. Diesel prices in Czechia rose sharply last week after government fuel price controls expired. Czech canoe slalom racer Vít Přindiš has won the world title in kayak cross at the World Championships in Oklahoma City, the venue for the 2028 Olympic canoe slalom events.
3: Weather.
4: Morning sunshine will give way to partly cloudy skies on Tuesday before clearing again in the evening. Highs will reach 25 to 30 degrees Celsius. The well-known artist, musician and arts administrator Milan Knížák has died at the age of 86. He was part of the Fluxus art movement and was active in the Czechoslovak underground before the fall of communism. Later, he headed Prague's Academy of Fine Arts and the Czech National Gallery. Ian Vilkby reports.
5: An excerpt from Attentat na Kulturu, or Assault on Culture. It's by Aktuál, a rock group that grew out of Aktuálne umění, or Current Art, a collective started by painter and sculptor Milan Knížák in 1967. The experimental band went on hiatus at the end of the decade when Knížák, known in Czechoslovakia for taking his art to the streets in the form of unconventional events, spent time at universities in the US. He had joined Fluxus, an international art movement whose members included Yoko Ono. One of his own projects was entitled Broken Music and involved him rendering vinyl records virtually unplayable. In his native country, the long-haired Knížák was a major figure in the underground, facing regular harassment from the communist authorities, including time behind bars. In the early 1990s, the artist recalled the period when his Aktuál art group started making an impact.
6: Many people were involved. It became a movement called Czech Aktuál, and this was a movement of many, many young people, not only involved in art, but people trying to change their life. It means it was more as a social movement, and I think this was very, very big and very many people. Therefore, I was so many times busted because the government and police didn't like me. because I had so much power to influence young people in those times.
5: After the revolution, Knishak served as rector of Prague's Academy of Fine Arts between 1990 and 1997. He transformed the school and helped shape a new generation of artists. His next major role was as head of the National Gallery in Prague, a post he held from 1999 until 2011. He contributed to the modernization of the institution, but was accused of authoritarian tendencies by critics. He ran unsuccessfully for the Senate on the ticket of the Civic Democrats, whose leader, Václav Klaus, he was close to. By contrast, rarely short of an opinion on issues of the day, he was a fervent critic of Václav Havel. Curator Philip Kazda organized one of Knishak's last major exhibitions. Speaking to Czech television, he praised his work at the Academy of Fine Arts and the National Gallery, and had this to say about his sometimes pugnacious personality. One time when we had a dispute about something, he said, you know, this isn't pleasant for me either, but we need to achieve certain results, and this is the fastest way to get there. So it wasn't always easy for him to be tough and uncompromising, but he never chose the easy path. Works by Milan Knižák are held by such major international institutions as MoMA in New York and the Pompidou Center in Paris.
4: Ian Willoughby reporting, and that's all from us for now.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
7: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se vrátil z oficiální návštěvy Číny, kde se snažil rozšířit příležitosti pro české podnikatele, jednal o přímém leteckém spojení mezi Prahou a Šangají, bezvízovém styku pro české turisty a i o zadržovaném spoluobčanovi. Podle Okamury se podařilo všechna témata otevřít a čínské reakce byly pozitivní.
8: Ta odezva z čínské strany na všechna ta témata, o kterých hovořím, je kladná. A teďka samozřejmě, já už jsem včera hovořil i s premiérem, i s ministrem zahraničí o výsledcích této cesty a bude potřebovat na to ještě navázat určitě další návštěvou.
7: Byla tedy Okamurova mise pro Česko prospěšná? Mohla českým firmám pomoci ohledně jejich podnikání v Číně? Je dobře, že současná vláda vsadila na pragmatickou ekonomickou diplomacii, nebo to sebou nese i nějaká rizika? A jak můžeme dostat českého občana zpátky? Přeji příjemný poslech.
2: Pro a proti Lucie Vopálenské.
7: Ve Studiu Plusu vítám předsedu Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavla Fischera, zvoleného za TOP 09. Hezký den.
9: Dobrý den.
7: A na dálku ve vysílání vítám poradce strany Motoristé sobě pro zahraniční politiku, bývalého europoslance za ODS a také pedagoga z Cevro univerzity Jana Zahradila. Pěkný den.
10: Dobré ráno vám i posluchačům.
7: Ještě dodám, že do našeho pořadu jsme zvali i přímo Tomia Okamuru, ale na naše pozvání nereagoval. Pánové, předseda sněmovny Tomio Okamura byl po více než 7 letech prvním vysoce postaveným českým politikem, který Čínskou lidovou republiku oficiálně navštívil. Je to dobrá zpráva? Je dobře, že do Číny spolu s přidruženou delegací jel, pane Zahradile?
10: Je to v každém případě dobrá zpráva. Je to logické a je to nezbytné. My se potřebujeme jako Česká republika vrátit do toho hlavního proudu evropské politiky vůči Číně. Mimochodem, vztahy mezi Evropskou unií a Čínou nejsou nikterak idylické v tuto chvíli. Spíš to vypadá na nějakou obchodní válku nebo mimo jiné na její začátek. K tomu se ještě možná dostaneme. Ale i přesto Česká republika se v minulých letech bohužel i díky aktivitám Českého senátu a jeho předsedy dostala vysloveně na okraj té evropské politiky a my se potřebujeme vrátit do toho hlavního proudu. Rozumím. Někam na pozice, které třeba zastává Německo.
7: Pane Fischere, vy jste vyzval ke zrušení cesty pana předsedy sněmovny. Pořád si myslíte, že tam jezdit neměl, a pokud ano, tak proč především?
9: Já bych význam té návštěvy nepřeceňoval. Je samozřejmě v zájmu občanů České republiky, abychom budovali vzájemně výhodné vztahy, a Čínská lidová republika je velmi významný aktér, Ale všimněme si, že čínská strana mluvila o politickém průlomu, zatímco samotný předseda sněmovny tvrdil, že to je ekonomická cesta. No a když tady pan Zahradil připomíná aktivity Senátu a tvrdí, že to byla devastace našich vztahů s Čínskou lidovou republikou, tak bych připomněl jeho aktivity v rámci Evropského parlamentu, které byly vlastně zase příkladem toho, že se Čína zkouší vlamovat do našich demokratických procesů nebo ovlivňovat dění v našich zemích, a na to bychom měli být z bezpečnostních důvodů také velmi obezřetní.
7: No nicméně, pane Fischere, vy jste skutečně vyzval ke zrušení té cesty. A pan Zahradil říká, že to byl nezbytný krok, tak můžete ještě toto upřesnit, protože vaše odpověď, že byste ji nepřeceňoval, je taková ani tak, ani tak.
9: Ten případ, o kterém mluvíme, je potřeba zasadit do kontextu. V České republice čelí soudnímu procesu občan Čínské lidové republiky, který byl přistižen u toho, že tedy vykonává nepřátelskou činnost. V podstatě, že dělá práci špiona a zajímá se o věci, které mu nepřísluší způsobem, který ohrožuje bezpečnost České republiky. Je to hodně zakryto tajemstvím, takže nebudu chodit do detailů, nicméně ten soudní proces stále probíhá. To, že v Číně byl zadržen občan České republiky, začalo vypadat jako normální obchodování, kdy chce Čína jednoho vyměnit za druhého. A takové obchodování s rukojmími se mi zdá, že je velmi nedobré, protože ty věci spolu nesouvisí, respektive pokud spolu souvisí, a Čína to tak říká a dělá, tak bychom měli být velmi obezřetní, co budeme dělat dál.
7: Dobře. Chci uvést, že k mainstreamu, evropskému mainstreamu se bez pochyby v debatě dostaneme. Zaznělo tady vícero argumentů, nechám pana Zahradila reagovat, ale začnu od konce. Jestliže čínské bezpečnostní složky zadržely českého občana, který přijel do Číny na oficiální pozvání Pekingu, prý kvůli certifikaci radaru pro letiště a zadrželi ho koncem června, tak pane Zahradile, nebyl třeba toto důvod ke zrušení, respektive odložení té politicko-ekonomické mise předsedy parlamentu?
10: Ne, to si nemyslím, a ty argumenty pro to, aby ta dlouho připravovaná cesta proběhla, jsou podle mě jasné. Pokud jde o zadržování, vzájemné zadržování občanů České republiky a Čínské republiky v obou zemích. Já bych to skutečně teď, nebo přivolal bych se, aby se to vynechalo z nějakých mediálních spekulací. To jsou citlivé případy, které se samozřejmě řeší, ale nějaké medializování tomu rozhodně nepomůže, a prostě vyjednávání o případných propuštěních nebo o tom, jak se ty případy budou vyvíjet, to jsou citlivé diplomatické záležitosti, kterým medializace nepomůže.
7: Ale cesta předsedy sněmovny je zase symbolický politický krok, není to tak, pane Zahradile?
10: Ano, ten symbol je důležitý, znovu jsem říkal a zopakuji to, že je zapotřebí se vrátit na trajektorii hlavního evropského proudu. Uváděl jsem tady příklad Německa. Nedávno byl na oficiální návštěvě v Číně německý kancléř. Myslím, že je zapotřebí se dívat, jak se k Číně chovají jiné evropské země, které samozřejmě se chovají obezřetně, nepouštějí Čínu třeba investičně do citlivých odvětví, do infrastruktury, do komunikačních technologií, ale jinak s Čínou čile obchodují, snaží se otevírat si trhy, a my jsme se dostali jako Česká republika na samý okraj těch vztahů, ano,
7: rozumím,
10: Evropské unie,
7: ano,
10: s Čínou.
7: Pan
10: Takže
7: Zahradil,
10: to je zapotřebí napravit.
7: Ano. Pan Zahradil už podruhé zmínil vlastně tu evropskou souvislost. Tak pane Fischere, byla či nebyla cesta Tomia Okamury v souladu s evropskou politikou vůči Číně? Jestliže i podle Petra Macinky, ministra zahraničí od motoristů sobě, chceme s Čínou obnovit standardní úroveň vztahů, která bude odpovídat evropskému mainstreamu, tak jsme teď součástí, stáváme se součástí toho mainstreamu? Ostatní země se chovají stejně jako my teď?
9: Každá země se má chovat podle svých vlastních zájmů. Co je v zájmu České republiky? Abychom byli součástí prostředí, ve kterém se dodržují pravidla. Pravidla právě Čínská lidová republika globálně devastuje a porušuje. To není jenom můj výrok, to je autoritativní výrok například OECD v její poslední zprávě, tedy Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, což je takový klub, prestižní klub rozvinutých zemí demokratických. Ale když se podíváme například do poznatků samotných podnikatelů z Evropské unie v Číně, mám na mysli pravidelné každoroční zprávy Evropské komory, obchodní komory v Číně, tak ti si stěžují, že stranická kontrola komunistické strany Číny roste, je to důležitější než biznis, Čína je nutí k tomu, aby s nimi sdíleli například technologie, mají povinnost předávat svoje technologická řešení čínským autoritám. Uplatňuje se tam regulace způsobem, který není fér, dochází k diskriminaci a to podnikatelské prostředí se stává vysloveně nepřátelské.
7: Pane Fischere, já myslím, že vám rozumí i pan Zahradil, i já. Z tohoto pohledu Čína porušuje pravidla, podnikat je tam téměř na úrovni sebevraždy, pardon, ale je to prostě krajně obtížné. Ale právě proto se ptám, jestliže politika v Číně, v čínských podmínkách rozhoduje víc než čistý biznis, tak může nebo nemůže taková cesta, takovýto způsob politiky, na jaký teď najíždí současná koaliční vláda, našim podnikatelům pomoci?
9: Určitě jim může pomoci v některých teritoriích, ale měla by je vláda vlastně zároveň poctivě a otevřeně informovat o tom, že ty podmínky v Číně nejsou dobré, nejsou příznivé. Není to ta pohádka nebo ten sen, který tam byl v minulosti. Dneska Čína dotuje svoje podniky až na úrovni 4,5% svého vlastního HDP, podhodnocuje měnu a ignoruje sociální a environmentální standardy. Tudíž takový český podnikatel nesoupeří s čínskou firmou. On má proti sobě celý státní rozpočet Rozumím. Čínské lidové republiky. A to je hodně nefér. To by měli naši podnikatelé slyšet.
7: Tak. Oni to možná naši podnikatelé i vědí. Otázkou je, nakolik to vědí naši politici. Pane Zahradile, já se zeptám trošku jinak. Není to tak, že Tomio Okamura jako předseda sněmovny de facto svou cestou hlavně pohladil po srsti čínské komunisty?
10: Já myslím, že Tomio Okamura dal najevo, a zopakuji to tady už po třetí, že Česká republika se chce po určitém výkyvu za minulé vlády a po určitých eskapádách českého senátu a jeho předsedy, že Česká republika se chce vrátit do hlavního proudu evropské politiky vůči Číně. Zmiňoval jsem tady Německo, mohu ho zmínit znovu.
7: Ne, nemusíte.
10: Čína je největším obchodním partnerem Německa, Německo je největším obchodním partnerem České republiky.
7: Jistě.
10: Když začaly ty cesty našich ústavních představitelů, ty kvazistátní návštěvy na Tchajvanu, dostávalo, a to je také dobré si tady otevřeně říci, dostávalo naše podnikatelské prostředí vzkazy právě třeba od svých německých partnerů, zda je to bezpodmínečně nutné, zda to třeba nezhorší i jejich obchodní vztahy s Čínou, protože celá řada českých podnikatelů nebo českých společností jsou subdodavateli de facto německých vývozů do Číny. Čili ano, já připouštím a tady nebudu rozporovat to, co říkal pan Fischer, že Čína je komplikovaný partner, je to složitý partner. Ty vztahy mezi Evropskou unií a Čínou nejsou nikterak idylické. Teď tady třeba probíhá vlastně reciproční sankcionování čínských společností z evropské strany, evropských společností čínské strany. Čína má velký obchodní přebytek vývozu do Evropské unie, začíná to být opravdu vážný problém pro evropskou ekonomiku.
7: Je to velmi vážné, ale promiňte.
10: Čili to se musí řešit, ale to znamená, že musíme s tou Čínou mít nějaké standardní vztahy a ne, jako tomu bylo v minulosti, se vyčleňovat někam na okraj. To je Česká republika a Litva. Žádné jiné dvě země se na tom okraji
7: neopustí. Já jsem se vás ale ptala, jestli to přeci jen není tak, že Tomio Okamura svou cestou hlavně, nevím, jak lépe to říci, pohladil po srsti čínské komunisty. Možná, že fajn, třeba i se tedy toto má dít, jestliže to tak dělají jiné země, já nevím. Můžeme o tom debatovat, do jaké míry je právě ta čínské specifikum takové, že toto je nutné, ale mě zajímá, co to přináší, k čemu je to dobré, jestli už tedy nějaké výsledky jsou vidět, protože česká veřejnost slyšela spoustu příslibů, spoustu slibů. Vzpomeňte, pane Zahradile, na éru Miloše Zemana a většina těch slibů se vůbec nerealizovala. Rozumíte
10: ano,
7: mi?
10: V éře Miloše Zemana jsme se dostali do jednoho extrému, v éře minulé vlády jsme se dostali do druhého extrému, teď je zapotřebí se dostat do normálního stavu. A my vlastně se snažíme normalizovat nebo nějak standardizovat ty vztahy s Čínou po dlouhé době, po řadě let, kdy prostě normální nebyly. Cesta Tomia Okamury do Číny je začátkem, budou následovat další cesty. Už je veřejně známo, že tam pojede vicepremiér Havlíček s velkou podnikatelskou delegací. Takže je zapotřebí se dostat, a znovu to budu opakovat, na nějakou standardní trajektorii normálních evropských vztahů s Čínou.
7: Nemusíte tak, to jako pořád to mají opakovat. Já se, musím to obrátím na Pavla
10: Fischera. Musím to opakovat, protože je zapotřebí to opakovat. My jsme se bohužel vyčlenili na okraj a my se z toho okraje musíme vrátit zpátky někam do toho hlavního proudu.
7: Tak pane Fischere, opravdu jsme se vyčlenili na okraj a jak tomu rozumíte, co to vlastně je ten evropský mainstream, o kterém se tady opakovaně vyjadřuje Jan Zahradil? Je to ta pragmatická diplomacie a nikoli, tedy jako v protikladu k hodnotové politice, jak o tom třeba mluvil opakovaně Andrej Babiš, premiér za hnutí ANO?
9: To je nesmysl, co říkal Andrej Babiš, protože když se podíváme do naší ústavy, tak každý ústavní činitel je povinen dodržovat. A tam se podívejte do její preambule a vidíte, že ty hodnoty máme v popisu práce. To znamená, není možné zhasnout a tvářit se, že tam nejsou, nebo to vymazat na chvíli.
7: A jak to dělají ty ostatní země? Tedy? Protože pan Zahradil argumentuje už opakovaně o tom, že se potřebujeme zařadit do mainstreamu.
9: No, pan Zahradil tady pořád mluví o německém kancléři v Číně. Ono to není legrace, protože Německo jako největší tahoun evropské ekonomiky a politiky je dneska v pasti. Je totiž v Číně tak zaháčkováno, že se mu nedaří vlastně odtamtud dostat včas a do bezpečí. To jejich angažmá bylo tak obrovské, že to je dneska ohrožením nejenom pro Berlín, ale je to mimořádně citlivé pro celou Evropskou unii a kdybychom šli dál, tak mluvíme o bezpečnosti a tady už se to týká Severoatlantické aliance. Když se podíváme na klíčové technologie, podle některých informací jich je například přes 60, 64, které dneska rozhodují o ekonomice a prosperitě, tak 57 z nich už dneska ovládá Čína. Před 20 lety to byly jenom 3. Jedná se o chemii, letectví, farmaceutický průmysl, robotiku, ocel.
7: No a tam jsme se dostali tím evropským mainstreamem. Jak jsme se tam dostali?
9: A to je ten evropský mainstream. My jsme se v podstatě dostali do pasti, protože jsme vyváželi technologie a výrobu do míst, která s námi dneska soupeří nefér prostředky. Ať se možná poradce Zahradil podívá na americký kongres, kde varují před Čínou a nejnovější zpráva z amerického kongresu mluví v tom smyslu, že se jedná o velmi vážné riziko devastace americké ekonomiky a je potřeba odstřihnout Spojené státy americké od Číny, protože pokud to dneska neudělají, bude zítra pozdě.
7: Já jenom musím poznamenat, že i Donald Trump byl v Číně na návštěvě a samozřejmě jezdí celá řada západoevropských státníků do Číny, ale pane Zahradile, jak to vidíte vy, tady jsem pochopila od vašeho předřečníka, že v podstatě ten evropský přístup jako docela selhal, onen mainstream. Vy si to nemyslíte?
10: Jestli evropský přístup selhal, tak to není v důsledku, řekněme, normálních nebo standardních vztahů evropských zemí s Čínou, ale je to v důsledku technologického zaostávání Evropy za Čínou, kterou jsme si způsobili sami. Evropská unie si ji způsobila sama svými nerealistickými politikami, jako byl Green Deal, svou přeregulovaností, některými výdaji, které prostě z dlouhodobého hlediska postrádají smysl. Takže to, že Čína technologicky pokračuje...
7: Čili k jakému mainstreamu tady vlastně jako máme směřovat?
10: To, že Čína technologicky pokračuje a že předhání Evropskou unii a v určitých ohledech se vyrovnává i se Spojenými státy, to je spíš náš problém, ne problém Číny. Takže mainstream evropský, tak jak já si ho představuji, znamená, že nebudeme s Čínou vést nějaké pomyslné kulturní nebo hodnotové války, že si uvědomíme, že vztahy s Čínou představují určitá rizika, že nebudeme pouštět Čínu do infrastruktury nebo do komunikačních technologií, což jsou citlivá bezpečnostní...
7: Rozumím.
10: Jsou to citlivé bezpečnostní oblasti,

0: ale že zároveň budeme s Čínou normálně obchodovat i se všemi těžkostmi, které to může přinést.
1: A chci se zeptat jenom jedna přístup. Doplňující otázka, pane Zahradile. Vy jste zmínil, že nebudeme vést hodnotové a kulturní války. Čistě úplně konkrétně se chci zeptat, znamená to třeba, když radíte motoristům v zahraniční politice, nezmiňovat otázku lidských práv? Prostě se tomu vyhnout, protože Čína to nechce slyšet?
0: Já myslím, že my tady nejsme od toho, možná si někteří myslí, že ano, já si to nemyslím. Nemyslím si, že Česká republika je tady od toho, aby si hrála na morální maják celého světa a poučovala jiné země o tom, jak mají spravovat své vnitřní věci.
1: Dobře.
0: Konec konců, když si a pan senátor Fischer tady narazil na Spojené státy, tak já předpokládám, že určitě četl národní bezpečnostní strategii Spojených států, která vyšla koncem loňského roku a kde se v podstatě říká totéž, že Spojené státy nebudou zasahovat do vnitřních záležitostí jiných zemí a že nebudou se pokoušet už vyvážet svůj hodnotový rámec mimo oblast euroamerické nebo euroatlantické civilizace.
1: Rozumím, pane Fischere, tak jak je to s těmi hodnotovými a kulturními
0: válkami? To je velmi pragmatický přístup, který bychom měli následovat.
1: Neměli bychom tedy následovat ano, právě Spojené státy třeba i v tomto a nepoučovat Peking o tom, že já nevím, se chová nepřístojně k Ujgurům v Xinjiangu a patrně neměli bychom o tom vlastně pomlčet?
2: Tak já mám za to, že každému křesťanovi v České republice by měla ležet na srdci situace křesťanů v Číně. Ti jsou pod obrovským tlakem a vlastně terorem ze strany toho režimu.
1: Nejenom křesťané tedy,
2: Sedněte si někdy s Tibeťany, abyste slyšeli, co se děje v Tibetu. To může mít planetární dopady z hlediska ekologických dopadů a nebo v Xinjiangu, kde se zneužívá otrocká práce. Pokud mluvíme o Americe, tak tam je speciální legislativa právě na otrockou práci ze Xinjiangu. To znamená, to jsou věci, které jsou dlouhodobě sledované a neměli bychom se jenom chytat těch posledních výroků.
1: A rozumím vám správně, pane Fischere, že tedy ta pragmatická politika se i s těmi hodnotami a kulturními hodnotami, náboženskými a tak dále skloubit dá.
2: Samozřejmě, vy můžete mít svoje vlastní hodnoty a mazaně jako liška podšitá je prosazovat. To nemusíte jenom říkat tím, že si někam stoupnete a budete kázat. To by byl nesmysl. Ale z hlediska bezpečnosti my jsme dneska skutečně v situaci, že je ve hře naše suverenita, naše budoucnost. Začtěte se do doporučení našich úřadů, které to mají na starost. Dneska už mluví o ohrožení z používání čínských automobilů českými občany. To je velké ohrožení z hlediska špionáže. Podívejte se na to, jak je důležité hlídat bezpečnost kritické infrastruktury, například střídačů u solárních panelů.
1: Já myslím, že pan Zahradil ale tu bezpečnostní rovinu nějak jako příliš nespochybňuje.
2: Příklad, a já jsem za to rád, ale já to jenom ilustruju. Poslední příklad. Česká republika byla cílem nejméně 3 roky trvajícího útoku, který přichází právě z Čínské lidové republiky. To bylo loni ohlášeno a Čína byla označena jako viník.
1: A co z toho vyplývá? Že bychom si tohleto neměli nechat líbit?
2: Že se Čínská lidová republika k nám nechová přátelsky, dokonce na nás útočí a my bychom se měli proti tomu bránit.
1: Tak pane Zahradile, není to tak? Neměli bychom se spíše bránit, než řekněme Čínu právě chválit a snažit se o obchodování za každou cenu?
0: Tak především my nemusíme Čínu chválit, my se s ní nemusíme ani objímat, my se k ní máme chovat, znovu to opakuji, standardně. Ty negativní jevy, které tady popsal pan Fischer, ty se samozřejmě odehrávají i v jiných evropských zemích, to není jenom specifika České republiky, ale zároveň žádný předseda Senátu z žádné jiné evropské země, já jsem alespoň o něčem takovém nikdy neslyšel, nekoná kvazistátní návštěvy na Tchaj-wan, protože ví, že je to pro Čínu prostě citlivá záležitost a že to ty vztahy nevylepší, ale že je to horší. To byla jenom specifika České republiky. Takže je zapotřebí, řekněme, tyto voluntaristické výstřelky opustit, začít se chovat normálně, začít se chovat standardně, mít na vědomí, že Čína je do značné míry konkurent ale že je to také partner, protože dnes se klíčové evropské země bez čínského trhu neobejdou a podle toho se prostě chovat. To je všechno. Neznamená to, že se budeme vracet někam 10 let zpátky, že se budeme Číně podbízet, že se před ní budeme klanět. Potřebujeme s ní nasadit normální standardní vztahy a bohužel ty vztahy normální v minulých letech nebyly.
1: Poslední slovo, už máme opravdu jenom...
2: Vzhledem k tomu, že Čína je také ohrožením, hrozbou, bezpečnostní hrozbou, tak bychom měli si uvědomit, že nechat to běžet, odvolávat se na ekonomický liberalismus, že by to nebylo řešením, ale mohlo by to být vlastně kapitulací.
1: Tak tolik z dnešního pro a proti, více už se nám nevejde. Hosty byli senátor Pavel Fischer, zvolený za TOP 09 a poradce motoristů sobě v zahraničně politických otázkách, bývalý europoslanec za ODS Jan Zahradil. Pánové, mockrát vám děkuji za debatu. Snad můžeme pokračovat někdy příště. Naslyšenou.
3: K čemu nám v ekonomice slouží centrální banka?
4: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Centrální banka je základní banka státu, která dohlíží na všechny komerční banky v zemi. Emituje a spravuje národní měnu daného státu a zabezpečuje cenovou stabilitu v celé ekonomice. K tomu má dva základní nástroje, úrokové sazby a měnový kurz, vysvětluje ekonom Michal Skořepa.
5: Co se týče úrokových sazeb a kurzu, tak to jsou nástroje, které primárně slouží k řešení jednoho z těch klíčových úkolů, to znamená té měnové politiky, udržování makroekonomické stability.
3: U nás je centrální bankou Česká národní banka, která kromě cenové stability dohlíží také na bezpečnost celého finančního sektoru a kontroluje činnost bank. Na udržování stability finančního sektoru má Česká národní banka ale zase jiné nástroje.
5: Spíš právního rázu, řekněme, dohled, to znamená lidé z centrální banky chodí do těch bank, ptají se, jak jsou tam řešena různá rizika a podobně, můžou rozdávat pokuty, odebírat licence a podobně, čili tam ty nástroje trošku jsou jiné.
3: Centrální banka také vede vládě účet státního rozpočtu a sleduje a kontroluje množství peněz v ekonomice. Současně pak spravuje i naše rezervy, které držíme ve zlatě a v cizích měnách. V každé zemi může mít centrální banka jinak široké pravomoci a také se může soustředit na různé nástroje, kterými cenovou stabilitu zajišťuje. Některé centrální banky se soustředí na udržení měnového kurzu na určité předem dané úrovni, jiné především na úrokové sazby. A to je i příklad České republiky, dodává ekonom Michal Skořepa.
5: Z pravidla v dnešní moderní době se snaží centrální banky si vybrat, buď je ten kurz tím hlavním kritériem, a je snaha ho udržet skutečně fixní, naprosto dokonale neměnný vůči nějaké důležité měně, vůči euru nebo dolaru. To je případ třeba Dánska například, řekněme. Česká ekonomika z pohledu České národní banky je řízená tím druhým základním možným způsobem, a to sice skrze úrokové sazby, a v tom případě ten kurz je obvykle jakoby na sajdkáře v úzovkách na té vedlejší sedačce. Jeho úroveň obvykle závisí na tom, co centrální banka udělá s úrokovými sazbami. Čas od času se snaží centrální banka sahat na obě ty věci, to znamená i s tím kurzem nějakým způsobem manipulovat za nějakých výjimečných okolností, ale co se týče toho základního režimu, ve kterém je Česká národní banka, ale třeba i ECB, centrální banka ve Spojených státech a podobně, tak prvotní je úroková sazba a všechny ostatní veličiny v ekonomice, včetně kurzu, už potom se přizpůsobují nastavení úrokových sazeb.
3: Českou národní banku, ve které pracuje více než tisícovka lidí, řídí 7členná bankovní rada v čele s guvernérem. Její členy jmenuje prezident republiky vždy na 6leté období. Právě bankovní rada rozhoduje na svých pravidelných zasedáních o nastavení úrokových sazeb a také o tom, zda bude případně svými intervencemi ovlivňovat kurz korun.
4: hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Premiér Babiš by do Číny mohl jet příští rok na jaře. Litva chce Rusům s povolením k pobytu bránit v nákupu některých druhů nemovitostí. Fotbalový Artist Brno vstoupil do první ligy domácí porážkou 2-4 s Mladou Boleslaví. A zítra bude zpočátku až jasno, postupně i oblačno, večer se pak znovu vyjasní. Teploty až 30 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Vládní delegace by mohla do Číny zamířit na jaře. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vztahy s Pekingem se podle něj mají vrátit na úroveň ostatních spojenců. Vládní delegace by podle Babiše měla dojednat mimo jiné třeba zrušení vízové povinnosti nebo přímou leteckou linku do Šanghaje. Zájem je podle něj velký i mezi podnikatelskými firmami.
7: Myslím si, že je důležité pro naše firmy, aby jsme Čínu navštívili na naší úrovni vlády. A jsem přesvědčen, že to může přinést velice konkrétní ekonomické prospěšné výsledky.
6: Z Číny se minulý týden vrátil předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jako jeden z nejvyšších českých ústavních činitelů zemi navštívil po 7 letech. Litva chce znemožnit Rusům a Bělorusům s povolením k pobytu nákup nemovitostí v blízkosti strategických objektů, píše to tisková agentura Baltic News Service. Podle ní chce ministerstvo zahraničí také zabránit vstupu do země například uskupením, umělcům a sportovcům, kteří podporují ruskou válku proti Ukrajině.
8: Osobnosti kultury a sportu z Ruska a Běloruska by například při příjezdu do Litvy museli podepsat prohlášení odsuzující ruskou agresi proti Ukrajině a vyjadřující podporu nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny. Litevské ministerstvo zahraničí chce zabránit tomu, aby kultura, sport a další druhy zábavy byly využívané k propagandě, zkreslování historie nebo formování narrativů. Úřad se totiž obává, že by takové metody mohly sloužit jako politický nástroj a mohly by vést k ovlivňování obyvatele Litvy. Ministerstvo chce, aby takové předpisy začaly platit od ledna příštího roku. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
6: Lékaři nemocnice v Třinci a polském Češině spolupracují na vzniku česko-polského zdravotnického slovníku. Má pomoct doktorům v lepším porozumění lékařských zpráv v cizím jazyce. Obě nemocnice totiž často ošetřují pacienty z druhé strany hranice, říká nemocniční ombudsman Václav Polok.
9: Sice se pohybujeme na úrovni Těšinského Slezska, kde většinou si navzájem rozumíme, ale jsou specifické zdravotnické výrazy, které je potřeba tedy přeložit odborně. Ten slovník má sloužit k tomu, aby tedy lékaři, kteří budou číst především ty výstupy zpráv z ošetření, aby se v tom orientovali.
6: Fotbalisté Artisu Brno prohráli ve svém historicky prvním utkání v české nejvyšší soutěži s Mladou Boleslaví 2-4. Oba góly domácích dal v zápase úvodního kola šance ligy nigerijský útočník Kwadri Adediran. Bez týmového vítězství se z toho ale radovat nedokázal.
10: Když tým nemá výsledky, je úplně jedno, jestli dám gól. Takže teď to jako nějaký výjimečný okamžik necítím. Myslím na to, že se musíme zlepšit. A čím rychleji se nám to podaří, tím lépe.
6: Po 2 týdnech rezignoval bývalý slavný fotbalový obránce Paolo Maldini na funkci technického ředitele svazu italské federace. S informací přišla televizní stanice Sky Sport. Důvodem jsou neschody představitelů italského fotbalu při výběru nového reprezentačního trenéra.
11: Omezení na D5 před Žebrákem a překážka na D1 za Kojetínem. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně před odbočkou na Žebrák uklízejí následky po požáru kamionu. Na kilometru 33,5 se jede jen levým pruhem, pracuje tam těžká technika. A před zúžením zpomalíte, už je to ale bez kolony. Na D1 z Kroměříže do Brna stojí za odbočkou na Kojetín na kilometru 248 porouchaná dodávka. Lidé tam řeší poruchu, projíždíte kolem nich opatrně. Na Plzeňsku máme hlášenou nehodu na silnici 180. 3 z Losiné na Přeštice. V úseku mezi silnicí 20 a odbočkou na Chválenice havarovalo osobní auto, skončilo mimo vozovku. Projíždějte opatrně. A v Ostravě čekejte omezení na silnici 56 do Frýdku Místku. V Místecké ulici před odbočkou do Hrabové na 39. kilometru silničáři opravují portály nad vozovkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: V noci se ochladí na 14 až 10 stupňů, na severovýchodě se můžou objevit přehánky. Zítra pak čekáme zpočátku polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus.
12: Koalice uvažuje o privatizaci pražského letiště a také o zrušení 9. třídy základní školy. Předseda sněmovny se podíval do Číny a zachrání nový velitel armády Ukrajinu před politickou krizí. Tak zní témata vybraných příspěvků pondělního právě začínajícího vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
4: Názory a argumenty.
12: Už delší dobu se, byť nekonkrétně, hovoří o možnosti privatizovat letiště Praha. A poté, co byl čerstvě jmenován novým generálním ředitelem letiště Radomír Lašák, za jehož působení de facto zanikly před zhruba 20 lety české aerolinie, vyhlásili letištní odbory stávkovou pohotovost. Ministryně financí Schillerová je ale v úterý ujišťovala, že stát nemá nic takového v současnosti v úmyslu, jenomže ve středu premiér Babiš naopak prohlásil, že by 40% akcí letiště mohlo jít v roku 2028 na burzu. No a k tématu je se mnou ve studiu komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Buď zdrav.
13: Dobrý den.
12: Jaký by to mělo smysl pro stát?
13: Letiště je strategická firma, když to takto řeknu, je to firma, která prosperuje, která získává ročně zisk ve výši miliard korun a tak dále. Takže je samozřejmě sporné, jak dál naložit s touto firmou a jedna z možností je částečná privatizace, ale v tuto chvíli je to úvaha pouze teoretická, protože tím, že letiště je strategická firma, tak existuje příslušný zákon a ten zákon de facto zakazuje jakoukoliv možnost privatizace. Takže první krok by musel být učiněn ten, že by zákon byl změněn a umožnil tu částečnou privatizaci. Pak samozřejmě otázka, jaký strategický partner případně by do letiště vstoupil, kdo by tedy ty akcie koupil a jaké by měl záměry, zda by přispíval k rozvoji letiště Praha, protože je všeobecně známo, že letiště se potřebuje rozvíjet, aby zůstalo konkurenceschopné ostatním takovýmto letištím v Evropě, především ve střední Evropě a tak dále.
12: A ono se také v podstatě rozvíjí, pořád tam vznikají ta nová parkoviště docela ve velkém okruhu od toho letiště a tak dále.
13: Přesně tak a má se stavět nová dráha, startovací, přistávací a tak dále, což vyžaduje nemalé peníze a pak je otázka, zda tedy stát se chce o tyto investice s novým menšinovým akcionářem podělit, anebo zda ta motivace je v tom, že v poslední době se může jevit, že vláda chce sehnat peníze do státního rozpočtu, který je značně deficitní a jak například vyplývá z úst ministryně financí, taky minimálně v příštím roce velmi deficitní bude a pak zjednodušeně řečeno se státu může hodit každá koruna, což by byl samozřejmě ten přístup neúplně správný, optimální. Když jsme u diskuse o případné částečné privatizaci letiště, tak tam je také zajímavý argument, který pronesl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který hovořil o tom, že tam je rozdíl naproti ČEZu, kde minoritní akcionáři myslí jenom na sebe, na svůj zisk, kdežto tady by to bylo něco jiného. Tak samozřejmě, když někde investujete nebo držíte akcie, tak vždy máte stejný zájem. A to zájem ten, aby se váš majetek, vaše investice zhodnocovala. Takže tam bych úplně velký rozdíl neviděl a možná, když se podíváme právě na minoritní akcionáře ČEZu, tak tam to může působit tak, že v určitých věcech právě hlídají to, aby ČEZ byla prosperující firma a tím de facto určitým způsobem komplikují vládě život. Takže na druhou stranu v případě privatizace letiště Praha by to mohlo mít tento pozitivní efekt.
12: Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
13: Naslyšenou.
12: Vláda náhle uvažuje o akci typu odstraníme 9. patro ze 16-patrového domu, aniž by se udělalo dalších 1000 nutných kroků, které by zabránily katastrofě. A to ještě za plného provozu. Řeč je ovšem o školství a u mikrofonu šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
14: Premiér Andrej Babiš si myslí, že na základní škole by stačilo 8 tříd. Je to podle něj velké téma, které chce řešit. Ve skutečnosti to žádné reálné téma není. Jen nápad koaličního partnera Tomia Okamury, ani motoristé nejsou proti. Nesouhlasí lidé ze školství, ekonomové, co se vzdělávání dlouhodobě věnují, a v první řadě ministr Robert Plaga, který na rozdíl od jiných koaličních politiků o celém systému hodně ví. Okamura tvrdí, že zrušení 9. třídy by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně, více lidí na pracovním trhu, a to bez snížení kvality vzdělání. Plaga reagoval. Tomio Okamura je předsedou sněmovny, nikoli členem vlády. Je krátkozraké dívat se na už tak podfinancované školství optikou úspor. A dodal, že se nebrání věcné diskuzi o úpravách základního či středního školství, zkrácení vysokoškolského studia a podobně. Ano, to je ta hlavní výtka. Na rozdíl třeba od zákazu mobilů není možné bez dalšího vytrhnout ze soustavy vzdělávání jednu část, aniž by někdo promyslel důsledky. A logicky změnil celou základní školu, návaznou školu střední a tak dál. To ale nemá vláda Andreje Babiše v programu, stejně jako tam nemá změny od boku typu rušení 9. třídy. Naopak, dopady vyvolané rušením poslední třídy by popřely většinu vládního programu, kde se mluví především o vyšších penězích do vzdělávání, protože ty nejsou pouhým výdajem, ale klíčovou investicí do budoucnosti České republiky. Programové prohlášení je přitom pro Babiše a ministry u jiných témat zaklínadlem a často i jediným zdůvodněním jejich kroků. A teď vláda najednou uvažuje o akci typu odstraníme 9. patro ze 16-patrového domu, aniž by se udělalo dalších 1000 nutných kroků, které by zabránily katastrofě. A ještě za plného provozu. Odborníci upozorňují, že by se muselo učivo vtěsnat do už tak nabitých 8 let, že děti by museli rozhodovat o budoucnosti ještě o rok dříve, nastal by chaos při přechodu na střední školy. A úspory? Velmi nejisté, žádných Okamurových 50 miliard. Náměstek ministryně financí za SPD Petr Mach, který vypracoval k tématu jakousi studii, logicky připouští, že úspory by nabíhaly postupně až 9 let od změny. Dopady na pracovní trh, z části příznivé, ale také sporné. Děti z 8 lety základní školy by těžko hledali uplatnění a zhoršil by se už tak vážný problém, jímž je vysoké procento mladých lidí, kteří nedokončí střední školy. Hospodářská strategie Karla Havlíčka, která má velmi dobře propracovanou část o vzdělávání v návaznosti na pracovní trh, s rušením 9. či jiné třídy nepočítá. Vzdělávací systém má úplně jiné vady, o nichž vládní program a Havlíčkova koncepce rozumně hovoří. A aktuálně se krok po kroku řeší podle strategie vzdělávání 2030+, kterou už za minulé Babišovy vlády prosadil právě Plaga a získal pro ní širokou veřejnou i odbornou podporu. Celé to vypadá jako útok na ministra před finálním jednáním o rozpočtu. Plaga už řekl, že pro plnění programu by měl dostat školský rozpočet už na příští rok desítky miliard navíc. To bude pro napjaté státní finance problém. A proč vlastně Plaga natahuje ruku, když může v rezortu ušetřit 50 miliard?
12: To byl Petr Šabata. Předseda dolní komory českého parlamentu Tomio Okamura se podíval do Číny, což je, aspoň podle komentátorky Hospodářských novin Julie Hrstkové, asi všechno, co se dá o této zahraniční cestě říci.
15: Politika vzájemného respektu a porozumění, a to pokud možno na věčné časy. Parafráze někdejšího komunistického hesla platí v souvislosti s návštěvou předsedy sněmovny Tomia Okamury v Číně. Jednoduše řečeno, mnoho klišé, hezká slova, praktický dopad sporný. Cesta se konala v době, kdy tamní režim zadrželi českého podnikatele a obvinili ho z ohrožení státní bezpečnosti. V jejím závěru se pak česká společnost Tatra Trucks, vyrábějící těžké nákladní vojenské a speciální automobily, dostala na čínský exportní sankční seznam. Původním cílem cesty bylo rozšířit příležitosti pro české podnikatele obnovit leteckou linku Praha-Šangaj a zrušit vízovou povinnost. Čínská média vyzdvihovala návštěvu, co by obrat na české politické scéně. Ta česká spíš upozorňuje na politiku Číny, která si bere zahraniční podnikatele jako rukojmí. Co se týká ekonomiky, je Česko pro Čínu okrajovým partnerem. Čínské investice do českých podniků za stovky miliard, naslibované někdejším prezidentem Milošem Zemanem, se nikdy neuskutečnily. Namísto příchodu čínských peněz do České republiky postupem času vyhasly aktivity českých firem na čínském trhu. Obchodní bilance s Čínou je dlouhodobě záporná. Nedaří se ani návrat čínských turistů. Těch ročně před pandemií koronaviru do Česka přijelo kolem 600 tisíc. Loni jich podle údajů Českého statistického úřadu přijalo jen lehce přes 200 tisíc. Vzhledem k tomu, že Praha, Český Krumlov a další oblíbené destinace bojují s overturismem, v kombinaci s tím, že pověst čínských turistů u českých hoteliérů kvůli odlišným kulturním zvyklostem není úplně nejlepší, je vůbec otázkou, zda je návrat k minulým číslům žádoucí. Země samotná samozřejmě představuje obrovský trh a láká na obrovské příležitosti. Šanci využila ale především Čína sama pro

0: před kterou evropské automobilky, včetně českých značek, jen těžko chrání dovozová cla Evropské unie. Evropa jako celek ztrácí v Číně výsadní postavení, které měla ještě kolem roku 2000 až 2015. Evropské firmy už nejsou automaticky technologickým lídrem, musí soutěžit s čínskými konkurenty na jejich domácím hřišti. Evropa si zatím udržuje silnou pozici v luxusu. Už ale i slavným módním značkám roste domácí konkurence. V ostatních oborech je situace výrazně horší. Existuje pár evropských firm, které si svoji pozici drží. Jejich počet ale ubývá. Čína samozřejmě zůstává obrovským a zajímavým trhem. Její pozice obchodního partnera ale občas připomíná soužití se žralokem. Otevření přímé linky Praha-Šangaj neuškodí. Vízová povinnost pro návštěvu Číny je pro Čechy přísnější než pro obyvatele některých jiných evropských států. Nicméně na 10 dní v rámci výletu po dalších zemích Asie se lze podívat bez víza i tak. Návštěva Tomia Okamury z hlediska budoucnosti česko-čínského obchodu je marginální. Otázkou je, nakolik zafunguje jako ukázka změny vztahu vlády Andreje Babiše k čínské politice. To by nejlépe ukázalo propuštění zadržovaného českého podnikatele. I tady by šlo ale pouze o reklamu čínské politiky, než o snahu zrovnoprávnit vzájemné vztahy. Rozhodně to platí z čínské strany.
1: To byla komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jmenoval vrchním velitelem armády Michaela Drapatého, který se dostal do veřejného povědomí roku 2014, kdy bojoval proti ruským koordinovaným separatistickým silám v Mariupolu. Nejasný zatím zůstává osud bývalého ministra obrany Michaela Fedorova a více už specialista na tak řečený postsovětský prostor Libor Dvořák.
3: Generála Drapatého do čela armády bezesporu vynesla vlna pouličních protestů, která zejména v Kyjevě, sice v menší míře, ale přece jen pokračuje už druhý týden a původně cílila hlavně na restauraci Michaila Fedorova do čela ministerstva obrany. Nespornou výhodou nového teprve 43-letého vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil je to, že patří k nové vlně v armádním velitelském sboru. Tehdejší major Drapatý se poprvé proslavil už 9. května 2014, kdy se svou motostřeleckou jednotkou prorazil separatistickou barikádu v Mariupolu. Příznačné je, že právě za tento čin ho současná ruská propaganda označuje za řezníka a zabijáka, který údajně neváhal a vjel se svým transportérem do davu lidí. Dnes neustále opakované televizní záběry dokazují, že je to čistá ruská lež. Poté s vynikajícím prospěchem absolvoval Národní univerzitu obrany a na jeho další kariéře se podepsala otevřená ruská agrese proti Ukrajině v únoru 2022. Podílel se na obraně Krivého Rihu, později pak na operacích na jihu armády. Tady na sebe upozornil jako jeden ze čtyř vysokých velitelů, kteří se zasloužili o osvobození Chersonu a pravobřežní části Chersonské oblasti. V roce 2024 pak byl jmenován vrchním velitelem ukrajinských pozemních vojsk. Odvolanému ministrovi obrany Fedorovovi vyhovoval jistě proto, že je velkým zastáncem moderní armády, opírající se o sílu dronů a další soudobé technologické systémy. Jeho předchůdce, generál Syrský, byl totiž příznivcem spíše tradiční výzbroje, kladoucí důraz hlavně na tanky a dělostřelectvo. Samotný exministr Michailo Fedorov asi momentálně čeká na to, jak dopadnou ony kartonové protesty v ukrajinských ulicích, o jejichž název se zasloužila nesčetná hesla napsaná na kusech krabic. Na těch si ku příkladu přečteme požadavek: vyměňujte zajatce a ne ministry. Míč se tedy ocitl na straně Volodymyra Zelenského. Ten by samozřejmě mohl své původní rozhodnutí změnit a odvolaného ministra v jeho úřadu reinstalovat. Což by ovšem znamenalo uznání vlastní chyby a bez tak klesající popularitu a autoritu hlavy státu dále oslabit. Už brzy tak uvidíme, co je pro Zelenského důležitější.
1: Říká Libor Dvořák. Urychlovačem nefunkčnosti demokracie je zhysterizovaný morální kýč, vylučující diskuzi. To říká ve své úvaze mimo jiné komentátor týdeníku Euro Petr Fischer.
4: Demokracie, jak jsme ji znali, se hroutí, tuší všichni. Přitom jedni tvrdí, že je to dobře, protože konečně přichází ta opravdová demokracie, respektu k hlasu lidu, zatímco ti druzí mluví o rozpadu demokratických hodnot a vzniku lidového autoritářství. Interpretace, jak jinak, velmi různé, symptomy ale stejné. Tím hlavním je rozpad veřejné debaty, která se sice zdánlivě množí a hutní v nové proliferaci mediálních zdrojů, ve skutečnosti ale neprobíhá. A protože demokracie je diskuze o důležitých věcech samosprávy, v níž dochází k tříbení rozporů a minimální shodě, není divu, že se demokracie rozpadá. Znemožnění veřejné věcné diskuze je základem strategie rozložení západních demokratických systémů, zdaleka nejen strategii ruskou, nýbrž dnes už dávno i americkou. Jednou z metod, jak to udělat, je totální hysterizace veřejných politických výměn. V Česku to sledujeme už delší dobu. Stačí si zapnout jakýkoliv politický podcast či televizní debatu, které už debatami dávno nejsou, neboť nabízí jen sérii více či méně hysterických monologů sebepotvrzujících se pravd, které divácké týmy očekávají. Hysterizace debaty je zaručeným receptem na vymizení diskuzí o tom, jak se věci mají, abychom s nimi mohli společně něco dělat. A tak se i z věcí běžných v politickém provozu stávají mimořádné krizové události existenčního významu, otřásající životními jistotami lidí, o něž přece v demokracii všem jde. Veto prezidenta, kterému se nelíbí riskantní uvolnění pravidel pro zadlužování státu, vláda interpretuje jako ohrožení všech služeb státu od obrany přes zdravotnictví po sociální služby. Zhysterizované veto zákona je téměř apokalyptickou hrozbou, tak jako hlava státu vůbec, jejíž názory na evropské dění nebo společnou měnu se dokonce inscenují jako vlastizrada. Co na tom, že v otázce zákona o rozvolnění dluhových pravidel se vzácně shodne jindy kriticky roztříštěná komunita ekonomických odborníků? Podstatné je udržet ve veřejném prostoru hysterický tón černého zabarvení. Můžeme se bavit, ale ne o podstatě věcí, nýbrž jen a jen o našich pocitech z nich. Pocity ovládají politickou debatu, nikoli praktická, natožpak odborná racionalita. Hysterizace veřejné rozpravy je přímo propojena s fenoménem politického morálního kýče. Hysterizuje se pro mravní efekt. Vždyť považte, prezident ohrožuje naše bytí, nemyslí na lidi, chybí mu empatie, neboť si na rozdíl od zbytku národa chudáků žije za naše peníze v blahobytu. Faktický stav věci v oblasti rostoucích dluhů či dluhová logika vysokých úroků nikoho nezajímá. Je třeba se morálně pohoršit nad chováním vybraných politiků, kteří snad ani nejsou lidmi. Zhysterizovaný morální kýč vylučující diskuzi se tak stává urychlovačem dysfunkčnosti demokracie. Problém je v tom, že všechny strany od sebe tuto hysterizaci navzájem přejímají, protože na hrubý pytel reagují stejně hrubou záplatou. Veřejná rozprava se tak koupe v přemíře citu a citečků mravního rozhořčení, jež blokují rozum a nakonec znemožňují politiku jako takovou. Politika možná vyrůstá z morálního rozhořčení, které je jejím prvním impulzem, to ale potřebuje racionální zpracování, aby přineslo politický společenský užitek. Demokracie se ztrácejí, protože v hypertrofované mediální době přicházejí o tuto klíčovou schopnost racionálního zpracování a rozvrhu, stručně o myšlení. Vždyť mohutné hysterické vlně je problémem i rozum sám, natož jeho pravidla. Zastavit tuto tsunami morální hysterie se jen tak nedá, ale jako vždy můžeme všichni začít u sebe. Dehysterizovat vlastní vnímání politiky, to můžeme praktikovat každý i hned. Chce to v uvozovkách jen odstup od sebe potvrzujících pravd, s nimiž se příliš snadno identifikujeme jako sami se sebou. Demokracie může být zase diskuze, ale jen když se osvobodíme od její hysterizace, která znemožňuje svobodné hledání toho, jak věci jsou či dokonce mají být. Hysterizace je obranný mechanismus před rizikovým zjištěním, že nemám vždy pravdu. Demokratická diskuse potom vědomým přijetím rizika, že v racionální rozpravě už nebudu tím, kým jsem byl předtím. Až lid pozná, že je to v jeho nejvlastnějším zájmu, začne se demokracie dnešního hysterického prokletí postupně opět zbavovat. Utopie, jistě, ale jednou se jí přece můžeme dožít.
1: Doufá aspoň Petr Fischer z týdeníku Euro. No a zcela na závěr, jako v pondělí obvykle, je připravena glosa spisovatele a žurnalisty Ondřeje Nefa, tentokrát k nedávno zřícené plastice z Barandovského mostu.
5: To jsem zase jednou střelil vedle. Minule jsem se tu zmínil o plastice sochaře Josefa Klimeše. 35 let zdobil pravobřežní část Barandovského mostu 15 metrů široký kolos, nazvaný Rovnováha, až se rozlomil a zbyl z něho betonový pahýl, ze kterého čouhají armovací železa. To už se v Praze stává zavedeným pravidlem. Za zmatené asistence institucí padá Libeňský most, totéž čeká železniční most a teď Rovnováha ztratila rovnováhu tak důsledně, že je z ní cosi jako suť. Co následovalo? Vyhlásil snad někdo sbírku na obnovu, jako když vyhořelo Národní divadlo? Replika je přece už přichystaná, ale kde pak? Nikdo nic nerozhodl, to je samozřejmě. Nikdo nic nerozhodne, a když rozhodne, přijde někdo jiný a rozhodne jinak. Sledoval jsem takzvané veřejné mínění, pokud to jde podle ohlasů v médiích a na sítích. Obnovit Klemešovu rovnováhu? Ani nápad. Jaké je nejlepší řešení? Nic. Zbourat torzo a nechat místo prázdné. Asi to není tak, že lidé sochám nepřejí. Spíš nevěří, že rovnováha byla socha. Pořád asi platí, že socha musí mít hlavu a ruce, že to musí být panák. Bylo mi z toho všelijak. Nemám potřebu vždycky sdílet většinový názor, ale být s názorem takhle absolutně mimo, to je přece jen nepříjemný pocit, jako kdybych se najednou ocitl v trnýrkách na nástupním ostrůvku tramvaje. Jo, jiné národy se jinak dívají na nefigurální plastiky. Vzpomínal jsem si na Asahi Flame v Tokiu. Tu je dílo francouzského umělce Filipa Starka. 350 tun těžký zlatý plamen. Je umístěn na střeše mrakodrapu výrobce piva Asahi. Zlatě svítí a vidíte ho i od chrámu Senzōji na Asakuse. To je, jako kdyby rovnováha stála na Letné a viděli jste ji od Pražského hradu. No jo, jiná kultura, jiná tradice, kam se na Japonce hrabem. Nicméně mi nedalo a trochu zapátral, jak se Japonci na Golden Flame opravdu dívají. No jo, posmívají se mu a říkají mu zlaté hovínko, tedy hovínko. Jistě si představíte ten skutečně používaný výraz. Asahi Beer ho má na střeše jako svoji píchu, ale mrakodrap si tím vysloužil přezdívku, dalo by se říct, podělaný barák. Takže ono je to asi ve vztahu k nefigurální plastice všude podobné. Rozdíl je v tom, že se Golden Flame nezhroutil. Je kovový, dutý a zatím se od roku 1989 nerozpadla, nejeví k tomu snahu. Asi to bude dané taky tím, že ho postavili v loděnici a použili technologie používané při stavbě válečných ponorek. To dávám v úvahu, pokud by se k obnově rovnováhy přece jen mělo opravdu vážně uvažovat.
1: Glosa Ondřeje Nefa završila nabídku pondělních názorů a argumentů a ze studia se za všechny autory a také samozřejmě redakční kolegy loučí Ondřej Konrád.
2: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
6: V radioknize čteme z deníkových záznamů Ludvíka Vaculíka, které vydal v románu Český snář. Popisuje v něm prostředí disentu konce 70. let, ale také život společnosti v době normalizace. Pro rozhlas román připravila Alena Heroutová, v režii Vladimíra Ruska, čte Jan Vondráček.

Čtvrtek 13. září 1979. Včera večer, když Madla skončila své práce, přišla mi říct, že mě pozdravuje doktorka R., která prý vyslovila zároveň zklamání nad tím, že telefonuju s Vídní. Smutně prý řekla, zajde na ženské. Dopálilo mě to velice. Jestli zajdu na ženské, tak na ty, co jsou tu, nikoli na ty, co jsou pryč. Než jsem se ale rozčílil, zeptal jsem se Madly schválně, co ona si o tom myslí. Chovala se k tomu zatím spíš s jakousi úsměvnou schovývavostí. Odpověděla, já přece vím, že v tomto si nejslabší. Řekl jsem, že jsem se tak rozhodl, protože nemám jinou možnost. Proč bych měl sakra kvůli státní bezpečnosti tak detailně kroutit svůj život? Je otázka, co je síla a co slabost. Síla taky je zvolit si rozhodující výjimku ze schématu. Zvláštní, jak lidé nakonec spíš přijmou dogma, jež jim vyhovuje, než skutečně svobodné jednání. Co mě má doktorka R. co posuzovat? Tito příznivci a přátelé jsou balvan. Ať nemáš nic, ale nás bys neměl zklamat. Po mé prudké a samozřejmě šíleně neopatrné obraně tohoto rozhodnutí začala se mnou Madla úplně automaticky mluvit, jako bych s Vídní nikoli telefonoval, nýbrž spával. Přijal jsem to a hájil to tedy jako spávání, což ve skutečnosti také je. Říkala, že je jí to samozřejmě dávno jedno, musela se už vyrovnat s tím, kdo jsem a co jsem. Najednou mě chytl chladný hněv. Nikoli na ní, ale vůbec. Co já se už nazápasil s věcmi v sobě i v okolí, až k ochoření. 10 let mého nepsání, to je zápis o marném řešení neřešitelného, než se mi rozbřesklo, že když to nejde, tak to nejde. Všecko své beru za celek sebe a čemu se to nelíbí, to ať ode mne odpadne. Já ale se už od ničeho odkrucovat nebudu. Doktorka R. taky pravila, doplnila Madla, že na ženách jenom parazituju. Jakých ženách? Kde jsou? Kolik si myslí, že jich bylo v mém životě? Míň než v životě většiny mužů, které znám, to ví Bůh a Madla. Zeptal jsem se jí, a ty si o tom parazitování myslíš co? Odpověděla, myslím si, že je to pravda. Sobota 15. září 1979. Včera jsem se zeptal Zdeny, jestli ji napadlo, že ji využívám. Neměl jsem chuť užít výrazu parazitovat. Musela bych se strašně urazit, kdybych nevěděla, že taková otázka není z tvé hlavy. Ale odpověz. Taková otázka se může někomu objevit jen v určité situaci. Já se v ní necítím. Co když je to tím, že svou situaci ještě správně nevidíš? Jednou ji můžeš tak uvidět a dodatečně vzneseš takový posudek proti celé minulosti. Tobě něco je? Řekla.

Pondělí 17. září 1979. Poslední dobou nedaří se mi udržet si vědomí snu. Dneska přeci měl jsem tak čistý sen. Dokonce jsem si v něm pomyslel, že se mi bude dobře zapisovat. Obudil jsem se. Nic. Noci mám divné, spím jak v úkolu. To jest, usínám i hned, abych už spal. A pak spěchám k ránu. Vzbouzím se o hodinu dřív, než bylo ještě nedávno mým zvykem, jako bych měl nějaké řízení a bál se, že zaspím. Pak vstanu, rychle se umyju, sklidím postel, v kuchyni rychle udělám eventuální pořádek, rozstřídím si věci na stole, nachystám aktovku a to všecko rychle, jako by někdo měl přijít, nebo jako bych se já měl někam dostavit. Ale nikdo nepřichází a já nemám kam jít. Neděje se nic. Když to pochopím, zas pomalu začnu roztahovat věci a buď to si odnesu stroj do kuchyně, kde je teplej a světlej, nebo zůstanu v pokoji, když chci být schovanější mezi svými knížkami, slovníky, obrazy a papíry. Já vlastně nikam nemusím a až úplně uznám, že nemám ani koho čekat, nebudu ani otvírat a budu kosík. Nevzal jsem Otku na projížďku po krajině, jak jsem jí kdysi slíbil. Nebyl čas a nepohodli jsme se jaksi. Skoro mlčky. Napřed si ode mne představovala jakousi větší politickou aktivitu, pak jsme se neshodli o Zdeně, pak zas myslela, že bych měl být činnější v tom, co se právě dělo. Ale já se tím, co se právě děje, neřídil nikdy moc, když jsem měl zrovna svou jinou práci. Otka například si o mě už asi v rozhlase udělala představu jako o jakémsi bojovníkovi, který podle dobře promyšleného plánu a ve spojení či aspoň v souběhu s jinými prosazuje svůj názor a pracovní styl. Až teď se dobírám vysvětlení toho nedorozumění mezi mnou a mnohými. Od doby, kdy jsem trochu dospěl, nic neprosazuju. Mám sklon nadřízené a vedoucí, dokonce i vládu, respektovat. Zvlášť, když uvážím, jací jsou lidi a jak zoufalý úkol je dobře je vést. Teprve špatná zkušenost staví mě do odporu, který jsem ochoten opustit při každém zlepšení zhora. Není jiné míry správnosti věci, než člověkův pocit, svědomitá zkušenost a trochu odhadu o možnostech. Zvlášť špatnou mírou jsou programy, stanovy, ideologické poučky a morální předpisy. Už nikdy nebudu, jestli dožiju, v žádné straně. Mně se stávaly příhody jako tato. Jednoho dne odpoledne přijal jsem z rukou, nevím už čích, státní vyznamenání za vynikající práci. A večer téhož dne vysílal se pořad, za který jsem po stranickém řízení byl poslán k polepšení do obuvnické továrny ve Zruči nad Sázavou, kde mě jako bývalého dělníka tamtéž přijali s důvěrou. Nechali mě dělat závodní rozhlas, poznal jsem problémy továrny a když jsem po měsíci odešel, odvysílal jsem pořad, který podle názoru továrny poškodil její zájmy a pověst v celé republice, proto si na mě stěžovala a já vidím dodnes starého doktora Smrčku, toužícího už po troše klidu, jak se mnou solidárně sedí na stranickém výboru té fabriky a vysvětluje mé vysoké dobré úmysly, jež z pouhé továrny není možno objektivně posoudit. Líp, než bych je dovedl vysvětlit já. Cítil jsem se velice pokorně. Zpátky. Myslím tedy, že cesta prosazování, zvláště pomocí organizací, je nešťastná. I při demokratických stanovách je to spiknutí proti ostatním. Dokud je členů málo, jsou zavíráni. Až jejich moc, zavírají oni ty druhé. Dobrý řád věcí můžeme považovat za trvale nastolený, jestliže se změní v dobrý zvyk a styl celé obce. 10 buditelů nebo i 1000 revolucionářů vladaři snadno zavřou. Ale zatvrzelé chování milionu v rozhodnutém směru vladaře vlastně suspenduje. Někdo mi řekne, třeba Petr Úl, že milion lidí se nikdy nesjednotí v žádné otázce a že musíme přijít my, lidé zvláštního ražení. A mohli bychom začít řeč od začátku. Přišel jsem ke Zdeně dost pozdě odpoledne, ale ona ještě nebyla doma. Šel jsem s Bibisou ven.
Ulici přecházíme ukázněně, stoupneme si vedle sebe na obrubník a já, jelikož jsem vyšší, se rozhlédnu, řeknu, utíkej, a ona při mých nohou přepluje na svých chlupech ulici. Řekl jsem dnes zase, utíkej, rozběhla se a zamířila k mezeře mezi auty parkujícími na protější straně. V tom jedno stojící auto začalo couvat. Bibisa běžela k němu, už byla na metr, už na 10 centimetrů, když se mi konečně podařilo zařvat. Sedla na zadek, sehnula hlavu a kolo přejelo jí těsně kolem tváře. Celá ulice a lidé v parčíku strnuli a dívali se, co se stalo. Šli jsme k telefonní budce, odkud vyřizuju své věci a Bibisa pobíhá okolo. Sedla si ke sklu budky a nehnula se na krok. Když jsme přišli domů, znovu se tak divoce vítala se Zdenou. Sedl jsem si do křesla a četl. Bibisa si jako vždycky vyskočila ke mně a nechala se cuchat. Občas mě přitom chytla zuby za ruku a zas mi ji olízla. Pak se skočila na podlahu a začala zvracet. Neřekl jsem Zdeně, z čeho se jí to asi stalo. Napadlo mi to vlastně až teď.

Úterý 18. září 1979. Musím jít ven. Podíval jsem se na teploměr venku, abych se podle toho oblékl. Počkal jsem ještě čtvrt hodiny, jestli nezazvoní telefon. Nezazvonil. Tak jsem se ještě čtvrt hodiny vzmužoval, že přeci nesmím být tak závislý na něčem tak vymyšleném, jako je cosi ženského v cizí zemi. A šel jsem. Karel Kosík mě posadil a řekl. První republika vychrlila celé plejády nadaných osobností. Když jsme my chodili na vysokou školu, byla tam přeci taky spousta zajímavých, originálních a smělých lidí. Kde jsou dneska, Ludvíku? Já vím, něco byl jen prudký efekt mládí, jenže nevidím nikoho. Když je potkávám, jsou to trosky žvatlající o tom, kolik jim zbývá do důchodu a mají žlučník a jsou po rozvodu a schánějí byty pro své dospělé děti, naříkají na poměry, žijí ze zpráv zahraničního rozhlasu a co po nich zbude? Nic. Já myslím, začal jsem, no počkej, tak byli to nadaní lidé nebo se takovými jen zdáli? Co o tom soudíš, Ludvíku? Já myslím, začal jsem znovu, že to nadaní lidé i byli. Zničila je však idea socialismu. Idea, nikoli praxe. Ti nejsvědomitější z nich, jakmile se jejich myšlení a city dostali do rozporu s politikou, dávali si ve své poctivosti otázku, nejsem individualista zatížený předsudky? Nejsem sobec? Nechybí mi pokora a kázeň? Z rozporu mezi skutečností a sebou vyvodili špatný závěr. Proti sobě. Místo, aby zničili skutečnost, zničili sebe. Stalo se z nich smetí. Nic. Karel přikyvoval. Asi máš pravdu.

Pondělí 8. října 1979. Ode dneška, abych každý zápis psal svědomím, že to může být závěr tohoto... čeho? O čem je tento román? Ani dobře nevím, protože jsem ho nečetl. Chtěl jsem, teprve až do Češu jablka, stáhnout se ze společnosti, číst rukopis od začátku, najít jeho linii, posílit ji bez falšování, jenom mírně zredigovat a s posledním zápisem tak dokončit i redakci a dát ji obsat. Obsat ale komu? Zdeně? Té radosti na všech stranách. Protože však nevím, který zápis bude poslední, nechávám na svém příteli Slavíkovi, aby v nouzi místo mne rukopis zredigoval aspoň trochu a pak zařídil vydání, nejprve v Petlici. Po týdenní absenci uvedl jsem se do chodu. Dal jsem do aktovky pár knížek a Tatarkův rukopis. Mlynárik však nebyl doma. Z Hlasu Ameriky jsem se dozvěděl před chvílí, že Pavla zbavili státního občanství. Nejvíc však se mluví o papežově návštěvě v USA. Ten tam pěkně vyváděl. Skoro se bojím, jestli si tu svou stolici moc nesekularizuje. Líbí se mi, jak odrazil ženské hnutí. Ptají se ho, proč je proti kněžkám, když je pro lidská práva. Odpovídá slušně, že písmo žádné kněžky nezná. Já na jeho místě bych se nežiníroval a řekl, mluvil jsem přece výslovně o lidských právech. Ty krávy americké proslulé jsou schopny z důvodů rovnoprávnosti žádat vstup do výslovně pánských organizací. My vás varujeme. Ženy už zkazily každou práci, kterou muži před nimi přivedli k jakési dokonalosti. Ženským působením by nejprve farnost, pak diecéze a nakonec celá církev brzo spadla zpět do interdiktů, exorcismů, upalování, zas hlavně čarodějnic a do náboženských válek. Nemůže být nic hroznějšího, nežli žena legitimovaná pro styk mezi člověkem a Bohem, která má přístup ke spovědním tajemstvím a přidělenu kazatelnu. Bič boží v rukou ďáblových.

Úterý 9. října 1979. Z pěti vysílačů slyšel jsem dnes rozčílení nad tím, co naše úřady provedly Kohoutovi. Velvyslanci ve Vídni podařilo se navíc urazit Rakousko. Spolkový kancléř žádá vysvětlení. Kohout dokokrhal, kdáká dnešní Rudé právo. A já v duchu vidím, jak Pavel ve svém prozatímním domově mezi duševní prací, telefony a rozhovory neomylně přesně zapíná na rádiu zprávy a vyžaduje kolem sebe klid, aby mu neušlo, co tomu svět říká a zda se kus vyvíjí správně. Také my jsme se velice rozčilili dnes odpoledne. Bylo nás pět. Jiří Gruša, Petr Kabeš, Eva Kantůrková, Jan Vladislav a já. Mluvili jsme do západoněmecké televize. Dva chlapíci, co to natáčeli, jsou příjemní a přizpůsobiví. Teď ještě, aby se jim podařilo záznamy vyvést. Měli jsme u toho i zábavu, protože každému z nás napadaly věty, které by si Pavel zasloužil slyšet, ne však přes televizi. Nebyl to třeba takový jeho plán, že se klidně bude vracet do republiky spolehnut, že vnitro, které on moc dobře zná, už udělá svůj díl práce? To ani nevyslovuj, řval se smíchem Jiří. To já jsem včera večer někde řekl a byl jsem ostře napomenut. Řekl jsem, popravdě řečeno, neuměl jsem si představit, co by dělal tady, ale dovedu si představit, co bude dělat tam. Za chvíli bude půlnoc. Před chvílí Madla spoza své koutnice ze spánku zakňučela. Co je, řekl jsem, abych ji z toho vytrhl. Změněným, klidně vyprávějícím hlasem řekla. Zdálo se mi, že mě někdo zadržel v místnosti. Někdo zvenku volal, co je, a ten v místnosti mi skroutil ruce a vzal mi zápisník. Čtvrtek 11. října 1979. Měl bych tu líčit hovory lidí o případu Kohout. Svůj pokus sformulovat protestní text přijatelný všem přátelům, zejména pak svou snahu získat podpis Kosíkův. Nebo bych měl popisovat, jak jsem scháněl dnes hovězí, jež jsem však nakonec dostal. Ale nemám na to náladu, asi není správná vlnová délka. Sobota 13. října 1979. Bylo dnes pěkně teplo, truchlivo a malátno. Barometr spadl za odpoledne o 6 dílků a je velice nízko. Všecky kouře jdou dolů, nad zahradami smrdí nafta. Nechtělo se mi zas na stromy. Vzal jsem do ruky kosu. Ale tak pozdě se přeci tráva už neseče. Říjen se tomu sám brání. Což se projevilo tím, že jsem byl vzteklý. Neděle 14. října 1979. Navštívil jsem dnes jednoho Pavlova přítele, abych získal jeho podpis. Nezískal jsem jej, a to z rozumných důvodů. Předně člověk nemusí, to říkávám také já, být u všeho. Za druhé, člověk má právo rozhodnout se, čemu chce právě teď dát své nervy. Za třetí, člověk je povinen ovládnout se a zdržet se nahodilých podniků, má-li rozdělaný svůj vlastní, rozpočítaný na delší dobu a na větší výdaj energie. Ten přítel si začal psát s vládou. Před půl rokem poslal jí velký dopis, dal mi ho číst. Je to expozé o stavu republiky po stránce politické, morální a hlavně hospodářské. Odpověď sice nedostal, ale už dvakrát ho úředník předsednictva vlády pozval k rozhovoru. Jestliže se zdá, pravil přítel, že jsou ochotní jednat se mnou jiným tónem, protože moje náměty potřebují, cítím prozatím povinnost držet tento tón. Je to zajímavé, ale prosté. Ten dobrý úředník není nic jiného, podle mého názoru, než taky policista, provádějící pouze jiným způsobem pacifikaci přítelovu. Tomina táhnou za pyžamo po schodech, mě zvou měsíčně na výhrušky do obvodní úřadovny veřejné bezpečnosti, přítele na diskuze do budovy předsednictva vlády. Je ve vyšší obslužné třídě. Deluxe.
Pondělí 15. října 1979. Spát se mi chce jako blbcovi, ale měl bych ještě psát, ačkoliv nemám co. Několik hodin odolávám sklonu natočit papír, ale nakonec podléhám. A je 1:30, je vlastně úterý. Zdá se, že jsem si zvykl na toto psaní jako na způsob denní sebeúpravy. Co já budu dělat, až toto dokončím? Upadám zas do zdraví. Začínám zase lhát. Mám znovu dost cíly zapírat svou nemoc, jak se sluší. Jsem netečnější a moudřejší. Pouštím jenom kletby, čímž zkresluju zprávu. Myslím, že jsem ve srovnání s loňskem silnější proti osudu, jelikož jsem mu poddanější. Určitě jsem pokročil i v přípravě na nějaký proces, když to bude nutné. Dokážu si představit takové příští dějiny na tomto území, že odchod včas bude výhodou, slastí. Vůbec nic, když se dívám na ulici nebo na obličeje našich takzvaných státníků, neukazuje na klidné stáří. Divím se, že lidi mají děti, když pro ně nemají život. Byl jsem dnes odpoledne u Karola. Jeho byt je taková lidská drůbežárna nebo vesnička v městě v Praze 1 v Dušní. Děti a útlá žínka pohybují se tam přes sebe a přes hračky a mezi šatstvem nesrozumitelně. Působí to mile archaicky, záchraně. A Karol je tam až vzadu. Vlevo od toho jeho obydlí spíš bizarní Nora Třešňákova. Fotokomora, ateliér a ubikace v jednom, po magnetofonu obrazek z vlastní ruky a po zemi lezou tu dvojí děti. Buňka, jaké společnosti to je, nemám domyšleno, bojím se. Třešňák mi dal svou povídku, která je o tom, co jsem tam viděl. Potvrdil mi zvěst, že Svatopluk Karásek chce emigrovat. Považuji to skoro už za samozřejmé, vždyť přeci napsal tyto statečné verše. Vy silní ve víře, v písmu kovaní, když bijí pastýře, kde jste schovaní? Zatvářil jsem se jaksi a Vlastimil mi řekl, že Svatopluk má ale opravdu moc těžký život teď. Trochu mě to zahanbilo, protože já mám život dobrý. Přemýšlel jsem o tom včera na Blenheimské Renetě. Prohřešek těchto lidí není v tom, že odcházejí, nýbrž v tom, že začali bojovat, jako by v tom boji mínili vydržet. Statečnost se musí rozpočítat jako voda na poušti nebo chleba v obležení. Když mi dojdou, tak se zkrátka přestanu hýbat. A nelíbí se mi, že ti helikoptérou zachránění se mi pak budou pošklebovat. Hehe, už se nehýbá. Dávám přednost tomu, jak zpívá Marta Kubišová. Někteří lidé chtějí být pastýři, ale diví se, že je nikdo nebrání. Ve skutečnosti asi žádného pastýře neuznávají. Pastýř je logicky byt. Ale souhlasím s Jakubem Trojanem, že má kopat.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
1: K čemu nám v ekonomice slouží peníze?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
1: Rčení peníze až na prvním místě naštěstí neplatí vždy. V ekonomice ale ano. Tok peněz řídí domácí a světový biznis a peníze jsou jeho alfou i omegou. Lidem a firmám totiž umožňují měnit jednoduše různé zboží a služby a pevně stanovit jejich hodnotu pro trh i pro účetnictví. Tím každému šetří peníze a náklady. A jak dodává ekonom Michal Skořepa, mohou sloužit i jako investice.
2: A pokud je třeba velká inflace, tak je to špatná investice, protože peníze ztrácejí hodnotu v inflaci. Pokud je ale například deflace, tak naopak získávají hodnotu, čili úplně bych to nezatracoval jako způsob, jak investovat.
1: Původně peníze vznikly jako mince z cenných kovů. Později už sice nebyly ze zlata nebo stříbra, ale odpovídaly hodnotě zlata uložené v centrální bance. Dnes už to tak ale není a hodnota peněz je založena pouze na důvěře.
2: Ta krutá pravda je taková, že peníze, a to nejenom koruny, ale i dolary, eura, peníze v podstatě ve veškerém rozvinutém světě nejsou kryty ničím. Jsou vlastně kryty jenom povinností ty peníze přijímat, to je taková ta legislativní úroveň zákona, ale to by asi nestačilo. Podstatné je, že prostě my všichni věříme, že ty peníze prostě budou fungovat tak, jak fungují dneska. To znamená, já od vás dneska si tu stovku vezmu, protože věřím tomu, že za pár dní budu moct zase někde použít a zase někdo jiný si ode mě vezme. A pokud by se tohle rozpadlo, například pokud by se rozneslo, že je velmi snadné falšovat ty peníze, tak v tu ránu všichni víme, že se prostě celá ta věc bortí. Ostatně Lenin prohlásil, že nejspolehlivější způsob, jak zničit kapitalistickou ekonomiku, je zkazit peníze. A mnohdy se to v historii používalo, takže je to v podstatě hlavně postavené na té důvěře. Já bych to přirovnal k tomu, když Indiana Jones jde po tom mostě v té průrvě a musí věřit tomu, že tam ten most je, tak stejně tak my používáme peníze. A ty peníze fungují, oni mají tu sílu jenom proto, že my věříme prostě, že budou fungovat a že tu sílu budou mít.
1: A jak dodává Michal Skořepa, významně se změnila i forma peněz, kterou používáme. Čím dál víc totiž platíme bezhotovostně a bezhotovostních peněz je dnes v ekonomice 5x až 6x víc než mincí a bankovek. Ty ale z trhu jen tak nezmizí.
2: Protože hotovost je vždycky určitou pojistkou proti tomu, když přestane v celý finanční systém fungovat. Stejně tak jako máme doma svíčky, když prostě přestane jít proud, tak v podobném stylu podle mě se nikdy hotovosti úplně nezme.
1: Peníze emituje do oběhu centrální banka, která o jejich objemu rozhoduje tak, aby celé hospodářství bylo v rovnováze. Objem peněz v ekonomice ale mohou zvyšovat i běžné banky, které lidem a firmám poskytují úvěry. Ty totiž nabídku peněz v ekonomice zvyšují. Centrální banka ale může objem komerčních půjček tržně regulovat výší úrokových sazeb. Centrální banka bedlivě sleduje i takzvanou rychlost peněz, tedy to, jak rychle se peníze v ekonomice vracejí zpátky do oběhu, tedy za jak dlouho lidé a firmy vydělané peníze zase utratí. I to totiž rozhoduje o tom, kolik jich centrální banka musí do oběhu dát, aby jich tam bylo tak akorát.
0: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vláda výrazně zmenšila plochu pro možnou výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren. Hašení velkých požárů na jihozápadě Francie může zkomplikovat další vlna veder. Fotbalisté Artisu Brno ve svém historicky prvním utkání v nejvyšší soutěži prohráli s Mladou Boleslaví 2-4. A dnes bude zpočátku až jasno, postupně i oblačno, večer se pak znovu vyjasní. Teploty až 30 stupňů. Je úterý 28. července. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Vláda výrazně omezila rozsah akceleračních zón pro obnovitelné zdroje. Po jednání kabinetu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Území pro výstavbu větrných nebo fotovoltaických elektráren kabinet zmenšil na zhruba 11% původně navržené plochy.
4: Rozsah akceleračních zón bude nově 297 km čtverečních, asi desetina z původního návrhu. Každý projekt bude podle ministra Havlíčka i nadále procházet standardním povolovacím řízením. Účastnit se ho budou i obce.
5: Postaveny budou jen tam, větrníky, fotovoltaiky, kde na tom bude shoda.
4: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL návrh výrazně omezí výstavbu.
6: To rozhodnutí fakticky znemožní vlastně faktickou výstavbu obnovitelných zdrojů.
4: Z původně vytipovaných 110 lokalit se bude smět stavět na 61. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Na zbylých 12 pak můžou stát fotovoltaické elektrárny. Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Francii zasáhla další vlna veder, která může zkomplikovat hašení obřího požáru na jeho západě země. Teploty se podle meteorologů místy vyšplhají až ke 40 stupňům. Oheň už spálil přes 40 tisíc hektarů a vyhnal z domovů zhruba 220 tisíc lidí.
7: Tuhle bitvu vyhrajeme společně. Nasadíme cokoliv bude třeba. Přizpůsobíme se. Budeme inovovat. Tohle je naše priorita.
8: Prezident Emmanuel Macron navštívil místa, kde hoří. Upozornil na to, že následující týdny budou těžké. A to i kvůli další vlně veder. Meteorologická služba vydala varování před vysokými teplotami pro celou oblast Gironde. Horko může zkomplikovat život taky evakuovaným, především seniorům, které odvezli na výstaviště do Bordeaux, kde ale chybí klimatizace a ventilátory. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský při setkání s novým britským premiérem Andym Bernémem uzavřel dohodu o licenci na výrobu speciálních elektronických rušiček. Ty znemožňují protivzdušné obraně sledovat drony. Ukrajině to tak zjednoduší protiúdery v ruském vnitrozemí. Tam útočí například na ropnou infrastrukturu. Politici spolu jednali také o rozvoji výroby bezpilotních letounů nebo posílení ukrajinské protiraketové obrany. Z Velké Británie pak Zelenský odletěl do Spojených států, kde se má setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Společně se zúčastní pohřbu vlivného senátora Lindseyho Grahama, zastánce americké pomoci Ukrajině.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem mluvit především o naléhavé pomoci ukrajinské protivzdušné obraně, která trpí, jak řekl, katastrofálním nedostatkem střel do amerických systémů Patriot, schopných čelit ruským balistickým raketám. Rusko jich jen za minulý týden vystřelilo na Ukrajinu několik desítek. Dalším tématem bude obnovení mírových rozhovorů, role Spojených států v diplomacii s Ruskem a také vliv blízkovýchodního konfliktu na vývoj války na Ukrajině. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Převod auta bude v Česku nejspíš možné vyřídit online, a to přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který schválila vláda.
10: Nově si taky zájemci budou moct třeba při prodeji nebo vyřazení vozu ponechat svoji SPZ-ku pro jiné auto, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
11: Fakticky by to znamenalo, že ta značka nebude spojená pevně s tím vozidlem, ale bude spojená s majitelem, respektive provozovatelem.
10: V Česku se SPZ-ky stále budou přidělovat podle místa vydání. Třeba Praha si tak uchová Ačko nebo Ostrava a okolí Téčko. To vítá Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
12: Je to určitá tradice a i u nás je to oblíbené.
10: Registrační značku nebo takzvaný malý technický průkaz by si taky lidé nově mohli objednat třeba do doručovacích boxů. Změny teď projedná sněmovna. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
3: Hasiči v pondělí likvidovali požár střechy přístavby bytového domu v centru Ivančic na Brněnsku. Záchranáři na místě ošetřili 19 lidí, kteří se nadýchali z plodin z kouře, a 10 převezli do nemocnic. Součástí budovy je i pobočka České pošty. Tu požár nepoškodil.
13: Sery byly doma. A šla jedna vina z odpadky a z druhou a se alarmovala, která se koupala, že musí začít evakuovat, to zvolali 112 a zaplatila, mu se nikomu z baráku nestalo.
14: Lenka Nováková bydlí v jednom ze 16 bytů. Většinu z nich požár neponičil, potvrzuje místostarosta Jaroslav Sojka ze soukromníků.
15: Zasažený jeden byt, který vlastně chce i vyšetřovatel, aby zůstal uzavřený, takže ten bude definitivně uzavřený.
14: Náhradní ubytování připravila radnice ve středisku volného času. Příčiny požáru policie vyšetřuje. Z Ivančic Alena Hesová, Radiožurnál.
3: Letní filmová škola v Uherském Hradišti v pondělí vedle filmových projekcí zahájila i doprovodný program Českého rozhlasu. Ve stanu ve Smetanových sadech se až do středy představí některé stanice nebo server i rozhlas. A návštěvníci se také můžou zapojit do natáčení pořadů.
16: Máme třeba série, jako je polštář, filtr, kapesník.
17: Do stanu Českého rozhlasu přišly desítky návštěvníků. Mezi nimi byli Filip i Vojtěch.
18: Nejvíc teda poslouchám Radio Wave a potom Můj rozhlas.
19: Poslouchám asi Český rozhlas, Radiožurnál plus Vltavu, někdy Wave.
17: Jednou z debat, kterou návštěvníci sledovali, byla diskuze o vztahu veřejnoprávních médií a kultury. Hostem byla také šéf dramaturgině digitálního audio obsahu Anna Vošalíková.
20: Je super setkávat se s našimi posluchači, protože ta zpětná vazba je pro nás hrozně důležitá.
17: Program Českého rozhlasu bude pokračovat do středy. Návštěvníky ještě čeká například beseda o forenzní psychologii nebo živé natáčení filmového magazínu Čelisti. Z Uherského Hradiště Michaela Kučendová, Radiožurnál.
3: Dramatik a bývalý politik Milan Uhde dnes oslaví 90. Narodil se 28. července 1936. V 70. letech patřil k zakázaným autorům. Divadelní hry proto psal pod cizím jménem, například slavný muzikál Balada pro banditu. Po revoluci vstoupil do politiky, působil jako ministr kultury a první předseda poslanecké sněmovny. Dnes se věnuje výhradně divadlu. Na jaře dopsal hru Obhájce a v tvorbě plánuje pokračovat.
21: Vidím před sebou další hru, já nevím, jestli ji napíšu, protože, jak praví velký básník, ze skici dál k dílu jde se po kolenou. Že? Čili já nevím, jestli moje kolena stačí na takovou štreku.
3: Narozeniny Milan Uhde stráví s rodinou. Veřejně jubileum oslavil už v červnu v divadle Husa na provázku. Fotbalisté Artisu Brno při své premiéře v české nejvyšší soutěži prohráli. V úvodním kole šance ligy doma podlehli Mladé Boleslavi 2-4. Oba góly brněnského týmu dal Kvadri a Dederan. Dvakrát se prosadil i mladoboleslavský Jiří Klíma. V nastavení utkání dostal červenou kartu domácí Dominik Preisler. Příčiny porážky popsal trenér Artisu Brno Roman Nádvorník.
22: Celkově nás ten zápas slíknul do naha v tom, že v těch posledních 20 metrech k naší bráně, tak jsme špatně nabírali soupeře a to je ten velký rozdíl mezi tou první a druhou ligou. Tam jsme měli největší problémy, že si myslím, že směrem nahoru, tak jsme schopni něco vytvořit, udělat. V té obranné fázi, tak jsme byli špatní.
3: Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků vstoupili do druholigové sezóny porážkou. Ve Slezském derby nestačili na Opavu, která na domácím stadionu vyhrála 2-0. Karviná hrála od 65. minuty bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana.
23: Omezení na D5 před Žebrákem a překážka na D2 za Brnem. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice včera odpoledne zhořel kamion. Na kilometru 33,5 teď uklízejí vozovku pomocí těžké techniky. Projíždí se pouze levým pruhem, v místě se zpomaluje. Na D1 z Kroměříže do Brna stojí za odbočkou na Kojetín na kilometru 248 porouchaná dodávka. Opravují ji v odstavném pruhu, je to za zatáčkou, tak opatrně. Na D2 podobná situace za Brnem ve směru do Bratislavy. Na prvním kilometru pojedete kolem odstaveného kamionu, i tam pozor na vybočující vozidla. A na Českolipsku je zavřená silnice 268 do Mnichova Hradiště. Mezi Mimoní a Ralskem neprojedete kvůli hrozícímu pádu sloupu elektrického vedení. Objíždět je možné přes Doksy a Bělou pod Bezdězem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
24: Bylo by rozumné zrušit 9. třídy základních škol, jak navrhují předsedové hnutí SPD a ANO? Jak se k tomu staví sněmovní opozice? Kolik by se zrušením 9. tříd dalo ušetřit a jaká by to mělo úskalí? A co očekává šéf TOP 09 od zítřejší schůzky s prezidentem Petrem Pavlem? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda TOP 09, předseda sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, mládež a sport a také bývalý učitel a ředitel gymnázia Matěj Ondřej Havel. Dobrý den, vítejte v našem vysílání.
25: Dobrý den, děkuji za pozvání.
24: Předsedové hnutí SPD a ANO, Tomio Okamura a Andrej Babiš, se v minulých dnech veřejně vyslovili pro zrušení 9. tříd základních škol. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury by k tomu mohlo dojít od roku 2029. Považujete to za rozumný nápad?
25: V žádném případě ne a já si navíc myslím, že to je jen taková populistická věc, protože to není promyšlené. Konec konců i samotný ministr školství Robert Plaga je proti tomu. Není možné jenom takhle vystřelit a ta čísla, ty úspory 50 miliard, tak to jsou trošku hausnumera vystřelit zrušení devátých tříd bez nějaké širší diskuze a skutečné reformy vzdělávání. Já neříkám, že naše školství nemá před sebou výzvy a nemá nějaké problémy. Jednoznačně ano, asi se k tomu dostaneme. Nicméně nevyřešíte to tím, že škrtnete jeden ročník vzdělávání, prostě uberete na tom vzdělávání.
24: Vy říkáte, že v žádném případě zrušení devátých tříd není rozumný nápad. Na druhé straně, vy jste v posledních sněmovních volbách kandidovali jako TOP 09 s Lidovci a ODS v koalici Spolu. Expertka ODS na školství Renata Zajíčková zrušení devátých tříd navrhovala už předloni. Řešili jste to, debatovali jste o tom v rámci sestavování volebního programu koalice Spolu?
25: Samozřejmě jsme o tom debatovali, to je dlouhodobá politika kolegyně Zajíčkové, ale tam se nejedná jenom o to, že by šlo o zrušení jedné třídy, tedy o ubrání vzdělávání. Ona operuje s tím, že by zároveň chtěla 2 roky středního vzdělávání jako povinné. Nicméně, když se podíváte na volební program Spolu, tak to tam nebylo obsaženo. Ani my, ani KDU ČSL jsme nebyli pro, prostě si představujeme reformu vzdělávání v České republice, tak aby byla proveditelná, aby byla evolucí, nikoli v nějakou zbrklou revolucí, tak si představujeme jinak. A měli jsme v tom programu spoustu užitečných a prospěšných kroků, které by k tomu vedly.
24: To znamená, že stejně proti tomu jste byli, když to navrhovala poslankyně ODS, jako když teď to navrhují poslanci současné koalice. Chápu to dobře?
25: Chápete to dobře, je to přesně tak.
24: Vy jste předsedou školského výboru poslanecké sněmovny. Debatoval jste s kolegy? Tušíte, jakou podporu by zrušení devátých tříd mohlo mít ve sněmovně?
25: Školský výbor nezasedal od té chvíle, co to bylo tak jako vystřeleno ven, tenhle ten nápad, takže neměl jsem příliš příležitosti, ale samozřejmě, že jsem debatoval se svými stranickými kolegy v TOP 09. My se na to díváme tak, že školství opravdu trpí jinými problémy. Já uvedu příklad. Třeba v matematice. V roce 2022 dosáhlo alespoň základní úrovně dovedností v matematice 74% českých deváťáků, 15-letých žáků. Před 20 lety, v roce 2003, to bylo 83%. To znamená, tady máte v podstatě 10% pokles. A takhle to platí u řady dovedností a řady těch kompetencí, jak tomu ve vzdělávání říkáme. A nedává přece v tuhle chvíli smysl ubírat to vzdělávání. Má být vedena velmi vážná debata nad tím, co chceme, aby naše děti povinně na základní škole uměly. Že to mají být jazyky, že nejlepší prevencí exekučních pastí je finanční gramotnost, že potřebujeme mít žáky odolné vůči dezinformacím, že potřebujeme, aby uměli používat umělou inteligenci, aby se uměli vyjadřovat, aby uměli formulovat svoje myšlenky. To jsou velké výzvy pro české školství a my se nemáme bavit o tom, jestli budeme zkracovat tu povinnou školní docházku. My se máme bavit o tom, jak využijeme smysluplně těch 9 let, které teďka máme k dispozici, protože, a vyplývá to z šetření České školní inspekce, je to můj velmi naléhavý názor. My to teďka prostě dobře neumíme.
24: Když jste uváděl to srovnání, tak jste z něj došel k závěru, že není možné zkracovat školní výuku. Na druhé straně, jestli jsem dobře poslouchal ta vaše data, vy jste to srovnával s rokem 93. Tehdy to bylo to období, kdy tady devátá třída nebyla, to znamená, že se končila základní škola v 8. třídě a přesto, tak jak jste ta čísla citoval, tak na tom ti osmáci tehdy byli lépe, než jsou současní deváťáci. Není tohle argument vlastně proto, že nezáleží na tom, jak dlouhá ta výuka je, že vlastně to, kdy byla 8letá školní docházka na základní škole, takže to nevadilo?
25: To jsme si neporozuměli, pane redaktore, já jsem se možná přeřekl, nevím, říkal jsem 20 let zpátky, byl to rok 2003.
24: Aha, tak to se omlouvám, já jsem vám rozuměl 93. Tak...
25: Ne, 2003, takhle by to bylo v pořádku.
24: Dobře, přesto ale tu otázku nechám, a položím ji možná trochu jinak. Jste přesvědčen, že ta devátá třída v tom současném modelu má zásadní dopad na to, kolik toho žáci umí? Protože já jsem v těch posledních dnech slyšel, četl řadu názorů, že vlastně ta devátá třída je trochu navíc, že jediným smyslem deváté třídy mnohdy je, aby se připravili děti nebo studenti na přijímací zkoušky na střední školu a jinak se moc víc nenaučí. Není na tom něco?
25: Já znovu říkám, my máme teď před sebou reformu vzdělávání na základní škole. Nějaká byla provedena už v tom minulém volebním období, je to ta reforma rámcových vzdělávacích programů, tak to asi veřejnost zná. To je ten standard, to, co chceme, aby povinně děti na základní škole uměly. Došlo tam teďka k určitému odložení, asi o rok. Já to jsem schopen pochopit to odložení, pokud to povede k tomu, že budou moci se školy lépe připravit na tu implementaci. Ale my musíme fakt přehodnotit, co ty děti budeme učit a taky jakým způsobem je to budeme učit. To ta reforma

0: říkal na tiskovce po zasedání vlády, Alena Schillerová, že taky vyšla z 8. třídy. Dobře, co je tohleto za argument? Studovala v úplně jiné době. My chceme základní školy, které budou přece chystat děti naše budoucí dospělé na budoucí život. Ne je učit to, co bylo potřeba v minulosti a způsoby a tak dlouho, jak bylo potřeba v minulosti. Je to jenom takové nostalgické, populistické plásnutí. Já se omlouvám, já v tom nic jiného nevidím.
1: Předseda sněmovního školského výboru, předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste se zmínil o praktických dopadech, o úsporách. Předseda poslanecké sněmovny, předseda hnutí SPD Tomio Okamura řekl, že by zrušení devátých tříd mělo obrovský ekonomický efekt, že by se dostalo na pracovní trh víc mladých lidí. Není to při stárnutí české populace přece jenom rozumný důvod?
0: Mohlo by to působit na první pohled lákavě a rozumně, ale pojďme trošku počítat. Když si vezmeme třeba data z roku 2024, ta už jsou uzavřená, očištěná, tak tehdy veškeré veřejné výdaje na vzdělávání činily téměř 332 miliard korun. To jsou obrovské peníze na základní vzdělávání. Z toho ale připadá méně než polovina, asi 42%, takže asi 138 miliard. A teď si vidělte těch 138 miliard devítiročníky základní školy. A máte 15 miliard na jeden ročník. Jistě, že kdybychom teďka ustřihli jeden ročník základní školy, tak ušetříme, já bych odhadoval, něco mezi 10 a 12 miliardami korun prostě na platech těch učitelů. Nicméně nebylo by to těch 15, protože stejně školní jídelny a tak dále, to všechno běží. A potom pozor, kde by se vzalo těch 50 miliard? To je jenom řetězec velmi odvážných předpokladů a muselo by dojít ke který splnění opravdu řady podmínek, aby všichni dokončili střední i vysokou školu o rok dříve. Nevznikly žádné dodatečné náklady na středních školách. Museli by skutečně nastoupit ti žáci o rok dříve do zaměstnání. Prostě kratší vzdělání nijak nesníží jejich produktivitu a jejich budoucí výdělky. To by byl další předpoklad. To znamená, já opravdu mám vážné pochybnosti o tom, že by to tu úsporu 50 miliard přineslo. A když se na ta čísla podívám z nadhledu, vzdělávání je jednou ze zásadních věcí, které stát nám všem zajišťuje. Měla by to být jedna z priorit. Já dlouhodobě říkám, že výdaje do vzdělávání mají být samozřejmě efektivně vynaloženy a máme vědět, na co je dáváme, mají to být smysluplně utracené peníze. Nicméně je to investice. Investice do budoucnosti. A my taky víme z dat OECD, nikoli jenom těch českých, ale vlastně celosvětových, že každý člověk, který se vzdělává delší dobu, nebo třeba i nastoupí do předškolního vzdělávání dříve, tak má mnohem větší šanci využít svůj potenciál. Není tolik ohrožený nezaměstnaností, to znamená tomu systému, on se potom i vyplácí.
1: Na druhé straně, pokud z těch odhadů vezmeme třeba jenom těch 12 miliard, které i vy připouštíte, že by se dalo ušetřit na platech učitelů, pokud by tedy jeden ročník základní škol nebyl, nemohlo už to by pomoci kvalitě školství, kdyby se těch 12 miliard dalo na něco jiného?
0: 12 miliard v tom součtu téměř 350 miliard není tak moc viděno takhle.
1: Pardon, z těch 138 miliard pro nebo základní takhle, školství, ano, základní už je to víc. Školy.
0: Dobře, tam je to pravda. Nicméně, já prostě si myslím, že ta péče státu o vzdělávání žáků se odráží také v tom, jak do toho stát investuje. Když se podíváte na to, jaký je trend v celém světě, v Evropě, tak je trend spíše prodlužovat tu základní docházku, tu povinnou docházku a třeba se vykročit i směrem do mateřských škol. A to prostě z toho důvodu, že víme, že lidé, už jsem to říkal, kteří se takhle vzdělávají delší dobu, tak jsou v budoucnosti méně ohroženi nezaměstnaností, využijí více svůj potenciál a postarají se jednoduše řečeno sami o sebe. Jsou mnohem méně závislí na státu. A je tam ještě jeden důležitý aspekt. Nám se v posledních asi 5 letech dvakrát zhoršila úspěšnost u žáků, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni. Jsou z horšího socioekonomického prostředí a tak podobně. Jsou z rodin, kde vzdělávání není hodnotou. Když jim o rok snížíme povinnou školní docházku, tak je znevýhodníme ještě víc. A tohle to je přesně proti tomu trendu, se kterým my, nebo jaký jsme nastavili a jak bojujeme v České republice se znevýhodněním některých žáků. Zavedli jsme v minulém volebním období třeba sociálního pedagoga, který tam přesně má suplovat rodinu, že

0: má těm žákům ukázat, že vzdělání je hodnotou, vzdělání je bránou k úspěšné budoucnosti, kdy sám sebe uživím, postarám se a můžu vyčerpat eventuálně svoje talenty. Takže když tady zrušíme jeden ročník základní školy, tak na ty děti, které jsou nějakým způsobem znevýhodněné, jakýmkoliv, tak to ještě dopadne a my u nich ten problém opravdu řešíme, protože to jejich znevýhodnění se prohlubuje.
1: Vy jste před chvílí použil i výraz povinná školní docházka a její zkrácení a dopad na ty znevýhodněné žáky nebo studenty. Na druhé straně to přece nemusí jít ruku v ruce. Konec konců poslankyně ODS Renata Zajíčková navrhovala zkrátit základní školu, ale prodloužit povinnou školní docházku tak, aby povinný byl minimálně jeden ročník střední školy. Tohle není řešení.
0: Ona tomu říká 8+2, tomu svému konceptu, tam je vlastně to, ta školní docházka není v té povinné části zkráceném, se realizuje na střední škole, konec konců to je model, který je v řadě evropských států, to najdeme v některých spolkových zemích v Německu, to najdeme třeba i v Maďarsku, na které se právě často odkazuje Tomio Okamura, že tam je 8 let základní školy, dobře, to je pravda, nicméně to vzdělávání na střední škole je tam povinné do 16 let, takže to není snížení nebo zkrácení povinné školní docházky, to je jenom jako restrukturalizace. Já si myslím, že české školství
1: pardon, že do toho skáču, ale tak jak jsem slyšel, četl vyjádření Tomia Okamury i Andreje Babiše, tak oni nemluvili o povinné školní docházce, oni mluvili opravdu o tom, jestli základní škola má mít 8 nebo 9 let, proto se ptám, jestli není řešení něco ve stylu toho, co tedy už předloni navrhovala Renata Zajíčková, to znamená zkrátit základní školu, ale prodloužit povinnou školní docházku, aby její součástí byla část střední školy.
0: Ano, já to shrnu. To, co navrhuje Andrej Babiš a Tomio Okamura, to je prostě zkrácení vzdělávání. To není restrukturalizace. To, o čem mluví Renata Zajíčková, je restrukturalizace. Přesunutí vlastně části povinného vzdělávání na střední školu. Já se domnívám, že české školství má jinou tradici. My jsme tady v minulosti 9. třídu neměli, teď ji máme, tak jako zase, že bychom ji zrušili. Myslím, že ne. Myslím, že české školství se má efektivizovat, modernizovat v tom, co žáky učí a jak je to učí, ale v tom prostoru, který máme teď nastavený. Já si myslím, že to je nejlepší, nejjednodušší cesta k modernímu školství, neměnit tu strukturu, tedy tu délku, jak povinné docházky, tak třeba toho, co se odehraje na základní a na střední škole, ale skutečně se podívat velmi kriticky i s nějakým přihlédnutím k zahraničním zkušenostem, co učíme děti na základních školách a jaká je třeba struktura oboru na školách středních. Tam jsme opravdu velmi pozadu, ale to je asi ještě na jinou debatu.
1: Určitě se k ní vrátíme. Ještě jedna praktická věc k tomu aktuálnímu návrhu zrušení 9. tříd. Nepomohlo by to vyřešit nedostatek učitelů, hlavně některých aprobací, a to i ve spojení s tím, že řada stávajících učitelů a učitelek půjde v příštích letech do důchodu?
0: Asi by to pomohlo krátkodobě, protože kdybychom na základní škole ten ročník zrušili, prostě zkrátili to vzdělávání, tak by nám nějací učitelé na chvíli jako v tom systému zůstali, přebyli, to je jenom záplatování tekoucího hrnce. Já si myslím navíc, že když bychom, vezměme si třeba toho matikáře, jak jsem na začátku říkal, příklad s matematikou, měli volné matikáře, tak se nám z nich nestanou. Kvalifikovaní a dobří učitelé odborného výcviku na středních školách, což je třeba právě to penzum učitelů, kteří nám velmi naléhavě chybí. Takže ani tento argument v tom vlastně neobstojí a ten jako tabulkový nárůst počtu učitelů, tak by se byl kvalifikovaných učitelů, tak by byl jako skutečně jenom dočasný, protože, jak sám říkáte, ty odchody do penze pak přirozeně nastanou.
1: Předseda sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, mládež a sport, předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pojďme k politice. Zítra odpoledne máte naplánovanou schůzku s prezidentem Petrem Pavlem. O tu schůzku jste požádal vy, nebo to byla iniciativa pana prezidenta?
0: Pan prezident deklaroval a vlastně vyzval k tomu, že je připraven a že se chce setkávat s lídry parlamentních stran, a to ne jenom opozičních, ale napříč politickým spektrem. A na to konto já jsem, řekněme tu obrazně, hozenou rukavici zvedl, kontaktoval jsem Pražský hrad a jaksi dostal jsem ten termín a rád se s panem prezidentem potkám.
1: Co od té schůzky čekáte? S čím na hrad půjdete?
0: Já tam jdu s řadou témat. V první řadě chci panu prezidentovi poděkovat za to, že také velmi rozumně popularizuje euro v České republice a poukazuje na ty věcné argumenty, že Česká republika na tom tratí a my všichni, že euro nemáme, je to odvážný krok přijmout euro, je to správný krok, zodpovědný pro Českou republiku. Já tam jdu také s tématem voleb od 16 let nebo volebního práva od 16 let pro komunální volby, což je věc, kterou TOP 09 teďka v současnosti navrhla nebo v minulých měsících. A pan prezident to teďka veřejně podpořil, to znamená, to jistě bude tématem našeho rozhovoru, určitě bude tématem našeho rozhovoru. Zahraniční politika je strašně špatně, že se současná vláda odmítá zapojit do koalice států, které založily ten takzvaný antibalistický pakt. O tom budeme určitě také hovořit. Určitě se dotkneme nezávislosti médií veřejné služby. A já bych taky rád panu prezidentovi představil, jak si TOP 09 představuje do budoucna daňovou reformu a reformu veřejných financí, protože my už se teďka začínáme chystat na post-babišovskou dobu. Ono to jednou přijde a doufám, že už to bude za 3 roky, kdy se obrátí karta a my chceme být připraveni. My nechceme být ti, kteří pak přijdou do vlády a budou vlastně až v tu chvíli vymýšlet, co se má dělat. My chceme na to mít už skutečně baterii řešení a já bych o tom s panem prezidentem také rád řešil. A když jsme teďka...
1: Pardon, že do toho skáču, a když ano. Konkrétně o tomhle mluvíte, tak to od pana prezidenta budete chtít posvěcení vašich nápadů, nebo z něj budete tahat, jak on se k tomu staví, nějaké jeho návrhy, nebo co v tomhle směru, když říkáte, že se chcete připravovat na to, co bude po dalších volbách, tak co v tomto směru zítra od pana prezidenta chcete slyšet?
0: Já myslím, že ta schůzka má několik rovin a několik smyslů. Jedním je vyslechnout si pana prezidenta třeba jeho pohled na zahraniční politiku, na témata, o kterých jsem hovořil. Druhá věc je představit mu, to já budu chtít, uvidíme, jestli bude mít slechu, co my tedy budeme nabízet České republice do budoucna. A myslím si, že debata mezi ústavními činiteli v tomhletom dává smysl a i zpětná vazba od pana prezidenta je pro mě v takovém soukromém rozhovoru v každém případě přínosná. A ještě poslední věc zmíním, o které jistě budeme hovořit, a bude to ten nápad na zrušení 9. tříd, protože já jsem se před asi rokem a půl zúčastnil na Pražském hradě kulatého stolu, který uspořádal prezident republiky a týkalo se to hlavně vyloučených lokalit a znevýhodněných žáků ve vzdělávání. Bylo to velmi tedy jako důkladná debata zasvěcená a je jako na tom jasně vidět, že pan prezident má zájem o znevýhodněné lidi v naší společnosti, o vyloučené lokality a budu chtít znát jeho názor taky na to zrušení 8. 9. třídy na tento nápad. Já si myslím, že bude kritický, ale nepředjímejme, to uvidíme. Bude to jistě jedním z témat naší zítřejší debaty.
1: Jenom 9., vy jste říkal zrušení 8. a 9., tak
0: promiňte,
1: že by se rušila
0: 9. třídy,
1: 8. třída jsem alespoň zatím nezaznamenal. Já se na ta očekávání směrem k zítřejší schůzce s panem prezidentem ptám i proto, že premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš a další koaliční poslanci a politici mluví dlouho o panu prezidentovi jako o lídrovi opozice. Nemohou schůzky, jako je ta zítřejší, s tím vším, co jste o ní před chvílí říkal, vlastně takový dojem potvrdit?
0: Prezident republiky, jak už jsem říkal, vyzval k tomu, že se chce setkávat s lídry z parlamentních stran, ať v koalici nebo v opozici. Já tu výzvu vyslyším, já se na Pražský hrad vydám, rád s ním budu hovořit o těch politických tématech. A jestli někdo říká, že prezident je lídrem opozice, tak já to vnímám spíš jako takovou dělostřeleckou přípravu před prezidentskými volbami, které prostě v dohledné době nastanou. Hnutí ANO, SPD i motoristé nechtějí Petra Pavla na hradě a myslím si, že to je prostředkem k tomu, jak ho už nyní jaksi zatahovat do sněmovní politiky a udělat z něj toho sněmovního hráče, což prezidentu republiky vůbec nepřísluší.
1: Já se omlouvám, že vám do toho skáču. Právě proto, že jsem předpokládal, že tohle budete říkat, proto se na to ptám, jestli tím, kdy požádáte o schůzku s panem prezidentem, kdy tam jdete s těmi tématy, o kterých jste před chvílí mluvil, kdy se dá předpokládat, že na řadě těch témat se shodnete, tak jestli to, co říkají koaliční politici, vlastně nepotvrzujete?
0: Kdyby byl prezidentem republiky Miloš Zeman a požádal nebo vyzval ke schůzkám s lídry sněmovních stran, tak já na tu schůzku půjdu také. Já tam nejdu za prezidentem, který je mým názorovým souputníkem, a věřte, že na řadu věcí máme asi jiný názor, to se jistě taky ukáže, ale jdu tam jako za prezidentem republiky, jako za vrcholným ústavním činitelem, abych ho informoval, abych si vyslechl eventuálně jeho názory. Není lídr opozice, není vůbec členem opozice, teď to přece není ani prezident, kterého nominovala nějaká politická strana, která je v parlamentu teď zastoupená. Je to jenom označení, které zcela účelově používá současná parlamentní koalice. Já jdu na Pražský hrad za prezidentem, od kterého očekávám, že bude svůj mandát vykonávat na 100%. A to, co prezident dělá, že se chce setkávat s lídry parlamentních stran, je podle mého názoru tím výkonem mandátu. My děláme jako opozice, co můžeme, jistě máme vždycky prostor někde přidat. Já jsem třeba spokojený s tím, jak se dokážeme koordinovat. Myslím si, že to v minulosti vůbec nebývalo zvykem, že by se pět opozičních stran dokázalo vzájemně domluvit a na řadě věcí se skoordinovat. Na některé věci máme názor jiný. Já připomenu jednu věc, třeba co se týká chystaného útoku na veřejnoprávní média, na nezávislost médií veřejné služby, tak to bude věc, která podle mého názoru, ta mediální novela, bude načtená už na podzim. Počkalo si to na změnu jednacího řádu a byl to jediný důvod, proč TOP 09 nepodpořila změnu jednacího řádu Poslanecké sněmovny právě v tuto chvíli, protože ona omezuje možnost obstrukcí ve sněmovně. Tady máme třeba trošku jiný postoj než hnutí STAN nebo ODS.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Moc vám děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Namazat. Zapnout. Poslouchat.
4: Že jim bytláci zabili slona.
5: Vražda Jana Martiny.
6: Juščenko prohlásil, byl jsem otráven.
3: Kořist Kuciak jedy. Letní speciály Vinohradské 12. Od 27. července do 14. srpna. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Vejce, krunýře i maso po tom všem touží lovci mořských želv, přestože jim za to může hrozit několikaleté vězení. Posvítíme si na ně v letním speciálu s názvem Kořist. V první epizodě mluvím s Hanou Vašinou Svobodovou, to je bioložka a zakladatelka projektu Chráníme mořské želvy. Dnes je pondělí 27. července. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
7: Dobrý den.
3: Rád vás tady vidím. Začnu příběhem. Minimálně tři muži z batohy patrně při západu slunce dřepí v písku mezi želvami a prohrabávají se k vajíčkům. Mají sebou i takové velké pytle, nezdráhají se vzít jednu z těch želv a odhodit ji někam dál od jejího hnízdiště, aby se dostali do jejího hnízda pro vajíčka, pro želví vajíčka. Tohleto se na jaře 2026 odehrávalo na jedné z pláží Escobia ve státě Oaxaca v Mexiku, která je poměrně známá jako jedno z velkých hnízdišť mořské želvy. To video na sociálních sítích nejenom v Mexiku vzbudilo velký rozruch a mě zajímá, jak často k něčemu takovému, třeba i mimo záběry kamer, dochází.
7: Bohužel docela často. A je to tím, že mořské želvy hlavně kladou vajíčka v chudých zemích, takže ty pytláci to považují za snadný zdroj financí. Nám se třeba stalo, že na Srí Lance teďko jeden z našich rangerů byl nemocný, takže normálně monitoruje tu pláž celou noc, odešel o půlnoci, že si jde prostě lehnout, že mu fakt nebylo dobře. Do rána se ukradlo 8 hnízd želv.
3: Aha, takže desítky vajec, která
7: no, tam byla. To nejsou desítky, to jsou stovky.
3: Stovky,
7: protože v každém tom hnízdě je zhruba vajec, takže třeba 800 vajíček zmařených životů. Nebo na jižním Borneu, tam vlastně máme dlouhodobě zprávy o tom, že z ostrova Pamalikan se prostě vykrádají ty snůšky ve velkém a my jsme v roce 23 na konci v prosinci měli s vládou připraveno, že všechna povolení, že můžeme ten ostrov začít chránit. A když tam ochranáři přijeli se dřevem, že udělají chráněnou část pláže, tak vlastně se stalo to, že ty místní obyvatelé to nedovolili. Že a tím to ta vláda přijde říct sama, proč je to nutný a tak vysvětlit. A od té doby vláda nepřijela, protože bohužel je to tam 10 hodin autem, nočním trajektem a pak ještě jako lodí speciálně vypravenou na ty ostrovy. A to se vládě samozřejmě až tolik nechce. Takže tam to vykrádání probíhá doteďka a bohužel tam ta vláda nedovolila ani fotopasti, který jsme tam loni chtěli umístit. Takže ono je to vždycky kombinace těch pytláků a toho, že chtějí nějaký výdělek, ale samozřejmě toho, že nejsou vymáhány zákony, protože přitom ale v mnoha ty zákony
3: zemích,
7: jsou.
3: Ano, přitom v mnoha zemích za to vykrádání přece hrozí velké mnohaleté tresty i vězení.
7: V Indonésii je to 5 let vězení a 200 000 korun pokuta, což ve chvíli, kdy máte 5 000 korun průměrnou výplatu měsíční, tak je jako obrovská částka. Právě. Ale bohužel jako nikdo tam takovouhle částku ještě neplatil a nikdo na tak dlouho do vězení nešel. My když chytíme nějakého pytláka, tak to většinou vypadá tak, že s ním jako jedem na tu policejní stanici a pak tam ty ochranáři s ním 2 dny sedí před tou stanicí, než přijede nějaký policajt z provincie, z většího okresku.
3: O to začal zajímat.
7: No, protože ty místní policisté by ho nejčastěji jako pustili. Jo? Že ta Indonésie má 17 000 ostrovů. Většina těch ostrovků jsou fakt malý, jsou tam třeba 3-4 vesnice, takže policista je nejčastěji bratranec nebo kamarád ze školy pytláka, jo? Takže tam je to jako velmi složité a nějaká želva, prostě jenom želva.
3: A řekněte, takže... a i v té Indonésii, ke které máte pochopitelně i profesně blíž, protože tam víc působíte asi než v Mexiku, tak tam ta situace je stejná, když porovnáme třeba ty dvě země v otázce toho, kolik za to ti pytláci dostanou, protože pro ně prostě ta motivace toho vykradu to hnízdo musí být vyšší, než to strávím za to x let ve vězení.
7: Ten postih je podobný, já jsem v Mexiku byla... to už je 22 let, když mi bylo 18 a byla jsem přesně na téhle pláži.
3: Jo?
7: On je tam totiž ještě jeden problém a to je, že někdy ty ochranáři nejsou, vlastně se jim nechce tolik pracovat, že jsou třeba vládní ochranáři a dostanou tu výplatu, i když pracují dostatečně, když pracují jako míň. A já jsem tam třeba narazila na to, já jsem v těch 18 byla taková asi... moje sestra by řekla dost naivní. A buď jsem si myslela, že ochrana probíhá nebo neprobíhá. Ale tady jako probíhala, ale když nás tam vzali, tak ochranáři seděli a hráli karty mezi pavučinama a vlastně pak nás teda po velkým prošení vzali na pláž a takhle se rozhlídli a řekli, že přemístili do bezpečí 25 snůšek těch ohrožených želv, ale oni nic z toho neudělali. A pro mě ale možná to bylo dobře, protože pro mě přesně tenhle ten zážitek byl taková jako facka a velká motivace, že to chci dělat a chci to dělat líp. No.
3: A pardon, a k té otázce, ty vajíčka teda prodají potom ti pytláci za cenu,
7: jako
3: která...
7: vlastně za směšnou cenu, ty pytláci, to je fakt jako třeba 25 korun za vajíčko v Indonésii, ale když se to dostane přes ty překupníky třeba do Číny, tak tam ho koupíte třeba za 600. Jo, takže samozřejmě ta cena narůstá, ale ty pytláci z toho za stolik nemají.

0: Ten příběh z Mexika se velmi pravděpodobně týkal karety zelenavé, jak jsem se dočetl.
1: Je to tak, no. Tam je totiž ještě jedna věc, že právě ty karety zelenavé v Mexiku a taky v Indii dělají zajímavou věc a to se jmenuje arribadas, takové jako hromadné příchody. Tyhle želvy to vymysleli.
0: To jsou ty nálety.
1: Přesně. Že oni to udělají kvůli tomu, že vlastně, když přijdou všechny najednou, tak se nestačí ty predátoři namnožit a nemůžou sežrat tolik vajec najednou. Jenomže na lidi to neplatí, že jo? Lidi vezmou auta a prostě přijedou klidně zdaleka a vykradou všechno, co tam je. A to je obrovský problém, protože želvy už jsou tady 110 milionů let, mořské želvy, ale tím, že oni chodí klást vajíčka na tu samou pláž, kde se narodili, kde se vylíhli, tak vlastně, když my na té pláži budeme brát úplně všechny vajíčka, tak vlastně se tam jednou nebude mít co vrátit. Mm-hmm. Až oni dospějí, takže za těch třeba 25-35 let, tak už jako nebudou, protože se nenarodilo nic z těch vajíček, tak vlastně nemá co přijít klást vajíčka. Takže když, jako nikdy se nestane, že asi ukradnou lidi všechno úplně, ale stejně jsou místa, kde ta populace od druhé světové války klesla třeba o 92%.
0: Jsou taková místa třeba v té Indonésii?
1: Jo, třeba na tom Borneu. No.
0: Třeba na tom Borneu. Mm-hmm. A to už nejsou karety zelenavé na Borneu?
1: To jsou karety obrovské.
0: Obrovské. A pak ještě jsou karety pravé?
1: To jsou ty, z kterých se dělá želvovina a tyhle ty předměty a to jsou takové architektky koralových útesů, hrozně důležitý zvíře právě pro ekosystém těch korálů. A jsou taky kožatky velké, největší mořská želva, velká 2 metry 800 kilo.
0: Wow.
1: To je zvíře, který žere jenom meduzy.
0: To je neuvěřitelné. No tam je hrozně pozoruhodné, a vy už jste to zmínila, že ty želvy se potom, mořské želvy se vracejí na ta místa, kde se vylíhly z těch vajíček a tam vlastně zakládají svoji rodinu a tam do těch hnízdišť umístují svá vajíčka. To je neuvěřitelný příběh. Oni žijí jenom teda poblíž toho místa, nebo se pak
1: vracejí
0: do těch
1: vůbec.
0: Míst?
1: Oni jako migrují tisíce kilometrů. Já když jsem dělala diplomovou práci, tak jsem ji dělala na jižním Irsku, na ostrovku a připlouvali tam kožatky z francouzské Guajány, takže ze severu Jižní Ameriky, přes celý Atlantik vlastně. A tohle, doteď to mnoho věců úplně nechápe, je tam těch faktorů víc, oni dokáží sledovat magnetické pole Země, takže něco jako taková přírodní GPSka, ale zároveň potřebují se projít kousek po té pláži. Jo? Kdybychom je dali rovnou z hnízda do vody, tak je to taky špatně. Potřebujeme pustit aspoň 5 metrů od moře, aby si prostě prošli a čichli si toho písku a tak nějak si to jako zafixovali. Mořské proudy jim pomáhají v té navigaci, že si uvědomují kudy a samozřejmě i nějak jako sklon pobřeží, ale je to pro ně dneska těžké, protože to pobřeží třeba se hrozně rychle mění, ať už jako zástavbou, nebo tím, že dneska klimatická změna, takže to pobřeží mizí, eroze probíhá, takže ty pláže se vlastně zmenšují.
0: No taky se zmenšují proto, protože, nebo to množství míst na plážích, kde můžou být želvy, se zmenšuje, protože na zbylých částích pláže jsou lidé na ručnících a sluní se na nich.
1: Ano, i to je velký problém a samozřejmě já úplně rozumím tomu, že turista taky by chtěl nejenom ležet na pláži, ale třeba i potkat želvu a mít krásnou fotku, ale je hrozně důležité, když chceme spíš pomoct, než ublížit, aby jsme hledali, kam vlastně jít se na ty želvy podívat, protože existují místa, které jsou spíš turistické pasti, než nějaká skutečná ochrana. A to je třeba to, že drží ty mláďata v bazéncích třeba jak na Bali v Indonésii, tak na Srí Lance to probíhá tak, že pytlák sebere na pláži vajíčka, doveze je na motorce do toho ochranářského centra, tam je od nich koupí. Takže za vaše peníze dají vlastně pytlákovi, čímž pořád podporují to pytlačení dál a dál. No jenomže jak je veze na té motorce, tak potom se jich nevylíhne skoro 100, ale prostě třeba 30, takže už se to hodně sníží. A teď místo, aby je hned potom vylíhnutí ty ochranáři v uvozovkách pustili, tak oni je dají do bazénku a čekají, až přijde turista, zaplatí si za tu želvu a půjde si ji pustit. Jenomže po 2 dnech v tom bazénu ty želvy ztrácejí instinkt, kam teda plavat a jak se za těch 30 let vrátit. Zároveň v bazéncích nejsou vlny, takže jim oslabují svaly, nedokážou se pořádně potápět, protože to není hluboký, není tam správná ochrana. Já jsem viděla, že je třeba krmili a koukala jsem, co to jako je, a to byly kuřecí játra, jo? Tak kde pak budou želvy hledat moři kuřecí játra, když se na to naučí v tom bazéně, nebo čínský zelí, jo? Že to jsou prostě, co najdou, to jim dají, ale tohle fakt není správně. No a pak je otázka ještě toho, kdy chodí ty turisti. Jo, že želvy se mají vypouštět buď brzo ráno nebo večer, když je ten písek chladný. Ale nejčastější turista v 10 se nasnídá, pak jde někam na vejleta nebo po obědě a dojde tam třeba ve 3. A to je fakt hodně horká pláž. Určitě se vám někdy stalo, že jste si stoupili na horký písek a nebylo to nejpříjemnější. A
0: ty želvy, jak na ohni skákat.
1: No, přesně. A ty želvy vlastně na té spodní straně krunýře mají místo, kde byly připojeny ke žloutku, něco jako náš pupík. Prostě jasně. Citlivý. Ještě to nemají úplně douzavřen a když běží po tom horkém písku, tak se prostě přehřejou a popálí. Když to bude na 35 stupňů, tak tam vlastně ani jako nedojdou do toho moře.
0: Ta teplota toho písku, to je taky hrozně zajímavá věc. Ona totiž ovlivňuje to, jestli se z těch vajíček vylíhne samička nebo sameček. Že jo? My, kteří známe Jurský park od prvního dílu po ten poslední, tak to samozřejmě víme, ale funguje to tak, ne?
1: Funguje to tak. A právě kvůli klimatické změně se dneska na mnoha místech líhnou jenom samice. Což
0: a to
1: jako
0: je problém.
1: Holky jsou fajn, ale kluci jsou taky potřeba.
0: No, je to je problém,
1: a ještě horší je, že vlastně někdy se stane, že už je ta teplota tak vysoká, že se nevylíhne nic. Že 29 stupňů je taková jako pivotní teplota, kde je to půl na půl, samci a samice. Když je to nižší teplota, tak jsou to samci, když je vyšší, tak samice, ale když je na 35, tak se nevylíhne nic. A to se třeba děje, máme jeden projekt s univerzitou na Papui a tam jsme dělali výzkum před 2 lety a vyšlo, že když je to hnízdo nezastíněné, když ho fakt necháme jako na pláži, tak se vylíhne jenom 13% z těch vajec, což je obrovsky málo. Takže vlastně ty vajíčka pak přenášíme někam jako pod strom nebo do chráněné části pláže, kterou máme zastíněnou a tu teplotu hodně řešíme. A řešíme třeba na Sulawesi je problém zase vlhkost, protože zase klimatická změna způsobuje to, že prší někdy jindy, než jako pršelo. Dneska už v Indonésii a v těchto zemích obecně není období dešťů a období sucha, jak bývávalo, ale prostě míchá se to dost, takže se řeší ta teplota.
0: Vy jste zmiňovala jeden z těch druhů mořské želvy, který je loven kvůli
1: krunýřům. Kareta pravá, ano.
0: Kareta pravá, tam už nejde teda nutně o vajíčka, ale protože z těch krunýřů se dělá něco, nějaké předměty, které jsou pak uctívané někde, nebo kvůli čemu?
1: Hlavně jsou to náramky, různé příběžky.
0: Jako šperky, že se
1: šperky,
0: z toho dělají.
1: No, hlavně. Ono se to používalo prostě i za doby Kolumba. Jo? Prostě to je jako dlouhodobá věc, ale samozřejmě v té době právě ta rychlost, jak se to někam dopraví a kolik se toho převeze a jaká je poptávka třeba právě v Číně, nebyla taková, jako je to dneska. Ale hrozný je, jak se to z těch želv dostává. Oni se prostě chytnou, dají nad oheň 2 hodiny vlastně jako pečou a když má ten krunýř horký, tak nožem můžete sloupnout ty želvovinové pláty, které pak prostě nařežete na plátky a uděláte z nich ty náramky. Oni to dělají zaživa. A
0: teď jsem se na to chtěl zeptat, opravdu, jo?
1: Jo. Fakt tu želvu pak hodí zpátky. Já už jsem jich takhle několik potkala v moři jako bez toho krunýře. Takže to mají tam jenom tu kostěnou část, protože ta želvovina, to je vlastně úplně to samé jako naše nechty. Je to rohovina. Není to fakt žádný jako vzácná věc, která by měla nějaký účinky.
0: Hlavně je to ale součást jejich těla, to není jako domeček pro hlemíždě,
1: ne,
0: že jo?
1: Ne. No. Je to, oni samozřejmě želva z krunýře nemůže vylíst, má tam páteř a všechno, ale když oni tohle sloupnou, tak vlastně zbyde jenom ta kostěná část a skrvavená a teď vám na to chrstá ta slaná voda.
0: No to je
1: musí jako být neskutečná bolest. A žádnou z nich jsem neviděla živou. Všecky prostě, myslím, že den, dva ve strašných bolestech a ta želva zemře. A pak záleží, kde se to prodává. Na trhu to může stát 30 korun, takovýhle náramek.
0: A to jde do Ázie,
1: jako
0: tohleto na trhy do Ázie?
1: Jo, hlavně, no. Několik let jsme to řešili třeba i na mezinárodním letišti v Balikpapanu, že tam prostě na jednom ze stánků máte kafe, prodávají všecko možný suvenýry, nějakou jako stojánek, kde jsou všechny možné plastové cetky a mezi tím tohle. A oni to tam indonésky mají klidně napsaný, Glang Penyu, že to je prostě náramek ze želvoviny, ale žádný turista si to samozřejmě nedokáže přeložit, přečíst. A na tom letišti to stálo na přepočet třeba 120 korun, tak to vás ani jako nenapadne, že to není další plastová cetka, co tam prostě leží. No.
0: Na maso nejsou loveni, nebo kvůli masu nejsou?
1: Taky leckde třeba na Kapverdách, a nebo i v té Indonésii, ale to je většinou, oni totiž muslimové nesmějí jíst zvířata, které žijou i ve vodě, i na souši, což želvy jsou. Ale když je Silvestr, nebo když je Lebaran, což je ten týden oslav po měsíci Ramadánu, tak se to tak jako neřeší, takže ano, je spoustu ulovených želv i na maso. Ale zase to není, varovala bych před tím. Není to lahůdka, kterou bych doporučovala, protože dneska to
0: může být toxické, to maso se.
1: No právě, dneska to moře není tak čisté, jak jako bývávalo. A ty želvy, jak jsou dlouhožijící organismy, tak do sebe prostě vstřebávají i všechny ty škodliviny, takže těžké kovy, odpady, všecko možné. A vlastně mají fibropapilomy, takové jako nemoce, takový nádory. Třeba v roce 2024 si myslím, že to bylo, v Zanzibaru zemřelo 9 lidí po snědení želvího masa a dalších 75 bylo hospitalizováno. Jo. A to se třeba dostalo i do našich médií. A mě zarazilo, že v těch článcích vůbec nepsali o tom, že by se ty želvy ale neměly jíst, že jsou to chráněný druhy. Jo. Že prostě no, bohužel.
0: Taky můžou v sobě mít plasty, že jo? Želvy, protože prostě v mořích, v oceánech, tam je plastu habaděj, bohužel je to tak. A jak jste zmiňovala, tak jeden z těch druhů té karety, myslím, která pojídá meduzy.
1: Že pojídá, no ale to právě není kareta a to je kožatka velká.
0: Kožatka
1: ta největší
0: velká.
1: Mořská želva a ona jich, představte si, sní i 200 kilo za den.
0: No a splete si taky tu a tam nějaký igelitový pytlík za meduzu? No, to se stává?
1: To se stává. A samozřejmě ve chvíli, kdy tohle máte v trávicím traktu, tak to není dobrá věc.

0: Co dělat pro to, aby se tyhle ty věci nestávaly, kromě toho, že teda nemáme vyhazovat pytlíky tam, kam nepatří a nemáme lovit želvy a nemáme je jíst a nemáme jim krást vajíčka, tak jak zajistit, když si to my tady řekneme, to je jedna hezká věc, ale jak zajistit, aby se to v těch zemích, ve kterých se to děje, ať už je to Mexiko, nebo Indonésie, nebo Bali, aby se to tam nedělo?
1: Já myslím, že máme jako velkou moc a že záleží na našich každodenních rozhodnutích, že největší problém pro želvy dneska, a o tom jsme ještě vůbec nemluvili, je vlastně rybářský průmysl, vlečné sítě. A
0: že se do nich zachytávají.
1: No. Ty sítě jsou třeba 10 kilometrů dlouhé, že jo? A prostě delfíni vedli by želvy, zvířata, které dýchají plícema tak jako my, tak ve chvíli, kdy se tam zaseknou a včas je nevyndají, což jako rozhodně do třeba 40 minut nevyndají, tak vlastně jako zahynou.
0: No,
1: tohle je největší problém.
0: Takže protože morská želva je sice morská, ale dýchat musí jako vzduch na souši, že jo? Jen zadržuje dech, že jo?
1: Přesně tak.
0: Když je ve vodě.
1: Musí se vynořit, aby se právě nadechla. A ona vydrží relativně dlouho, když je v klidu, tak někde u korálů spíš 40 minut a vůbec jí to nevadí. Ale ve chvíli, kdy se fakt jako zamotá do té sítě a samozřejmě sebou mele a snaží se dostat ven, tak vydrží prostě třeba 20 minut a je to. A my si můžeme jako spotřebitelé prostě vybírat, od koho si kupujeme ty ryby, jestli už mají sítě, které oni existují sítě, které vlastně tam mají taky jako unikový tunel právě pro ty delfíny a želvy a jako nezachytnou se, nebo mají kruhový háčky, které vlastně jako nelákají ty želvy a mají 50% víc šanci na přežití, i když se vlastně to snaží do toho nabrat. Takže možnosti jsou, a to je to samé jako s tím, když jsme zmiňovali ty bazénky. Když člověk jede na dovolenou a chce vidět želvu, je hrozně jednoduchý dneska kouknout na internet a zjistit, aha, tohle centrum, kam jsem chtěl jít, tam vidím malý želvy v bazénech, tak tam nejdu prostě. Nebo když jste zmiňoval ten odpad. Já mám hrozně ráda, když jdu tam někde, tady už věřím, leckdo jako třídí a snažíme se třeba minimalizovat odpad a tak. Ale když jste na ty dovolen, tak je to jako fakt jiný. A když jdete nakoupit a teď vám tam spou tu plastovou tašku a vy jako dostatečně nahlas před celou tou frontou lidí řeknete, že jako plastu už je na světě dost, že máte vlastní batoh a že tu tašku nechcete, tak dáváte možnost těm lidem o tom prostě přemýšlet. A
0: děláte takovou dovolenkovou osvětu, to je hezké.
1: To může dělat každý.
0: Ne, já jsem se chtěl hlavně zeptat ale na ty záchranné stanice, které existují různě ve světě. Vy z několika z nich spolupracujete?
1: My teďko vlastně máme svoje projekty na 9 místech, 6 v Indonésii a 3 na Srí Lance a to je dohromady 16 ochranářů, kterým posílám každý měsíc výplatu a který prostě jako...
0: Takže jsou to vaše stanice.
1: Takže jsou to naše stanice.
0: A tam se děje co?
1: Celou noc monitorují to pláž a přenášejí ty želví vajíčka do bezpečí, do chráněné části pláže, aby právě nepřišli ty pytláci a nesebrali je. A uklízí ty pláže. Druhá velká věc je vzdělávání, protože to jako těžko vysvětlíte někomu, kdo se 30 let živí kradením želvých vajec, že to má přestat dělat.
0: Ale taky takový třeba... jsou a pak se stanou ochranáři.
1: Ano,
0: že?
1: Máme i takový případ. I v Indonésii máme,
0: jo?
1: I takovýhle případ. No.
0: To je hezký.
1: Ale
0: zase,
1: jakoby byl, znám taky lidi, kteří už dvakrát byli ve vězení a vlastně těžko je přesvědčíte.
0: Recidivy s tím želví.
1: Ale prostě ve chvíli, kdy přivezu z Čech želvího plyšáka a hraju si tam s dětma a starším vysvětlím, proč jsou želvy důležitý v moři, tak se mě pak ptají, co mají teda říct tátovi, až jim přinese želví vajíčka k večeři. A to trošku tápete, ale vlastně, když je necháte přemýšlet, tak jim řeknou, tak já řeknu, že už je jíst nechci. Jo? A myslím si, že tohle je přesně to, kde se to láme, kde se ta situace změní. A já to vzdělávání považuji za úplně to nejdůležitější. Když jsem jednou byla ve školce a všechny pomalu děti měly maličkatý náramky z té želvoviny, jsem si pak o tom povídala s těma učitelkama a oni to řekli těm rodičům a příště už to prostě neměli. Jo? Takže
0: to bylo kde?
1: To bylo taky na Borneu.
0: Na Borneu to bylo.
1: Ta změna je možná, ale prostě je fakt pomalá. A je spojená s tou změnou myšlení.
0: Další věc, to je laxnost těch úřadů, o tom jste mluvila už úplně na začátku, že ne všichni, i když ty zákony třeba existují v té zemi, tak je pak skalopevně dodržují.
1: Právě, no, je to jako spojený, musí být ten zákon, ochranáři, ta přímá ochrana, co děláme na plážích, to vzdělávání. A třetí věc, co děláme, je nějaký jako rozvoj těch místních obyvatel, aby pak měli nějakou alternativu a mohli získat nějakou jinou práci. Takže třeba v Indonésii děláme hodně věci z kokosu, protože právě tam měli ty výrobky z želvoviny, tak aby to jako nahradili jiným materiálem, který ho je tam všude dost. Takže je potřeba jim dát nějakou alternativu.
0: Rozumím tomu. Jak moc želvy, mořské želvy, těch několik druhů, o kterých jsme se tady bavili, jsou teď
1: sedm.
0: Z těch sedm je ohrožených?
1: Celosvětově se tvrdí, že je to lepší, ta situace těch želv. Jo? Že IUCN, Mezinárodní unie pro ochranu přírody, tak říká, že dneska má 40% populací želv jakoby nízké riziko ohrožení. Mm-hmm. V roce 2011 to bylo jenom 23%. Mm-hmm. Takže vlastně se ta situace podle nich zlepšila. Dokonce loni v říjnu karetu obrovskou, o který jsme mluvili, tak přeřadili z kategorie ohrožený do jakoby málo zranitelný druh. Což je dobrý, akorát, že když jsem na to šla jako blíž se dívala, tak vlastně většina těch studií, které oni k těmhle závěrům používají, jsou z Atlantiku. A v Atlantiku prostě ta ochrana začala už před 30-40 lety a jsou tam jako dost ochranářů, vymáhají tam ty zákony, mají tam dokonce nějaký regulace třeba právě na ty sítě, jaký používají a tak. Horší situace je v Tichém oceánu a nejhorší v tom Indickém, o kterém
0: jsme
1: mluvili.
0: Ta mexická pláž, o které jsme mluvili úplně na začátku, ta je v Tichém oceánu, vlastně to je na druhé straně Mexika, pobřeží než toho Atlantského oceánu. Dobře, no tak jo, budeme doufat, že ta situace nejenom mořských želv se bude čím dál tím více zlepšovat. Moc díky, že jste přišla, že jsme o tom společně mohli mluvit.
1: Děkuju za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska bioložka a zakladatelka projektu Chráníme mořské želvy Hana Vašina Svobodová. Mluvili jsme spolu o lovcích mořských želv. Tahle epizoda je vůbec první z letního speciálu Vinohradské 12, který jsme pojmenovali Kořist. Je o zvířatech, která jsou ohrožena lidmi. Kromě želv se zaměříme třeba i na pašeráky luskounů nebo obchodníky s tygry. Naslyšenou zítra.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
3: Po třídě obránců míru se blíží smuteční průvod.
4: Tak to zněl pohřeb Klementa Gottwalda v pečlivě předpřipraveném rozhlasovém vysílání.
5: V textu, který měl na znamení, že pohřební průvod dorazil na plánované stanoviště, přečíst zvlášť prověřený hlasatel ze studia tak, jako kdyby byl na místě očitým svědkem pohřební slavnosti.
6: Průvod ale postupoval proti předpokladu nečekaně pomalu.
5: A ve vysílání vznikaly neospravedlnitelné dlouhé pauzy, které se nikdo neodvážil vyplnit textem, který by nebyl předem schválen.
7: Třeba vlastně říct, že ten březen 1953 to bylo období vrcholného stalinismu v Československu.
4: Říká historik a archivář Českého rozhlasu Ivan Malý.
7: A paradox je, že během toho jednoho měsíce zemřeli oba dva vlastně lídři, jak pro celý východní blok, to znamená Josef Stalin, tak pro Československo, což znamená Klement Gottwald.
3: Na rudých sametových poduškách nesou generálové řády a vyznamenání Klementa Gottwalda.
7: Pro tehdejší politickou moc přichází vlastně období několika dnů, možná několika týdnů, kdy museli být i částečně vyděšeni. A myslím, že i částečně vlastně ten průběh, který nastal od toho března, i ty věci, které se týkají pohřbu Klementa Gottwalda, mohly pramenit i z toho, že oni se potřebovali opět utvrdit v tom, že ta jejich moc úmrtím těchto velikánů, vůdců toho nového dle nich, nového politického řádu nekončí, naopak.
6: Historička Denisa Nečasová zase připomíná, že Klement Gottwald byl toho času považován za věčného a nesmrtelného.
8: Z dnešního analytického hlediska bychom řekli, že média jednoznačně pracovala s konceptem politického náboženství.
9: Je jeho obrázek.
4: Jak zněla komunistická propaganda ve zvuku, ve kterém měla v 50. letech značnou roli vážná hudba?
6: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to. Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Vláda odmítla návrh hnutí STAN na změny ve spoření na důchod. Podle kabinetu už úpravy připravuje ministerstvo financí. V libyjském Tripolisu demonstranti protestovali proti výpadkům elektřiny. Fotbalisté Artisu Brno při své premiéře v nejvyšší soutěži prohráli. A dnes bude zpočátku až jasno, postupně oblačno, večer se znovu vyjasní. Teploty až 30 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Vláda nesouhlasí s návrhem poslanců hnutí STAN na změny v doplňkovém penzijním spoření. Starostové chtěli mimo jiné zvýšit státní podporu v prvním roce spoření pro mladé lidi a zavést povinný příspěvek zaměstnavatele, pokud si zaměstnanec na důchod spoří sám. Podle vlády podobné změny už připravuje ministerstvo financí v novele zákona a není proto potřeba je řešit samostatně. Návrh kabinet zároveň označil za nesystémový. Kvůli celosvětovému nadbytku mléka klesají jeho ceny. Podle Českomoravského svazu mlékárenského je nadprodukce v České republice zhruba 4%. Výkupní ceny pro zemědělce jsou tak často pod výrobními náklady, říká například Josef Diviš z farmy Selecta Pacov.
11: Když porovnám cenu za litr mlíka před rokem, tak je úplně stejná, akorát je o 3 koruny nižší. Jo. A tak když my produkujeme nějakých 500 000 litrů měsíčně, tak si každý dopočítá, jak kolik peněz jako přicházíme. Jo. Náklady jsou někde 11,50 a my máme cenu za 10,27.
10: V libijském hlavním městě Tripolisu se v pondělí protestovalo proti opakovaným výpadkům elektřiny. Demonstranti zablokovali silnice i vstupy do institucí. Na záběrech, které ověřila zpravodajská stanice Al Jazeera, lidé zapalovali pneumatiky. Protestující taky před sídlem ministerstva zahraničí vyložili nákladní vůz s hlínou. Akce pořádalo hnutí Páteční trh. To od loňského jara vystupuje proti vládě Národní jednoty premiéra Hamida Dbajíby. Tu viní mimo jiné z korupce a usiluje o spuštění stávajících politických institucí. Organizace v neděli uvedla, že chce zcela paralyzovat vládu. Univerzita Palackého vyhlásila výběrové řízení na stavební firmu pro rekonstrukci jednoho z nejznámějších studentských klubů v Olomouci. Rekonstrukce u klubu za 27 milionů korun začne v září, skončit má na jaře příštího roku. Klub fungoval od 80. let minulého století a hostil nejvýznamnější české kapely a umělce, pokračuje rektor Olomoucké univerzity Michal Kohajda.
12: Ten klub by měl sloužit nejenom jako hudební klub, ale měl by právě být místem různého setkávání a celá ta dispozice je tomu uspůsobená, aby byla velmi variabilní, aby tady mohlo být jevišťové a hledišťové uspořádání, tak samozřejmě stolečky s možností třeba různých hraní deskových her nebo šachových turnajů. Mělo by to být velmi univerzální.
10: Fotbalový Artis Brno hrál poprvé v historii utkání v české nejvyšší soutěži. V úvodním kole šance ligy prohrál na domácím stadionu s Mladou Boleslaví 2-4. A tenistka Barbora Krejčíková dál stoupá světovým žebříčkem. Po červencovém titulu v Aténách a sobotní účasti v semifinále turnaje v Praze jí nově patří 25. místo.
13: Krejčíková se dotáhla na Marii Bouskovou, která o body přišla poté, co neobhájila titul v Praze. V elitní stovce se drží 9 Češek, nejlepší z nich je aktuálně 6. Karolína Muchová. Těsně za ní je wimbledonská šampionka Linda Nosková. V mužském žebříčku zůstal nejlepším českým tenistou 12. Jiří Lehečka. Světovými jedničkami jsou Běloruska Sabalenková a Ital Sinner. Pořadí deblistek dál vede Kateřina Syňaková. František Typovský, Radiožurnál.
14: Omezení na D5 za Berounem a překážka na D1 za Brnem. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozor na omezení za Berounem. Na 23. kilometru se pohybují silničáři, sečou tam trávu okolo vozovky. Vozidla vybočují až do levého pruhu. Na dálnici D2 čekejte překážku za Brnem ve směru do Bratislavy. Na prvním kilometru stojí kamion. I tam vozidla vybočují doleva tak opatrně. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové máme hlášenou překážku před sjezdem na Přelouč. Na 76. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. A v Ostravě čekejte omezení na silnici 56 do Frýdku Místku. V Místecké ulici před odbočkou do Hrabové na 39. kilometru silničáři opravují portály nad vozovkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Dnes čekáme ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
15: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
16: Czech Radio News in English.
17: The Czech Foreign Ministry has strengthened its travel warning for southwest France, urging Czech citizens to leave the Gironde department as major wildfires continue to burn out of control. The ministry said the situation remains critical, with evacuations still underway, and advised people in the affected areas to follow instructions from French emergency services. Czech President Petr Pavel has sent a message of condolence to German President Frank-Walter Steinmeier following Saturday's deadly attack at a Christopher Street LGBTQ plus event in Berlin. Police across the Czech Republic searched around 400 government offices, shopping centers and other buildings after a mass bomb threat was sent to institutions across the country. Officers said nothing they found suggested the threat was credible. Diesel prices in Czechia rose sharply last week after government fuel price controls expired. Czech canoe slalom racer Vít Přindyš has won the world title in kayak cross at the World Championships in Oklahoma City, the venue for the 2028 Olympic canoe slalom events. Weather. Morning sunshine will give way to partly cloudy skies on Tuesday before clearing again in the evening. Highs will reach 25 to 30 degrees Celsius. The well-known artist, musician and arts administrator Milan Knížák has died at the age of 86. He was part of the Fluxus art movement and was active in the Czechoslovak underground before the fall of communism. Later, he headed Prague's Academy of Fine Arts and the Czech National Gallery. Ian Willoughby reports.
18: An excerpt from Attentat na Kulturu, or Assault on Culture. It's by Aktuál, a rock group that grew out of Aktuálne umění, or Current Art, a collective started by painter and sculptor Milan Knížák in 1967. The experimental band went on hiatus at the end of the decade when Knížák, known in Czechoslovakia for taking his art to the streets in the form of unconventional events, spent time at universities in the US. He had joined Fluxus, an international art movement whose members included Yoko Ono. One of his own projects was entitled Broken Music and involved him rendering vinyl records virtually unplayable. In his native country, the long-haired Knížák was a major figure in the underground, facing regular harassment from the communist authorities, including time behind bars. In the early 1990s, the artist recalled the period when his Aktuál art group started making an impact.
19: Many people were involved. It became a movement called Czech Aktuál, and this was a movement of many, many young people, not only involved in art, but people trying to change their life. Means it was more as a social movement, and I think this was very, very big and very many people. Therefore, I was so many times busted because the government and police didn't like me because I had so much power to influence young people in those times.
18: After the Velvet Revolution, Knížák served as rector of Prague's Academy of Fine Arts between 1990 and 1997. He transformed the school and helped shape a new generation of artists. His next major role was as head of the National Gallery in Prague, a post he held from 1999 until 2011. He contributed to the modernization of the institution, but was accused of authoritarian tendencies by critics. He ran unsuccessfully for the Senate on the ticket of the Civic Democrats, whose leader, Václav Klaus, he was close to. By contrast, rarely short of an opinion on issues of the day, he was a fervent critic of Václav Havel. Curator Philip Kazda organized one of Knížák's last major exhibitions. Speaking to Czech television, he praised his work at the Academy of Fine Arts and the National Gallery, and had this to say about his sometimes pugnacious personality. One time when we had a dispute about something, he said, you know, this isn't pleasant for me either, but we need to achieve certain results, and this is the fastest way to get there. So it wasn't always easy for him to be tough and uncompromising, but he never chose the easy path. Works by Milan Knížák are held by such major international institutions as MoMA in New York and the Pompidou Center in Paris.
17: Ian Willoughby reporting, and that's all from us for now.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Dobrý den a celý nový týden. V pravidelném čase je tady prostor pro názory našich hostů. Tím dnešním je Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Já vás vítám. Dobrý den.
21: Dobrý den.
20: Pozornost zaostříme pochopitelně na neutichající napětí mezi vládními lídry a prezidentem. Jak chápat ten nejnovější vývoj a kde se rýsují případné další třecí plochy? Měla by vládní koalice i opozice přijít už s vlastními kandidáty do boje o hrad? A co přinesla cesta šéfa sněmovny Tomia Okamury do Číny? Zita Senková přeje nerušený poslech.
15: Jak to vidí?
20: Napětí mezi premiérem Andrejem Babišem a prezidentem Petrem Pavlem nepolevuje. Naopak, před týdnem Babišova vláda ostře zkritizovala ústavní soud, který má na stole prezidentovu kompetenční žalobu kvůli blokování Pavlovy účasti na summitu Severoatlantické aliance a o dva dny později pak Petr Pavel vůbec poprvé vetoval zákon současné vlády, což premiér Andrej Babiš označil za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Ten vetovaný zákon se týká veřejných rozpočtů, respektive rozvolňování pravidel. Tak co se týče samotného veta, Petře, překvapilo vás to, že prezident vetoval zákon, který se týká právě ekonomické oblasti?
21: Je pravda, že zrovna tato oblast nepatří mezi oblíbené prezidenta republiky. On se velmi dobře orientuje v zahraniční a bezpečnostní politice, ale k tomu, aby se orientoval v ekonomice, tak má dostatek svých poradců a je pravda, že on už i v minulosti se právě k té novele zákona o rozpočtové odpovědnosti kriticky vyjadřoval, nebyl sám a nejde pouze o výroky z úst představitelů opozice, kde se to očekává, ale také z úst různých ekonomických z představitelů Národní rozpočtové rady a tak dále. Takže není úplně překvapením, že prezident ten zákon vetoval. Je to jedna z pravomocí prezidenta. Prezident si musí být dobře vědom, když to veto dává, jaké je rozložení sil v poslanecké sněmovně a vzhledem k tomu, že ohledně tohoto zákona nebyly nějaké zásadní rozpory uvnitř vládního tábora, tak si musí být dobře vědom, že to gesto je pouze symbolické, že zkrátka ta vládní většina to veto přehlasuje a prosadí svou. Je to i logické, protože k tomu slouží také mimo jiné volby do poslanecké sněmovny, aby se sformovala nějaká většina a prosazovala svůj program. Takže prezident de facto nemá šanci té většině v prosazování toho programu bránit a podle mého názoru je to správné, ale zároveň, když prezident toto symbolické gesto dělá, tak ho dělá většinou s tím cílem, že chce na ten problém upozornit, chce, aby se o tom veřejně diskutovalo a myslím si, že i bez veta prezidenta se zrovna o tomto problému velmi diskutovalo, takže pak je to otázka na zvážení prezidenta a jeho okolí, zda zrovna v tomto případě to veto využít nebo zda tedy s výhradami ten zákon podepsat.
20: Když i vy říkáte, Petře, že vlastně sněmovna, která se mimochodem k té vetované novele rozpočtových zákonů má sejít 25. srpna, to veto přehlasuje, tak proč to tak vadí, že prezident ten zákon vetoval?
21: Podle mého názoru to vadí ani ne tak z toho důvodu, že znovu o tom budou muset jednat, ale vadí z toho důvodu, že znovu se na to upře pozornost a znovu se o tom povede diskuse, nakolik ta nová pravidla jsou nebo nejsou prospěšná a když sledujeme tu diskusi kolem veta prezidenta, tak tam samozřejmě padají různé argumenty a ty argumenty ne vždy úplně odpovídají realitě, protože na jednu stranu je pravda, co říká Andrej Babiš, Alena Schillerová a tak dále, že současná podoba zákona o rozpočtové odpovědnosti, to, jak vysoký by měl být deficit státního rozpočtu pro příští rok, tak toho dosáhnout je nereálné. Mají pravdu v tom, že předchozí vláda také nečinila kroky k tomu, aby ten zákon byl možné dlouhodobě naplňovat. Na druhou stranu současná vláda toho využívá nebo spíše zneužívá k tomu, aby ten deficit dále nafukovala až na, dá se říci, únosnou míru, aby mohla plnit své předvolební sliby a právě k tomu má sloužit i ta novela toho zákona o rozpočtové odpovědnosti. A když jsme u těch výtek a různé kritiky kroku prezidenta, tak tam zaznívalo to, že prezident ohrožuje financování zdravotnictví a tak dále, ale to přece není pravda, protože to veto bude přehlasováno na konci srpna. Vláda dokonce září musí předložit návrh státního rozpočtu do poslanecké sněmovny, takže stejně ho bude předkládat podle svých pravidel, která umožní výdaje třeba na obranu na 2%, tak je tomu i dosud, vyčlenit de facto z toho schodku a i další věci týkající se investic. Takže to není pravda a zároveň není pravda to, že i kdyby čirou náhodou ten původní zákon platil, tak se dostaneme do stejné situace, v jaké jsme v letošním roce. To znamená, že současná vláda přijala návrh státního rozpočtu v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti a vyřešila to jednoduchým způsobem. Zkrátka řekla, že pro tento rozpočet se ta nebo na tento rozpočet se ta pravidla nevztahují. Takže to je další, dá se říci, argument, který padá z úst představitelů vlády a není úplně pravdivý nebo úplně neodpovídá té realitě. A samozřejmě tak by se ještě dalo pokračovat dalšími argumenty, které zaznívají v této souvislosti. A znovu opakuji, je otázkou prezidenta, aby zvažoval, kdy veto využije, aby jich nebylo příliš, protože pak, když je inflace vet, tak už veřejnost nevěnuje těm vetům takovou pozornost, jako když k tomu prezident sáhne ve zcela ojedinělých případech. A dá se říci, že zatím je to první veto Petra Pavla v době, kdy u moci je Babišova vláda. Uvidíme, zda těch vet bude přibývat, nebo zda s nimi bude prezident zacházet obezřetně a střídně.
0: Mimochodem, co se týče financí nebo hospodaření rozpočtu, rozpočtové odpovědnosti, tak výhrady

0: Skutečně za hospodaření státu zodpovídá vláda, ta se zodpovídá poslanecké sněmovně a také voličům, kteří pak mohou její výkony ohodnotit třeba v dalších volbách, a nebylo by dobré, aby prezident vetoval zákon o státním rozpočtu. Tak tomu v minulosti nebylo, s jednou jedinou výjimkou, kterou tvořil Miloš Zeman, a to bylo v době, ne kdy se připravoval normální zákon o státním rozpočtu, ale kdy bylo potřeba ten zákon o státním rozpočtu novelizovat. Miloš Zeman tehdy tvrdil, že tehdejší vládní představitelé nesplnili určitý slib týkající se určitých daňových výjimek, a proto ten zákon vetoval, ale myslím si, že ten důvod byl spíše v tom, že tehdy vztahy mezi prezidentem a vládou byly napjaté a projevily se mimo jiné v tom, že tam došlo ke snížení rozpočtu kanceláře prezidenta republiky, ale i v tomto případě to veto bylo velmi rychle přehlasováno. Takže si myslím, že je logické, že prezident Petr Pavel nevetoval například návrh státního rozpočtu jak Fialově vládě, tak ale ani současné vládě, protože mohl to též učinit i pro letošní rok, kdy znovu opakují ten návrh zákona o státním rozpočtu, jak byl přijat, tak je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti.
1: Hlava státu vyzývá k dialogu. Andrej Babiš se scházet nechce, nebude-li to nezbytně nutné. Tak do jakého stavu, do jaké situace se Petře Hrad a Strakova akademie dostali? Nehovořili spolu, pokud se nepletu, mimochodem, ani o tom vetu, aby si své pozice, své důvody předem vysvětlili?
0: No, dostali se do situace, kdy spolu nekomunikují a kdy dlouhodobě je tato situace neudržitelná, a myslím si, že pokud vnímají dění v této zemi, tak jim by to nemělo příliš dlouho vydržet, protože i když se podíváme například do průzkumu veřejného mínění, tak většina společnosti neoceňuje tento konflikt, naopak si myslí, že by tento konflikt být neměl, že nepřináší příliš pozitivního pro tuto zemi, takže si myslím, že by obě strany měly začít brzdit a měly by se snažit navázat nějaký dialog, i když třeba na prezident republiky k tomu opakovaně vyzýval, premiér tvrdil, že po tom dění kolem summitu, ale i předtím neměl příliš zájem s prezidentem komunikovat, a tvrdil, že když tedy bude nějaký zásadní problém, tak pochopitelně se spolu budou bavit. Takže si myslím, že právě větší komunikace například mezi prezidentem a premiérem by mohla přispět k uklidnění situace a že by k tomu mělo v dohledné době dojít. Pokud k tomu nedojde, tak obě strany spíše z toho konfliktu budou poškozeny, než aby vyšly posíleny.
1: Kde by mohly nastat další nové třecí plochy?
0: No, já si myslím, že zase ta emoce se rozjitří v momentu, kdy ústavní soud bude probírat tu ústavní stížnost prezidenta republiky týkající se výkladu pravomoci prezidenta, že zastupuje stát navenek, tak jakým způsobem tak činit má, protože prezident tedy se obrátil na ústavní soud, vláda asi tehdy nepočítala s tím, že dá předběžné opatření, takže si myslela, že prezident na summit na to do Turecka nepojede, nakonec tam odcestoval za velmi zvláštních podmínek, které spíše dělali České republice špatné jméno, než aby dělali pozitivní reklamu v zahraničí, a vzhledem k tomu, že tedy účastníci toho sporu nebyli schopni spolu komunikovat a nějak se dohodnout, takže ten spor se vyostřil, takže o tom musí rozhodovat ústavní soud, tomu de facto nic jiného nezbývá, takže není pravda, že to je nějaký aktivistický soud, který se za každou cenu vlamuje do vztahu mezi prezidentem a vládou. A je logické, že vláda musela podat nějaké své vyjádření k ústavnímu soudu k té žalobě, že to vyjádření bylo postaveno takovým způsobem, že se ostře vymezilo vůči prezidentovi a že zazněla i kritická slova na to předběžné opatření ústavního soudu. Takže si myslím, že tady se dají očekávat různé spory. Pak uvidíme, jak se dál bude vyvíjet česká zahraniční politika, například směrem k Ukrajině, kdy jsme svědky toho, že vláda činí některé kroky a pak je jinak prezentuje v České republice, a některé kroky i v zahraničí jsou takového rázu, že to spíše poškozuje Českou republiku, než aby jí to pomáhlo. Je to otázka právě toho, jakým způsobem Česká republika chce nadále se zapojit do pomoci k Ukrajině. tak, jako to dělají jiné evropské země a tak dále. Takže tam ty třecí plochy mohou nastat, no a dá se očekávat, že třecí plochy mohou nastat opět kolem toho, jakým způsobem vláda připraví návrh státního rozpočtu na příští rok, pokud to bude nějaký návrh, kdy ten schodek bude zase dramaticky narůstat, tak se dá očekávat, že prezident to asi nepřejde mlčením a že se k tomu bude nějak vyjadřovat. No a také bude zajímavé, jak se bude vyvíjet situace po senátních a komunálních volbách, kdy dojde k nějakému přeskupení sil podle mého názoru v horní parlamentní komoře a to se může promítnout do fungování české politiky, do atmosféry na české politické scéně a následně i do vztahu mezi hradem a vládou.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
1: Zástupci vládní koalice opakují, že prezident Petr Pavel je lídrem opozice, tak co si o tom myslíte?
0: No, problém prezidenta je v tom, že současná opozice úplně dobře nefunguje a že Andrej Babiš potřebuje určitým způsobem nějakého soupeře. On se potřebuje vůči někomu vymezovat a když se vymezuje vůči opozici, tak to má velmi snadné, takže to vypadá, že si nyní vybral soupeře prezidenta republiky a prezident republiky je ve složité situaci, protože on by měl dělat svoji autonomní politiku ne v tom, že by nějakým výrazným způsobem ovlivňoval politické dění v České republice, ale že bude plnit roli prezidenta.
1: A kam jsme se to ale dostali, když vlastně z podstaty i z toho postavení v ústavním systému je vláda někde jinde a prezident někde jinde. Oni přece spolu nemohou soupeřit ve volbách o Pražský hrad.
0: No, úplně soupeřit spolu nemohou, ale vzhledem k tomu, že máme přímo volbu prezidenta republiky, tak je logické, že se očekává, že bude více kandidátů a jeden z těch kandidátů bude buď to kandidát hnutí ANO nebo kandidát vládní koalice. Je potřeba, pokud někdo chce soupeřit se stávajícím prezidentem, byť on ještě nepotvrdil, že bude kandidovat, ale všeobecně se tak počítá s tím, že se tak stane, tak by se nějaký ten soupeř měl začít profilovat a možná, že i to, co nyní sledujeme, takže je také
1: určitá
0: taktika, jak připravit tu půdu pro toho kandidáta, ať už vládní koalice nebo hnutí ANO, aby měl trošku snazší nástup, protože prezident, pokud bude obhajovat svůj mandát, tak má samozřejmě velkou výhodu a možná, že ta taktika spočívá v tom, že když někoho nejste schopni porazit nebo myslíte si, že asi ho neporazíte, tak pak je dobré ho co nejvíce zranit nebo poškodit. Takže možná to s tím také souvisí a když se právě hovoří o tom vypjatém vztahu mezi hradem a vládou, tak možná ten horizont není až tak pozdní, to znamená prezidentské volby někdy na začátku roku 2028, ale právě blížící se senátní volby, kdy možná i to, co Andrej Babiš dělá, takže to značí to, podívejte se, vy, kteří mě podporujete, kteří chcete, aby země fungovala takovýmto způsobem, stojím proti opozici, mám proti sobě prezidenta, mám proti sobě také senát, kde má většinu současná opozice, tak mobilizujme se, pojďme k volbám do senátu a změňme senát tak, aby v senátu současná opozice ztratila většinu a pak uvidíme, pak si to rozdáme v boji o hrad s prezidentem.
1: Kdyby vláda nebo samostatně hnutí ANO měla přijít nebo mohla přijít se svým vlastním kandidátem, ostatně i opozice?
0: No tak ono záleží na tom, jakého kandidáta chcete, zda máte někoho připraveného, protože pokud by to měl být člověk, který není úplně všeobecně známý nebo se dostatečně neprofiluje, ať už v politice nebo svými názory na různé problémy této země a tohoto světa, tak už téměř je pozdě, protože vy byste potřeboval dostat toho člověka do všeobecného povědomí, aby byl nejenom známý tím, že když uslyšíte jeho jméno nebo uvidíte jeho tvář, tak víte, o koho jde, ale že také s ním si spojíte určité postoje, určité hodnoty, pohled na svět a tak dále. A pokud by to měl být člověk, o kterém tyto věci nejsou příliš dostatečně známy, třeba je znám z hlediska té tváře a toho jména, tak si myslím, že je nejvyšší čas, ale je otázka, zda právě současná vládní koalice nebo hnutí ANO někoho takového má připraveného, nebo zda to odsouvá a čeká na poslední chvíli.
1: Kdybychom teď trochu spekulovali, Petře, tak mohlo by to naznačovat, že ten potenciální příští kandidát, ať už celé vlády nebo jenom hnutí ANO, je někdo, koho už známe, že budou vlastně tyto strany trojkoalice lovit, tak říkajíc, ve vlastních vodách?
0: No, tam je problém v tom, že když chcete takovéto jméno, tak specifikum prezidentské volby je to, že většinou tedy se konají dvě kola a v tom druhém kole jsou dva proti sobě a ten jeden, kdo chce zvítězit, musí získat většinu a k tomu vám často nestačí to, že budete mít podporu jedné části politického spektra. To znamená, že voliči, dejme tomu vládní koalice nebo opozice, podpoří toho kandidáta a že to zaručí vítězství v prezidentské volbě. Vy musíte mít určitý přesah a pokud jste člověk, který je velmi vyhraněný, tak ten přesah se hledá a získává obtížně. Takže si myslím, že pokud by to byl někdo ze současných nejvyšších představitelů vládní koalice, takže by to měl v boji s prezidentem republiky velmi složité. Ono se dost často spekuluje o tom, že by se do toho mohl znovu pustit Andrej Babiš. Pokud by se do toho pustil, tak byl by to zdatný soupeř Petra Pavla, ale je otázka, zda se do toho pustí, protože už jednou prohrál a Andrej Babiš nerad prohrává a navíc on velmi dobře pracuje s veřejným míněním a s výzkumy veřejného mínění. Takže pokud by mu data ukázala, že nemá šanci, tak nevěřím, že by se do toho znovu pustil. Pokud by tam nějaká naděje na úspěch byla, tak můžeme spekulovat, že to nelze úplně vyloučit, ale uvidíme.
1: Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Já vám děkuji za vaše názory a přeji vše dobré. Mějte se hezky. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Když chcete vidět proč, najděte si Facebook, X, Instagram a YouTube Českého rozhlasu Plus. Můžete na nich sledovat videozáznamy rozhovorů s atraktivními hosty, diskutovat o sporných tématech nebo si přečíst a poslechnout to nejlepší z pořadů Plus. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr. Jsme také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ceny pohonných hmot po týdnu bez vládních cenových stropů dále rostou. Benzín od konce regulace zdražil podle společnosti CCS zhruba o korunu 80, nafta o více než 4 koruny. Podle petrolejářů za růstem stojí vývoj cen ropy i návrat spotřební daně na původní výši. Ministerstvo financí ceny i marže čerpacích stanice dál sleduje. O obnovení regulace ale zatím neuvažuje. Útočník v Paříži v pondělí pobodal 3 ženy. Uvedlo to ministerstvo vnitra s tím, že podezřelého zadržel policista, který byl zrovna mimo službu. Ženy skončily v nemocnici, 2 z nich s vážnými zraněními. Žádná ale není v ohrožení života. Totožnost ani motiv pachatele policie zatím nekomentovala. Jihokorejský soud uložil další trest už dříve doživotně odsouzenému ex-prezidentu Yoon Suk-yeolovi. Ten si nově vyslechl verdikt 18 měsíců vězení s podmíněným odkladem na 3 roky, informovala o tom agentura Reuters. Bývalý prezident podle soudu porušil volební zákon nepravdivými výroky v prezidentské kampani v roce 2022. Hrozí, že jeho strana Lidové moci bude muset vrátit v přepočtu přes 570 milionů korun, které jí vyplatila volební komise po vítězství ve volbách. Yoon Suk-yeol se proti rozsudku může odvolat. A výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Rozhodla o tom vláda se souhlasem jeho rodiny. Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let. Patřil k nejvýraznějším osobnostem českého moderního umění. Po roce 1989 vedl Akademii výtvarných umění i Národní galerii. Nejhezčí gól letošního mistrovství světa ve fotbale dal Sydney Cabral z Kapverd. Výsledek ankety zveřejnila Mezinárodní fotbalová federace FIFA na svém webu. Cabral se trefil v úvodním kole play-off proti Argentině. Přesnou střelou do levého horního rohu branky vyrovnal na 2-2. Argentina potom vyhrála 3-2 v prodloužení a Kapverdy na šampionátu skončily.
4: Omezení na Pražském okruhu u Barrandova a nehoda u Horšovského Týna. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením mezi sjezdy na Barrandov a nájezdem. Na 16. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vozovky. Jede se ale plynule. Na dálnici D2 čekejte překážku za Brnem ve směru do Bratislavy. Na prvním kilometru stojí porouchaný kamion. Některá vozidla vybočují tak opatrně. Na silnici 26 z Domažlic do Plzně vás zpomalí nehoda za Horšovským Týnem. V Semošicích havarovalo osobní auto. Na místě se vyšetřuje, místem se projíždí pomaleji. A na Českolipsku je uzavřená silnice 268 do Mnichova Hradiště. Mezi Mimoní a Ralskem neprojedete kvůli hrozícímu pádu sloupu elektrického vedení. Objíždět je možné přes Doksy a Bělou pod Bezdězem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes bude zpočátku polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Mimořádně zostra začal nový maďarský premiér Péter Maďar. Mění ústavu, odstavuje Orbánovi lidi, ruší jeho instituce a sahá i na veřejnoprávní média. Je to demokratická revoluce nebo jen nový muž přebírá staré mocenské nástroje? A stane Viktor Orbán před soudem? Začíná Osobnost Plus, mým hostem je hungarista Petr Bala. Vítejte, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Osobnost Plus.
5: Řekněte, měl by být Viktor Orbán hodně nervózní? A já samozřejmě narážím na tu eventualitu, že půjde před soud.
6: No ale zatím není žádná konkrétní kauza a není vlastně jako důvod se v
5: vozovkách znepokojovat.
6: Znepokojovat, protože jako vláda nemá páky na to rozjet nějaká vyšetřování. Vyšetřovat mohou, vyšetřuje policie, vyšetřuje státní zastupitelství a v tomhle směru...
5: Máte pravdu, ale Petr Maďar dělá k tomu docela, nebo dělal docela silná prohlášení, jako kdyby vláda s tím něco mohla dělat. On oznámil, že vyšetřování možného zneužívání moci a korupce za Orbánových vlád se chystá. Tak proto se na to ptám.
6: Ta očekávání maďarské veřejnosti jsou... poměrně značná. S tímhle programem strana TISA ji zvítězila. Navíc to téma, to jest korupce a potrestání kohokoliv, kdo s tím měl cokoliv společného, tak je to, co straně TISA dodnes jako drží ty preference velmi vysoko. A já se je tam i trochu strach, že v momentě, když ty se začne dělat ty politické rozhodnutí, kompromisy a další věci, tak ta podpora se bude drolit a tohle je prostě téma, které, s kterým jednoznačně prostě vevodí.
5: No, znamená to, co říkáte, že případné vyšetřování Orbána a rozhodnutí soudu, co s ním dál, bude nějaká priorita té nové vlády? Já neříkám, a to by bylo jistě protizákonné, aby vláda něco takového iniciovala, ale dojde k tomu za této vlády?
6: Tak priorita to je, už vznikl úřad, který se tím má zaobírat. Když z politických anekdot víme, že když je potřeba, aby se něco neřešilo, tak
5: se k tomu udělá úřad.
6: Tak se k tomu udělá úřad nebo výbor. Ale vlastně to, co je tomu předchozímu systému nejvíc vytýkáno, je korupce a především bohatnutí lidí z bezprostředního okolí Fidesu a nebo samotného Viktora Orbána. A tam asi těžko budou hledat nějaký, jako myslím, trestně právně nějaký dokument, kde by Viktor Orbán rozhodl, že nevím, jeho otec získá něco, většinou jsou to rozhodnutí jiných lidí a Orbána za to nemohou, jasně, tak říkajíc, chytnout za ruku.
7: Předpokládáte, že když si někdo zařídil 16-letou vládu nad Maďarskem, tak pravděpodobně taky zamete veškeré případné stopy po nekalé činnosti, je to tak?
6: Ano, ale zároveň, jak říkám, sám Orbán je člověk, kterého asi úplně nezajímala, nebo jeho nezajímají peníze nebo nějaké takovéhle věci, jeho vždycky zajímala politika, politická moc a podobné věci a tudíž by ho mohli stíhat výhradně za jako politická rozhodnutí, což je vždycky velmi problematické.
7: Mimochodem, čteme teď ty nejrůznější zkazky o tom, jak Peter Maďar vyhazuje lidi vlastně jako napříč státním aparátem. Chystá se taky, ptám se, na justici a vyšetřovací orgány, protože je možné, že nechce začít tenhle příběh s Orbánem právě proto, že justice je ještě v rukou Orbánových lidí.
6: No, justice, respektive některé justiční orgány jsou vlastně to jediné, co jako je mimo kontrolu vlády, protože i ten systém, který se v Maďarsku po roce 2010 vytvořil za Orbána, tak Orbán po roce 2010 vlastně jediná instance, proti které skutečně se vytvářely i speciální zákony, tak to byl ústavní soud, který jako vlastně jediný mohl nějakým způsobem bránit krokům vlády. Ale žádné další jako instituce nemohou
7: zajímá
6: v Maďarsku bránit té, když máte dvoutřetinovou většinu, tudíž jako z hlediska fungování nebo vyšetřování si nemyslím, že by tam byly nějaké jako překážky, které by bylo potřeba odhrnovat, zvláště po té, co
7: ale ty tomu nerozumím. Řekněte jenom justice tedy a ústavní soud nechme stranou, ale justice jako taková tedy byla Orbánová nebo ne?
6: Já si to nemyslím. Za předchozí 16 let bylo spoustu rozhodnutí soudů, s kterými vláda velmi prudce nesouhlasila. A ten orbánovský tábor mluvil o tom, že takováto rozhodnutí by ty soudy vůbec neměly dělat. Myslím takový ti jako komentátoři a tak, ale jako nedělo se s tím nic.
7: Víte,
6: takže
7: není, ale není vlastně zajímavé, se ptám, že Viktor Orbán sahal jako po, ta moc bylo to, co ho bavilo, a sahal po jakékoliv moci, která vlastně byla k dispozici nebo se dala získat v jakémkoliv segmentu. A že by zrovna justici nechala dem?
6: Ale on to jako nepotřeboval k realizaci ekonomického programu, zahraničně politických otázek. Tohle je vlastně jako něco, co v tom státě nějakým způsobem funguje a do velké míry jako nemá vliv na vládu, jak se řeší spory u soudů třeba.
7: Řekněte mi, jaká je podle vás nejdůležitější ústavní změna, kterou zatím nový premiér Maďar protlačil?
6: No, podle mě jsou asi velmi, jak to říct, až jako děsivé ty paragrafy v té změně ústavě o tom, že kterým se omezuje možnost vlastně kandidatury, a to tak, že poslancům na 12 let, to znamená, že můžou být maximálně 12 let v parlamentu, a předsedům vlády na maximálně dvě funkční období.
7: Ale bude to retrospektivní, to je na tomto šílené.
6: A to jsem teď chtěl říct, je tam vlastně retroaktivita. To znamená, že máme příklady třeba z Francie, kdy se třeba omezovala možnost kandidovat na prezidenta maximálně na 2 funkční období, ale od momentu, kdy se to zavedlo.
7: Jasně.
6: A tady se vlastně říká, že se to počítá od května roku 90, kdy se teda sešel ten první demokraticky zvolený parlament, tak od té doby se to počítá.
7: Znamená to, že Orbán už by nikdy nemohl být zvolen a že zastoupení jeho hnutí v parlamentu by zmizelo?
6: No, co vím, tak v současné době asi polovina poslanců Fidesu už v těch příštích volbách bude naplňovat těch 12 let a nebude moct znovu kandidovat.
7: Tak a teď mi řekněte, dělá třeba tímto nejdůležitějším rozhodnutím ústavním, jak jste řekl, dělá na vás dobrý dojem nový premiér?
6: No, je potřeba říct, že jako omezení funkce předsedy vlády, pokud já vím, tak na světě jsou asi 3 země, které něco takového mají a žádná z nich není v Evropě. Je to jako velmi nestandardní a je to vlastně snaha neumožnit politickým oponentům vlastně kandidovat.
7: Čili zbavit se konkurence, říkáte?
6: Neporazit je v demokratické soutěži, kde rozhodují voliči, ale vlastně postavit takovéto překážky.
7: Právě v té souvislosti se ptám, co si o něm myslíte. Právě proto, že to nevypadá jako přímo jako vzor demokracie tohle.
6: No, tyhle ty kroky by měly vyvolávat poměrně značné rozpaky třeba u evropských institucí, které vlastně léta bíjí na poplach, co se týče právního státu.
7: Za Orbána
6: a zatím žádné takovéto výtky neslyšíme.
7: No, čím si to vysvětlujete? Tohle prostě Evropská unie se snaží, nebo to tak vypadá, vycházet Maďarovi velmi vstříc, dokonce pouští částečně peníze a zároveň sleduje, jaké se tam dějí věci pod vedením Petera Maďara, které by pravděpodobně, kdyby je dělal někdo jiný, tak by po něm skočili. Takže se ptám jenom, kam to myslíte, že celé to jde? Tímhle způsobem.
6: No, tam je taky otázka, jestli se to tady jako zastaví ve smyslu, jestli Peter Maďar vlastně řekne, že teď jsme se vypořádali s tím, co bylo před námi a teď začínáme s čistým listem něco dělat.
7: Jenom zničíme Orbána a jeho poslance, ano.
6: A nebo jestli tohle vlastně jako zůstane tím hlavním politickým tématem po další 4 roky, protože jak jsem říkal, ono je to skvělé politické téma, které stále nebo nejvíce sjednocuje voliče Tysy.
7: Když srovnáte vlastně razanci a hloubku změn toho nového premiéra Maďara s razancí změn Orbána, když nastupoval do funkce, tak jak to srovnání vypadá?
6: No ta, řekněme, že ta změna je jako výrazně prudčí. Vlastně za Orbán v tom roce 2010 sliboval spoustu věcí, hlavně ta země v tom roce 2010 řešila úplně jiné problémy. Maďarsko bylo na pokraji bankrotu, ta vláda jako skutečně musela řešit vůbec základní chod té země. Teď Maďarsko vlastně je v nějaké ekonomické stagnaci, ale rozhodně jakoby není nic, co by tu zemi nějakým výrazným způsobem ohrožoval, tak jako to bylo v tom roce 2010. Tudíž vlastně Peter Maďar si tyhle ty věci může i určitým způsobem jako dovolit. To znamená, že veřejnost tohle bude zajímat, to vypořádání se s minulostí a bude, řekněme, tolerantnější i v tom, že ta vláda, té vlády nebude očekávat ty okamžité ekonomické kroky.
7: Víte, když tady ve Vinohradské 12 minulý týden byl váš kolega Jan Blažek, tak mimo jiné taky říkal, že Maďarsko není plnohodnotnou liberální demokracií tak, jak ji známe z ostatních zemí Evropské unie. A já se ptám, jestli nevypadá ten Peter Maďar tak, že vlastně v tom nebytí klasické liberální demokracie chce pokračovat.
6: No, ono to, já si myslím, že ono to vychází i z toho, jak funguje maďarská společnost, která je velmi silně polarizovaná. Prostě v Maďarsku máte několik skupin,